0: postižením. Včera o tom jednali zástupci zaměstnanců z vedoucí úřadu vlády Tinde Barta a ministrem práce a sociálních věcí z Hnutí ANO Alešem Juchelkou. Podle Barta se vyjasnily sporné body. Ředitel odboru lidských práv a ochrany menšin Viktor Kundrák ale Radiožurnálu Pojednání řekl, že dál není jasné, jestli ministerstvo počítá i se zaměstnanci, kteří pracovali na dohody.
1: Kromě toho, že to oslabuje ty agendy, tak se to týká samozřejmě konkrétních lidí, kteří prostě ve skutečnosti vykrývají mezery. Jsou to důležití členové toho týmu. Jsme byli ujištěni, že to ministerstvo zváží, ale žádnou konkrétní odpověď jsme tam nedostali.
0: V Mexiku začalo 23. mistrovství světa ve fotbale. Diváci viděli slavnostní zahájení na Aztéckém stadionu v Mexico City. Ten vstoupil do historie jako první, kde se hraje už třetí šampionát.
2: Mexičané světu předvedli svou aztéckou kulturu a když po zahajovacím ceremoniálu zmizeli z plochy umělci, užilo si 80 tisíc šťastlivců přímo v ochozech návrat mundialu na aztécký stadion po 40 letech. Někteří na letošní velmi drahé vstupenky šetřili několik let a pro většinu Mexičanů byly nedostupné. Eber bydlí několik ulic od stadionu, byl na zápasech při šampionátech, které se tu hrály v roce 1970 i 1986 a teď mu lístek daroval syn, jinak by na něj Eber neměl. Část Mexičanů v okolí stadionu demonstrovala proti vládě za lepší pracovní podmínky. Z Mexico City Jan Kaliba, Radiožurnál.
0: Hasičské týmy zasahovaly v sídle amerického ministerstva obrany na základě planého poplachu. S odkazem na své zdroje to uvedla zpravodajská stanice CNN. Hasiči předtím na sociální síti X uvedli, že šlo o incident s nebezpečnými látkami. Záchranné týmy v protichemických oblecích proto uzavřeli několik pater a z dalších podlaží evakuovali pracovníky ministerstva. Tiskový mluvčí Pentagonu uvedl, že se v objektu objevily problémy s kvalitou ovzduší. Čeští fotbalisti odehrají po 20 letech znovu zápas na mistrovství světa. Na úvod skupiny nastoupí v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Národní tým chce navázat výsledkově na náročnou březnovou baráž o postup na šampionát a věří, že budou fungovat podobné věci, například týmovost. Pokračuje kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí.
3: My se o nich jako bavíme konkrétně už dlouhou dobu a budeme si je neustále připomínat, aby jsme to dokázali zrcadlit do toho zápasu a připraveni jsme.
0: Utkání Česko-Jižní Korea začne za 2 hodiny. Radiožurnál Sport a Radiožurnál odvysílají přímý přenos. V otevíracím zápase šampionátu Mexiko porazilo Jihoafrickou republiku 2-0.
4: Na silnici 24 u Lomnice nad Lužnicí nehoda a uzavřené tunely v Praze. Na silnici 24 mezi Veselým nad Lužnicí a Třeboní za Lomnicí nad Lužnicí komplikace. U Malého Panenského rybníka máme hlášenou nehodu, u které zasahují hasiči a záchranáři. Na Pražském okruhu z dálnice D1 na letiště noční omezení v Lochkovském tunelu. Silničáři tam uzavřeli pravý pruh mezi 14. a 15. kilometrem. Pracuje se na údržbě a opravě vozovky. V Praze ve Strahovském tunelu ze Smíchova na Břevnov noční uzavírka. Ta potrvá do 5. hodiny raní. A Praha ještě jednou, část tunelového komplexu Blanka uzavřená pro noční údržbu obousměrně mezi Novou Povltavskou a Letnou. Ta skončí v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Teď v noci se ochlazuje na 8 až 4 stupně Celsia a k ránu se lokálně objeví mlhy. Přes den čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů, na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Môj host Jan Burian je terapeut a lektor kurzov mindfulness a nenásilnej komunikácie. Svoje takmer 20-ročné skúsenosti z práce s klientmi zhrnul do knihy, ktorú nazval Sebepřijetí a dal jej podtitul Ako sa spriateliť so svojím jedinečným životom. Popisuje v nej proces, ktorý by nám mohol pomôcť naučiť sa, ako akceptovať naše fyzické a psychické rysy, s ktorými nie sme spokojní, ale aj to, ako sa naučiť odpúšťať si chyby, ktoré sme v živote urobili. O týchto témach sa budeme spolu rozprávať v hovoroch. Od mikrofónu vás zdraví Tatiana Čabáková.
5: Hovory.
6: Pán Burian, vítajte v hovoroch.
7: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
6: S akými motívmi prichádzajú ľudia do vašich mindfulness kurzov?
7: Tak väčšinou chtějí líp zvládat stres, ať už je to stres pracovní nebo stres, který vzniká v blízkých vztazích, v rodině, s partnerem nebo s dětma.
6: Pomůže jim tento kurz?
7: Já myslím, že většině jo, a hodně závisí na tom, kolik zájmu a času dají cvičením těch dovedností, které si tam učí, což je hlavně všímavost nebo mindfulness, ale taky laskavost, nějaký druh péče a zájmu o sebe. A to jsou dovednosti, které se dají rozvíjet, podobně jako když se učíme cizí jazyk nebo se učíme hrát na hudební nástroj, tak to jenom nějakou dobu trvá. Bohužel nestačí jenom si o tom něco poslechnout nebo přečíst knížku. Je potřeba se tomu věnovat.
6: Ja som zažila kurz mindfulness a náš lektor ho začal otázkou, aké máme očakávania a aké máme obavy. Začínate podobne svoj kurz alebo začínate ho úplne inou otázkou?
7: Ja ten kurz začínam väčšinou také sdílením toho, co lidi očekávajú od toho kurzu, proč tam jdou, jaký jsou ty důvody. Ty očekávání většinou jsou, že se chtějí sklidnit a uvolnit, což jsou dvě věci, které spolu úzce souvisí. A co většinou ty lidi, pokud už se tím nějak nezabývali dřív, netušej, takže ta schopnost té všímavosti a zároveň ty laskavý péče o sebe vede k tomu uvolnění, ale skrz to, že nejdřív se vlastně uvědomím, jako prokouknu, co jsou ty procesy, které mě vlastně vedou do toho stresu a do toho napětí a že jim nějak do větší hloubky porozumím. Protože je možný se naučit nějaký techniky, postupy na relaxaci, uvolnění, ale oni budou, a což je super, ale většinou jsou jenom dočasný. Je to trošku podobné, jako kdybyste posekala trávník, ale ty kořínky, dejme tomu nějakých kopřiv nebo nějakých jiných bylin, který tam nechcete, tak ty tam zůstanou, on to zase vyroste. Než to ta všímavost jako by šla trošku pod povrch, do větší hloubky, až vlastně k tomu, co v sobě máme uložený z minulosti, různý nevyřešený trápení, neodžitý emoce, případně nějaké emoční zranění. A pomaličku, postupně, bezpečně se vlastně jako dostáváme k těm jako kořínkům, kde odkud se vlastně to napětí bere.
6: Takže ľudia na mindfulness prídu s tým, že sa chcú ukludniť, ale v podstate sa dostávajú, pokiaľ chcú a pokiaľ si tam dajú ten priestor hlboko k sebe?
7: To je môj zámier a zároveň je dôležitý nejdřív je dobře zazdrojovať a pomôcť tým, aby našli nějaký vnitřní stabilitu a bezpečí před tím, než se vydají do nějakých hlubších oblastí, kde se můžou objevit i nějaké silnější emoce. Takže se hodně soustředíme na to, co jim dělá v životě radost, co v tom jim životě funguje, o co se můžou opřít, kde už teď jsou nějaké zdroje, a aby jsme nepřehlídli, protože ta přirozená tendence je vidět hlavně to, co nefunguje, co se může pokazit, co jsme nějaký fuck-upy a faily. A tak vlastně to nějak respektujeme, samozřejmě, o toho je dost, ale aby jsme nepřehlídli to, co zvládáme dobře, to, co se nám daří, to, co v tom životě je krásný, co můžeme ocenit a co můžeme být vděční. Tak tomu se věnujeme nejdřív a pak teprve vlastně postupně jdeme do té větší hloubky.
6: Přicházejí nějaké krízy u vašich klientů, keď se učí mindfulness?
7: Vždycky, když se učíte nějaké nové schopnosti, a tohle jsou schopnosti, které jdou do té největší hloubky. Ta schopnost všímavosti je nějaká základní schopnost, kterou využijete v jakýkoliv práci na sobě. To je naprosto obecná základní schopnost uvědomovat si, co se se mnou děje a rozlišovat, který moje reakce, tendence, postoje jsou mi užitečný, pomáhají mi a který mi naopak škodí nebo nějak brzdí nebo dostávají do větší míry stresu, kterou potřebuji. Tak při rozvíjení takhle hluboko jdoucích schopností se nutně objeví nějaký chvíle, kdy vyleze něco na povrch, co může být překvapivý. Například takový úplně jako první, neříkám, že to mají všichni, ale docela často se děje to, že ty lidi, když vůbec zaměřejí pozornost sami na sebe a teď nejenom, že o sobě přemýšlejí, ale začnou si všímat jednoduchých procesů, třeba jako jejich, co vnímá jejich tělo, nádech a výdech, doteky, který to tělo vnímá, takhle se jako ukotví v tom těle, tak začnou být překvapený, jak ta jejich mysl je vlastně aktivní. Protože předtím ji vlastně nevnímali, byli jakoby ponořený v těch myšlenkách a teď jakoby najednou trošku zvenčí viděli, jak aktivně ta mysl nabízí furt nějaký nový možnosti, tak jsou z toho někde překvapení, vyděšený, kolik vlastně pozornosti ta jejich racionální mysl vyžaduje.
6: V tom procese alebo v priebehu toho 8-týždňového kurzu, kedy prichádza na takéto slovo, o ktorom sme sa tu ešte nerozprávali, ale volá sa tak vaša knižka Sebepřijetí?
7: Většina těch lidí, pokud nečetla tu moji knížku nebo nějaký jiný podobný studie, tak to nemá takhle sformulovaný, že by jejich cílem bylo sebepřijetí, i když takový lidi se taky občas objeví, ale jenom se chce nějak jako sklidnit a líp zvládat prostě nějakou nálož, kterou jim ten život přináší. Ale ten proces, kdy si líp všímám toho, co mě v životě pomáhá a co mě naopak škodí a učím se to první posilovat, to, co mi pomáhá a postupně pouštět ty návyky, které mi škodí a které je propojené s nějakou sebelaskavostí, sebepéčí, jejich součástí je i to zdrojování se. A vlastně pak časem ty lidi pochopí, že jde i o nějaké přijetí našich omezených kapacit a limitů, který prostě jsme si nevybrali a který jsou daný prostě geneticky, výchovou, kulturou, ve který jsme vyrostli, tak vlastně vede k tomu sebepřijetí, že vlastně máme větší kapacitu užívat si ten život s tím, jaký karty máme rozdaný. Jinými slovy, já to nazývám spřátelit se sám se sebou, spřátelit se svým životem, plně využívat ten potenciál, který máme, a nepřehlížet nějaké možnosti v tom životě, protože se třeba bojíme neúspěchu, selhání, což je velký blok. A zároveň uznat, že prostě některé věci teď nejsou dostupné a možná nikdy nebudou. A nenechat se zahltit lítostí, vztekem nebo nějakýma jinýma emocema, kdy bojujeme s něčím, co se nedá změnit. A to je právě to sebepřijetí.
6: Vy jste povedali v jednom rozhovore s Jeronymom Janíčkom, základom seba prijatia je prestať bojovať s tým, čo nejde zmeniť. Ja keď som sa nad tým zamyslela, tak som si hovorila, že ako rozlíšime to, čo ide zmeniť a čo nejde zmeniť? Hmm.
7: Je to záležitosť vlastne naši nejaký životní múdrosti, ktorá roste a nikdy není dokonalá. Knižka sa točí okolo takového přání, který možná posluchači znají, ať najdu sílu změnit, co se změnit dá k lepšímu v tom životě, ať najdu vyrovnanost, stabilitu, přijmout, co se změnit nedá a moudrost to od sebe rozlišit. Přesně jak říkáte. A někdy se stane, že prostě vůbec nevíme. Že vůbec nevíme, co se dá, co se nedá změnit. A to, co můžeme v tu chvíli přijmout, je, že je tam ta nejistota. Že můžeme přijmout to, že teď nevím. Stejně tak se někdy dá přijmout to, že teď to ještě přijmout nedokážu, že s tím boju a to je ten stav a nevidím, kudy z toho ven. To se dá přijmout. Že se někdy dá přijmout to, že to ještě nejde přijmout.
6: To znamená, že jde o také drobné malé kroky, které nás vedou k nějakému sebabezpečiu?
7: Určitě jsou to malé kroky ve smyslu toho, že zkoušíme nejdřív pracovat s těma pocitama, s těma emocema, s těma situacema, které třeba nejsou tak jako náročné, nebo to nejsou nějaké naše největší traumata. Na těch se to učíme, tam máme nějaké postupné menší úspěchy a časem se můžeme dostat k nějakým větším průlomům, třeba opravdu dostat se k nějakému hlubokému vnitřnímu zranění, třeba z dětství a na tom popracovat a pak to může být i větší krok nastat. Jo? Ale ten začátek je většinou pomalu, bezpečně, po nějakých menších kručcích, jinými slovy, zkoumat situace, pocity, které nejsou až tak ohrožující.
6: Hovorí autor knihy Sebepřijetí, terapeut a lektor mindfulness Jan Burian.
5: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Vaša kniha Sebepřijetí, kterou vydal portál, je zaujímavá, komplexná, prinášate v nej príbehy svojich klientov, námety na prácu so sebou, sú tam teoretické state. Čo vás motivovalo ju napísať?
7: V době covidu jsem najednou měl víc času, tak jsem vytvořil první běh kurzu sebepřijetí a k tomu jsem vytvořil takový materiály pro účastníky, takový handouty, aby měli něco do ruky, z čeho pak můžou studovat mezi těma setkáníma, protože ty kurzy vždycky dělám na několik týdnů a podstatná je práce i mezi těma setkáníma. A takže vznikl nějaký základ, dejme tomu dohromady 50 stránek. A tehdy trochu najednou jsem si říkal, jo, tak mám 50 stránek, tak to bude hned. A pak z toho byl proces na několik let, než jsem tu knihu dokončil. Ale ten hlavní záměr byl dát vlastně podporu lidem, kteří chtějí na sobě pracovat, chtějí rozvíjet všímavost a nejenom všímavost, ale taky laskavost a sebepéči.
6: My jsme hovorili, že na té cestě k sebapriatí a k tomu, aby jsme mohli k sebe hlbšie, tak je velmi důležité najít také dobré, bezpečné místa, ty svoje zdroje. Ale jsou tu aj pocity, stud a vina, které jsou vlastně prekážkami toho, aby jsme se dokázali prijať. Vy aj vo svojej knižke píšete o studě a vině a uvádzate tam, by som povedala, také jako jemné příklady, ale jsou samozřejmě časté životné příběhy, keď někdo svojím činom negativně ovplyvnil celou rodinu, to znamená poznačil několik osudů. Stretávate se vo svojej praxi aj s tím, že k vám chodí ľudia s tímto uvedomením, ako negativně ovplyvnili životy svojich blízkých a vlastně jim to brání, aby kvalitně ďalej žili svůj život a přijali to, co urobili?
7: Tak takový lidi určitě potkávám a určitě to znám z nějaké vlastní zkušenosti, možná asi ne nějaký jako úplně tragický, ale taky si uvědomu spoustu věcí, co jsem v životě udělal, které vedly k tomu, že v tom životě prostě nedopadly nějaké třeba vztahy, že se nepovedly. A mrzí mě to. A vlastně ten způsob, jak se s tím dá pracovat, je vlastně podobný, jak už jsem nastínil, že i ty pocity studu a viny vlastně můžeme, i když jsou super nepříjemný, jsou to, ona za nima je totiž většinou nějaká obava z odmítnutí, že vlastně nebudu dost dobrý, přijatelný pro tu komunitu lidí kolem mě, že budu vyvržený, zavržený a umřu někde sám. Jo, to je většinou tam jako jádro těch pocitů, takže extrémně nepříjemný, extrémně ohrožující pocity. Ale oni zase jenom říkají, dávají nám najevo, jak moc je pro nás důležitá blízkost, přijetí od druhých lidí, zdraví, fungující vztahy a vlastně schopnost odpuštění, schopnost uznat toho, že nejsme dokonalí a že nejenom my, ale i ostatní lidi dělají chyby. A ta cesta je zase přes vnímání těch pocitů, přes to, jakým způsobem nás ovlivňují, všímat si, jak ty pocity spouštějí nějaký sebeobvinující, sebeodsuzující myšlenky vnitřního kritika třeba, nebo nějaký jeho verze vnitřního soudce, nebo nějaký podobný části, který mají zase nějaký pozitivní úkol nás chránit před chybama a pomáhat nám učit se z chyb. Ale jde o tu míru, aby to nepřeháněli, aby už nás pak jenom neschazovali, nezavrhli do toho, že jsme nějak základně pokažený a špatný a zavržení hodný, ale aby nám nejenom ukázali, jo, tohle si fakt podělal. To fakt se nepovedlo. Co se z toho teď můžeš naučit do budoucna? A ne, tady skončil tvůj život a už bude vždycky všechno špatně. Že tam vlastně snaha obrátit se k nějakým vnitřním zdrojům, nějaký odolnosti, která z toho náročného, těžkého a v životě, co se i nepovede, vlastně dokáže z různých ztrát, které v tom životě nastanou, tak vlastně dokáže tam i něco najít. Já mám kurz, který se jmenuje Ztráty a nálezy. Jo? Že vlastně i ty ztráty, které zažijeme v životě, nás můžou něco naučit, někam posunout, něco nového odhalit, otevřít nové možnosti. Tak vlastně tohle dokázat vidět. A samozřejmě to nejde hned, ale je to taky nějaký proces, kterým se můžeme naučit a jeho základem je všímavost a laskavost.
6: My často hráme takovou hru, že mozog nás presvieča, že necítime to, čo cítime. Je totiž jednoduchšie byť v nejakej situácii racionálny, ako si priznať to, čo nám hovoria naše pocity. A vy v knihe popisujete, že by sme mali prepájať rozum a pocity. Akým spôsobom to učíte svojich frekventantov?
7: Ten spôsob je vlastne podobný, ako jsem ho naznačil, že vlastně můžeme začít vnímat projevy těch emocí v těle, kde se co svírá, kde je něco těžkého, hrudník, břicho nebo někde jinde. A zároveň si uvědomit, co mi ten pocit vlastně chce říct, nebo co by potřeboval. A ta pokud může a nemusí se objevit nějaká odpověď, ale může se třeba objevit potřebu bezpečí, potřebu blízkost, potřebu, aby mi to začalo dávat smysl, to, co dělám. Jo? Vlastně nějaká potřeba nebo nějaká důležitá věc nebo nějaká životní kvalita a ta už je pojmenovaná. To už je koncept, který vlastně mi pak může vést k tomu, jakým způsobem, jakým jednáním si tu potřebu nebo tu důležitou věc naplnit. Takže díky tomu, že já vnímám ty pocity do hloubky, ideálně v těle, pokud je to možný, pro někoho taky to není dostupný, ale nějakým způsobem hluboce, nejenom přes rozum, vnímám ty pocity, dokážu je respektovat, že tam jsou, naslouchám jim, tak mi může přijít to porozumění těm potřebám nebo důležitým věcem. A ty už jsou vlastně rozumový, ve smyslu konceptuální, kognitivní, už vlastně chápu potom i nějaký akce, kudy se vydat.
6: A nejde len o to, aby jsme rozumeli svým pocitom, ale vy velmi nabádate k tomu, aby sme sa snažili rozumieť aj pocitom druhých. Mm-hmm. Začína to už u našich detí, ktoré často nepočúvame a nepodporíme ich v momente, keď to potrebujú. Vy tam popisujete aj také ako jednoduché situácie, ako keď dieťa spadne, niečo ho bolí a rodič vlastne poprie to, že ho to koleno môže bolieť a začne ho rozptýľovať a odvádzať jeho pozornosť. Čo sa vlastne deje v tom dieťati a aké to má konsekvencie potom, takéto ako jednoduché situácie na jeho ďalšie premýšľanie o sebe?
7: Ono vždycky jde o to najít tu správnou míru té pozornosti. Jeden extrém je, když opravdu neuznáme, že to dítě vůbec ty pocity má ve smyslu, že nás vlastně jako otravuje, že to dítě jakoby přečí, křičí, něco po nás chce, je nějak nespokojený, tak se ho můžeme snažit buď mu říct, prosím tě, ty už bys měl být velký, tohle už bys neměl řešit, nebo ho nějak rozptýlíme, jo? Podívej se, tady je balónek nebo něco. A vlastně neuznáme ty jeho pocity a to dítě se pak naučí, že vlastně na těch jeho pocitech nezáleží a že v podstatě, když to pak zobecní, vnitřně si to zobecní, že vlastně na něm nezáleží. Jo? A že je důležitý, aby podávalo nějaký výkon, který druhý oceněj a pak jako bude spokojený a bude milovaný. A druhý extrém by byl, jako když se v těch pocitech úplně jako rozmatláme. Jo? Jakože, aha, tebe to bolí, je to hrozný a teď co s tím budem dělat. Jo? A teď to dítě, jako, aha, no. A vlastně si z toho pak udělá, že naopak ty pocity jsou jako příliš, můžou být jako zahlcující, nebo už, že se v nich vlastně začne ztrácet. Takže dát těm pocitům pozornost, většinou u těch malých dětí je to o nějakém obětí a vždycky, a to i u dospělých, je to o nějakém zájmu, že ten člověk, když prožívá něco nepříjemného, cítí, že ty druhý se o něj zajímají, o to, jak mu je, případně jak mu pomoct. A pak ale zase už jenom hledat takhle, co dál, tak co s tím budeme dělat, jo. Takže to je nějaká jako zdravá míra a z pozornosti k těm pocitům. Ani je nezazdít, ani je nerozmazávat.
6: Ja zostanem ešte pri detstve a pri deťoch, pretože vy sa v knihe pri príbehoch vašich klientov často vraciate do detstva. Vlastne prichádzate v tom procese na to, že rodičia nechtiac, verme, že nechtiac vlastne pri svojej výchove a svojej starostlivosti o nás nám dali nejakú svoju predstavu o nás, ako by sme my mali fungovať a tá sa s nami nesie ďalším životom. Čo my s tým môžeme potom robiť ako dospelí? Keď si prídeme na takéto vzorce, ktoré ste tu aj teraz popísali, že ideálny si vtedy, keď si výkonný.
7: Vždycky je možná takzvaná korektivní zkušenost. Jo? Sice už nikdy nebudeme děti znova, jako dospělí, ale můžeme prožít podobné situace zdravějším způsobem. tím trošičku jako poléčit, opečovat tyhle ty zraněné místa, kdy jsme nedostali to, co jsme potřebovali. A já v té knižce uvádím takovou jeden příklad chlapíka, který přišel o práci, teď vlastně řešil, jak to zvládnout, a náhodou ho jeho kamarád pozval na nějaký mužský kruh. Ono se mu tam nechtělo, jestli to bude moc macho nebo moc ezo, jo, trochu se to bál, ale pak vlastně zjistil, že to bylo o nějaký vzdílení a vzájemné podpoře, a v jednu chvíli mu vlastně nabídli, že si může před sebou představit ten problém, který řeší, to znamená hledání té nové práce. A ty ostatní chlapi si stoupili za něj, takže vlastně na to není sám, a cítil vlastně tu podporu, že fyzicky doslova za ním někdo stojí, a jeho kamarád vlastně mu přitom ještě položil ruku na rameno, a on si vlastně vzpomněl, že jeho táta mu někdy takovouhle podporu nedal, že se za něj nepostavil, naopak spíš hledal, co mu nejde, v čemu vlastně nevěří, co dokáže, různě ho zpochybňoval, dělal se z něj srandičky, i když to asi nemyslel nějak jako záměrně zle, ale prostě opravdu nedal tomu synovi podporu, kterou v tom dětství potřeboval, a tenhle ten zážitek vlastně mu to do nějaký míry léčil a podpořil.
6: Nakolko si uvedomujeme ako rodičia, keď sa rozprávate so svojimi klientami vo svojej praxi, že takto programujeme svoje deti, a robíme to asi každý rodič?
7: Zase tam sú taky dva extrémy. Jo. Sú rodiče, ktorí si to asi neuvedomujú a vlastne furt sú v tom ako musí být přísnost na ty děti, jo, občas je prostě, je třeba jim dáme výprask, aby protože my jsme taky dostávali, jo, a myslím, že v takových rodičů už není tolik, ale pořád bohužel jich je dost, a tak to je jeden extrém, že ty rodiče se vlastně jako nepřipouští, že by mohli dělat něco špatně, když vlastně nejsou naladěný na potřeby těch dětí, nebo si myslí, že tím dětem stačí jen, když dostanou najíst, jo, což rozhodně ne, potřebují nějakou emoční přítomnost toho rodiče, nějaký empatii, naladění. A druhý extrém jsou zase jako rodiče, který vlastně se tím, co ty děti jako prožívají, zabývají extrémně a vlastně strašně moc jim vycházejí vstříc, bojejí se, že je přetížej, a vlastně nedají jim nějakou zdravou míru nějaký jako výzvy nebo nějakých náročných úkolů, nebo nedají jim zažít, že to dítě někdy něco nedostane nebo někdy něco nezvládne. A to je pro to dítě důležitý zažít, že může udělat chybu, může něco nezvládnout, může něco nedostat, ale pořád je milovaný. A to je ten zdravý způsob, jak vlastně k těm dětem přistupovat.
6: No a na záver by som sa vás rada opýtala, nakoľko naši rodičia nám môžu pomôcť v tom, že my sa cítime seba priaty, že príjmame samých seba taký, aký sme.
7: Jako mluvíme o dětech, tak to je naprosto klíčový. Jo? Tam je to ještě taky důležité, aby to rodiče dokázali přijímat i sami sebe a tím dělali nějaký role model i pro ty děti. Ale pokud už jsme dospělí, tak většinou už ty naši rodiče jsou starší a už mají nějaký zaběhaný koleje, tak bych na ně nespoléhal, na ty naše rodiče. Můžou být jako některý osvícený rodiče, jo, který na sobě pracují, že můžou ještě, když si s nima dobře popovídáme, nějak se dobře propojit, vyříkat si nějaké věci z dětství. Ale spousta rodičů už na to nemá kapacitu, nebo se bude bránit, já jsem chtěl to nejlepší, Takže bych na ty rodiče úplně... Můžeme to zkusit, jo, ale nespoléhal bych na ně a spíš bych hledal nějaký naše vnitřní rodiče, nějaký naše zdravý, dospělý já, který samo sebe může podpořit a přijmout.
6: Hostem v hovoroch byl Jan Burian, autor knihy Sebepřijetí. Jane, děkuji vám za návštěvu.
7: Moc krát děkuji.
6: Od mikrofonu se loučí Tatiana Čabáková.
5: Návraty časem, aneb to nejlepší z archívu Českého rozhlasu. To je výběr pořadů, které by neměly zapadnout, a od autorů, na které by se nemělo zapomenout. Rozhlasové legendy, portréty osobností, politiky i kultury, polozapomenuté dokumenty, kultovní reportáže a debaty o tématech, které s časem nestrácejí aktuálnost. Rozhlasový archív pro vás prohledává David Hertl a k návratům časem vás zve každý všední den po 9. hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel a ministr zdravotnictví z hnutí ANO Adam Vojtěch spolu jednali o stavu českého zdravotnictví. Podle ministra se oba shodli, že valorizace platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun je mimořádný krok a pro dlouhodobé řešení bude potřeba změna systému. Vojtěch Pavlovi představil legislativní změny, které teď rezort připravuje. Prezident se taky zajímal o přesun některých agent z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Česko podle agentury Bloomberg zablokuje snahu Evropské unie uvalit sankce na izraelského ministra národní bezpečnosti Itamara Ben-Gvira. Šéf české diplomacie Petr Macinka z Motoristů to řekl v rozhovoru pro Bloomberg. Podobný návrh by podle Macinky údajně jen zvýšil popularitu krajně pravicového ministra u jeho podporovatelů. Unijní země chtějí Ben-Gvira potrestat za násilné zacházení s aktivisty, kteří se snažili dopravit humanitární pomoc do pásma Gazy minulý měsíc. Siamská dvojčata, která se v úterý narodila v Bratislavě, za sebou mají první operaci. Lékaři se zaměřili na zprůchodnění jejich střev a vytvoření umělých vývodů. Dívky totiž nemají vyvinutý konečník. Podle Slovenského národního ústavu dětských nemocí se operace obešla bez komplikací a malé pacientky jsou ve stabilizovaném stavu. Lékaři jim aktuálně chtějí dát čas na zotavení před dalšími vyšetřeními. Dívky se narodily srostlé v oblasti pánve. Každá má vlastní srdce, plíce nebo ledviny. A večer začíná 68. ročník Smetanovy Litomyšle. Až do 5. července nabídne koncerty, operu, tanec i výtvarné umění. Letošní ročník propojí téma Natura, které se odrazí už v zahajovacím koncertu. Česká filharmonie na zámeckém nádvoří ve Smetanovém sále uvede Stravinského Svěcení jara pod taktovkou amerického dirigenta Davida Robertsona. Čeští fotbalisti za hodinu a půl vstoupí do mistrovství světa. V Guadalajaře budou hrát s Jižní Koreou. Radiožurnál i Radiožurnál Sport odvysílají přímý přenos. V úvodním zápase celého šampionátu Mexiko porazilo Jihoafrickou republiku 2-0.
4: Nehoda na silnici 24 u Lomnice nad Lužnicí a komplikace u Bratčic. Na tahu 24 mezi Veselým nad Lužnicí a Třeboní za Lomnicí nad Lužnicí nehoda. U malého panenského rybníka vyjelo auto mimo silnici. Zasahují tam záchranáři a hasiči, provoz řídí policie. V okrese Brno-Venkov mezi Syrovicemi a Němčičkami za Bratčicemi uvízlé nákladní vozidlo komplikuje průjezd po silnici. V Praze ve Vyskočilově z Budějovické do Michle za sjezdem z 5. května narazilo auto do sloupu veřejného osvětlení. Projíždí se jedním pruhem. V Praze stále probíhá noční uzavírka ve Strahovském tunelu ze Smíchova na Břevnov. Také Blanka mezi Novou Povltavskou a Letnou je obousměrně uzavřená. Obě uzavírky by měly skončit v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Přes den čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů, na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Konec války mezi Spojenými státy a Iránem spíše v nedohlednu. Výbuch násilí v Belfastu. Jde ve sporu o summit NATO, dokonce o prezidentskou volbu, anebo Bulharsko končí s vojenskými dodávkami Ukrajině. To jsou témata vybraných příspěvků čtvrtečního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jeho studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
5: Názory a argumenty.
8: Začíná 23. mistrovství světa ve fotbale. Prvé, které se koná ve třech zemích. USA, Mexiku a Kanadě a také podstatně rozšířenější od minulého šampionátu. O některých aspektech mistrovství, a to i politických, hovořím s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Buď zdrav.
9: Dobrý den.
8: Federace FIFA se rozhodla pro skutečně značné zvětšení. Z kvalifikace postoupilo do mistrovství 48 týmů. Je jich tedy o 16 víc než před 4 roky v Kataru a celkový počet odehraných zápasů se zvýší ze 64 na 104. To dělá chtějí nechtějí dojem, že jde především o co nejvyšší finanční výnosy, jak ze vstupenek, tak hlavně zpráv na televizním přenosy, asi ne?
9: Mistrovství světa ve fotbale bývá opakovaně jednou z nejsledovanějších, neli nejsledovanější sportovní událostí na celém světě a je logické, že to tedy není jenom sportovní událost, ale je to i událost, která má přinést především Mezinárodní fotbalové federaci velké příjmy a proto jsme svědky toho, že účast na šampionátu je nyní dopřána daleko více zemím, než tomu bývalo v minulosti, že ten program se natahuje, že je obtížné uspořádat šampionát v jedné zemi, takže, jak už bylo řečeno, letos poprvé to bude ve třech zemích najednou, za 4 roky se to zopakuje, kdy to bude ve Španělsku, Portugalsku a v Maroku, ale například za další 4 roky potom si na takovýto šampionát troufá Saudská Arábie sama. Takže to není úplně souvislost mezi tím, jak se šampionát rozšiřuje a tím, kolik zemí ho pořádá. Když jsme u té ekonomiky a obchodu, tak samozřejmě FIFA inkasuje velké peníze od sponzorů, ale také inkasuje velké peníze především za televizní práva. Proto se této organizaci hodí čím více zápasů, tím více odvysílaných hodin v televizích, tím více příjmů. Tak to dá se říci jednoduše, to funguje, ale samozřejmě tato velká událost není událostí pouze sportovní nebo ekonomickou, ale je to také událost, která má přesah do politiky a to se názorně ukazuje právě v souvislosti s tím, že se tento šampionát koná ve Spojených státech amerických, koná se v době, kdy prezidentem je Donald Trump, který mimo jiné razí velmi nesmlouvavou politiku vůči imigraci a to se projevuje také na organizaci šampionátu, kdy například dochází k tomu, že nejenom někteří fanoušci...
8: Nejenom migraci, ale dokonce zakazuje vstup lidem z některých zemí na území Spojených států.
9: Právě to souvisí s tou tvrdou imigrační politikou a týká se to nejenom fanoušků z nejrůznějších zemí, ale týká se to také přímo účastníků. Tak například jeden z nejlepších afrických rozhodčích nebyl vpuštěn na území Spojených států amerických jenom proto, že pochází ze Somálska. A místo toho, aby FIFA tedy zasáhla, aby řekla představitelům Spojených států amerických, že pokud pořádají šampionát, tak by měli dodržovat určité podmínky, které byly dohodnuty a neměla by tato země bránit minimálně ve vstupu aktivním účastníkům, jako je prověřený nejenom z hlediska výkonnosti, ale i z hlediska dalších okolností sudí ze Somálska. A
8: což je ovšem problematická země.
9: A nebyl vpuštěn jenom pro to, že je zkrátka na seznamu problematických zemí Spojených států amerických. Takže tady se názorně ukazuje určité pokrytectví FIFA, které tato organizace není schopna zajistit rovné podmínky všem účastníkům šampionátu a FIFA se spíše soustředí na takové věci, které jsou na první pohled v konfrontaci s tím, co se děje, naprosto banální, absurdní a to je například to, že fotbalisty Haiti nutí vyměnit dresy, protože tam mají drobnou ikonku nebo drobný potisk, který odkazuje na boj za nezávislost a podle FIFA to je projev politický, který je naprosto nepřístupný a nepřípustný. A co se týče právě toho, že to má být světová událost a má to být radost pro fanoušky, tak celá řada fanoušků byla z obav z migrační nebo imigrační politiky odrazena od účasti na šampionátu a dokonce někteří, kteří se přesto chtějí vydat, tak mají problém se vůbec do Spojených států amerických dostat. Například někteří skočtí fanoušci si stěžují, že původně splnili všechny procedury, které jsou potřeba a najednou na poslední chvíli se objevila informace, že určitý certifikát, který je potřeba k tomu, abyste vůbec mohl nastoupit do letadla a odletět do Spojených států, tak byl schválen, ale najednou na poslední chvíli se objevila informace, že se to stále ještě řeší, toto potvrzení a ti fanoušci se ničeho nedopustili, mají čistý trestní rejstřík a pak se objevují dohady, proč to tak je, zda to není kvůli nějakým aktivitám na sociálních sítích, kde by třeba mohli kritizovat současnou politiku amerického prezidenta a podobně. Takže ten šampionát bude podle mého názoru velmi rozporuplný z těchto důvodů.
8: Říká Petr Hradman, díky mnohokrát.
9: Naslyšenou.
8: Americká televizní stanice CNN spočítala, že prezident Donald Trump oznámil brzké ukončení války s Iránem už 38krát. Trump také několikrát deklaroval, že Spojené státy dosáhly naprostého vítězství. Ale jak soudí autor následujícího komentáře Jiří Pehe z New Yorkské univerzity v Praze, ve skutečnosti se konec války mezi USA a Iránem spíše vzdaluje.
10: Americká televizní stanice CNN spočítala, že americký prezident Donald Trump oznámil brzké ukončení války s Iránem už 38krát.

0: islamistické hnutí Hizballáh v Libanonu, které nepřímo kontroluje. Další jeho kartou jsou Hutijové v Jemenu. Spojené státy pro změnu nemohou ignorovat Izrael, který 28. února na Irán zaútočil po boku Spojených států. Zprávy z Bílého domu zveřejněné v amerických médiích dokonce naznačují, že to byl izraelský premiér Benjamin Netanyahu, kdo přesvědčil Trumpa k zahájení útoku, ačkoliv někteří významní spolupracovníci Trumpa, jako je viceprezident J.D. Vance, byli proti. Jedním z hlavních problémů pro Trumpa v jeho snahách ukončit válku, která je ve Spojených státech stále více nepopulární, je skutečnost, že Spojené státy a Izrael sledují v konfliktu rozdílné cíle. Pro Spojené státy není Irán bezprostředním nebezpečím, zatímco pro Izrael je Irán smrtelnou hrozbou, zejména pokud by získal jaderné zbraně. Zatímco Trump by se nyní zřejmě spokojil s mírovou dohodou, na jejím základě by se otevřel Hormuzský průliv a Irán by zároveň slíbil jednání o ukončení svého jaderného programu, Netanyahuovi takto definované vítězství nemusí stačit. Jak on, tak Trump mají před sebou volby. Trump potřebuje před volbami do kongresu v listopadu ukázat americké veřejnosti, že válku s Iránem ukončil a docílit toho, aby začaly klesat ceny pohonných hmot. I kdyby mírová dohoda nakonec nevypadala jako jednoznačné vítězství Spojených států, bude ji tak interpretovat. Pro Netanyahua bude ve volbách do Knesetu na konci října ale jakékoliv polovičaté řešení rizikem, zejména pokud by jeho součástí byl závazek Izraele, že nebude útočit na teroristické hnutí Hizballáh v Libanonu, které je spojencem Iránu. Ten přitom požaduje, aby se jakékoliv mírové ujednání týkalo i Izraele, zejména ukončení jeho útoku na pozice Hizballáhu v Libanonu. Tato asymetrie v cílech Spojených států a Izraele už vedla ke sporům mezi Trumpem a Netanyahuem. Izraelský premiér nakonec po údajně vypjatém rozhovoru ustoupil Trumpovu tlaku a slíbil, že dá mírovým rozhovorům šanci tím, že Izrael nebude útočit na Bejrut a omezí i svoje útoky na pozice Hizballáhu v jižním Libanonu. Jenže Netanyahuovým reálným zájmem je jakoukoliv dohodu, která by Izrael svazovala, sabotovat. Irán si je rozdílných postojů mezi Spojenými státy a Izraelem k ukončení konfliktu vědom a chytře této nejednoty využívá. Zároveň vykládá Trumpovu nerozhodnost tak, že ve válce vlastně zvítězil Irán. Americký prezident je tudíž ve velmi složité pozici. Pokud by nakonec dosáhl nějaké mírové dohody s Iránem, bude čelit riziku, že Izrael tuto dohodu bude podkopávat. Pokud by se rozhodl pro rázné vojenské řešení, které by si Izrael přál, hrozí chaos s nejistými výsledky, včetně toho, že Hormuzský průliv zůstane nadále neprůchodný. Mezitím Trump čelí rostoucímu domácímu tlaku. Nyní argumentuje, že s Iránem uzavřel příměří a i proto nemusí žádat o souhlas kongresu, který by teoreticky potřeboval, kdyby válka trvala déle než 60 dnů. Kdyby se nakonec rozhodlo pro další válečné akce, nepochybně by čelil i odporu některých republikánů. Sněmovna reprezentantů už konec konců za přispění několika republikánů schválila rezoluci požadující ukončení války v Iránu. Konflikt mezi Spojenými státy a Iránem tedy nemá dobré řešení pro žádného z aktérů. Poslední údery Iránu na vojenská zařízení Spojených států v oblasti Perského zálivu i iránské útoky na infrastrukturu bohatých ropných emirátů v zálivu přitom naznačují, že sebevědomí iránského režimu ve světle Trumpova přešlapování roste.
1: Hovořil Jiří Pehe. Výbuch násilí vůči migrantům v severoirském Belfastu popisují tamní politikové co by rasově motivovaný pogrom. Vysvětlit ho ovšem není snadné, protože má řadu vrstev a kontextů, jak říká autor následujícího komentáře, redakční kolega Jan Fingerland.
2: Britský poslanec Enoch Powell před téměř 60 lety vyvolal poprask svým projevem o řekách krve. Varoval, že pokud jeho země nespomalí příliv imigrantů, skončí celá věc krveprolitím. Spojené království se v krvi zatím netopí, ale Powellova řeče s odstupem času zdá přece jen o něco méně vyhrocená než kdysi. Připomínají to události tohoto týdne, které se odehrály v severoirském Belfastu. Nechyběla snad žádná ingredience výbušné směsi. Imigrant tmavé pleti za bílého dne s nožem v ruce málem zavraždil místního obyvatele. Do ulic následně vyrazily skupiny mladíků, kteří ohrožovali všechny, kdo nebyli bílí. Zapalovali také domy a auta, což místní politici označili za pogrom. Jak už to bývá, celá věc má řadu vrstev a kontextů. Jedním je skutečnost, že jde o severní Irsko, periferní

0: území s vlastními dost závažnými ekonomickými problémy, horšími než jinde v Británii. I proto je tu imigrantů méně, včetně těch afrických, ale přicházejí do velmi specifického prostředí, v němž se zatím lidé nenaučili dostatečně absorbovat i mnohem menší kulturní odlišnosti. Dosud neuplynulo ani 30 let od uzavření velkopátečních dohod. Zdejší mír je stál velmi křehký. Katolíci a protestanti se bedlivě vzájemně hlídají, obývají vlastní ulice a čtvrti, chodí do jiných škol i hospod. Příchod Afričanů a Asiatů tuto nedůvěru nenařadil, ale naopak posílil. Imigranti navíc vytvořili obtížně vypočitatelnou menšinu v křehkém systému, v němž obě hlavní komunity ztratily šanci stát se většinou. Přistěhovalci jsou navíc soustředění v konkrétních domech a ulicích a jsou tedy i více viditelní. Ani to není vše. Mnozí z neevropských příchozích, včetně pachatele pondělního pokusu o vraždu, dorazili do severního Irska takzvanou irskou cestou. To znamená, že nejdříve přistáli v některé bezpečné zemi Evropské unie. Odtud se pak snadno dostanou do irského Dublinu. Tam jim ochotní irští úředníci rovnou poradí, jak se dostat autobusem do Belfastu, tedy na území Spojeného království. Je to možné díky dohodě o volném pohybu jak uvnitř Evropské unie, tak i mezi Irskou republikou a Severním Irskem. Tato propustná pozemní hranice zůstala v platnosti i po Brexitu, s tím, že na ní závisí mír v Severním Irsku. Volný pohyb po ostrově může vzít pod tlakem této migrace za své a spolu s ním i severoirský mír. Širším kontextem je sama imigrace do Velké Británie. Enoch Powell se koncem 60. let znepokojoval kvůli přísunu asi 50 tisíc lidí ročně. Nyní jde zhruba o 1 000 000 lidí ročně. Mnozí Britové navíc nemají pocit, že s tím jejich vlády chtějí nebo umějí něco dělat. Stěžují si na údajně preferenční zacházení s menšinami ze strany policie, jak se to mělo projevit na případu nyní znovu propírané vraždy Henryho Novaka. A i tentokrát se upozorňuje na malou ochotu některých politiků či úředníků jasně pojmenovat problém. Například ministr pro Severní Irsko Hilary Benn se i tentokrát v debatě ohradil proti pojmu cizí kultura. V Severním Irsku je prý dost nebezpečných jedinců, kteří se tam narodili. To ale lidé slyšet nechtějí. Napětí roste, Británie už má za sebou násilné demonstrace proti imigrantům přímo u ubytoven. Politiků, kteří se na cizím strachu rádi svezou, stejně jako i těch, kdo jsou odhodláni věci bagatelizovat, dokud to jen trochu jde, je zatím dost. Všichni mají přitom možnost udělat něco proto, aby Powellovy řeky krve zůstaly jen varovnou metaforou.
1: U mikrofonu byl komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Bulharsko oznámilo, že přestane dodávat zbraně Ukrajině, jak uvedl ministr obrany Dimitar Stojanov s odvoláním na premiéra Rumena Radeva, který dlouhodobě prosazuje diplomatické řešení konfliktu. Podle Stojanova je válka na Ukrajině vyčerpávající a další zbraně nevedou k řešení, přičemž Ukrajina jich má dostatek a potřebuje spíš lidské zdroje. Více už komentáře Libora Dvořáka čte Václav Štefan.
3: Toto rozhodnutí má svou logiku. Pro levocentristu Rumena Radeva, který se do čela vlády dostal po drtivém vítězství své strany Progresivní Bulharsko v dubnových volbách, je podobné rozhodnutí víc než přirozené. Proti zbrojním dodávkám Ukrajině se stavěl prakticky po celou válku a neustále zdůrazňoval, že konflikt je třeba definitivně vyřešit u jednacího stolu. Přitom ovšem prohlašuje, že nehodlá blokovat žádné rozhodnutí aliance ani unie. Současné Bulharsko je dnes již samozřejmým členem NATO i EU a jako takové od února roku 2022 odeslalo na Ukrajinu už 13 balíčků výzbroje všeho druhu. Kvůli častým domácím vnitropolitickým sporům se však tyto dodávky realizovaly převážně prostřednictvím třetích zemí. Bulharská vláda a její šéf nejsou v tomto ohledu na starém kontinentu výjimkou. Nedávné maďarské parlamentní volby po 16 letech konečně smetli autokrata Viktora Orbána a na jeho místo šéfa kabinetu se dostal mnoha lidmi vytoužený Petr Maďar. Pokud však jde o vojenské dodávky Ukrajině, pravdu měli nakonec skeptici, kteří tvrdili, že v letčem se nový premiér od starého příliš lišit nebude a hodlá se řídit heslem ani náboj pro Ukrajinu. O mnoho lepší ostatně není ani český postoj třeba v rámci muniční iniciativy. Ta je sice naším vynálezem, ale nový český premiér a jeho kabinet se po vzoru chytré horákyně rozhodli tento proces dál koordinovat, ale nikoli spolufinancovat. Vraťme se ale k bulharské představě uzavřít ukrajinský problém u jednacího stolu. Je sice pravda, že většina válek v dějinách končila vyjednáváním. To ovšem znamená, že jedna ze stran musela dosáhnout ne-li drtivé vojenské převahy, pak alespoň výrazné dominance na bojišti, což se alespoň zatím ani jedné straně nedaří. Navíc jsme se ocitli v situaci, o níž četní nezávislí ruští i světoví analytici tvrdí, že tato válka je pastí, již si Putin samozřejmě nechtěně připravil sám na sebe. Teď z této pasti nevidí jiný únik, než v bojích pokračovat. Právě proto je přímo povinností zbytků Evropy vyzbrojovat Ukrajinu co nejdůkladněji a nejsoustavněji. Rádo se už po léta říkává, že Vladimír Putin rozumí jedině tvrdé síle. V případě války s Ukrajinou, již on sám rozpoutal, to platí dvojnásob.
1: Václav Štefan četl komentář Libora Dvořáka. Stále nerozhodnutá přetahovaná prezidenta s vládou o jeho účast na summitu NATO v Ankaře je jistě spektakulární, čili okázalá a také širokou veřejností vcelku sledovaná. A Kateřina Perknerová z deníku CZ se dokonce domnívá, že v ní jde o to, kdo bude sedět v příštím funkční období na Pražském hradě.
4: Do výdajů na obranu by se mohly započítávat nové vojenské nemocnice a některé dálniční a silniční úseky. Do věci by tak asi měli promluvit i ministři zdravotnictví a dopravy. Možná by se tedy mělo počkat, zda se do červencového summitu NATO v Ankaře ještě nesejdou tito unijní resortní šéfové, aby pak česká vláda konečně mohla moudře rozhodnout, zda do Turecka poletí s nebo bez, tedy s prezidentem Petrem Pavlem nebo bez něj. Nejprve totiž Andrej Babiš tvrdil, že o složení delegace nebude jednat dříve, než se v květnu poradí šéf diplomaté států NATO za účasti generálního tajemníka Marka Rutteho. Posléze došel k závěru, že si ještě musí popovídat ministři obrany, aby se tušilo, o čem bude na ankarském zasedání řeč. Proto v pondělí hlava státu sice dorazila do Strakovy akademie, ale odcházela jen s pomyslnou letenkou do New Yorku na valné shromáždění OSN. Verdikt k alianční cestě bude vyřknut až v pondělí 22. června. Ve vzduchu se stále vznáší hradní kompetenční žaloba k ústavnímu soudu, kterou by ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka podle svých slov považoval za akt nepřátelství. Petr Pavel si ovšem ze sídla kabinetu odnášel premiérovo ujištění, že nehodlá omezovat výkon prezidentských pravomocí, což je jádro pudla, neboť Babiš, Macinka a Pavel si evidentně každý po svém vykládají článek 63 odstavec 1 písmeno A Ústavy České republiky, tedy že prezident zastupuje stát navenek. Pavel přitom několikrát zopakoval, že by při výkonu této kompetence zastával vládní linii, držel se mandátu, který by z ní vycházel. V celé té už poněkud omšelé kauze jde pochopitelně o víc než o jeden, byť důležitý summit NATO. Ve hře je vykolíkování hřiště, na němž se vláda a prezident pohybují a plní své role, dané ústavou, zvyklostmi, mocenským postavením, přirozenou autoritou, popularitou a počtem získaných hlasů. Poslední položka zdaleka není zanedbatelná. V loňských sněmovních volbách jich hnutí ANO, SPD a motoristé dostali 2 758 000, zatímco Pavel před třemi lety 3 359 000. V parlamentním systému absolutní čísla mnoho neznamenají, avšak říkejte to lidem, kteří takovou porcí důvěry disponují, opomenout se to nedá. A právě tento moment je z Babišova pohledu v ankarském příběhu podstatný. Letos na podzim se pokusí vyrovnat poměry v Senátu a o rok později bude muset představit prezidentského kandidáta, který bude mít solidní šanci s Petrem Pavlem soupeřit. Změna v Horní komoře a na Pražském hradě společně s novelou mediálního zákona a vykostěnou služební normou by usnadnili premiéru Babišovi vládnutí a výrazně oslabili už tak mátožnou opozici. Každý Pavlův neúspěch, přešlap nebo posunutí do úlohy kladeče věnců a oblíbeného jezdce na motorce šéfa hnutí ANO přibližuje jeho cíli. V případu Ankara v skutku nejde o to, kdo s kým si potřese na aliančním setkání rukou a prohodí pár slov. Stala se prubířským kamenem, který má prověřit reálnou sílu dvou politických protipólů na české scéně.
1: To byla Kateřina Perknerová z deníku CZ. No a zcela na závěr ještě hovoří publicista Luboš Kreč o jednom podnikatelském a možná i poučném příkladu.
5: Trdelníky sice nejsou ani náhodou tradiční české pochoutky, jak to hlásá kdejaký reklamní nosič, ale staly se oblíbenou součástí tuzemských trhů. A v podobě ambiciozní sítě kiosků Trdlo Café postupně expandovaly i do obchodních center a dalších míst. Tento franšízově investiční sen se ale nyní začal zadrhávat a plynou z něj cenná ponaučení. Hybatelem expanze značky Trdlo Café, která svého času chtěla dobít nejen český, ale i americký či dubajský trh, je skupina Twist Café Group. Ta postupně vybudovala impérium obchodních brandů, jako jsou Kytky od Pepy, Siname, Bublify nebo právě Trdlo Café. Jednotlivé pobočky nabízela modelem franšízy. Jde o mezinárodně ověřený koncept, na kterém stojí třeba fast foodové řetězce typu McDonald's. Je to legitimní způsob podnikání, kdy si zájemce v podstatě koupí od majitele značky know-how a domluví se na detailních parametrech vzájemné spolupráce. Twist Café Group ale lákání nových franšízantů pojímala vcelku originálně. Do popředí stavěla investiční rozměr a upozorňovala, jakých báječných zhodnocení lze pořízením jednoho či dvou stánků dosáhnout. Jakoby snad ani nešlo o podnikání, které z principu vyžaduje úsilí a které má vždy nějaká úskalí. Skupina avizovala, že Trdlo Café a další její koncepty jsou novým typem franšízy, u níž všechno obstarají experti Twist Café. Stánek vyberou, budou jej provozovat, obslouží marketing a investor, rozuměj franšízant, ho musí jen koupit a pak už bude v podstatě počítat peníze, které se mu povalí na účet. Tenhle příběh se ale nyní komplikuje. Skupina je pod několikerým biznisovým útokem. Čelí insolvencím a na její platební morálku si stěžuje řada partnerů, spolupracovníků i franšízantů. Majitelé Twist Café se brání, odmítají, že by pochybili, jenže jistá pachuť zůstane, ať to dopadne jakkoliv. Jde o to, že vize, která předkládala potenciálním zájemcům o své franšízy, působily až příliš snově. Trochu jako pověstní létající pečení holuby, kteří vám přistanou na stole, aniž byste se o ně jakkoliv zasloužili. Takhle ale život ani biznis nefungují. Naopak platí, že to, co působí až moc jednoduše, v sobě mívá ukrytý nějaký ten háček.
1: Příspěvkem Luboše Kreče končí čtvrteční názory a argumenty. Každodenní publicistická relace Českého rozhlasu Plus. No a ze studia se za celou redakci i autory komentářů loučí Ondřej Konrád.
2: Hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Novelu stavebního zákona čeká finální schvalování. Soud za ilegální vývoz odpadů z Německa do Česka míří k dohodě. Čeští fotbalisti za hodinu rozehrají zápas na mistrovství světa s Jižní Koreou a čekáme převážně oblačno až zataženo, teploty do 20 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Sněmovna poslala k závěrečnému schvalování vládní novelu stavebního zákona. Ta má podle koalice zrychlit a zjednodušit povolovací procesy. Norma počítá třeba se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů. Návrh kritizuje opozice.
7: První a druhé čtení zabralo poslancům dohromady téměř 25 hodin. Několikrát se k novele vracely i výbory. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO se tak nestihne původní termín účinnosti od 1. července.
8: U účinnost budeme řešit, nicméně já budu navrhovat účinnost po schválení zákona.
7: Opozice varuje před kolapsem stavebního řízení. Podle místopředsedkyně Pirátů Kateřiny Stojanové hrozí, že odejde řada zkušených úředníků.
9: Nevíme, jak bude vypadat ta konečná síť podoby stavebních úřadů. Nevíme, kde vezmeme potřebné zaměstnance. Nevíme, kolik ta reforma bude ve skutečnosti stát.
7: Koaliční i opoziční poslanci k novele nahráli zhruba 130 pozměňovacích návrhů. Koalice chce zákon poslat do Senátu ještě před sněmovními prázdninami. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
6: Schodek státního rozpočtu může být příští rok až 350 miliard korun. Uvedla to Národní rozpočtová rada. Letos vláda plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard korun. To by znamenalo čtvrtý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Rozpočtová pravidla Evropské unie vyžadují udržet rozpočtový deficit pod 3% hrubého domácího produktu. Rada nevyloučila, že Česko tuto hranici příští rok překročí. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO přitom v minulosti slibovala, že se tak nestane. Německý podnikatel stíhaný za vývoz odpadu do Česka by mohl uzavřít dohodu o vině a trestu. Po prvním dni procesu ve Weidenu nedaleko českých hranic to píše deník Süddeutsche Zeitung. Před soudem je taky jeden Čech.
10: 53-letý německý podnikatel se podle serveru Echo Horní Falce přizná, že do Jiříkova na Bruntálsku a Brna Horních Heršpic přivezl několik set tun částečně nebezpečného odpadu a k tomu zaplatí Bavorsku v přepočtu skoro 2,5 milionu korun, neboli šestinu částky, kterou Bavorsko zaplatilo za odvoz odpadu zpátky do Německa. Za to by soud obžalovanému snížil očekávaný trest. Podnikatel by ve vězení zůstal třeba už jenom rok. Dohoda by snížila trest i obžalovanému řidiči nákladních automobilů z Česka. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: Na Břeclavsku dnes a zítra vyjedou závodníci v soutěži rally Hustopeče. Soutěžní dvojice z Česka i ze zahraničí čeká víc než 150 kilometrů tras. Organizátoři očekávají příjezd zhruba 20 tisíc fanoušků. Dnes jsou v plánu testovací jízdy za běžného provozu. Zítra pořadatelé kvůli závodům uzavřou některé cesty kolem Hustopečí a v okolních obcích. České fotbalisty čeká za hodinu úvodní zápas na mistrovství světa. V Guadalajaře se utkají s Jižní Koreou. Největší hrozbou asijského výběru je kapitán a někdejší hvězda Tottenhamu Heung-min Son, kterého za největší hrozbu považuje i trenér národního týmu Miroslav Koubek.
11: Son je velký pojem světového fotbalu, dokázal to strašně moc. Víme, že to je legenda v Koreji. Obecně Korea disponuje především kvalitou v těch ofenzivních pozicích. Nemá jenom Sona, ale má další výborní hráče na těchto postech. Tam samozřejmě hrozí největší nebezpečí pro nás. Já klukům věřím, že jsou schopni vynikající korejský útočníky pokrýt.
6: Souboj českých fotbalistů s Jižní Koreou začne za hodinu v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. V úvodním duelu celého šampionátu Mexiko porazilo Jihoafrickou republiku 2-0.
12: Předmět na D1 u Divišova a uzavírka tunelů v Praze. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Sázavu nebezpečí. Na 39. kilometru v levém pruhu máme hlášený předmět. Na Pražském okruhu z dálnice D1 na letiště noční omezení v Lochkovském tunelu. Silničáři tam uzavřeli pravý pruh mezi 14. a 15. kilometrem. Pracuje se na údržbě a opravě vozovky. V Praze stále počítejte s uzavírkami v tunelech. Strahovským neprojedete ve směru ze Smíchova na Břevnov a neprůjezdná je také část tunelu Blanka mezi Novou Povltavskou a Letnou z důvodu noční údržby. Ta by měla končit v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
13: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Přes den čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno. Jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách, postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Pro jedny byl hrdinou, druzí si, jemně řečeno, jeho hrdinstvím nejsou jisti. Indiánský náčelník Geronimo zůstává především symbolem určité doby. A jak napsal náš přední amerikanista Josef Opatrný, je projekčním plátnem našich představ. Víme toho o něm málo. Pro podstatnou část jeho života neexistují ověřitelné zdroje informací a obsáhlý životopis, který Geronimo před smrtí nadiktoval, je spíš literárním dílem, nějak na úrovni románu Karla Máje. Osud muže, který musel sledovat, jak jeho zemi obsazují bílí osadníci, připomene v portrétech věnovaných indiánským náčelníkům historik Jan Adamec. Honzo, vítám tě, hezký den.
15: Dobrý den.
14: Ptát se bude David Hartlo.
13: Indiánští náčelníci.
14: Honzo, a začneme dneska tím, že skočíme na konec příběhu. Velmi rozhořčené reakce mezi Indiány vyvolalo, když v květnu 2011 zabitý terorista Usáma bin Ládin dostal od americké armády krycí jméno Geronimo. Po protestech Indiánů byla tahle akce přejmenována na Neptunův trojzubec. Ale ona se v tuhle chvíli nabízí otázka, jak je vlastně Geronimo, nebo jeho jméno, jak je to vnímáno v té dnešní americké společnosti, pozitivně nebo negativně?
15: No, na to není úplně jednoznačná odpověď, protože tam existují vlastně jako různé skupiny a různé vlastně historické vrstvy, jak na Geronima a vůbec i na ty ostatní indiánské vůdce vzpomínáme. Tam já bych jenom připomněl, že sám Geronimo vlastně přispěl k tomu trošku, že v té své poslední fázi života se stal součástí toho, jak bych ho řekl, showbiznisu kapitalistického systému, kdy vlastně prodával tu svoji památku, vydělával, nebo respektive on ji využíval ve svůj prospěch, získával peníze za to, že prodával relikvie nebo prostě hmotné vzpomínky na něj samého, účastnil se těch show. A to je vlastně začátek jeho druhého života. A Geronimo, stejně jako všechny ty historické postavy, mají právě těch životů několik. Takže na jednu stranu chápu, že dědici jejich původních obyvatel jsou rozhořčeni s tím, jak vlastně je ta památka na tu historickou postavu tak trošku vykrádána. Myslím, že se to odborně říká tomu jako kulturní expropriace, že vlastně přebíráte atributy té jiné kultury, ale už je nedáváte do toho kontextu. Berete si z nich jenom tu formální estetickou stránku. V případě Geronima jsou to třeba jako jeho vlastnosti. I jeho nepřátelé, i ti američtí vojáci uznávali, že prostě Geronimo je rovnocenný soupeř, odvážný, bojovný, tomu vlastně mohli upřít. Takže po jeho smrti oni mu vzali doslova ty vlastnosti, spojili ho s jeho jménem a takzvaně si je přisvojili. Proto vlastně ty parašutisté mají to jméno Geronimo, proto i z tohohle důvodu byl podle mě jeho jméno včleněno do názvu té operace. Nechci ovšem ani upírat, že i část jako mainstreamu si Geronima cení jako prostě autentické historické osobnosti. Ale je tam těch vrstev vlastně několik. Nelze než souhlasit s profesorem Opatrným. Skutečně nejenom Geronimo, ale většina vůbec obrazu Indiánů je nějaká jako reflexe nás samých. Jo? Není to úplně jako historická postava, ale do nich si vlastně jako projektujeme něco, s čím máme nějaký problém, nebo prostě cítíme, že jsme se něčím provinili. To je vlastně i ta otázka, kdo je tím původním obyvatelem, protože z hlediska historiku je to samozřejmě vždycky relativní. Kdo je původním obyvatelem z hlediska času? Je to ten, kdo tam žije 200, 300, 400, 1000 let? Stejně tak bychom se my mohli ptát, byli, já nevím, čeští Němci původními obyvateli, nebo byli odvěkými přistěhovalci, i když přišli třeba ve 13., 14. století. A jak jsme na to my Češi, Slovani? Před námi byli Keltové, Germáni a tak dále. Jo, kdo je tím původním obyvatelem? Vždycky je to potřeba vztáhnout k tomu nějakému konkrétnímu příkladu. A v tomhle smyslu to slovo původní obyvatele má také svůj vlastně nezanedbatelný politický, ideologický náboj. Když se prohlásíte za původní obyvatele, jak si něco nárokujete. A ten, kdo přijde po vás, vám buď něco bere, nebo nějakým způsobem vás utlačuje, nebo nějakým způsobem se k němu vztahujete jako k někomu cizímu a vzniká tam vlastně nějaká jako mocenská nebo nároková vazba. Takže on to není úplně tak jako jednoduché. A chápu, jak profesora Opatrného, tak i ostatní historiky, že ten termín původní obyvatelé, no, ty Native Americans jako nějakým způsobem problematizují. Na druhou stranu je potřeba to uznat jako nějaký termín, který se prostě používá, který je zažitý už v té současné, já nevím, v tom politickém diskurzu, v nějakých jako debatách. A jako takový i historici ho musí trošku jako respektovat. Jo? Byť ho samozřejmě můžou kriticky analyzovat a zpochybňovat, ale zároveň by ho měli taky i respektovat.
14: Tak snad pro nás teď bude ta cesta životem Geronima o něco srozumitelnější. Indiánským jménem Goyatlaj nebo Gochlajech, ten, který zývá nebo také zkráceně zýval, se narodil možná nejspíš někdy mezi lety 1820 až 25, není to vůbec jasné, na pomezí Arizony a Nového Mexika, patřil ke skupině Čirikavských Apačů. A hned ta první věc, ta je pro nás poměrně důležitá. On tvrdí ve svých pamětech, které tedy, jak už jsem na začátku říkal, sepsal na konci života, že klíčovým okamžikem bylo to, když v březnu 1857 mexičtí vojáci údajně při masakru u osady Chános zabili jeho ženu, tři syny a matku. Jak to sám Geronimo popsal v té knížce, to si můžeme poslechnout.
1: Pozdě odpoledne, když jsme se vraceli z města, nás potkalo několik žen a dětí a řekli, že mexické jednotky napadly náš tábor, pobili všechny válečníky, stráže, zajali naše poníky, zabavili zbraně, zničili naše zásoby a zabili mnoho žen a dětí. Rychle jsme se rozdělili a co nejlépe se skrývali až do setmění, kdy jsme se shromáždili v houštině u řeky. Zjistil jsem, že mezi zabitými byla i má stará matka, má mladá žena a mé tři malé děti. Zármutkem jsem o ně měl. Té noci Mangas svolal radu válečníků. I když Apačové zoufale toužili pomstít svou ztrátu, uvědomovali si nerovnost sil. Zbylo jim 80 válečníků proti Karaskovým 400 a byli bez koní, zbraní a zásob. Nakonec Mangas rozhodl, že přeživší musí okamžitě uprostřed noci odejít na sever a doufat, že překročí hranici do Arizony dříve, než Mexičané znovu zaútočí.
14: Slyšeli jsme jméno Mangas, to je ten slavný indiánský náčelník Mangas Coloradas, kdo jste poslouchali minulý speciál portrétů věnovaný náčelníkovi Košisovi, tak už to jméno asi znáte. Honzo, především se musíme tedy vyrovnat s tím, že těch různých půtek mezi Indiány a Mexičany bylo velké množství, ale žádná velká matka všech bitev v roce 1858, o které Geronimo mluví, nebyla.
15: To souvisí s tím, že ty paměti jsou značně nespolehlivé a to vlastně nelze úplně dát za vinu Geronimovi, protože, jak se říká, pamětník má právo na omyl, korigovat ho musí ten, kdo dělá tu redakci nebo ten pozdější historik. Podle mexických záznamů se tenhle incident nebo tenhle masakr odehrál už v roce 1851, což už pak souvisí i s tou různou datací, kdy se vlastně Geronimo narodil. Pravděpodobně se tak stalo. Je otázkou, jestli to byl jenom nájezd z čistého nebe. Spíše se historici kloní k tomu, že už předtím tady byla dlouhá historie vlastně těch apačských nájezdů na ty mexické stanice, respektive těch vzájemných konfliktů, protože apačové prostě tímhle způsobem žili, získávali potravu, získávali ty koně. Takže dá se říct, že ta Karasková výprava byla spíš větší pravděpodobností trestnou výpravou. Nicméně ten brutální zásah tam byl a asi nelze zpochybnit ani ten zásadní moment v Geronimově životě. Geronimo se proměňuje vlastně ve fanatického mstitele a zároveň tam údajně prochází velkou duchovní konverzí. Podle jeho vzpomínek tam do něj vstoupila ta velká duchovní moc a ti, kteří s ním bojovali, tak se vlastně shodli, že on disponoval velkým charismatem a přestože on nebyl z toho náčelnického rodu, tak on měl vždycky velkou autoritu. On se vždycky podřizoval těm skutečným náčelníkům, jako byl Košís nebo Mangas nebo ti Košísovi potomci, ale sám disponoval obrovskou autoritou mezi bojovníky a věřilo se o něm, že právě do něj vstoupila ta moc, takže on ve své osobě kombinoval nejenom tu odvahu a moc válečnickou, ale i tu duchovní, tu šamanskou, což mu dodávalo vlastně na síle, jak mezi těmi jeho spolubojovníky, tak to do značné míry jako odrazovalo, odstrašovalo ty protivníky, protože kdybych to měl něčemu přirovnat, tak on byl vnímán protivníky trošku jako ten Achilles, jo? Že je prostě nadán nějakou, ať už tomu věříme nebo ne, tak prostě nadán nějakou nadpřirozenou mocí, která brání tomu, aby byl dopaden, zraněn, zabit a tohle dávalo takový jako odstrašující efekt. Takže když pak v těch dalších bojích, když se řeklo, že proti nám stojí Geronimo, tak zvláště Mexičané a vlastně z toho vzniklo i to jeho druhé jméno, Geronimo, údajně tedy, se křižovali a báli se, že prostě proti ním stojí kdo disponuje opravdu nadpřirozenými válečnými schopnostmi.
14: Kulky a šípy se mu
15: vyhýbají. On to samozřejmě tak interpretoval. Jak říkám, můžeme tomu věřit, nemusíme. Každopádně víme z dějin válečnictví, že velkou roli v boji hraje psychologie. To znamená, když si důvěřujete, když prostě jako máte důvěru sebe sama a naopak se bojíte nějakého imaginárního nepřítele, tak ta vaše síla je poloviční. Takže to určitě hrálo nějakou roli.
14: My to hodně vnímáme ty příběhy jako zlí, drsní Američané, kteří vytlačují ty Indiány, ale v případě Jeronima on prý daleko větší nenávist cítil choval právě vůči Mexičanům.
15: No právě, jak jsme pod vlivem těch romantických a romantizujících převyprávěnek z 19. a 20. století, tak nám tam úplně vypadává jednak ten mexický živel v uvozovkách, takový ten trojúhelník, a zapomínáme, že vlastně tady proti sobě stály tři různé entity, tři různé státy, systémy, které na sebe v tom jednom prostoru narážely. My se ocitáme zároveň v období, kdy Spojené státy teprve expandují, jo? Bojují s Mexikem, že? To je ta americko-mexická válka, takže je to i otázka boje mezi Američany a Mexikem. A mezi těmito mlýnskými kameny se ocitají právě tyhle ty kmeny, které žijí zase úplně jiným způsobem života, kočovným a tak dále, tak dále. Takže je to často vlastně takový jako velmi ostrý mocenský boj mezi třemi skupinami. A je pravda, že Jeronimo měl větší averzi vůči Mexičanům, ostatně jako i ten Košís, ale možná to pramenilo hlavně z toho masakru a z toho, že je prostě vinil za to, že zabili mu tu jeho první rodinu, a tenhle ten emocionální zážitek se vlastně proměnil nebo vtiskl i do toho vztahu k Mexičanům.
14: Ty jsi hodně mluvil o tom, jaký byl Jeronimo odvážný bojovník. To jeho asi nejslavnější období je mezi lety 1874, kdy umírá právě náčelník čirikavských apačů Košís, jehož autoritu Jeronimo plně respektoval, a mezi rokem 1886, kdy se Jeronimo nakonec vzdává. Do tohoto 12-letého období spadají ty věci, které nakonec jsou Jeronimovi nejvíce vytýkány, ty opravdu vraždy 2,5 tisíce Američanů?
15: No to je zase otázka, jako samozřejmě, když se řekne vražda, tak je to kriminální čin, kdy prostě s nějakým zjištným úmyslem někoho zabijete, bezbranou osobu, ale je otázka, kolik z nich bylo vojáků, kolik z nich bylo ozbrojených civilistů, protože samozřejmě tam, kde mohl v uzovkách řádit Jeronimo, tak všichni byli nějakým způsobem připraveni, nebo aspoň nějakým způsobem to čekali. Tím určitě nechci zpochybnit, že Jeronimo byl zvlášť považován za obzvlášť krutého, a i v případě toho Košíře jsme viděli, že často páchali prostě v návalu vzteku nebo prostě v nějaké touze pomstit se vlastně prosté vraždy, ale část byly prostě oběti válečných střetů. Problém je v tom, že z čistě vojenského hlediska to nebyly střety dvou rovnocenných armád, to byly prostě střety partizánských gerilových malých oddílů. Jeronimo neměl víc než několik desítek mužů k dispozici a navíc musel se starat ještě o ženy a děti. A proti ním stály velké vojenské jednotky. Takže ten způsob boje samozřejmě musel být v uvozovkách zákeřný. Přepadávání ze zálohy. To, co promineme Vinnetouovi v těch klasických indiánkách, tak bychom tady nepromíjeli reálnému Jeronimovi nebo Košízovi. A je pravda, že pak, když byl zajat, nebo když se dobrovolně vzdal, tak Arizoňané požadovali, aby byl vydán do Arizony a tím pádem mohl být souzen civilním soudem, a v takovém případě by zcela jistě dostal trest smrti, protože by mu přisoudili ty vraždy a tak dále. A Jeronimovou jedinou záchranou bylo, že ho vlastně jako americká armáda prohlásila za válečného zajatce. Tudíž byl pod jurisdikcí americké federální armády. Arizona na něj už nemohla. A toho vlastně zachránilo před trestem smrti, protože vlastně tím pádem všechny jeho akce a všechny jeho tedy činy byly vnímány jako činy ve válečném stavu.
14: Ještě než se dostaneme k těmhle posledním okamžikům, musíme říci, že na Jeronima bylo nasazeno asi 3000 vojáků. On se potom vzdal v roce 1886, nejprve na začátku roku, poručíku Charlesi Gatewoodovi. V té době také vznikly ty legendární fotky celé té skupiny Jeronimovi. Podařilo se mu ale znovu uprchnout a v září 1886 už to tedy vzdal úplně. Tam je ta jeho legendární věta, je nesmyslné bojovat, když už nemůžeme ani doufat ve vítězství. No a jak se to odehrálo, tahle druhá a tedy definitivní kapitulace, o tom si opět můžeme přečíst z knížky.
16: Gatewood sdělil Jeronimovi krutou zprávu. Už neexistuje žádná rezervace, do které by je mohl vzít. Řekl, že všichni Apačové byli posláni na Floridu, aby se připojili k ostatním. Tato zpráva byla pro Jeronima rozhodující ranou. Když byly jejich rodiny pryč, za co ještě bojovat? 5. září 1886 se Jeronimo, jeho syn Chapo, Lozen, 15 válečníků a 20 žen a dětí setkali s generálem Milesem v kaňonu Skeleton na hranici Arizony a Nového Mexika. Jeronimo vyjel k potoku, sesedl z koně a podal si ruku s generálem Milesem. Bylo to poprvé, co se kdy setkali. Prostřednictvím tlumočníka Miles ujistil Jeronima, že je jeho přítel. Jeronimo se usmál a řekl, že na setkání čekal dlouho. Miles později popsal první pohled na Jeronima. Byl to jeden z nejbystřejších, nejrozhodnějších a nejodhodlaněji vyhlížejících mužů, s jakými jsem se kdy setkal.
2: Posloucháte seriál Indiánští náčelníci. Příběhy statečných a hrdých mužů, kteří v čele svých kmenů bojovali o holé přežití. Speciál portrétů najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
14: A tím, o kterém si dnes povídáme, tak tím je legendární Geronimo, slavný indiánský bojovník. Honzo, když jsme mluvili o tom, že Geronimovi hrozilo stíhání civilními úřady státu Arizona, tak v té době, kdy byl tedy zatčen, se do té věci také vložil americký prezident.
15: Takhle, on, tehdejší americký prezident Grover Cleveland na jednu stranu nebyl proti, no, že by byl jako Geronimo potrestán a spektakulárně popraven a byla by tak dáno v uvozovkách spravedlnosti nebo jen prosté pomstě. Ale nakonec spíš jako převážely ty pragmatické argumenty, protože jedna z úvah byla, že v případě, že bude ty vydán do té Arizony, tak k tomu soudu ani nedojde, protože tam hrozilo, že bude vydán davu a že bude linčován, tudíž nedojde k tomu spravedlivému soudu. A Geronimo v té době už byl jako velká celebrita. Tu poslední dobu, kdy ho pronásledovala ta vojska, tak už sledoval celý americký tisk, takže z Geronima se stala celebrita a nebylo zárukou, že vlastně tenhle jeho status se neobrátí proti tomu soudu, nebo nějakým způsobem se prostě z Geronima nestane mučedník, takže nakonec bylo rozhodnuto, že bude prohlášen za válečného zajatce a tudíž bude držen v zajetí a vyhne se tomu civilnímu soudu.
14: V tom kontextu všech apačských válek historikové soudí, že zrovna ten Geronimův odboj nebyl až tak úplně zásadní. Je to pravda?
15: To je těžké soudit. Je to symptomatický konec nebo jeden z konců celé té éry, protože za ten definitivní konec je považován, myslím, až jako ten spektakulární masakr u Wounded Knee v roce 1890, ale v podstatě dá se říct, že konec 80. let končí vlastně i ty úvahy o těch velkých rezervacích, protože ta půda prostě je příliš lákavá a vždycky byla. No, to byl ten základní motor těch protiindiánských válek a vůbec toho vytlačování indiánů, zvlášť těch kočovných, z těch jejich území, ten hlad po půdě a celý ten mýtus o posunování té hranice toho západu. Tak vlastně dá se říct, že ke konci 19. století už Amerika je v podstatě kompletní v tomhletom smyslu, v tom prostorovém i v tom ideologickém, nacionálním. A ta konkurenční civilizace je vlastně vytlačena, decimována, zatlačena do nějakého exilu vnitřního a musí se vlastně na ty zbytky těch apačských i dalších Siuxů a dalších Lakotů se musí vlastně naučit žít s tou dynamickou civilizací. Nezapomeň, že v téhle době Amerika prochází obrovským ekonomickým boomem do Spojených států. Přicházejí miliony, doslova miliony emigrantů z Evropy, Řekové, Italové, Češi, Němci a další. Takže i to vlastně zvyšuje ten tlak na tu půdu a pro ty indiány nebo ty původní obyvatelé v vozovkách už tam není místo.
14: Ty už si říkal, že v posledních letech života se Geronimo stal svého druhu jakousi atrakcí. On prodával v tom tradičním oblečení své fotografie, své podpisy, vyráběl různé suvenýry, prodával luky a šípy, to všechno pochopitelně pod dohledem vojáků, protože byl tím vojenským vězněm. Měl z toho docela dost peněz, což mu vlastně i komplikovalo život, protože měl problémy s hazardem a s alkoholem, což mimochodem způsobilo to, že i když poněkud překvapivě v roce 1903 přijal křesťanství, vstoupil do nizozemské reformované církve, tak v roce 1907 byl z téhle církve vyloučen. Umírá 17. února 1909, vlastně nejsme schopni přesně říci, kolik mu bylo let, říká se 79 až 80. Jeho smrt byla zaznamenána tímto způsobem.
16: Koncem roku 1908 zeslábl a začal zapomínat. Jednoho mrazivého únorového dne roku 1909 jel na koni do Lotnu, aby prodal několik luků a šípů. Přemluvil přítele, aby mu koupil trochu whisky, ačkoliv to bylo nezákonné. Prožil příjemný večer, nasedl na koně a odjel do tmy. Téměř u domova spadl z koně do koryta potoka. Ležel napůl ponořený až do rána, kdy lidé našli jeho koně, stojícího poblíž, stále osedlaného. Vytáhli Geronima z potoka a přivezli domů. 3 dny upadal do delíria a zase se z něj probíral. Zatímco byl při vědomí, šeptal o svých snech a lítosti. Požádal, aby jeho koně uvázali ke stromu a na strom pověsili jeho věci. Za 3 dny si pro ně přijde. Zemřel na zápal plic 17. února. Bylo mu 85. Přežil své manželky, děti, přátele i většinu svých nepřátel. Přežil všechno, ale nakonec i on musel čelit poslednímu protivníkovi. Jeho smrt znamenala konec jedné éry.
14: V knize Mike'a Leache a Buddy Levyho jsme dokonce slyšeli údaj 85 let, to asi není v tuhle chvíli podstatné. Honzo, měli bychom říci, že tenhle Geronimův osud byl mnohokrát zfilmován, jsou po něm pojmenována tři města ve Spojených státech, v letech druhé světové války dokonce námořní loď, v roce 94 vyšla poštovní známka. My jsme si povídali o tom, jak se na Indiány dívá americká populace, jak se na ně dívá celý svět. Ale teď bychom si měli na závěr ještě říci, jak se na Geronima dívali tehdy, ve chvíli, kdy umřel sami Apačové.
15: No, nebylo to úplně pozitivní. Z úst mnoha Apačů, těch přeživších, zaznívala kritika, která zaznívá vždycky směrem k těm výjimečným válečným hrdinům. No, to znamená, že oni svojí nerozvážností nebo bojechtivostí často přivedou do skázy i ostatní, kteří by třeba bojovat nechtěli nebo kteří by chtěli uzavřít nějaký mír. Takže Geronimovi bylo vytýkáno, že často unikal z těch rezervací a to mělo za následek vlastně ty trestné výpravy amerických nebo mexických vojsk, protože tím vlastně porušoval tu dohodu, že ti Indiáni budou jenom v těch rezervacích. Samozřejmě byla tam ta kritika těch jeho útoků. Jo, to je vždycky, když máte prostě gerilovou válku, kde ti geriloví bojovníci životně závisí na podpoře domácího obyvatelstva, tak když oni spáchají nějaký útok, tak vždycky následuje nějaká odplata ze strany té armády. A ta odplata většinou zasáhne ale to civilní obyvatelstvo, protože ti vojáci, ti kombatanti jsou schopni vlastně utéct. Tady si můžeme promítnout smrt, si říká Engelchen. No, to je vlastně jako ta paralela s tím partizánským bojem s německou pravidelnou německou armádou a odplata té německé armády proti těm civilistům. To je vlastně jako podobné. Takže to ti Apačové taky trošku vytýkali Geronimovi, že bojoval nesmyslně předem prohranou válku. A nakonec na to doplatili všichni. A konec konců ani ta jeho poslední fáze, v uvozovkách ta komerční, i třeba z pohledu dnešních těch dědiců Apačů, není příliš vlastně vnímána pozitivně, protože přestože Geronimo byl zajatcem, tak se na tom taky trošku jako aktivně podílel. On byl prostě taková jako velká barevná osoba, která si prostě jako dělá, co chce, je větší než ta historie kolem ní a proto také ty jeho životní osudy jsou tak spletité, barevné a zajímavé.
14: Říká na závěr Jan Adamec. Honzo, díky, že jsi přišel na slyšenou.
15: Děkuji za pozvání.
16: V posledních letech byl Geronimo pronásledován apokalyptickou vizí zániku Chiricahuů. Občas ve svém pesimismu vyjadřoval svůj smutek bílým posluchačům, jako například v Omaze v roce 1898. Slunce vyjde, chvíli svítí, pak zapadne, klesne mimo dohled a ztratí se. Tak to bude i s Indiány.
14: Řeč byla o Apačích, tak jenom dodám, že podle posledních oficiálních dat jich ve Spojených státech žije asi 130 tisíc a pokud byste chtěli vidět Geronimovu Winchestrovku, tak je vystavena ve Vojenské akademii ve West Pointu. To je vše z dnešních portrétů. Ukázky přečetl David Schneider, spolupracovali autor námětu a dramaturg Stanislav Winter, technici Adam Cejnar a Ivana Možná a loučí se také David Hertl.
2: Všechno, co potřebujete vědět o Evropské unii, vám prozradí bruselské chlebíčky. Unikátní ochutnávka těch nejpikantnějších a nejtajemnějších přísad ze zákulisí evropských summitů, jednání a dohadování. Témata servírujeme přehledně a srozumitelně tak, aby vám zachutnala. Bruselské chlebíčky najdete v menu také Českého rozhlasu Plus v pondělí po 11. hodině dopoledne. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Po několika týdnech poprvé stoupl cenový strop na benzín. Vyplývá to z informací ministerstva financí, které od dubna určuje maximální přípustné ceny paliv. Od půlnoci tankují lidi litr benzínu maximálně za 1,40 korun a 44 halířů. To je o 8 halířů víc než včera. Nafta oproti včerejšku zlevněla o desetník. Stojí na nejvýš 39 korun a 59 halířů za litr. Ceny pohonných hmot chce stát určovat aspoň do konce června. Vlaky Českých drah začnou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních spojů. Pravidelná úprava by měla podle národního dopravce zlepšit nabídku spojení. V některých regionech se jízdní řády změní i kvůli posunu začátku letních prázdnin. V Jihočeském kraji navíc od července začne platit nový integrovaný dopravní systém IDESKA a rozšíří se tam i platnost tarifu pražské integrované dopravy. Beze změny zůstanou jízdní řády jen na Vysočině. Přehled všech úprav najdou lidi na webu Českých drah. Zplatit budou až do 12. prosince. Americký prezident Donald Trump odvolal plánované údery na Irán. Oznámil to na své sociální síti. Podle šéfa Bílého domu se podařilo dojednat závěrečné detaily dohody mezi Washingtonem a Teheránem. V reakci na to výrazně klesly ceny ropy. Šéf Bílého domu v posledních hodinách hrozil mimo jiné obsazením iránského ostrova Chark. Přes něj proudí asi 90% iránského exportu ropy. A žítkovské bohyně jako divadelní hru dnes poprvé uvidí diváci malého divadla FX Šaldy v Liberci. Jde o dramatizaci knihy autorky Kateřiny Tučkové. Příběh vypráví o magických ženách z Bílých Karpat, které podle knihy dokázaly léčit i dotykem. Premiéra začne v 19 hodin. Hlavní roli Dory hraje Veronika Korytářová. Čeští fotbalisti za půl hodiny vstoupí do mistrovství světa. Rozehrají duel proti Jižní Koreji. Zápas odvysílají Radiožurnál i Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Otevírací utkání šampionátu ovládli Mexičani, kteří porazili Jihoafrickou republiku 3-0.
12: Překážka na D1 u Rousínova a nehoda na silnici 14 u Bílého Újezda. Na dálnici D1 z Brna do Přerova za sjezdem na Rousínov překážka. Na 223. kilometru leží sražená srna v jízdním pruhu. Pozor na náhle brzdící a vyhýbající se vozidla. Na silnici 14 mezi Dobruškou a Solnicí za Bílým Újezdem nehoda. Na místě zasahují hasiči, policie řídí dopravu. Na pražském okruhu od D1 na letiště za sjezdem do Strakonické omezení. Silničáři stále pracují na údržbě a opravě pravého pruhu v Lochovském tunelu mezi 14. a 15. kilometrem. Projíždí se plynule. V Praze noční uzavírky v tunelech. Strahovským neprojedete ve směru ze Smíchova na Břevnov a neprůjezdný je také tunel Blanka mezi Novou Povltavskou a Letnou. Oba z důvodu noční údržby do 5. hodiny raní. Další zelená vlna nejpozději v poločase fotbalu.
17: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Přes den čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno, jinak oblačno až zataženo. Hlavně v Čechách postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů. Na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy.
13: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Po několika letech vyjednávání zítra vstoupí v platnost migrační a azylový pakt. Měl by posílit ochranu vnějších hranic Evropské unie, zrychlit azylová řízení a zefektivnit návraty odmítnutých žadatelů. Ministr vnitra Lubomír Metnar ujistil, že Česko je na migrační pakt připravené, ale nadále odmítá princip solidarity. Na jeho základě by se mělo pomáhat těm státům, které čelí zvlášť velkému migračnímu tlaku. Budou nová pravidla fungovat?
13: Pro a proti Lukáše Matošky.
18: Našimi hosty po linkách jsou europoslanec Hnutí ANO, člen skupiny Patrioti pro Evropu Jaroslav Bžoch. Dobrý den.
19: Dobrý den.
18: A europoslanec Hnutí STAN, člen klubu Evropské lidové strany Jan Farský. Dobrý den i vám.
20: Dobrý den a děkuji za pozvání.
18: Začněme od vás. Co z vašeho pohledu přinese migrační pakt?
19: Z mého pohledu přesně to, co jsme od něho chtěli a co jsme říkali, že v něm je a že to není tak, ani tak migrační jako protimigrační pakt. Na hranicích povinné prověřování migrantů, aby prostě nemohli zaplavit Evropu a nespůsobili problémy, myslím, ty nelegální migranty, zrychlené azylové řízení, jasnější pravidla odpovědnosti jednotlivých států, zrychlení návratu neúspěšných žadatelů a solidaritu, protože nemůžeme chtít, aby ty vnější státy nebo ty hraniční státy nesly celou zátěž, když pomáhají všem.
18: Pane Bžochu, co migrační pakt přinese podle vás?
20: Tak migrační pakt, pokud se budeme bavit o té části, která půjde teďka v platnost, tak ta IT část, kde hraje hlavní roli systém Eurodac, tak ta samozřejmě nám dá možnost toho screeningu a to, abychom věděli o těch, kteří k nám jdou nelegální cestu, abychom jich věděli více informací. Na druhou stranu pořád povinná solidarita a ostatní nástroje, které tam jsou a vzhledem tomu, že většina států ještě ani nezačala testovat například Eurodac, tak si myslím, že to k ničemu nepřispěje. Naopak to bude takový pull faktor pro další migraci, protože bez návratové politiky, kterou bohužel zatím nemáme, nám to nevyřeší vůbec nic.
18: Pane Farský, není to problém, že vchází v platnost migrační pakt, který vy jste tady označil za protimigrační, ale ještě nevejde v platnost to návratové nařízení?
19: Víte, já jsem to od spochybňovačů nebo odpůrců protimigračního paktu slyšel už roky, jak je k ničemu, jak vlastně pozvánkou pro migraci, jak, ať to byli politici ANO nebo politici SPD, toto šířili před volbami. Dneska, když vstupuje v platnost a vidí, že je funkční, že migrace do Evropy klesá, ještě než vůbec byl zaveden,
18: pane
19: že
18: Farský,
19: nesplnili svůj
18: se.
19: Slib, kdy říkali.
18: Teď jsem se v návaznosti tak, na to, co říkal to váš kolega, ptal na návrat nařízení, které zítra v platnost ještě nevstupuje a to se právě týká toho efektivnějšího vracení odmítnutých žadatelů.
19: Zároveň tato vláda, ANO, SPD a motoristů hned na svém prvním jednání odmítla, že žádný protimigrační pakt nechce, nebo migrační, jak mu říkají. Takže těhle řečí o tom, jak to nebude fungovat, jak je to k ničemu, ty posloucháme už roky, aby v závěru Česká republika, já jsem za to moc rád, že toto vláda udělala, je jedna z těch, které jsou nejlépe připraveni v Evropě na zavedení nových pravidel. Takže
18: Dlouhodobě. Pane Farský, neodpovídáte teď na tu otázku, kterou jsem vám položil v návaznosti na to, co říká pan Bžoch, že sice vstupuje v platnost migrační pakt, ale návratové nařízení ještě ne. Není to problém?
19: Bylo by fajn, kdyby to bylo daleko dřív, kdybychom to měli připravené dřív, ale vláda Petra Fialy a v tomhle primárně Vít Rakušan prostě tu práci odvedli až před několika lety. Vláda Andreje Babiše tady byla od doby migrační krize roku 2015, mohlo to být dávno hotové, ale i ta naše vláda byla ta, která to tehdy blokovala. Vláda Andreje Babiše, kteří říkali, žádný migrační pakt nechceme. Takže teď je to zpoždění, takže ti, kteří zatím stáli, když zároveň říkají, že je to pozdě, tak mluví víceméně k sobě. Oni byli ti, kteří to zdržovali a říkali, že je to špatně.
18: Pane Bžochu, připustil byste, že minulá vláda Petra Fialy byla při projednávání migračního paktu konstruktivní, jak teď naznačil pan Farský, a že se díky tomu Česko do této normy prosadilo celou řadu věcí, které chtělo?
20: No, tak já bych s tím úplně nesouhlasil, protože právě byla vláda, která i měla tu šanci během předsednictví s tím něco udělat, tak vlastně schválila všechny věci migračním paktu, ale v té části, kterou máme dnes na stole, ale v části té návratové nařízení, tak to minulá vláda neudělala vůbec nic, protože to teprve teďka řeší rada, řeší to Evropský parlament. Teď jsme před schválením teprve té legislativa, tam vláda opravdu neudělala nic, protože minulá vláda se snažila pouze
18: Počkejte. Neprosadilo se Česko za minulé vlády do toho migračního paktu například právě to, co tady zmiňoval pan Farský, že se zefektivní návraty těch lidí, kteří v Evropské unii nemají právo na azyl?
20: A to si prosadili všechny státy, protože to pro ně bylo to gro toho, aby se to nějakým způsobem rozjelo, aby to fungovalo.
18: Tedy si to prosadilo i Česko, to připouštíte?
20: Tak samozřejmě bylo to Česko, které bylo součástí těch jednání. Jsme členský stát a u těch jednání jsme. Ale pokud se podíváme například na návraty ve čtvrtém kvartálu 2025, tak ten příkaz k opuštění EU dostalo necelých 118 tisíc lidí a z toho bylo vráceno necelých 34 tisíc lidí. Takže i tady v tu chvíli, kdy už nějaké systémy migračního paktu začaly fungovat, tak tady to je ten zásadní problém. A pan Farský navíc říkal, že ještě než začal migrační pakt platit, tak nám migrace klesá, ale to je samozřejmě uděláno úplně jinými opatřeními než tím migračním paktem.
0: Pane Farský, tak vy jste si opravdu jistý, že migrační pakt až zítra vejde celý v platnost a postupně už se implementoval v minulých měsících, jak řekl pan Bžoch, takže bude fungovat?
19: Tak, jak je dohodnutý, tak je v kompromisu samozřejmě evropských států. Ta velká migrační krize tady byla někdy v roce 2015. Od té doby dlouho trvalo, že lidé strašili migrací, pomáhalo jim to k výsledkům ve volbách, viděli jsme to i v Čechách, někteří to řešili. Řešili jsme to my a Česká republika byla jedním z lídrů, nebyla v davu a že to na ní spadlo. Vít Rakušan byl v té nejužší skupině, která dohadovala právě tak, aby ten migrační pakt, který teď přichází v účinnost, tak aby fungoval. A je to maximum dohodnutého a není to vůbec málo. Je to obrovský posun, dokonce tak velký posun, že některé lidskoprávní organizace říkají, že se dostáváme na hranu toho, co bychom měli dělat. Ale já si myslím, že je to nutné ten posun udělat, protože my nedokážeme postarat se o všechny, kteří mají zájem v Evropské unii žít, protože jsme tím migračním cílem. Evropská unie prostě je nejbohatším regionem světa a je atraktivní. A dokud budeme takto atraktivní,

0: která od začátku říkala, jak je to něco, co zlikviduje Českou republiku a pozve migranty, tak aby jim ještě víc nenabili a tu vyhrocenou, tu strašící situaci a ty momenty, které tady šířili, tak aby ještě více nenafoukli. Takhle jsem to pochopil, ale já jsem toto celou dobu podporoval, ale vzpomeňme si na migranty v chalupách, vzpomeňme si, jak říkali, jak je to pozvánka pro migranty, jak nás zaplní. A já jsem do nekonečna opakoval v debatách, co v tom protimigračním paktu je a pořád se jen smáli a říkali, to tam není, aby dneska, když platí, tak zase říkali, dobře, že tam nejsou jiné věci, tak je potřeba je dodělat. No tak ať je dodělají. Tak, my jsme ten kus práce odvedli, tak ať pokračují v té dobré práci, kterou jsme dali, ale tahle vláda nastoupila a řekla, že ten celý migrační pakt odmítá, aby teď byla šampionem v Evropě v jeho přijetí. Teď lidem lžou a dělají z nich blbce.
1: Pane Bžochu, no možná poprosil bych vás oba o mírnější výrazivo, ale pokračujme. Pane Bžochu, dává to smysl, že na jedné straně váš ministr vnitra, pan Metnar, ujišťuje, že Česko je na ten migrační pakt plně připraveno. Na druhé straně to byla tato vláda, vláda Andreje Babiše, která krátce po svém nástupu ten migrační pakt odmítla.
2: Já jenom krátká reakce. Argument pana Farského, proč se Česká republika zdržela, je na úrovni jako mateřské školky. Ale teď k tomu paktu.
1: To nám možná vysvětlete, proč je to na úrovni mateřské školky, když už jste se k tomu dostal, abychom tomu všichni rozuměli?
2: Když říká, že se vlastně ministr Rakušan zdržel při tom hlasování kvůli tomu, aby nejitřil už takovou situaci, když na tom paktu pracoval, to mi přijde trošku absurdní. Samozřejmě je to jeho argument, ale nepřijde mi to úplně šťastné.
1: No, a když tedy jste se u toho zastavil, tak mi dovolte se vás ještě doptat. Není něco na tom, co vám namítal pan Farský, že vy jakožto hnutí ANO rozjitřujete ty vášně kolem migrace?
2: Já si to nemyslím, jako a to, že nám říká pořád druhá strana, že tím strašíme. No pojďme se podívat, co se v Evropské unii děje. Jako nárůsty útoky nožem ve všech možných městech, ve všech možných zemích, nejenom u nás, ale ve Velké Británii. To prostě nevzniklo jen tak a to je na základě toho, že jsme nebyli schopni řídit migraci a na základě toho migračního paktu, který je dnes na stole, díky tomu, že tam je povinná solidarita, tak ani řídit schopni prostě nebudeme. A to je ten zásadní problém.
1: Ale
2: to není
1: povinné strašný, solidaritě stačí
2: si,
1: dostaneme.
2: Stačí se otevřít média. Já bych jenom ještě, jestli mohu
1: odpovědět. Teď prosím k té mojí otázce, přesně, ano. Já děkuju, že vy mi sám připomínáte, to se mi často nestává.
2: To chápu. My jsme na to samozřejmě připraveni, ale musíme si zase říci tu pravdu, že pro nás je to hlavně o IT systému Eurodac, na kterém spolupracovali i minulé vlády, protože to pro nás byl systém důležitý. Stejně tak, jako pracujeme na ETIASu, systému VIS, EES a podobných, aby ta funkce tam byla. Ale máme tu situaci mnohem jednodušší, protože náš vstupní bod do České republiky ze třetích zemí je pouze jedno místo a to je letiště Ruzyně, takže oproti těm ostatním státům máme samozřejmě tady v tom mnohem jednodušší to, jak se na to připravit.
1: Dobře.
2: A není to pro nás taková složitost.
1: Myslím si ale, že tím úplně neodpovídáte na otázku, proč vláda Andreje Babiše krátce po svém nástupu migrační pakt odmítla.
2: Ano, protože jako celek, když se na to podíváme, tak největší roli tam bude hrát právě ta povinná solidarita. A my jste říkali, že se k tomu ještě dostaneme dál a s tím je prostě souhlasit nemůžeme, protože to přerozdělování nefungovalo v minulosti a když se podíváme na to nastavení toho Solidarity Poolu na rok 2026, tak je tam 21 tisíc relokací nebo 420 milionů euro podpory, které mají ty státy vyplatit. A dnes už víme, že některé státy, jako je například Francie, se s tím snaží vypořádat po svém a to je to, že když jsem mluvil o tom, kolik relokací se nám povedlo a nebo nepovedlo, tak ty osoby, které se nepodařilo vrátit zpátky, tak už si ty některé státy chtějí započítat do toho svého půlu a tím samozřejmě to snižovat a ten význam v tu chvíli zase úplně mizí.
1: Tak zaměřme se tedy teď na ten princip solidarity, který by měl fungovat v rámci migračního a azylového paktu. Pane Farský, vy tento princip považujete za férově nastavený, že tedy země si budou moct vybrat, jakým způsobem budou pomáhat těm obzvlášť migrací vytíženým státům, tedy zda přemístí část žadatelů o azyl na své území nebo zda poskytnou finanční, případně technickou pomoc?
0: Já to považuji za správné řešení. a přiblížím to na jednom, myslím, jednoduchém příkladu. Když bydlíte v činžovním domě a začne vám týct do střechy, tak to taky není odpovědnost půdního bytu, který by se o to všechno měl postarat a nést všechny náklady s tím spojené. Jednak proto, že ta střecha slouží i vám, a to i v té první chvíli, kdy se můžete tvářit, že teče jen do půdního bytu a k vám voda ještě nedotekla. Ale když mu s tím nepomůžete a střecha prostě

0: se rozpadne, tak nakonec na to doplatí i váš byt v přízemí. A to je stejné s tou povinnou solidaritou. Prostě nemůžeme nechat tu všechnu odpovědnost a všechen nápor na těch hraničních státech, které jsou první na řadě, protože i to je i pro nás, tam odvádějí tu práci. A
1: dobře,
0: je úplně
1: dobře,
0: přirozené,
1: chápu,
0: že,
1: ale,
0: že se
1: ale
0: do toho
1: bude ten princip
0: a že si
1: solidarity,
0: můžeme vybrat, jakým způsobem.
1: Ale bude to fungovat?
0: My nastavujeme pravidla a ty pravidla jsou odsouhlasená státy. A tak předpokládám, že když státy budou dodržovat pravidla a nebudou vymýšlet nesmysly, tak to platit bude. Taková je dohoda, to je, jako kdybychom se ptali, jestli když zavedeme novou daň, jestli daň lidé budou platit. No budou, protože ta pravidla díky pravidlům funguje Evropská unie. I díky solidaritě funguje Evropská unie. A přišlo by mi nefér, kdyby migraci měli řešit jenom hraniční státy, protože to řešení pomáhá i nám. I my jsme migrací ovlivněni. A migrace bude v Evropě, dokud se budeme mít tak dobře v srovnání se zbytkem světa. Je to úplně přirozený pohyb, lidé jdou za lepším. A jediný, kdo v českých zemích dokázal vyřešit migraci, to jen pardon, dokončím, tak byli komunisti, protože tady svět udělali tak nesnesitelným, že z české země lidé utíkali, ale do ní nikdo nechtěl.
1: Pane Bžochu, když já se teď vypůjčím tu metaforu od vašeho kolegy, která tady zazněla. Nedala by se celá Evropská unie přirovnat ke společnému domu, ve kterém dává smysl, abychom si navzájem vypomáhali, a tedy nedává smysl ten princip solidarity v rámci migračního paktu?
2: No, ono, kdyby Evropská unie, a já jsem jim velkým zastáncem, fungovala dokonale, tak kde státy řeší primárně zájem Evropské unie a ne svoje vlastní, tak by to samozřejmě fungovat mohlo, ale v tuhle chvíli to tak není. Navíc trošku pokulhává ten argument, protože pokud to tak je, tak já se nepamatuji, že by se Angela Merkelová, když prohlásila to slavné Wirtschaften das a pozvala se miliony migrantů ze Sýrie a podobných a dalších států.
1: Myslíte uprchlíků, kteří měli právo na azyl, protože utíkali před válkou.
2: No a jenže z toho se samozřejmě zvedla ta vlna nelegální migrace a to se taky nikoho neptala okolních států, jestli to opravdu zvládneme, jestli se na tom chceme podílet.
1: Já jenom takže jsem považoval za nutné doplnit, když jsem mluvil o Syřanech z důvodu toho, že tam probíhala válka.
2: Já tomu rozumím, ale bohužel my jsme byli svědky samozřejmě toho, že na Sýrii se nabalila právě ta velká vlna té nelegální migrace v tom, že samozřejmě ty, co k nám přicházeli nelegální cestou, tak pálili svoje doklady a všichni se vydávali za Syřany. A v tu chvíli se nás také nikdo neptal, jestli se na tom chceme podílet. A v tu chvíli bychom asi řekli, že takto velkému přílivu určitě nebudeme schopni odolávat. Takže ten argument trošku pokulhává. Ale já chápu to, co říká pan kolega Farský, ta solidarita je důležitá, ale v minulosti, kdy nám ji nikdo nenutil, my jsme jako Česká republika přispívali například do Fondu pro Afriku, kde jsme mohli rozhodnout o tom, kam ty peníze naše půjdou, kde budou pomáhat a kde chceme, aby pomáhali. V tuto chvíli, jak je nastaven migrační pakt takto, tak my, pokud bychom se dostali k tomu, že musíme za ty nepřijaté migranty platit, tak my budeme dávat peníze do společného balíku a vlastně už nemáme ani tu šanci rozhodovat o tom, kde ty peníze skončí. Což je další problém, protože jsme viděli v minulosti, že některé státy, které čerpaly tu finanční podporu, tak to byla černá díra na peníze. Takže proto si myslím, že to nebude fungovat. A když se vrátíme i k těm relokacím, které už jednou byly na místě na ty povinné relokace, tak ani ty nefungovaly, ani státy, které se k tomu zavázaly, nebyly schopni ty migranty přerozdělit. Bylo tenkrát naplánováno nějakých 36 tisíc a nakonec i ty státy, které k tomu byly přihlášené, tak relokovaly asi nějakých 1500 a minimum toho, co bylo. Takže proto já si myslím, že v tomto případě to stejně fungovat nebude.
1: Ještě než budeme pokračovat, tak připomenu, že našimi hosty zůstávají europoslanec hnutí ANO Jaroslav Bžoch a europoslanec hnutí STAN Jan Farský.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Připomeňme v této souvislosti, že v tuto chvíli Česko nebude muset pomáhat v rámci migračního paktu podle principu solidarity těm migrací vytíženým státům, protože přijalo velký počet uprchlíků z Ukrajiny. Ale jak to bude, pane Farský, až se toto změní a Česko by začít pomáhat těm vytíženým státům mělo? Nebude hrozit, před čím teď varoval pan Bžoch, že ty peníze, které na tu pomoc Česko bude posílat, budou končit kdo ví kde?
0: Tam to přeci není jenom o financích. My si můžeme vybrat. My si můžeme vybrat, jak tu vlnu, která bude primárně náporem těch hraničních států, jak s ní pomůžeme? Můžeme pomoct technicky, když si nechceme pomoct finančně, můžeme pomoct nějakým jiným způsobem. Je to věc, kterou my si vybereme. A ta výjimka, kterou máme, o té jsme taky celé roky slyšeli, že vlastně ji nemáme a že nic takového není. Teď se ukazuje, že a všichni tak jako přecházejí. To přece bylo samozřejmé. A moc rád jsem slyšel to plédování za společná řešení, tak abychom do toho mluvili evropsky. Ale to je přesně migrační pakt, protože dokud nebyl, tak se to skutečně řešil stát vedle státu sám a bylo to náročné, nepříliš funkční a dost drahé. Je přeci daleko jednodušší a levnější chránit vnější hranici, než chránit všechny hranice uvnitř Evropy, hranice mezi Českem, Polskem, Slovenskem, Německem a mezi všemi dalšími Evropy. A je přeci chránit tu vnější hranici. Takže nám se to vyplatí, toto řešení.
1: A bude se nám to tom, jako Česku,
0: Schengen, promiňte, tak my na to doplatíme.
1: Bude se nám to Česku vyplácet i potom, kdy se na nás, jak vy říkáte, ta výjimka vztahovat nebude a kdy budeme muset pomáhat ostatním státům?
0: Jednoznačně. Protože my jsme součástí Evropy a my žijeme z Evropy a z toho, že je tady propojený trh, že můžou prostupovat lidé, kapitál, zboží a toto, kdyby se mělo zhroutit a padnout, tak úroveň kvality života v České republice se nesmírně propadne. Takže nám se to vyplatí. Je to nejlevnější, nejefektivnější řešení toho náporu migrace, který dobře. Tady vždycky bude, který je na místě. A to je něco, co se podařilo vyjednat, je to hrozně dobře. Samozřejmě, tak. Že to bude do nekonečna zpochybňované, tak ať přijdou s lepším řešením a přestanou strašit.
1: Pane Bžochu, uznal byste v návaznosti na to, co jste teď slyšel od svého kolegy, že to je dobře, že po tolika letech, co se ten migrační pakt dojednával, 27 konečně má jednotná pravidla týkající se migrace?
2: No, ono, jednotná pravidla, zase bych to asi dal do uvozovek díky tomu, co to členským státům dává, ale zase úplně otevřeně, pokud nebude fungovat návratové nařízení, které ještě není schválené, tak nám migrační pakt prostě k ničemu nepomůže. To, co říkal kolega Farský, že my si můžeme vybrat, ta povinná solidarita je flexibilní, ano, my můžeme poslat i technické prostředky, což by znamenalo, že budeme posílat například policisty na vnější hranici, ale zase musíme na to mít kapacitu, protože když nám někdo řekne, že máme zaplatit x tisíc euro, tak v těch částkách musí být ta technická pomoc, na to musíte mít kapacitu. A zase vám někdo řekne, jaká technická pomoc to má být, takže si zase úplně tak sami vybrat nemůžeme, stejně jako si nemůžeme vybrat, kam půjdou naše peníze. Takže ono to zase tak jednoduché není a ta povinná solidarita, to slovo povinná je tam očividně z nějakého důvodu. Výjimku dnes sice máme, ale víme, jak se k tomu stávily státy na radě. Nedávali ty výjimky s velkou ochotou a proto si myslím, že v dalším roce, když už u nás budou muset i Ukrajinci přejít pod jinou než dočasnou ochranu, tak tu chvíli se na nás žádná výjimka nestahuje a není nároková. Ta výjimka se řeší každý rok, takže
1: bude
2: to není žádný
1: nárok. Dojednávat, rozumím.
2: Přesně tak.
1: Pánové, protože míříme do finále, tak bych se rád vrátil ještě k jedné věci, na kterou jsme se zvlášť nezaměřili, byla jenom zmíněna. A to jsou ty pochybnosti ohledně toho, nakolik je ten migrační a azylový pakt, který zítra vstupuje v platnost, v souladu s lidskými právy, v souladu s mezinárodními úmluvami. Jak vy se, pane Farský, díváte třeba na to, že do detence budou moc nově být uzavírány i děti?
0: Nemám z toho osobní radost. Já bych byl daleko radši, kdyby všichni ty lidé měli dostatek kvality života ve svém území, neohrožovali je tam války a nemuseli se dát na pochod pro záchranu života. Ale zároveň prostě ve chvíli, kdybychom nechali ta pravidla volná a využili by je nebo zneužili by je ti, kteří na azyl nemají nárok, tak by tu možnost zrušili i pro ty, kteří ten nárok na azyl mají. Takže ve finále to bude a je ochranou těch nejslabších, ti, kteří je skutečně potřebují. Jinak by se ten systém zahltil těmi nelegálními migranty a kteří tu pomoc skutečně potřebují, na ty už bychom neměli
1: sít. Tedy jste takže i pro uzavírání dětí,
0: byť to
1: nemáte radost.
0: Není to žádné líbivé opatření, ale
1: podporujete ho.
0: Není to žádné líbivé opatření, ale je to ochrana těch nejzranitelnějších.
1: Tedy toto opatření podporujete?
0: Ano.
1: Pane Bžochu, váš pohled na to, že do detence budou moct díky migračnímu paktu nově být uzavírány i děti?
2: To slovo detence samozřejmě zní hrozně, ale detence pro dospělé a detence pro ty nedoprovázené mladistvé a děti, tak bude samozřejmě fungovat jinak.
1: Ale obojí je detence.
2: Ano, ale nemáme ani jinou možnost, než to takto udělat. Jsme v Schengenu. Ty lidé, co máme zkušenost, pokud jsme je pustili do schengenského prostoru, tak už je často jsme nenašli, už jsme skončili v těch svých diasporách, kde už nejsou pod kontrolou. Takže i u těch dětí, protože k těm dětem se dost často pak hlásí jejich příbuzný, tak to dává smysl. Ale já jsem přesvědčen o tom, že to nebude odporovat žádným lidskoprávním věcem, protože ta detence pro ty děti bude samozřejmě úplně jiná než pro ty dospělé.
1: Nečekáte tedy žaloby?
2: Tak žaloby se samozřejmě stát mohou, protože máme spoustu lidskoprávních organizací, které se na tom zakládají, takže se to asi stane. Na druhou stranu si myslím, že ty podmínky, které budou dány i těm dětem, tak nebudou v rozporu s žádnou úmluvou.
1: Tolik europoslanec hnutí ANO Jaroslav Bžoch, který v dnešním Pro a proti diskutoval s europoslancem hnutí STAN Janem Farským. Pánové, děkuji vám oběma.
2: Také děkuji, přepěkně.
0: Děkuji moc a hezký den.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Místo činu. Nikdo by na něm nechtěl být, ale každého zajímá. Právě proto vás mezi kriminalisty, policejní techniky a forenzní lékaře zavede cyklus Místo činu.
4: Na místě činu je vždycky bordel, nepořádek, když je tam mrtvo, tak je tam ještě navíc většinou hromada krve a dalších věcí.
3: Jak vypadá ohledání místa činu? Jak se získávají stopy? Jak si kriminalisté dělí práci? Jak vypadalo vyšetřování slavných případů v historii? To všechno zjistila Kateřina Radhouská a prozradí to v cyklu pořadů Místo činu. Poslechnout si ho můžete už teď v aplikaci Můj rozhlas a také v sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni na Plusu.
5: Jaký je rozdíl mezi xenofobií a rasismem?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
5: V souvislosti se vzestupem antiliberálních hnutí prakticky v celém západním světě stále častěji narážíme na označení xenofobie anebo rasismus. Jaký je ale mezi nimi rozdíl? Rasismus je založen na ideologii kladoucí důraz na fyzické odlišnosti, jako je barva pleti, obličejové rysy, tvar lebky a podobně. Rasisté věří, že podle těchto odlišností je možné definovat i chování a vlastnosti jednotlivých lidí. Tradičními vyznavači rasové ideologie byli v minulosti nacisté. Oproti tomu xenofobii definujeme jako strach, odpor a nepřátelství ke všemu cizímu a neznámému, tedy k těm, kdo se nějak odlišují od světa, ve kterém jsme zvyklí žít. Nejen třeba barvou pleti, ale i jazykem, kulturou, zvyky nebo sexuální orientací. Lze tedy říci, že rasismus je jakousi podmnožinou xenofobie.
3: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Začíná platit migrační pakt Evropské unie. Rezort zdravotnictví se musí zabývat odškodněním za nedobrovolnou sterilizaci. Tři čeští závodníci na úvod mistrovství z Evropy v rychlostní kanoistice postoupili do finálových jízd a čekáme převážně oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť, teploty do 20 stupňů. Zprávy Plusu a Marek Sedláček, dobré ráno.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: V Evropské unii dnes začínají platit nová azylová pravidla. Zavádí je migrační pakt schválený před 2 lety. Podle Evropské unie komise má zrychlit azylová řízení nebo zpřísnit ochranu vnějších hranic.
7: Migranti na vnějších hranicích Evropské unie budou podle nových pravidel automaticky procházet takzvaným screeningem. Žadatelé o azyl z bezpečných zemí pak podstoupí zrychlenou hraniční proceduru. Rozhodnutí o případném návratu do země původu by v jejich případě mělo padnout v rámci několika týdnů. Dnes se na základě migračního paktu spouští také takzvaná povinná solidarita, v rámci které si mají členské státy navzájem pomáhat se zvládáním migrační situace. Finančně, materiálně nebo tím, že přijmou část žadatelů o azyl. Česko má kvůli velkému množství ukrajinských uprchlíků z této povinnosti zatím výjimku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
6: Ministerstvo zdravotnictví se musí znovu zabývat žádostí o odškodnění za sterilizaci provedenou v roce 2001. Nejvyšší správní soud totiž vyhověl kasační stížnosti poškozené ženy z nemocnice v Žatci na Lounsku. Žádost o odškodnění podala žena opakovaně. Ministerstvo ji ale poprvé odmítlo a podruhé už se jí nechtělo zabývat. To podle soudu byla chyba. Ženy, které musely podstoupit nucenou sterilizaci v letech 1966 až 2012, můžou podle odškodňovacího zákona získat až 300 tisíc korun. Čas na podávání žádostí mají do začátku příštího roku. Sterilizace se ženám prováděly při císařském řezu nebo během interrupcí. Souhlas k zákroku byl buď vynucený, nebo podepsaný až zpětně po jeho provedení. Tísňové linky v Česku zatím zablokovaly asi 220 volajících, kteří jejich služby zneužívali. Od loňského července takový postup umožňuje novela zákona. Ta stanoví, že je možné zablokovat takovou SIM kartu nebo telefon, ze kterého člověk zavolá 9krát během 2 měsíců, aniž by proto měl důvod. Český telekomunikační úřad pak dokáže zajistit odblokování. Jaký je o ní zájem, říká mluvčí Tereza Meravá.
8: Často se k nám nejdřív obrátí žádosti o informace, vysvětlení a vlastně v 11 případech z nich to vedlo k skutečně žádosti o odblokaci. V 8 případech už jsme pozitivně rozhodli, protože jsme neshledali žádný důvody, proč bychom neměli to číslo odblokovat, a 3 ta řízení v téhle chvíli ještě probíhají.
6: Tři čeští reprezentanti během úvodního dne mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice postoupili z rozjížděk přímo do finále. Kanoista Antonín Hrabal druhým místem na 200 metrů a kanoistka Denisa Řáhová třetím místem na 500. Postup z prvního kola si zajistil Martin Fuxa na tratích 500 i 1000 metrů. Naopak se mu to nepovedlo v debelkánoji s bratrem Petrem. Bude tak muset závodit i dnes.
9: Makali jsme, myslím si, že jsme dojeli tak nějak v kontaktu, ale bohužel to nestačilo. Měl jsem to i minulý rok, že budu furt ve střehu a pojedu nějaký semíčko. To je důležitý, než abych měl jako den volna, takže vlastně musím si z toho brát jenom ty pozitivní věci, takže doufám, že mi to nějak jako neuškodí. Nahulíme semíčko a v neděli ve finále budeme makat, doufám.
6: Bratři Fuxové startují semifinále v 17 hodin a 30 minut. 20 minut po nich jede dvojkajak s Jakubem Špicarem a Danielem Havlem. Už v 10.28 zahájí své semifinále na 1000 metrů Josef Dostál. Omezení v Lochkovském tunelu a uzavřená Blanka v Praze. V tuto chvíli nemáme na dálnicích hlášené žádné další nehody ani kolony. Na pražském okruhu z D1 na letiště omezení v Lochkovském tunelu mezi kilometry 14 a 15 silničáři uzavřeli pravý pruh. Probíhá tam kontrola a oprava vozovky. V Praze část tunelového komplexu Blanka uzavřená po noční údržbě obousměrně mezi Novou Povltavskou a Letnou. Ta skončí v 5 hodin ráno a další Zelená vlna ve zprávách v 6.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Přes den čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť, nejvyšší teploty 13 až 18, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů, na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Co se dělo na území dnešního Ruska od první světové války přes takzvanou říjnovou revoluci, občanskou válku, Stalina, druhou světovou válku, Chruščova, Brežněva, až po perestrojku a následný rozpad Sovětského svazu? Svérázný a velmi osobitý pohled na Sovětský svaz a Rusko 20. století nabídl spisovatel Jan Beneš ve své poslední vydané knize s názvem Čas voněl snem. Vyšla v roce 2005 a o rok později si Jana Beneše pozvala Jana Klusáková do pořadu Politická literatura. Zazní nejen ukázky z knihy, ale také úvahy a glosy Jana Beneše k tehdejší politické realitě u nás doma i ve světě.
3: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Politická literatura na českých pultech.
11: Český rozhlas vysílá v obvyklém čase informaci o zajímavé knižní novince. Příjemný poslech pořadu, ve kterém uslyšíte i ukázky z představovaného díla, přeje Jana Klusáková. Jan Beneš, muž mimořádně pestrých osudů. Počátkem 90. let se s rodinou vrátil z mnohaletého amerického exilu a usadil se v Obořišti, kde píše své jednoznačné prozy. Ta poslední, Čas vonil snem, má podtitul Stručný přehled dějin VKSB. Jakže jste žil dlouho v Americe, pane Beneši?
12: No tak já tam ještě částečně žiju, ale nepřetržitě jsem tam žil 20 let, pokud jsem zrovna nežil na pár měsíců někde jinde. No. 25 let vlastně zhruba. Od roku 89 už jsem zajížděl pravidelně sem, čili ten můj americký rytmus byl narušen.
11: Znovu zvolením prezidenta Bushe, je to z vašeho pohledu dobře?
12: Ale samozřejmě, že ano. A zejména mě těší prostě, že moje naprosto milovaná Condoleezza Rice bude ministrem zahraničí, s čímž mi nechci říci, že Colin Powell byl špatný. Ale Condoleezza je žena naprosto udivujících, báječných, nádherných a milování hodných vlastností.
11: Řekněte o ní něco bližšího.
12: No tak, ono se tady všude uvádí, že je to odchovankyně profesora Korbela, kam až moje empirie stahá, tak je to spíše odchovankyně pana profesora Třísky ze Stanfordu, což je vědec, na kterého se tady poněkud zapomnělo, ačkoliv mu mnohé dlužíme.
11: Toto pojednání je historií komunismu v jeho mateřské zemi, tedy historií Sovětského svazu a naopak, napsal jste v úvodu ke své knize. Jak máme rozumět slovu naopak?
12: No, protože jsem tam samozřejmě uvedl to, co bylo možno zjistit i o historii naší jediné rodné a drahé a jednotné strany komunistické československé, případně KSČM, její dědičky dneska, když jsem to skončil tedy rokem 91, zánikem Sovětského svazu a zrušením komunistické strany Sovětského svazu. Já jsem ovšem použil úmyslně ten titul, který byl biblií našeho mládí, jak to do nás vtloukal lektor marxismu, leninismu pan Jáno Mlinárek, a sice Stručný přehled dějin VKSB, a autor byl prostě Josef Vissarionovič Stalin.
11: Proč jste knihu nazval Čas voněl snem? Připomíná to budovatelskou píseň z 50. let Kupředu levá a text, pokud si vzpomínám, člověk už dost pamatuje, tak ten začínal Už rozvil čas a voní nadějemi.
12: No, tak je to používal to dokonce Československý rozhlas nebo nějaký rozhlas jako znělku, že jo?
11: No jiný jsme neměli, že?
12: Čas voní snem a voní nadějemi, svobody slunce prší z oblaků, vpřed soudruzi hle zaslíbenou zemi, kde už není pánů ani žebráků a tak dále.
11: Ano.
12: A taky na to existovala letecká píseň, že nad námi jenom slunce zářící nějaký a máme ocelové ptáky. A...
11: Málo se u nás ví, jak vypadalo Rusko před říjnem, to jest před revolucí, ke které došlo v říjnu 1917. Desátá léta byla dobou všeobecného rozkvětu v Rusku. Říká se sice, že do historie žádné, co by bylo, kdyby, nepatří, ale přesto se zeptám, uvažoval jste, pane Beneši, o tom, jak by se Rusko rozvíjelo bez VŘSR?
12: Samozřejmě uvažoval, protože, podívejte se, můj tatínek byl z velmi početné rodiny a v útlém mládí, neboť ubýval krk jeden, odešel za svým nejstarším bratrem, který byl v Rusku, kamž se tenkrát chodilo, jako si jezdilo do Ameriky, no ale do toho Ruska to bylo levnější, že ano. A ve 24 letech tento hoch, který tam odešel v 15, měl vlastní parník na volze. Takže u nás doma se snoubila láska s Ruskem, s nenávistí k bolševismu, což byl strašlivý dilema neustálý, kde najít to dělící znamenko, ale ta láska k Rusku, k té jsem byl naprogramován tatínkem, že to všechno bude dobrý, jenom až tam budou ty bolševici. Bohužel tatínek se toho nedožil.
11: Vy se toho myslíte, dožijete?
12: Já myslím, že jsme se toho do určité míry dožili. Víte, mě udivuje třeba při vší úctě k jejich odvaze a integritě, ale nemám jí za úplnou. Paní Procházková, pan Štětina svým psaním o Čečensku. Mně se zdá, že ti lidé nikdy nečetli Lermontova, nikdy nečetli Tolstého, protože pak by věděli, že to, co se děje v Čečensku dneska, už se tam dělo před 160, ba 200 lety. A už se to muselo také řešit. Nebyla tam ovšem tenkrát ta ideologie toho vražedného náboženství. Tenkrát nějak to náboženství nehrálo tak velikou roli, jako zřejmě hraje dnes, podněcováno vhodnými platbami ze zahraničí.
11: Teď jste se hezky naběhl. Jak by byste viděl tady řešení?
12: No to podívejte se, já nejsem o to, abych to řešil. Musím říct, čím samozřejmě ujíbám z otázky. Ale pochopitelně i zde je vinen bolševismus, protože to řešení bylo v tom, že tam byli samozřejmě kozáci, kteří měli jakýsi modus vivendi se všemi těmi národy, že vy nám ukradnete koně, my vám ukradneme koně, ale vše to bylo jakési míře, dá se říct, vzájemné. vzájemného porozumění a pochopení, bez zbytečné krutosti. Aspoň z literatury to takhle známe a víme, že Masaryk nám říká, že Rusko pochopil četbu ruské literatury a já z toho Lermontova, z toho Tolstýho a Andrejeva prostě vím, že to nějak asi takhle bylo. Pochopitelně ty kozáky komunisti zničili. Chybí jim ten morální standard, chybí jim ten generační růst. Na druhé straně to řešení vždycky a všude v Iráku i v Čečensku musí být podle hesla, že ples je ples a válka je válka. Pokud je válka, no tak se musí vést válka a nemůžou se rozdílet papíroví čerti.
13: Je tomu asi 20 let. Ruský spisovatel Pristavkin napsal takový otřesný román, jmenuje se to Na čele obra mráček zlatý, to je právě citát z Lermontova. A je to taková ta historie válečné genocidy Čečenců, jak jednoho rána prostě přistavili vagony a Stalin se rozhodl, že přestěhuje úplně jinam, pokud je nevyhubí docela. Je to velice pěkný román, podle kterého byl natočen velice pěkný, otřesný film. A teď, když byly ty události, tak já jsem se obracela na Českou televizi, že to musím mít někde v archivech, protože o tom vím, dělala jsem k tomu české titulky a bohužel se to buď nenašlo. Prostě tam by ten divák český tuhle tu historii a tedy i takový ten náznak té neřešitelnosti nebo velice obtížné řešitelnosti uviděl.
12: No tak musím říct, že já teďka s omluvou musím říct, že tuto knihu neznám. A dokonce i to jméno spisovatele je pro mě nové a stydím se za to a budu to muset nějak napravit, ale již v Americe jsme si začali opatřovat jistou ruskou literaturu jako Rasputina, tedy autora, nikoli v toho šíleného popa. A zjistili jsme, že jako ty lidé jdou tam, kde šli někteří čeští spisovatelé, kteří tím, že vzpomínali starých pravd, upozorňovali na to, že nové pravdy tedy jsou falešné. Já si opatřuji teda momentálně ne ruskou, ale dá se říct americké překlady různé ruské literatury, zejména teda biografické. A já si nemohu pomoct, teď budu znít jako strašlivý kací, zba přímo za prodanec, ale mně se zdá, že momentálně pan Putin dělá to jediné dobré, co je možné udělat s tím Ruskem. Já jiný systém, než který teda on zavádí, nevidím.
13: Hovoříte o takzvané tvrdé ruce?
12: No, hovořím o takzvané tvrdé ruce, hovořím o tom, že není možno tedy se v zemi jako je Rusko spolehnout na lokální samosprávy, které jsou okamžitě korupční. Známe revizora Krista Pána, že jo, a Saltykova Ščedrina a všechny ostatní. A je tedy nutno se spojenout na nějakého si osvíceného cara.
13: Vyslechněte první ukázku z knihy Jana Beneše Čas zvonil snem, aneb stručný přehled dějin VKSB.
14: V určitém ohledu je revoluce zázrak, prohlásil Lenin při projevu 28. února 1921 a musí být posuzována z tohoto hlediska. Během jediného roku byla impotentní vláda dvakrát smetena lusknutím prstů. V říjnu, stejně jako v únoru 1917, vláda teprve v kritickém momentě zjistila, že se nemůže o nikoho opřít. Rozdíl mezi těmito dvěma revolucemi je v tom, že zatímco carský režim byl odstraněn výbuchem obecného nesouhlasu, prozatímní vládu v říjnu svrhla strana vedená mužem, který věděl, co chce a který byl pevně přesvědčen o zákonitostech dějinného vývoje, který obsahuje jedině učení Marxovo a Engelsovo. V říjnu 1917 Lenin zajisté už věděl, co chce, ale vše ukazuje na to, že ani zdaleka nebyl přesvědčen o tom, že vláda bude smetena zázračným lusknutím prstů, třeba že k tomu právě tak došlo. Nemalou opozici musel překonat na půdě vlastního ústředního výboru. V prvních letech po revoluci se to člověk ještě mohl dočíst i v bolševických novinách. V oslavném článku Pravdy z 6. listopadu 1918 se zdůrazňuje Leninova genialita, když na námitky z vlastních řad, že po převzetí moci bude nutno zemi nějak řídit, odpověděl. Uchopit moc je záležitost ozbrojeného povstání, její politické zdůvodnění se vyjasní, až ji budeme mít. Ani sovětští historici se nikdy pořádně neshodli na tom, kdy vlastně ta slavná revoluce doopravdy začala. Někteří udávají 22. říjen, den, kdy bez protestu vlády si Petrohradský sovět podřídil všechny vojenské jednotky ve městě, jiní se přiklánějí k datu 24. října ráno. Neúnavný Lev Trockij pronesl 20. října v parlamentu další ze svých plamenných projevů, slibující především vojákům na frontě splnění všech potřeb a zejména půdu, chléb a mír tak rychle, jak se celé vlády dostane sovětům. Ráno 22. října byla posádka telefonicky upozorněna, že nesmí přijímat žádné jiné rozkazy než od vojenského revolučního výboru. A bylo po revoluci, aniž si toho kdo stačil všimnout. Proběhla, aniž si toho všimli návštěvníci divadel a koncertů. Šeljapin zpíval toho večera Dona Carlose roli, kterou měl v Rusku zřídka kdy. Tamara Karsavinovová tančila poprvé loutku. Proběhly všechny možné přednášky, dokonce ani členové prozatímní vlády si nestihli všimnout, že právě byli poraženi, protože armáda nebude přijímat jejich rozkazy. Naprostou záhadou je mezi 20. až 24. říjnem sám Lenin. Kde si se skrýval a o jeho činnosti není žádný záznam ve formě dopisu, poznámky či instrukcí až do večera 24. října. Mnohokrát citované zasedání ústředního výboru, na kterém měl pronést památná slova včera bylo příliš brzy, zítra by bylo příliš pozdě, není víc než jen žurnalistickou fantazií Johna Reeda. Lenin sám, který rukopis jeho knihy korigoval, samozřejmě tuto pasáž ponechal, ačkoliv se toto prožluklé zasedání vůbec nekonalo. Třeba, že pozdější popis událostí umisťuje Lenina do Smolného už 24. října ráno, Stalin ve svém článku ze 6. listopadu 1918 uvádí, že se tam dostavil až večer, kdy byl povolán do Smolného, aby řídil operace. Operace sami začaly už odpoledne. Vojenský revoluční výbor začal rozmisťovat po městě své komisaře a nevelké vojenské oddíly k zajištění vládních budov. Dva neozbrojení komisaři se dostavili na hlavní telegrafní úřad a podřídili ho kontrole strany. Oddíl Izmajlovského pluku se objevil na Balckém nádraží a zůstal tam, aby zajistil pořádek. Skupinky rudých gard obsadili některé mosty, ale neobsadili ani se nepokusili obsadit jiné, ze kterých odmítli armádní hlídky odejít. Nikdo se také nepokusil o nějakou střelbu. Teprve o 6. hodině večerní odesílá Lenin pilný dopis, který sovětští historikové až později označili titulem Dopis ústřednímu výboru. Ve skutečnosti byl adresován městským obvodním výborům jednotlivých čtvrtí, kterých chtěl Lenin použít k tlaku na ústřední výbor. V dopise zdůrazňuje kritičnost situace a požaduje zasazení smrtelné rány prozatímní vládě. 24. října 1917 o 6. hodině večerní se Lenin dosud bál vlády, která už nebyla u moci a nabádá k okamžitému zahájení ozbrojeného povstání, které v té chvíli už prakticky skončilo. Takzvanou bitvu o Petrohrad nikdo netušil, že by se mohlo jednat o střetnutí dávající v sázku osud celé země, svedlo 6 až 7 tisíc vojáků na straně bolševiků, 2,5 tisíce vojáků Pavlovského pluku, 2 tisíce námořníků z Kronštatu a 2 tisíce příslušníků rudých gard. Vládu bránilo 1500 až 2 tisíce obránců. Mohutná petrohradská posádka vyhlásila neutralitu a nezasáhla na žádné straně. O 3:30 ráno křižník Aurora spustil kotvu u Nikolajevského Mikulášova mostu a oddíl námořníků z něj zahnal vojenskou hlídku. Zimní palác byl odříznut od zbytku města. Vyšly ranní noviny. Členové vlády do té chvíle netušili, že nad nimi právě zvítězila další revoluce. V novinách se o tom rozhodně nemohli dočíst. Izvěstí varovali bolševiky před nějakým hloupým dobrodružstvím. Nový život je nabádal, aby nebyli těmi, kdo vystřelí první, a menševické dělnické noviny vyjadřovaly naději na kompromis. Kolem 10. ráno už však věděl o svém vítězství Lenin. Sepsal, nechal vytisknout a distribuovat provolání. Občanům Ruska. Prozatímní vláda byla sesazena, oznamoval. Záležitosti, o které lid usiloval a bojoval, jmenovitě nabídka demokratického míru, zrušení soukromého vlastnictví půdy, dělnická kontrola výroby a ustanovení moci Sovětů, jsou zajištěny.
13: Lenin Vladimír Ulianov, rodem ze Simbirska. Chudák Lenin ani 80 let po smrti nemá pokoj. V Rusku se žertovně říká, že za $100 vám jeho mumii přinesou z mauzolea až do hotelového pokoje. Pocházel z takzvané dobré rodiny a přece se vyznačoval absolutní absencí morálních zábran, jak ostatně píšete. Promluvme si o Leninovi, jaký byl a oč usiloval.
12: Ať učiloval o cokoliv, jeho jednání ovlivnil těžký syfilis, jeho mozek prokazuje absolutní genetickou změnu, ten mozek se zachoval, je v komnatce 19 u KGB, kde je i mozek Sacharova, ale i Savinkova a jiných významných. A v první fázi po pádu tedy Sovětského svazu o tom americká televize natočila rozsáhlou reportáž několika hodinovou, kterou jsem měl tu čest vidět, a ten Leninův mozek ukázali. Tudíž jako víme, že syfilida je nemoc géniu, no ale nemoc taky zrůd, no tak to je vysvětlení Leninova chování.
13: No tak přece jenom oč mu šlo?
12: Ano, podívejte se, na druhé straně musíme říct, že Gottwald, který měl taky syfilidu, byl teda poslušný Leninovec, ne?
13: Co se mu podařilo Leninovi?
12: Já myslím, že se mu nepodařilo nic. Podařilo se mu zničit Rusko. Tohle říkal Trotský přeci, ten, od kterého tam taky cituju, říkal, k tomu, abychom mohli provést revoluci, jsme museli zničit Rusko. A přesně to se jim povedlo.
13: Tihle lidé jako magnety na sebe přitahují různé pověsti a báje. Říká se, že on byl německý agent, byl?
12: No, přijal peníze od Němců, tak jako od jiné německé banky. Zrovna nedávno mě rozčílili tady v kalendáriu, v televizi, kde se ptali na Trockýho, protože měl nějaký narozeniny, a prohlásili tam, že přišel právě včas z vězení, aby mohl provést revoluci. No to je absolutní neznalost a já nechápu, jak to prostě někdo může pustit, aniž se podíval kamkoliv. Trotský byl odsouzen 1905, v jeho pamětech je, jak ho vezli do vyhnanství. Je to velice tklivé, jak ten carský útlak byl hrozný, protože mu tam předložili nějakou snídaní a už měl teda třetí den rybu, to jeli po etapách. A on řekl, že nechce rybu, no tak mu nechali udělat kotletku, on o tom píše, jak trpěl na té cesty. A pak prostě se hodil Maro, tak ho řekli, prohlásil se nemocným, tak vezli dál ty další trestanci, jeho nechali v nemocnici, on s ní odešel, poslal telegram ženě, ta mu poslala peníze, on si koupil lístek na vlak a normálně odjel tedy, tak odsouzen z vyhnanství, odjel do ciziny a žil ve Spojených státech.
13: To bylo za carského Ruska.
12: To bylo za carského útlaku, ano. A 17. dubna 1917 odjel, jméno té lodi je uvedeno v knize, z paměti ho neznám, a to zásoben 7 miliony dolarů ve zlatě. Tak jako Lenin odjel ze Švýcarska zásoben 30 miliony marek ve zlatě a od bankovního domu Barum v Bochumu. A tu americkou půjčku tedy zajistil bankovní dům Baruch, ale z Filadelfie, synovec nebo bratranec toho bochumského. Německým úmyslem bylo vyřadit v východní frontu, tedy Rusko, z války tak, aby mohli úspěšně dokončit válku na západě. Že?
13: A co chtěli v té Americe?
12: Ale tomu nasypali lidé, kteří prostě věřili, že sociální systém v Rusku se musí změnit a že tedy jaksi nastane jaksi sociální experiment a nová éra lidstva.
13: To se jim prima povedlo.
12: To se jim povedlo ohromně, ano.
13: Na prahu sovětské perestrojky byla v Sovětském svazu moda psát, mluvit, hrát divadlo a točit filmy o tom, že soudruh Lenin byl hodný soudruh, na rozdíl od zlého soudruha Stalina. A dovolte mi prosím malou odbočku. V dobách normalizace byla i v osnovách českých mateřských škol politická výchova. Ta spočívala v tom, že když se někdo pětiletých dětí zeptal, děti, kdo byl soudruh Lenin, děti měly správně odpovědět, hodný pán. A já se obloukem vracím k dvojici Lenin-Stalin. Jak vidíte, pane Beneši, jejich vztah?
12: Samozřejmě Stalin byl prakticky na začátku té revoluce úplně nedůležitá osoba. Byl to člověk absolutně vychytralý, který prostě svým selským rozumem všechny intelektuály ohromně vždycky převezl. Tak asi jako 17-letá dívenka hodně proporčně rozkvetlá převeze i 70-letého akademika, že ano, když si vzpomene.
15: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы, а ты к вершине шла, оторвалась в бой. Ведь Эльбрус из самолета видно здорово, рассмеялась ты.

0: моя, скалолазк моя, мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами.
1: Prověrky byly ve straně SIC ohlášeny už v roce 1933 a měly končit roku 1935. Ale po Kirovově vraždě se ústřední výbor usnesl prověřit neprodleně všechny členy a přistoupit k výměně stranických legitimací. Strana se z 450 tisíc členů roku 1924 rozrostla do ledna 1933 na 3 miliony 550 tisíc, a prověrky jí měly zbavit nejméně 1 milionu členů. Členství ve straně přinášelo výhody, ale být zbaven členství znamenalo samozřejmě mnohem horší eventualitu, než v ní nikdy nebýt. Zažili jsme ostatně po roce 1968 a nejeden z postižených dodnes uvádí vyhození z privilegované vrstvy nad občany a sestup mezi ně jako na něm spáchanou křivdu. Nastala tudíž přímo zběsilá honička, jak svou věrností dokázat oddanost. Čili koho schodit, aby nebyl schozen sám. Koho prásknout, než bude čelit něčemu, zač prásknou mě. Změna GPU na NKVD v létě 1934 přinesla obnovu nadějí, které kdysi přinesla změna Čeky na GPU. Nadějí, že nestvůrná moc orgánů bude nějak omezena a že snad budou podléhat i nějakému zákonu. Stalin všechny tyto naděje rázně ukončil rozšířením moci orgánů jako základního arbitra všech problémů vůbec. Tentokrát se ovšem orgány zaměřily právě na stranu, která je mocí vybavila a která se dosud pokládala za nedotknutelnou terorem zaměřeným jen proti obyčejným lidem. Stalin shodně s Machiavellim a nakonec i s Hitlerem dobře věděl, že nikdo si nemůže upevnit moc ve spojení s těmi, kteří mu k ní pomáhali. Strana je v nebezpečí, soudruzi zvolal a hned rozpustil dvě organizace, které mu k moci pomohly. Sdružení starých členů strany a svaz bývalých bolševických vězňů Katorge. Svaz měl ve svých řadách také některé bývalé členy bývalé národnické organizace Národnaja volja, bývalé i někdejší teroristy. Bystře bylo změněno i Muzeum revoluce, odkud zmizela připomínka atentátu na Alexandra II., neboť myšlenka na to, že režim je možné rovněž změnit vhodně hozenou bombou, se už vůbec nehodila. Ostatní organizace všeho druhu ostatně pilně následovali. Zahrádkáři počínaje a esperantisty konče. Zároveň se do běhu dostalo heslo: ze všech hodnot je pro nás nejdůležitější člověk. Ke Stalinovým epitetům ocelový, moudrý, geniální přibyla další a vhodná zejména právě pro tuto příležitost. Drahý, laskavý, dobrý, lidský. Do módy přišly opět květiny, pochodující atleti, tak jako v Německu. Dítka nesoucí Stalinovy portréty. Rudým náměstím pochodovalo na 5000 pionýrů za skandování: ať žije soudruh Stalin, nejlepší přítel dětí. Dlouhý život soudruhu Staline, dychtí vždy odaný Gorký, odříznutý teď od svého azylu a výsluní na Kapry a uzemněný v Rusku. Za lásku a šťastné mládí našich dětí. Zvláště populární byla Stalinova fotografie s obligátní zvedací holčičkou, tolik oblíbenou státníky všeho druhu. Tahle se jmenovala Gelia Markizovová, pocházela z Buriatsko-Mongolské autonomní sovětské socialistické republiky a Stalin si posadil na koleno 27. ledna 1936. Její otec byl o cosi dříve zastřelen jako nepřítel lidu. Její matka začena a ve vězení spáchala sebevraždu.
2: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
3: Diktátorské režimy, ať už v Rusku nebo v Německu, vznikly vinou masivní podpory sfanatizovaného davu. Z jakých okolností se mnoho jednotlivců stává davem ochotným dát se sfanatizovat?
4: No, tak na tohle je velmi těžký odpovědět, ale já bych řekl, že prostě to záleží na sociální úrovni té které země. A také samozřejmě na nominální sociální postavení. V Německu, jak víme, byla inflace, byla hospodářská krize, v Rusku byla válka, která nebyla úspěšně vedena, a nestačila zejména ruská dopravní síť, byly potraviny na venkově, ale nebylo jak je dopravy do města, protože fronta měla své požadavky a to mělo přednost. A strašlivý bylo, že skutečně byl v té chvíli slabý a neschopný car, navíc prostě s manželkou, která byla z německého tedy rodu, a tudíž jako okamžitě se vyrojily pověsti, že je tedy německou špionkou, a proto ty strašné neúspěchy, plus Rasputinův, který tedy přiměl cara, že převzal vrchní velení od různých generálů, čímž ovšem všechny neúspěchy padaly osobně na jeho hlavu. No tedy to je souhrn okolností. Na druhé straně je pravda, že jako Rusko mělo šanci dopracovat se nějakého tedy demokratického systému, kdyby nebylo říjnové revoluce. No tohle musíme vyčíst i jako milému Gorbačovovi, protože ten, když přijel do Amery, tak řekl, my bolševici jsme svrhli cara. Já jsem to viděl tedy na televizi, jistě se to dá najít v archivech, no to není pravda. Car byl svržen, jak známo, lepšinou odstoupil sám v situaci, kdy prostě ta země už hrozila rozvratem, tak v rámci zachování té země odstoupil. No a pak nastala řada prostě zmatečných situací, že, kterou známe částečně z doby polistopadové, například, že byly zrušeny důstojnické hodnosti, neboť to ponižoval voják, když museli říct, všichni jsme si rovni, volnost, rovnost, bratrství, že byl zrušen trest smrti, tudíž jako zběhneš z fronty nebo někoho zabiješ, nic se ti nestane. Čili prakticky nastal stav anarchie, kdo mohl, kdo chtěl, tak si ustavil nějaké ozbrojené jednotky. No, já jsem naštěstí v té knize jsem to popsal, když teda byla ta slavná velká říjnová socialistická revoluce, tak se vlastně v Petrohradě vůbec nic nedělo. Hráli divadla, jezdili tramvaje, do toho slavného zimního paláce to dobytí, tady tam chodili jako rudí námořníci a byli zajímáni. No a když počet těch zajetých převýšil počet obránců, tak si vyměnili role.
3: Ano.
4: A petrohradská posádka vyhlásila neutralitu, různé politické strany vyhlásily neutralitu. Prostě mysleli si, že hold Lenin je jenom takový břídil jako všichni ostatní, že to nějak dopadne, no.
3: A Aurora nevystřelila?
4: Aurora nevystřelila, skutečně. To, to všechno jako jsou nové pověsti ruské.
3: A říjnová revoluce byla v listopadu.
4: No tak to je právě ten způsob, jak vysvětlit, že v zemi, kde včera znamená zítra, pozítří znamená předevčírem. No tak to je přesně ono.
3: A sovětská paralýza je nejprogresivnější.
4: Ano, a sovětský trpaslík je největší.
3: A sovětské hodinky jdou nejrychlejší. Pane Beneši, o Češích se říká, o nás Češích, že když je špatné počasí, do ulic demonstrovat nevídou, čili na revoluci musí být ty správné podmínky. Co myslíte, dali by se Češi také sfanatizovat?
4: Podívejte se, to se dají sfanatizovat, až když to je skoro vyhraný. Musím říct, že jsme měli naprosto fanatickou armádu, neprávě vzbudovanou, a mě mrzí tedy na...
3: Počkej, a kdy jsme měli fanatickou?
4: No, legionáře. To byl zbor fanatiků, kromě té první grupy z těch usedlíků, což byly desítky lidí jenom. Těch prvotních družníků v Rusku bylo 914 a ve Francii rota Nazdar bylo asi 70 lidí jenom.
3: O tom tam píšete velice zajímavě.
4: No, šli tam ovšem lidi jako Kupka, Gutfreund, že jo, ale pak teda byl nábor zajatců, že jo, to jako můj otec byl tím družníkem, takže o tom jako jsem měl četné vyprávění, které bohužel jako dítě jsem si říkal, no fotr zase vypráví, nedával jsem pozor, že jo, měl mě nafackovat ještě. No a to byli lidé, kteří prostě šli za svou vírou, šli za svou ideou. Uvědomte si, že jako to nebyla většina těch zajatců. Většina, no tak už mě nikde nezabijou, prostě zůstanu v tom lágru, nějak to přežiju, tu válku. Tito lidé dobrovolně šli na frontu, dobrovolně riskovali život, dobrovolně ho byli ochotni obětovat a mnozí ho také obětovali. No a jak je možné, že teda hrob neznámého vojína dneska u nás, to je ostuda, za kterou by někdo zasloužil teda vzít baseballovou holí přes hlavu, je v nepřístupné části památníku. Všude hrob neznámého vojína je tak, aby byl na očích. Tudíž tato tradice se u nás úmyslně potlačuje. Potlačovali ji komunisté, protože legionáři nebo nabili trošku bolševikům, se jim nehodili. Pořád se to potlačuje. Která jednotka armády České republiky má název zborovská, bachmařská, legionářská, tatranská, já nevím jaká, která nese historický název některého z těch jednotek? Ani jedna. Je to armáda byrokratů, ať si trhnou nohou.
3: No, máme na Smíchově Zborovskou ulici, že?
4: To, no tak ta tam byla už, ale od první republiky nebyla tam pouze za okupace.
3: Ten, kdo fanatizuje, tedy fanatizátor, kde se bere? A jakými vlastnostmi musí být nadán?
4: No já si myslím, že lidi se fanatizují sami. Berte to tak, že když budete tady mít nějakého kolegu, řekněte tam nějaký jméno.
3: No radši ne.
4: Radši ne, no tak Bobisut Mihule, tady není žádnej.
3: To teda ne.
4: No tak dobře, tak tady je redaktor Bobisut Mihule a vy budete chodit a říkat, čověče, to je hrozný, tomu Bobisutu Mihulem smrdějí nohy. A budete a to říkat ve směně, ale ona říká, že mu směně. A najednou zjistíte, že za 3 měsíce, že po celém rozhlase se bude říkat, no ten Mihule, on je to celkem solidní chlap, ale smrdějí mu nohy. A takhle se fanatizují lidi, že se neustále něco opakuje do zblbnutí, až těm lidem se to tady vhodně zapíše do mozku. Krásně prostě na tohle tuto teorii na to vypracoval pan Goebbels, ale komunisti to znali už před ním, že ano. Protože berte takový nesměřující hesla, jako myslím to upřímně, že ano, anebo mír, půdu a chléb. Jo. Uh-huh. Na to byl legionářský plakát, jeho škopie se zachovala, je v památníku odboje, bohužel nevystavená, pokud vím, a to byla taková rudá dívka v nadnáku a tančí kolem toho legionáře a říká, pojď se mnou, dám ti mír, chléb a půdu. A ten legionář říká, jsi si jistá, to je všechno, co od tebe dostanu?
3: Proč diktátorské režimy likvidují nejenom své odpůrce, ale i příslušníky vlastních národů jako takové, přičemž ne po tisících, ale po milionech?
4: Tak záleží na tom, jaké režimy, že ano.
3: No tak hovořme o tom sovětském.
4: O tom sovětském. To je to hrozný, že i Ukrajinci vítali Wehrmacht původně. Litevci, Lotyši, Estonci nevítali Wehrmacht proto, že by měli sympatie k nacismu. Ani ho nemohli znát pořádně. Ale viděli osvobození od sovětského komunismu v něm. No a to je ten strašlivé neporozumění, protože prostě ti lidé netušili, čemu vlastně dávají za pravdu. No ale jakou měli možnost volby? To je jako, když ženská říká chlapovi, ale vy byste chtěli jenom jedno. A ten chlap notně si musí říkat, no a co bych ještě měl chtít, sakra.
3: No ale já se vracím ke své otázce.
4: Ano.
3: Proč rozesel Stalin po celém obrovském území Sovětského svazu ty gulagy, ty lágry trestanecké, kam šli lidi prakticky za nic?
4: Ale to neudělal Stalin. Rozšířil to sbor lidí, kteří byli, dá se říct, technokrati moci, a hlavně ty lágry a celá ta kolektace byla proto, protože potřebovali pracovní sílu, a to levnou. Teď i v Československu existovala u soudu směrná čísla, kolik lidí odsoudit na jak dlouho, a když se měla vyhlásit amnestie, tak na které tresty, aby neubyla ta pracovní síla vězňů v dolech, v továrnách a všude, kde ty vězni byly nasazeny, jakožto tedy levná pracovní síla k budování závratné budoucnosti.
5: Nikdy si nemyslete, že víte všecko, varoval vědce Pavlov, neboť jak dovozeno, jen strana a vůdce to mohou vědět. Mezi lety 1929 až 1934 zmizela řada akademiků, včetně odhodlaných zastánců sovětského systému, buď na západě, nebo pak v lágrech. O uvěznění nejodhodlanějšího z nich, Nikolaje Vavilova, se v rámci nové morálky zasadil jeho žák Trofim Lysenko. Nikolaj Vavilov pak byl při ústupu sovětských vojsk spolu s dalšími vězni zastřelen. Takže ústava z roku 1936 už úspěšně dávala plnou svobodu vědeckého bádání také vědcům a inteligenci vůbec. Škrtem pera dne 4. června 1936 byla z rozhodnutí ústředního výboru likvidována jako vědecký obor tzv. Pedologie, postavená na nemarxistických a tudíž nevědeckých základech. Později následovala genetika, sociologie, psychoanalýza, kybernetika a tak dále. Chybou pedologů bylo, že při průzkumu příčin špatných studijních výsledků čuvašských dětí dospěli k názoru, že špatné výsledky jsou závislé na špatných životních podmínkách. Odezva samozřejmě zněla: o špatných podmínkách vytvořených sovětskou vládou a komunistickou stranou mluví jen zavilý nepřítel. Pedologové prostě odmítli vidět jiné než viděné. Jejich chyba. Roku 1936 navštívil zemi, rovněž na pozvání sovětské vlády, jeden z oddaných přátel, kteří chtěli mít účast na tomto pochodu svatých, už zmíněný André Žid. Po návratu vydal Věru Pokornou a útlou knížečku Návrat ze Sovětského svazu. Z její každé řádky čiší snaha zavděčit se.

0: pilný SK Neumann hbitě vydal svého antižída, kterého jsme na rozdíl od nedostupného žída museli povinně studovat. Poznámky Stalina, Ždanova a Kirova, u toho posmrtné, k výuce sovětské historie vedly k procesu s nedobrými historiky pokrokovského školy. Nevědecké, nemarxistické, neleninské a tudíž protistátní a samozřejmě jak odhaleno v žoldu západních imperialistů. Své si za chaos v hudbě slízl Šostakovič. Alexeji Tolstému, vrátil se z emigrace, bylo doporučeno, aby zanechal práci na druhém dílu románu Petr Veliký a tak dále. Stručný kurz sovětské historie, vytvořený podle Stalinových instrukcí profesorem Šestakovem, pak začínal 9 století před Kristem, královstvím Ur-Artu na březích jezera Van. Ruská expanze, zvláště v případě Ukrajiny, byla bratrským spojením, naplňujícím nejvřelejší touhy lidu, a docházelo k němu samozřejmě na věčné časy. Dějepis, při kterém nezáleží na realitě, datech, událostech a osobnostech. Lid Sovětského svazu si přál být spojen s Kyjevskou Rusí, moskevskými velkoknížaty, cary a Sovětským svazem. Kyrgyzský předseda vlády a tajemník místní komunistické strany se opovážili zapochybovat a bylo tudíž se všemi důsledky zapochybováno o něm.
1: V kapitole Jak tomu bylo v Československu, rozuměj v poválečné době, se jednoznačně záporně vyslovujete o postavě Klementa Gottwalda. A co další vůdce, který vedl komunistickou stranu Československa v přelomové době 20 let po únoru 48, a totiž Alexandr Dubček.
2: Alexandr Dubček byl možná slušný člověk, ale nedovedl překročit svůj stín. Berte to tak, že nastala situace, že sem tedy vtrhla jakási invazní a posledně okupační armáda a Dubček pláče a trhá si košily a říká, ako mě to mohli urobit. Lidi zoufalí, všichni jsme ponížení. A on říká, jak mě to mohli udělat, teď já jsem je tak miloval. No a absolutně tedy jeho definitivní odkopání se budiš, že potom tedy jako podepsal všechny ty zákony, tamhle já jsem tady ještě byl v 69., když lidi řvali na Václaváku Dubček, policajti je mlátili po hlavách, házeli, stříleli do nich, házeli mezi ně bomby a Dubček podepsal ten Penderkovej zákon, jak známo, jako předseda parlamentu a potom tedy byl velvyslancem v Turecku a pak tedy 20 let seděl jako myška a potom Bilak dával nějaký interview Cajtu, objednaný, musím říct, z československé strany, kde se ho ptali, proč musel Dubček odejít a Dubček říká, a Bilak říká, Dubček musel odejít, protože si nevěděl rady s pravicovými silami a Dubček, který 20 let držel hubu, se najednou ozve a pošle protestní dopis, že on si věděl rady, že opatrně a byly připravené, ale nemohl jich uplatnit, lebo vstoupila vojska, čili ani po 20 letech nedokázal invazi nazvat invazí, okupaci okupací. No a vrchol tomu tedy dodal po 24. listopadu, když prvně vystoupil na onom známém balkóně a prohlásil, že teraz všetky ty vylučení a sudrhovy a musí být prijatí naspäť do strany. A já jsem seděl sice v Americe tenkrát, ještě koukal jsem na to na CBS, ale říkal jsem, já už vidím, jak na tom nábřeží se ty vylučení sudrhovy a stavějí do fronty, aby jim vrátili ty legitimace.
1: A na závěr, co řeknete k tomu, pane Beneši, že začátkem listopadu 2004 se pětině občanů České republiky stýská po totalitním režimu a v sociologickém průzkumu neváhají veřejně říci, že kdyby měli tu moc, vrátili by ho zpátky.
2: Ale no tak hlupáku je vždycky nejvíc na světě, buďme rádi, že jich jenom 20%. Na druhé straně vzpomeňme si, že se souzený stý účín za šíření poplašné zprávy, která spočívala v tom, že prohlásil v roce 2002, že pokud se nechá Zivčákovi a jeho soudrům volné pole, že komunisté mohou dostat až 15%. Oni dostali 19%, ale nicméně naše byrokratická spuplost jde tak daleko, že Hučína i nadále soudíme za šíření poplašné zprávy, že by mohli dostat až 15%.
1: A úplně poslední otázka, jak se máte?
2: No, já si nestěžuju, nevím komu.
1: Máte z té knížky radost?
2: Mám z té knížky radost, je to moje 32. knížka, ještě mám rozdělanou nějakou, ale to už je oddychovka. Tohle to byla knížka, na které jsem dělal 20 let.
3: I momentální publikace, například televizní pořad o Klementu Gottwaldovi, odvysílaný v říjnu 2001, předstírají údajnou objektivitu, odvislou ovšem zejména od snahy nepojmenovávat věci pravými jmény. Tak jsme o Gottwaldovi vyslechli, že ještě v únoru

0: 1948 věřil tomu, že dostává věci na cestu štěstí a blahobytu země a lidu. A že prý teprve po tomto datu zjišťuje, že je moskevský slouha a zmocňuje se ho strach, který ovlivňuje jeho jednání. Což zní báječně, bať, ale jen komunistickým uším, zásadně neochotným brát v potaz fakta. Gottwald byl už před únorem, tak jako Lenin, syfilitik a navíc ještě opilec. Těžko soudit, zda by to na něj nemělo vliv. Od let 20. pak hlavně získal a udržel si postavení v KSČ jen a jen jako vzorný moskevský posluha. Sovětský systém znal zblízka, řadu let v něm žil. Nespravedlnost dějin nevězí v tom, že byl oběšen Slánský, ale v tom, že nebyl oběšen také Gottwald. Zacitujme ještě jednou z Ivana Svitáka. Gottwaldovi i Slánskému a celé KSČ nešlo od samého počátku o nic jiného, než o to dostat Československo do sovětského poddanství. Gottwald podepsal Slánského rozsudek smrti, ale máme právo domnívat se, pokud by moskevská volba oprátky padla na Gottwalda, že Slánský by podepsal stejně ochotně. Existuje nějaký opačný argument? Peripetie sovětského vývoje před a po Stalinově smrti nalézáme, a právě u nás, v pasluhovství přímo vzorovém. Největší Stalinův pomník na světě byl postaven v Praze, že? Brutalita budování JZD, ještě v roce 1949, Gottwald tvrdí, že JZD nejsou žádné kolchozy, si nezadala s tou sovětskou. Pouze fungovala v podmínkách, kdy nebyla k dispozici Sibiř. Nevysídlovali se jen kulaci. Akce B, B jako buržoazie, vysídlovala města a jiná akce byla zaměřena na takzvané vojenské byty. Ta zbavovala zázemí nespolehlivé bývalé důstojníky, pokud měli to štěstí, že nebyli rovnou zavřeni. I ty jen propuštěné ze služby před rokem 1938. Tak byla za vojenský byt například deklarována i fara u kostela svatého Matěje v Praze, vzhledem k tomu, že farář byl před rokem 1938 bývalý vojenský duchovní. Země byla důsledně militarizována. Obdobu kterékoliv sovětské akce nalezneme i u nás. Roku 1953 po přerozdělení majetku československých Němců, kolaborantů a zrádců, po přerozdělení znárodňováním živností do posledního hokynářství, bonafide tedy jen a jen zlodějině, přišel kompletní hospodářský krach, řešený bankrotem krytým měnovou reformou. Ještě den před ní tvrdil dělnický prezident Zápotocký, že netřeba věřit šeptandě reakce, neboť vláda nesáhne na dělnické peníze. Celý národ byl ožebračen o své úspory, důchody, penze. Sovětský svaz byl náš vzor, se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak, znělo to heslo. Ale ani o den déle, dodávala reakce. Samozřejmě pracoval znovu a znovu vyvolávaný strach, stejně jako špatné svědomí všech, kdo se s režimem nějak kompromitovali. Jako permanentní strašák sloužil údajný revanšismus v západním Německu a návrat našich Němců prý připravených dláždit Václavské náměstí českými lebkami. Ve třetím světě Československo vždy důsledně hájilo sovětské zájmy. Jako zemi bez koloniální minulosti mu to šlo celkem snadno. Hospodářská závislost se projevovala nejen v těžbě československého uranu, našeho daru za osvobození, ale v kterékoliv sféře obecným přizpůsobením československého hospodářství požadavkům sovětské poptávky, valnou většinou nikdy nesplacené. K tomu prodejní intelektuálští landsknechti pili své oslavné ódy a udíleli si za ně laureátské tituly. Do roku 1960 však už dorůstala nová generace. Ta stranická, spojená s režimem, si hleděla zajistit svá místa na slunci obsazená dosud příslušníky staré gardy. Národ, který dostal únorem 1948 do 10 let po Mnichovu a po 6 letech války a okupace opět do brady, se v jednotlivých případech zmohl na zmužilý odpor. Ve většině případů však byly tyto odbojové skupiny od samého počátku infiltrovány STB a konce jejich členů tomu byly adekvátní. Po únoru 1948 opustilo zemi odhadem na 60 000 osob. Víc jich nebylo hlavně proto, že skončili v elektrikou nabitých drátech, minových polích anebo v palbě pohraniční stráže. Ale život šel dál. Lidé mohou žít pod jakýmkoliv režimem, když musí. Čechoslováci museli. Naprostá většina ostatně doufala, že se bude opakovat historie a svoboda opět přijde zvenčí. Věřil na to i UVKSČ, jak možno dokumentovat jeho evakuačním plánem. Kvůli němu přesídlil ústřední výbor od Prašné brány na nábřeží Vltavy, byly vyrobeny hydroplány, jež měly prominenty v případě imperialistického útoku z její hladiny odvést do bezpečí a pod Stalinovým pomníkem vybudován rozsáhlý komplex krytů spojených s hradem i s ministerstvem vnitra. Imperialisté ale měli úplně jiné starosti.
1: Dovolali jsme se nakladateli Pavlu Primusovi. Jeho nakladatelství, založené v roce 1990, sídlí ve Vězeňské ulici na Starém městě pražském. Pane Primusi, proč jste se rozhodl vydat právě tuhle knihu Jana Beneše?
2: Tak já vydávám téměř všechny Benešovy knihy od roku 1990. Je to asi šestá knížka. A když se mi dostal do ruky tenhle strašně zajímavý rukopis, tak jsem okamžitě napsal panu profesoru Měšťanovi, který žil tu dobu ještě v Německu, a on mi napsal, že je to rukopis, který stojí za vydání. Je to vlastně taková detektivka, je to takový úplně jiný pohled na dějiny VKSB.
1: Myslíte si, že je to stále ještě aktuální?
2: No určitě, protože tak, jak je to psáno, tak je to poprvé napsáno trošku jiným způsobem. Je to čtivý tak, jak píše Jan Beneš, a člověk se tam dozví mnoho a mnoho věcí, které předtím nevěděl. Já jenom k tomu takovou maličkost. My jsme tu knížku připravovali téměř rok a jenom rejstřík má 50 stránek a ta celá knížka má přes 460 stran.
1: Dnes jsme vám v Českém rozhlase představili novinku Jana Beneše Čas voněl snem, aneb stručný přehled dějin VKSB, vydal Primus. Své písně zpíval Vladimír Vysocký. Pořad připravila Jana Klusáková. Spolupracovali Jaroslava Tvrzníková, Hana Vohrysková, David Schneider, Milan Bouška, Dana Pohnánová a Petr Duhan.
3: Chlada od nasížených měst нас другие зовут города. Будь то Минск, будь то Брест. В холода, в холода. Неспроста, неспроста от родных тополей нас все новые тянут места, будто там веселей. Неспроста, неспроста, как нас дома не грей.
4: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
5: فاتحني المجرم محمد عايش
6: Zraby a tyrani.
7: Opravdu byl bezpodmínečně řezník.
6: Zabijáci a štváči.
8: V straně mír.
7: Za to by se zasloužil smažit se v pekle. On byl všemi masmi mazaný, tomu nejde jako upřít.
9: Kati. Příběhy diktátorů. Každou sobotu ve Vinohradské 12.
10: Archiv Plus.
11: Na jaro 1956 naplánovali českoslovenští komunisté sjezd spisovatelů. Jenže jeho průběh se jim vymkl z kontroly. Jaroslav Seifert nejprve řekl, že spisovatelé museli čtenářům lhát, a František Hrubín dodal, že komunistická strana je nutila psát bláboli.
12: Stávalo se, že byli básníci i nuceni k oslavným tirádám. Ale láska vnucovaná není milovaná.
10: Archiv Plus Davida Hertla dnes po 8. večer na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
13: William Adolf Bouguereau byl francouzský malíř období realismu. Podle odborníků šlo o jednu z největších osobností malířství období 19. století. Zatímco někteří staří umělci jsou oblíbení dodnes, na jiné se časem pozapomnělo. Takový je i případ Bouguereaua.
8: Narodil se v roce 1825 do rodiny obchodníků s olivovým olejem a vínem. Možnost malovat dal nadanému chlapci až jeho strýc, katolický kněz, který ho přihlásil na další studia, i když původně měl Adolf převzít rodinný biznis. Nakonec se Bouguereau díky svému talentu dostal až na prestižní školu výtvarného umění v Paříži.
13: V době kolem roku 1850 bylo v módě malovat hlavně výjevy z mytologie a historie. Bouguereau jako mladý akademický malíř se toho držel. Přinášelo mu to nejen slávu, ale také peníze, protože se svými obrazy vyhrál hned několik prestižních cen. Jednou z odměn byl i roční pobyt v Římě, kde tak mohl studovat známé renesanční umělce. A i to se promítlo do jeho prací. Jako malíř byl neobyčejně plodný, za svůj život namaloval několik stovek děl.
8: Nejznámějšími z nich jsou Vlna, Nevinnost nebo Zrození Venuše. Umění realistické malby dotáhl Bouguereau téměř k dokonalosti. Proto si mohl dovolit vystavovat na tak prestižních místech, jako byl třeba pařížský salon.
13: William Adolf Bouguereau se stal nejslavnějším francouzským malířem své doby a jeho obrazy symbolem bohatství. Maloval také výzdobu několika pařížských kostelů a veřejných budov. Často mu ale bývá také vytýkáno, že se vzdal kreativity ve prospěch zajetých a osvědčených technik, prostě že nedokázal přijít s něčím novým.
8: Bouguereauův osobní život byl stejně plodný jako jeho kariéra. S manželkou Marie Nelly měl 5 dětí. V roce 1877 ale jeho žena umírá spolu s nově narozeným synem a Bouguereau se na nějakou dobu stahuje do ústraní. Znovu se oženil ve věku 71 let roku 1896 s jednou ze svých žaček.
13: Snad i díky svému velkému vlivu ve vysokých kruzích se mu podařilo otevřít dveře uměleckých institucí, včetně Francouzské akademie, i pro ženy. Tento ve své době tolik opěvovaný malíř zemřel v roce 1905. Jeho díla visí v renomovaných galeriích a v domech bohatých sběratelů umění po celém světě.
10: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
14: Ukrajina chce od pevniny úplně odříznout anektovaný Krym. Armáda od září o třetinu navýší počty přijímaných rekrutů. Čeští fotbalisté hrají v úvodním duelu na mistrovství světa s Jižní Koreou 0-0 a zpočátku bude slunečno, postupně oblačno až zataženo. Místy občasný déšť, teploty do 18, na východě až 20 stupňů.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: Ukrajina chce v blízké době odříznout anektovaný Krym od ruských dodávek. Údery na mosty spojující poloostrov s pevninou už podle Kyjeva výrazně zkomplikovaly zásobování ruské armády i místních obyvatel.
15: Velitel ukrajinských bezpilotních systémů Robert Brody v rozhovoru pro agenturu Reuters řekl, že za měsíc bude Ukrajina plně kontrolovat hlavní silniční tah z Rostova na Donu v jižním Rusku na Krym a plánuje úplnou izolaci poloostrova. Útoky drony středního doletu se budou stupňovat. Náčelník vojenské správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov na sociálních sítích vyzval civilisty žijící na okupovaných územích, aby se evakuovali, dokud je čas. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
14: Bývalý jihokorejský prezident Yoon Suk-yeol si vyslechl další trest, tentokrát 30 let za to, že vydal příkaz k dronové operaci nad severokorejskou metropolí Pyongyangem. Jejím cílem mělo být podle soudu zvýšit napětí z KLDR a vytvořit tak záminku k vyhlášení staného práva v prosinci 2024. Informovala o tom agentura Yonhap. Aktuální proces je jedním z několika, kterým Yoon čelí. Loni byl v souvislosti s krátkým vyhlášením staného práva zbaven prezidentského úřadu. Letos v únoru ho soud odsoudil k doživotnímu vězení za vzpouru. Česká armáda navýší počty nových rekrutů, zatímco dnes se dokončuje ve Vyškově kurz základní přípravy zhruba 650 nováčků, v září by jich mělo být 900. Většinu z nich budou tvořit profesionální vojáci, kterých mají být 400. Doplní je příslušníci aktivní zálohy a účastníci dobrovolného cvičení. Důvodem je bezpečnostní situace ve světě, ale i rostoucí zájem lidí, potvrzuje mluvčí armády Martin Kresta.
16: Máme opravdu velkou poptávku, často nestíháme saturovat tuhle poptávku, hlavně co se týče našich ubytovacích kapacit a instruktorských především, co se týče našeho personálu. Nicméně jsme schopni navýšit ještě tyto kapacity.
14: Pouze jedním jízdním pruhem v každém směru projedou dnes večer a o víkendu řidiči po dálnici D2 u Brna. Silničáři tam budou v místě křížení s dálnicí D1 osazovat mostní nosníky. Omezení platí od pátečních 20 hodin do 5 hodin v neděli ráno. Skoro celou sobotu a neděli bude taky uzavřená Kaštanová ulice, která vede pod dálnicí D1. Důvodem je instalace skruže na pilíře, popisuje mluvčí ředitelství silnice dálnic Jan Rýdl.
17: Objízdná trasa vede ulicemi Hanácká, Průmyslová, Těžební, Olomoucká a dále Černovická a Hněvkovského. S ohledem na aktuální práce na mostu přes Kaštanovou ulici není možné zajistit bezpečný průchod, a to jak pro chodce, tak i cyklisty. Ulice bude v tomto úseku tedy zcela neprůchozí.
14: Národní vinařské centrum ve Valticích na Břeclavsku má za sebou netradiční soutěž. Degustátoři tam poprvé hodnotili nápoje na bázi vína s nízkým obsahem alkoholu nebo úplně bez něj. Do soutěže viní a nevinné přihlásili vinaři 39 vzorků.
18: Každý nápoj má jinačí lahev, tak to je zatím taková jako největší změna oproti vínu.
19: Nápoje k degustaci ukrývá Ctibor Janík do černých látkových pytlíků s číslem vzorku.
18: Máme tady i plechovky, což byla teda výzva.
19: Sedmičlenná hodnotící komise má docela jiný problém.
20: No, bylo to zajímavé.
19: Říká degustátor Zbyněk Kopeček.
20: Hodnotit něco, co nemá žádný obsah alkoholu, většinou to má vysoký zbytek cukru. Nevěděli jsme se k tomu pořádně postavit.
21: Poptávka po těchto produktech je čím dál vyšší a každý z těch vinařů se snaží do toho portfolia nějaký typ tohoto produktu prostě zařadit.
19: Říká ředitel soutěže Petr Gondáš. Z Valtic Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
14: Čeští fotbalisté hrají v úvodním duelu na mistrovství světa s Jižní Koreou 0-0. I druhý poločas odvysílá Radiožurnál, Radiožurnál Sport v přímém přenosu. První zápas na šampionátu vyhrálo Mexiko, které porazilo Jihoafrickou republiku 2-0. Nehoda na D35 u Přáslavice a také u Bílého újezdu. Na dálnici D35 z Olomouce do Lipníku nad Bečvou za sjezdem na Přáslavice je nehoda na 289. kilometru kolize dodávky se zvěří. Na silnici 14 mezi Dobruškou a Solnicí za Bílým újezdem také nehoda. Nákladní vozidlo tam vyjelo mimo silnici. Na místě zasahují hasiči, kyvadlový provoz řídí policie. Zdržení z obou stran je do 5 minut. Na silnici 21 mezi Chebem a Mariánskými Lázněmi za vodní nádrží Jesenice opět nehoda. Za okrouhlou střed nákladního vozidla se zvěří blokovaný jízdní pruh odstaveným kamionem. A dobrá zpráva z Pražského okruhu z dálnice D1 na letiště mezi 14. a 15. kilometrem. Silničáři ukončili práce v Lochkovském tunelu. Všechny pruhy jsou volně průjezdné.
10: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
14: Bude jasno až polojasno v západní polovině Čech a postupně i na ostatním území oblačno až zataženo. Místy pak občasný, většinou slabý déšť. A teploty 13 až 18, na Moravě ve Slezsku až 20 stupňů. Tolik zprávy.
10: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
22: Protesty Albánců proti vládě se po týdnu rozšířily z Tirany do dalších měst. Albánce pobouřil plán zetě amerického prezidenta postavit v chráněné ostrovní lokalitě luxusní rezort. A také to, že vláda premiéra Eddieho Ramy jde členům americké prezidentské rodiny na ruku. Co všechno protestující chtějí a proč zeť Donalda Trumpa stojí o neobydlený albánský ostrov? Začíná Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
10: Interview Plus.
22: Hostem Interview Plus je americký novinář Julian Nagle, který mimo jiné působil v misi OSN v albánsky hovořícím Kosovu. Dobrý den.
23: Dobrý den.
22: Ten příběh začíná jako pohádka. Zámožný cizinec Jared Kushner, zeť amerického prezidenta, se s manželkou Ivankou plaví na jachtě u albánských břehů a objeví ostrov, který se Ivance zalíbí a chce ho mít. Tím ale pohádka končí a zbývá otázka. Nechá si podle vás chudá Albánie část svého území, které je navíc přírodní rezervací, splundrovat bohatými cizinci? Co myslíte?
23: No, samozřejmě
0: To je pohádka. Skutečnost byla poněkud jiná. Jared Kushner a jeho manželka Ivanka jsou spíš nástroje ze strany jednak dvou firem developerských v Kataru, jednak albánského premiéra Edyho Rami, aby to fungovalo, aby získali podporu a aby nebyl prostě, aby nedošlo právě jako odporu. Toto území bylo blbě privatizováno, nebo jak bych to řekl jinak, původní majitelé po pádu komunismu to nedostali zpátky. Oni jsou tam nadále a podle falešné žádosti to dostal někdo jiný. To je první problém. Kdo to vlastní? Alespoň to, co je na pevnině. Ta takzvaná, ten ostrov Zvrnec. A pak je ostrov, teda poloostrov, pak je ostrov Sazan, což je, nebo byla vojenská základna od jak živa před stalety. Každopádně Italska byla minimálně od roku 1912 až do roku 1946. Pak tam byla sovětská základna, ponorky tam byly už od, měli prostě přístaviště pro ponorky, které stavili Italové a Němci za druhé světové války. A ten ostrov jsem viděl ze vzdálenosti, s trajektem, tak já vím, jak to vypadá. Je to prostě taková divočina, která byla použitá léta letoucí jako vojenská základna. Dneska je tam pár lidí, kteří hlídají maják a podobné věci.
1: Vy říkáte, promiňte, že vám do toho jenom vstoupím. Vy tedy říkáte, že ta romantická pohádka má jenom zakrývat, abyste zmínil, spackanou privatizaci. Nebo spackaný návrat.
0: Nejen, ano,
1: majetku.
0: Ale hlavně, ano, nevím, kdo vymyslel ten projekt. A vím, že ty developeři z Kataru nebyli jediní. Byla jedna paní developerka albánského původu z New Yorku, která taky měla eminentní zájem. O tom psal New York Times už před 2 roky. A prostě albánský předseda vlády Edi Rama získal podporu Kushnerů před americkými volbami prezidentskými v roce 2024, ale spustili to navenek naplno až po volbách, když bylo jasný, že zeď Kushnera, táta Ivanky, Donald Trump bude zase v Bílém domě.
1: A řekněte podobně, promiňte. No. A řekněte mi, jaká je vaše zkušenost s Albánci? V souvislosti s Albání se často mluví o národní hrdosti obyvatel Balkánu.
0: Ano.
1: Může to být taky důvod, proč jim připadá prodej vlastní země nepřijatelný? Proč tedy protestují?
0: Protestují, protože mají dojem, že to smrdí, ten kšeft. Že nebyl žádný doposud žádná studie o dopad na životní prostředí takovou megalomanskou stavbou na poloostrově. Prostě je to 3/4 milionu čtverečních metrů a golfové hřiště, 500 vil, 600 domků, 1400 bytů, golfové hřiště a tak dále, tak dále. A hlavně komu patřit poloostrov, ten pozemek, za A. Za B, je to chráněná krajina přírodní. Jsou tam nejen plameňáci, šakaly, jsou tam mořské želvy, spousta ptáků a tak dále. Je to chráněná. A i podle studií, za které jako platili, objednali ty katarské firmy, tak může být ekologický dopad na kvalitu vody tam v laguně a tak dále. Tak, ale to je jenom spekulace v tom projektu z listopadu loňského roku, který je dost obšírný, i když to má 90 stránek, ale stále potřebuje další detail. To v podstatě podle jedné albánské kritičky to vypadá jako včelí úl. Ten development. A není to daleko od pravdy.
1: Když se vrátím k těm protestům v Albánii, tak předseda vlády Edi Rama po více než týdnu těch protestů ten projekt označil za významnou investiční příležitost pro Albánii s tím, že ty peníze jsou ve výšce jedné šestiny HDP Albánie. Budou na to Albánci slyšet podle vás?
0: Ne. No, jak kdo? To není jeho jediný argument. Já jsem dostal od jednoho z jeho poradců dneska mail s argumentem, že v podstatě tam jsou jako mezi demonstranty islamisty, gauneři, poslal mi fotku, jak někdo donutil někoho, jednoho demonstranta sundat vlajku gejů a tak dále, ale z jiných zdrojů než úřadu prezidenta mám jiné informace, že ty demonstranty jsou vesměs mladí, jsou i tam důchodci. Ale to je taková demonstrace Gen X. No, pardon, Gen Z. Už si to spletu.
1: Prostě mladých lidí.
0: Mladých lidí, podobně jako jsme viděli koncem loňského roku v Nepálu, na přelom roku v Bulharsku, prostě kteří už mají dost korupci starších generací a chtějí prostě fair play. Jo? To je konec prostě polopravd. Chtějí právní stát. To vyvolá otázky, jako co to je dnešní Albánie. Sice Edi Rama a jeho socialistická strana dostala přesvědčivou podporu v minulých volbách v loni, ale ta vůň, řekněme hezky, korupce tam je. Podobně jako u dřívějších vlád, ale Edi Rama je u moci 13 let jako předseda vlády a dřív byl i starosta Tirany, tak je známý člověk se vším všudy.
1: Na to jsem se chtěl, jsem se chtěl zeptat. Prosím. Na transparentech protestujících, která jsem viděl, ta jsem viděl v albánských médiích, se objevují právě jména Ediho Ramy a Saliho Berishi, tedy současného a minulého premiéra, co by hlavních viníků téhle ekologické zkázy. Jak byste přiblížil jejich styl vládnutí? Jak se vládne v Albánii?
0: No, aroganci. Jako Saliho Berishu jsem znal ještě jako disidenta v roce 90 a viděl jsem ho naposledy asi před 15 lety jako předsedu vlády. Je velmi schopný, inteligentní, ale čelil xkrát obvinění korupce. Já nejsem v pozici posoudit, jestli skutečně Edi Rama či Sali Berisha jsou korumpovaný. To podezření tam je dlouhodobě ohledně různých afér i různé jako náměstkové předsedy vlády taky čelili problémy. Není to individuálně jenom na ty dva pány.
1: Ten styl vládnutí, jak byste ho ještě víc přiblížil? Vy jste říkal, že je tam podezření z korupce, slyšel jsem nějaké rozhovory s Edi Ramou, tak jak byste ty lidi popsal?
0: Jsou nadaní řečníci, inteligentní, rozhodně hovoří víc jazyků, oba hovoří dokonale anglicky i italsky, jsou schopní komunikovat se světovými lídry na úrovni. Jako v tom není problém. Ten problém je, do jaké míry jsou manipulovaní a zneužití mafiány, nebo jak chceme to nazvat, developeri, ti, kteří mají peníze, chtějí investovat a jestli mají někomu dát nějakou částku, aby to všechno fungovalo.
1: A co myslíte vy, jak byste to odhadl? Těžko říct. Jak byste to odhadl? Jsou manipulovatelní těmi velkými penězi?
0: Já si myslím, že velká část politiků po celém světě jsou manipulovatelní velkými penězmi. Když někdo někomu ukáže balík nebo slibuje, že to bude na nějakém účtu zítra, jestli podepíše, schválí a tak dále, tak bohužel. Já vám dám malý příklad, je to víc než 30 let starý, ale je to z Albánie. Někdy v roce 91 nebo 92, jak rozpadla komunistická moc tam, jsem seděl v jídelně, v restauraci hotelu, jenom tam byly tehdy jenom dva hotely, to byl v Tiraně hotel Dajty, a na stejném stole naproti mě přiseděl Američan, obchodník, který právě přiletěl nahoru z Bolivie a popsal Albánie, cituji a omlouvám se předem posluchačům, Albánie je jako nevinná pana, jenom čeká, aby byla znásilněna. A on to myslel jako ekonomickým způsobem samozřejmě. To prostě oni byli, žili v izolaci od konce druhé světové války a absolutně nepřipravení najednou se integrovat do světa.
22: Hostem Interview Plus je americký novinář Julian Nagel.
10: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
22: Albánská vláda označila plán Američanů vybudovat luxusní letovisko na ostrově Sazan za projekt strategického významu v prosinci 2024, tedy krátce po Trumpově druhém zvolení. Znamená to podle vás, že Trumpova rodina si počkala, až bude Trump u moci?
0: Určitě. Jako první rozhovor, když to zmínila Ivanka Kušnerová, bylo už v roce 2024, ale na plné pecky to všechno se objevilo. Byl jaký už v září roku 2024 velmi detailní článek v New York Times o tom pozemku a kdo jsou původní majitelé a jaké jsou spory a tak dále. Tam to bylo a i tam byla Ivanka. Ale její rozhovor koncem května letošního roku, když popsala, jak objevili ten ostrov, vystoupili z lodí, chodili na boso a jak to je krásně, jak se prostě tam dělat luxusní resort. To prostě byl spouštěč pro ty demonstrace.
22: Mm-hmm. Čili myslíte, že to byla snaha odvrátit ty nepokoje v Albánii?
0: Ne, ne, ty nepokoje nasledovaly ten rozhovor. Mm. A to byl prostě naprosto necitlivý. Ona prostě mluvila o nějaké vizi, ale jak se to rozšířilo, to video, tak lidé byli naštvaní. Televize... Protože ona byla úplně mimo, jo?
22: Rozumím.
0: V jejich pohledu. No?
22: Televize CNN upozornila na to, co v tomhle romantickém příběhu nezaznělo, že Kushnera a jeho ženu vybídl k investicím albánský premiér Rama s tím, že tak ano. Velká investice dostane od vlády přednost i daňové úlevy. Albánie kvůli tomu předloni dokonce přijela zvláštní zákon blokující ekologické ohledy. Tohle vás překvapuje?
0: Ne, naopak. To je mi úplně jasný. Podobně jako tím, že Albánie je jedním ze základních členů mirového sboru, nebo jak se to nazývá, Trumpa. Je to prostě podbízivá politika dostat přízeň Donalda Trumpa a jeho administrativy. Hmm.
22: Vy mluvíte o členství v Radě míru.
0: Z geopolitických důvodů. Jo?
22: Vy jste mluvil o členství v Trumpově Radě míru, je to tak?
0: Ano.
22: Albánie se potýká s ekonomickou transformací i odlivem vlastních obyvatel do zahraničí, teď abychom si ujasnili pozici té země. Je zemí s nejnižším HDP v Evropě. Rozumíte snaze vlády proměnit v kapitál alespoň to, čím se země může pochlubit, totiž přírodní bohatství?
0: Samozřejmě tomu rozumím. A to bylo úplně jasný i hned při rozpadu komunistické moci před 35 lety, že to pobřeží, ať na Jonském moři, jižně od města Vlory, nebo na severu na Jadranském moři, je něco jako bylo Řecko nebo Dalmácie, no ani Dalmácie, ale Řecko před druhou světovou válkou. To je prostě nedotčená. Byly akorát bunkry každý 100 metrů, ale jinak prostě nedotčená a nádherná. A bylo jenom otázka času. Jako každý, který tam byl v tédy a bylo možný jenom autem s náhonem na 4 kola, pochopil, že přijdou developeři, že dřív nebo než pozdě by bylo dobrý a tak dále, tak dále. Hmm. Tak části byly už postaveny a části ponechali nebo spadly pod ochranou Národního parku či podobně.
22: 90% Albánců je pro vstup do Evropské unie. Mluví se o roku 2030. Souvisí podle vás ten pokus Američanů koupit chráněná území a vybudovat tam luxusní rezort? Souvisí to s tím, že později po případném vstupu do EU by to už prostě nešlo?
0: Jestli tak daleko dopředu myslej, nevím. Nedá se to vyloučit. Hmm. Ale to by bylo spekulace, ale je to docela možný. Ale já si myslím, že spíš dostali nabídku takhle. Kushner taky měl zájem postavit v Bělehradě luxusní hotel Trumpa, teda Trumpovy organizaci.
22: A tam ho protesty odradili.
0: Na místě generálního štábu, ano, který byl vybombardován v roce 1999. A nakonec taky kvůli veřejnému tlaku demonstraci prostě k tomu nedošlo. Prostě selhalo. A prsty v obou případech měli poradce nebo jednatel pro balkánské otázky prezidenta Trumpa během svého, jeho první administrativy.
22: No a Albánci by si mohli říct, tak když to nevyšlo v tom Bělehradu, protože ty místní protesty Kushnera odradili, no, tak by to mohlo zafungovat i v Albánii. Vy byste s tím souhlasil?
0: No to šlo zhruba současně. Jestli si mysleli, že to může být fungovat líp v Albánii, tak to člověk nemůže jako předvídat do budoucnosti, jestli něco funguje nebo ne. Ta veřejnost mlčela nebo moc o tom nemluvila až do letošního června po tom rozhovoru s Ivánkou. Do té doby jako byli frustrovaní lidé kvůli privatizaci, restituci a tak dále, ale moc to nebyla jako velká aféra. A najednou to propuklo a reakce Eddieho Rama jenom to hodil olej na oheň. To byl opravdu nedomyšlený z jeho strany. Byl nesmírně arrogantní a takhle teď to nefunguje. Mm-hmm. Lidé, mladí lidé nejsou ochotní mlčet. Dřív oni řekli, s Bohem, já jdu do Itálie, já budu pracovat jinde, já už nemůžu tady. Takhle to bylo v 90. letech, v 0. letech. Dneska ne. Oni už mají univerzitu za sebou, možná studovali v Itálii nebo v Řecku, jsou v obraze a chtějí žít v Albánii, ale ne v takové paternalistickém systému. A říkají už ne. Dost.
22: Má podle vás Albánie naději do Evropské unie v dohledné době vstoupit?
0: Ano. Já si myslím, že jako ta transformace Albánie je úžasná. A šance má. Navíc jako z geopolitické, už jsou v NATO, už několik let, z geopolitického hlediska je to důležité, aby byli v Evropě, jsou Evropany, hovoří indoevropský jazyk, i když to se nám zdá hodně, hodně vzdálený, ale prostě jinak by byla díra mezi Černohorou, která vstoupí v příštích letech, a Řeckem. A má smysl. Já nevidím důvod, aby tam nebyli v EU.
22: Hostem Interview Plus je americký novinář Julio Nagle.
1: Ještě k tomu manželskému páru z rodiny Donalda Trumpa. Jak vnímáte jako Američan, že Kushner vystupuje jako vyjednávač pro svého tchána prezidenta a zároveň chce koupit kus Albánie? Není v tom zjevný střet zájmu?
0: No, on je vyjednávač v Středním východě, nikoli na Balkáně naštěstí. Nevím, jestli je to střet zájmu. Samozřejmě dá se říct, že je to zneužitý postavení, že vyvolává otázky a hlavně je to jasný, že Kushnerovi byli vybraní Eddieho Rama, aby ten projekt prošel bez problému, protože není pro američtější stát v Evropě, kromě Kosova, než Albánie. Ale to byl prostě blbá kalkulace z jeho strany.
1: No já se na to ptám, jestli v tomhle směru nemají větší morální problém Spojené státy než Albánie. Jejíž vláda je v pokušení udělat biznis s Trumpovou rodinou a tím pádem vlastně se státem.
0: Ano. No tak je to v radaru některých Američanů, ale většina by nemohla ani najít Albánii, bohužel na mapě světa či Evropy. Ale v povědomí Američanů Kushnerovi prostě jsou. A ti, kteří jsou zastánci MAGA, hnutí MAGA, tak nemají s tím problém. A ti, kteří nesouhlasí s tou politikou MAGA a Trumpa, mají pochopitelně velký problém s tím.
1: No a vy tedy myslíte, že voliči Donalda Trumpa jsou tolerantní k privatizaci těch státních zájmů?
0: Já si myslím, že jim úplně fuk.
1: Máte dojem, že to jim nepovažují za důležité?
0: Ne, to je prostě úplně vzdálení z jejich životu a ti, kteří jsou v jeho kruzích jako miliardáři a tak dále, oni určitě řeknou, proč jsem o tom neslyšel já včas, jo, tak s tím problémy nemají. Tam morálka nehraje roli.
1: Já se na to ptám, protože v tomhle pořadu už několikrát zaznělo, že si současný americký prezident svůj mandát od voličů neskrývaně privatizuje. Tak se ptám, jestli vy sám to vnímáte taky tak.
0: Ano. Ano, je to nehorázný, jako je to neslychaný, nikdy se něco takového nestalo, že někdo se stane prezidentem a zbohatne neustále, ale takovým způsobem miliardy od investorů, lidí, kteří potřebují jeho přízeň a dávají mu miliony v naději, že dostanou buchví co, amnestii nebo souhlas na nějaký projekt či podobně. Ale nezapomeňme, odkud pochází Jared Kushner. Jako jeho táta developer, korumpovaný, který platil, podplatil sem tam, aby on mohl studovat na Harvardě a tak dále, ačkoliv prostě známky ve škole měl absolutně mizerné. A to tež to zopakoval, když studoval právo v postgraduálních studiích. Tak to je jedna krevní skupina.
1: Hostem Interview Plus byl americký novinář Julian Nagel. Moc krát vám děkuji.
0: Prosím. Rado se stalo. Děkuji za pozvání.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
10: Kdo jsou dnešní čtyřicátníci? Co mají společného a čím se odlišují od ostatních generací? Odpovědi hledá Ivana Veselková v nové rozhovorové sérii Klub 40.
2: Moje nejhlubší touha je zažít nějak rodinu.
3: Je přirozený se jako proměňovat a dopřát si to.
4: Nečekám, že dostanu povolení na všechno od společnosti.
10: Poslouchejte každé úterý po 14:30 odpoledne na Českém rozhlasu Plus nebo na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Následující pořad vysíláme v repríze.
23: Konec války mezi Spojenými státy a Iránem spíše v nedohlednu. Výbuch násilí v Belfastu. Jde ve sporu o summit NATO dokonce o prezidentskou volbu, anebo Bulharsko končí s vojenskými dodávkami Ukrajině. To jsou témata vybraných příspěvků čtvrtečního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jeho studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
10: názory a argumenty.
23: Začíná 23. mistrovství světa ve fotbale, prvé, které se koná ve třech zemích, USA, Mexiku a Kanadě, a také podstatně rozšířenější od minulého šampionátu. O některých aspektech mistrovství, a to i politických, hovořím s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Buď zdrav.
5: Dobrý den.
23: Federace FIFA se rozhodla pro skutečně značné zvětšení. Z kvalifikace postoupilo do mistrovství 48 týmů, je jich tedy o 16 víc než před 4 roky v Kataru, a celkový počet odehraných zápasů se zvýší ze 64 na 104. To dělá chtějí nechtějí dojem, že jde především o co nejvyšší finanční výnosy, jak ze vstupenek, tak hlavně zpráv na televizním přenosy, asi ne?
5: Mistrovství světa ve fotbale bývá opakovaně jednou z nejsledovanějších, ne-li nejsledovanější sportovní událostí na celém světě, a je logické, že to tedy není jenom sportovní událost, ale je to i událost, která má přinést především Mezinárodní fotbalové federaci velké příjmy, a proto jsme svědky toho, že účast na šampionátu je nyní dopřána daleko více zemím, než tomu bývalo v minulosti, že ten program se natahuje, že je obtížné uspořádat šampionát v jedné zemi, takže, jak už bylo řečeno, letos poprvé to bude ve třech zemích najednou, za 4 roky se to zopakuje, kdy to bude ve Španělsku, Portugalsku a v Maroku, ale například za další 4 roky potom si na takovýto šampionát troufá Saúdská Arábie sama. Takže to není úplně souvislost mezi tím, jak se šampionát rozšiřuje, a tím, kolik zemí ho pořádá. Když jsme u té ekonomiky a obchodu, tak samozřejmě FIFA inkasuje velké peníze od sponzorů, ale také inkasuje velké peníze především za televizní práva. Proto se této organizaci hodí čím více zápasů, tím více odvysílaných hodin v televizích, tím více příjmů. Tak to, dá se říci, jednoduše to funguje, ale samozřejmě tato velká událost není událostí pouze sportovní nebo ekonomickou, ale je to také událost, která má přesah do politiky, a to se názorně ukazuje právě v souvislosti s tím, že se tento šampionát koná ve Spojených státech amerických, koná se v době, kdy prezidentem je Donald Trump, který mimo jiné razí velmi nesmlouvavou politiku vůči imigraci, a to se projevuje také na organizaci šampionátu, kdy například dochází k tomu, že nejenom někteří fanoušci...
23: Nejenom migraci, ale dokonce zakazuje vstup lidem z některých zemí na území Spojených států.
5: Právě to souvisí s tou tvrdou imigrační politikou, a týká se to nejenom fanoušků z nejrůznějších zemí, ale týká se to také přímo účastníků. Tak například jeden z nejlepších afrických rozhodčích nebyl vpuštěn na území Spojených států amerických jenom proto, že pochází ze Somálska. A místo toho, aby FIFA tedy zasáhla, aby řekla představitelům Spojených států amerických, že pokud pořádají šampionát, tak by měli dodržovat určité podmínky, které byly dohodnuty, a neměla by tato země bránit minimálně ve vstupu aktivním účastníkům, jako je prověřený nejenom z hlediska výkonnosti, ale i z hlediska dalších okolností sudí ze Somálska. A
23: to je ovšem problematická země.
5: A nebyl vpuštěn jenom pro to, že je zkrátka na seznamu problematických zemí Spojených států amerických. Takže tady se názorně ukazuje určité pokrytectví FIFA, které tato organizace není schopna zajistit rovné podmínky všem účastníkům šampionátu, a FIFA se spíše soustředí na takové věci, které jsou na první pohled v konfrontaci s tím, co se děje, naprosto banální, absurdní, a to je například to, že fotbalisty Haiti nutí vyměnit dresy, protože tam mají drobnou ikonku nebo drobný potisk, který odkazuje na boj za nezávislost, a podle FIFA to je projev politický, který je naprosto nepřístupný a nepřípustný. A co se týče právě toho, že to má být světová událost a má to být radost pro fanoušky, tak celá řada fanoušků byla z obav z migrační nebo imigrační politiky odrazena od účasti na šampionátu a dokonce někteří, kteří se přesto chtějí vydat, tak mají problém se vůbec do Spojených států amerických dostat. Například někteří skočtí fanoušci si stěžují, že původně splnili všechny procedury, které jsou potřeba a najednou na poslední chvíli se objevila informace, že určitý certifikát, který je potřeba k tomu, abyste vůbec mohl nastoupit do letadla a odletět do Spojených států, tak byl schválen, ale najednou na poslední chvíli se objevila informace, že se to stále ještě řeší, toto potvrzení, a ti fanoušci se ničeho nedopustili, mají čistý trestní rejstřík a pak se objevují dohady, proč to tak je, zda to není kvůli nějakým aktivitám na sociálních sítích, kde by třeba mohli kritizovat současnou politiku amerického prezidenta a podobně. Takže ten šampionát bude podle mého názoru velmi rozporuplný z těchto důvodů.
23: Říká Petr Hradman, díky mnohokrát.
5: Naslyšenou.
23: Americká televizní stanice CNN spočítala, že prezident Donald Trump oznámil brzké ukončení války s Iránem už 38krát. Trump také několikrát deklaroval, že Spojené státy dosáhly naprostého vítězství. Ale jak soudí autor následujícího komentáře Jiří Pehe z New Yorkské univerzity v Praze, ve skutečnosti se konec války mezi USA a Iránem spíše vzdaluje.
6: Americká televizní stanice CNN spočítala, že americký prezident Donald Trump oznámil brzké ukončení války s Iránem už 38krát. Trump také už několikrát deklaroval, že Spojené státy dosáhly naprostého vítězství. Nyní Trump znovu slibuje další brzké přijetí mírové dohody, přičemž do 2 týdnů prý Spojené státy oznámí totální vítězství, tentokrát definitivní. Jenže jednání mezi Spojenými státy a Iránem se znovu komplikují, znovu sílí vzájemné útoky. A dokonce ani mírová dohoda nemusí vést k trvalému míru. Jedním z důvodů je, že ačkoliv se Trump snaží dosáhnout ukončení konfliktu s Iránem ve dvoustranném formátu, tedy v jednáních mezi Spojenými státy a Iránem, součástí konfliktu je několik dalších aktérů. Irán se do něj snaží zatáhnout teroristické hnutí Hezbollah v Libanonu, které nepřímo kontroluje. Další jeho kartou jsou Hutijové v Jemenu. Spojené státy pro změnu nemohou ignorovat Izrael, který 28. února na Irán zaútočil po boku Spojených států. Zprávy z Bílého domu zveřejněné v amerických médiích dokonce naznačují, že to byl izraelský premiér Benjamin Netanyahu, kdo přesvědčil Trumpa k zahájení útoku, ačkoliv někteří významní spolupracovníci Trumpa, jako je viceprezident J.D. Vance, byli proti. Jedním z hlavních problémů pro Trumpa v jeho snahách ukončit válku, která je ve Spojených státech stále více nepopulární, je skutečnost, že Spojené státy a Izrael sledují v konfliktu rozdílné cíle. Pro Spojené státy není Irán bezprostředním nebezpečím, zatímco pro Izrael je Irán smrtelnou hrozbou, zejména pokud by získal jaderné zbraně. Zatímco Trump by se nyní zřejmě spokojil s mírovou dohodou, na jejím základě by se otevřel Hormuzský průliv a Irán by zároveň slíbil jednání o ukončení svého jaderného programu, Netanyahuovi takto definované vítězství nemusí stačit. Jak on, tak Trump mají před sebou volby. Trump potřebuje před volbami do kongresu v listopadu ukázat americké veřejnosti, že válku s Iránem ukončil, a docílit toho, aby začaly klesat ceny pohonných hmot. I kdyby mírová dohoda nakonec nevypadala jako jednoznačné vítězství Spojených států, bude ji tak interpretovat. Pro Netanyahua bude ve volbách do Knesetu na konci října ale jakékoliv polovičaté řešení rizikem, zejména pokud by jeho součástí byl závazek Izraele, že nebude útočit na teroristické hnutí Hezbollah v Libanonu, které je spojencem Iránu. Ten přitom požaduje, aby se jakékoliv mírové ujednání týkalo i Izraele, zejména ukončení jeho útoku na pozice Hezbollahu v Libanonu. Tato asymetrie v cílech Spojených států a Izraele už vedla ke sporům mezi Trumpem a Netanyahuem. Izraelský premiér nakonec po údajně vypjatém rozhovoru ustoupil Trumpovu tlaku a slíbil, že dá mírovým rozhovorům šanci tím, že Izrael nebude útočit na Bejrút a omezí i svoje útoky na pozice Hezbollahu v jižním Libanonu. Jenže Netanyahuovým reálným zájmem je jakoukoliv dohodu, která by Izrael svazovala, sabotovat. Irán si je rozdílných postojů mezi Spojenými státy a Izraelem k ukončení konfliktu vědom a chytře této nejednoty využívá. Zároveň vykládá Trumpovu nerozhodnost tak, že ve válce vlastně zvítězil Irán. Americký prezident je tudíž ve velmi složité pozici. Pokud by nakonec dosáhl nějaké mírové dohody s Iránem, bude čelit riziku, že Izrael tuto dohodu bude podkopávat. Pokud by se rozhodl pro rázné vojenské řešení, které by si Izrael přál, hrozí chaos s nejistými výsledky, včetně toho, že Hormuzský průliv zůstane nadále neprůchodný. Mezitím Trump čelí rostoucímu domácímu tlaku. Nyní argumentuje, že s Iránem uzavřel příměří a i proto nemusí žádat o souhlas kongresu, který by teoreticky potřeboval, kdyby válka trvala déle než 60 dnů. Kdyby se nakonec rozhodl pro další válečné akce, nepochybně by čelil i odporu některých republikánů. Sněmovna reprezentantů už konec konců za přispění několika republikánů schválila rezoluci požadující ukončení války v Iránu. Konflikt mezi Spojenými státy a Iránem tedy nemá dobré řešení pro žádného z aktérů. Poslední údery Iránu na vojenská zařízení Spojených států v oblasti Perského zálivu i iránské útoky

0: Před téměř 60 lety vyvolal poprask svým projevem o řekách krve. Varoval, že pokud jeho země nespomalí příliv imigrantů, skončí celá věc krveprolitím. Spojené království se v krvi zatím netopí, ale Pavelova řeče s odstupem času zdá přece jen o něco méně vyhrocená než kdysi. Připomínají to události tohoto týdne, které se odehrály v severoirském Belfastu. Nechyběla snad žádná ingredience výbušné směsi. Imigrant tmavé pleti za bílého dne s nožem v ruce málem zavraždil místního obyvatele. Do ulic následně vyrazili skupiny mladíků, kteří ohrožovali všechny, kdo nebyli bílí. Zapalovali také domy a auta, což místní politici označili za pogrom. Jak už to bývá, celá věc má řadu vrstev a kontextů. Jedním je skutečnost, že jde o Severní Irsko, periferní území s vlastními dost závažnými ekonomickými problémy, horšími než jinde v Británii. I proto je tu imigrantů méně, včetně těch afrických, ale přicházejí do velmi specifického prostředí, v němž se zatím lidé nenaučili dostatečně absorbovat i mnohem menší kulturní odlišnosti. Dosud neuplynulo ani 30 let od uzavření velkopátečních dohod. Zdejší mír je stál velmi křehký. Katolíci a protestanti se bedlivě vzájemně hlídají, obývají vlastní ulice a čtvrti, chodí do jiných škol i hospod. Příchod Afričanů a Asiatů tuto nedůvěru nenařadil, ale naopak posílil. Imigranti navíc vytvořili obtížně vypočitatelnou menšinu v křehkém systému, v němž obě hlavní komunity ztratily šanci stát se většinou. Přistěhovalci jsou navíc soustředění v konkrétních domech a ulicích a jsou tedy i více viditelní. Ani to není vše. Mnozí z neevropských příchozích, včetně pachatele pondělního pokusu o vraždu, dorazili do Severního Irska takzvanou irskou cestou. To znamená, že nejdříve přistáli v některé bezpečné zemi Evropské unie. Odtud se pak snadno dostanou do irského Dublinu. Tam jim ochotní irští úředníci rovnou poradí, jak se dostat autobusem do Belfastu, tedy na území Spojeného království. Je to možné díky dohodě o volném pohybu jak uvnitř Evropské unie, tak i mezi Irskou republikou a Severním Irskem. Tato propustná pozemní hranice zůstala v platnosti i po Brexitu, s tím, že na ní závisí mír v Severním Irsku. Volný pohyb po ostrově může vzít pod tlakem této migrace za své a spolu s ním i severoirský mír. Širším kontextem je sama imigrace do Velké Británie. Enoch Powell se koncem 60. let znepokojoval kvůli přísunu asi 50 000 lidí ročně. Nyní jde zhruba o 1 000 000 lidí ročně. Mnozí Britové navíc nemají pocit, že s tím jejich vlády chtějí nebo umějí něco dělat. Stěžují si na údajně preferenční zacházení s menšinami ze strany policie, jak se to mělo projevit na případu nyní znovu propírané vraždy Henryho Novaka. A i tentokrát se upozorňuje na malou ochotu některých politiků či úředníků jasně pojmenovat problém. Například ministr pro Severní Irsko Hilary Benn se i tentokrát v debatě ohradil proti pojmu cizí kultura. V Severním Irsku je prý dost nebezpečných jedinců, kteří se tam narodili. To ale lidé slyšet nechtějí. Napětí roste. Británie už má za sebou násilné demonstrace proti imigrantům přímo u ubytoven. Politiků, kteří se na cizím strachu rádi svezou, stejně jako i těch, kdo jsou odhodláni věci bagatelizovat, dokud to jen trochu jde, je zatím dost. Všichni mají přitom možnost udělat něco proto, aby Powellovy řeky krve zůstaly jen varovnou metaforou.
1: U mikrofonu byl komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Bulharsko oznámilo, že přestane dodávat zbraně Ukrajině, jak uvedl ministr obrany Dimitar Stojanov s odvoláním na premiéra Rumena Radeva, který dlouhodobě prosazuje diplomatické řešení konfliktu. Podle Stojanova je válka na Ukrajině vyčerpávající a další zbraně nevedou k řešení, přičemž Ukrajina jich má dostatek a potřebuje spíš lidské zdroje. Více už komentáře Libora Dvořáka čte Václav Štefan.
3: Toto rozhodnutí má svou logiku. Pro levocentristu Rumena Radeva, který se do čela vlády dostal

0: nastal po drtivém vítězství své strany Progresivní Bulharsko v dubnových volbách, je podobné rozhodnutí víc než přirozené. Proti zbrojním dodávkám Ukrajině se stavěl prakticky po celou válku a neustále zdůrazňoval, že konflikt je třeba definitivně vyřešit u jednacího stolu. Přitom ovšem prohlašuje, že nehodlá blokovat žádné rozhodnutí aliance ani Unie. Současné Bulharsko je dnes již samozřejmým členem NATO i EU a jako takové od února roku 2022 odeslalo na Ukrajinu už 13 balíčků výzbroje všeho druhu. Kvůli častým domácím vnitropolitickým sporům se však tyto dodávky realizovaly převážně prostřednictvím třetích zemí. Bulharská vláda a její šéf nejsou v tomto ohledu na starém kontinentu výjimkou. Nedávné maďarské parlamentní volby po 16 letech konečně smetli autokrata Viktora Orbána a na jeho místo šéfa kabinetu se dostal mnoha lidmi vytoužený Petr Maďar. Pokud však jde o vojenské dodávky Ukrajině, pravdu měli nakonec skeptici, kteří tvrdili, že v letčem se nový premiér od starého příliš lišit nebude a hodlá se řídit heslem ani náboj pro Ukrajinu. O mnoho lepší ostatně není ani český postoj třeba v rámci muniční iniciativy. Ta je sice naším vynálezem, ale nový český premiér a jeho kabinet se po vzoru chytré horákyně rozhodli tento proces dál koordinovat, ale nikoli spolufinancovat. Vraťme se ale k bulharské představě uzavřít ukrajinský problém u jednacího stolu. Je sice pravda, že většina válek v dějinách končila vyjednáváním. To ovšem znamená, že jedna ze stran musela dosáhnout ne-li drtivé vojenské převahy, pak alespoň výrazné dominance na bojišti, což se alespoň zatím ani jedné straně nedaří. Navíc jsme se ocitli v situaci, o níž četní nezávislí ruští i světoví analytici tvrdí, že tato válka je pastí, již si Putin samozřejmě nechtěně připravil sám na sebe. Teď z této pasti nevidí jiný únik, než v bojích pokračovat. Právě proto je přímo povinností zbytků Evropy vyzbrojovat Ukrajinu co nejdůkladněji a nejsoustavněji. Rádo se už po léta říkává, že Vladimír Putin rozumí jedině tvrdé síle. V případě války s Ukrajinou, již on sám rozpoutal, to platí dvojnásob.
1: Václav Štefan četl komentář Libora Dvořáka. Stále nerozhodnutá přetahovaná prezidenta s vládou o jeho účast na summitu NATO v Ankaře je jistě spektakulární, čili okázalá a také širokou veřejností vcelku sledovaná. A Kateřina Perknerová z deníku CZ se dokonce domnívá, že v ní jde o to, kdo bude sedět v příštím funkčním období na Pražském hradě.
2: Do výdajů na obranu by se mohly započítávat nové vojenské nemocnice a některé dálniční a silniční úseky. Do věci by tak asi měli promluvit i ministři zdravotnictví a dopravy. Možná by se tedy mělo počkat, zda se do červencového summitu NATO v Ankaře ještě nesejdou tito unijní resortní šéfové, aby pak česká vláda konečně mohla moudře rozhodnout, zda do Turecka poletí s nebo bez, tedy s prezidentem Petrem Pavlem nebo bez něj. Nejprve totiž Andrej Babiš tvrdil, že o složení delegace nebude jednat dříve, než se v květnu poradí šéf diplomaté států NATO za účasti generálního tajemníka Marka Rutteho. Posléze došel k závěru, že si ještě musí popovídat ministři obrany, aby se tušilo, o čem bude na ankarském zasedání řeč. Proto v pondělí hlava státu sice dorazila do Strakovy akademie, ale odcházela jen s pomyslnou letenkou do New Yorku na valné shromáždění OSN. Verdikt k alianční cestě bude vyřknut až v pondělí 22. června. Ve vzduchu se stále vznáší hradní kompetenční žaloba k ústavnímu soudu, kterou by ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka podle svých slov považoval za akt nepřátelství. Petr Pavel si ovšem ze sídla kabinetu odnášel premiérovo ujištění, že nehodlá omezovat výkon prezidentských pravomocí, což je jádro pudla, neboť Babiš, Macinka a Pavel si evidentně každý po svém vykládají článek 63 odstavec 1 písmeno A Ústavy České republiky, tedy že prezident zastupuje stát navenek. Pavel přitom několikrát zopakoval, že by při výkonu této kompetence zastával vládní linii, držel se mandátu, který by z ní vycházel. V celé té už poněkud omšelé kauze jde pochopitelně o víc než o jeden, byť důležitý summit NATO. Ve hře je vykolíkování hřiště, na němž se vláda a prezident pohybují a plní své role, dané ústavou, zvyklostmi, mocenským postavením, přirozenou autoritou, popularitou a počtem získaných hlasů. Poslední položka zdaleka není zanedbatelná. V loňských sněmovních volbách jich hnutí ANO, SPD a motoristé dostali 2 milióny 758 tisíc, zatímco Pavel před 3 lety 3 milióny 359 tisíc. V parlamentním systému absolutní čísla mnoho neznamenají, avšak říkejte to lidem, kteří takovou porcí důvěry disponují, opomenout se to nedá. A právě tento moment je z Babišova pohledu v ankarském příběhu podstatný. Letos na podzim se pokusí vyrovnat poměry v Senátu a o rok později bude muset představit prezidentského kandidáta, který bude mít solidní šanci s Petrem Pavlem soupeřit. Změna v Horní komoře a na Pražském hradě společně s novelou mediálního zákona a vykostěnou služební normou by usnadnili premiéru Babišovi vládnutí a výrazně oslabili už tak mátožnou opozici. Každý Pavlův neúspěch, přešlap nebo posunutí do úlohy kladeče věnců a oblíbeného jezdce na motorce šéfa hnutí ANO přibližuje jeho cíli. V případu Ankara v skutku nejde o to, kdo s kým si potřese na aliančním setkání rukou a prohodí pár slov. Stala se průbířským kamenem, který má prověřit reálnou sílu dvou politických protipólů na české scéně.
1: To byla Kateřina Perknerová z deníku CZ. No a zcela na závěr ještě hovoří publicista Luboš Kreč o jednom podnikatelském a možná i poučném příkladu.
3: Trdelníky sice nejsou ani náhodou tradiční české pochoutky, jak to hlásá kdejaký reklamní nosič, ale staly se oblíbenou součástí tuzemských trhů. A v podobě ambiciozní sítě kiosků Trdlo Café postupně expandovaly i do obchodních center a dalších míst. Tento franšízově investiční sen se ale nyní začal zadrhávat a plynou z něj cenná ponaučení. Hybatelem expanze značky Trdlo Café, která svého času chtěla dobýt nejen český, ale i americký či dubajský trh, je skupina Twist Café Group. Ta postupně vybudovala impérium obchodních brandů, jako jsou Kytky od Pepy, Siname, Bublify nebo právě Trdlo Café. Jednotlivé pobočky nabízela modelem franšízy. Jde o mezinárodně ověřený koncept, na kterém stojí třeba fast foodové řetězce typu McDonald's. Je to legitimní způsob podnikání, kdy si zájemce v podstatě koupí od majitele značky know-how a domluví se na detailních parametrech vzájemné spolupráce. Twist Café Group ale lákání nových franšízantů pojímala vcelku originálně. Do popředí stavěla investiční rozměr a upozorňovala, jakých báječných zhodnocení lze pořízením jednoho či dvou stánků dosáhnout. Jakoby snad ani nešlo o podnikání, které z principu vyžaduje úsilí a které má vždy nějaká úskalí. Skupina avizovala, že Trdlo Café a další její koncepty jsou novým typem franšízy, u níž všechno obstarají experti Twist Café. Stánek vyberou, budou jej provozovat, obslouží marketing a investor, rozuměj franšízant, ho musí jen koupit a pak už bude v podstatě počítat peníze, které se mu povalí na účet. Tenhle příběh se ale nyní komplikuje. Skupina je pod několikerým biznisovým útokem. Čelí insolvencím a na její platební morálku si stěžuje řada partnerů, spolupracovníků i franšízantů. Majitelé Twist Café se brání, odmítají, že by pochybili, jenže jistá pachuť zůstane, ať to dopadne jakkoliv. Jde o to, že vize, která předkládala potenciálním zájemcům o své franšízy, působily až příliš snově. Trochu jako pověstní létající pečení holuby, kteří vám přistanou na stole, aniž byste se o ně jakkoliv zasloužili. Takhle ale život ani biznis nefungují. Naopak platí, že to, co působí až moc jednoduše, v sobě mívá ukrytý nějaký ten háček.
1: Příspěvkem Luboše Kreče končí čtvrteční názory a argumenty každodenní publicistická relace Českého rozhlasu Plus. No a ze studia se za celou redakci i autory komentářů loučí Ondřej Konrád.
4: Jaké máme daně?
5: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
4: Daně jsou povinné a nenávratné platby, které stát vybírá z našeho majetku nebo našich příjmů. Prostředky, které se na daních vyberou, vláda používá k hrazení nevýdělečných služeb, které pro obyvatele zajišťuje, a to zejména v oblasti zdravotnictví, dopravy, kultury a školství. Nastavit daňový systém, tedy správnou kombinaci daní, dobře tak, aby ekonomika s daněmi efektivně fungovala, není ale vůbec jednoduchá záležitost, a proto má každý stát daňovou skladbu jinou. Obecně platí, že daně dělíme na přímé a nepřímé. Plátcem přímé daně je konkrétní osoba, na kterou se daň vztahuje. Sama ji platí a sama ji také státu odvádí. Mezi přímé daně patří daně z příjmu a pak majetkové daně, tedy třeba daně z nemovitostí, silniční daně nebo daně převodové. Nepřímé daně státu odvádí někdo jiný, než kdo je zaplatí, obvykle obchodník. Mezi nepřímé daně patří daň z přidané hodnoty a spotřební daně.
5: Český rozhlas Plus a Davidské divadlo vás zvou na živé natáčení debaty z cyklu Ctnosti a neřesti s názvem Jak přežít technoevoluci. Lidstvo čelí řadě nejistot a krizí a není to jen změna klimatu. Svět začaly masivně ovlivňovat technologie generativní umělé inteligence. AI nástroje se prosazují v řadě oborů a stále více zasahují do každodenního života. Kde a proč je nutné pro umělou inteligenci vytvářet nové normy a předpisy? A jak by měly vypadat? Přijďte 17. června v 7 hodin večer do kavárny Davidského divadla na Praze 6. Moderátorka Renata Kalenská se bude ptát teologa a sociologa Tomáše Halíka, spoluzakladatelky AI dětem Evy Nečasové a režiséra inscenace Tři zmrzlí Pavla Šimáka. Vstupenky koupíte na webu davidskedivadlo.cz.
6: V 6 hodin v pátek 12. června startuje Ranní Plus. Na Vinohradské jsou připraveni Martina Vašková
7: a Tomáš Pavlíček.
5: Český rozhlas Plus.
7: Kolem jakých témat se bude točit úvodní hodina? Americký prezident Donald Trump tvrdí, že dohoda s Iránem je blízko. Irán to popírá. Kdo je blíž realitě?
6: Armáda hlásí rostoucí zájem o vstup do aktivních záloh, jak náročné úkoly musí zvládnout jejich členové na aktuálním cvičení.
7: Petr Popelka se stane hudebním ředitelem Bavorské státní opery. Jaké s ní má plány?
6: Zpráv se pro tuhle chvíli a pro celé dopoledne ujímá Monika Vrchotová.
8: Přeji dobré ráno. Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa podepíšou dohodu s Iránem o víkendu v Evropě. U podpisu má být viceprezident J.D. Vance. Šéf Bílého domu to oznámil krátce po tom, co zrušil avizované noční bombardování Iránu. Hormuzský průliv, který teď blokují Spojené státy i Irán, se podle Trumpa otevře hned po podepsání dohody.
9: Cena ropy začne klesat. Myslím, že dokonce níž, než byla předtím. A když jde dolů ropa, tak jde dolů i všechno ostatní. A hlavně máme dohodu, že Irán nikdy nebude mít jadernou zbraň, což byl celý smysl toho, čím jsme si museli projít.
8: Íránská diplomacie potvrdila, že velká část dohody je hotová. Teherán ale ještě nepřijal konečné rozhodnutí. Podrobněji se tomu budeme v Ranním Plusu věnovat hned po zprávách. Sněmovna poslala k závěrečnému schvalování vládní novelu stavebního zákona. Ta má podle koalice zrychlit a zjednodušit povolovací procesy. Norma počítá třeba se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů. Návrh kritizuje opozice.
10: První a druhé čtení zabralo poslancům dohromady téměř 25 hodin. Několikrát se k novele vracely i výbory. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO se tak nestihne původní termín účinnosti od 1. července.
11: Účinnost budeme řešit, nicméně já budu navrhovat účinnost po schválení zákona.
10: Opozice varuje před kolapsem stavebního řízení. Podle místopředsedkyně Pirátů Kateřiny Stojanové hrozí, že odejde řada zkušených úředníků.
12: Nevíme, jak bude vypadat ta konečná síť podoby stavebních úřadů. Nevíme, kde vezmeme potřebné zaměstnance. Nevíme, kolik ta reforma bude ve skutečnosti stát.
10: Koaliční i opoziční poslanci k novele nahráli zhruba 130 pozměňovacích návrhů. Koalice chce zákon poslat do Senátu ještě před sněmovními prázdninami. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: V Evropské unii dnes začínají platit nová azylová pravidla. Zavádí je migrační pakt schválený před 2 lety. Podle Evropské komise má zrychlit azylová řízení nebo zpřísnit ochranu vnějších hranic.
13: Migranti na vnějších hranicích Evropské unie budou podle nových pravidel automaticky procházet takzvaným screeningem. Žadatelé o azyl z bezpečných zemí pak podstoupí zrychlenou hraniční proceduru. Rozhodnutí o případném návratu do země původu by v jejich případě mělo padnout v rámci několika týdnů. Dnes se na základě migračního paktu spouští také takzvaná povinná solidarita, v rámci které si mají členské státy navzájem pomáhat se zvládáním migrační situace. Finančně, materiálně nebo tím, že přijmou část žadatelů o azyl. Česko má kvůli velkému množství ukrajinských uprchlíků z této povinnosti zatím výjimku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
8: Lidé si u bank a stavebních spořitelen vzali v květnu nové hypotéky za více než 38 miliard korun. Ukázal to aktuální hypomonitor České bankovní asociace. Ve srovnání s dubnem sice půjčená částka na nových hypotékách klesla zhruba o 15%. I tak byla ale květnová aktivita na trhu výrazná, říká hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel.
14: Ačkoliv květnová hypoteční aktivita polevila, počty přes 7 tisíc a objem přes 35 miliard korun nových hypoték po sezónním očištění zůstal silnější než v závěru loňského roku.
8: Hypoteční sazba se v květnu zvýšila na 4,67%. To je nárůst o více než 0,1% bodu v květnu. Průměrná částka na jednu hypotéku byla zhruba 4 miliony a 800 tisíc korun. Jihokorejský soud poslal bývalého prezidenta Jung Suk-jola na 30 let do vězení, a to za to, že nařídil dronovou operaci nad Pchjongjangem, která měla podle obžaloby zvýšit napětí se Severní Koreou. Informovala o tom agentura Yonhap. Jun v prosinci 2024 využil napětí k vyhlášení stanného práva, během kterého se armáda pokusila obsadit parlament. Letos v únoru ho soud odsoudil k doživotnímu vězení, potom co ho uznal vinným ze vzpomínky. Jun čelí několika soudním procesům. Soudy mu tak ukládají tresty samostatně. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Dnes začíná 5. ročník akce s názvem Biosmršť. Na procházce nebo výletě můžou lidé až do neděle pomoct vědcům mapovat vybrané nepůvodní a invazní druhy rostlin a živočichů. Na seznamu je například bolševník, slunečko východní, nutrie nebo želva nádherná. Zapojit se může každý. Pozorování mohou lidé nahrát třeba přes mobilní aplikaci i Naturalist. Pomůže i s určením druhu, říká entomolog Jiří Skuhrovec z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu.
15: Možné pořídit fotografii, přidat lokalitu a nahrát záznam přímo do projektu Biosmrč. S identifikací může pomoct umělá inteligence nebo komunita odborníků i zkušených uživatelů. Pozorování je možné nahrát i prostřednictvím dalších aplikací, jako je Aviv, Biolog nebo platforma Najdě.
8: Čeští fotbalisté prohráli v úvodním zápase na mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Národní tým vedl v 59. minutě v Guadalajaře po gólu kapitána Ladislava Krejčího, který se trefil hlavou po dlouhém autu Coufala. Následně vyrovnal Hwang In-pom a duel otočil na stranu Jihokorejců Oh Yong-kyu. Další zápas čeká českou reprezentaci za týden ve čtvrtek proti Jihoafrické republice. Ta v otevíracím duelu šampionátu prohrála s Mexikem 0-2. A fotbalovému mistrovství světa je věnovaná speciální série Historie plus fotbal a válka, která mapuje různou roli fotbalu v dobách válek. Poslouchat ji můžete každou červnovou sobotu po 17:30 večer na Plusu a pak také na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas, ale i v dalších podcastových aplikacích. A jak to vypadá v 6:07 na silnicích na dálnici D1 z Prahy do Brna po pojíždí nesouvislá kolona především kamionů. V pravém pruhu od Kývalky ze 180. kilometru k omezení na 196. osobní auta projedou výrazně rychleji a volně projedete zatím všechny příjezdy do Prahy a také po Praze se zatím jezdí bez kolon nebo jiných problémů. A tak přejeme šťastnou cestu. Zatímco teď je jasno až polojasno, od západu se postupně zatáhne. Na západě a postupně i jinde v Čechách se přidá občasný slabý déšť. Na severu Moravy odpoledne místy přehánky a teploty se dnes budou pohybovat mezi 13 a 18 stupni. Na východě republiky bude až 20 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
5: Posloucháte Ranní Plus.
6: Na to 6 hodin a 8 minut přejeme klidné vstávání. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že dohoda Spojených států s Íránem se blíží. Oznámil to krátce potom, co odvolal chystané noční údery na Írán. Teherán ale optimistická vyjádření brzdí s tím, že se ještě dál jedná a země nebude dělat kompromisy. Podrobnosti sledoval Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Vítej.
16: Dobré ráno.
6: Co ohledně toho blížícího se údajně podpisu dohody ze strany amerického prezidenta Trumpa zaznělo?
16: Tak Trump nejdřív ještě před půlnocí našeho času na sociální síti Truth Social informoval o tom, že odvolává ty údery na Írán, které vlastně dvě noci předtím americká armáda obnovila. Předcházely tomu taky další silné Trumpovy výhrušky, že Spojené státy udeří, cituji, velmi tvrdě. Mimo jiné, že se americké síly chystají ovládnout třeba ostrov Chark, kudy tedy mimo jiné proudí většina íránského vývozu ropy. Nicméně později právě Trump napsal, že všechny nejdůležitější detaily vzájemné dohody schválily obě strany a že o nich ví i spojenci v regionu. V tuhle chvíli ale podle něj dál bude platit námořní blokáda íránských přístavů. Víc podrobností k uzavření té dohody pak přidal Trump v oválné pracovně Bílého domu. To dokončení dohody by se podle něj mělo týkat takzvaného memoranda o porozumění. To je ten dokument dlouho diskutovaný, který by měl být nějakým výchozím bodem pro příměří a uzavření té dlouhodobější mírové dohody. Podepsat by dohodu podle Trumpa měl viceprezident J.D. Vance a to už tento víkend v Evropě. Trump taky tvrdí, že Irán souhlasí, že nikdy nebude vlastnit jadernou zbraň a ještě dodal, že Hormuzský průliv se má otevřít hned po podepsání toho memoranda. Dohodu podle něj taky už schválil íránský nejvyšší duchovní vůdce Mojtaba Chámenej.
6: No a co tedy na to oznámení říká Irán?
16: Ony ty Trumpovy informace dosud nikdo z Iránu oficiálně nepotvrdil. Tamní ministerstvo zahraničí ale uvedlo, že ještě nikdo nepřijal finální rozhodnutí ohledně společné dohody. Mluvčí rezortu zahraničí taky řekl, že zatím Spojené státy neustále měnily pozice a že Teherán v případě uzavření té dohody nepřekročí žádnou červenou linii. Tak dlouhodobě ten režim nazývá požadavky, o kterých se podle nich nemůže jednat. Mezi nimi taky opak Teherán řadil i zachování svého jaderného programu, což by se tedy vylučovalo. Ano, s tím, co tvrdí Trump. Iránská polooficiální agentura Fars později pak ještě s odkazem na zdroj blízký iránským vyjednavačům uvedla, že Teherán žádný text prvotního návrhu memoranda o porozumění se Spojenými státy dosud neschválil. Nicméně Pákistán a Katar později v noci našeho času potvrdili, že jsou prostředníky v tomhle jednání a že o tom posunuví.
6: No, jedním z bodů, které opakovaně blokovaly tu dohodu, byl íránský nesouhlas s izraelským postupem v Libanonu. Jaká je vlastně poslední, nebo jaké je poslední vyjádření Izraele právě k tomu oznámení amerického prezidenta?
16: Tohle můžeme číst z informací o tom, že Trump právě o tom posledním postupu nebo o tom údajném uzavření dohody mluvil v noci našeho času, tedy znovu s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem. Právě jeho kancelář pak uvedla, že Izrael součástí té společné dohody není, navzdory tomu tedy, že ty útoky na Irán zahájily Spojené státy s Izraelem společně. To vyjádření kanceláře Netanyahua zmiňuje, že Izrael ze strany Bílého domu získal potvrzení, že ta finální dohoda s Iránem bude obsahovat body, jako teď budu vyjmenovávat, odstranění obohaceného uranu z Iránu, včetně další nutné infrastruktury, pak taky omezení iránského balistického programu, tedy výroby raket, a taky, že Irán přestane podporovat své spojence v regionu. Tam jenom dodám, že patří třeba militantní organizace Hizballah právě v Libanonu, kde Izrael teď útočí.
6: No, to se mi zdá trošku jako distanc od toho, co třeba říká americký prezident. No ale jaký mají Trumpova slova dopad na situaci v Iránu?
16: No i několik hodin po tom oznámení ještě teď přichází zprávy o různých sporných situacích. Týká se to hlavně Hormuzského průlivu. Iránské revoluční gardy v noci našeho času uvedly, že zastavili tanker, který chtěl proplout blokádou. Reuters pak taky s odvoláním na americké představitele uvedli, že americká armáda sestřelila dva iránské drony. Ty podle ní mířily právě na komerční lodě v Hormuzském průlivu. Optimistické ohledně všech těch posledních vyjádřeních jsou ale světové trhy. Bezprostředně po tom oznámení začaly na světových trzích klesat ceny ropy. Třeba pro příklad barel severomořské ropy Brent se dostal pod $90.
6: Tak třeba tam aspoň pár minut na téhle hladině ta ropa zůstane na téhle ceně. Tolik Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Díky, naslyšenou.
16: Naslyšenou.
7: Posloucháte Ranní plus 6 hodin a 13 minut. Novým generálním hudebním ředitelem Bavorské státní opery v Mnichově se v sezóně 2029 až 2030 stane uznávaný český dirigent 40-letý Petr Popelka. Nynější šéf dirigent Vídeňského symfonického orchestru do letošního dubna působil také jako šéf dirigent a umělecký ředitel symfonického orchestru Českého rozhlasu. Kolegyně Věra Štechrová se Petra Popelky zeptala, co pro něj nové angažmá znamená.
17: Je to opravdu obrovitánská čest, protože Bavorská státní opera je opravdu jeden z nejvýznamnějších a největších operních domů na světě. Je to orchestr, který má 500 let tradici a je to prostě opravdu velká čest jako být vlastně nástupce takových lidí, jako byl Bruno Walter, Zubin Mehta a Kirill Petrenko a Richard Strauss sám a mnoho dalších.
18: Vy jste říkal, že vůči Bavorskému státnímu orchestru jste pocítil okamžité spojení, které vás zasáhlo. Tak jak se to projevilo? V jaké rovině jste se takhle napojili?
17: To se strašně těžko popisuje slovy, protože ale často se o tom mluví, že mezi dirigentem a orchestrem musí vzniknout nějaká jiskra, že jo, nebo nějaká chemie, která se těžko popisuje slovy. Často se říká, že orchestr pozná během pár minut, jo, jako co je ten dirigent, co je člověk tam vepředu zač, jo. A podle toho se vytvoří nějaká takzvaná ta chemie nebo ne. A vlastně od mýho prvního debutu tam Bavorský státní opeře minulý rok při obnoveném nastudování Káti Kabanový Janáčka, tak takovejhle moment nastal vlastně okamžitě, jo, že jsme si vlastně hrozně dobře rozuměli a měl jsem obrovitánskou podporu toho orchestru, což jsem byl moc rád.
18: No vy jste to i teď říkal, že každý z orchestru má nějakou zvláštní atmosféru, možná i duši, tak jaká atmosféra na vás dýchla z Bavorského státního orchestru?
17: To je orchestr, který je neuvěřitelně zkušený, protože každou vlastně neuvěřitelně flexibilní, protože oni hrajou každý večer operu a to vlastně od baroka až po současnost a každý večer s jinýma dirigentama. A je to opravdu moji drazí dirigenti, kolegové se shodnou, co tam dirigují, že to je jeden z těch nejflexibilnějších a nejlepších operních orchestrů světa. A právě ta neuvěřitelná otevřenost, jakou oni se mnou muzicírovali, byla opravdu něco speciálního.
18: Vy jste v téhle sezóně ukončil působení u Symfonického orchestru Českého rozhlasu jako šéf-dirigent, ale ještě jste pak dirigoval Sočer na zahájení festivalu Pražské jaro. Budete se vracet?
17: Rozhodně. My jsme, teďka jsme měli za sebou opravdu nádhernou oslavu z těch narozenin, vlastně Sočeru by se dalo říct, v Riegerových sadech, kde přišlo veliké tisíce lidí opravdu na náš open air koncert. A příští sezónu, tak ta už je zveřejněná, jsou lístky k prodeji Symfonický orchestr Českého rozhlasu a já se objevím dvakrát za tu sezónu, jo. Čili je to opravdu nadstandardní hostování a tam můj vztah nádherný se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu rozhodně bude pokračovat v budoucnosti.
18: Já vím, že ty programy u těchto světových orchestrů se plánují na 2, na 3, na 4 roky dopředu.
17: Ano.
18: Tak už přemýšlíte, co si připravíte pro Bavorský státní orchestr, nebo už to dokonce víte?
17: Ano, plánujeme, já budu začínat v sezóně 2029, v září 2029, čili je to více jak za 3 roky, ale už teď ta opera samozřejmě plánuje a rozhodně můžu říct, že budu začínat českou věcí. Moje dvě první nastudování v té opeře, tak jedna opera bude velká opera Richarda Strause a jedna bude českého skladatele.
18: Vy jste od Sočru odešel po 4 letech, v Bavorsku střídáte dirigenta Jurovského, tuším po 5 letech, tak je zhruba těch 5 let ideální doba pro dirigenta, jak orchestr poznat a dát mu to nejlepší ze sebe?
17: pět let bych řekl, že nebo čtyři roky je úplný minimum, protože jak říkáte, že se plánuje hrozně dlouho dopředu, jo. Takže vlastně sotva, než se naděje, než začne nějakým způsobem dokázat ovlivňovat jako sezónu toho orchestru, tak vlastně už aby člověk končil, jo. Čili já teďka třeba u Vídeňských symfoniků kontrakt na pět let, který 2029 vyprší, ale budu se k tomu orchestru rozhodně vracet dál. Víc jak jednou, dvakrát za sezónu opravdu budeme mít, ten náš vztah bude pokračovat a těch pět let nebo čtyři roky je ideální čas, aby se vůbec něco mohlo začít dít nebo měnit.
18: Vy jste už působil u vlastně hodně opravdu světových orchestrů, tak čím podle vás vy dokážete zaujmout ten orchestr, čím vy na ně dokážete působit?
17: Já si myslím, že to je nejdůležitější u každého dirigenta, aby byl takzvaně autentický, aby byl vlastně tím, čím je muzikanti a skupina muzikantů, hudebníků, tak je skupina vlastně velmi, ten kolektiv je velmi senzitivní, jo, a okamžitě pozná, jestli dirigent, co před nima stojí, jestli hraje nějakou roli, nebo se snaží být lepší, než je, nebo se přetváří, to pozná okamžitě, takže vy musíte prostě žít se svýma chybama, se svýma přednostmi i se svýma chybama, nedostatkama a prostě z toho se snažit vytvořit to nejlepší a tady v tom ovzduší se snažit dělat hudbu tak nejlíp, jak umíte.
7: Řekl kolegyni Věře Štechrové dirigent Petr Popelka, který povede od sezóny 2029-30 Bavorskou státní operu v Mnichově.
6: Teď vám předložíme aktuální informace ve stručnosti. Americký prezident Donald Trump dnes uvedl, že se viceprezident J.D. Vance o víkendu zúčastní podpisu dohody s Íránem v Evropě. Tehran ale odpověděl, že konečné rozhodnutí o dohodě se Spojenými státy ještě nepřijal a informace o brzkém podpisu jsou spekulace. Jihokorejský soud dnes uložil bývalému prezidentovi Yoon Suk-yeolovi 30-letý trest za to, že vydal příkaz k dronové operaci nad severokorejskou metropolí Pjongjangem s cílem zvýšit napětí z KLDR a vytvořit tak záminku k vyhlášení staného práva v prosinci 2024. A sněmovna propustila do třetího čtení novelu stavebního zákona. Od zástupců vládní koalice má především zrychlit a zjednodušit povolování staveb.
7: 10 minut před půl sedmou se budeme věnovat zahraničním médiím. Přestože ve Washingtonu v posledních letech klesl počet vražd a klesá nezaměstnanost, většina obyvatel hodnotí směřování zprávy hlavního města Spojených států negativně. Plyne to z nejnovějšího výzkumu, kterým se podrobněji zabývá americký deník Washington Post.
6: Průzkum provedl tento list ve spolupráci s Univerzitou George Masona. Nespokojenost s aktuálním směřováním města v něm deklarovalo 55% dotázaných. Jde tak o nejvyšší procento respondentů od roku 1998. Nespokojenost obyvatel ale nesouvisí jen s vedením města.
7: Vliv má i celostátní politika. Část respondentů za hlavní problém označila kroky prezidenta Donalda Trumpa. Především pak přítomnost příslušníků Národní gardy v ulicích, zvýšené migrační kontroly a zásahy federální vlády do fungování města.
6: Washington Post taky doplňuje, že otázkou zůstává, jak výsledky průzkumu ovlivní blížící se volby nového starosty města. Dosavadní působení starostky Muriel Bowserové hodnotí pozitivně téměř 60% dotazů. Její popularita ale v posledním roce klesá a to naznačuje rostoucí nespokojenost části voličů.
7: V severním Irsku několikátý den pokračují nepokoje namířené proti migrantům. Demonstrace vypukly po útoku sudánského migranta a otevřely debaty o kontrole hranic mezi Spojeným královstvím a severním Irskem. Téma detailně rozebírá bruselský server Politico.
6: Hlavní příčinou obnovení diskuse o kontrolách na severoirských hranicích je fakt, že Súdánec do Spojeného království dostal právě přes hraniční přechod mezi Irskou republikou a severním Irskem. Někteří politici, média a část obyvatel proto začali zpochybňovat fungování dohody z roku 1922 o volném pohybu osob mezi oblastmi.
7: Britská vláda v reakci na nastalou situaci uvedla, že hraniční kontroly zaměřené proti nelegální migraci probíhají dlouhodobě, píše Politico. Jedná se třeba o namátkové kontroly v autobusech, vlacích nebo o kontroly na dublinském letišti.
6: Francouzský deník Le Monde informuje o případu francouzské novinářky Alice Frosoárové. Tu izraelský ministr pro záležitosti diaspory a boj proti antisemitismu obvinil z podpory palestinské militantní skupiny Hamas. Konkrétní důkazy pro svá tvrzení ale nezveřejnil.
7: Novinářka nedostala ve středu povolení ke vstupu do Izraele. Po příletu na letiště v Tel Avivu byla zadržena a po noci strávené na letišti izraelské úřady deportovali zpět do Francie. Pro francouzské veřejnoprávní rádio izraelsko-palestinský konflikt mapuje dlouhodobě.
6: Celá událost se odehrála v době rostoucího napětí mezi Francií a Izraelem. Jenom dva dny před deportací Frosoárové totiž Francie oznámila zákaz vstupu pro izraelského ministra financí Bezalela Smotriče. Obvinuje ho z podpory anexe západního břehu Jordánu. Le Monde konstatuje, že aktuální případ tak dál přispívá k napjatým vztahům mezi oběma zeměmi a zároveň upozorňuje na stále složitější podmínky pro práci novinářů v regionu. No a s tímhle konstatováním pro tuhle chvíli odkládáme zahraniční noviny.
7: A to 7 minut před 6:30. Potok v Olešné na Pelhřimovsku dlouhou dobu znečišťovala nedaleká výkrmna prasat. Voda byla plná řas, kolem břehu slinu nesnesitelný zápach. S vypouštěním vody ze sedimentační nádrže farma, která tam je přestala na jaře po petici místních a po zásahu České inspekce životního prostředí. Ale teď se chce na potok znovu napojit, takže před několika dny se znečištěná voda objevila znovu.
19: Potokem minulý týden začala týct špinavá voda, tak mě kontaktovali občané Olešné, co se děje, zde o tom něco vím. Nic jsem nevěděl, žádnou informaci jsem nedostal o tom, tak jsem se tam išel podívat k areálu SPV a z areálu SPV vytýkalo od retenčních nádrží neznámá tekutina do potoka.
20: Na břehu Olešenského potoka v Olešné na Pelhřimovsku stojíme se Štěpánem Doušou, místním obyvatelem, který nedávno inicioval petici proti vypouštění znečištěné vody z nedaleké velkovýkrmny prasat SPV Plevnice, patřící pod holding Agrofert, právě do místního potoka. To nakonec vedlo k tomu, že Česká inspekce životního prostředí to farmě zakázala. Teď se ale opět nějaké znečištění objevilo.
19: Na to jsem zavolal záchranný systém IZS, který přijel. Zavolal jsem inspekci životního prostředí, ten taky o ničem nevěděl. A protože jsme se lekli, že jo, když se teď děje takováhle situace s potokem, co tady řešíme, dá to hodně práce, úsilí a nechceme, aby se to tady prostě dělo. A takže záchranní složky přijeli, voda přestala týc, přijela i paní inspektorka z Jihlavy a SPV to měl nahlášeno na povodí Vltavy, ale bohužel teda ta informace se nedostala dál, nedostala se ani k nám, k občanům, ani na vedení obecního úřadu.
20: Jednorázové zakalení potoka je prý důsledkem prací na nové výpusti. Ta má do budoucna zajistit, aby z farmy už nevytékala do potoka znečištěná, ale pouze čistá voda. Pokračuje Pavel Heřmanský, mluvčí holdingu Agrofert.
21: Aktuálně probíhají stavební práce dle projektové dokumentace a připravuje se napojení na potok. Vše realizujeme v koordinaci s povodí Vltavy a zástupci obce.
20: Povodí Vltavy se nakonec k dalšímu vypouštění vody do potoka postavilo kladně. Klade si ale několik podmínek, vysvětlila mi mluvčí státního podniku Pavlína Mertl.
22: Vodohospodářské řešení zahrnuje komplexní úpravu stávající dešťové kanalizace, návrh zhybky, modernizaci retenční nádrže a zajištění kontrolovaného vypouštění do vodního toku. Cílem je regulovaný odtok nekontaminovaných dešťových vod, odtok z problematické sedimentační laguny je uzavřen, sediment bude odtěžen a sedimentační laguna nebude dále používána.
20: Podle krajského ředitele České inspekce životního prostředí Jana Panského budou inspektoři na kvalitu vypouštěné vody dohlížet. Během letních měsíců pak nejspíš zahájí přestupkové řízení kvůli předchozímu znečišťování potoka. Milan Soldán, Český rozhlas.
6: Za necelé 4 minuty máme 6:30. Toto je Ranní puls. 8 nápadů, desítky studentů a jeden společný cíl. Proměnit dětskou představivost ve skutečnost. V brněnském Vida Science Centru představili výsledky českého prvního ročníku programu My Machine. V něm na svých vynálezech spolupracují žáci základních škol se středoškoláky a vysokoškoláky a převádějí je do funkčních prototypů.
23: Tohle je
0: vlastně chodící větrák Carmen, kterou jsme díky tady žačce z Milotic zkonstruovali.
2: Daniel Kopeček ze střední školy polytechnické v Kyjově mi ukazuje speciální větrák, který umí sám jezdit po místnosti. Navrhla ho Julie ze základní školy Milotice.
3: Funguje to tak, že když bude vám horko, tak si vezmete jenom ovladač a tady takto ovládáte tlačítkama, že může jet klidně i dozadu, dopředu a klidně si otáčet.
2: Jezdí po místnosti a kdokoliv si ho objedná, tak toho přijede ochladit.
3: Jo. A taky se mi líbí mexické věci, třeba dekorace jakože klobouky, tak mě to tak napadlo.
2: Takže to větrák převlečený za Mexičana, co jezdí po místnosti a chladí.
23: Mind Machine funguje na principu, že děti ze základních škol nakreslí své vysněné vynálezy, které by jim třeba mohly zlepšit život.
2: Doplňuje Emma Holobrádek z brněnského Vida Science Centra.
23: Ty nápady potom převezmu vysokoškoláci, kteří vymyslí, jak by se dali ty vynálezy sestrojit, a pak přichází na řadu středoškoláci, kteří ty vynálezy sestaví.
2: Další vynález má zjednodušit provoz školní jídelny.
24: Ahoj, já jsem Angel, polož na mě tácek.
25: Máme tady zelený stůl, máme tady modrý stůl, máme tady červený stůl.
2: Robotického roznašeče jídel mi ukazuje učitel Štěpán Janá ze střední školy polytechnické v Kyjově.
25: A já tomu jídlo nosiči dám modrý tácek.
2: Tak ho spouštíme teda.
25: Spouští se tím, že se mávne před ním.
2: Doplňuje středoškolák Vojtěch Kůřil.
24: Děkuji za tento pokrm. Vydávám se na cestu.
2: A jede pomalu k modrému stolu.
25: Načte si barvu toho tácku. A v momentě, kdy najde tu barvu, tak by měl zatočit.
2: Robot dojel k modrému stolu, umisťuje na něj modrý tácek.
25: Je určitě co ještě dodělávat, ale ty základní funkce už tam jsou.
2: Žáci ze Židlochovic zase navrhli modrého multifunkčního robota. Ukazuje mi ho Natálie.
26: Zepředu je tady kalkulačka, ze spodu jsou razítka.
2: Takže je to takový malý robotek, který ale má spoustu různých vymožeností, od ořezávátka přes kartáček až po světlo.
26: Třeba i budík s hodinami.
2: Dokonce i budík. A k čemu ten robot je vlastně určený?
26: Aby se lidé nemuseli dát třeba celou obrovskou tašku, ale vezmou si vlastně jenom tady toho robotka.
2: Koukám, že tiskne účtenky.
26: Ne, to jsou vtipy.
2: Mačkáte tlačítko a robot začíná tisknout vtip.
26: Můžete si ho přečíst.
2: Rada do života, když budeš spát do oběda, ušetří za snídani.
27: Je to nejkomplexnější součást toho celého vynálezu.
2: Doplňuje designer robota Jan Brudný z Fakulty informačních technologií VUT.
27: Posláním toho projektu je propagovat STEM,
2: zkrátka technické obory.
27: Strašně mě bavilo vlastně, jak ty děti na základní škole jsou strašně hravé, tvořivé.
2: Právě vysokoškolské návrháře teď organizátoři hledají, říká Emma Holobrádek.
23: Plánujeme druhý ročník, ale ten už máme plně obsazený. Jediný, koho scháníme, jsou ještě vysokoškoláci na to navrhování a designování vynálezů.
2: Mezi dalšími vynálezy byla třeba LED kšiltovka měnící barvy podle nálady nebo nápojový automat s umělou inteligencí. Do pilotního ročníku se zapilo přes 400 dětí. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
7: O půl sedmé se opět ujímá slova Monika Vrchotová, jsou tu zprávy.
5: Český rozhlas Plus.
8: Hezké ráno. Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa podepíšou dohodu s Íránem o víkendu v Evropě. Šéf Bílého domu oznámil, že u podpisu bude viceprezident J.D. Vance. Írán podle tamní diplomacie zatím ohledně smlouvy nepřijal konečné rozhodnutí. Podle Trumpa přitom dohodu potvrdil i nejvyšší iránský duchovní vůdce Močaba Chamenejí. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za ANO se dnes setká s končící státní zástupkyní Petrou Lastoveckou. Ta minulý týden po 25 letech rezignovala. Zdůvodnila to ztrátou důvěry ve vedení státního zastupitelství. Lastovecká se podílela na vyšetřování bitcoinové kauzy. Její nadřízení ji ale z případu koncem ledna odvolali kvůli údajné podjatosti. Na akciovém trhu Nasdaq se dnes začne obchodovat s akciemi americké společnosti SpaceX. Firma miliardáře Elona Muska se zaměřuje na raketovou techniku, satelitní síť Starlink a na rozvoj umělé inteligence. Společnost plánuje prodejem akcí získat 75 miliard dolarů v přepočtu přes 1,5 bilionu korun. Banky a stavební spořitelny v Česku poskytly v květnu lidem nové hypotéky dohromady za víc než 38 miliard korun. Vyplývá to z hypomonitoru České bankovní asociace. Částka je oproti dubnu o 15% nižší. Průměrná výše hypotéky byla v květnu zhruba 4 miliony a 800 tisíc korun. Detailně to rozebereme v následujícím vysílání Ranního plusu. Papež Lev 14. dnes skončí svou návštěvu Španělska. Na ostrově Tenerife mimo jiné navštíví Centrum pro migranty. Už včera uprchlickou krizi označil za zkoušku svědomí hlavně pro Evropu a vyzval mezinárodní společenství ke spolupráci při pomoci migrantům. Lidé se ode dneška můžou zapojit do benefiční sbírky akce Cihla. Ta pomáhá mentálně znevýhodněným se začleněním do běžného života. Přispět je možné až do září nákupem symbolické cihly u stánku v Pražské ulici na Příkopě nebo taky přímo na webu akce. Záštitu nad sbírkou i letos převzal prezident Petr Pavel. Čeští fotbalisté prohráli v úvodním utkání na mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Reprezentanty teď čeká přesun do Spojených států amerických, kde příští čtvrtek budou hrát s Jihoafrickou republikou. Krátký pohled na dopravu. Na D1 z Prahy do Brna začíná kolona kamionů v pravém pruhu před sjezdem na Ostrovačice na 177. kilometru a pomalu se jede až do omezení u sjezdu na Bratislavu na 196. Osobní auta se v celém úseku zastavují jen nárazově. A v Praze zesílil provoz na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Zpomaluje se za sjezdem na Běchovice a pomalu se jede k nájezdu z Průmyslové, zdržení do 10 minut. Přejeme klidnou jízdu. Pátek přinesl jasnou až polojasnou oblohu, od západu bude ale oblačno až zataženo v Čechách postupně místy s občasným deštěm, naopak na východě se čekají odpoledne jen ojediněle, na severu Moravy místy přehánky, proto tam bude až 20 stupňů, zatímco jinde mezi 13 a 18. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
5: Posloucháte Ranní Plus.
6: A to 7:04. To je čas, abychom se podívali na to, co dnes píší česká média. Pročetla šéfredaktorka webu Peníze.cz Silvie Housková. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
6: Tak kromě toho, že v noci na dnešek poprvé hráli a bohužel prohráli čeští fotbalisté na mistrovství světa, tak je ten dnešek významný minimálně ještě jednou věcí. Vstupuje totiž v platnost migrační pakt Evropské unie a věnuje se tomu i dnešní tisk. Takže co vás přesně zaujalo v Hospodářských novinách z tohoto tématu?
1: No to, že Hospodářské noviny poukazují na zajímavý paradox. A sice, že strany Babišovy koalice, které migrační pakt před volbami odsuzovaly a tvrdili, že ho zruší, ho podle nyní vypracované analýzy Evropské komise plní ze všech států snad nejsvědomitěji. Proč? Protože si premiér Babiš po jeho prostudování uvědomil, že obsahuje přesně to, co Česko vždy požadovalo.
6: No ne úplně všechno tady. Dá se říct, že ta solidarita s tou trošku jako má Česká republika problém. No ale co všechno tedy ten migrační pakt přináší?
1: S tou solidaritou má koalice samozřejmě největší problém, ale nejedná se tam vlastně o žádné kvóty, které dříve pořád říkali, že tam budou, což nejsou. Tu solidaritu mohou prokázat několika způsoby ty ostatní státy. Zaprvé ano, mohou od hraničních zemí, jako je Itálie a Řecko, převzít část žadatelů o azyl, ale mohou jim také poskytnout pouze finanční podporu nebo poslat například pohraničníky a úředníky vlastně do té země. Navíc do téhle fáze by se mělo dostat čím dál tím méně zemí, protože migrační pakt zavádí například výrazně přísnější přístup k těm žadatelům o azyl, kteří třeba neprchají před válkou nebo jiným vážným nebezpečím a mají tedy jen velmi malou naději na to, že azyl dostanou. Nově taky mají být drženi tito lidé ve speciálních zařízeních, v zásadě takových hlídaných táborech, což dříve bylo nemyslitelné, a to přímo na vnější hranici Unie, takže by se nemohli pohybovat volně v šengenském prostoru. A za třetí je důležité říct, že státy také mají výrazně zkrátit proceduru přezkumu, tedy situaci, kdy se žadatel o azyl proti zamítnutí odvolá k soudu, a pro tento účel musí mít také zajištěné dostatečné soudní kapacity. Takže se to vše dostatečně zrychlí.
6: No, po migraci se podíváme na další citlivé téma, a sice natáčení lékařů pacienty. A to rovnou k vám na web peníze.cz, je to tak?
1: Je to tak, ta praxe natáčení lékařů a dávání to na sociální sítě mi přišla dost šílená a občas bylo naprosto patrné, že někteří pacienti přímo konflikt vyhledávali. A toto téma tedy rezonuje a je divné, že jsem ho zatím nezaznamenal u dalších médií, protože v připomínkovém řízení je nová metodika Ministerstva zdravotnictví, která má právě vyjasnit, kdy je pořizování záznamu přípustné a jak s nimi zacházet, aby mohly sloužit jako důkazní materiál při stížnostech či sporech. Protože právníci samozřejmě zcela správně podotýkají, že pacient bývá ve vztahu k lékaři obvykle tou slabší stranou a nemá moc jiných možností, jak prokázat ze strany zdravotníků například nedostatek respektu nebo nedůstojné zacházení. Takže pokud nahrávku pořídí k ochraně svých práv, bude to i nadále možné. Nicméně kancelář ombudsmana, která s ministerstvem na té metodice spolupracuje, v této souvislosti zhrnula základní doporučení pro pacienta, jak takovou nahrávku pořizovat a hlavně jak s ní nakládat. A právě mezi těmito doporučeními a pravidly je i to, že by ji měli poskytnout pouze orgánům, které jsou proto určeny, a vymezuje tak, že nahrávky nejsou určeny k veřejnému šíření ani sdílení na sociálních sítích, protože tím ti pacienti, kteří je natočí, naopak zase poruší právo pro změnu té druhé strany, tedy lékařů.
6: No a na závěr se podíváme do Brna.
1: Ano, já totiž často jsem si všimla, že tady říkám nějaké zajímavosti, které se dějí v Praze, a tak pro jednou bych ráda zmínila Brno. Mm-hmm. A to sice v souvislosti s tím, že rozhodně nedoporučuji tam o víkendu jet nebo se mu vyhnout, respektive Echo 24 a brněnský deník píší o tom, že se bude stavět na takzvané matce křižovatek, tedy křížení D1 a D2, a řidiči by se tam měli obrnit velkou trpělivostí a připravit se na kolony, protože tam bude dopravní omezení jak směrem na Prahu a Bratislavu, tak směrem vlastně do Brna. A provoz totiž bude vedený pouze jedním jízdním pruhem a to v každém směru. A to přesně od pátku 8. večerní do nedělní 5. ranní. Takže v té době rozhodně doporučuji se vyhnout. Ale abych nebyla úplně negativní, protože Brno mám opravdu ráda, tak přidám ještě zprávu z Mladé fronty Dnes o tom, že v brněnské zoo budou v sobotu poprvé k vidění dvě nové lední medvědice, Anory a Nimi, které přicestovaly z Dánska a budou mít celý krásný nový výběh a přidají se ještě k dalším třem medvědicím, které mají krásná jména, to mě pobavilo, Anně, Elze a Koře. Takže na podzim ještě k nim mají přibýt dva samci. Ale nevím, jestli tam je to o tomhle víkendu. Pokud ano, dívala jsem se, zoo je na severozápadě, tak by to možná šlo vzít z vrchu, abyste se vyhnuli křižovatce.
6: No tak ti samci už evidentně to budou mít připravený harem, no tak doufejme, že cestou k těm vytouženým partnerkám nezastaví zácpy. Tak tolik naše kolegyně, šéfredaktorka webu peníze.cz Silvie Housková a její přehled domácího tisku. Díky a hezký den.
1: Naslyšenou.
7: Je už tu dozně 10 minut po půl sedmé. Zájem o aktivní zálohy České armády roste. Na kurzech se učí členové aktivních záloh ovládat zbraň, dát první pomoc nebo třeba ubránit tábor. Jeden takový kurz dnes skončí ve Vyškově slavnostní přísahou. Armáda chce mít vzhledem dění ve světě co nejvíc lidí s aspoň základním výcvikem, a proto kapacity aktivních záloh rozšíří. V jednom šestitýdenním turnusu se zvednou zhruba na dvojnásobek, na 300 lidí.
4: Družstvo rekrutů staví v listnatém lese ve výcvikovém prostoru Březina přístřešky. Pod jednu z plachet si před deštěm schovává svůj batoh David Čálek, který je v běžné profesi režisérem.
9: No, tady mám nějaký poznámkový blok, nůž, nějaký osobní věci. Tady jsme dostali takové jako balíčky, to je snídaně, tak to máme zítra. To roztrhne a v tom je prostě snídaně.
4: Muž chce o dalším turnusu cvičení točit film a nezaměří se jenom na obsah kurzu a fyzickou náročnost, ale i na to, s čím musel on sám vnitřně trochu bojovat.
9: Ztráta soukromí po deseti na pokojích, ztráta nějakého rozhodování v osobním životě, co si vezmete na sebe, jak se utěšete, musíte být stejné jako těch dalších 40 lidí.
4: Do kurzu nastoupil umělec nejen kvůli chystanému natáčení, ale podobně jako jeho kolegyně, úřednice z Prahy Daniela Polesová, hlavně kvůli obraně země a svých blízkých.
10: Trošku mě teďka k tomu, nechci říct, přinutilo, donutilo to, co se vlastně děje okolo nás všude a není to tak daleko, protože Ukrajina už jenom Slováci a my. Pocit, že bych byla schopná jako zachránit svoji rodinu nebo ochránit.
4: Drobnou ženu v maskáčovém oblečení, které je jí na první pohled trošku velké, nejvíc zaujaly taktické úkoly. Dokonce zvažuje, že by se stala profesionální vojákyní.
10: Čekala jsem to méně fyzicky náročný, i když si myslím, že jako nějakou fyzickou kondici jako mi mám, tak i tak to pro mě bylo jako náročný. Je to intenzivní hlavně v té jakoby zátěži, kterou si ten voják jakoby sebou jako nese. Bagl, který jakoby teďka tady máme, bych si troufla říct, že prostě to má 10-12 kilo a já mám 55. Ta zátěž jako všech věcí, jako co musíme mít jakoby sebou, no. Ale musíme mít, protože voják se stará, voják má.
4: A tak se vojáci právě teď, kousek dál, starají třeba o postavení tábora nebo kopou okopy na obranou střelbu.
11: Když jsme přicházeli, tak jsme viděli skupinku, která za deště zrovna prováděla taktiku. Mají mapu, buzolu, bude tam zdravotnická, určitě si vyzkouší i přesun raněného na nosítkách.
4: Vyjmenovává mluvčí armády Martin Kresta. Zatímco v tomto kurzu je zhruba 160 příslušníků, v dalším, v září, by jich měly být 300. Alena Hesová, Český rozhlas.
6: Díváme se na hodiny, teď je za 2 minuty a nějakých 10 vteřin, 7:15. Jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko. Tak má ve zkratce vypadat už brzy stavební řízení. Poslancům se včera podařilo na čtvrtý pokus dokončit druhé čtení novely stavebního zákona, která tento princip zavádí. Vládní návrh ale ostře kritizuje opozice i experti na povolování staveb. Detaily probereme s Veronikou Sudkovou z domácí redakce. Dobré ráno.
12: Dobré ráno.
6: Jaké hlavní změny má novela přinést a kdy by poslanci mohli finálně schvalovat?

0: Že to projednávání v rámci třetího čtení, ať už ve výborech nebo i pak na plénu, nebude úplně jednoduché, ale vnímáme to jako důležité.
1: Původně měl zákon platit už od 1. července letošního roku. Kvůli dlouhému projednávání ve sněmovně to už ale není možné stihnout. Podle ministryně Mrázové teď bude vládní tábor o novém datu účinnosti ještě diskutovat. Ona sama to chce ale navrhnout, aby to bylo hned po schválení. Tedy až novela projde Senátem a podepíše ji prezident republiky.
2: Tak my už jsme říkali, že návrh kritizují jak opoziční poslanci, tak experti, co jim vadí.
1: Podle profesních organizací to má mnoho nedostatků, které vážně ohrožují systém povolování staveb. Podle nich může vést ke zvýšení nákladů na provoz systému a taky zhoršit podmínky pro současné pracovníky na úřadech. Podle České komory architektů změna může způsobit kolaps systému povolování v Česku. Na tom se shoduje i s opozičními zástupci. Ti kritizují i způsob předložení zákona, jde totiž o poslanecký návrh. To znamená, že neprošel klasickým připomínkovým řízením. Podle ministryně místopředsedkyně opozičních Pirátů Kateřiny Stojanové zákon vyvolává víc otázek než odpovědí.
3: Nevíme, jak bude vypadat ta konečná síť podoby stavebních úřadů. Nevíme, kde vezmeme potřebné zaměstnance. Nevíme, kolik ta reforma bude ve skutečnosti stát.
1: Někteří poslanci normu dokonce nazývají legislativním paskvilem a to, že je k němu předloženo tolik změn, prý jen svědčí o tom, že původní novela má rozsáhlé nedostatky. Dohromady se k ní totiž sešlo zhruba 130 pozměňovacích návrhů. Třeba místopředseda opozičního hnutí STAN Lukáš Vlček upozorňuje, že může hodně úředníků kvůli novele i odejít.
4: Nejsou vyřešeny lidi, nejsou vyřešeny finance, nejsou vyřešeny archivy. Lidi v území jsou z toho zděšeni, chtějí odcházet. Já sám mám řadu příkladů, takže já to vidím, že to je opravdu flagrantní příklad toho, jak se zákony nemají dělat.
1: Opozice kritizuje i to, že má novela údajně rozvolnit pravidla kolem černých staveb.
2: Tak to byla Veronika Sudková z domácí redakce. Děkuji, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
5: Posloucháte Ranní plus a my se teď detailně budeme věnovat ekonomickým záležitostem. Ceny ropy začaly výrazně klesat poté, co americký prezident Donald Trump odvolal ohlášené údery na Irán. Trump tvrdí, že brzy bude oznámeno datum a místo podepsání mírové dohody. Barel severomořské ropy Brent se dostal pod $90.
2: Banky a stavební spořitelny poskytly v květnu hypoteční úvěry za 52 miliard a 600 milionů korun. Ve srovnání s loňským květnem to znamená nárůst o 54%. Nové úvěry bez refinancování meziměsíčně klesly o 14% na 38 miliard a 100 milionů korun.
5: Světová banka snížila svůj výhled globálního hospodářského růstu pro letošek na nejnižší úroveň od covidové pandemie. Varuje před rostoucími ekonomickými dopady války na Blízkém východě. Světová ekonomika má letos vzrůst o 2,5%.
2: Vysoký zájem o hypotéky v Česku pokračoval i v květnu. Banky a stavební spořitelny poskytly nové hypotéky bez refinancování za víc než 38 miliard korun. To jsme už vlastně naznačili, to je o polovinu víc než před rokem. Zároveň ale pokles proti dubnovým objemům, a to skoro o 15%. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace, podle kterého se v květnu také zvýšila průměrná hypoteční sazba. Detaily probereme s Janem Duchoslavem z domácí redakce. Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
2: Jak už jsme zmínili, tak květnu bylo nově uzavřených hypoték méně než v předchozích měsících. Proč?
6: Půjčená částka na hypotékách totiž byla v předchozích měsících vysoká. Jen pro představu, za duben si lidé u bank a stavebních spořitelen půjčili na bydlení přes 44 miliard korun. I tak ale Česká bankovní asociace hodnotí květen pozitivně, pokračuje hlavní ekonom asociace Jaromír Šindel.
7: Ačkoliv květnová hypoteční aktivita polevila, počty přes 7 tisíc a objem přes 35 miliard korun nových hypoték po sezónním očištění zůstal silnější než v závěru loňského roku.
6: Jen dodám, že od ledna do května si už lidé vzali hypotéky za 179 miliard korun, což je skoro o 60 miliard víc než o rok dřív. To souvisí i s tím, že letos roste průměrná částka jedné hypotéky, v květnu byla zhruba 4 miliony a 800 tisíc korun, přitom loni to bylo lehce přes 4 miliony.
2: My jsme zmínili ale zvýšení průměrné hypoteční sazby v květnu, a to na 4,67%.
6: Ano, oproti dubnu je to zvýšení o víc než desetinu procentního bodu, podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Jaromíra Šindela jde ale o mírný nárůst, protože tržní sazby, za které si půjčují banky, se

0: zvýšily výrazně. Mluvčí portálu bezrealitky.cz Jan Brož dodává, že na trhu už jsou i nabídky se sazbou kolem 5%. Stále vysoký zájem o hypotéky, ale podle Brože potvrzuje, že lidé už nevnímají současné sazby jako vysoké, přestože ještě před několika lety byly kolem 2%.
1: No, jak se to posunuje, viď? No, ale jak je to teď s cenami nemovitostí?
0: Nadále rostou, třeba podle ČSOB indexu bydlení se v prvním čtvrtletí zvýšily ceny bytů meziročně o 12,5% a rodinných domů o víc než 9%. Podle Jana Brože z bezrealitky.cz teď ceny nemovitostí narážejí na strop, kdy si je bude moci dovolit víc domácností. Takže nabídkové ceny můžou částečně stagnovat a v některých regionech podle Brože dokonce klesají.
2: Tomu hodně pomáhají také odložené prodeje, protože řada majitelů si je vědoma, že ten nejrychlejší růst pomíjí a právě teď začínají dávat svoje nemovitosti na trh právě v reakci na tu vyšší poptávku. Takže vlastně i ta nabídka je v podstatě teďka trošičku vyšší.
0: A co se týče typů nemovitostí, které lidi kupují, tak podle Brože se lidé vracejí k levnějším variantám. To znamená byty mimo velká města, anebo pokud mají možnost koupit starší rodinný dům, tak volí spíš ten, než dražší větší rodinný byt. Ceny nemovitostí letos porostou i nadále, říká mluvčí ČSOB pro oblast bydlení Jan Urban.
3: Předpokládáme spíše stabilizaci meziročního tempa růstu na jednociferných procentuálních hodnotách. Samozřejmě pokud nedojde k významným změnám u výše inflace a dalších podstatných faktorů, které ceny nemovitostí ovlivňují.
0: Jen připomenu, že v květnu meziroční inflace zpomalila na 2,1%, v průměru za celý rok ale Česká bankovní asociace očekává růst cen o 2,5%.
1: Tak doufejme, že ceny nemovitostí narazily opravdu na strop a dostanou se až k podlaze. Tolik Jan Duchoslav z domácí redakce, díky.
0: Díky, hezký den.
4: Jste v ranním plusu, máme 9 minut před 7 hodinou. Mraky nad Českem, tak nazvala svůj dnešní ranní komentář publicistka Lída Rakušanová, rozebírá novelu zákona o střetu zájmu z dílny vládní koalice.
5: Radek Vondráček a David Pražák z Hnutí ANO, Marie Pošarová z Okamurovy SPD a šedá eminence motoristů Filip Turek. To jsou poslanci, kteří tento týden předložili parlamentu návrh novely zákona o střetu zájmu. Návrh, který bývalý politik Jiří Lobkovic bez váhání označil za největší státní loupež v dějinách republiky. Jenže proč plýtvat tak patetickými slovy, ještě budou zapotřebí. To, co se skrývá pod názvem sněmovní tisk 221, je zatím jen oblek šitý premiéru Babišovi přesně na míru. Až bude schválen, zkrátí se státu lhůta vymáhat od podniků neprávem čerpané dotace z 10 let na 4 roky. Takže těch 7 miliard, které má podle současné litery zákona kvůli premiérově dřívějšímu střetu zájmu stát vymáhat na Agrofertu, bude promlčeno. A dnešní zákonná norma, podle níž nesmějí firmy, na kterých mají vládní činitelé majetkový podíl, získávat dotace ani veřejné zakázky, se zúží jen na konkrétní ministerstvo, které daný ministr přímo řídí. Tím pádem novela fakticky odstraní většinu současných omezení, která na premiéra kvůli střetu zájmu dopadají. Zdůraznit je třeba, že nejde o to, kdyby návrh prošel, ale až projde. Vládní garnitura je v převaze a na opozici a na občany se dívá s blahosklonou ironií. Protestujte a stávkujte si, jak chcete, máme přece demokracii. Že to neznamená mít volnou ruku bez zábran, vládě nedochází. Vlastně jsme si na to ale měli už dávno zvyknout. Svou politickou kariéru po roce 2011 přece vybudoval Andrej Babiš na tvrzení, že zatímco v politice všichni kradou, on jediný bude proti korupci bojovat. Ve skutečnosti pochopil, že když si pořídí místo nejistého a finančně nákladného lobování v parlamentních kuloárech svoje vlastní politické uskupení, může si zákony a paragrafy nechat v parlamentu vyrábět rovnou tak, aby to jeho podnikání co nejlíp vyhovovalo. Současný návrh novely zákona o střetu zájmů je jen o něco bezostyšnější než dřív. V podstatě jde ale vládní garnitura s dobou. Arogance je v trendu. Takt udává Donald Trump v Bílém domě. Ten ovšem na svých pověstných dílech vydělal jen za první rok své nynější vlády 2,5 miliardy dolarů. Miliardář Andrej Babiš naopak co do růstu svého jmění ve srovnání s loňskem stagnuje. Že by s tím měl sněmovní tisk 221 něco společného?
4: Slyšeli jste ranní komentář publicistky Lidie Rakušanové.
6: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
1: A teď nás slyšíte 5,5 minuty před 7 hodinou. Mexiko se stalo první zemí, kde se fotbalové mistrovství světa hraje po třetí v historii. Byli tentokrát u toho i Češi, kteří s Jižní Koreou prohráli 1-2. Slavnostní zahájení turnaje, první zápas a vítězství domácího týmu proti Jihoafrické republice vidělo 80 tisíc diváků na aztéckém stadionu v Mexico City. Mexičané ukázali světu, že se svou vášní pro fotbal budou tahouny tohoto šampionátu, který pořádají dohromady se Spojenými státy a Kanadou. Ovšem tahle vášeň má letos svou cenovku pro většinu lidí v zemi nedosažitelnou.
7: Mexičani kolem stadionu rozjeli jednu velkou party. Trochu to připomíná karneval v Riu. Průvod lidí v kostýmech, mexické vlajky, sombrera, trubky, trombony, bubny. Je naprosto zřejmé, která ze tří pořadatelských zemí má největší vášeň pro fotbal. Ovšem většina té vášně zůstane tady za branami stadionu.
8: Ismael Moreno, para servirte, mexicano de corazón.
7: Ismael Moreno by šel tuze rád na zápas svého národního týmu, obléká své dvouměsíční štěně dokonce do mexického dresu.
8: Que es mexicano.
7: ¿Cuántas semanas?
8: Dos meses.
7: Dos meses.
8: Dos meses.
7: Tomu pejskovi se to opravdu moc nelíbí. Ale Ismael říká, že na ligové zápasy chodí v přepočtu asi za 350 korun.
8: El más baratito, 300 pesos.
7: Teď by musel doslova vysolit 10 tisíce a na to jeho rodina opravdu nemá.
8: Están muy caros los boletos para el estadio. Es el mundial de México, pero no para los mexicanos.
9: Lístky na stadion jsou velmi drahé. Je to sice turnaj v Mexiku, ale není pro Mexičany. Je to šampionát pro ty, kdo mají peníze, ale ne pro nás, co žijeme od výplaty k výplatě. Zkuste se zeptat kohokoliv v téhle ulici a každý vám řekne to též. My jsme tříčlenná rodina a vstupenky by nás stály desítky tisíc pesos. Z toho žijeme asi tak rok.
8: Pesos de tres, con eso como un año.
7: Pokračuju dál. Aztécký stadion, tuhle katedrálu fotbalu, jak mu přezdívají Mexičané, už mám přímo před sebou jako na dlani. A k těm šťastnějším, kdo projdou i na tribunu, patří manželé Mario a Gilma Regaládovi.
10: Nosotros venimos de Las Vegas.
7: Ti ovšem už desítky let nežijí tady ve své vlasti v Mexiku, ale v americkém Las Vegas. A za jeden lístek přidali 2800 dolarů, představte si to.
10: 2800 dolarů por un boleto.
7: Skoro 60 tisíc korun, ani to nechci počítat.
10: Me vale la pena.
7: Mario říká, že prostě fotbal je vášeň a člověk si musí umět něco odepřít.
10: No importa el dinero, la emoción, la pasión, yo los pago, no me importa.
11: Queremos entrar los tres.
7: Jorge a Estrella stojí u stadionu s kartonem a s nápisem koupíme 3 vstupenky.
11: Tenemos esa fe, esperanza.
7: Ne, že bych nějaké měl, ale ptám se, kolik jsou ochotní za ně zaplatit a říkají, že klidně 50 tisíc pesos, tedy asi 60 tisíc korun.
11: Sentos queremos pagar.
7: Při zápase Mexičanů s Jihoafrickou republikou jsou na tribunách vidět prázdné sedačky, přesto hlasatel oznamuje vyprodáno. Den před utkáním šlo online koupit ještě poslední vstupenky, a to v přepočtu asi od 70 tisíc až po víc než 2 miliony korun. Mexičani milují fotbal hodně, ale že by až tolik.
12: Aun cuando somos latinoamericanos, el fútbol se vive de cierta manera muy diferente.
13: I když jsme všichni Latinoameričané, fotbal tady v Mexiku vnímáme hodně odlišně třeba od Argentinců. Tady je to velmi rodinné a přátelské. Ano, chcete, aby váš tým vyhrál, ale se soupeřovými fanoušky se nikdo nepere a nehádá. Děláte si z nich třeba legraci, to je velmi mexické. Ale pak klidně jdete společně na jídlo, to je tu běžné. Jsme hrdí, že tu už po třetí máme mistrovství světa. Ale na druhou stranu je to zklamání. Ty přemrštěné ceny nám to nadšení kazí. Ty nejsou pro chudé, ale ani pro střední třídu. No tak se podíváme v televizi a oslavíme to s turisty v restauracích a barech.
7: Říká historik mexického fotbalu Carlos Calderón z místní univerzity a přesně to se po vítězství Mexičanů nad Jihoafričany v okolí Aztéckého stadionu také děje. Z Mexico City, Jan Kaliba, Český rozhlas.
6: Pro a proti.
14: Zaslouží si Miloš Zeman nejvyšší státní vyznamenání, řád Bílého lva, na kterého prezidentovi navrhla sněmovna? Měla by se ctít tradice oceňování ex-prezidentů takřka automaticky i přes kontroverze, anebo má být podmínkou nespochybnitelný přínos pro celou společnost? A rozpoutá tento krok další spor mezi Hradem a vládou? Zeptám se poslance hnutí ANO Radka Vondráčka, který návrh ve sněmovně prosadil, a poslance a bývalého předsedy KDU-ČSL Marka Výborného. Poslouchejte nás.
6: Pro a proti Lucie Vopálenské dnes po 9:30 na Plusu.
4: Po 11:30 se v interview Plus kolegyně Pavlína Nečásková bude věnovat Bělorusku, a to s Kristinou Šianok z Běloruské iniciativy. Aleksandr Lukašenko vládne Bělorusku déle než 30 let. Jaká je naděje na změnu poměrů a jakou podporu nacházejí Bělorusové v Česku?
1: Ale teď je na hodinách 7, sledujete výkop další části Ranního Plusu v pátek 12. června za doprovodu Tomáše Pavlíčka
4: a Martiny Maškové.
6: Český rozhlas Plus.
15: Dobré ráno, americký prezident Donald Trump odvolal.
4: Ještě uvedeme témata dnešního ranního vysílání, co máme tedy na programu, než zazní zprávy v podání Moniky Vrchotové, jak náročný bude světový šampionát ve fotbale, ať už kvůli přesunům týmů, anebo horku.
1: Co sleduje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc se schůzkou s odcházející státní zástupkyní Petrou Lastoveckou?
4: Proč se demonstrantům v Albánii nelíbí plán Trumpova zetě vybudovat v tamní divoké přírodě luxusní letovisko?
1: A teď už skutečně přicházejí na řadu zprávy v podání Moniky Vrchotové.
15: Ještě jednou hezké ráno. Americký prezident Donald Trump odvolal plánované údery na Írán. Oznámil to na své sociální sítě. Podle šéfa Bílého domu se podařilo dojednat závěrečné detaily dohody mezi Washingtonem a Teheránem. V reakci na to výrazně klesly ceny ropy.
16: Šéf Bílého domu v posledních hodinách hrozil mimo jiné obsazením iránského ostrova Chark. Přes něj proudí asi 90% iránského exportu ropy. Irán v neděli večer raketami zaútočil na Izrael a obnovil vzájemný konflikt na Blízkém východě. Do úderů se následně připojily také Spojené státy. Kvůli obnovení bojů a obnovené blokádě Hormuzského průlivu od pondělka stouply ceny ropy. Trumpovy poslední výroky o plánovaném podpisu dohody a zrušení úderů teď ceny tlačí opět dolů. Americká blokáda přístavů ale podle Trumpa zůstane platit do podpisu dohody. Jiří Chábera, Český rozhlas.
15: Podle Trumpa smlouvu s Íránem podepíše o víkendu v Evropě viceprezident J.D. Vance. Írán zatím podle zdrojů iránské polostátní agentury Fars žádný text dohody neschválil. Vládní novela stavebního zákona míří do závěrečného schvalování. Poslanci na čtvrtý pokus dokončili druhé čtení. Podle koalice má zákon zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO věří, že se novelu podaří co nejdřív poslat do Senátu.
17: Třetí čtení v poslanecké sněmovně očekáváme na začátku července. Budu věřit, že debata bude konstruktivní a je mi jedno, kolik hodin bude trvat.
15: Novelu kritizuje opozice i profesní organizace. Podle nich návrh vážně ohrožuje systém povolování staveb.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
15: V Evropské unii ode dneška začínají platit nová azylová pravidla. Zavádí je migrační pakt, schválený v roce 2024. Má zrychlit rozhodování o žádostech o azyl, zpřísnit kontroly na vnějších hranicích a usnadnit vracení migrantů. Součástí změn je taky nový systém solidarity. Podle něj mají ostatní členské státy pomáhat zemím, které čelí nejsilnějšímu migračnímu tlaku. Česko získalo výjimku kvůli přijetí ukrajinských uprchlíků. Česká armáda navýší počty nových rekrutů. Zatímco dnes dokončuje ve Vyškově kurz základní přípravy zhruba 650 nováčků, v září by jich mělo být 900. Většinu z nich budou tvořit profesionální vojáci, kterých mají být 400. Doplní je příslušníci aktivní zálohy a účastníci dobrovolného cvičení. Důvodem je bezpečnostní situace ve světě, ale i rostoucí zájem lidí, potvrzuje mluvčí armády Martin Kresta.
18: Máme opravdu velkou poptávku, často nestíháme saturovat tuhle poptávku, hlavně co se týče našich ubytovacích kapacit a instruktorských především, co se týče našeho personálu. Nicméně jsme schopni navýšit ještě tyto kapacity.
15: Paříž hostí mezinárodní konferenci o řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot na ní pozval politiky i zástupce občanské společnosti z Izraele i Palestiny. Jednat budou o možném vzniku samostatného palestinského státu vedle Izraele.
19: Konference navazuje na loňské pařížské mírové fórum, během kterého na 300 Izraelců a Palestinců podpořilo dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Ministr zahraničí Jean-Noël Barrot loni v červnu ohlásil, že je Francie odhodlaná uznat stát Palestina, což o pár měsíců později udělal prezident Emmanuel Macron. Palestinský stát uznali taky další země jako Británie, Austrálie, Kanada nebo Portugalsko. Cílem konference je mimo jiné vydat doporučení pro nadcházející summit G7 ve Francii. Vztahy mezi Francií a Izraelem se dlouhodobě zhoršují. Francie v uplynulých dnech zakázala vstup izraelskému ministrovi financí Smotričovi, který aktivně podporuje anexi západního břehu Jordánu. Už dříve Paříž zakázala vstup taky izraelskému ministrovi pro národní bezpečnost Itamaru Ben-Gvirovi. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
15: Fotbalisté Česka vstoupili do mistrovství světa v Americe porážkou. V úvodním zápase skupiny prohráli v mexické Guadalajaře s Jižní Koreou 1-2. Duel rozebereme v Raním plusu hned po zprávách. Národní vinařské centrum ve Valticích na Břeclavsku má za sebou netradiční soutěž. Degustátoři tam poprvé hodnotili nápoje na bázi vína s nízkým obsahem alkoholu nebo úplně bez něj. Do soutěže vinní a nevinné přihlásili vinaři 39 vzorků. Od hroznových moštů přes perlivé vinné nápoje až po dealkoholizovaná vína.
20: Každý nápoj má jinačí lahev, tak to je zatím taková jakoby největší změna oproti vínu.
21: Nápoje k degustaci ukrývá Ctibor Janík do černých látkových pytlíků s číslem vzorku.
20: Máme tady i plechovky, což byla teda výzva.
21: Sedmičlenná hodnotící komise má docela jiný problém.
22: No, bylo to zajímavé.
21: Říká degustátor Zbyněk Kopeček.
22: Hodnotit něco, co nemá žádný obsah alkoholu, většinou to má vysoký zbytek cukru. Nevěděli jsme se k tomu pořádně postavit.
23: Poptávka po těchto produktech je čím dál vyšší a každý z těch vinařů se snaží do toho portfolia nějaký typ tohoto produktu prostě zařadit.
21: Říká ředitel soutěže Petr Gondáš. Z Valtic Vlasta Gajdušíková, Český rozhlas.
15: Krátký pohled na silnice na D11 z Prahy na Hradec Králové se za sjezdem na Poděbrady na 36. kilometru srazila dodávka s osobním autem. Kličkuje se mezi nimi jedním pruhem kolona z 32. kilometru. Vás zdrží asi čtvrt hodiny a v Praze se bouralo na jižní spojce směrem na Černý most. Za nájezdem ze Spořilovské se srazila dvě auta. Částečně zasahují do levého pruhu a chvíli se zdržíte v kratší koloně. Šťastnou cestu. Jasná až polojasná obloha se od západu postupně zatáhne. V Čechách se přidá místy občasný déšť, na východě republiky až odpoledne přehánky a bude 13 až 18, na Moravě až 20 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
24: Posloucháte Ranní Plus.
4: A to 7 minut po 7 hodině. Dnešním ránem vás provázejí Tomáš Pavlíček a Martina Mašková. Česká reprezentace se v podstatě po 20 letech pauzy účastní mistrovství světa ve fotbale, které společně hostí Spojené státy, Kanada a Mexiko. Na stadionu Guadalajaře národní tým prohrál s Jižní Koreou 1-2. Utkání sledoval náš reportér Mikuláš Jáša. Zdravím vás do Mexika. Dobrý den.
25: Já vás zdravím do Česka. Dobrý den.
4: Jaký byl o ten první zápas zájem? Kolik přišlo lidí?
25: Tak podle oficiálních webových stránek Mezinárodní federace fotbalových asociací FIFA, tedy od organizátora turnaje, se tady na stadion v Guadalajaře vejde 45 tisíc lidí. Některá ta sedadla zůstala prázdná, to jsme viděli z komentátorského stanoviště, ale na té atmosféře tak na této rozhodně nebylo znát. byla velkolepá, až z ní šla husí kůže kolem 20. minuty, tak nějak symbolicky v Mexiku. Dokonce i diváci spustili mexickou vlnu, která se točila jednou, dvakrát, dokonce i třikrát dokola stadionem. Fanoušci Jižní Koreji ti měli v hledišti převahu, když spustili chorál, tak ten byl mnohem více slyšet než skandování českých příznivců, ale ani ti se nenechali zahanbit a rozhodně zanechali dobrý dojem. Nádherný, opravdu krásný byl úvodní ceremoniál, který je součástí každého utkání na mistrovství světa, no a při kterém na trávník nastoupí kompletně celá soupiska. Atmosféru světového šampionátu se tak neužijí pouze hráči ze základní jedenáctky, ale i náhradníci. Zatímco středový kruh, tak ten je zakrytý logem právě FIFA, tak poloviny patří obrovským státním vlajkám v nadživotních velikostech. Když se pak stadionem v Guadalajáře linula česká hymna, tak jsme, přiznám se, měli s kolegy na komentátorském stanovišti na krajičku.
4: Řekli jsme, že tohle mistrovství světa se koná ve třech státech. Pořadatelé jsou tři státy, Spojené státy, Kanada, Mexiko. Jak se řeší logistika, přesuny mezi těmi zeměmi, kde se světový šampionát koná?
25: Čekal jsem to horší, je to úplně bez problémů. My, novináři, se přesouváme běžnými linkami, které jsou normálně k dispozici. Při vstupu do Spojených států amerických jsme na žádný problém nenarazili, ani já, ani kolegové, kteří letěli do státu dříve, asi o 4 dny. Při pasové kontrole jsme pouze zodpověděli, z jakého důvodu jsme do jedné ze zemí, které hostí mistrovství světa ve fotbale, přiletěli. Je ale pravda, že komplikovanější už jsou kontroly vysílací techniky, kterou musíme jak při vstupu, tak i opuštění země proclít. Zatímco ve Spojených státech amerických s mezinárodním celním dokumentem, takzvaným karnetem, si poradili bez potíží celníci, tak na mexických hranicích tam tedy tápali, jako by dokument viděli vůbec poprvé, tak kontrola se protáhla a trvala dobrou hodinu a půl, až jsme byli lehce nervózní. Nakonec ale všechno dopadlo v pořádku, dobře, a byť byli mexičtí úředníci opravdu bedliví a důslední a pozorní, tak do země, do Mexika nás i s technikou pustili.
4: Co z mistrovství světa chystáte do vysílání Českého rozhlasu?
25: Je toho dost. Ze všech zápasů české reprezentace vysíláme na digitální stanici Radiožurnál Sport přímý přenos. Po utkání máme k dispozici hráče na živé rozhovory a nechybíme ani na tiskových konferencích, kam běžně chodí trenér. To je takový základ, takový základní balíček. Navíc jsme přítomni na každém tréninku a mediálních aktivitách národního týmu, tedy toho českého. No a nabraný materiál posléze zpracováváme, to je logické, a nabízíme nejenom Radiožurnálu Sport, ale i regionálním stanicím Českého rozhlasu. V dějišti mistrovství světa ve fotbale je také reportér Jan Kaliba, ten sleduje veškeré dění přesahující hranice sportu, mluví se zástupci FIFA, českými politiky nebo reportuje o vážných kauzách, které se týkají největší sportovní akce v letošním roce. To ale není zdaleka všechno, kromě toho, že během světového šampionátu pravidelně mluvíme s naším fotbalovým expertem a také bývalým českým reprezentantem Pavlem Horvátem, tak vstupují naši kolegové z Radiožurnálu Sport do vysílání i z ostatních zápasů. No a poslechnout si tak budete moci například reportážní vstupy z utkání Haiti Skotsko, a nebo pozor, nabídneme vám i zápas obhájců titulu z mistrů světa z Argentiny, kteří na úvod šampionátu vyzvou Alžírsko.
4: Mluvili jsme o Janu Kalibovi, s tím se spojíme po 8. hodině z fotbalového mistrovství světa, a z Mexika, tedy z tého šampionátu, se nám teď hlásil reportér Mikuláš Jáša. Děkujeme, naslyšenou.
25: Mějte hezký den, naslyšenou.
1: A teď 12 minut po 7. hodině na úplně jinou notu. Ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc se dnes setká s končící státní zástupkyní Petrou Lastoveckou. Ta minulý týden oznámila rezignaci po 25 letech ve funkci. V dopise ministerstvu napsala, že ztratila důvěru ve vedení státního zastupitelství, podílela se na vyšetřování bitcoinové kauzy a nebo třeba údajné korupce o rozdělování městských bytů v Brně. Víc k tématu už přidáme s Veronikou Sud z domácí redakce. Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
1: Co o té schůzce zatím víme?
0: Tak jednání inicioval ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Podle dřívějších vyjádření si chce poslechnout výhrady Lastovecké, zároveň ale nechtěl potvrdit, v kolik hodin schůze bude. Připomenu, že Lastoveckou v lednu její nadřízení z vrchního zastupitelství v Olomouci odvolali z týmu vyšetřujícího bitcoinovou kauzu. Ta potom ministerstvu doručila rezignační dopis, ve kterém zmiňovala, že ztratila důvěru ve vedení státního zastupitelství. Tu dnešní schůzi nechtěla příliš komentovat, řekla ale, že si pozvání od ministra váží.
2: Témata pro naše společné jednání jsou úplně v jeho režii. Nicméně předpokládám, že bude chtít znát můj názor na stav soustavy státního zastupitelství.
0: Tejc na začátku minulého týdne k plánované schůzce řekl, že nálada v soustavě na státním zastupitelství není dobrá a bude chtít slyšet vysvětlení.
3: Už je to za posledních několik měsíců další rezignace vysoce postaveného státního zástupce v soustavě. Tím prvním byl Adam Bašný a myslím si, že to něco signalizuje o tom, že nálada v soustavě státního zastupitelství není dobrá.
0: Připomenu, že Adam Bašný rezignoval v dubnu poté, co kritizoval výběr Pavla Zemana na post evropského žalobce. Podle něj šlo o synergii bývalého ministra spravedlnosti a někdejšího člena ODS Pavla Blaška, nejvyšší státní zástupce Lenky Bradáčové a právě Pavla Zemana. O kauze psal server iRozhlas. Tejc chce o poměrech ve státním zastupitelství jednat právě i s Bradáčovou.
1: Ale zpátky k Petře Lastovecké, ta se prý definitivně k rezignaci rozhodla potom, co dostala výtku za rozhovor pro Radiožurnál. Připomeneš, o co šlo?
0: Přesně tak. Lastovecká v rozhovoru vysvětlovala své působení právě v kauze Bitcoin. V něm popisovala, proč ji olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun vyloučil z vyšetřovacího týmu pro její údajnou podjatost. No a kvůli této výtce se definitivně rozhodla, že rezignuje, jak nám popsala začátkem června.
5: Rezignovala jsem na funkci státního zástupce, protože jsem postupně ztratila důvěru v odborné vedení a směřování státního zastupitelství.
0: Proti výtce za rozhovor se Lastovecká brání u vrchního soudu. Ten by měl rozhodovat ve druhé polovině června.
1: No, Lastovecká patřila ke špičkám českých žalobců. Co bude vlastně s těmi velkými kauzami, které měla na starosti?
0: Začátkem června řekla, že by je ráda dostala do fáze podání obžaloby. Z těch významných případů můžeme zmínit třeba údajnou korupci kolem pískovny v Brně Černovicích. A firmu městské části se podle policie pokusila ovládnout skupina tvořená místními politiky a podnikateli. Kromě toho Lastovecká řešila třeba taky údajnou korupci při přidělování městských bytů i nebytových prostor v Brně. Připomenu, že to je případ, o který se zajímá i bývalý ministr Blažek. Toho taky policie nedávno obvinila v bitcoinové kauze.
1: No a na závěr, co na odchod Petry Lastovecké říká vrchní státní zastupitelství v Olomouci?
0: Tak vrchní žalobce Radim Dragoun řekl, že ho její rezignace překvapila. Tvrdí, že mu Lastovecká nikdy žádné konkrétní výhrady proti poměrům na zastupitelství osobně neřekla. Co se týče pak kauz, které má ještě Lastovecká na starosti, ty by si podle Dragouna měli převzít jiný státní zástupce. Lastovecká má totiž skončit ke konci srpna. Tato několika týdenní lhůta má zajistit hladký průběh předání případů. Jestli se kauzy protáhnou nebo kdo Lastoveckou nahradí, zatím není jasné.
1: Tak celé nám to shrnula Veronika Sudková z domácí redakce. Díky, naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
1: No a o celé situaci teď budeme mluvit s Evou Pasekovou, šéf-redaktorkou serveru Česká justice. Dobrý den.
8: Dobré ráno.
1: Jak si máme vysvětlit to, čemu říká Petra Lastovecká ztráta důvěry ve vedení státního zastupitelství? No, o co přesně podle vás jde?
8: Podle mého názoru, asi si to dovedete představit i u sebe v práci, nebo všichni si to dovedeme představit, ztratíte asi důvěru třeba k nadřízenému, k nadřízeným. Ona v tom prohlášení zmiňuje, že před odborností mají přednost nyní takové ty zákulisní hrátky a nějaké osobní animozity. A v tomto prostředí už jí nebaví pracovat. Ta situace se evidentně vyhrotila, už asi prostě v takovém prostředí nechce působit.
1: No, ona v rezignačním dopise Lastovecká napsala, že na čele soustavy státního zastupitelství jsou lidé, kteří by tam být neměli, a sama v rozhovoru pro Českou televizi připustila, že to vyjádření směřovala na olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna. Z čeho konkrétně podle vás ty její výtky vychází a můžou být oprávněné?
8: Je potřeba znát trošku ten kontext toho vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Tam byla vždycky taková rivalita mezi vrchním státním zastupitelstvím v Praze a v Olomouci. Oni byli vždycky taková samostatná entita. Všichni si pamatujeme éru Iva Ištvána, kdy byla razie na úřadu vlády, poté vlastně ho vystřídal po hrozně moc dlouhé době Radim Daňhel, který tam vydržel pouhý rok. a poté právě nastoupil Radim Dragoun, bývalý šéf GIBS, a jak se zdá, tak není to první státní zástupkyně, která tam odešla z toho vrchního státního zastupitelství v Olomouci, takže si nejsem úplně jistá, jak se to tam Radimovi Dragounovi daří vést tak, aby tedy byli ti státní zástupci spokojení. Na druhou stranu to není také jeho primární úkol. Jeho primární úkol je, aby fungovala veřejná žaloba. Další věc je, že Petra Lastovecká dlouhodobě nevychází z nejvyšší státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou, a byť tedy přímo jí nezmiňovala nikde, tak i Bradáčová proti ní aktivně vystoupila, nesouhlasila s obsahem té výtky a sama pořádala mimořádnou tiskovou konferenci, kde vlastně vystupovala ty kroky v bitcoinové kauze, které souvisely přímo s Petrou Lastoveckou.
1: No ale můžeme si o tom něco blížšího říct. Ona dostala Lastovecká výtku kvůli rozhovoru pro i rozhlas o svém odvolání z vyšetřovacího týmu bitcoinové kauzy a podle nejvyššího státního zastupitelství se tím do veřejného prostoru dostaly informace z probíhajícího trestního řízení. Byla ta výtka na místě? Porušila Lastovecká svoje povinnosti?
8: Především není zvykem, aby státní zástupci dávali takové rozhovory, a určitě Lenka Bradáčová dřív tyto věci, bych tak i řekla, jako měla dost pod kontrolou, že by se někdo takto vyjadřoval obsáhle ke konkrétní kauze, ještě tak k takto exponované kauze. To opravdu není zvykem a Lenku Bradáčovou asi překvapilo, že se do médií dostaly takové informace z toho řízení. Jestli je to nabídku, to posoudí Vrchní soud v Olomouci, který ji bude projednávat i přesto, že Lastovecká rezignovala a ona na tom trvá, což současné znění zákona umožňuje. A je poměrně mimořádné, že státní zástupci takto otevřeně i mluví o těch poměrech, nejen tedy v tom, o tom vyšetřování té bitcoinové kauzy, ale i celkově o těch poměrech při tom odchodu. Opravdu to nebývalo zvykem. Jak už bylo zmíněno v té vaší reportáži, tak nedávno rezignoval i Adam Bašný a ten 10 let stál úzce po boku Lenky Bradáčové jako její náměstek v tom, na tom vrchním státním zastupitelství v Praze.
1: Ano, a můžu se zeptat na závěr, co podle vás ministr Tejc tím pozváním Petry Lastovecké sleduje?
8: Myslím si, že sám si chce oťuknout ty dva tábory, bych řekla, na které se teď to státní zastupitelství rozdělilo, jak moc silný je ten tábor, který reprezentuje třeba Petra Lastovecká nebo Adam Bašný.
1: No a myslíte si, že ještě může paní Lastoveckou přesvědčit, aby na své pozici zůstala, má jí co nabídnout?
8: Já si tedy ani nemyslím, že by to byl jeho záměr, a na druhou stranu, proč by to dělal? Petra Lastovecká ani není funkcionářkou, byť tedy působí na tom vrchním, tedy nejvyšším státním zastupitelství, ne doslova, tak je to řadová státní zástupkyně, i odtamtud lidé odcházejí. Nemyslím si, že by to byl jeho cíl.
1: A ještě na závěr, úplně na závěr, tedy paní Bradáčová má mandát do roku 2032. Je možné, že třeba tím propojením s ministrem Braškem, změnou politické reprezentace, spory uvnitř soustavy oslabuje?
8: No, o tom jsem přesvědčená, to je asi očividné. Její pozice ve státním zastupitelství byla vždy velmi silná, ostatně i díky tomu se stala nejvyšší státní zastupkyní, a že se proti ní ozývají kritické hlasy, nebývalo zvykem, takže určitě ta její pozice není tak silná. Na druhou stranu nahoře fouká, takže asi bylo jasné, že když se dostane na takovou to pozici, že ty hlasy se budou ozývat více.
1: Tolik je Eva Paseková, šéfredaktorka serveru Česká justice. Já vám děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
8: Děkuji, dobré ráno.
4: V Ranním plusu 7 hodin 22 minut přinášíme hlavní zprávy. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že Spojené státy se přiblížily dohodě s Iránem, předtím odvolal ohlášené útoky proti Teheránu. Ceny ropy v reakci na to výrazně klesají. Mluvčí iránského ministerstva zahraničí ale zprávy o dohodě označil za spekulace. Podle něj nic nebylo dokončeno. Sněmovna propustila do třetího čtení novelu stavebního zákona. Ta je od zástupců vládní koalice. Jeho předkladatelé jsou přesvědčeni, že pomůže zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Nevstupuje v platnost Evropský migrační pakt. Má mimo jiné zrychlit azylové řízení a jeho přezkum a zlepšit solidaritu mezi členskými státy. A čeští fotbalisté na mistrovství světa prohráli zápas s Jižní Koreou 1-2.
1: Každé desáté auto zřejmě vypouští do ovzduší více škodlivin, než by mělo. Ukazuje to testovací měření emisí projíždějících aut, na kterém pracují i čeští odborníci. Cílem evropského projektu MITRAP je vytvořit automatický systém, který by zjišťoval okamžité složení výfukových plynů. Podobně jako když radary měří rychlost, ideálně třeba na parkovištích, tak jako na vjezdu do kampusu České zemědělské univerzity.
7: Tady měříme složení opláčku výfukových plynů, který za sebou auto zanechá, jakmile se otevře závora a auto vyjíždí do areálu České zemědělské univerzity.
9: Michal Vojtíšek z katedry vozidel a pozemní dopravy Technické fakulty ČZU teď otevírá auto, abychom se podívali, co vlastně přístroj naměřil.
7: Vidíte koncentrace, to je zrovna oxid uhličitý CO2. Hodnoty jsou kolem 400 ppm v atmosféře a jak auto přejelo, tak je tam několika sekundový pík, kde koncentrace vystoupaly asi až na 2000 ppm.
9: V tomto případě zrovna šlo o jedničkovou Fabii, která určitě má ten motor nastavený trošku jinak než nejmodernější auta.
7: Ano, v tomto případě jsme zaznamenali také vyšší koncentrace oxidu uhelnatého a velmi malých částic. Analyzujeme ještě další látky, ale to si budeme muset počkat až na zpracování dat v laboratoři.
9: Je tady závora, to znamená, že každé auto, které přijíždí, musí zastavit a pak se rozjet.
10: Odběrné místo je uprostřed vozovky v černém gumovém pásu, aby vozidlo mohla přesto lépe přejíždět.
9: A když se s Petrem Harčukem teď půjdeme podívat blíž, tak kde je ten detektor?
10: Přímo vyprostřed otvor v tom gumovém pásu a je to natažené do vozidla, kde se odebírá vzorek do přístrojů.
9: Kamera zároveň snímá registrační značku auta, systém pak zjistí jeho rok výroby a tím i emisní normu, kterou musí splňovat. A desetiletý výzkum ukazuje jasně.
7: Zhruba 10% vozidel má nějakou závadu, díky které mají vyšší emise.
9: Teď kolem nás projela dodávka České pošty a vidíme, že její emise jsou výrazně nižší než u té Fabie, která jela před chviličkou.
7: Vozidla s vysokými emisemi představují malou část vozového parku, ale způsobují velkou část celkového znečištění ovzduší z dopravy. A pokud tato vozidla dokážeme najít, tak bychom mohli relativně rychle, relativně levně snížit emise z dopravy.
9: Michal Sanetrník z Ústavu chemických procesů teď vyměnil pásku v tom testovacím přístroji a teď propojíte vlastně další.
11: Ano. Když se podíváme, tak vlastně na té ovzorkované pásce, kterou jsem z toho přístroje vyndal, tak jsou takové šedé nebo černé fleky, to je právě ten navzorkovaný aerosol. A ten přístroj vlastně svítí paprskem světla skrze tu vzorkovací pásku a na základě zeslabení signálu toho světla na jedné a druhé straně vlastně dopočítává koncentraci toho černého uhlíku, který právě velmi silně absorbuje to světelné záření.
9: Další přístroje jsou tady ve stříbrné bedně, která je ve zhruba metrové výšce na úrovni závory a okamžité automobilové emise měřily už v mnoha zemích.
11: Většinou po dobu 3 měsíců v každém z těch velkých evropských měst. Cílem je odhalit v tom reálném provozu vozidla se špatným technickým stavem nebo bez filtru pevných částic nebo bez katalyzátorů.
9: Odborníci teď ladí systém dálkového měření emisí. V budoucnu by tak teoreticky mohla nezpůsobila auta posílat na technickou kontrolu. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Posloucháte Plus. V Česku pokračuje transformace dětských domovů. Z velkých ústavů se děti stěhují do menších komunitních bytů, kde se podílejí na chodu domácnosti a učí se větší samostatnosti. Podle údajů ministerstva školství kraje v posledních letech nakoupili téměř 70 domů a bytů. Nastěhovali do nich zhruba 400 dětí, ale podle dat, které máme k dispozici z roku 2023, velká většina dětí dál zůstávala v původních zařízeních. V Olomouckém kraji v nových domácnostech bydlí zhruba třetina dětí.
6: My jsme vlastně na zápraží rodinného domu.
12: Ano.
6: Dovnitř vcházím s Luďkem Doleželem, ředitelem Přerovského dětského domova.
12: Lení, ahoj.
13: Jdete brzo, večer ještě není.
6: Já se tady vizuju, ať vám nenašlapu.
12: Na zdar, Šila.
6: Projdeme těmi dveřmi. Teď jsme se ocitli v obývacím pokoji. Tak vidím, že se tady teď rozdává svačina.
12: Děti vlastně přišly ze školy.
13: Dneska lečo. Jste schopni jíst zeleninu.
6: Říká z kuchyně Lenka Červenková.
14: Já musím zprovoznit kamna.
16: Nakoupit jsem byla na přípravu večeru, nebo částečně jinak kluci pomáhají s přípravou večeře.
6: Takže jakmile přijdou ze školy, tak je čeká pomoc v domácnosti.
16: Pomoc v domácnosti a samozřejmě škola. Já jsem denní vychovatelka a střídáme se to vychovatele denní a noční, takže děti tady nikdy nejsou sami.
6: Přerovský dětský domov už částečně prošel transformací. Od dubna mají děti k dispozici jeden rodinný dům a 4 byty. Žijí tak podle Luďka Doležila v menších skupinách.
17: Nejsou v jedné velké skupině ústavního zařízení, kde dříve, ještě třeba v našich podmínkách v roce 2010, bylo na jedné budově 24 dětí.
6: Dnes bydlí po 6.
17: Děti se osamostatňují, spolupodílí se na celodenním chodu, když řeknu třeba příklad, 15-letý chlapec půjde do obchodu, nakoupí suroviny na přípravu například večeře, musí vyfasovat peníze, správně nakoupit tak, aby mu to vyšlo.
6: Ke konci letošního dubna se v Olomouckém kraji přestěhovalo do menších domácností už 85 dětí z celkových 360, které bydlí v krajem zřizovaných dětských domovech. Do konce září hejtmanství počítá podle mluvčí Evy Knajblové se stěhováním dalších 30 dětí.
26: Přestěhovaly se už všechny děti z dětského domova Jeseník, Přerov, Litovel, část dětí z dětského domova Olomouc. Další děti z dětského domova v Olomouci se budou stěhovat ještě letos a část taky z dětského domova Hranice.
6: Celkem Olomoucký kraj nakoupil už 15 rodinných domů a 9 bytů. Další 3 domy a 2 byty právě kupuje. Z Přerova Barbora Taševská, Český rozhlas.
1: Co popůl růžový plameňáci jako symbol odporu v ulicích albánské Tirany už skoro 2 týdny pokračují protesty proti vládě. My máme na místě našeho zpravodaje a s ním se spojíme.
0: Předcházejí zprávy s Monikou Vrchotovou.
24: Český rozhlas Plus.
15: Pěkné ráno. Ceny ropy začaly výrazně klesat. Barel severomořské ropy Brent se dostal pod $90. Jde o reakci na oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který odvolal plánované noční údery na Irán a zároveň uvedl, že Teherán souhlasil s finálními body návrhu mírové smlouvy, která se má podepsat o víkendu v Evropě. Irán ale podle tamní diplomacie zatím ohledně smlouvy nepřijal konečné rozhodnutí. Končící žalobkyně Petra Lastovecká se dnes setká s ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem za ANO. Minulý týden po 25 letech ve funkci rezignovala. Zdůvodnila to ztrátou důvěry ve vedení státního zastupitelství. Lastovecká se podílela na vyšetřování bitcoinové kauzy. Její nadřízení ji ale z případu koncem ledna odvolali kvůli údajné podjatosti. Ve Francii se dnes lidé rozloučí s někdejší první dámou Bernadette Chiracovou. Vdova po ex-prezidentovi Jacquesovi Chiracovi zemřela minulý týden ve věku 93 let. První dámou se stala v roce 1995 a byla jí až do roku 2007. Dřív působila jako regionální politička, stála také v čele několika charitativních projektů. Od neděle pojedou vlaky Českých drah. Podle upraveného jízdního řádu bude platit až do 12. prosince. Pravidelná úprava by podle národního dopravce měla zlepšit nabídku spojení. Změny se dotknou regionálních vlaků ve většině krajů. Přehled všech změn najdou lidé na webu Českých drah. A v zámeckém parku v Načeradci na Benešovsku se koná dvoudenní mistrovství České republiky ve stromolezení. Na 25. ročníku čeká závodníky několik disciplín, například rychlostní výstup po větvích nebo záchrana osoby z koruny stromu. Organizátoři připravili i komentované prohlídky pro veřejnost. Zájemci můžou také vyrazit na procházky parkem s krajinářskou architektkou. Teď míříme na silnice na D11 z Prahy na Hradec Králové. Se za sjezdem na Poděbrady na 36. kilometru srazila dodávka s osobním autem. Neprůjezdné jsou oba pruhy, kličkuje se mezi havarovanými auty. Kolona ze 30. kilometru vás zdrží na více než 20 minut. A v Praze na jižní spojce směrem na Černý most se za nájezdem ze Spořilovské srazila dvě auta, částečně zasahují do levého pruhu. A kolona, která začíná za podjezdem magistrály, vás zdrží asi 10 minut. Dobře, dojeďte. Jasná až polojasná obloha se od západu zatáhne, v Čechách se přidá místy občasný déšť, na Moravě až odpoledne ojedinělé přehánky a naměříme 13 až 18, na východě až 20 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
24: Posloucháte Ranní Plus.
1: A to 3 minuty po 7:30 a dnes vás provázejí pořadem Martina Mašková a Tomáš Pavlíček. Jak víme ze zpráv, americký prezident Donald Trump prohlásil, že dohoda o ukončení války s Íránem je blízko. Těsně předtím oznámil, že zrušil plánované útoky na Írán, zvláště na klíčový ostrov Chark. Tento skalnatý výběžek o rozloze 22 kilometrů čtverečních je centrem íránského ropného průmyslu. Zpracovává se zde 90% íránské ropy. Mezitím uvedla BBC Verify, že na základě vlastní analýzy satelitních snímků od začátku války bylo americko-izraelskými útoky poškozeno více než 50 íránských vojenských základen, včetně velitelství islámských revolučních gard. Odborníci také zjistili poškození stíhaček, válečných lodí a zařízení pro balistické rakety. Naším hostem je brigádní generál v záloze František Míčánek. Dobrý den.
18: Dobré ráno do studia.
1: Rozumíte tomu, že americký prezident nakonec od útoku na ostrov Chark ustoupil? Nakolik by byl takový útok pro Američany obtížný?
18: Tak ta první část otázky, zatím se zdá, že ano. Ono poslední, dejme tomu týden, 14 dnů, to byla taková válka slov, více než válka činů, protože sice pokračovaly nějaké ozbrojené konflikty drobného nebo taktického charakteru, ale ani jedna strana už zřejmě nemá chuť znovu obnovit tu horkou fázi konfliktu, kterou jsme viděli vlastně na začátku války. Co se týče ostrova Chark, bylo by to samozřejmě komplikované, bylo by to daleko náročnější než vést vzdušnou kampaň, protože, jak jste říkal, ostrov je to sice malý 20 km čtvereční, nicméně je velice dobře vybudovaný, vstup na něj je striktně kontrolovaný revolučními gardami a ta infrastruktura, která je tam vybudovaná vojenská, byť byla částečně poškozená, by si vyžadovala nasazení poměrně značného počtu vojáků, námořní pěchoty a Spojené státy dneska, pokud ty informace mám správné v oblasti, už mají pouze jenom jedno uskupení námořní pěchoty, 31. skupinu, a to je zhruba 2500 vojáků, což si nemyslím, že by mohlo úplně stačit k obsazení takového strategického objektu.
1: Navíc řekl Donald Trump, že by Američané možná neměli na takový útok možná s více ztrátami žaludek, to řekl doslova. Ale můžeme se přesunout tedy k údajům, které zveřejnila BBC Verify, jak velký rozsah vojenských kapacit Íránu americko-izraelské útoky těžce poškodily.
18: Ty údaje jsou samozřejmě různé od začátku války, protože tam se tvrdilo, že 70-75% veškerých kapacit je poškozeno. Ono ve válce vždycky ta první fáze vypadá poměrně nadějně, nicméně tady byla obrovská schopnost Iránu obnovovat a otevírat to, co bylo již poškozeno, a vlastně to příměří, které tam, to křehké příměří, které tady, dejme tomu měsíc, existuje, umožnilo Iránu znovu otevřít a znovu obnovit ty svoje kapacity. Takže byť BBC zveřejnila tyto údaje, tak Irán pořád je schopný, pořád je to regionální velmoc, která má značné kapacity, A pokud vynecháme ty technické prostředky, které byly zničeny, tak pořád je tady obrovské množství pozemní armády, která v podstatě při mobilizaci může nasadit nějakých přes 500 000 lidí zcela bez problému. A to je problém, který samozřejmě není řešitelný ze vzduchu. A jak jsme říkali, ta pozemní invaze je mimo stůl.
1: A mohl by tak učinit mobilizovat ty lidi i bez těch technických prostředků, jako jsou ta zničená letiště, loďstvo, vojenské základny a tak dále? Byl by dostatečně silný na nějaký větší konvenční konflikt, když i se mu můžou i z ekonomických důvodů ty kapacity přece jenom hůř obnovovat?
18: Samozřejmě, to omezení tady je. Nicméně Iránu se podařilo po těch prvních zásazích, které v podstatě vymazaly to iránské původní vedení a včetně vedení revoluční gard nebo armády, provést takzvanou decentralizaci, dokázal bez problému přenést a delegovat odpovědnost na regionální velitele. A protože Irán je v podstatě 1,6 milionů kilometrů čtverečních, což se dá velice těžko centrálně řídit, ale decentrálně, pokud jsou ti velitelé schopní, jakože prokázali, že ano, tak jsou schopni využít ty svoje odborné síly i omezené prostředky, které se týká těch technických, a velice rychle vyrábět a přesunovat skrytě to, co ještě mají. Takže nedá se říct, že by ta schopnost Iránu byla úplně zničená. Samozřejmě ochromena, bude to trvat určitou dobu, než znovu vystaví tady ty poškozené infrastrukturní prvky a obnoví výrobní kapacitu, ale rozhodně je to pořád protivník, který je více než důležitý pro region arabského poloostrova.
1: Brigádní generál v záloze František Míčánek byl naším hostem. Já vám za to děkuji. Hezký den.
18: Mějte se krásně. Naschledanou.
4: 9,5 minuty po 7:30 jste stále v Ranním plusu. V albánské Tiraně už skoro 14 dní demonstrují lidé proti kabinetu premiéra Ediho Rami. Nespokojenost veřejnosti vyvolal plán na výstavu luxusního resortu v chráněné přírodní oblasti. Investovat do něj měl i zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner. Do ulic Tirany každý večer vyrážejí tisíce lidí. Tak to jsme si aspoň sluchově okusili, jak to vypadá na demonstracích v hlavním městě Albánie, kde je i náš zvláštní zpravodaj Pavel Novák. Pavle, dobré jitro.
2: Hezké ráno z Tirany.
4: Ovlivnily nějak ty protesty veřejnosti vládní plán postavit v chráněné oblasti luxusní turistické letovisko?
2: Možná ano, protože zatím ty informace říkají, že ten plán nebo ta vize, záměr je pozastavený, nic se tam neděje, žádné stavební práce tam neprobíhají. Je to možná díky těm protestům lidí, protože ve středu byly v ulicích desítky tisíc demonstrantů, včera to bylo méně, jednak protože začalo mistrovství světa ve fotbale a v centru je taková velká fanzóna, tam se nahrnulo hodně lidí a také by to asi zhatila bouřka, která tady se večer přehnala. Možná to bylo kvůli varování Evropské komise, že bude bedlivě sledovat, co se to vlastně děje kolem laguny Narta a u ústí řeky Vjosan a na ostrově Sazan. Albánie by totiž mohla mít problém uzavřít vyjednavací kapitolu předvstupních rozhovorů, která se týká ochrany životního prostředí. Kdyby se tam v té oblasti stavilo na černo, bez posouzení vlivu na přírodu, jednou o změně postoje tento týden už také informoval premiér Edi Rama a ve čtvrtek nás zahraniční novináře, tedy z členských zemí Evropské unie, o tom také ujistil ministr zahraničí Ferit Hodža. On this specific project there will be a thorough. Albánský ministr zahraničí řekl, že u tohoto konkrétního projektu bude provedeno pečlivé posouzení dopadů na životní prostředí. Zdůraznil ale, že jde o budoucí projekt. On se do toho trošku zamotal, protože není jasné, v jaké fázi ten projekt je. Sám Edi Rama vůbec odmítá mluvit o projektu, používat slovo projekt. Říká, že to je vize, záměr nebo plán. A ministr Hodža ten zdůraznil, že už bylo mnohokrát řečeno, že neexistuje žádný vládou schválený projekt projekt, že to je jenom projekt zpracovaný renomovanými architekty, kteří mají zkušenost, jak skloubit ekologii s rozvojem toho území.
4: A jak to tedy teď vypadá na místě, kde zahraniční investor chtěl postavit ten luxusní resort? Žádný projekt se tedy nechystá?
2: To se tak úplně nedá říct. Já jsem tam nebyl osobně, byli tam ale ornitologové, se kterými jsem mluvil, ukázali nám fotografie a byli tam buldozery, ty srovnali plochu, na které se mělo stavět. Říkali, že tam nákladní auta několik dnů přivážela štěrk, byla tam vybudovaná pro ně příjezdová cesta, bylo to oplocené, ten plot tedy zmizel. Zůstaly tam ale betonové jámy, vlastně, ve kterých byly zasazeny sloupky toho plotu, takže ten zásah do krajiny už tam je vidět, už tam zůstal. A teprve teď se tedy začalo provádět to posouzení dopadu na životní prostředí, což je v Evropské unii povinné. Albánie ještě není v Evropské unii, snaží se tam dostat, ale jednou tam bude. A kdyby tohle to se dělo po vstupu do Evropské unie, tak jsou za to vysoké pokuty. Takže teď ještě možná se snaží to udělat před tím, než by ty pokuty musela platit. Ale demonstranti už nevěří vládě, už vlastně nejde jenom o ta hnízdiště plameňáků, která jsou v té laguně Narta, tak teď už jde o celý systém vládnutí, protože se přehlížejí zákony, jde se na ruku těm, kdo mají peníze, zkrátka hlavně mladým lidem, studentům vadí, že ta vláda se nechová tak, jak by se demokratická vláda měla chovat, že zkrátka tady bují korupce a rodinkaření a tak dále.
4: Pavle, prosím, na závěr stručně, můžou nebo nemůžou tedy ty současné protesty ohrozit aspirace Albánie na vstup do Evropské unie?
2: Tak vláda říká, že protesty jsou ve všech státech, že to tak je normální, ale jednak se tu může stát, že taky pokud neuzavře tedy Albánie tu kapitolu životní prostředí, tak se nehne dál, nebude uzavírat další. A když by to i uzavřela, tak to rozšíření musí schválit všechny členské země, musí o tom hlasovat. Některé mohou být naštvané za to, že se, co se tady děje s životním prostředím, mohou to vetovat, anebo mohou zdržovat zkrátka vstup Albánie do Evropské unie a ona by tam

0: dnes pročítal Tomáš Havlín, náš zpravodaj v Berlíně. Dobrý den, Tomáši.
1: Přeji dobré ráno.
0: Tak co se o tom začátku mistrovství světa ve fotbale píše v Německu?
1: Šampionát se samozřejmě probírá tady v Německu ze všech stran, ať už jde o také nepřátelství k fanouškům, že FIFA předražila lístky, nebo že německé politické elity alespoň zatím to mistrovství budou z politických důvodů bojkotovat a nechystají se ho navštívit, nebo že německá reprezentace asi naposled hraje v dresech Adidas. Ale taky se řeší, jak se na mistrovství dívat, kde ho sledovat, jestli stačí veřejnoprávní CDF, která vysílá asi půlku zápasů, a nebo je spíš lepší si předplatit i nějakou streamovací televizi, například tu o Telekomu. A k této otázce se svým způsobem blíží i deník Süddeutsche Zeitung na své první stránce, na takovém místě zcela dole, kterou vždy vyhrazuje lehčím tématům. Dnes píše: na balkoně u sousedů se už slaví, ale na vaší obrazovce se ta penalta ještě ani nekopla. A tak přibližuje fanouškům důvěrně známou scénu, která je spojená nebo bývá spojená se sledováním sportovních utkání. Süddeutsche Zeitung uvádí do tajů přenosu obrazu a porovnává taky různé technologie, aby došel k závěru, že předpovědět se nedá dost dobře nic a že dva přístroje se za jinak stejných podmínek stejně můžou vyznačovat různě velkým spožďováním. Ve výsledku uzavírá si Deutsche Zeitung: není nad starý dobrý rozhlas, anebo jít přímo na stadion, tam člověku neuteče nic, aspoň pokud nevěnuje pozornost něčemu jinému než tomu, co se děje na hrací ploše.
0: No a když je tedy řeč o rozhlasu, ten dnes v Německu komentoval takzvanou hormuzskou krizi, jakým způsobem?
1: Komentář na stránkách Deutschlandfunk se zabývá klimatickým jednáním v Bonnu. Tisíce expertů z bezmála 200 zemí z celého světa tam od pondělka připravují další klimatickou konferenci, takzvaný COP. Podle německého rozhlasu zaznívá teď na tomto tradičním mezisetkání nový tón. Pojmenovat fosilní paliva jako klíčový problém, to bylo kvůli odporu ropných států po mnoho let a navzdory vědeckým faktům prakticky nemožné, píše německý rozhlas. Ale právě blokáda hormuzského průlivu to prý změnila. Škoda jen, míní německý rozhlas, že právě ve chvíli, kdy se ukazuje takové momentum, tak spolková vláda sabotuje klimatické cíle Německa a o ochranu klimatu se příliš nestará.
0: Situace na Blízkém východě zůstává napjatá. Jak víme, Donald Trump včera ohlásil další útoky na Irán, aby je potom zase odvolal. Jak to hodnotí média v Německu?
1: Ekonomický deník Handelsblatt například dnes píše, že Trumpova zkratkovitá diletantská politika vede nejen k tomu, že se konflikt v Iránu a jeho důsledky vymykají kontrole, ale taky, že si iránský režim i premiér Izraele Benjamin Netanyahu dělají s Trumpem, co chtějí, a vlastně z něj dělají hlupáka. Trump se podle Handelsblattu nemůže zbavit zodpovědnosti za válku v Iránu tak snadno jako v případě Ukrajiny. Je to přece jenom válka, kterou sám spolu rozpoutal. I kvůli tomu, že inflace v USA už stoupla na 4%, by ji potřeboval zastavit spíš dřív než později. O jeho zoufalství svědčí i to, že je nucen vyjednávat už i o uvolnění zmrazených iránských aktiv, píše deník Handelsblatt, podle kterého by ale ztráta autority a reputace Spojených států pod Trumpovou vládou neměla být důvodem ke škodolibosti v Evropě. Autodemontáž Spojených států, uzavírá deník Handelsblatt, je z pohledu svobodných společností největším geopolitickým rizikem současnosti.
0: A s tím uzavíráme i přehled zahraničních médií, v tomto případě německých. Informoval nás o tom Tomáš Havlín. Děkuji, naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den.
2: A ke krokům Trumpovy administrativy se vztahuje jedna z hlavních událostí, které přicházejí z agentur a dalších serverů. Tak deník New York Times napsal, že Spojené státy chtějí omezit své jednotky v Evropě. Mimo jiné by mohli snížit o třetinu počet stíhaček F-16 a dalších, nebo stáhnout tankovací letadla. Tyto informace přicházejí těsně před červencovým summitem Severoatlantické aliance, kterého se má osobně účastnit Donald Trump. Trump také tvrdí, že se Spojené státy přibližuje dohodě s Iránem, odvolal ohlášené útoky proti Teheránu, ale mluvčí iránského ministerstva zahraničí zprávy označil za spekulace. Podle jeho vyjádření nic nebylo dokončeno. A Česká poslanecká sněmovna propustila do třetího čtení novelu stavebního zákona vypracovanou zástupci vládní koalice. Ta si od ní slibuje, že pomůže zrychlit a zjednodušit povolování staveb.
0: Izraelská vláda postoupila bezpečnostnímu kabinetu plán na přidělení 1 miliardy.

0: Jardy Šekl, tedy zhruba 340 milionů dolarů na vybudování nových osad na okupovaném západním břehu Jordánu. Plán prosazoval krajně pravicový ministr financí Bezalel Smotrič, zastánce rozšiřování izraelských osad. Jeho mluvčí uvedl, že ministři schválili rozpočtový rámec pro rozšíření osad, ale bylo rozhodnuto, že bezpečnostní kabinet rozhodne o tom, jak finanční prostředky rozdělit. Krátce předtím vydala Organizace na ochranu lidských práv Amnesty International zprávu, podle níž Izrael v posledních 3,5 letech zesílil na západním břehu Jordánu etnickou čistku, jak přímo říká. Jejímž cílem je podle Amnesty vyhnání Palestinců. My zveme do vysílání Irenu Kalhousovou, ředitelku Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Od konce roku 2022 do dubna 2026 vláda schválila nebo legalizovala 103 osad, což představuje výrazný nárůst oproti předchozím letům. Proč to kabinet dělá?
1: Tak kabinet dělá to, co ministři tohoto kabinetu tvrdili, že budou dělat, protože v momentě, kdy přivzal Benjamin Netanyahu do vlády zástupce té radikální části osadníků, tak bylo jasné, že toto bude jejich agenda. Bezalel Smotrič je nejen ministr financí, ale on je taky takový částečný ministr obrany právě tedy s agendou západního břehu, takže samozřejmě se činí a oni ví, že ten čas, který v té vládě mají, je omezený a i proto, že vlastně předčasné volby nebo řádné volby budou na podzim tohoto roku, tak i proto, myslím si, ta velká aktivita v tomto směru, protože samozřejmě nikdo neví, co bude po volbách a pokud tito ministři v té vládě nebudou, tak ta jejich agenda bude prostě komplikovaně prosazatelná, ale je potřeba říci, že ono vlastně rozšiřování osad nebo ta přítomnost židovská na západním břehu je i agenda například strany Likud, takže ono zase to není úplná jaksi nějaká výjimka v té politice, jenom je to mnohem agresivnější a mnohem silnější.
0: Amnesty International tvrdí, že to zabírání půdy je součástí dokonce státem podporované kampaně etnických čistek na západním břehu Jordánu. Její součástí je vysídlování, vyvlastňování a nucené přesídlování palestinských komunit. Jedná se skutečně o etnické čistky?
1: Tak Amnesty International je obecně velmi kritická vůči Izraeli, už dlouho mluví o apartheidu nikoli pouze na západním břehu, ale třeba i v Izraeli a tam je třeba to brát trošičku s rezervou, ale samozřejmě je pravda, že to, co vidíme v těch posledních měsících, ono by se dalo říct od 7. října, tak je opravdu masivní nárůst jaksi židovského terorismu proti palestinským obyvatelům, hlavně tedy v té oblasti C, což je ta oblast západního břehu, kterou má pod kontrolou Izrael. A ty zásahy armády nebo policie proti těmto radikálním osadníkům jsou velmi, velmi laxní, pokud vůbec nějaké. Takže samozřejmě z toho pohledu já chápu, že Amnesty International to vyhodnocuje jako státní politiku, což je otázka, jestli to tak už opravdu je, nebo je to jenom prostě o tom, že v tuto chvíli ministři zodpovědní za určitou agendu prostě tuto politiku nebo toto chování nejenže nehodlají postihovat, ale oni svým způsobem i kvitují. Takže to je ten zásadní problém.
0: Takže myslíte, že to není státní politika, že prostě tam útočí tito, dejme tomu, radikální židovští osadníci a státní orgány to neřeší, mhouří nad tím oči, ale že to není záměr?
1: Já si myslím, že problém je, že vlastně ti, kteří by tomu měli bránit, například armáda, tak nedělá, co má a je to způsobeno mimo jiné tím, že vlastně ti vojáci, kteří slouží na západním břehu, jsou záložáci často z té samotné oblasti, kteří vlastně tuto politiku i podporují, protože prostě izraelská armáda je opravdu velmi, velmi v tuto chvíli, aby se jako jede nad své možnosti tím, že prostě je operace v Libanonu, je operace v Gaze. Takže určitě ty státní orgány nezasahují tak, jak by měly, to bez sporu. Jestli je to státní politika, jestli někde izraelská vláda přijala rozhodnutí, že opravdu bude cíleně vyhánět Palestince z oblasti C, to si myslím, že zatím tedy nenastalo, ale samozřejmě problém je, že nedělá nic zásadního pro to, aby k tomu v těch určitých místech západního břehu nedocházelo.
0: A jenom poprosím na závěr o stručnou odpověď, jaké důsledky to všechno má a může mít třeba na řešení založeného na existenci dvou států.
1: Tak samozřejmě pro státní řešení je toto jaksi hřebíček do rakve, protože čím větší přítomnost jaksi židovských osadníků a hlavně čím více rozparcelovaný ten západní břeh bude, to znamená, když budou ty židovské osady oddělovat od sebe ta palestinská města, tak to samozřejmě je pro to dvoustátní řešení špatně, to bez zesporu.
0: Tolik je Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
2: Rozhovor s ní dozněl 5 minut před 8 hodinou. Na New Yorkskou burzu odpoledne českého času vstoupí společnost SpaceX. O akcie firmy založené a řízené miliardářem Elonem Muskem byl už před začátkem obchodování obrovský zájem. Mělo být o historicky největší primární úpis akcí, který ocení SpaceX na téměř 2 biliony dolarů. Ve spojení jsem s Tomášem Cvernou, akciovým analytikem. Dobrý den.
3: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
2: Proč především je SpaceX tak atraktivní pro investory?
3: Je to z toho důvodu, že ta společnost působí v oblasti, která má poměrně dobrou perspektivu, to znamená v oblasti umělé inteligence a vlastně i toho vesmírného sektoru, respektive v sektoru rozpoznávání vesmíru a různého působení v něm. Pravda je, že je to sektor, který je teprve ve svých začátcích, nicméně i to je důvod, proč ta společnost vstupuje na burzu, protože právě ziskem kapitálu z akciového trhu, tak je schopna svým způsobem pokračovat v investicích a rozvíjet ten svůj potenciál na tom trhu, u kterého investoři čekají, že bude rychle rostoucí.
2: A co tedy investorům tentokrát Elon Musk nabízí?
3: Elon Musk jim nabízí společnost, která z mého úhlu pohledu může být do jisté míry zajímavá, hlavně teda díky tomu, že SpaceX jako takové má ve svém portfoliu například Starlink, což je v současné chvíli zisková firma, ta nabízí vlastně satelitní internetové připojení. To je za mě asi ta nejstabilnější a nejzajímavější část celého toho biznesu SpaceX. Navíc je tam ještě vlastně společnost xAI, která má ve svém portfoliu jednak sociální síť X, ale taky třeba jazykový model Grok. Tady ta oblast je zase kapitálově náročná na investice, takže část výtěžku z IPO může být použito právě do investic v téhle oblasti a pak je tam ještě další část toho segmentu, respektive další sektor, který je víceméně ten space exploration, to znamená rozpoznávání, poznávání vlastně toho vesmíru, ať už skrze nějakou vesmírnou turistiku nebo nějaké další aplikace, což je zase věc, která podléhá zvýšenému riziku, ale nabízí ten zmíněný potenciál.
2: Můžou si akcie SpaceX koupit i čeští investoři?
3: Určitě mohou. Co se týká toho primárního úpisu, tam si nejsem jistý, respektive není pravděpodobné, že by se český investor dostal přímo k těm akcím, ale hned po obchodování, respektive krátký časový úsek po začátku obchodování, tak už budou ty akcie zpřístupněny i u běžných obchodních platform. To znamená, že český investor si ty akcie může koupit už v rámci toho zahájeného obchodování.
2: Firma loni vykázala ztrátu ve výši 5 miliard dolarů. Je ta upisovací cena 135 dolarů za akcii adekvátní?
3: Když se budeme dívat na to ocenění společnosti, tak tady já osobně vidím problém, protože samozřejmě ta firma tím, že jí vlastní Elon Musk a nabízí investice, respektive funguje v sektoru, který zatím není stabilní, je jednak rychle rostoucí, ale zároveň je tam velká míra rizika, tak je relativně vysoká, to znamená v těch současných podmínkách, kdyby třeba společnost Starlink, ta zisková divize SpaceX, byla nabízená samostatně, možná by mi to přišlo jako zajímavější investice, respektive investice, která je méně riziková.
2: Na závěr stručně, kdy mají na burzu vstoupit AI firmy Anthropic a OpenAI, vyvolají podobný zájem investoru nebo ne?
3: Myslím si, že ano. Hlavně teda společnost Anthropic, jejíž jazykový model, velký jazykový model Claude, tak je dneska široce využívaný a je taky vlastně součástí velkého zájmu prakticky všech, protože se jedná asi o jeden z nejkvalitnějších modelů současnosti. To znamená, pokud by obě firmy vstupovaly na burzu ještě v letošním roce, myslím si, že také zaznamenají úspěch.
2: Tomáš Cven na Akciový analytik. Děkujeme.
3: Taky díky a přeji hezký den.
0: Dospěli jsme k 8 hodině, to už jsme za poločasem Ranního plusu. Příjemný poslech vám v pátek 12. června přejí Tomáš Pavlíček
2: a Martina Mašková.
4: Český rozhlas Plus.
2: Tady je krátký nástřel témat pro tuto hodinu. O kolik výnosnější je mistrovství světa ve fotbale oproti jiným velkým sportovním událostem?
0: V platnost vstupuje Evropský migrační pakt, odlehčí zátěž zemím na jižní hranici Evropské unie, jako jsou Řecko nebo Itálie.
2: Veřejnost Česku se může zapojit do třídenní akce zaměřené na mapování invazních druhů rostlin nebo zvířat. Jak s těmito výsledky pracují vědci?
0: A zprávy vám teď zprostředkuje Monika Vrchotová.
5: Přeji klidné ráno. Sněmovna poslala do závěrečného čtení vládní novelu stavebního zákona. Podle koalice má zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Zákon mimo jiné počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů u měst a obcí. Návrh ale ostře kritizují experti a taky opozice, která varuje před kolapsem stavebního řízení. Podle místopředsedy hnutí STAN Lukáše Vlčka je novela legislativní paskvil.
6: Nejsou vyřešeny lidi, nejsou vyřešeny finance, nejsou vyřešeny archivy, lidi v území jsou z toho zděšeni, chtějí odcházet, já sám mám řadu příkladů, takže já to vidím, že to je opravdu flagrantní příklad toho, jak se zákony nemají dělat.
5: Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO by třetí čtení chtěla koalice stihnout ještě před letní pauzou sněmovny. Banky a stavební spořitelny poskytly v květnu nové hypotéky za víc než 38 miliard korun. Je to zhruba o 15% méně než v dubnu. Částka je ale srovnatelná s objemem hypoték na konci loňského roku. Vyplývá to z hypomonitoru České bankovní asociace. Celkový objem hypoték je letos od ledna do května výrazně vyšší než loni, a to skoro o 60 miliard korun. Průměrná hypoteční sazba se v květnu zvýšila na 4,67%. Průměrná částka na jednu hypotéku byla zhruba 4 miliony a 800 tisíc korun.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa podepíšou dohodu s Íránem o víkendu v Evropě. U podpisu má být viceprezident J.D. Vance. Šéf Bílého domu to oznámil krátce potom, co zrušil avizované noční bombardování Íránu. Hormuzský průliv, který teď blokují Spojené státy i Írán, se podle Trumpa otevře hned po podepsání dohody. Íránská diplomacie potvrdila, že velká část dohody je hotová. Teherán ale ještě nepřijal konečné rozhodnutí. Ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc se dnes sejde s končící státní zástupkyní Petrou Lastoveckou. Ta minulý týden po 25 letech ve funkci rezignovala. Jako důvod uvedla, že ztratila důvěru ve vedení státního zastupitelství. Lastovecká se mimo jiné podílela na vyšetřování bitcoinové kauzy. Její nadřízení ji ale koncem ledna z případu odvolali kvůli údajné podjatosti. Lastovecká nechtěla dnešní schůzi blíž komentovat. Řekla ale, že si pozvání ministra Tejce váží.
7: Témata pro naše společné jednání jsou úplně v jeho režii, nicméně předpokládám, že bude chtít znát můj názor na stav soustavy státního zastupitelství.
5: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc řekl, že odchod Lastovecké ze státního zastupitelství svědčí o tom, že nálada v soustavě není dobrá. V Evropské unii dnes začínají platit nová azylová pravidla, zavádí je migrační pakt schválený před 2 lety. Podle Evropské komise má zrychlit azylová řízení nebo zpřísnit ochranu vnějších hranic. Téma pro další vysílání Ranního plusu. Papež Lev XIV. Pokračuje ve své cestě po Španělsku. Při návštěvě centra pro migranty na Kanárských ostrovech vyzval k ochraně uprchlíků. Evropa ani tranzitní země by podle něj neměly nechávat migranty na pospas pašerákům. Ty označil za monstra.
8: Milovaní uprchlíci, předtím než řeknu cokoliv dalšího, chci se poklonit vaší důstojnosti.
9: Lidé podle papeže mají nárok hledat bezpečné útočiště, ale taky právo neutíkat z domovů. Domovské země migrantů tak podle něj musí zaručit mír, rozvoj a spravedlnost. Z migranty taky Lev 14. držel minutu ticha za ty, kteří nepřežili cestu přes moře. Na Kanárské ostrovy totiž v člunech míří tisíce lidí ze západní Afriky. Jde přitom o velmi nebezpečnou cestu. Jen loni tam zemřelo nebo se pohřešovalo téměř 1200 lidí. Dnes papež zamíří na ostrov Tenerife. I tam navštíví centrum pro uprchlíky. Matěj Kolář, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Plusu. Dnes začíná sbírka s názvem Akce Cihla. Jejím cílem je podpořit lidi s mentálním znevýhodněním a jejich začlenění do běžného života. Lidé můžou pomoct handicapovaným až do září, například tím, že si koupí symbolickou cihlu u stánku v Pražské ulici na Příkopě. Tu si pak můžou na místě pomalovat. Sbírku pořádá nevládní organizace Portus Praha a stejně jako loni ji zaštiťuje prezident Petr Pavel. Pokračuje ředitel organizace Václav Vopat.
10: Výtěžek z těch cihel potom půjde na to, abychom ufinancovali naše sociální služby, a to jak máme terénní, tak potom zejména pobytový, kde jsou pracovníci 24 hodin 7 dní v týdnu a pomáhají právě lidem s mentálním handicapem, aby žili co nejběžnější, nejnormálnější život, jakýho jsou vlastně schopní.
5: Lidé můžou finančně podpořit mentálně znevýhodněné i na webu Akce Cihla. Dnes a zítra vyjedou na silnice závodníci rally Hustopeče. Soutěžní dvojice ze zahraničí i tuzemska čeká více než 150 kilometrů tras. Převážná část závodníků se uchází o body do českého šampionátu v rally a taky v rally historických automobilů. Organizátoři očekávají zhruba 20 tisíc návštěvníků, říká vedoucí organizačního týmu Martina Rada.
11: Rozšířili jsme divácká místa, aby bylo vynikající, kdyby co nejvíc lidí využívali divácké místa, protože prostě jsou určený a jsou bezpečná. Snažíme se, aby jsme nabídli opravdu kompaktní rally s možností, že jedeme každou rychlostní zkoušku dvakrát, aby ten návštěvník mohl na tom diváckém místě zůstat.
5: Řidiči i cyklisté musí dnes počítat s testovacími jízdami v okolí Hustopečí. Zítra budou v několika obcích platit uzavírky, třeba v Kurdějově, Divákách nebo Horních Bojanovicích a Nikolčicích. A na silnicích ještě zůstáváme. Na dálnici D11 směrem z Prahy na Hradec Králové se za sjezdem na Poděbrady na 36. kilometru srazila dodávka s osobním autem. Blokované jsou oba jízdní pruhy. Kolona z 29. kilometru vás zdrží více než půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna začíná kolona kamionů v pravém pruhu za sjezdem na Domašov na 170. kilometru a pomalu jede až do omezení u sjezdu na Bratislavu na 190. 6. osobní auta se v celém úseku zastavují jen nárazově a na Pražském okruhu směrem na letiště se u nájezdu z Evropské srazila dvě osobní auta v pravém pruhu. Kolona má zhruba kilometr, ale pokračuje i za nehodou až ke sjezdu na letiště. Přejeme šťastnou cestu. Dvanáctý červen je provázený jasnou až polojasnou oblohou, od západu ale bude postupně oblačno a zataženo v Čechách, místy s občasným deštěm, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne s možnými přeháňkami a s teplotami mezi 13 a 18 stupni, na východě bude až 20. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
4: Posloucháte Ranní Plus.
2: 8 minut po 8 hodině, ranním vysíláním vás provázejí Tomáš Pavlíček a Martina Mašková. Mexiku začalo 23. fotbalové mistrovství světa dvěma zápasy, mimo jiné i porážku Česka v zápase s Jižní Koreou 1-2. Turnaj se poprvé koná ve třech zemích zároveň, kromě Mexika i ve Spojených státech a v Kanadě. A poprvé ho hraje 48 zemí, skoro čtvrtina světa. Mezinárodní fotbalová federace FIFA se těší na rekordní příjmy. Ve spojení jsem teď s Janem Kalibou, naším zvláštním zpravodajem na šampionátu. Jane, dobrý den.
12: Dobré ráno.
2: Jak moc žijí tím turnajem pořadatelská města?
12: No tak já můžu posuzovat zatím vlastně jenom podle Ciudad de Mexico, tedy hlavního mexického města, kde jsem teď před přesunem do amerických pořadatelských měst a kde ten turnaj začal před několika hodinami. Mexičani tady určitě potvrdili, že jsou nejfotbalovějším, nejvášnivějším z těch národů, které pořádají ten letošní šampionát, ale i když hlasatel oznámil tady při tom zápase Mexičanů s Jihoafričany, že je vyprodán tedy přes 80 tisíc diváků, tak viděl jsem celý zápas i volná sedadla a panuje tu sice na jednu stranu to nadšení předpokládané z pořádání dalšího mistrovství světa, na druhou stranu i rozpaky.
13: Ano, jsme velmi hrdí, že jako první na světě pořádáme mundial už po třetí, ale zároveň je tenhle šampionát trochu zklamání. Viděli jste ty přemrštěné ceny, je to nejdražší mistrovství světa v historii, takže na jednu stranu se těšíme, ale vstupenky jsou tak drahé, že to není pro nižší ani střední třídu. Jsou pro bohaté, pro politiky, pro influencery, takže za stolik senzace ten turnaj kvůli těm cenám nespůsobí. Podíváme se na to v televizi a můžeme to jít s turisty oslavit do barů a restaurací.
12: Řekl mi Carlos Calderón, historik z mexického fotbalu ze zdejší univerzity.
2: A tady i fanoušci si stěžují na ceny lístku?
12: Mluvil jsem tady opravdu za ty dny s mnoha z nich a slyšel jsem i takový vtip, spíš polovtip, že je to nejenom pro tedy bohaté influencery a politiky, ale také pro narkos, tedy pro drogové barony, ty letošní ceny. Potkal jsem třeba fanouška, který oblékal i svého psa do mexického dresu, jak byl na začátek šampionátu natěšený, chodí na ligové zápasy, ale kdyby prý vstupenky pro tříčlenou svou rodinu na mistrovství světa chtěl koupit, tak by ho to stálo podobně jako celoroční výdaje, ale nejde jenom o lidi, kteří žijí takto od výplaty k výplatě. Předtím jsem byl ještě ve Washingtonu, přes který jsem cestoval sem do Mexika a i řadu dobře situovaných Američanů, kterým letošní ceny připadají až nemravné, jsem potkal a i pro ně jsou příliš vysoké.
14: I wasn't gonna go because it was that.
15: Nechtěl jsem na žádný zápas jít, protože ty ceny mi přijdou absurdní. Ale moje děti mi k 70 nám dali vstupenku pro mě a moji ženu. Vlastně mi dali vybrat. A tak jsem zvolil nejbližší stadion ve Filadelfii a zápas Iráku s Francií, která je podle mě kandidát na finále. Ale opravdu bych si sám od sebe nekoupil lístek za 2000 dolarů na svou rodnou Argentinu a nejel kvůli tomu do Kansas City.
14: In Kansas City.
12: Říká Julio Mazzarella, Američan argentinského původu, který osobně byl na stadionech při mistrovství světa 1978, ještě v rodné Argentině, potom ve Spojených státech v 94., ale teď by si tedy sám od sebe prý lístek nekoupil.
2: Očekávaný je první zápas amerického týmu, ale proč se na něj nechystá prezident Donald Trump?
12: Ano, bude to v noci z vašeho pohledu na zítřek. Ten důvod neznáme a není vlastně úplně vyloučené, že se tam na poslední chvíli objeví, ale zatím tedy platí informace třeba deníku New York Times a jeho zdrojů, že za administrativu budou na utkání s Paraguají ministr zahraničí Rubio, ministr vnitřní bezpečnosti Malin a ministr dopravy Duffy a Donald Trump, že se tam tedy v tuto chvíli nechystá. On přitom rád navštěvuje sportovní utkání, kamarádí se i se šéfem FIFA Infantinem a při minulých šampionátech byla přítomnost hlavy státu na zahajovacím utkání standardní, ale letos by nebyl Donald Trump sám, pokud by nedorazil na úvodní zápas další hostitelské země, tedy Mexika. Tady v Mexico City nedorazila včera prezidentka Claudia Sheinbaumová a nebylo to kvůli protivládním protestům, blokádám, kterých jsme tady v Ciudad de Mexico svědky. Už v březnu prezidentka věnovala všechny své VIP vstupenky na všechny mexické zápasy mladým fotbalistkám do domorodého původu. Prezentovalo to tak, že jde o gesto solidarity se všemi Mexičany, kteří si drahé lístky nemohou dovolit. Takže tím pádem jediným politickým lídrem, který by měl být na zahajovacím zápase pořadatelské země, je kanadský premiér Mark Carney. Kanada hraje dnes v Torontu svůj první zápas proti Bosně a Hercegovině.
2: Tak to jste slyšeli našeho zvláštního zpravodaje na mistrovství světa ve fotbale Jana Kalibu a slyšeli jste ho z Mexico City. Děkujeme.
12: Naslyšenou.
2: A ve vysílání Ranního plusu je s námi teď Jiří Kota, předseda České asociace sportovních ekonomů a manažerů. Dobrý den i vám.
16: Dobrý den.
2: Co říkáte vy na to nastavení cen lístku na letošní šampionát? Oni jsou v podstatě vysoké, ale myslím, že následovalo i něco jako výprodej.
16: No, ono to má celkově takový efekt, ten dynamický pricing, že lidé si cestu dopředu rozmysleli a teď, když cena na poslední chvíli klesla, tak stejně už asi nepřijedou, protože tenhle šampionát je skutečně logistické peklo a naplánovat si například výlet pro českého fanouška, aby sledoval tým, tak je velmi drahý špás a je to náročné. Jo, ono si vemte, že vzdálenost Vancouveru a Mexico City, dvou pořadatelských měst, je přes 4000 kilometrů. A kdo chce sledovat český tým jen v základní skupině, tak nacestuje více než 4,5 tisíce kilometrů, což je pro představu vzdálenost z Lisabonu do Moskvy. Takže je to tak, že celkově teda FIFA stejně očekává, že prodá 90 až 95% lístků, ale dá se očekávat, že některé zápasy budou jak vidět prázdné sektory. A jak to potvrdil i kolega Kaliba, tak vlastně ta informace se potvrdila už na tom prvním zápasu, že byly vidět první místa na zahajovacím zápase Mexiko, ve kterém hrálo domácí Mexiko.
2: Ve světových médiích čtu o tom, že FIFA očekává rekordní výtěžek tady z toho letošního šampionátu, přesto, že o tom mluvíme v tomto kontextu, píše se tuším o 8 miliardách dolarů jenom tady za ten letošní rok. Může to opravdu vynést tolik, kolik si přeje? Z čeho jsou ty hlavní příjmy?
16: Tak hlavní příjmy šampionátu jsou od partnerů, od komerčních partnerů FIFA a také od komerčních partnerů toho samotného šampionátu, ale samozřejmě očekává se i vysoký nárůst prodejů ze vstupenek, protože oproti Kataru, kdy to bylo téměř 700 milionů dolarů, tak organizátoři očekávají, že tentokrát to budou právě 3 miliardy dolarů, takže zhruba téměř jako třetina rozpočtu toho šampionátu. Nutno podotknout, že na minulém šampionátu se hrálo 64 zápasů, tady jich bude 104 a hraje se na stadionech s větší kapacitou.
2: Ve fotbale se točí o hodně víc peněz než v ostatních sportech. Na jednu stranu víme, že fotbal je vlastně světově populární sport, ale proč je to třeba o tolik víc ve srovnání s olympiádou nebo s atletickými soutěžemi?
16: Tak ať můžete mít na fotbal jakýkoliv názor, tak je to jednoznačně největší sportovní fenomén na světě. A já nejsem nějaký super příznivec sociálních sítích, ale na nich vidíte vlastně reálný zájem o ty sportovce, o profesionální sportovní kluby a ten sport samotný. Třeba Ronalda a Messiho sleduje na Instagramu více než 500 milionů fanoušků každého. A když to porovnáte s Antoánem Dupontem, současným star francouzského rugby, nebo Armandem Duplantisem, tak ty sledují 1,5 milionu fanoušků. Takže tady vidíte prostě, jaký ten fotbal má zásah a není to jenom o tom fandění, ale i když se zeptáte člověka, který fotbal třeba nehraje nebo tolik nesleduje, tak pravděpodobně bude znát Messiho, Ronalda, Mbappého nebo Jamala. Jo? A vy si sami odpovězte, kolik znáte fotbalistů a kolik znáte světových rugbystů nebo atletů. Jo? Takže ten fotbal má prostě takhle celosvětový globální zásah a ještě oproti letním olympijským hrám, tak ta globální sledovanost není o tolik vyšší u toho fotbalu. Uvádí se, že u fotbalu by to mělo být 5 miliard diváků a u olympijských her 3,5 miliardy diváků, ale nevýhoda pro letní olympijské hry jsou, že oni nemají jeden vrchol, oni tam mají spoustu soutěží, kdežto ten fotbal směřuje k tomu velkému finále, které potom může sledovat najednou až 1,5 miliardy fanoušků.
2: A ještě krátce prosím na závěr, do jaké míry může tohle fotbalové mistrovství nastartovat ekonomiku v hostujících zemích?
16: No, tak obecně tyhle ty efekty pro ty hostující země a pořadatelská města se spíše přeceňují. Jo? Takže myslím si, že krátkodobý efekt na místní služby to může mít, může to urychlit mimo sportovní infrastrukturu, výstavba metra, rychlodráhy na letiště a podobné věci, zvýšení mezinárodní prestiže, marketingový efekt, nadšení obyvatel, ale dlouhodobý růst ekonomický to spíše mít nebude. A zase na druhou stranu ty negativní dopady, o kterých se mluví v souvislosti se sportovními akcemi, tak dlouhodobé taky nebudou.
2: Nyní Jiří Kota, předseda České asociace sportovních ekonomů a manažerů. Děkuji za rozhovor.
16: Děkuji.
0: Teď máme 9:45. Jste na vlnách Ranního plusu a teď si poslechněte, co důležitého se děje. Spojené státy chtějí výrazně omezit své síly v Evropě, mimo jiné snížit o třetinu počet stíhaček F-16 a F-15E, či stáhnout tankovací letouny. Dnes o tom s odvoláním na nejmenované evropské představitele napsal list New York Times. Česká sněmovna propustila do třetího čtení novelu stavebního zákona. Od zástupců vládní koalice má především zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Poslanci k ní ve druhém čtení předložili asi 130 samostatných pozměňovacích návrhů. A Česká národní banka by mohla už tento měsíc zvýšit úroky, aby tak omezil inflační tlaky. V rozhovoru s agenturou Bloomberg to naznačil její guvernér Aleš Michl. Je čas, abychom se podívali na to, co dnes píší česká média. Pročetla je šéfredaktorka webu Peníze.cz Silvie Housková. Kromě toho, že v noci na dnešek poprvé hráli čeští fotbalisté na mistrovství světa, tak je dnešek významný minimálně ještě jednou věcí. Vstupuje v platnost migrační pakt Evropské unie. A Silvie Houskovou zaujala analýza v Hospodářských novinách.
17: Hospodářské noviny poukazují na zajímavý paradox. A sice, že strany Babišovy koalice, které migrační pakt před volbami odsuzovaly a tvrdili, že ho zruší, ho podle nyní vypracované analýzy Evropské komise plní ze všech států snad nejsvědomitěji. Proč? Protože si premiér Babiš po jeho prostudování uvědomil, že obsahuje přesně to, co Česko vždy požadovalo.
0: Po migraci se podíváme na další citlivé téma, a sice natáčení lékařů pacienty. A to rovnou k vám na web Peníze.cz, je to tak?
17: Je to tak, ta praxe natáčení lékařů a dávání to na sociální sítě mi přišla dost šílená a občas bylo naprosto patrné, že někteří pacienti přímo konflikt vyhledávali. Toto téma tedy rezonuje a je divné, že jsem ho zatím nezaznamenal u dalších médií, protože v připomínkovém řízení je nová metodika Ministerstva zdravotnictví, která má právě vyjasnit, kdy je pořizování záznamu přípustné a jak s nimi zacházet, aby mohly sloužit jako důkazní materiál při stížnostech či sporech. Protože právníci samozřejmě zcela správně podotýkají, že pacient bývá ve vztahu k lékaři obvykle tou slabší stranou a nemá moc jiných možností, jak prokázat ze strany zdravotníků například nedostatek respektu nebo nedůstojné zacházení. Takže pokud nahrávku pořídí k ochraně svých práv, bude to i nadále možné. Nicméně kancelář ombudsmana, která s ministerstvem na té metodice spolupracuje, v této souvislosti zhrnula základní doporučení pro pacienty, jak takovou nahrávku pořizovat a hlavně jak s ní nakládat. A právě mezi těmito doporučeními a pravidly je i to, že by ji měli poskytnout pouze orgánům, které jsou proto určeny, a vymezuje tak, že nahrávky nejsou určeny k veřejnému šíření ani sdílení na sociálních sítích, protože tím ti pacienti, kteří je natočí, naopak zase poruší právo pro změnu té druhé strany, tedy lékařů.
0: Na závěr se podíváme do Brna.
17: Ano, a já totiž často jsem si všimla, že tady říkám nějaké zajímavosti, které se dějí v Praze, a tak pro jednou bych ráda zmínila Brno. Mm-hmm. A to sice v souvislosti s tím, že rozhodně nedoporučuji tam o víkendu jet nebo se mu vyhnout, respektive Echo 24 a brněnský deník píší o tom, že se bude stavět na takzvané matce křižovatek, tedy křížení D1 a D2, a řidiči by se tam měli obrnit velkou trpělivostí a připravit se na kolony, protože tam bude dopravní omezení jak směrem na Prahu a Bratislavu, tak směrem vlastně do Brna. A provoz totiž bude vedený pouze jedním jízdním pruhem a to v každém směru. A to přesně od pátku 8. večerní do nedělní 5. ranní, takže v té době rozhodně doporučuji se vyhnout. Ale abych nebyla úplně negativní, protože Brno mám opravdu ráda, tak přidám ještě zprávu z Mladé fronty dnes o tom, že v brněnské zoo budou v sobotu poprvé k vidění dvě nové lední medvědice, Anory a Nimi, které přicestovaly z Dánska a budou mít celý krásný nový výběh a přidají se ještě k dalším třem medvědicím, které mají krásná jména, to mě pobavilo, Anně, Elze a Koře.
0: Tolik šéfredaktorka webu Peníze.cz Silvie Housková, která dnes pročítala domácí noviny.
2: Jak hodnotit víno, které není vínem? S tímto úkolem se museli vypořádat degustátoři v Národním vinařském centru v Jihomoravských Valticích. Poprvé tam v nové soutěži s názvem Vinní a nevinné hodnotili hroznové mošty, dealkoholizovaná vína anebo další nápoje na bázi vína. Reagují tak na rostoucí zájem hlavně mladší generace o nápoje s menším obsahem alkoholu nebo úplně bez něj.
18: Každý ten nápoj má jinačí lahev, tak to je zatím taková jakoby největší změna oproti vínu. To je to nejkomplikovanější na tom, aby jsme všechny ty lahve důkladně skryli, aby nešlo poznat, co to je.
19: Nápoje k degustaci ukrývá Ctibor Janík do černých látkových pytlíků s číslem vzorku.
18: Máme tady i plechovky, což byla teda výzva. Pomohli jsme si černou stretch folii.
19: Místo typického lupnutí korku tak častěji syčí otvírané plechovky a místo vývertky je potřeba otvírák na korunkové uzávěry. Sedmičlenná hodnotící komise má docela jiný problém.
20: No, bylo to zajímavé. Hodnotit něco, co nemá žádný obsah alkoholu, většinou to má vysoký zbytek cukru. Nevěděli jsme se k tomu pořádně postavit, protože ta tabulka hodnotící je postavená přece jenom na to víno.
19: Říká degustátor Zbyněk Kopeček.
20: Takže si tady hodně pomáháme poznámkama, vzájemnou diskuzí a vlastně se učíme.
19: A diskuze jsou docela vášnivé.
21: Toto je fakt luxusní primární aromatika. Já tam cítím ten čerstvě utržený hrozen.
19: Vychvaluje jeden ze vzorků degustátorka Ludmila Burešová.
21: Tomu vůbec nic nechybí. Toto ať ochutná kdokoliv, tak nemůže tomu jako nic vyčíst.
20: To je tvůj názor. Je to krásně čistě udělaná komerční záležitost.
22: Bezpohlavní.
20: No, degustací vína je to ještě asi ostřejší.
19: Podotýká Zbyněk Kopeček. 18 moravských a jeden český vinař do soutěže přihlásili 39 vzorků. Na 100-bodové škále běžně používané pro hodnocení vín nakonec většina nápojů získala velmi vysoké hodnocení, říká ředitel soutěže Petr Gondáš.
23: Když si řekneme, že v národní soutěži vín je stříbrná medaile na úrovni 86 bodů, tak tady dostalo 20 produktů 86 a více bodů. Z toho 5 by mělo zlatou medaili, takže ty produkty jsou kvalitní, dobré a ti vinaři se vůbec nemusí za tyto produkty stydět a konzumenti se mají na co těšit.
19: Podle Petra Gondáše soutěž reaguje na aktuální spotřebitelské trendy a má taky přispět ke zmapování trhu s těmito výrobky.
23: Poptávka po těchto produktech je čím dál vyšší a všímáme si, že každý z těch vinařů se snaží do toho portfolia nějaký typ tohoto produktu prostě zařadit, ať už je to pro lidi, co nepijou vůbec alkohol, tak aby měli alternativu, když jdou s lidmi do sklepa, tak aby tam měli co pít, nebo jsou to nápoje s nižším obsahem alkoholu, které zase vyhledávají ti mladí lidi, kterým nevyhovuje klasické víno.
19: Vítězné výrobky ze tří nejvíce zastoupených kategorií zařadí Národní vinařské centrum mezi doplňkový sortiment salonu vín České republiky. Z Valtic Vlasta Gajdušíková, Český rozhlas.
0: A teď z trochu jiného soudku. Poslední naději na záchranu manželství Toma a Louis je párová terapie. Petr Konáš a Beata Kaňoková jako herci představují v nové inscenaci městských divadel pražských manželský pár, který má problém. Premiéra s názvem Zpráva o stavu manželství bude zítra. Dnes je veřejná generálka a hraje se v novém divadelním prostoru kavárny divadla ABC.
24: No byla si mi nevěrná, ukáže se, že je to moje chyba. Díky polepšujícím okolnostem. Zkrátka ti napíše Biankoše. Prosím, milá Louis, užijte si to. Máte nárok na 10 nevěr, jestli chcete.
25: Manželské poradně nic takového neřekl.
26: Nová inscenace Zpráva o stavu manželství městských divadel pražských je o kolabujícím vztahu Toma a Louis. Před párovou terapií pravidelně mluví o svých problémech. Řeší třeba nevěru, která do jejich manželství zasáhla.
27: Louis je jednou z protagonistů tohohle krásného konverzačního duelu a žije teda se svým manželem 20 let. Je to ona, kdo se dopustil nevěry.
28: Tom je takový klasický jako vyhnívač. A možná, že kdyby ty věci jako na tom stole pomyslným uklidil o týden dřív, a ne až jako po roce, tak možná, že se do tohohle bodu vůbec nedostali, ale bohužel se stalo. A přijde mi na tom sympatický, jak zmínila Beata, že vlastně ta nevěrná je ta žena. Že mám pocit, jako že konečně se to trošku taky vyvažuje, tahle ta problematika, že většinou jako že to dostávali prostě na hrb jako chlapi.
26: Říkají o svých rolích Beata Kaňoková a Petr Konáš. Herci se výjimečně nepohybují na klasickém jevišti, ale v kavárně divadla ABC. Na vyvýšené pódium v rohu místnosti se sotva vejdou kožený gauč a křesla rozestavěná kolem konferenčního stolku. Protagonisté ale dlouho sedět nevydrží. Konverzační komedie sází na svižné dialogy, absurdní hádky i bizarní metafory o manželství.
25: Ty jsi hlasoval pro ten zatracený Brexit? Navzdory všem těm hovorům, které jsme o tom vedli?
24: A to chtěl velký koule, aby se dělal, víš?
1: Jelikož je ta hra založená pouze na dramatickém dialogu, jsou tam jenom dva herci, tak nebylo potřeba vytvářet prostředí na jevišti, ale dovolili jsme si jít sem, kde je atmosféra komorní, diváci můžou být zcela nablízko hercům, takže není potřeba nějakým způsobem přehrávat a můžeme si dovolit nějaký, řekněme, autentičtější, civilnější herectví.
26: Vysvětluje režisér Jakub Šmíd. S herci má za sebou měsíc zkoušení. Výsledek představí publiku 13. června od 19 hodin v pražském divadle ABC. Filip Svoboda, Český rozhlas.
0: Tak teď se podíváme, co nás čeká v další půlhodině. Přísnější kontroly na vnějších hranicích Unie, rychlejší vyřizování žádostí o azyl a tak dále. V Evropské unii začínají platit nová migrační pravidla, to bude první téma.
2: A dozvíte se mimo jiné i o soutěži, kde účastníci soupeří v tom, jak zobrazit Island co nejošklivěji. A jde to vůbec u tak fotogenického místa?
0: Byl 8:30, jsou tu zprávy s Monikou Vrchotovou.
4: Český rozhlas Plus.
3: Pěkné ráno. V Evropské unii ode dneška začínají platit nová azylová pravidla. Zavádí je migrační pakt, schválený v roce 2024. Ten má zrychlit rozhodování o žádostech o azyl, zpřísnit kontroly na vnějších hranicích a usnadnit vracení migrantů. Součástí změny je taky nový systém solidarity. Vše podrobněji rozebereme v Ranním plusu hned po zprávách. Vláda Andreje Babiše z Hnutí ANO chce ukončit členství Česka v Mezinárodním sdružení pro kosmické telekomunikace Intersputnik. Projekt založil Sovětský svaz a teď ho řídí Rusko. Plyne to z materiálu, který získal i rozhlas.cz. Jedním z hlavních důvodů k vyvázání se je ruská válečná agrese proti Ukrajině. Babišův kabinet v tomto navazuje na předchozí snahu vlády Petra Fialy z ODS. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO se dnes setká s končící státní zástupkyní Petrou Lastoveckou. Ta minulý týden po 25 letech rezignovala. Zdůvodnila to ztrátou důvěry ve vedení státního zastupitelství. Lastovecká se podílela na vyšetřování bitcoinové kauzy. Její nadřízení ji ale z případu koncem ledna odvolali kvůli údajné podjatosti. Na akciovém trhu Nasdaq se dnes začne obchodovat s akciemi americké společnosti SpaceX. Firma miliardáře Elona Muska se zaměřuje na raketovou techniku, satelitní síť Starlink a na rozvoj umělé inteligence. Společnost plánuje prodejem akcií získat 75 miliard dolarů v přepočtu přes 1,5 bilionu korun. Žďár nad Sázavou má zájem o stavbu rychlobruslařské haly. Memorandum o spolupráci se státem schválili včera zastupitelé. Žďár je jedním z možných míst, kde by mohlo rychlobruslařské centrum vzniknout. Pokud město stát vybere, radnice zajistí pozemky. Investorem a provozovatelem haly bude ministerstvo vnitra. A čeští fotbalisté prohráli na úvod mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2 v mexické Guadalajaře. Národní tým nejdříve vedl, soupeř ale skóre otočil. Teď následuje dopravní zpravodajství na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové. Se za sjezdem na Poděbrady na 36. kilometru srazila dodávka s osobním autem. Projíždí se jedním pruhem, kolona z 28. kilometru vás zdrží více než půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna začíná kolona kamionů v pravém pruhu před sjezdem na Ostrovačice na kilometru 177 a pomalu jede až do omezení na 196. Osobní auta v levém pruhu projedou výrazně rychleji. A na pražském okruhu směrem na letiště se u nájezdu z Evropské řeší nehoda dvou aut v pravém pruhu. Kolona má více než kilometr a pokračuje i za nehodou až ke sjezdu na letiště, kde je omezení celkové zdržení zhruba 20 minut. Dobře, dojeďte. Zatímco teď je ještě jasno až polojasno, od západu se postupně zatáhne, na západě a postupně i jinde v Čechách se přidá občasný slabý déšť, na severu Moravy odpoledne místy, jinde jen ojedinělé přehánky a teploty se budou pohybovat mezi 13 a 18 stupni, na východě bude až 20. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
5: Posloucháte Ranní Plus.
2: 9:04, posloucháte Ranní Plus ve složení Martina Mašková, Tomáš Pavlíček od mikrofonu, zdravíme a přejeme dobré jitro. V Evropské unii začíná platit migrační pakt. Nová pravidla mají zrychlit rozhodování o žádostech o azyl, zpřísnit kontroly na vnějších hranicích a usnadnit vracení migrantů. Součástí změny je i nový systém solidarity. Podle něj mají ostatní členské státy pomáhat zemím, které čelí nejsilnějšímu migračnímu tlaku. Podrobnosti nejdřív proberu se Zdeňkou Trachtovou, naší bruselskou zpravodajkou. Zdeňko, dobré ráno.
6: Dobré ráno.
2: Jak budou vypadat v praxi ty nové zrychlené kontroly na hranicích?
6: Při příchodu na vnější hranici Evropské unie člověk, respektive státy Evropské unie nejprve provedou takzvaný screening, tedy důkladné prověření, odkud ta osoba pochází, jestli není nemocná, jestli nepředstavuje bezpečnostní riziko a tak dále. Pomoci tomu má i celoevropská biometrická databáze Eurodac a následně příchozí ze zemí, které Evropská unie považuje za bezpečné, půjdou do takzvané zrychlené hraniční procedury. To znamená, že jejich žádost o azyl by měla být vyřízená v řádu týdnu a následně bude s největší pravděpodobností u těchto lidí z těch bezpečných zemí vydané rozhodnutí o návratu a žadatel bude mezi tím čekat v detenčním zařízení. Státy Evropské unie právě v přípravách na ten migrační pakt musely zásadně rozšířit tyto své detenční kapacity.
2: Česká se ta změna netýká, když nemá vnější hranici Evropské unie?
6: Týká se ho to částečně, protože za vnější hranici se považuje také letiště Václava Havla. Pokud by tedy žadatel o azyl dorazil letecky, tak bude Česko zodpovědné za tu hraniční proceduru, tak jak jsem ji popsala. V praxi se to ale tato nová pravidla týkají hlavně zemí, jako je Řecko nebo Itálie. Ještě dodám, že lidí z válečných a problematických oblastí, jako je například Sýrie nebo Afghánistán, tak těch se toto zrychlené řízení samozřejmě netýká. Těm by měla být žádost o azyl vyřizována i nadále podobně jako dosud.
2: Ode dneška také začíná platit povinná solidarita. Státy by si měly navzájem pomáhat se zvládáním migrace. Co to bude obnášet?
6: Znamená to, že každý členský stát by měl nějakým způsobem přispět, buď tím, že přijme část žadatelů o azyl, případně pomůže finančně nebo materiálně. Česko má z tohoto principu zatím výjimku, protože nyní hostí velké množství ukrajinských uprchlíků. Nicméně Martin Rozumek, ředitel České sekce Organizace pro pomoc uprchlíkům, tak ten pochybuje, že bude tato solidarita fungovat a on kritizuje i další části migračního paktu, který je podle něho v řadě oblastí v rozporu s principy mezinárodního práva. Zmiňuje například, že na základě těch nových pravidel bude možné do detencí umisťovat i celé rodiny s dětmi. Očekává proto v příštích letech řadu soudních sporů. Pokračuje Rozumek.
7: K paktu jsme velmi kritičtí, myslíme si, že to bude znamenat spoustu právních nebo často i jako neprávních postupů na vnějších hranicích a myslíme si, že tam budou spousta lidí končit v detencích na dlouhé měsíce, v některých případech možná až na několik let, jenom proto, že se pokusili přijít do Evropy a požádat o azyl.
6: Migrační pakt státy po dlouhém jednání finálně schválili v roce 2024. Připomínám, že Česko se tehdy při tom hlasování zdrželo. No a poslední dva roky měly tedy státy čas na implementaci a na přípravu na zavedení těch nových pravidel, která začínají platit dnes.
2: Evropský parlament a členské státy se také minulý týden dohodli na novém návratovém nařízení, jak souvisí s migračním paktem.
6: Toto nařízení má právě ten migrační pakt ještě doplnit a je to vlastně jedna z dosud nejpřísnějších migračních legislativ. Nicméně to návratové nařízení dnes zatím ještě nezačíná platit. Minulý týden se na něm unijní instituce dohodly na té jeho konečné podobě a teď ho ještě musí finálně formálně schválit, což by se mělo stát tedy v příštích týdnech, maximálně měsících a platit pak začne poměrně rychle, už druhý den od zveřejnění v úředním věstníku. Jednou z hlavních změn tohoto nařízení je, že umožní členským státům vytvářet takzvané návratové huby, v podstatě detenční centra ve třetích zemích mimo Evropskou unii, a zároveň by toto nařízení mělo usnadnit návraty neúspěšných žadatelů o azyl a celkově zpřísnit ty postupy.
2: Tolik naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Děkujeme.
6: Naslyšenou.
2: A ve spojení jsem teď také s ředitelkou Sdružení pro integraci a migraci Magdou Faltovou. Dobrý den i vám.
8: Dobrý den.
2: Jak hodnotíte vy ta nová pravidla?
8: Tak já se přikláním k tomu, co už zaznělo. My jsme poměrně kritičtí tomu, jak Evropská unie přistoupila k právu žádat o mezinárodní ochranu o azyl, a tedy k nějakým mezinárodním závazkům, které má pro lidi, kteří utíkají ze své země původu. To zpřísnění je poměrně velké a obáváme se, že lidé, kteří na tu ochranu mají nárok a potřebují, se k té ochraně nedostanou.
2: Můžete uvést třeba příklady zemí, kde by to mohlo působit z vašeho pohledu problém?
8: Myslíte těch zdrojů?
2: Ano, zdrojová země těch uprchlíků.
8: Tak vlastně jedno z těch nových pravidel, které se objevuje, je, že v případě, že přicházejí uprchlíci ze zemí, kde je nižší uznávání těch žádostí o azyl na evropské úrovni než 20%, tak tam vlastně nastane ta zrychlená procedura a v podstatě k tomu individuálnímu posouzení nedojde. A to je většina zemí, ze kterých lidé přicházejí, nebo je to velký počet zemí, je to například Rusko, ale je to třeba také Turecko je považováno za bezpečnou zemi a podobně. A víme, že to jsou země, kde dochází k individuálnímu pronásledování lidí, kde rozhodně se nelze mluvit o tom, že by odtamtud lidé neměli relevantní žádosti o mezinárodní ochranu o azyl.
2: Evropská komise doporučila Německu a dalším zemím, aby zrušili kontroly na hranicích, protože vzhledem ke spuštění nového migračního paktu argumentuje, tady Brusel už nejsou potřeba. Čekala byste, že se to stane?
8: Já se nedomnívám, že tato situace nastane v dohledné době. Nemyslím si, že ty vnitřní kontroly zmizí, protože ty migrační cesty jsou stále v provozu, bych řekl.
2: A jak pohlížíte na ten mechanismus solidarity mezi členskými zeměmi? Bude to funkční nebo z vašeho pohledu ne?
8: Tak uvidíme, jak se k tomu členské státy postaví, jestli to, že ten migrační pakt byl přijat a jednotlivá opatření mají být implementovaná, povedou k nějaké větší odpovědnosti. Zatím se spíše zdá, že to fungovat nebude. Jsou země, které vlastně vůbec neimplementují a tam si myslíme, že nebudou ochotny se podílet. A vidíme to i v České republice, kdy česká vláda vlastně přijala usnesení, že migrační pakt odmítá, a to samozřejmě znamená, že odmítá i tu společnou solidaritu. Tak pokud nejsme ani navzájem ty státy mezi sebou ochotny se k něčemu takovému zavázat, tak si myslím, že to fungovat spíš nebude.
2: A co by z vašeho pohledu bylo optimální jako prvek solidarity se strany České republiky, protože vláda často argumentuje tím, že tady máme mnoho ukrajinských uprchlíků, ale jako čím by mohla přispět těm zemím, jako je Řecko, Itálie?
8: Tak máme v České republice poměrně vysoký počet ukrajinských uprchlíků, ale zároveň ten počet ostatních žadatelů mezinárodní ochranu je velmi nízký. To se bavíme o počtu zhruba 1000 lidí ročně. Přispět můžeme tím, že bychom přijali některé lidi, kteří mají relevantní důvody pro udělení mezinárodní ochrany. Česká republika podle zaměstnavatelů má velké rezervy na trhu práce, jsou tady potřeba lidé, kteří tu chtějí žít a pracovat. Tak to je ta hlavní část té solidarity, kterou učinit můžeme. A pak se samozřejmě můžeme připojit k těm dalším, a to je podpora těch zemí, které uprchlíky přijímají, a to jak ve formě nějakých finančních prostředků, tak i podpora v případě vyslání pracovníků, kteří vlastně se podílí na zpracování těch azylových žádostí.
2: Také Polsko řeklo, že nebude zavádět migrační pakt v plném rozsahu, ale argumentuje tím, že by ho zneužilo Rusko a Bělorusko. Jsou to oprávněné obavy?
8: To se samozřejmě složitě hodnotí. Ten imigrační pakt vlastně počítá s tím, že dochází k té takzvané instrumentalizaci migrace, tedy že dochází ke zneužití ze strany jiného státu. A umožňuje v takovém případě, aby ten členský stát pozastavil možnost žádat o mezinárodní ochranu právě pro lidi, kteří z těch zemí přichází. Takže ta obava může být reálná, zároveň ale je celá řada dalších opatření toho paktu, která by implementována být měla, aby na té evropské úrovni nějakým způsobem alespoň základně fungovalo.
2: Jenom jednou větou, co by to mělo být? Jeden příklad?
8: Tak je to nastavení toho celého azylového systému tak, aby byl stejně jako v těch jiných členských státech pro lidi, kteří nepřicházejí z těch zemí, které vlastně takzvaně instrumentalizují tu migraci, to znamená v tomto případě z Běloruska, Ruska.
2: Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci. Děkuji.

0: té fotografie asi tedy zřejmě nechtěně zabírá něčí ucho.
1: No to mi připomíná jako moje fotografie, které jsem pořizoval v předchozích letech, takže jsem se taky měl přihlásit, mám tak vědem. No ta laťka tedy nebyla úplně vysoko, čím její fotografie portu zaujaly?
0: No mě to zase připomíná fotografie mých rodičů někdy, ale to je zase na jindy. Oficiální vyjádření expertů aerolinky tedy bylo, že si Blanche cení hlavně jejího obdivuhodného nedostatku dovedností a znalostí základů fotografie, konec citace. Projekt podle šéfa marketingu společnosti Geesleyho Brynjolfssona měl taky poukázat na přehnanou umělou dokonalost, které je podle něj na sociálních sítích plno. Lidé už podle něj teď mají tedy dost falešných fotografií a s kolegy se proto rozhodli ocenit hlavně autentičnost a originalitu. 28-letou Pařížanku teď čeká 10-denní cesta po severském ostrově. Při ní bude na Islandu fotit a dokumentovat své zážitky a ty fotografie potom aerolinka vystaví a použije k propagačním účelům.
1: No, zase mi to připomíná trochu jako psát nejhorší poezii ve vesmíru, ale jak si vzpomínají možná naše posluchači, tak podle Stopařova průvodce po galaxii tam už vítěz, respektive vítězka je. Je to jistá Pauli Nancy Milstone Jenningsová z anglického Greenbridge, ale ta bohužel nebo naštěstí navždy zanikla spolu se Zemí. Horší byla snad ještě vogonská poezie, ale to už bychom se dostali někam úplně jinam. Takže pro tuhle chvíli děkuji Jiřímu Kordíkovi ze zahraniční redakce. To byl jeden z nejlepších příspěvků. Díky.
0: A to je jasná odpověď 42, tak děkuji.
1: Ano, odpověď na to, co je podstatou vesmíru, života a vůbec.
2: Radioservis představuje audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
3: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
2: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
3: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
2: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: A ještě postupně představujeme témata, která uslyšíte v dnešním dopoledním vysílání. Tak například po 11. hodině v Online Plus bude kolega David Slížek řešit, jak může umělá inteligence ovlivnit vývoj léku nebo vakcín a proč pustit konkurenci, aby nahlížela do fungování různých druhů systému generativní umělé inteligence. A budou evropské technologie kvůli regulacím hloupější než americké?
1: A ještě bychom vás pozvali na pořad Osobnost Plus, který začíná v 10:30 a 4 minuty. Není v pořádku, že se může kdokoliv veřejně hanlivě vyjadřovat o druhých lidech. Chtěla jsem otevřít téma, které přesahuje jeden pořad nebo jednu osobu, říká saxofonistka Kateřina Janečková alias KG Sax, která se stala terčem tvrdé a nevybíravé kritiky svého vzhledu. Proč se proti modní policii rozhodla důrazně ohradit? Tento pořad moderuje Světlana Litovská.
4: Devátá hodina znamená závěrečnou půl hodinu Radního plusu. I v ní uslyšíte Martinu Maškovou
1: a Tomáše Pavlíčka.
2: Český rozhlas Plus.
1: A uslyšíte nejenom nás, ale také následující náměty, jak představují kraje dětské domovy na komunitní bydlení.
4: Proč na mistrovství světa ve fotbale chybí už po třetí za sebou někdejší fotbalová velmoc Itálie?
1: A v čem změnil první film s Indiana Jonesem před 45 lety pohled na dobrodružné snímky?
4: Zprávy vám teď přihraje Monika Vrchotová.
5: Dobré ráno. Ukrajina i Rusko hlásí mrtvé a zraněné po vzájemných nočních útocích. V ukrajinské Sumské oblasti zemřela po zásahu civilní infrastruktury 44-letá žena. 3 lidi pak zranil úder na město Mykolajiv. Rusko informovalo o 2 obětech v Brianské oblasti, na kterou Ukrajina útočila dělostřeleckou palbou i drony. Zraněný je tam 5-letý chlapec. Ukrajina chce v blízké době odříznout anektovaný Krym od ruských dodávek. Údery na mosty spojující poloostrov s pevninou už podle Kyjeva výrazně zkomplikovaly zásobování ruské armády i místních obyvatel.
6: Velitel ukrajinských bezpilotních systémů Robert Brovdy v rozhovoru pro agenturu Reuters řekl, že za měsíc bude Ukrajina plně kontrolovat hlavní silniční tah z Rostova na Donu v jižním Rusku na Krym a plánuje úplnou izolaci poloostrova. Útoky drony středního doletu se budou stupňovat.
7: Já zaklikám všech,

0: To máte takovou možnost.
1: Náčelník vojenské správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov na sociálních sítích vyzval civilisty žijící na okupovaných územích, aby se evakuovali, dokud je čas. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa podepíšou dohodu s Íránem o víkendu v Evropě. U podpisu má být viceprezident J.D. Vance. Šéf Bílého domu to oznámil krátce poté, co zrušil avizované noční bombardování Íránu. Hormuzský průliv, který teď blokují Spojené státy i Írán, se podle Trumpa otevře hned po podepsání dohody.
3: Cena ropy začne klesat. Myslím, že dokonce níž, než byla předtím. A když jde dolů ropa, tak jde dolů i všechno ostatní. A hlavně máme dohodu, že Irán nikdy nebude mít jadernou zbraň, což byl celý smysl toho, čím jsme si museli projít.
2: Íránská diplomacie potvrdila, že velká část dohody je hotová. Teherán ale ještě nepřijal konečné rozhodnutí.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Vládní novela stavebního zákona míří do závěrečného schvalování. Poslanci na čtvrtý pokus dokončili druhé čtení. Podle koalice má zákon zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO věří, že se novelu podaří co nejdřív poslat do Senátu.
5: Třetí čtení v poslanecké sněmovně očekáváme na začátku července. Budu věřit, že debata bude konstruktivní a je mi jedno, kolik hodin bude trvat.
2: Novelu kritizuje opozice i profesní organizace. Podle nich návrh vážně ohrožuje systém povolování staveb. Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová je na návštěvě Slovenska. Jednat bude s prezidentem Peterem Pellegrinem, premiérem Robertem Ficem i předsedou slovenského parlamentu Richardem Rašim. Politici proberou hlavně konkurenceschopnost evropského průmyslu, podporu automobilového sektoru a zajištění stabilních dodávek energií. Metsolaová se setká taky se studenty středních a vysokých škol. Vlaky Českých drah začnou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních spojů. Pravidelná úprava by měla podle národního dopravce zlepšit nabídku spojení. V některých regionech se jízdní řády změní i kvůli posunu začátku letních prázdnin. V Jihočeském kraji navíc od července začne platit nový integrovaný dopravní systém IDESKA a rozšíří se platnost tarifů PIT. Beze změny zůstanou jízdní řády jen na Vysočině. Přehled všech úprav najdou lidé na webu Českých drah, platit budou až do 12. prosince. Jihokorejský soud poslal bývalého prezidenta Jun Suk-jola na 30 let do vězení, a to za to, že nařídil dronovou operaci nad Pchjongjangem, která měla podle obžaloby zvýšit napětí se Severní Koreou, informovala o tom agentura Yonhap. Jun v prosinci 2024 využil napětí k vyhlášení stanného práva, během kterého se armáda pokusila obsadit parlament. Letos v únoru ho soud odsoudil k doživotnímu vězení, potom co ho uznal vinným ze vzpoury. Jun čelí několika soudním procesům. Soudy mu tak ukládají tresty samostatně. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Požár haly s plastovými výrobky a kartony v Havlíčkově Brodě způsobil podle předběžného odhadu škodu 350 milionů korun. Uvedla to mluvčí krajských hasičů Petra Musilová. Zraněn zatím podle ní nikdo nebyl. Chemická laboratoř bude na místě měřit množství škodlivých látek v ovzduší. Proč začalo hořet, hasiči stále vyšetřují. Žítkovské bohyně jako divadelní hru dnes poprvé uvidí návštěvníci malého divadla FX Šaldy v Liberci. Jde o dramatizaci knihy autorky Kateřiny Tučkové. Příběh vypráví o magických ženách z Bílých Karpat, které podle knihy dokázaly léčit i dotykem. Premiéra dnes začne v 19 hodin. Hlavní roli Dory zahraje Veronika Kortářová.
6: Je přitažlivé to, jak odkrývá svoji minulost. Jsou věci, které mohly klidně zůstat utajeny, ale nezůstaly. Mě na Kateřině fascinovalo, že někdo je schopen napsat tak komplexní příběh. Já jsem si jí hluboce poklonila už tehdy, no a na zkušebně jsem to udělala reálně.
2: Teď pohled na dopravu na D11 z Prahy do Hradce Králové. Za sjezdem na Poděbrady na 36. kilometru se srazila dodávka s osobním autem. Projíždí se jen levým pruhem mezi havarovanými auty. Kolona z 28. kilometru vás drží přes půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na letiště se u nájezdu z Evropské řeší nehoda dvou aut v pravém pruhu. Kolona začíná za nájezdem z Karlovarské, pokračuje až ke sjezdu na letiště. Celkové zdržení asi 25 minut. Šťastnou cestu. Jasná až polojasná obloha se od západu postupně zatáhne. V Čechách se přidá místy občasný déšť, večer budou srážky na západě četnější, na Moravě a ve Slezsku se až odpoledne můžou objevit přehánky a naměříme 13 až 18, na východě až 20 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
4: Posloucháte Ranní Plus.
0: A teď máme 9 hodin a 7 minut navíc. Dětské domovy po celém Česku se postupně mění na komunitní bydlení. Z velkých ústavních zařízení, která zřizují kraje, se děti stěhují do bytů a domků, kde vyrůstají v menších skupinách a učí se větší samostatnosti. Podle posledních dat Ministerstva školství v roce 2023 vyrůstala v klasických dětských domovech stále velká většina dětí bez rodičů. Od té doby kraje díky dotacím pořídili víc než 60 nových bytů nebo domků a do komunitního bydlení se přestěhovaly další děti. Příští týden dokončí transformaci první z krajů, a to Pardubický. Podrobnosti nám řekne reportérka Anna Svobodová. Dobrý den.
7: Dobrý den. V pondělí se v Pardubicích otevře nový dvojdomek pro děti z dětského domova Pardubice a symbolicky se tak uzavře proměna všech dětských domovů v Pardubickém kraji. Dvojdomek vznikl na místě bývalého dětského domova, který tam fungoval více než 100 let a kraj ho loni v rámci změn nechal zbourat. Děti, které v původní budově vyrůstaly, se do novostavby přestěhují v následujících týdnech. Celkem jich tam bude bydlet 12 v menších domácnostech po 6. Budou mít vlastní pokoje a díky tomu budou mít více soukromí. Komunitní bydlení je má lépe připravit na samostatný život. Učí se třeba vařit, jak si vyprat nebo nakoupit vše potřebné do domácnosti. Zároveň se jim vychovatelé můžou věnovat mnohem víc individuálně. Během letošního léta budou v Pardubickém kraji bydlet v komunitním bydlení všechny děti z dětských domovů, ale i ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a taky z domovů pro osoby se zdravotním postižením. Pardubický kraj tak po 15 letech dokončí proměnu všech svých pobytových zařízení pro ohrožené děti a stane se prvním krajem v republice, kterému se to podaří.
0: Tak to byla reportérka Anna Svobodová. Děkuji, naslyšenou.
7: Naslyšenou.
0: No a s přeměnou dětských domovů pokračuje i Olomoucký kraj. Víc nám řekne reportér Josef Čermák. Dobrý den.
8: Dobré dopoledne. V Olomouckém kraji je 10 dětských domovů a částečnou nebo úplnou přeměnou zatím prošla polovina z nich. Konkrétně jsou to domovy v Jeseníku, Litovli, Přerově, Hranicích a Olomouci. V domovech vyrůstá celkem 360 dětí a v komunitním bydlení bude do konce tohoto roku žít asi třetina z nich. Hejtmanství zatím nakoupilo 15 rodinných domů a 9 bytů, další 3 domy a 2 byty právě kupuje. Podle mluvčí kraje Evy Knajblové ale není vždy snadné hodnou nemovitost najít. Hledání stěžují územní plány obcí, velký počet zájemců o koupi, vysoké ceny, ale také předsudky majitelů sousedních domů a bytů o dětech v ústavní péči. Ještě dodám, že podle údajů Ministerstva školství je v Česku celkem 137 dětských domovů a žije v nich více než 4300 dětí. Tématu se věnujeme také na zpravodajském serveru i rozhlas.cz.
0: Tak tolik reportér Josef Čermák. Díky, naslyšenou.
8: Naslyšenou.
9: Posloucháte Ranní vysílání na Plusu. Drony pro ukrajinskou armádu nevznikají jen na Ukrajině. Ve Středočeském Kolíně je vyrábí a testují ukrajinští veteráni, kteří si zkušenosti přivezli přímo z fronty. Kolínská továrna společnosti UNC produkuje jak bombardovací nebo sebevražedné, tak i pozorovací drony s doletem přes 200 kilometrů. Zákazníkem není jen ukrajinská armáda, jako tomu bylo na začátku. Většina produkce z posledních měsíců směřuje do zemí Severoatlantické aliance.
10: Používá se k průzkumu, vyhledávání cílů, korekci dělostřelecké palby nebo sledování tras pohybu.
11: Ukazuje Filip tady na letišti v Milovicích na stroji, který jeho kolegové vyndavají z velké zelené bedny a skládají dohromady. Filip pracuje v Dnipru a do české továrny přijel jenom na několik týdnů.
10: Tohle je Stork, je vyvinutý na Ukrajině. Dneska ho skládáme
3: máme poprvé a příprava proto trvá asi 20 minut. Na frontě používáme odzkoušené a to je mnohem rychlejší. Voják vyběhne s dronem z úkrytu, postaví ho na katapult, odpálí a tak za 3 minuty je zase zpátky v blindáži. Nepřítel má malou šanci našeho vojáka zaměřit.
11: Zatímco Filip přijel do Česka jen na otočku, jeho kolega Jevhen v Česku žije 2 roky. Předtím 2 roky bojoval.
12: Já mám dosvět z bojových dí.
13: Byl jsem dobrovolník od samého začátku. Dron jsem poprvé uviděl pár týdnů po začátku invaze. Byl to FPV dron nebo Mavic. Školení trvalo 2 dny a šel jsem na pozice.
12: Stav korisným.
11: Vzpomíná na dřevní začátky ostřílený veterán, který bojoval u Avdijivky. Válku přežil bez viditelných zranění, má ale za sebou 3 kontuze mozku po výbuchu granátů. V kolínské továrně technik i operátor.
12: Tut na firmě já znám jak samého počátku.
13: Dron znám od výroby jednotlivých částí přes elektroniku až po montáž a první let. Každý vyrobený stroj musí projít sérii kontrol. Ověřujeme software, komunikaci s anténami, spojení s pozemní stanicí i samotné letové vlastnosti. To děláme ještě v továrně a tady na letišti absolvuje dron zkušební let podle přesně stanoveného programu.
12: Komunikace s anténou, jde connect.
11: Lidé jako Jevhen jsou největší výhodou firmy i podle výrobního ředitele Pavla Bulanta.
14: Jsou to lidé, kteří konkrétně působili i v dronových jednotkách, to znamená, mají schopnost sem přinášet prostě nejnovější poznatky, jednak z taktiky a jednak z těch parametrů, které jsou vyžadovány na ukrajinské frontě.
11: Pavel Bulant je brigádní generál v záloze a někdejší ředitel sekce vyzbrojování ministerstva obrany a tvrdí, že zkušenosti z ukrajinského bojiště dnes nelze ničím nahradit.
14: Protože ukrajinská fronta je podle mého názoru jako bývalého vojáka v současnosti jediný etalon toho, kam se drony dostaly a kde se nacházejí. Díky masivnímu využití elektronického boje jednak ze strany ukrajinské armády a zejména Ruské federace.
11: Kolínská UNC zpočátku dodávala drony na Ukrajinu, kde ale mezi tím vznikla řada firem, které vyrábějí velké množství různých dronů a levněji než na západě. Proto také produkce kolínské továrny začíná směřovat na západ. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: A které události sledujeme v 9 hodin, skoro 14 minut. Spojené státy chtějí výrazně omezit své síly v Evropě, mimo jiné snížit o 1/3 počet stíhaček F-16 a F-15E, či stáhnout tankovací letouny. Dnes o tom s odvoláním na nejmenované evropské představitele napsal list New York Times. Česká národní banka by mohla už tento měsíc zvýšit úroky, aby tak omezila inflační tlaky. V rozhovoru pro agenturu Bloomberg to naznačil její guvernér Aleš Michl. A mezi 1. lednem a 31. březnem letošního roku poklesl počet obyvatel Česka skoro o 20 tisíc. Zhruba ze 2/3 šlo o důsledek převahy zemřelých nad narozenými, oznámil to Český statistický úřad.
9: Mexiku začalo 23. fotbalové mistrovství světa. Česko prohrálo s Jižní Koreou 1-2. Turnaj se poprvé koná ve 3 zemích zároveň, v Mexiku, Spojených státech a Kanadě. A hraje ho 48 zemí, skoro čtvrtina světa. Přestože Mezinárodní fotbalová federace FIFA na poslední chvíli zlevňuje vstupenky, návštěvnost to asi zásadně nezvýší, řekl v našem vysílání Jiří Kota, předseda České asociace sportovních ekonomů a manažerů.
15: Ono to má celkově takový efekt, ten dynamický pricing, že lidé si cestu dopředu rozmysleli a teď, když cena na poslední chvíli klesla, tak stejně už asi nepřijedou, protože tenhle šampionát je skutečně logistické peklo a naplánovat si například výlet pro českého fanouška, aby sledoval tým, tak je velmi drahý špás a je to náročné. Ono si vemte, že vzdálenost Vancouveru a Mexico City, dvou pořadatelských měst, je přes 4000 kilometrů a kdo chce sledovat český tým jen v základní skupině, tak nacestuje více než 4,5 tisíce kilometrů, což je pro představu vzdálenost z Lisabonu do Moskvy. Takže je to tak, že celkově teda FIFA stejně očekává, že prodá 90 až 95% lístků, ale dá se očekávat, že některé zápasy budou jak vidět prázdné sektory.
9: Na to, jak šampionátem žijí pořadatelská města, jsem se do Mexico City zeptala našeho zvláštního zpravodaje Jana Kaliby.
16: Mexičani tady určitě potvrdili, že jsou nejfotbalovějším, nejvášnivějším z těch národů, které pořádají ten letošní šampionát, ale i když hlasatel oznámil tady při tom zápase Mexičanů s Jihoafričany, že je vyprodáno tedy přes 80 tisíc diváků, tak viděl jsem celý zápas i volná sedadla a panuje tu sice na jednu stranu to nadšení předpokládané z pořádání dalšího mistrovství světa, na druhou stranu i rozpaky.
9: Což Janu Kalibavi potvrdil i Carlos Calderón, historik fotbalu z Mexické univerzity.
17: Ano, jsme velmi hrdí, že jako první na světě pořádáme mundial už po třetí, ale zároveň je tenhle šampionát trochu zklamání. Viděli jste ty přemrštěné ceny, je to nejdražší mistrovství světa v historii, takže na jednu stranu se těšíme, ale vstupenky jsou tak drahé, že to není pro nižší ani střední třídu. Jsou pro bohaté, pro politiky, pro influencery, takže za stolik senzace ten turnaj kvůli těm cenám nespůsobí. Podíváme se na to v televizi a můžeme to jít s turisty oslavit do barů a restaurací.
18: Pues ir a festejar con ellos, ¿no? En restaurantes, en bares.
9: A předsedy České asociace sportovních ekonomů a manažerů Žio Kotába jsem se také ptala, do jaké míry může fotbalové mistrovství světa nastartovat ekonomiku v hostujících zemích, tedy Mexiku, Spojených státech a Kanadě.
15: Obecně tyhle ty efekty pro ty hostující země a pořadatelská města se spíše přeceňují. Takže myslím si, že krátkodobý efekt na místní služby to může mít, může to urychlit mimo sportovní infrastrukturu, výstavba metra, rychlé dráhy na letiště a podobné věci, zvýšení mezinárodní prestiže, marketingový efekt, nadšení obyvatel, ale dlouhodobý růst ekonomický to spíše mít nebude. A zase na druhou stranu ty negativní dopady, o kterých se mluví v souvislosti se sportovními akcemi, tak dlouhodobé taky nebudou.
9: Tolik Jiří Kotáb, předseda České asociace sportovních ekonomů a manažerů. Celé mistrovství světa ve fotbale bude pokrývat sportovní redakce Českého rozhlasu, co nabídne posluchačům, nám z Mexika přiblížil reportér Mikuláš Jáša.
19: Ze všech zápasů české reprezentace vysíláme na digitální stanici Radiožurnál Sport přímý přenos. Po utkání máme k dispozici hráče na živé rozhovory a nechybíme ani na tiskových konferencích, kam běžně chodí trenér. To je takový základ, takový základní balíček. Navíc jsme přítomni na každém tréninku a mediálních aktivitách národního týmu, tedy toho českého. No a nabraný materiál posléze zpracováváme, to je logické, a nabízíme nejenom Radiožurnálu Sport, ale i regionálním stanicím Českého rozhlasu.
9: Tolik z Mexika náš reportér Mikuláš Jáša. Přestože letošní fotbalové mistrovství světa má rekordní počet účastnických týmů, jedna z fotbalových velmocí bude chybět. Itálie se na toto mistrovství světa neprobojovala. Není už dokonce na třetím v řadě. Před vysíláním jsem o tom mluvila s italským překladatelem, který žije dlouhodobě v Praze, Tizianem Maraskem. Zeptala jsem se ho, jaké jsou hlavní problémy italského fotbalu.
20: Problémy italského fotbalu je hodně a jako asi nemáme čas to probrat celkově a to budeme muset postupně po částech. A já bych řekl, že každopádně situace není až tak černá, jak to vypadá zvenku například.
9: Na mistrovství světa hraje třeba karibský ostrovní stát Curaçao, který nemá ani 160 tisíc obyvatel. Jak to bere italská veřejnost, že národní tým tam není a jsou tam třeba zastoupeny takovéhle malé státy?
20: Debata o tom, že tam je Curaçao, je trošku jiná než taková, protože tento mistrovství nabízí 16 míst navíc, ale pro UEFA jsou jenom dvě fleky, takže jako pro nás se to moc nezmění. Spíš to vnímáme tak, že týmy jako Curaçao, Kongo, Uzbekistán, i když Uzbekistán by se kvalifikovalo tentokrát i se starším formátem, to takové týmy hodně sníží kvalitu toho soutěže.
9: Ovlivní podle vás absence italského národního týmu vášeň, s jakou budou Italové sledovat mistrovství světa?
20: Určitě absence národňáků ovlivní to, tu sledovanost toho mistrovství světa, ale to ovlivní taky to, že většina zápasů budou odehrané v noci. A vy jako Češi to víte velmi dobře, protože budete hrát nějak dvě zápasy, aspoň ve 4 ráno. Ale každopádně určité dopady na společnosti jsou, a třeba pro restaurace a hospody a podobně. Bylo vyčísleno, že ztráta bude kolem 700 milionů eur, což je 50 miliardů korun. Takže jako prostě lidi se nebudou scházet společně, aby se dívali na ty zápasy. Budou asi radši koukat doma.
9: A řekli se, že Italové už po třetí nejsou na fotbalovém šampionátu. S čím to souvisí? Chybí italskému fotbalu silná osobnost Tahoun, když to srovnáme třeba s Francií, Španělskem, Británií?
20: No, když mluvíme o reprezentaci, hlavní příčina je spíš atmosféra, sama atmosféra kolem ní, protože my už dvakrát jsme se nekvalifikovali na mistrovství, takže jako ta atmosféra je opravdu dusná a to má dopady na psychiku hráčů. A ještě další věc, která podle mě je dost vážná, je, že v Itálii se ne volají hráči, které hrajou v zahraničí. Nevím přesně vysvětlovat proč, ale například Ruggeri, obránce, který hraje stabilně za Atletico Madrid, dosud nehrál ani jediný zápas za naroďák.
9: Dává Itálie třeba ve srovnání s Němci či Španěli dost peněz na výchovu dorostu, nebo je třeba nějaká změna systému výchovy mládeže nebo systému italských soutěží?
20: Kolik dáme peněz za mládežnický sektor, vám nedokážu říct. Můžu ale říct, že mládežnický sektor není zas tak špatný a právě v neděli U17 vyhrála mistrovství Evropy. To hlavní rozdíl s Němcema a se Španělema je právě to, že mládežnický sektor není systematický. Prostě každý klub dělá si, co chce a nemáme jednotný směr. Takže tohle hodně ovlivní, jak ty hráči rostou a potom jak budou nastupovat jakože do členské týmy, jako do série A, do série B. A toto vytváří určitě problémy pro vyvíjení těch hráčů, které velmi často mají problémy dostat místo do kluby ze série A, anebo odjíždí do zahraničí, jako například Ruggeri, hodně brzo. A tím se to trošku ztratí z italských radarů, dejme tomu.
9: Řeší se v Itálii, jestli tedy jde nebo nejde o nějakou hlubší krizi italského fotbalu? A v čem je třeba rozdíl oproti Euro 2020, které Itálie vyhrála?
20: V Itálii se řeší víc fotbal než politika, takže jasně, řeší se to a právě toto přispívá tou dusnou atmosféru, o kterou jsem mluvil předtím. Krize je patrná, některé reformy jsou určitě potřeba, podle mě by bylo potřeba zreformovat ligový systém kvůli právě finančním penězům klubu. A ohledně mistrovství 2020, když jsme vyhráli, já bych řekl, že tam Mancini byl dost dobrý vytvořit dobrou mentalitu a do toho přispíval i globální situace, protože tenkrát byl covid, takže součástí té mentalitě, to říkal víceméně každý hráč v rozhovoru, bylo, že musíme vyhrát tento euro, protože to musíme dělat to pro lidi. Takže v tom byl ten rozdíl. A pak potom euro to taky to pokračovalo a de facto my jsme do Kataru nejeli. Hlavně, jako já vím, že to vypadá zlý, ale jsme tam nejeli jenom kvůli tomu, že Jorginho nedal dvě penalty proti Švýcarům, protože jinak ve skupině jsme neprohrali jediný zápas.
9: A padaly nebo ne kvůli těm neúspěchům italského fotbalu hlavy vyšších fotbalových funkcionářů?
20: Jasně, že hlavy padají a právě kvůli tomu já moc nemůžu vám něco říct o tom, jaké budou další vývoji nebo další reformy, protože předseda svazu bude zvolen na konci června, takže něco budeme vědět až potom. Jediná věc, která zatím vypadá dost jasná, je, že na čele repre jako selektor by se měl vrátit Mancini, ale to není 100% jasně zatím.
9: Řekl mi Tiziano Maresco, italský překladatel, který dlouhodobě žije v Praze.
0: No a teď z fotbalového stadionu do kina přesně před 45 lety vstoupili do amerických kin dobyvatelé ztracené archy. Režisér Steven Spielberg v nich představil archeologa Indiana Jonese. Dobrodruh s bičem a kloboukem se v prvním filmu vydal po stopách bájné archy úmluvy a soupeřil o ni s nacisty.
1: Když se řekne archeolog, většina lidí si pravděpodobně nepředstaví vědce v laboratoři ani člověka s lopatkou na vykopávkách. Vybaví si klobouk, bič a Harrisona Forda.
21: Rozbité desky pozbírali a vložili je do archy. Když došli do Kanán, uložili archu na místo zvané Šalomounův chrám.
22: V Jeruzalémě.
21: Tam zůstala velmi dlouho, dokud náhle nezmizela.
1: Právě před 45 lety měl premiéru film Dobyvatelé ztracené archy, první dobrodružství Indiana Jonese. Archeologa, který místo klidného života na univerzitě bojuje s nacisty, hledá ztracené artefakty a pravidelně uniká smrti jen o vlásek.
23: Celý svůj život jste se honil po stopách našich předků. Archa je pokladem, o kterém se vám nezdálo ani v těch nejdivočejších snech.
1: Postava vznikla na přelomu 70. a 80. let, kdy si George Lucas a Steven Spielberg povídali o tom, že Hollywoodu chybí velký dobrodružný hrdina. Inspirovali se seriály, které sledovali jako děti. A Harrison Ford kvůli roli obětoval víc než jen pohodlí. V jednom z archivních záběrů z natáčení si dokonce sešívačkou připevňuje slavný klobouk k hlavě, aby mu během akčních scén nespadl. V pozdějších rozhovorech pak s úsměvem ukazuje do kamery drobné jizvy, které mu po tomhle netradičním řešení zůstaly.
24: My questions about it were many. Why am I wearing a leather jacket in the jungle?
25: Když mi poprvé ukázali Indiana Jonese, měl jsem spoustu otázek. Proč mám v džungli koženou bundu? Není tam náhodou horko? K čemu mi bude bič? A proč ten klobouk? Vysvětlili mi, že je to odkaz na dobrodružné filmy minulosti. Tak jsem řekl, dobře. A udělal jsem si tu postavu po svém.
1: Indiana Jones ale mohl vypadat úplně jinak. Lucas zpočátku nechtěl do hlavní role obsadit Forda, protože už hrál Hana Sola ve Hvězdných válkách. Favoritem byl herec Tom Selleck, jenže kvůli natáčení seriálu Magnum nemohl roli vzít. Dobyvatelé ztracené archy měli tedy premiéru v červnu roku 1981 a okamžitě se stali hitem. Diváky uchvátila kombinace humoru, napětí, exotických lokací i filmových triků. Třeba úvodní honička s obří kamennou koulí, ta byla vyrobená z laminátu, dřeva a omítky a Ford před ní skutečně utíkal. Spielbergovi se rekvizita tak zalíbila, že scénu ještě prodloužil. A slavný souboj se šermířem by měl být původně dlouhá akční sekvence. Ford ale během natáčení v Tunisku trpěl úplavicí a navrhl, proč ho prostě nezastřelím. Vznikla tak jedna z nejznámějších scén filmové historie.
26: And the winner is
27: Michael Caine
26: for Raiders of the Lost Ark.
1: Film získal 4 Oscary a odstartoval sérii, která pokračovala dalšími 4 celovečerními snímky. Mnoho dnešních archeologů přiznává, že se o svůj obor začali zajímat právě díky tomuto filmu. Na velkém plátně můžete Indiana Jonese vidět 11. července, a to v pražském kinu Kavalírka. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
9: V Ranním plusu za pár okamžiků uslyšíte zprávy a po nich pro a proti. Zaslouží si Miloš Zeman nejvyšší státní vyznamenání, na které ho navrhla sněmovna. Měla by se ctít tradice odměňování ex-prezidentů i přes jejich kontroverze. Nejen o tom budou debatovat poslanec hnutí ANO Radek Vondráček a poslanec a bývalý předseda KDU ČSL Marek Výborný v pořadu pro a proti, který moderuje Lucie Vopálenská. Děkuji, že jste věnovali pozornost našemu rannímu vysílání. Pro dnešek se loučí Martina Mašková
0: a Tomáš Pavlíček. Naslyšenou.
2: Hezké dopoledne, je 9:30.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Česko chce opustit vesmírný projekt Intersputnik, který založil Sovětský svaz a dodnes ho řídí Rusko. Zjistil to zpravodajský server i rozhlas. Jedním z hlavních důvodů k odchodu z organizace je podle Ministerstva průmyslu a obchodu ruská válečná agrese proti Ukrajině. Vesmírný projekt už zároveň pro Česko nemá téměř žádný přínos a po uvalení sankcí na Moskvu se přerušilo i vyplácení dividend z činnosti organizace. Intersputnik opustili po vpádu ruské armády na Ukrajinu už třeba Polsko nebo Německo. Vystoupit se snaží i samotná Ukrajina. Francie hostí mezinárodní setkání věnované dvoustátnímu řešení konfliktu mezi Izraelem a Palestinci. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot na něj do Paříže pozval politiky z Izraele i Palestiny. Projednají možný vznik palestinského státu vedle Izraele. Konference má mimo jiné vydat doporučení pro nadcházející summit G7 ve francouzském Evianu. Končící žalobkyně Petra Lastovecká se dnes setká s ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem za ANO. Minulý týden po 25 letech ve funkci rezignovala. Zdůvodnila to ztrátou důvěry ve vedení státního zastupitelství. Lastovecká se podílela na vyšetřování bitcoinové kauzy. Její nadřízení ji ale z případu koncem ledna odvolali kvůli údajné podjatosti. Ve Francii se dnes lidé rozloučí s někdejší první dámou Bernadette Chiracovou. Vdova po ex-prezidentovi Jacquesovi Chiracovi zemřela minulý týden ve věku 93 let. První dámou se stala v roce 1995 a byla jí až do roku 2007. Dřív působila jako regionální politička, stála také v čele několika charitativních projektů. Lidé si u Banka stavebních spořitelen vzali v květnu nové hypotéky za více než 38 miliard korun. Ukázal to Hypomonitor České bankovní asociace. Ve srovnání s dubnem sice půjčená částka na nových hypotékách klesla zhruba o 15%. I tak byla ale květnová aktivita na trhu výrazná, říká hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel.
3: Ačkoliv květnová hypoteční aktivita polevila, počty přes 7 tisíc a objem přes 35 miliard korun nových hypoték po sezónním očištění zůstal silnější než v závěru loňského roku.
2: Hypoteční sazba se v květnu meziměsíčně zvýšila o desetinu na 4,67%. Průměrná částka na jednu hypotéku byla zhruba 4 miliony 800 tisíc korun.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Papež Lev XIV. Dnes končí svou návštěvu Španělska. Na ostrově Tenerife mimo jiné navštíví Centrum pro imigranty. Už včera uprchlickou krizi označil za zkoušku svědomí hlavně pro Evropu a vyzval mezinárodní společenství ke spolupráci při pomoci migrantům. V prostřední Bečvě na Vsetínsku odpoledne otevřou novou cyklostezku. Trasa měří téměř 2,5 kilometru a její součástí jsou i nové autobusové zastávky se zelenou střechou a houpačkou a taky dřevěná útulna, kde můžou projíždějící cyklisté zdarma přespat. Už po páté se lidé můžou zapojit do mapování vybraných nepůvodních a invazních druhů v Česku. Akce s názvem Biosmršť začíná dnes a končí v neděli. Při procházce stačí mít chytrý telefon s určovací aplikací. Data pak můžou vědcům a ochráncům zjistit, v jakých lokalitách se zavlečené druhy šíří.
5: V předchozích ročnících lidé nejčastěji zaznamenávali třeba pajasan žláznatý, slunéčko východní, želvu nádhernou nebo nutrii říční. Sledované druhy letos organizátoři rozšířili.
6: Pozměnili jsme zejména rostliny, doplnili jsme klejchu a paulony.
5: Říká Jiří Skuhrovec z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu. Nejlepší je podle organizátorů zaznamenávat výskyt invazní rostliny nebo živočicha přes mobil aplikaci iNaturalist, která pomůže i s určením druhu. Podrobnosti o akci jsou na webových stránkách biosmršť.cz. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
2: Na Plusu máme také informace pro řidiče. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se za sjezdem na Poděbrady na 36. kilometru řeší nehoda dodávky s osobním autem. Projíždí se jedním pruhem mezi havarovanými vozy. Kolona z 29. kilometru vás zdrží až půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na letiště čekejte kolonu od nájezdu z Karlovarské až ke sjezdu na letiště, kde je stále omezení v Aviatické ulici. V koloně se navíc řeší nehoda dvou aut v připojení od Evropské, zdržení až půl hodiny. Na Pražském okruhu se zdržíte i směrem na dálnici D1. Od D5 za Ořech pojedete kolem 10 minut a pomalu se jede i na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Od sjezdu na Běchovice k Průmyslové pojedete asi 10 minut. Šťastnou cestu. Během dne se od západu bude zatahovat, v Čechách se čeká místy občasný slabý déšť, večer na západě ale budou srážky četnější. Na Moravě a ve Slezsku se až odpoledne objeví místy přehánky, spíš na severu a bude tam až 20 stupňů, jinak se teploty budou pohybovat mezi 13 a 18 stupni. Tolik zprávy a teď už začíná Pro a proti.
7: Dobrý den. Bývalý premiér a prezident Miloš Zeman by měl dostat Řád bílého lva. Sněmovna to hlasy vládní koalice navrhla současné hlavě státu Petru Pavlovi. Jde o nejvyšší státní vyznamenání. Má je Miloš Zeman dostat nebo ne? Má si tento řád zasloužit? A nebo by ho měli ex-prezidenti dostávat takřka automaticky z úcty k úřadu, tak jako jej mají propůjčený při výkonu mandátu? A proč tento krok koalice navrhla? Je Petru Pavlovi právě teď. Přeji příjemný poslech.
8: Pro a proti Lucie Vopálenské.
7: Na dálku ve vysílání vítám poslance hnutí ANO Radka Vondráčka, který návrh ve sněmovně prosadil. Dobrý den, tuším do sněmovního studia.
10: Dobrý den.
7: A do našeho kde jste?
10: Už z Moravy.
7: Z Moravy, dobře, zdravím na Moravu. A do našeho pardubického studia zdravím také poslance a bývalého předsedu KDU ČSL Marka Výborného. Vítejte, hezký den.
11: Pěkné dopoledne vám, posluchačům i kolegu Radku Vondráčkovi.
7: Tak pánové, suverénem je a bude samozřejmě prezident Pavel a ten se bude rozhodovat, nicméně zaslouží si podle vás Miloš Zeman zmíněné nejvyšší státní vyznamenání, anebo ne, pane Vondráčku?
10: No, vy jste to řekli na úvod, je to jen návrh a my jako poslanecká sněmovna, my jsme jich snad měli přes 150. To je spíš k zamyšlení, jestli bychom neměli tenhle systém změnit, protože těch návrhů je opravdu příliš mnoho. No ale v každém případě myslím si, že Miloš Zeman je velmi výrazný představitel České republiky, který byl prezidentem, byl předsedou poslanecké sněmovny, dlouholetým takovým, řekněme, lídrem a člověkem, který se zasloužil o rozvoj sociální demokracie. Byl premiérem, jsem vynechal. On je taková živoucí kronika už našeho století, nebo toho předcházejícího století, protože byl u událostí v roce 1968, byl u událostí v roce 1989.
7: Jasně, rozumím, ale dneska vy jste uvodil svou odpověď slovy, je to jen návrh, takže zaslouží ano, si podle vás to nejvyšší vyznamenání, nebo ne? Zaslouží, ano?
10: Já myslím si, že je to samozřejmě o panu prezidentu Pavlovi. Ale za mě by ten řád už měl mít, tak je to vypovídací hodnotu, to má spíš i o té předchozí sněmovně, která nepodpořila můj návrh, já už to navrhuji po třetí. Teď se o tom zase ještě třikrát hlasovalo. Je to zajímavé zrcadlo toho, co se děje na české politické scéně, ale prezident Miloš Zeman si myslím už toho bílého lva měl mít, stejně tak jako jeho předchůdci.
7: To byl názor Radka Vondráčka z hnutí ANO. Jaký postoj zaujímá Marek Výborný z KDU ČSL? Podle vašeho předřečníka Miloš Zeman neselhal a řád bílého lva měl mít už dávno.
11: Já jsem pro tento návrh kolegy Vondráčka nehlasoval a nehlasoval jsem pro něj vědomně. Je zcela nesporné, že Miloš Zeman je jednou z nejvýraznějších postav na politické scéně České republiky po roce 1989. Nicméně to si myslím, že ještě nepředznamenává to, že jenom proto, že někdo byl v mnoha funkcích, veřejných funkcích i v těch nejvyšších, takže automaticky by měl mít nárok na propůjčení toho nejvyššího státního vyznamenání, to je řád bílého lva. Nedomnívám se a proto jsem proto také nehlasoval.
7: Pane Vondráčku, jakou váhu má podle vás toto nejvyšší ocenění, řád bílého lva? Má se udělovat automaticky těm nejvýraznějším osobnostem, které vystřídali nejvyšší posty na čele státu? anebo by si je skutečně měli ti lidé zasloužit a měli by to být osobnosti, které u veřejnosti, řekněme, nevyvolávají silnou kritiku?
10: Nic v politice není automatické a samozřejmě já chápu, že Miloš Zeman, který je opravdu velký originál a dokáže i provokovat, tak vzbuzuje nějaké emoce, nicméně on je opravdu výrazným politikem. On opravdu spoluutvářel, v podstatě se, on má historickou roli v rámci České republiky. To není jenom otázka toho, že zvítězil. Mimochodem zvítězil jako jako první dvakrát v přímých volbách. To má také velkou hodnotu a sílu. Když se bavím se zahraničními partnery, on byl vždycky velmi dobře vnímán díky svému smyslu pro humor. Já ho zastupoval na několika prezidentských summitech, nebo teďka Slováci zvažují nějaké ocenění osobností, které se zasloužily o československé vztahy a první jméno, které padlo jako návrh, tak byl Miloš Zeman. Opravdu je to už projev trošku takové malosti, že ten řád nemá. Nicméně já jsem s ním mluvil na toto téma, on osobně o to příliš nestál, poděkoval mi za to, že ten návrh dávám já, a že si toho cení, ale myslím si, že nesedí v lánech a nečeká, jestli bude udělen
7: zákon. Rozumím, přehraju to zase na pana Výborného. Tak není to projev české malosti, že už minulá sněmovna panu Zemanovi tento nejvyšší řád neudělila, když dvakrát, jak říká Radek Vondráček, vyhrál v přímé volbě. Není, pane Výborný, toto už samo o sobě, jak si na nějaké ocenění, poděkování?
11: Já se přesvědčen, ale nejenom přesvědčen, prostě musíme si uvědomit, že státní vyznamenání přece nejsou odměny za to, kolikrát kdo vyhrál volby. To je zcela zcestná představa, takhle to skutečně není, nefunguje. Stejně tak jako pro mě je zcela irelevantní, že Robert Fico chce někoho vyznamenat na Slovensku z našich politiků. To skutečně není také nějaký signál pro to, jak bychom se měli chovat. Znovu jenom zopakuji to, co říkal i Radek.
10: Určitě ne Robert Fico, jo? Řeč byla s předsedou parlamentu panem Rašim.
11: Dobře, pokud to nebyl pan Danko třeba, ale ne, já jsem mu to nebyl, to nechci nějak hodnotit, ale znovu říkám, je to suverénní rozhodnutí, říkal to i Radek Vondráček na začátku, tak si to připomeňme, není to sněmovna, která někoho vyznamenává nebo propůjčuje někomu nějaký řád, je to vždycky suverénní rozhodnutí prezidenta republiky, které, pravda, je potom kontrasignováno, musí být kontrasignováno premiérem, ale je to vždy na panu prezidentovi. On dokonce může vybrat kohokoliv jiného, než koho mu doporučí poslanecká sněmovna nebo senát.
7: Pane Výborný, ale na druhou stranu, já vám rozumím, co říkáte všem těm slovům, ale na druhou stranu je to nejvyšší státní vyznamenání, které tedy, jak si dává ze svých rukou prezident a rozhoduje o něm, ale ptám se znovu, má se udělovat i těm osobnostem, které u veřejnosti vyvolávají silnou kritiku, protože při vší úctě k Miloši Zemanovi, k této jaksi velmi výrazné osobnosti polistopadové politiky, on společnost rozděloval, provokoval, to uzná i Radek Vondráček a urážela, ponižoval své politické oponenty.
11: Teď jste to řekla, paní redaktorko, já jsem hluboce přesvědčen o tom, že státní vyznamenání není jenom ocenění toho, že se někdo pohyboval ve veřejném prostoru, ale má to být také nějaký signál k současné společnosti, k mladé generaci. Přece ten, kdo je nositelem nejvyššího státního vyznamenání, by měl být i historicky dáno vzorem pro dnešní společnost, pro dnešní generaci. A tak si jenom připomeňme, Miloš Zeman v některých obdobích své veřejné činnosti výrazným způsobem rozděloval společnost, a to vědomně a de facto cíleně, a on se k tomu hlásil. Stejně tak útočil na své politické odpůrce, a to často za hranou přijatelnosti, útočil na vás, na média. Dlouhodobě víme o jeho proruské a pročínské orientaci. Do okamžiku, než Vladimír Putin zaútočil na Ukrajinu, pak se to výrazně změnilo, ale přece nemůžeme zapomenout i tyto věci, které podle mého názoru nebyly v souladu se zájmem České republiky, naší zahraniční politiky a diplomacie. Já jsem přesvědčen o tom, že opravdu takové osobnosti, a teď odhlédnu od Miloše Zemana, ale jakékoliv podobné osobnosti, které ve svém veřejném působení způsobili takové kontroverze, tímto pro mě nepřijatelným způsobem útočili na své oponenty, tak prostě nemají být tím, kdo bude vzorem, kdo bude vydáván za vzor, protože je nositelem nejvyššího státního vyznamenání. Já k tomu dodám ještě jeden svůj osobní příběh. Já jsem v době, kdy jsem vůbec nepůsobil v politice, byl jsem ředitelem gymnázia tady v Pardubicích a Miloš Zeman tehdy veřejně v médiích použil velmi vulgární slova. Bylo to v souvislosti s nějakou tou hudební skupinou, tuším v Rusku, a nechci tady vůbec opakovat. Tak já jsem tehdy napsal otevřený dopis kanceláři prezidenta republiky a protestoval jsem proti tomu, že prezident, který je hlavou státu a reprezentuje ten úřad, ke kterému mám velký respekt a velkou úctu, takže tímhletím způsobem ho vlastně sám dehonestuje. Dokonce tak, jsem potom symbolicky sunul ředitelně jeho portrét. Čili já si nemyslím, že taková osobnost by měla být nositelem nejvyššího státního vyznamenání.
7: Tak pane Radku Vondráčku, vy jste to sám navrhl, takže já chci od vás argumenty a laudácio, řekněme, na Miloše Zemana. Když jsme tady slyšeli, že vlastně takovou otázku, jaký signál dáváte do společnosti tímto návrhem, tak nezapomněl jste na tu kritiku, kterou tady právě Marek Výborný zmínil. Vysvětlete, za co konkrétně by ten řád Bílého lva měl Miloš Zeman dostat?
10: Tak v podstatě celá moje úvodní řeč, nebo ten první vstup byl o tom, za co by to měl dostat, je to úsměvné.
7: Nese skutečně mimořádné zásluhy o stát, jak stojí v popisu tohoto nejvyššího státního vyznamenání.
10: Můžete... Vy jste to řekla, přesně tak to je. A zřejmě ještě neuplynul dostatečný čas, aby to bylo oceněno. Nicméně já jsem přesvědčený, že tedy i s odstupem více let, třeba i několik desítek let, ta historická stopa Miloše Zemana vůbec na státnosti České republiky, na našich vztazích se sousedy, třeba se Slováky, protože on se opravdu výrazně zasadil o zlepšení vztahu, jestli si vzpomínáte. No je to, pojďte si, já řeknu jednu větu, ať se kolega neurazí, malost má mnoho podob a já si myslím, že když poslouchám dnešní vyjádření, jak se k sobě chováme, teď to prostě pojmu na všechny, tak to urážení, to se dostalo do úplně jiné sféry.
7: Na jaký to, příklad?
10: Na ten jeden, já samozřejmě vím to slovo, které myslí pan Výborný. No, tady
7: promiňte,
10: řekl,
7: pane Vondráčku, ale
10: se podaří, no.
7: Ne každý vtip se podaří, ano, Milošovi Zemanovi se také ne každý vtip podařil, například ten o novinářích při setkání s panem Putinem, ale řekněte mi konkrétně, za co, za jaké konkrétní zásluhy by si měla Miloše Zemana vážit celá česká společnost? Já vám absolutně tento váš postoj neberu. Já chci jenom konkrétní argumenty. Je to nejvyšší státní vyznamenání, žádný řád zlaté vařečky a vy tím, jak naznačil Marek Výborný, dáváte Miloše Zemana za příklad. Takže proč?
10: Ale on třeba jako předseda sociální demokracie byl u té, pamatujete tenkrát té legislativní smršti, kolik zákonů dodnes máme od té doby, v podstatě i ty základní volební zákony, my jsme ho krát novelizovali. To
7: zákony nakonec
10: pořád
7: schvaluje sněmovna, to byste takhle mohl ocenit všechny poslance a poslankyně.
10: No, to s dovolením nemohl.
7: Promiňte, řekněte to, konkrétně, to, promiňte, čím přispěl tomuto státu,
10: argument.
7: Ale jako já chci slyšet ty argumenty, rozumíte, nevidím to kriticky, já chci slyšet,
10: postoji, jak názory,
7: ale konkrétní činy, prosím.
10: Formoval desítky let vůbec kdo a jakým způsobem přijímal veřejná rozhodnutí v této zemi a zeptejte se lidí a kolik dostanete odpovědí, kdo vůbec neví, kde je Zeman. Většina lidí v České republice ví, kde je Miloš Zeman.
7: A to
10: a
7: je
10: neví
7: argument.
10: To jenom proto, že vyhrál volby, ale ví to, že měl jasné postoje a konec konců on to, že dokáže jít i proti třeba uznat chybu, nebo že mít své vlastní názory, to potvrdil přece i po invazi na Ukrajinu, kdy prostě okamžitě odsoudil tu invazi a okamžitě vlastně byl na straně Ukrajiny, protože to bylo správné. Miloš Zeman udělal celý život, co celý život dělal to, co považoval za správné. No a teď se dostáváme do pozice, že asi nebyl dostatečně konformní, asi nevyhovoval všem, neměl dostatečně správné názory a ten řád by třeba nedostane. No, nic hrozného se nestane.
7: Teď to trošku schazujete sám sebe vlastně, svůj návrh, ale zeptám se teď Marka Výborného. Pane Výborný, neukáže čas nakonec, že Miloš Zeman si nejvyšší státní ocenění zaslouží prostě pro celou tu svoji politickou kariéru, kdy, jak říká Radek Vondráček, vždycky si stál za svým, i když šel třeba proti většině a sice 8 politiků vlastně na něj sepsalo jaksi výzvu k abdikaci kvůli téměř velezradě, ale jak si nakonec třeba po plné ruské invazi na Ukrajinu Miloš Zeman ze svých dlouhodobě proruských postojů upustil vlastně, otočil.
11: A to já jsem zmínil, a to jsem taky na Miloši Zemanovi ocenil, ten jeho postoj z roku 2021 na sklonku jeho veřejné politické kariéry, to je nesporné, ale já nemám tady nějakou křišťálovou kouli, abych věštil, co bude za 5, za 10 let, ale znovu opakuji, máme tady řadu osobností, které také neměly konformní názory, které by chápala, vnímala takto většina společnosti. Třeba první náš československý a český potom prezident Václav Havel určitě a Radek Vondráček to potvrdí, předpokládám, taky to přece nebyla konformní osobnost, ale principiálně hájila, respektovala ty základní hodnoty naší státnosti, toho, jak má
7: působit. A Miloš Zeman je nerespektoval?
11: No já jsem přesvědčen o tom, že v některých etapách svého veřejného působení, tak jak vystupoval, a znovu opakuji, tak jak třeba vědomě a cíleně rozděloval společnost, tak si nemyslím, že tohle to jsou ty hodnoty a ty postoje, které by, znovu říkám, měly být příkladem.
7: Dobře, ale já zatím z obou stran zatím slyším v podstatě jenom řeči, já chci tvrdé argumenty. Řekněte mi, proč by Miloš Zeman vlastně neměl dostat to vyznamenání s ohledem na to, co skutečně na základě svých činů vykonal. Zajímá mě, jestli prospěl ekonomice, hospodářství této země, jestli prospěl v zahraniční politice, v ekonomické diplomacii, o které tak často a rád mluvil, jestli měl dobrý tah na branku v zahraničí a jestli přispíval k bezpečnosti naší země.
11: Podívejte se, nikdo není černobílý. Já nechci tady být teďka tím, kdo bude soudit tady Miloše Zemana, protože v některých okamžicích jeho veřejného působení bych jeho postoje názory ocenil, podepsal a myslím, že v těch okamžicích také.
7: A v jakých konkrétně? Řekněte mi, já to chci slyšet pro naše posluchače.
11: Tak znovu říkám, třeba v roce 2021, kdy jasně a srozumitelně odsoudil ruskou agresi a válku na Ukrajině, napadení Ukrajiny, tak to je věc, kterou já oceňuji. Stejně tak to, že je jednou z nejvýraznějších politických postav, stál u řady klíčových norem právních, ale to přece ještě není důvod, abychom mohli toto propojit s tím, co je napsáno u řádu Bílého lva, že se propůjčuje za zvlášť, znovu potrhuji, za zvlášť vynikající zásluhy o stát. Já jsem přesvědčen o tom, že když se podíváme na tuto osobnost, výraznou osobnost v celku, tak pro mě osobně prostě toto nenaplňuje. Znovu říkám, proto jsem nehlasoval pro ten návrh, ale respektuji, že to je také na rozhodnutí současného pana prezidenta. Jedině on se rozhodne o tom, zda ten řád propůjčí nebo nepropůjčí. Naštěstí to nemusím rozhodovat já.
7: Já uvedu přeci jen pro posluchače Českého rozhlasu Plus, že za Miloše Zemana jsme vstoupili do Severoatlantické aliance. Ano. Byl to Miloš Zeman, kdo se prohlašoval za eurofederalistu, na Hradě vyvěsil evropskou vlajku, usiloval například o evropskou armádu. Na druhé straně je mu vyčítáno, že po léta orientoval naší zemi na Rusko a na Čínu. Pozval si, vlastně zařadil mezi své poradce vysoce postaveného představitele Čínské lidové republiky. A dovolím si jeden citát. Byl to náš člověk v Praze. Tato slova dvorního kremelského novináře Dmitrije Smirnova nedávno připomenul Alexandr Mitrofanov. Pane Vondráčku, vypadá to, že většina sněmovny chce nejvyšší ocenění pro Putinova člověka v Praze, nebo to tak není? Já musím tu zahraniční politiku zvednout ještě jednou.
10: No, zaprvé krásný příklad, jenom odskočím a odpovím, ale krásný příklad, že samozřejmě Václav Havel s Václavem Klausem spolu hodně nesouhlasili, si myslím, že měli jiný pohled na svět. Přesto Václav Klaus Václavu Havlovi samozřejmě svému předchůdci na Hradě ten řád udělil. Co se týče zahraniční
7: neudělil.
10: Politiky...
7: Neudělil, promiňte, neudělil, ne, byli, ne. Byli to sena, byla to sněmovna.
10: On dostal od Václava Klause řád, pan jako Václav Havel, dostal. Já nevím, já myslím, musel ho dostat od prezidenta.
7: Já mám informace, že to byla sněmovna, která to také může udělat.
10: Tak na nomino, no to nevím, tak to si, dobře.
7: Nevím, tohle nechme, nejsme si jistě, ano.
10: Ale pořád uděluje prezident.
7: Tak zajímá mě, jestli, aby jsme se vrátili k tomu, na co jsem se ptala, ale jestli to, že, tím uznáním, to, nebo Zeman, tou omluvou Zeman, po invazi Ruska na Ukrajinu, jestli tím odčinil vlastně svoji třeba proruskou, pročínskou politiku předchozí.
10: Tady si dovolím nesouhlasit, tady není co odčinit.
7: Není.
10: Co chcete vyčítat za to, že věřil v nějakou mírovou koexistenci i s těmi velkými zeměmi a chtěl, abychom měli pragmatické, realistické vztahy. Já mu třeba vyčítám to prohlášení 4, s tím jsem nesouhlasil. Tak, a tomu tak. Klidně řeknu osobně.
7: No. A jinak, nebyla to tedy ostuda to prohlášení 4, přesto prohlášení 4, přesto vy jste to navrhl, takže proč to omlouváte, když mu to vyčítáte?
10: No já mu to vyčítám, já s tím nesouhlasím, kdybych ve všem souhlasil s Milošem Zemanem, tak to není normální, tak to není zdravé. Okay. Prostě já věřím v pluralitu názoru, to je podstata demokracie, já jsem parlamentní člověk. Myslím si, že tato jedna událost, nebo i několik, pořád neznamená takový záznam, nezlobte se, že to použiju v kádrových materiálech Miloše Zemana, že by mu neměl být udělen řád Bílého lva, protože

0: To byla snaha něco vracet panu prezidentovi. Prostě koaliční poslanci hnutí ANO a zvláště SPD a motoristů se netají svým kladným vztahem i k těm kontroverzním výrokům a útokům ze strany Miloše Zemana historicky a domnívají se, že je to kvalifikace pro to, aby byl nositelem nejvyššího státního vyznamenání, tak prostě mají ve sněmovně většinu, respektuji to, já se znovu říkám, jsem proto nehlasoval a zároveň vím, že teď je to na panu prezidentu Petru Pavlovi, jak se rozhodne.
1: A očekáváte, že prezident Pavel Miloši Zemanovi tento nejvyšší řád udělí?
0: Osobně si myslím, že spíše ne, ale znovu říkám, jako kdo jsem já, abych tady odhadoval postoje prezidenta republiky. Znovu říkám, je to jeho svobodné rozhodnutí a je to tak správně. A snad ještě jenom poznámka, teď jsem se rychle díval, skutečně Václav Klaus Václavu Havlovi žádné státní vyznamenání nikdy neudělil, bylo to skutečně z obou dvou komor parlamentu v říjnu 2003, byť potom v březnu 2012 podepsal Václav Klaus zákon o zásluhách Václava Havla.
1: Tak, máme poslední 3/4 minuty. Pane Vondráčku, proč se snažíte, aby dostal Miloš Zeman řád Bílého lva právě teď? Ono i s ohledem na stále probíhající válku na Ukrajině to může působit trochu zvláštně. A není to provokace vůči prezidentu Petru Pavlovi?
2: No zaprvé už je to po třetí, co to navrhuji a že to předtím neprošlo. To je odpověď jednoduchá. Rozložení politických sil v poslanecké sněmovně bylo jiné. Takže opravdu nesouvisí to teď s válkou o to, kdo pojede do Ankary nebo s tím sporem. Určitě to není nějaká provokace vůči prezidentu Petru Pavlovi. Já jsem přesvědčený, že Miloš Zeman si ten řád zaslouží a samozřejmě slaví 83. narozeniny, jestli se nepletu, ne 80., ono 44.
1: No to je celkem...
2: Tak ano, 82. Takže... narozeniny bude slavit. Prostě já myslím, že...
1: Radši zažívá než in memoriam.
2: A jestli jsem chtěl to říkat nějak hezky. No a teď samozřejmě udělí nebo neudělí Petr Pavel. Ono to nakonec vypoví o něm, než o panu Miloši Zemanovi.
1: No, to je otázkou. Snad někdy napříště. Děkuji poslancům Radku Vondráčkovi z Hnutí ANO a Marku Výbornému z KDU ČSL. Naslyšenou, díky.
0: Naslyšenou, pěkný víkend.
1: Od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.
3: Pěkné dopoledne, je 10 hodin.
4: Český rozhlas Plus.
3: Ode dneška začíná platit migrační pakt Evropské unie. Dohodu s Íránem podepíšou Spojené státy podle Trumpa o víkendu. V Česku se začaly vyrábět látky pro léky na obezitu. Příjemný poslech pátečních zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. V Evropské unii dnes začínají platit nová azylová pravidla. Zavádí je migrační pakt, schválený před 2 lety. Podle Evropské komise má zrychlit azylová řízení nebo zpřísnit ochranu vnějších hranic.
5: Migranti na vnějších hranicích Evropské unie budou podle nových pravidel automaticky procházet takzvaným screeningem. Žadatelé o azyl z bezpečných zemí pak podstoupí zrychlenou hraniční proceduru. Rozhodnutí o případném návratu do země původu by v jejich případě mělo padnout v rámci několika týdnů. Dnes se na základě migračního paktu spouští také takzvaná povinná solidarita, v rámci které si mají členské státy navzájem pomáhat se zvládáním migrační situace. Finančně, materiálně nebo tím, že přijmou část žadatelů o azyl. Česko má kvůli velkému množství ukrajinských uprchlíků z této povinnosti zatím výjimku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa podepíšou dohodu s Íránem o víkendu v Evropě. Šéf Bílého domu oznámil, že u podpisu bude viceprezident J.D. Vance. Írán podle tamní diplomacie zatím ohledně smlouvy nepřijal konečné rozhodnutí. Podle Trumpa přitom dohodu potvrdil i nejvyšší íránský duchovní vůdce Mojaba Chamenei. Americký prezident předtím odvolal chystané bombardování Íránu.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Končící žalobkyně Petra Lastovecká z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci se dnes setká s ministrem spravedlnosti za hnutí ANO Jeronýmem Tejcem.

0: Lastovecká minulý týden rezignovala, zdůvodnila to ztrátou důvěry.
1: Lastovecká se podílela na vyšetřování bitcoinové kauzy. Její nadřízení ji ale z případu koncem ledna odvolali kvůli údajné podjatosti. Z funkce žalobkyně odešla po 25 letech.
2: Protože jsem postupně ztratila důvěru v odborné vedení a směřování státního zastupitelství.
1: Popsala minulý týden Lastovecká. Pro rezignaci se prý definitivně rozhodla potom, co dostala výtku kvůli rozhovoru pro Radiožurnál. V něm popisovala, proč jí vrchní olomoucký žalobce Radim Dragoun vyloučil z týmu k bitcoinové kauze. Tejcké schůzi už dřív řekl, že nálada v soustavě státního zastupitelství není dobrá a zajímá ho příčina. Josef Číš, Český rozhlas.
0: V Česku ubývá obyvatel. Za první čtvrtletí letošního roku jejich počet klesl o necelých 20 tisíc. Česko tak má zhruba 10 milionů 900 tisíc obyvatel. Podle Českého statistického úřadu od ledna do března víc lidí zemřelo, než se narodilo. Úmrtí bylo přes 30 tisíc, nově narozených dětí ale jen 17,5 tisíce. Porodnost v Česku klesá už pátým rokem. Zároveň byl taky větší počet těch, kteří se ze země odstěhovali do zahraničí než nově příchozích. Na akciovém trhu Nasdaq se dnes začne obchodovat s akciemi americké společnosti SpaceX. Firma miliardáře Elona Muska se zaměřuje na raketovou techniku, satelitní síť Starlink a na rozvoj umělé inteligence. Společnost plánuje prodejem akcií získat 75 miliard dolarů v přepočtu přes 1,5 bilionu korun. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V obci Bohumil nedaleko Prahy se začaly vyrábět látky pro léky na diabetes a obezitu. Zatím ve zkušebním provozu. Dánská společnost Novo Nordisk investovala do rozšíření současného závodu přes 8 miliard korun. V Česku je v současnosti zhruba milion obézních lidí a podle předsedy České diabetologické společnosti Martina Prázdného jejich počet stoupá.
3: Pro Českou republiku je to unikátní příležitost se dostat do, řekněme, skupiny těch vyvolených států, kde se tyto látky produkují a je to obrovský posun.
0: Začíná benefiční sbírka akce Cihla. Pořádá ji organizace Portus Praha, která podporuje lidi s mentálním znevýhodněním a pomáhá s jejich začleněním do běžného života. Zapojit se do sbírky můžou lidé až do září, třeba tím, že si koupí symbolickou cihlu u stánku v Pražské ulici na Příkopě. Přispět můžou ale i na webu akce. Na festivalu Rock for People v Hradci Králové dnes vystoupí Jiří Pavlica s hudebně tanečním souborem Hradišťan. Na jejich vystoupení se chystá i více než 150 hradeckých seniorů. Do parku 360 přijedou v rámci projektu Seniori na Rock for People, který každoročně organizuje Centrum sociální pomoci a služeb ve spolupráci s hradeckým magistrátem a seniorským spolkem.
4: Do areálu parku 360 na letišti v Hradci Králové, kde festival ve středu začal, přiveze seniory čtveřice autobusů. Koncert začne v 5 hodin odpoledne a potrvá 3/4 hodiny. Seniori se na něm potkají s 10 000 návštěvníků z Česka i ze zahraničí. Většina z nich areál po skončení koncertu opustí. Zhruba čtvrtina ale na festivalu zůstane, aby mohli sledovat koncerty ostatních kapel. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Teď míříme na silnice, na dálnici D1 z Prahy do Brna začíná kolona kamionů v pravém pruhu u sjezdu na Domašov na 168. kilometru a pomalu se jede do omezení u sjezdu na Bratislavu na 196. kilometr. Osobní auta se v celém úseku zastavují jen nárazově. Na silnici 7 se na obchvatu Slaného jezdí v omezení Kyvadlově. V obou směrech čekejte zdržení v koloně kolem 15 minut. V Praze na Barandovském mostě směrem na Smíchov už se podařilo odstranit havarovaná auta, projíždí se bez omezení a kolona od sjezdu na Pankrát se rozjíždí, stále se ale zdržíte asi 10 minut. A nově se bouralo v Praze v Karlovarské ulici směrem do centra. Před křižovatkou se Slánskou se srazila 3 auta v prostředním pruhu. Chvíli se zdržíte v kratší koloně. Dobře, dojeďte. Pátek přinesl jasnou až polojasnou oblohu, ovšem od západu bude postupně oblačno až zataženo. V Čechách místy s občasným deštěm, večer budou srážky na západě četnější. Naopak na východě se čekají až odpoledne, a to pouze přehánky výjimečně. Na severu Moravy se budou vyskytovat místy a bude tam až 20 stupňů, zatímco jinde se teploty budou pohybovat mezi 13 a 18 stupni. Tolik zprávy. A teď už nový díl podcastu Vinohradská 12.
5: Co budete dělat v sobotu, pane politologu?
6: Nevím.
5: Vychází nám další díl naší série Kati. Možná za to dostaneme i nějakou cenu.
7: Na poličku dobrý, jinak asi nepoužitelný.
5: Kati, diktátoři z krví na rukou. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
8: Somálský fotbalový rozhodčí Omar Abdulkader Artan na mistrovství světa pískat nebude.
9: Nebyl vpuštěn do Spojených států.
10: A man many consider a national hero.
11: Problémy měl i irácký reprezentant Ayman Hussein.
12: Byl imigračními úřady vyslíchaný 7 hodin.
13: Vysoký komisař OSN pro lidská práva vyzval administrativu Spojených států, aby přehodnotila svou migrační politiku.
5: Skandály fotbalového šampionátu, rozhodčí ze Somálska odtočen na letišti a problémy ty měl i irácký a íránský manšaft. Proč? Co se Američanům nezdá? A jaké to bude mít důsledky? Ptám se Jana Kaliby, našeho zvláštního zpravodaje na mistrovství světa. Dnes je pátek 12. června. Ahoj Honzo, díky, že jsi udělal chvíli na Vinohradskou 12 a zdravíme tě za oceán.
14: Ahoj Matěj, děkuji moc za pozvání, zdravím taky momentálně z Mexika, kde ten šampionát právě začal, ale pořádají ho také Kanada a Spojené státy, kam se budu přesouvat zpátky a o kterých asi hlavně budeme mluvit.
5: Je to tak, o Spojených státech budeme hlavně mluvit, protože mundial, jak říkáš, začal a už nabízí plno příběhů, kromě teda těch úvodních zápasů, ty příběhy se pojí s tím, že se mistrovství světa odehrává právě i v Trumpově Americe. Teď nejnověji tedy v těch posledních dnech zakázali Spojené státy vstup do země somálskému rozhodčímu, který právě mířil na mistrovství světa ve fotbale. Jak se to dozvěděl? Přímo na letišti?
14: No ano, jak je to v těchto případech obvyklé, tak doletěl na letiště do Spojených států, do Miami, a tam se pasová kontrola změnila nakonec v 11 hodin dotazování a dokazování, že není terorista, jak potom nepřímo ve zdůvodnění uvedl i zástupce Bílého domu. Andrew Giuliani řekl, že našli podezřelé informace o tomto rozhodčím, o Omaru Artanovi, a že chtějí bránit teroristům, aby se dostávali do země během mistrovství světa, tak jako kdykoliv jindy. A jiný zdroj z administrativy BBC řekl, že objevili i možné kontakty Omara Artana s členy teroristických skupin, což on popíral prý u toho pohovoru. Pak ještě tedy na další hodiny ho zavřeli do cely, než ho poslali z Miami zpátky domů. No a je to, řekněme, asi nejzásadnější a nejemotivnější z těch podobných příběhů před mistrovstvím světa nebo na jeho začátku. Jednak protože je to člověk, který byl vybraný přímo Mezinárodní fotbalovou federací, aby ty zápasy rozhodoval, a víme, že šéf FIFA Gianni Infantino se hodně kamarádí s Donaldem Trumpem, byl na jeho inauguraci, řeší hodně tyto věci na osobní bázi, udělil Trumpovi v prosinci cenu míru FIFA, ale zjevně ani tohle úplně nefunguje. No a také je to příběh velmi emotivní, jak jsem říkal, protože ten 34-letý rozhodčí s násilím a problémy zmítané země, která na mistrovství světa, jestli se nepletu, nikdy nehrála a jen tak asi hrát nebude, tak byl loni zvolený dokonce nejlepším africkým rozhodčím. 4 roky se na to připravoval, na ten šampionát, a teď si měl podle svých slov splnit nejenom svůj sen, ale byl stělesněním toho snu i pro mnoho lidí ze své těžkostmi zmítané země, ze Somálska. No a pak se ukázalo tedy, že to tak opravdu i asi bylo, protože po návratu do Mogadiša ho vítali zástupy Somálců, kteří ho přišli v té těžké chvíli podpořit.
6: Zvláště bych chtěl poděkovat naší zemi, somálské veřejnosti a naší vládě za to, že mi stáli po boku a za jejich obrovskou podporu.
5: Takže on přijel do Ameriky, do Miami na letiště, měl tam být na jakémsi předturnajovém semináři, tak na to se běžně jezdí, že jo, dopředu před těmi šampionáty. Vyslýchali ho, říkal si 11 hodin, ptali se na ty různé milice, na odnož Al-Kaidy ve východní Africe, dokonce jsem se dočetl, a mysleli si, nebo měli podezření, že tedy jako Somálec může být teroristou. A z toho důvodu mu tedy zamítli vstup do země a on letěl zase zpátky a už je zase zpátky v Mogadišu. Prostě se nedostal tam, kam měl.
14: Nedostal jsem tam, kam měl, ano, asi připomeňme pro kontext, že Spojené státy vydali zákaz cestování, plošnější zákaz cestování z 39 zemí světa. Se tedy běžně nedostanou lidé do Spojených států. Z účastnických zemí toho turnaje je to Irán, Haiti, Senegal a pobřeží Slonoviny a na tom seznamu je i právě Somálsko. Podle New York Times podobné jméno jako člen somálských milic Al-Shabaab má právě i Omar Artan, tento rozhodčí, takže se ho opakovaně ptali na kontakty s touto milicí. Mm-hmm. On jim opakoval dokola, že je prostě jen rozhodčí, který jel na ten šampionát. Ten důvod odmítnutí jemu na místě prý neřekli. Obecně platí při cestě do Spojených států, že i když máte víza, tak to neznamená nárok na vpuštění do země, to rozhoduje ten imigrační úředník na místě a i odborníci, experti, mluvil jsem třeba s imigračním právníkem Jasonem Levim ve Washingtonu, než měl jsem do Mexika, tak i oni vysvětlují, že ta situace se zkrátka může vyvinout mezi udělením víza a příjezdem, může se změnit a můžete být nakonec odmítnuti. A i vlastně kritici přístupu té Trumpovy administrativy, jako třeba kongresmen demokratů Brandon Boyle, se kterým jsem také mluvil, tak často odmítají komentovat a kritizovat ty konkrétní případy nevpuštění, protože neznají ten background toho konkrétního člověka. Ale na druhou stranu i experti, jako právě Jason Levy, který je bývalým zaměstnancem Ministerstva pro vnitřní bezpečnost, které o tom rozhoduje, tak říkají, že teď se to děje za této administrativy podobné věci víc než v minulosti. A zaznamenal jsem i reakci Olivie Troje, to je bývalá vysoce postavená za první Trumpovy administrativy pracovnice v oblasti národní bezpečnosti. A ta napsala, že jí to přijde hodně podezřelé tohle, že rozhodčí Omar Artan dostal vízum, byl prověřen, měl přijet na akci, jako je mistrovství světa, a pak se mu stalo tohle. Ale můžeme si vzpomenout třeba, jak Donald Trump retoricky přistupoval k Somálcům na konci minulého roku. Říkal, že nechceme Somálce ve Spojených státech, běžte, odkud jste přišli, a pokud si vzpomenete, určitě si dělal nějaké díly o tom, co se stalo v Minneapolis, jak agenti imigrační agentury ICE nakonec tam zabili i dva Američany, a všechno to začalo právě tím, že tam poslal Trump ICE kvůli somálské komunitě.
5: Tak a Omar Artan není jediný účastník mistrovství světa, který pocítil ty dopady tvrdé protimigrační politiky Donalda Trumpa. Zmíním tu další jméno, totiž tentokrát už přímo fotbalisty Aymana Husajna. Ten je z Iráku. A toho sice do Ameriky nakonec celní úředníci vpustili, ale stejně ho zadrželi. Asi patrně zase na letišti a taky ho měli vyslýchat, ne?
14: Je to opravdu hodně podobný příběh, těch příběhů bylo i víc, ale samozřejmě tohle jsou ty nejviditelnější, rozhodčí a hráč, vlastně jedna z hlavních hvězd iráckého týmu. A Ayman Husajn, ten strávil podle svých slov nebo slov členů irácké výpravy při tom pohovoru letištním 7 hodin.
15: Proč Amerika pořádá mistrovství světa, když se k cizincům chová tak nepřátelsky?
14: Také musel samozřejmě odpovídat na otázky, dokonce byl podroben inspekci svého telefonu, no a pohraniční stráž nebo řekněme imigrační úřad uvedl vlastně podobné důvody jako u Artana, tedy obavy o bezpečnost Spojených států. Připomeňme, že Ayman Husajn opravdu je možná největší irácká hvězda, je to střelec postupového gólu na mistrovství světa a i ten kontext nebo rodinné zázemí je zajímavé, protože otec byl irácký voják, který byl kdysi zabitý teroristickou organizací Al-Kaidou a jeho bratr byl podle blízkovýchodních médií kdysi unesen Islámským státem.
5: Mm-hmm. No a dobře, ale on nepřiletěl asi sám. Vyslýchali ho tedy, asi se mu dívali i do mobilu, to se tak děje, že jo, u určitých podezřelých osob, když cestují do Spojených států, ale cestoval s dalšími kolegy, dalšími spoluhráči. Ty takový problém neměli?
14: Většina z nich neměla, ale týmový fotograf, který také cestoval s výpravou Iráčaného, chtěli mít sebou, tak ten se nakonec do země opravdu nedostal. Ten prý byl u toho pohovoru 10 hodin a jeho nakonec imigrační úřady do Spojených států vůbec nevpustili, takže to je také jako rozhodčí Omar Artan jeden z těch, kteří měli být oficiálně účastníky akreditovanými na mistrovství světa, ale vůbec se nedostali do té hlavní země, která ho pořádá, tedy do Spojených států.
5: Já jsem nakousl jednu zajímavou věc, na kterou se tě chci doptat, totiž to procházení mobilního telefonu Aymana Husajna. Totiž to je jedním z aspektů systému těch imigračních kontrol na letištích, ale není to věc spojená pouze teď s mundialem, že? To se děje už nějakou dobu.
14: Tohle začalo, tuším, že administrativy George Bushe mladšího, tedy už vlastně skoro před 20 lety, ono také předtím nebyly ty mobilní telefony, ale teď je to intenzivnější, na to upozorňují jak jednotliví cestovatelé, tak i různé organizace, které třeba radí, jak si zabezpečit ten telefon, nebo jak se vůbec chovat při té kontrole. Americké úřady na to sami upozorňují, že se to při vzácných příležitostech může stát, tvrdí, že možné informace o bezpečnostní hrozbě právě tímto způsobem se snaží také hledat. V některých případech kritici tohoto postupu nebo v současnosti zesíleného postupu ti tvrdí často, že Američané se ale nesoustředí ani tak možná na bezpečnost, jako spíš na ideologicky nepohodlné osoby, na kritiky Trumpovy administrativy nebo na zastánce protiizraelského postoje a podobně. Každopádně ta doporučení pro cestovatele jsou vést si třeba spíš nějaký předtím nepoužívaný telefon nebo počítač, nebo uložit data z toho přístroje na cloud, zaheslovat to a nemít to přímo v přístroji.
5: Na druhou stranu se musím zeptat, jestli se nesetkává s úspěchem teď v souvislosti s mistrovstvím světa, že Američané, zvláště na těch letištích, jsou skutečně velmi přísní, kontrolují, jak jen můžou, tak jestli to skutečně necítí tak, že to zaručuje bezpečnost při takto rizikové velkolepé události, jako je mundial.
14: No samozřejmě víme, jaká je bezpečnostní situace ve světě, jak v úzovkách oblíbení teď asi Američané, zvlášť u některých národů, jsou po té, co tedy společně s Izraelem rozpoutali tu intenzivní fázi války s Íránem, takže na potřebě zajistit bezpečnost, zvlášť při takovéto akci, jako je mistrovství světa, na tom se asi shodnou jak zastánci, tak třeba i kritici Trumpovy administrativy, i ti, kterým je politika úplně jedno. Tohle zmiňoval i kongresmen Boyle, o kterém jsem mluvil, že jsem s ním natáčel, že prostě tu bezpečnost je potřeba zajistit. Ale asi každý si představuje jinak, jakým způsobem by se to mělo dělat. A tady je možná dobré dodat i ten kontext, protože třeba Trumpova administrativa omilostnila a pustila na svobodu například všechny odsouzené za trestné činy násilného vniknutí do kongresu tenkrát 6. ledna 2021 při přepadení kapitolu. Tam šlo i o ublížení na zdraví nebo o spiknutí proti Spojeným státům, za které byli ti lidé odsouzeni. Takže teď, když tvrdí Trumpova administrativa, že vše dělá s ohledem na bezpečnost, tak má pak spousta lidí pochyby, že jde opravdu o tu bezpečnost.
5: Ta bezpečnost jako taková ta bude jak přísně sledovaná třeba i přímo na stadionech? Budou tam i agenti ICE mimochodem?
14: Tak bezpečnost na stadionech a působení agentů ICE jsou asi dvě dost rozdílné věci. Samozřejmě je standardní zajištění bezpečnosti na stadionech, to se děje při každém šampionátu. Je to potřeba, agenti ICE působí v řadě amerických měst a průběžně, a to není vlastně nic nového, jenom je to teď víc vidět, je to asi intenzivnější během této administrativy, tak mají na starost vyhledávání lidí bez dokumentů, kteří jsou ve Spojených státech. Teď prý dostali, protože je to velké téma třeba i pro odbory a pracovníky na stadionech, kteří hrozili i stávkou třeba na stadionu v LA, kde začíná pro Američany ten šampionát, tak jedním z požadavků bylo, aby tam nezatýkala a nepůsobila přímo tato agentura. což si nakonec prý tito odboráři vyjednali. A třeba šerif v Los Angeles tvrdí, že dostal od administrativy záruku, že ICE, ti agenti sice budou například v okolí stadionů, ostatně mluvil potom pro The Athletic třeba ministr zahraničí Marco Rubio, že budou operovat kolem těch stadionů, možná i uvnitř, a je to i jedna z posledních zpráv, že zkrátka to dění kolem šampionátu budou monitorovat, ale prý právě jako pomocná síla pro zajišťování pořádku, ne proto, aby kohokoliv zatýkali, ale znovu například kongresmen Boyle tvrdí, že nemůže stoprocentně zaručit, že třeba i čeští návštěvníci se nakonec nestanou terčem agentů ICE, i když i podle něj doufá, že nic takového se dít nebude a že to riziko zvlášť pro cestovatele třeba z Evropy by mělo být minimální.
5: Tak Somálsko, Irák, respektive hráči nebo rozhodčí z těchto zemí, to jsme probrali a ještě mě zajímá Irán. To je totiž, musíme říct, velmi sledovaný příběh letošního mistrovství. Iránský tým přiletěl na mistrovství světa do Mexika. V Americe tedy hrát ten iránský tým bude nebo nebude kvůli té vyhrocené situaci mezi oběma zeměmi?
14: No to je otázka, na kterou vlastně do poslední hodiny asi neznáme odpověď, ale každopádně vše zatím by mělo být podle plánu. Sice přesunuli svůj tréninkový kemp, tu základnu z Arizony, Iránci do Tichuany v Mexiku, těsně za americkou hranicí. Mimochodem cítí se tam asi bezpečněji a přitom Tichuana je braná jako jedno z nejnebezpečnějších měst na západní polokouli kvůli drogovým kartelům a podobně. Ale každopádně všechny tři zápasy podle losu by Iránci měli sehrát v Los Angeles a v Seattlu, tedy na území Spojených států. Jestli se tam nakonec opravdu dostanou, tak to myslím, na to budeme čekat úplně do poslední chvíle. Ten první zápas by měli odehrát v pondělí.
5: A víza ale mají?
14: Víza mají, ale s tím byl také problém, alespoň podle informací od iránské delegace. Samozřejmě mluvíme o informacích, které jdou od iránského režimu, takže v některých případech také musíme brát s rezervou, ale většinou to bylo potvrzené, že to tak skutečně je, tak dostali víza, která nedostali všichni členové výpravy, ale hráči prý dostali víza. Všichni ovšem smějí se do Spojených států vždy přesunout jenom vlastně narychlo, na otočku, přijet před zápasem a po zápase zase rychle zmizet do Mexika. Americká strana tvrdí, že všichni, kteří opravdu zajišťují chod toho týmu, nejenom hráči, tak ta víza dostali. Iránci tvrdí, že zhruba 14-15 lidí zkrátka z té výpravy ta víza nedostali. Američané tvrdí znovu, že chtějí zabránit tomu, aby pod falešnou záminkou pronikli do jejich země například teroristé. Takže velmi rychle na otočku budou cestovat Iránci, což je velmi nestandardní, protože většinou máte den před zápasem na tom místě, kde se pak hraje trénink, abyste si vyzkoušeli to hřiště, ten stadion, mediální aktivity a podobně.
5: Budou se za nimi moct přijet podívat i fanoušci?
14: No ti se přijet podívat z Iránu nebudou moci, protože tam platí ten plošný zákaz cestování. Na druhou stranu každá výprava má nárok, tuším, že na 8% vstupenek. Každý ten národní svaz při těch zápasech z té kapacity stadionu a Iránci teď tvrdí, že jim byly odebrány ten nárok rozdělovat tyto vstupenky. Otázka je, komu by vlastně Iránci rozdávali ty vstupenky, protože ve Spojených státech žije sice silná komunita amerických Iránců, ale většinou jsou to emigranti, právě uprchlíci před tím stávajícím režimem. Zrovna v Los Angeles, kde budou Iránci hrát, tam jsou jich 100 000, ale těm by tedy asi to úplně iránský režim a národní tým jeho nerozdával. Dokonce američtí Iránci, s kterými se znám a kteří mi říkali nějaké souvislosti, tak tvrdí, že se tam budou během toho zápasu od těch lidí z té diaspory, kteří tam plánují jít na ty tribuny, ozývat monarchistické protirežimní písně. Takže těžko říct vlastně, jaký byl záměr s těmi iránskými lístky.
5: Tak si tak říkám, jestli ty loňské šampionáty se potýkaly s něčím podobným. Oni se potýkali s něčím zase jiným, to bez pochyby, ale jestli v minulosti byly problémy třeba právě s udělováním víz a podobně. A jestli nakonec to nemůže dopadnout tak, že některé ty příběhy budou mít třeba nějaké šťastné rozuzlení, jestli nakonec třeba právě ten somálský rozhodčí, který je teda teď zpátky v Mogadišu, jestli ho třeba nakonec nepozvou.
14: Ano, na to upozorňuje teď docela dost lidí, že velmi kritizováni byli minulí pořadatelé mistrovství světa Rusko 2018 nebo před 4 lety Katar. To bylo hodně kvůli přístupu k lidským právům. Ta kritika samozřejmě byla založena na faktech, ale je pravda, že s tímhle, tedy s cestováním fanoušků nebo členů výprav do těch zemí problémy nebyly. To si i FIFA dokázala zařídit. Byla tam třeba zrušená vízová povinnost pro účastníky akreditované, pro fanoušky s lístky a podobně. Teď vlastně na ty problémy s lidskými právy a na jejich porušování upozorňují mezinárodní organizace jako Amnesty International a desítky dalších také právě ve Spojených státech, také v Kanadě a v Mexiku, ale hodně je to zaměřené ty jejich zprávy na Spojené státy. A ještě se k tomu tedy přidává toto, a aby se takto plošně někteří lidé z některých zemí a konkrétně i někteří přímí účastníci toho turnaje nedostali do dějiště, tak to je v takovém rozsahu takovéto akce, řekl bych, v poslední době opravdu bezprecedentní. No a jestli to může mít ještě nějaký šťastný závěr, tak řekl bych, že ti, kteří už byli nevpuštěni do země, tak zřejmě budou mít smůlu. Všichni doufají, že až se turnaj pořádně rozeběhne, tak že už poběží poměrně hladce, ale Omar Artan, ten už asi opravdu rozhodovat ty zápasy nebude. Ostatně ptali se na to šéfa FIFA Gianniho Infantina při zahajovací tiskovce turnaje.
16: Of course it is unfortunate as well what happened to Omar, the referee from Somalia.
14: A on řekl, že zkrátka FIFA nekontroluje to prověřování a že s tímhle nic moc neudělá.
16: Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax.
14: Takže třeba ani v Mexiku a v Kanadě, kde se také hrají zápasy, zřejmě Omar Artan nebude moci ta utkání rozhodovat. Byť třeba premiér kanadské provincie Britská Kolumbie, kde leží pořadatelské město Vancouver, tak vyloženě veřejně nabídl, že by mohl Omar Artan přijet rozhodovat zápasy do jeho města.
5: Takže nabídka zřejmě zůstane nevyslyšena. Tak moc díky, že jsi udělal chvíli na to, abys nám osvětlil, co se teď v Americe děje. Ať se ti mistrovství světa líbí.
14: Děkuju, doufám, že všichni, kteří se chystají sem na turnaj, tak to budou mít bez problémů a určitě nás poslouchejte, budeme v Českém rozhlase vysílat i o tomto.
5: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme se spojili přes oceán s Janem Kalibou, naším zvláštním zpravodajem na fotbalovém šampionátu v Americe. A mě zajímaly některé ty příběhy, o kterých se v souvislosti s mundiálem začalo mluvit. Pokud jste fanoušci nebo faninky a budete se dívat nebo poslouchat zápasy z mistrovství světa, tak nezapomeňte, že všechny české duely odvysílá živě Radiožurnál Sport. Kolegové chystají přímo z Ameriky taky kompletní zpravodajství k šampionátu. Rozpis zápasů ten najdete na webu irozhlas.cz. A teď v sobotu nezapomeňte na Katy. Naslyšenou zítra.

0: Hezké dopoledne, je 10:30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Ukrajina i Rusko hlásí mrtvé a zraněné po vzájemných nočních útocích. V ukrajinské Sumské oblasti zemřela po zásahu civilní infrastruktury 44-letá žena. 3 lidi pak zranil úder na město Mykolajiv. Rusko informovalo o 2 obětech v Brianské oblasti, na kterou Ukrajina útočila dělostřeleckou palbou i drony. Zraněný je tam 5-letý chlapec. Vládní novela stavebního zákona míří do závěrečného schvalování. Koaliční i opoziční politici k ní ve druhém čtení podali zhruba 130 pozměňovacích návrhů. Třetí, tedy závěrečné čtení, by chtěla koalice stihnout ještě před sněmovními prázdninami. Předloha má podle vlády hlavně zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozice ji ale kritizuje a varuje před možným kolapsem stavebního řízení. Od neděle pojedou vlaky Českých drah podle upraveného jízdního řádu. Bude platit až do 12. prosince. Pravidelná úprava by podle národního dopravce měla zlepšit nabídku spojení. Změny se dotknou regionálních vlaků ve většině krajů. Přehled všech změn najdou lidé na webu Českých drah. Papež Lev XIV. Pokračuje ve své cestě po Španělsku. Při návštěvě centra pro migranty na Kanárských ostrovech vyzval k ochraně uprchlíků. Evropa ani transitní země by podle něj neměly nechávat migranty na pospas pašerákům, ty označil za monstra. A Dolní Poustevna na Děčínsku dokončila 10 kilometrů trailových tras na svém území. Na ně se na konci letošního roku v rámci přeshraničního projektu napojí trasy 2 sousedních saských měst, Neustadtu a Sebnitz. Přírodní stezky pro kola plné překážek můžou cyklisté v Dolní Poustevně začít ode dneška využívat. My se teď podíváme na silnice. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pracují silničáři za sjezdem na Kutnou horu. Na 59. kilometru projíždí se jen levým pruhem a ve více než kilometrové koloně se zdržíte do 10 minut. Na silnici 7 se na obchvatu Slaného jezdí v omezení Kyvadlově. V obou směrech čekejte zdržení v koloně kolem 15:45. Na Pražském okruhu směrem na letiště čekejte kolonu od nájezdu z Evropské ke sjezdu na letiště, kde je stále omezení zdržení asi 15:45 a nesouvislá kolona po pojíždí na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Od sjezdu na Běchovice k Průmyslové pojedete asi 10 minut. Přejeme klidnou jízdu. Dnes v pátek 12. června bude zataženo až oblačno. V Čechách postupně s občasným slabým deštěm. Na Moravě a ve Slezsku, kde je teď ještě slunečno, se odpoledne objeví přehánky, spíš na severu, a teploty se budou pohybovat mezi 13 a 18 stupni. Na východě bude až 20. To byly zprávy a teď už je tu Světlana Vitovská a Osobnost Plus.
2: Není v pořádku, že se může kdokoliv veřejně hanlivě vyjadřovat o druhých lidech. Chtěla jsem otevřít téma, které přesahuje jeden pořad nebo jednu osobu. Říká saxofonistka Kateřina Janečková, která se stala terčem tvrdé a nevýbírové kritiky stylisty Filipa Vaňka na bulvárním serveru Super.cz. Hudebnice si to nenechala líbit a proti dehonestujícímu komentáři se ohradila. Jak tenká hranice je mezi kritikou a šikanou? A jak se z IT odbornice stala známou saxofonistkou, která hrála i pro Billa Clintona? Dobrý den.
3: Dobrý den, Světlano, děkuji za pozvání.
2: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
1: Osobnost Plus.
2: Nohy jako terénní krůta, 2 hleny, co visí podél boku. I tahle slova použil stylista Filip Vaněk v pořadu o módě bulvárního serveru Super.cz. Jak moc se vás to dotklo?
3: Teď, když jste to zopakovala znovu a já už jsem ta označení slyšela teď opravdu asi posté, protože jsem i stříhala to video zpětně s mojí reakcí, tak pořád mám z toho husí kůži. A je to z toho důvodu, že já jsem hodně citlivý člověk a vnímám taková označení, i když je někdo nálepkuje komukoliv vedle mě a netýká se to přímo mé osoby. Takže samozřejmě v první chvíli mě to zamrzelo. Teď mám tu husí kůži proto, že to rozpoutalo mnohem větší vír, než bych čekala. Ale na druhou stranu, co se týče jako konkrétně, pokud mě to nějak uráží, tak teď vám s odstupem můžu říct, že už vůbec, protože mi to dalo obrovskou lekci a spíš zatím vidím právě trošku jiné problémy, které mám pocit, že je třeba řešit.
2: Vy jste kritické video k vašemu oblečení na brněnském plese dostala se zpožděním zhruba 2 až 3 měsíců, tuším. A říkala jste, že jste na plese zrovna prožívala období, kdy jste se necítila úplně dobře ve svém vlastním těle. Co vám tehdy, když to video jste si pustila úplně poprvé, proběhlo hlavou?
3: Vlastně ono to bylo ještě trošku jinak a souvisí to s tou otázkou, kterou mi pokládáte, protože já jsem to video viděla asi, řekněme, měsíc po tom, co vyšlo, ale reagovala jsem skutečně až 2 měsíce potom, a to z toho důvodu, že já jsem odletěla na Srí Lanku na ayurvédský pobyt, protože opravdu jsem byla psychicky tak jako vyždímaná a měla jsem pocit, že prožívám nějakou osobní transformaci v osobním životě, byla jsem po rozchodu, stěhování a podobně, že takováhle jako povrchní urážka v tu chvíli pro mě byla záležitostí, které se vůbec nechci věnovat. A to bylo rozhodnutí, které jsem v tu chvíli udělala, odletěla jsem si na tu dovolenou a ve chvíli, kdy jsem se konečně trošku dala dokupy a získala jsem kapacitu vůbec věnovat se něčemu jinému, tak jsem si říkala, hele, ale tohle přece ten nevnímám, že je dobrý nápad, aby někdo mohl takhle veřejně o komkoliv mluvit a možná by stálo za to poukázat na daný problém, ale spíše pro lidi, kteří začínají v tom show businesse. Jo, protože já, abych vám řekla pravdu, tak já jsem měla pocit, že najednou jsem se objevila úplně v nové společnosti. Já jsem za to strašně vděčná, úplně jsem se tím splnila svůj sen a chci určitě hrát na podobných typech akcích, ale bylo pro mě obrovským překvapením, že s něčím takovým se tam člověk může setkat. A proto ta moje reakce, to video, které jsem následně vydala, mělo být spíš varováním pro nové začínající umělce.
2: Na videu, které jste natočila, říkáte, že není v pořádku, že se může kdokoliv veřejně hanlivě vyjadřovat o druhých lidech. Vaše video spustilo na jedné straně velkou vlnu solidarity, ale taky spoustu problematických komentářů na adresu módního stylisty. Jaké proto máte vysvětlení?
3: Já si myslím, že pořád je to ta stejná pohádka v podstatě, co řešíme ze strany toho stylisty. Teď teda, teď si být opravdu opatrná na to, co budu říkat, ale já vnímám hodně negativity kolem sebe a lidi, kteří třeba mají v sobě stres a tlak, který neřeší. Já jsem ho v tu chvíli řešila třeba tou ayurvédou, což je trošku extrém, ale snažím se pořád jako pročišťovat nějak svoji psychiku a bych se prostě cítila dobře. Ve chvíli, kdy to lidi nedělají, to je můj názor, tak si myslím, že pak kolem sebe šíří tu negativitu a může se stát, že o druhých mluví špatně. A možná i to se stalo v těch komentářích.
2: Čekala jste, že to spustí i tohle?
3: Tohle mě upřímně vůbec nenapadlo. A bylo to pro mě obtížné a byla jsem z toho smutná, protože jsem si říkala na jednu stranu, mám radost, že se mě ti lidé zastávají a je to krásný pocit, ale na druhou stranu, jak jsem vám říkala na začátku rozhovoru, tak jsem citlivý člověk a je mi jedno, jestli někdo haní mého, teď to přeženu, nepřítele, nebo moji nejlepší kamarádku, je mi to prostě nepříjemné a myslím si, že by se to mělo změnit a měly by se nastavit nějaké hranice v tom, co se dá veřejně říkat o druhých. Já chápu, že tady jsou nějaké snahy o to, aby se to změnilo a je to velmi těžké ty hranice nastavit, ale tady třeba pojďme mluvit vyloženě o té módě. Tam si myslím, že ta móda je opravdu může být povrchní záležitost a mám spoustu kamarádů, kteří absolutně nechápou, proč si žena koupí kabelku za x tisíc, ale pro mě je tam mnohem větší hloubka, protože já miluji umění a je pro mě úžasný moc si vzít, řeknu, do muzea jdu se podívat na obraz, ale tady si můžu vzít kabelku, která pro mě má třeba historii v rámci dějin vlastně lidstva, jo? Třeba nosila ji Diana, princezna a prostě vidím za tím mnohem více. A to už je potom úplně zase jiné téma. Takže pokud chce někdo mluvit o módě a jako kritizovat, tak si myslím, že tam je potřeba, já jsem se do toho trošku zamotala.
4: To vůbec nevadí.
3: Rozjíždím více témat.
4: Mluvila jste o té hranici, což je věc, na kterou se chci zeptat. Kde je pro vás osobně ta hranice mezi oprávněnou kritikou a už šikanou? Protože šikanou to nazvala třeba módní návrhářka Beata Rajská, to, co se stalo vám.
3: Já jsem v první chvíli, když jsem zjistila, že v tom pořadu Fashion Boss je řeč o mně, měla vlastně radost a očekávání, že se třeba dozvím, co mi právě lichotí. Jo, pro mě by to byla čest slyšet od zkušeného stylisty, co mi sedne a co ne, ale já jsem se to tam za prvé nedozvěděla a za druhé tam vlastně komentování skrze to, že mám nohy jako krutá, tak se bylo svedeno na to, že se bavíme o materiálu té látky, ale to přece vůbec nedává žádný smysl. Takže pro mě najednou ty argumenty, já jsem se to pak pouštěla několikrát a říkala jsem si, já prostě se cítím jakoby dotčena, že jo, v tu první chvíli, když jsem to viděla. A myslím si, že ta hranice je právě v tu chvíli, kdy člověk z toho nemá žádné poučení a možná je to i jenom o pocitu. Když jako cítím, já si myslím, že mám jako nějakou kritiku, dokážu myslet konstruktivně a dokážu si opravdu vzít tu konstruktivní kritiku z druhé strany, ale ve chvíli, kdy cítím jenom smutek a vlastně nevím, jako kde si z toho vyzobat něco, z čeho se poučím, tak v tu chvíli to není nic jiného, než jako trápení vlastně.
4: A berete to jako šikanu?
3: Já jsem jako šikanu to neberu, to si myslím, že je možná trošku přehnané, ale takhle, já totiž uvažuju nad tím, že teďka v těch posledních dnech s tím, co se rozjelo v rámci těch komentářů a dalších článků, které vyšly kolem pana stylisty Vaňka, tak jsem pochopila, že on tohle dělá docela běžně, že kritizuje jiné lidi za oblékání. Takže si pak pokládám spíš otázku, šikanuje teda všechny lidi, kteří se neumí oblékat? Já nevím, já jsem šikanu zažila na základce a tam se mi smáli za to, že jsem třeba měla sukni, která se jim nelíbila. A teď, když se mě na to ptáte, tak asi to byl podobný pocit.
4: No, vy už jste to nakousla, že stylista Filip Vaněk kritizuje velmi nevybíravě spoustu osobností ze showbiznesu, ale nikdo z nich se takhle hlasitě jako vy neohradil. Proč myslíte, že to nikdo neudělal?
3: Já si na 90% myslím, že to je právě proto, že jim to za to nestojí. Že to byl ten pocit, který já jsem měla v souvislosti s řešením mnohem tíživějších situací v mém životě, než se věnovat tomu, že se tady někdo vyjádřil špatně o mém outfitu. Ale pak, jak už jsem říkala, uznala jsem za vhodné se k tomu vyjádřit a najednou se ukázalo, že je vlastně spousta celebrit, kteří jsou v showbiznesu už delší dobu a kteří vlastně nad tím mávnou rukou a řeknou, no jo, ale tak to tady je, proto já na ty akce nechodím, protože mě to za to nestojí, jako já nechci být kritizován, nechci tady zažívat vlastně tuhle negativní vlnu a tím se zase vracím k poselství toho videa, proč jsem ho vydávala. Já jsem chtěla varovat ty začínající umělce, kteří se třeba taky chtějí dostat na ty úžasné akce, kde hraju já, protože vás tam může potkat tohle. A najednou jsem zjistila, aha, ale ono to vlastně nějakým způsobem trápí i ty
4: nejenom
3: lidi,
4: vás,
3: kteří jsou... Ano, ano.
4: Proti nelichotivému komentáři jste se ohradila s tím, že jste chtěla otevřít téma, které přesahuje jeden pořad nebo jednu osobu. Tak to se asi povedlo. Co teď dál? Věříte, že se něco změní, že se někdo zamyslí, nebo že třeba i módní stylista Filip Vaněk bude dávat víc pozor na to, co říká, aby někomu neubližoval?
3: Myslím si, že já pana stylistu Vaňka neznám, takže nevím, jak je schopný sebekritiky, ale já spíš vnímám, že by asi ta změna měla přijít spíš od toho média, které dává prostor vůbec se takhle vyjadřovat. To bych si třeba já osobně přála. Mrzí mě, že vlastně tady ta strana se k tomu vůbec nějak nevyjádřila. Myslím teďka to médium nebo ten pořad. A samozřejmě jim jde o nejvíc o sledovanost, takže ve chvíli, kdy se tam vyjadří o někom takhle s prostým způsobem, tak to prostě přitahuje lidi a to je bohužel taková jako lidská povaha po senzaci prahnoucí. A co se stane teď? Já bych si strašně přála, aby třeba společně s tou Beatou Rajskou, která je tady prostě 30 let a odvádí neuvěřitelnou práci a kvalitní, tak skrze třeba i nějaký ten mocnější hlas, než je ten můj hlásek, se podařilo...
4: Nastavit hranice?
3: Jo. Určitě je to o nastavení hranic a možná spíš ukazovat tu módu jako něco fakt krásného, protože pokud chceme, aby lidi se oblékali krásně, tak ve chvíli, kdy je budeme nazývat takhle hulváckým způsobem, tak tím podle mě ještě víc vyděsíme. A kdo potom bude chtít si dát záležet na módě, když já třeba mě teďka čekají Vary, jo, a kdybych si to brala nějak jako k srdci, tak se snad i bojím se tam projít někde na kolonádě, aby mě tam zase někdo neskritizoval. Ale naštěstí prostě já tu módu miluju a baví mě se oblékat podle sebe a budu to dělat dál.
4: Říká saxofonistka Kateřina Janečková, která je hostem Osobnosti Plus.
1: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Vy jste ještě před pár lety realitním developerům radila s ovládáním softwaru nebo se správou produktových kampaní ve vyhledávačích. Musela jsem si to napsat. Teď jste umělkyně na plný úvazek. Četla jsem, že impulzem k tomu byla touha po smysluplné investici do vašich snů. Jak dlouho jste o profesionální kariéře saxofonistky snila?
3: To snění začalo určitě v dětství, ale to jsou takové ty sny, co to dítě... Já jsem sněla i o tom, že budu astronautka, takže postupně jsem od toho upustila. Ale člověk možná, čím je starší, tak tím víc, já to tak mám, jsem se zamilovala do života. Začala jsem si říkat, že chci zkoušet cestovat, zkoušet profese, cestovat do všech zemí, kam mě vůbec napadne a získávat nové zkušenosti, nové přátelství. A stejně tak mě napadlo, jaké by to bylo zkusit si právě splnit tady ten dětský sen. A to se povedlo vlastně i díky tomu covidu, který jsme zažili všichni v karanténě a někdo vyráběl roušky a pletl si svetry a já jsem prostě cvičila na saxofon, abych si ten sen mohla splnit.
4: Vy jste mi říkala předtím, než jsme šli do studia, že chodíte na hodiny saxofonu. Proč pořád ještě chodíte na hodiny?
3: Ano, no tak to je nekonečná práce a myslím si, že na hodiny doufám, budu chodit celý život a že těch hodin budu mít víc a víc, protože já třeba za sebou nemám konzervatoř, takže pro mě je to pořád velká výzva být skvělou hráčkou na saxofon. Uvědomuji si, že pořád se mám kam posouvat, ale to se týká vlastně všeho. Ať už oblékání, nebo komunikace s moderátory v rádiu, a nebo právě toho hraní. Takže mě to neskutečně baví a naplňuje. Určitě nikdy nechci usnout na vavřínech, protože ten život se děje právě teď a já prostě chci zkoušet, co až ta moje hlava nebo to tělo dokáže.
4: Jaká cesta vedla k vašemu naplnění snu? Bylo to hladké, anebo to někdy někde drhlo?
3: Drhlo to jak blázen. Určitě to není jízda po skluzavce do růžových peříček a celou dobu s úsměvem, ale těch pádů tam bylo opravdu hodně a ono ve chvíli, kdy člověk žije právě ten svůj sen s tou největší vášní a často na adrenalinu, protože těch výzev tam bylo a pořád je strašně moc, tak se pak jednoduše může stát, že v tom trošku ztratí sám sebe. A mně se to stalo několikrát, ale teď se mi to sice pořád stává, ale už to není třeba tak hrozné, že bych skončila v nemocnici. Doufám, že se to zase dlouho nestane, protože jsem se poučila, snažím se z těch chyb poučit A jako všechno, je to takový klišé, ale říká se, že to je o tom balancu a ten se snažím teďka najít i já, takže jsem se z Prahy odstěhovala do Olomouce a to mi úplně stačilo na to, abych našla větší klid v tom prostředí, ve kterém se pohybuju a tím pádem můžu třeba i víc kvalitně tvořit a není to jenom o tom, že ve sprintu odehrávám 3 akce denně a tím to potom vlastně postrádá úplně tu radost.
4: Trochu klišé taky je, že saxofon je spíš hudební nástroj pro muže. Jak jste se k němu jako malá holka dostala?
3: Mm-hmm. Zase je to přes ženy, protože moje maminka miluje saxofon, moje teta miluje saxofon, takže to byl jejich nápad a já jsem jako ta holčička dost trpěla v zušce, protože jsem tehdy chodila ještě na příčnou flétnu, která byla přesně ten nástroj pro tu 11-letou holčičku, ale jako těžký saxofon, myslím jako na váhu, tak už jenom tím jsem trpěla. Ale naštěstí my jsme tam měli potom úžasné učitele. Myslím si, že třeba to je, může být inspirací i pro rodiče dětí, který hrajou na nástroje a třeba je to nebaví. Zkuste si fakt dát záležet na tom, k jakým učitelům chodí. Je tady spousta učitelů, kteří se snaží vytvářet něco navíc ve smyslu různých bandů, ať už zuškovských a nebo i v rámci, když se podíváte ve svém městě, tak věřím, že tam je možnost, jak se může to dítě potkávat s muzikanty.
4: A najít ten správný hudební nástroj.
3: To taky. Ale hlavně to nadšení, jo? Fakt, aby to toho člověka hlavně bavilo a nebyla to jenom dřina.
4: Podle vás má v dnešní době šanci na úspěch každý muzikant, který pochopí, že je třeba sdílet mimo tvorbu taky vlastní příběh a osobnost. Takže i když nebudu nejlepší muzikantka a budu aktivní třeba na sociálních sítích a budu sdílet i svůj příběh a své soukromí, tak prorazím?
3: Ajajajajaj. Tady bohužel musím odpovědět trošku na smutnou notu. Protože si myslím, že tady jsme se dostali trošku za hranu, že ve společnosti není tolik lidí, kteří rozumí hudbě a často ten první dojem je třeba právě ta energie, nebo ta show, nebo ten příběh, který může vlastně ještě jako převážit tu dovednost toho muzikanta. A ano, můžete mít úspěch, ale myslím si, že to je o nějakém svědomí.
4: A není to tvrdá daň za úspěch, to, že budu někde sdílet svůj příběh, ale zároveň budu dobrá muzikantka, ale nebudu ta nejlepší, ale budu mít víc posluchačů právě proto, že se budu s těmi posluchači dělit taky o to, co dělám v soukromí.
3: Ano, jo, tak to je úplně jiná pohádka, tak tady to bych šla sama proti sobě, kdybych s vámi nesouhlasila a myslím si, nebo tak to vnímám u svých posluchačů, že se mi daří rozdávat jim radost, ale taky inspirovat právě k tomu, aby i oni změnili svoje povolání a šli si za svým snem. A je to často velký zásah do soukromí, ale pro mě je to absolutně přirozené a zatím to dělám ráda, ale taky už si musím nastavovat nějaké hranice. Takže tady se možná nebavíme úplně o umění, jako o hudbě, ale spíš je to, no, jak bychom to nazvali, je to příběh vlastně toho muzikanta, který...
4: A co je ten váš příběh? Co byste chtěla, aby o vás lidi věděli, aby si řekli, Kateřina Janečková je?
3: Určitě člověk, který miluje život a nikdy nedovolí, aby v něm trpěl déle, než je třeba.
4: Vy jste pro časopis Forbes řekla, Češi jsou zvyklí nechávat si projevování emocí buď doma, nebo si pomáhají alkoholem. To se mi nelíbí, proto lidi ráda motivuju a ukazuju jim, jak osvobozující je projevit emoce svobodně. A je to pro mnoho lidí šokující a inspirující. Tak co se děje na vašich koncertech nebo na vašich vystoupeních jiného, než to, že hrajete na saxofon?
3: Myslím si, že právě tam vidí, jak jsem říkala, tu lásku k životu. Já na těch koncertech se dostávám úplně do jiné energie než v běžném životě, kdy prožívám emoci té hudby, která mi prostupuje prostě celým tělem skrz dech až do toho nástroje a já si dovoluju tu emoci vyjádřit. a často je to flow, která už jenom to může lidi inspirovat a může nás napojit na sebe navzájem. A často je to prostě party, kdy třeba ani ten alkohol není potřeba, protože lidi vidí, že já se dokážu bavit i bez něj. A pak prostě tančíme na stole a pak prostě se smějeme a je to taková dětská radost a nemusíme ráno vstávat s kocovinou a říct si, no jo, my jsme tančili na tom stole, to jsme se strašně opili. Přece není důvod, proč na to jako svalovat nebo proč hledat nějakou obhajobu. Naopak, dovolit si být autentičtí, být sami sebou a ideálně se z těch koncertů přenášet tady tu zkušenost i do běžného života.
4: Vy jste 12 let hrála v symfonickém orchestru, ale po cestě na Tenerife jste svůj život radikálně změnila. Jaký to byl pocit, když jste poprvé se stoupila na ulici a zahrála? Na ulici, jen tak.
3: Tak nejdřív jsem se extrémně bála, přišlo mi to absolutně nevhodné. Už jenom to, že do prašné cesty se tam člověk hodí v ozovkách ten klobouk, do kterého vám mají náhodní kolem jdoucí házet mince. Takže já všude říkám, my tady považujeme poluční muzikanty za žebráky, ale já vám tady sedlano řeknu na rovinu, já jsem se tak cítila poprvé taky. Přišlo mi to absolutně nepatřičné, ale stačilo pár minut a najednou lidi kolem vás se zastavují, začnou interagovat, dají se s vámi do řeči a během velmi krátké doby zjistíte, že to je to nejlepší, co můžete zažít jako muzikant, protože to je totální křest ohněm. Nic víc obnažujícího v tomto smyslu prostě nemůžete zažít. Jo.
4: Kde se na světě umí lidi nejvíc odvázat? Když hrajete kde, tak máte pocit, že to je přesně to místo, kde byste dokázala třeba i žít a hrát na té ulici.
3: Tak mě se potvrzuje i tady, když hraju třeba pro Italii, tak byli to nějací italští bankéři, kteří měli večeři a já jsem jim k tomu hrála a mělo to být taková pohodička. Stejně začali tančit a zvrátilo se to v úžasnou party, takže určitě Itálie, Španělsko, Řecko, to jsou státy a kultura, která mi je hodně blízká.
4: Vy jste před 2 lety na přání prezidenta Petra Pavla zahrála bývalému americkému prezidentovi Billu Clintonovi v pražské Redutě. Měla jste trému?
3: No, já si myslím, že jsem byla tak otřesená z té příležitosti, že jsem to vůbec nevnímala, že tréma jako to už se tam nedostalo, tady ten pocit. Já jsem tam chodila po Redutě, dívala jsem se na lidi a měla jsem tendenci se stále přesvědčovat, jestli to není nějaká chyba nebo omyl. Ač tedy pan prezident mi to fuzoval.

0: on, jako mám hubici na saxofonu, takže jsme se bavili čistě o takových těch saxofonových věcech.
1: No a když to pak dobře dopadlo, tak jaký je to pocit, můžete říct, hrála jsem pro Billa Clintona?
0: Mně se o tomhle velmi těžce mluví, protože opravdu je to zkušenost, která mě hodně přerostla. A já ještě pořád ji nemám zpracovanou. Takže ano, v tu chvíli to byla absolutní radost, euforie, něco neuvěřitelného. Vnímala jsem, že to je nějaký milník, který mě zase posune dál. Ale takhle zpětně, tak ono to je možná dobře nepřipouštět si takové velké zážitky, protože určitě nechci nikdy spichnout. Takže jsem za to moc vděčná.
1: A máte někoho, komu byste v životě strašně ráda zahrála?
0: Já mám sen potkat se se saxofonistkou Jardine Sachs, to je Izraelka, se kterou se tak míjíme po světě. Když jsem byla v New Yorku, tak už jsme byli domluvené, že se potkáme. Pak to nevyšlo, stejně tak v Praze, když tady hrála. Ale já mám pocit, že jednou to vyjde a to by bylo super, protože je můj vzor.
1: Tak vám přeju, ať to vyjde. To byla Kateřina Janečková, saxofonistka, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuju vám za to.
0: Děkuju moc.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Socher slaví 100 let.
3: Rozhlasoví symfonikové zveřejnili program pro novou jubilejní sezonu. Bude plná dirigentských hvězd, jako jsou Elias Grandi, Petr Popelka, Jakub Hruša, Tomáš Netopil, Václav Lux nebo Tomáš Hanus. Orchestr připravil několik abonentních řad a také mimořádné koncerty. Více o sté sezóně rozhlasových symfoniků na socher.rozhlas.cz.
1: Přeji poklidný pátek, je 11 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Ministryní Mrázovou fyzicky napadla žena středního věku. Policie vyloučila politický motiv. V Česku letos zatím zbankrotovalo nejvíc firem od roku 2017. V Paříži začíná konference o dvoustátním řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Hezké dopoledne, u Zpráv Plusu vás vítá Monika Vrchotová. Policie vyšetřuje napadení ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO. V Bílině na Teplicku ji o víkendu slovně a fyzicky napadla 44-letá žena. Mrázová ve městě dřív působila jako starostka a má tam trvalé bydliště. Incident se obešel bez zranění. Dnes o tom informovala policie. Podrobnosti má policejní mluvčí Kamil Marek.
5: Můžeme vyloučit, že by se jednalo o politicky motivovaný čin. Po sdělení obvinění z nebezpečného vyhrožování byl podán podnět k návrhu na vzetí obviněné do vazby, který státní zástupce neakceptoval. Vzhledem k osobnosti obviněné policisté kontaktovali poskytovatele zdravotnických služeb a ženu se podařilo hospitalizovat.
4: Vyjádření ministryně Český rozhlas schání. Soudy vyhlásily od ledna do května 336 bankrotů firem, to je nejvíc od roku 2017, vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Počet bankrotů tak oproti stejnému období loni stoupl o 21 případů. Nejčastěji končily v insolvenci firmy v Praze, nejméně naopak v Ústeckém kraji. Soudy přijaly letos do konce května 561 insolvenčních návrhů, což je skoro o čtvrtinu víc než loni.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Slovenští veterináři objevili zbytky pesticidu v mražených kuřatech od českého zpracovatele drůbeže Raciola Uherský Brod. Inspektoři nařídili stáhnout zboží z prodeje. Laboratoř ve zkoumaném vzorku odhalila zbytky pesticidu, který se v chovech hospodářských zvířat používá jako dezinfekční látka. Nevyhovující produkt se našel ve velkoobchodě v západoslovenském Novém Městě nad Váhem. Stovky kilogramů mražených kuřat z něj odebírají mimo jiné tamní jídelny a restaurace. Paříž hostí mezinárodní konferenci o řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot na ní pozval politiky i zástupce občanské společnosti z Izraele i Palestiny. Jednat budou o možném vzniku samostatného palestinského státu vedle Izraele.
6: Konference navazuje na loňské pařížské mírové fórum, během kterého na 300 Izrael

0: Palestinců a Palestinců podpořilo dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Ministr zahraničí Jean-Noël Barrot loni v červnu ohlásil, že je Francie odhodlaná uznat stát Palestina, což o pár měsíců později udělal prezident Emmanuel Macron. Palestinský stát uznali taky další země jako Británie, Austrálie, Kanada nebo Portugalsko. Cílem konference je mimo jiné vydat doporučení pro nadcházející summit G7 ve francouzském Evianu. Vztahy mezi Francií a Izraelem se dlouhodobě zhoršují. Francie v uplynulých dnech zakázala vstup izraelskému ministrovi financí Smotričovi, který aktivně podporuje anexi západního břehu Jordánu. Už dříve Paříž zakázala vstup taky izraelskému ministrovi pro národní bezpečnost Itamaru Ben-Gvirovi. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Armáda začne nabírat víc lidí. Počet rekrutů v jednom kurzu základní přípravy zvýší ze zhruba 600 na 900. S navýšením kapacit počítá Vojenská akademie ve Vyškově od září. K profesionálním vojákům i do aktivní zálohy se hlásí stále víc zájemců. A kvůli bezpečnostní situaci ve světě chce mít armáda dost posil.
2: Účastníci kurzu pro aktivní zálohu, úřednice Daniela Polesová a režisér David Čálek, staví na cvičení v lese tábor a popisují, co je motivovalo se přihlásit a co se naučili.
3: Trošku mě teďka k tomu, nechci říct, přinutilo to, co se vlastně děje okolo nás. Není to tak daleko, protože Ukrajina už jenom Slováci a my.
4: Když budu bránit Prahu, budu vědět, jak se to čistí ta zbraň, jak se s ní střílí, jak se schovat.
2: Možnost projít výcvikem bude mít od září víc lidí, slibuje mluvčí armády Martin Kresta.
5: 400 zhruba by měli být vojáci z povolání a 300 právě aktivní zálohy a dobrovolné vojenské cvičení.
2: Kurz základní přípravy trvá 6 týdnů. Alena Hesová, Český rozhlas.
1: Krátký pohled na silnice. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pracují silničáři za sjezdem na Kutnou horu na 59. kilometru. Projíždí se jen levým pruhem a ve více než kilometrové koloně se zdržíte do 10 minut. Na silnici 7 se na obchvatu Slaného jezdí v omezení Kyvadlově. V obou směrech čekejte zdržení v koloně kolem 15:15. A ještě Praha, jižní spojka směr Štěrboholi, za nájezdem ze Spořilovské je nepojízdné auto v pravém pruhu. V koloně na spojce i ze Spořilovské se zdržíte do 10 minut. Šťastnou cestu. Na Moravě je slunečno, ale i tam se postupně zatáhne a odpoledne tam dorazí i přehánky. V Čechách se na většině území čeká občasný slabý déšť a teploty od 13 do 18, na Moravě až do 20 stupňů. A po zprávách už nás čeká pořad Online Plus.
6: Evropští uživatelé bez AI od Apple, nové povinné tlačítko v e-shopech, vakcína vytvořená pomocí umělé inteligence a nový AI model, který může běžet v přenosném počítači. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, ve kterým vás také dnes provází David Slížek.
7: Online Plus.
6: U mikrofonu vítám samozřejmě také našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N. Petra Koupského. Ahoj Petře.
8: Ahoj Davide.
6: Google uvedl nový velký jazykový model, který si podle něj mohou uživatelé spustit na běžně dostupném notebooku. K rozběhnutí modulu Gemma 4 je podle firmy potřeba jen 16 GB paměti na grafické kartě nebo v takzvané sjednocené paměti Unified Memory. To se může hodit k experimentům s umělou inteligencí bez připojení k internetu nebo k pokusům s citlivými daty, která uživatel nechce někam nahrávat přes internet. Gemma 4 je multimodální, umí tedy pracovat s textem, obrázky, zvukem i videem. Model zahrnuje 12 miliard parametrů a kontextové okno o velikosti 256 tisíc tokenů. Podle testů nejsou jeho schopnosti takzvaného uvažování o mnoho horší než u modelů s mnohem více parametry. Tvrzení o tom, že je Gemmu 4 možné rozběhnout na běžně dostupných laptopech, je ale přece jen trochu zavádějící. Je k tomu potřeba buď poměrně silný grafický akcelerátor s 16 GB paměti, anebo počítač Mac se stejně velkou sjednocenou operační pamětí. Na skutečně běžném stroji tedy pravděpodobně provozovat nejde. Petře, tohle oznámení vzbudilo poměrně velkou pozornost, vlastně i z technických důvodů, protože tenhle ten model od Google má trochu jinou architekturu a vlastně vypadá to, že je pro lidi, kteří s AI pracují nebo s velkými jazykovými modely pracují, takže je poměrně zajímavý. Je také uvolněn pod takovou otevřenou vlastně licencí, takže se s ním dá různě experimentovat, pracovat i pro komerční účely například a podobně. Ale to, o čem se vlastně hodně psalo a to, co Google sám hodně vlastně zdůrazňuje, je právě to, že je možné s ním pracovat na nějakém přenosném počítači, že ne, to prostě není potřeba silný počítač nebo datacentrum, že tohle je model, se kterým může i relativně běžný člověk pracovat na svém přenosném počítači, laptopu, notebooku, ať to nazveme jakkoliv. Nadchází tedy podle tebe doba, kdy opravdu si budeme stahovat velké jazykové modely, velmi výkonné velké jazykové modely do svých laptopů a budeme s nimi takhle pracovat?
7: Zatím asi úplně ne, protože jednak, jak jsi řekl, není to úplně běžný počítač, je to výkonný a drahý počítač. V současné době pořád ještě trvá krize s cenami pamětí, takže tohle nejsou levné stroje. Ale je možné, že v budoucnu se trošku posune definice toho, co to je běžný počítač, právě pod tlakem lokálního provozování umělé inteligence. Ale ani potom si nemyslím, že budeme si všichni instalovat lokální jazykové modely, už jenom proto, že ono to není tak jednoduché. To není něco, co se spustí jako nová aplikace v počítači, vyžaduje to, aspoň prozatím to vyžaduje přece jenom nějaké odborné znalosti. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že spíš si myslím, že budoucnost spočívá v kombinaci toho vzdáleného, vysoce výkonného jazykového modelu datacentru a nějakého menšího v počítači a spolupracují mezi sebou. Takhle ostatně to chystá jak Google, tak Apple a vypadá to, že by to mohla být z hlediska bezpečnosti i z hlediska výpočetního výkonu dobrá kombinace.
6: Proč tedy vlastně třeba Google, ale i další firmy, tyhle ty modely, o kterých právě říkají, že se dají rozběhnout na těch méně výkonných strojích, například v těch přenosných počítačích, proč je tedy vlastně takto uvolňují? Je to jenom nějaká reklama nebo mají opravdu nějaký praktický význam?
7: Myslím si, že je to velice podobné, jako když se firmy provozující operační systémy snaží získat vývojáře, aby vyvíjeli aplikace. Tohle jsou modely, se kterými si mohou vývojáři, ne běžní uživatelé, ale vývojáři znalí lidé hrát, budovat nad nimi aplikace, modifikovat je a ledacos z toho může být pak užitečné pro ty společnosti, jako je Google, které to pak nějak převezmou nebo koupí. Vytváří se tím prostě komunita, vytváří se tím ekosystém. To je asi hlavní důvod, proč to uvolňují do volného použití.
6: Tak uvidíme, jak se ty modely budou vyvíjet a jak se budou vyvíjet samozřejmě také naše přenosné počítače, jestli pomine ta současná hardwareová krize a všechny ceny zase klesnou a budeme mít tedy časem počítače, které budou zvládat v pohodě třeba právě aspoň ty dnešní modely, protože asi do budoucna to bude vypadat zase jinak. No, tak uvidíme prostě, jak to dopadne.
8: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Na světě je první vakcína vytvořená s pomocí umělé inteligence, napsala britská BBC. Prošla prvním testem na skupině lidských dobrovolníků a výsledky nebyly špatné, citovala BBC výzkumníky z britské Cambridgeské univerzity. Ti při návrhu vakcíny použili nový postup. Nechali AI zanalyzovat genetické informace řady známých patogenů z rodiny tzv. Koronavirů. Umělá inteligence pak navrhla speciální antigen, který by měl být schopný naučit imunitní systém reagovat nejenom na jednu variantu viru, ale na celou řadu variant a mutací. Vakcínu pak vědci otestovali na skupině 39 dobrovolníků. Jde samozřejmě zatím jen o první krok v dlouhém procesu, který by časem mohl vést ke schválení a praktickému používání této nové vakcíny. Petře, tohle je titulek, který samozřejmě zaujme. První vakcína vytvořená pomocí umělé inteligence. My už jsme, myslím, v minulosti mluvili o tom, že právě AI a velké jazykové modely by mohly pomoci právě třeba při vývoji nových chemických sloučenin nebo nových léků. V tomhle případě jde o tedy nějaký nový způsob navrhování a výroby vakcín. Jak významný vlastně tohleto, tento krok je podle tebe?
7: S hodnocením toho významu bych byl hodně opatrný, abych to maličko uvedl. Na pravou míru ta studie, o které se tady hovoří, je v takzvané fázi 1, což v terminologii farmaceutického výzkumu znamená, že to není ještě test skutečné účinnosti léku nebo vakcíny, ale především toho, jestli nepoškozuje ty lidi, jestli to zdravotně dobře snášejí. Proto se to taky testuje na zcela zdravých lidech výhradně v téhle fázi a proto je ta skupina poměrně malá. Čili ta vakcína prošla ověřením, že neškodí, že není nebezpečná a že vyvolává jakousi odezvu v organismu, která by mohla být tou správnou. Ale jestli opravdu dokáže vůbec někoho ochránit před nákazou, což je smyslem vakcíny, to se zatím neví, k tomu by se přistoupilo až v těch dalších fázích testování. A tím, že to není léková vakcína, tak je to ještě specifické, protože z etických důvodů nemůžeš nikoho při klinickém testování nakazit řízeně tou nemocí. Hmm. Čili buď by se muselo čekat, až s nějakými nákazami přijdou ti lidé do styku a jak si budou vést ve srovnání s kontrolní skupinou, která přijde do styku s podobným prostředím a očkovaná nebyla. Prostě klinické testování vakcín samo o sobě je velice složité, když je to takovýhle nový princip, je to ještě komplikovanější. Umělá inteligence se na tom zasloužila do té míry, že mohla zrychlit ten vývoj. Aha. Ona nevymyslela nic zázračně nového, je to DNA vakcína, která má sestrojit nějakou imunitní odezvu v organismu. To není nový ani neznámý princip, ale návrh těch konkrétních molekul, které tu odezvu vyvolají, se touhle cestou velice zrychlil a bylo možné ho udělat univerzální na větší skupinu virů, což by jinak taky bylo obtížné vzhledem k výpočetní složitosti návrhu takové bílkoviny. Takže tohle všechno je fajn, ale jásat nad tím, že AI nám vyřeší nakažlivé nemoci a tyhle hlášky jsem taky už viděl, na to je opravdu velice brzy.
6: Takže předpokládáš, že ta role umělé inteligence nebo velkých jazykových modelů právě třeba při vývoji vakcín bude právě v tom, že mají větší tedy výpočetní sílu, větší kapacitu a budou zrychlovat ten proces nebo něco podobného, že nebudou tedy vymýšlet něco úplně nového? Myslíš, že tohle to bude ta hlavní role?
7: V tuhle chvíli tomu tak je, jak to bude za pár let, to nikdo neví. Ona vůbec role umělé inteligence ve vědeckém výzkumu, v kreativních záležitostech týkajících se navrhování nových cest, nových postupů, to je velice otevřená otázka. Jsou přírodovědci, kteří jsou přesvědčeni, že může být velká, jsou jiní, kteří jsou k tomu velmi skeptičtí, je to všechno na začátku. Ale v tuhle chvíli je ta umělá inteligence prostě kombinatorickým strojem, který dokáže dát dohromady více variant, než kolik se vejde do hlavy lidské a tím pomáhá. Nevymýšlí žádný zbrusunový postup.
6: No tak zase uvidíme, jak tohle to dopadne. Jak jsi říkal ty a jak jsem říkal i já v úvodu, tak opravdu, než se ukáže, jak tahle ta vakcína funguje, tak to bude trvat ještě hodně dlouho a bude tam řada různých dalších testů a ověřování a podobně. Tak jsem zvědavý, jestli tahle ta metoda s využitím AI se uchytí nakonec a jaké tedy novinky přinese při vývoji léku a vývoji vakcín.
8: Online Plus Davida Slíška.
6: Od 19. června by se zákazníci v e-shopech měli dočkat nového tlačítka pro případné odstoupení od kupní smlouvy. Jde o novou povinnost, která vyplývá z evropské směrnice, která by se měla propsat také do českého práva. I když zatím není úplně jasné, zda příslušná novela do 19. června stihne projít tuzemským parlamentem. Směrnice vychází z úvahy, že když může zákazník nakoupit v e-shopu zboží jen několika málo kliknutími, měl by mít možnost stejně snadno od smlouvy případně také odstoupit. V rozhraní e-shopu by se mu tak nově mělo objevit tlačítko nebo jasně viditelný odkaz, který mu to umožní. K dispozici mají být po celou dobu, kdy má zákazník právo nákup zrušit, tedy například po celých 14 dnů standardní zákonné lhůty u prodeje na dálku. Po kliknutí na tlačítko či odkaz bude muset zákazník ještě vyplnit základní údaj o objednávce a pak bude muset své rozhodnutí o odstoupení od smlouvy definitivně potvrdit. Petře, taková drobná změna, nicméně asi se dotkne opravdu velkého množství lidí, kteří i v Česku nakupují v online obchodech, v e-shopech. Co na tohle to říkáš? Potřebujeme nové takovéto tlačítko, které zjednoduší to případné odstoupení od smlouvy?
7: No, mě nad tím ze všeho nejdřív napadlo, že jsem docela rád, že neprovozuju žádný e-shop. Ono pochopitelně je potřeba chránit práva zákazníka a zjednodušovat i to odstoupení případné od smlouvy, ale tohle mi připadá jako mechanismus, který přímo volá po zneužití, potom vzít si zboží na pár dní a pak ho velmi jednoduše vrátit, nevím. Myslím si, že je to v zásadě v pořádku, ale docela bych se bál toho, že se to zneužívat začne a budu zvědav na nějaká hlášení z e-shopu, jak moc se ta věc používá.
6: Myslíš, že vlastně jenom tohleto zjednodušení, protože to právo na odstoupení od smlouvy to má zákazník už teď ze zákona, je tam těch 14 dní a myslíš, že to zjednodušení, prostě to, že tam bude na ty lidi tlačítko takhle opravdu koukat a že ho tam takhle uvidí, takže by mohlo opravdu je přimět k tomu, že to budou více zkoušet?
7: Myslím, že ano. Já kolem sebe neustále pozoruju, že cokoliv je na stisk tlačítka na obrazovce, cokoliv se dá udělat elektronicky bez komunikace s člověkem, to lidé všech věkových kategorií používají mnohem častěji, než tam, kde je potřeba třeba zvednout telefon, někam zavolat nebo někam dojít, vyřídit to osobně. Prostě ty zábrany se tím podstatně snižují. To je vlastně důvod, proč jsem to komentoval těmito slovy. Ano, je v naprostém pořádku, že zákazník má chráněná práva tak, jak je má dnešní zákonnou úpravou, ale tenhle krok mi připadá, no je to zajímavý sociologický experiment v podstatě.
6: Vidíš, tohle mě nenapadlo takhle, že by to vlastně mohlo provokovat ty lidi k tomu, aby to třeba častěji používali. To je zajímavé.
7: Snižovat bariéru. Jasně. Bariéru. Když mám někam jít a do očí někomu říci, že ta kamera za 40 tisíc je sice bezvadná, ale týden jsem si s ní hrál a tady jí máte zpátky, tak to je trochu složitá situace, ale když se to dá udělat na jedno stisknutí tlačítka, no uvidíme, jak ty rád říkáš, uvidíme.
6: Ano, uvidíme, no a jako to je fakt zajímavý pohled, takhle jsem o tom vůbec nepřemýšlel. Je pravda, že někde třeba v některých e-shopech dneska, když člověk chce tedy odstoupit od té smlouvy a má proto nějaký důvod, tak někde se prostě dostat k tomu, jak to má udělat, není úplně jako jednoduché.
8: Online Plus Davida Slíška.
6: Firma Apple představila novou verzi své digitální asistentky Siri. Ta má být vybavena umělou inteligencí a má být integrována do operačního systému v telefonech a dalších zařízeních Apple. Uživatelé se s ní mají setkat v nové verzi operačních systémů, které by firma měla uvolnit někdy během podzimu. Jenomže ne všichni. Uživatelům v Evropské unii nebude Siri AI zatím dostupná, oznámil Apple. Z neuvedení nové Siri firma oficiálně viní Evropskou komisi, která podle prohlášení nepřijala žádný z návrhů Apple, jak by novinka mohla dostát povinnostem vyplývajícím z evropského nařízení o digitálních trzích DMA. Mluvčí komise na obvinění reagoval prohlášením, že to Apple nebyl schopný přijít s žádným řešením. Jádrem sporu je to, že DMA vyžaduje, aby Apple do svých zařízení vpustil i konkurenční AI asistenty a dal uživatelům na výběr. Firma to ale nechce udělat, protože by to podle ní ohrozilo bezpečnost zařízení a ochranu osobních dat uživatelů. Jeden ze sporů, který se týká právě toho nařízení o digitálních trzích, DMA, který vlastně má podobný základ. Týká se té takzvané interoperability, krásné slovo, na kterém se většinou trošku zlámu jazyk. A to znamená, že opravdu by ti velcí výrobci nějakých zařízení nebo služeb měli umožnit to, že k ním opravdu budou mít přístup i nějaké konkurenční služby, například v tomhle případě ti AI asistenti. Myslím, že jsme tady řešili podobný případ s komunikační službou WhatsApp od firmy Meta, která také vlastně by tam měla dát přístup vlastně všem dalším výrobcům nebo vývojářům vlastně různých AI asistentů, kromě toho Meta AI, který tam je teďka dostupný. A tady vlastně Evropská komise požaduje to samé na základě DMA také od Apple. Jak si myslíš, že tedy ty argumenty Apple, že to nechce udělat, protože by pustil tedy ty konkurenční AI asistenty příliš hluboko do svého operačního systému a to by mohlo ohrozit bezpečnost a data uživatelů. Jak myslíš, že tenhle ten argument Apple je opravdu validní?
7: Zajímavé je, že Apple nemá výhrady proti zařazení té nové Siri, té své nové umělé inteligence, do operačního systému macOS, čili v Evropě bude dostupná ta nová asistentka, ta nová konverzační umělá inteligence, ale jenom na počítačích, nikoli na telefonech a tabletech. Rozdíl je podle mě v tom, že v operačním systému iOS používaném na těch mobilních zařízeních je Siri od samého začátku hluboce integrovaná do operačního systému a pokud by tam Apple na základě zákonného požadavku pustil konkurenci, tak by jí zároveň dal hodně nahlédnout do toho, jak je ten systém udělaný, co všechno se v něm dá a nedá využívat, případně okopírovat. Do toho se jim očividně nechce. U toho macOSu tohle nijak zvlášť nehrozí, protože to je vlastně přepracovaný Unix, který je z velké části tak jako tak pod otevřenou licencí a ta integrace té AI do systému zcela jistě není tak hluboká, tak zásadní. Tohle by mohlo být, pokouším se tomu rozumět, pokouším se přemýšlet nahlas, tohle by mohlo být racionální jádro za tím postupem Apple. Ono vlastně to není novinka, tohle platí už 2 roky.
6: Ano.
7: Od chvíle, kdy Apple začal s umělou inteligencí, jenomže po ty 2 roky ta AI jeho toho uměla tak málo, že to vlastně každému bylo jedno, jestli je to v Evropě dostupné nebo není. Teď se situace mění, protože to, co jsme viděli na nedávné vývojářské konferenci, tak tam bylo vidět, že nová umělá inteligence od Apple bude velmi zajímavá, velmi atraktivní a ten rozdíl mezi tou evropskou a americkou verzí iPhoneu třeba bude tím pádem dosti velký. A když Apple riskuje svůj podíl na tak velkém a bohatém trhu, jako je celá Evropská unie, tak k tomu nějaký velmi vážný důvod mít musí. To není jinak možné.
6: No ale třeba jiné firmy s tím zas tak velký problém, zdá se, nemají. Do telefonu s Androidem si můžeš vlastně nainstalovat třeba nějakou jinou AI asistentku nebo jiného AI asistenta a lze tam nějakým způsobem s ním pracovat. Nevím tedy, jestli až tak je integrovaný dovnitř toho operačního systému jako třeba právě asistent od Google, ale je tam prostě možný určitý výběr. Proč to podle tebe třeba právě Google nevadí tolik a tomu Apple to vadí hodně? Je tam opravdu rozdíl v té hloubce integrace a nedá se to třeba nějak technicky vyřešit?
7: Rozdíl je hlavně v tom, že Android je otevřený systém, má otevřenou licenci, takže na něm taky jako tak není co utajovat. Ten je viditelný a všem na očích a ostatně výrobci si ho modifikují podle sebe, mají na to právo. iOS je ta přísně střežená pevnost, do které nikdo nesmí. Ta nejhodnotnější věc, kterou Apple vlastně má a vlastní a nechce si nechat koukat pod prsty. Takhle to aspoň čtu já.
6: No, jsem opravdu zvědavý, jak tohle to dopadne. Myslím, že opravdu Apple stojí za to tedy vyloučit takovou obrovskou asi spoustu uživatelů, které patrně tady v Evropě také má z používání té své AI a AI Siri nebo Siri AI, že to opravdu ta firma vydrží a bude stát tedy za svým, že nepřijde třeba časem s nějakým řešením, že tohle to třeba není jenom součást nějakého vyjednávání s Evropskou komisí?
7: Velmi pravděpodobně je, ale je to vyjednávání už hodně na hraně. Nevíme, jak v zákulisí ta jednání probíhají, kdo tam komu co řekl, jaké možnosti jsou v tuhle chvíli ještě otevřené. Těžko říct. Rozhodně si myslím, že pokud se to povleče dlouho, tak že Apple opravdu riskuje ztrátu části tržního podílu. Protože ten rozdíl mezi iPhonem bez integrované umělé inteligence, i když samozřejmě s aplikacemi, jako je ChatGPT a Claude a Gemini, ty tam poběží. Ale nebudou tak hluboce propojené třeba s kalendářem, mailem a podobně, jako bude ta Siri v Americe. No a ten rozdíl mezi tím trošku hloupějším iPhonem evropským a velmi chytrými Androidy na evropském trhu už může být dostatečně velký, aby i zryté uživatele Apple aspoň některé přesvědčil, že mají změnit značku.
6: Já si pak říkám, jestli by ty telefony, které jsou sice vybaveny Siri AI, ale ta v nich nefunguje, tedy na evropském trhu, jestli by třeba neměly být nějaké levnější, protože opravdu vlastně část té funkcionality pak tam ten uživatel nemá, přitom by měl za ně platit stejnou cenu, jako ten uživatel, který je na opačné straně oceánu, prostě má. No. Tak,
7: to je, Davide, taková... velice hezká myšlenka, ano. Ale nevím, jestli v Cupertinu. By ji rádi slyšeli.
6: No asi ne, no. Ale ono je to vlastně zajímavé, protože třeba podobně vnímám já, třeba konkurenční Samsung, který také nabízí svoji umělou inteligenci ve svých mobilních zařízeních a ta už leta a používá samozřejmě ji jako prodejní argument, že proto by si lidé měli koupit jeho třeba telefony, ale už dlouhá leta tam třeba řada těch funkcí nefunguje, protože by vyžadovali nějakou lokalizaci do češtiny, například nějaké překlady a podobné záležitosti a to prostě už dlouhá leta tam není. Tak tam jsem taky uvažoval o tom, jestli by i Samsung neměl ty telefony na těch trzích, kde ty funkce vlastně nejsou dostupné, tak jestli by je neměl zlevnit. No ale nečekám, že by ty velké firmy to udělaly dobrovolně samozřejmě, dokud lidé ty telefony fungují i v tomhle stavu. No tak to jsem si jenom tak povzdechl ještě nakonec. Petře, každopádně děkuji ti za tvoje dnešní komentáře a postřehy, tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor Deníku N, Petr Koupský, s kterým se těším zase za týden naslyšenou.
7: Naschledanou.
6: A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
8: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
9: Za prvního půl roku současné vlády bylo vyměněno skoro 30% vrchních ředitelů sekcí na ministerstvech. Povede to spolu s plánovaným zrušením služebního zákona k destrukci státní správy nebo k jejímu efektivnějšímu fungování? A proč je důležitá takzvaná institucionální paměť? Speciálním hostem je Josef Postránecký, který co by někdejší superúředník 5 let řídil státní službu.
8: S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Pěkné dopoledne, je 11:30.
8: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Německá policie ze zatím neznámého důvodu zasahuje na letišti v Hamburku. Policisté vyklidili zónu za bezpečnostními kontrolami. Cestující připravující se k odletu museli opustit letadla. Podle regionální veřejnoprávní stanice NDR policie vyklízí celé letiště, aby následně terminál prohlédala. Takový postup podle ní potrvá několik hodin. Deník Bild s odkazem na své zdroje napsal, že poplach zřejmě vyvolal podezřelý předmět. Úřady takovou možnost zatím nepotvrdili. V Česku klesá počet obyvatel. V prvním čtvrtletí letošního roku ubylo asi 20 tisíc lidí. V Česku tak teď žije zhruba 10 milionů a 900 tisíc obyvatel. Podle Českého statistického úřadu je úbytek lidí způsobený rozdílem mezi zemřelými a narozenými. Porodnost klesá už 5. rokem. Zároveň se z Česka odstěhovalo víc lidí, než do něj přišlo. Ukrajina v noci zasáhla 2 ropné rafinerie v ruském Tatarstánu. Ukrajinský generální štáb tvrdí, že v obou z nich vypukl požár. Kromě toho ukrajinská armáda útočila taky na závod v Samarské oblasti, který se specializuje na produkci syntetického kaučuku. Ten se používá mimo jiné k výrobě pevného paliva pro rakety. Česko chce opustit vesmírný projekt Intersputnik, který založil Sovětský svaz a dodnes ho řídí Rusko. Zjistil to zpravodajský server i rozhlas. Jedním z hlavních důvodů k odchodu z organizace je podle Ministerstva průmyslu a obchodu ruská válečná agrese proti Ukrajině. Inter Sputnik už kvůli tomu opustili třeba Polsko nebo Německo. Vystoupit se snaží i samotná Ukrajina. A v Litomyšli večer začíná festival Smetanova Litomyšl. Během 3 týdnů nabídne 47 hudebních pořadů. Tématem letošního 68. ročníku je natura, tedy příroda, která se do dramaturgie promítne jak výběrem skladeb, tak celkovou snahou festivalu přemýšlet o vztahu člověka, hudby a okolního světa. Jak to vypadá s dopravou? Dálnice D35 z Mohelnice do Olomouce je za sjezdem na Uničov na 239. kilometru neprůjezdná po nehodě nákladního auta s karavanem, který skončil na boku. Poslední volný sjezd je na kilometru 235 a objíždět je možné přes Mohelnici, Moravičany a Doubravice. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pracují silničáři za sjezdem na Kutnou horu na 59. kilometru. Projíždí se jen levým pruhem a ve více než kilometrové koloně se zdržíte do 10 minut a na silnici 7 se na obchvatu Slaného projíždí v omezení Kyvadlově v obou směrech. Čekejte kolony a zdržení kolem 15:15. Dobře dojeďte. V Čechách už převládá zataženo až oblačno, na Moravě je ještě slunečno, odpoledne má v Čechách občas slabě pršet, na Moravě a ve Slezsku se čekají jen přehánky, a to spíš na severu. Teploty na východě republiky vystoupí až na 20 stupňů, jinak se budou pohybovat mezi 13 a 18 stupni. Ze zprávy to vše a teď už nás čeká Interview Plus.
10: Prezident Pavel ujistil Svjatlanu Cichanovskou o podpoře běloruské opozice. Známá aktivistka navštívila tento týden Prahu a jednala také s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem nebo ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Cichanovská odešla do exilu před 6 lety. Od té doby navštěvuje politiky napříč Evropou a snaží se posílit běloruské demokratické hnutí. Jak se staví Češi k běloruské menšině? I o tom bude dnešní Interview Plus.
8: Interview Plus.
10: A naším hostem je dnes ředitelka kanceláře demokratických sil Běloruska, Kristýna Šijanok. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Vy jste v předešlých dnech doprovázela v Praze Svjatlanu Cichanovskou. Jakého se jí dostalo přivítání?
11: Já si myslím, že pokaždé, když se koná oficiální návštěva paní zvolené prezidentky Svjatlany Cichanovské do České republiky, dochází k jakémusi propojování českého politického spektra v otázce Běloruska. Já jsem si jistá, že ten boj za svobodu a demokracii v Bělorusku dokáže spojovat, a to vlastně řekla i paní Cichanovská v událostech a komentářech v České televizi, dokáže spojovat lidi, politické strany, země.
10: No, když přichází na jednání s politickými špičkami, doplním ještě, že se také setkala i s primátorem, pražským primátorem Bohuslavem Svobodou. Co vlastně o těch politiků chce Svjatlana Cichanovská slyšet, aby věděla, že byla její mise úspěšná, aby odjížděla spokojená z Prahy?
11: Nejde jen o to slyšet něco od nich, ale zároveň jde o to, abychom my přiblížili tu situaci a to správné vnímání Běloruska. Poměrně často dochází k vnímání Běloruska skrz Rusko. Pokud se podíváme na restrikce, které byly zavedeny v kontextu ruské války proti Ukrajině, tak Bělorusko v řadě otázek se ocitlo ve stejném pytli, řekněme, spolu s Ruskem.
10: Ačkoliv, no, ono se ale také trošičku podílí na té válce.
11: Nepopírám, že Bělorusko jako stát za vedení diktátora se stalo spoluagresorem v této válce a Lukašenko by měl být pohnán k odpovědnosti mimo jiné za válečné zločiny. Ale pokud se podíváme zpátky do historie, tak v tom roce 2020 Bělorusové sami sobě a celému světu dokázali, že se nestotožňují s režimem a že sami sebe vnímají jako národ, který je schopen sám rozhodovat o své budoucnosti.
12: Myslíte, dokázali tou prezidentskou volbou, kterou tedy...
11: Přesně tak. Těžko samozřejmě tomu můžeme říkat volby. Já vždy, když připravuji nějaký písemný podklad, tak se snažím tam dát ještě uvozovky. Někdy používám výraz volby bez volby, ale v tom roce 2020 ta volba se podařila do jisté míry. My víme, že většina lidí zvolila Svetlanu Cichanovskou. Někdo říká, že volil jí proto, že to byla alternativa režimu, ne proto, že jaksi podporovali vyloženě její politické vystupování. Někdo říká, že naopak chtěli vidět ženu v čele země. Bylo to různorodé, ale jde o to, že většina se postavila proti Lukašenkovi, takže vlastně, abych se vrátila k té původní otázce, k tomu vnímání a k těm schůzkám, my se snažíme vysvětlit, že naše situace je zcela jiná než ta ruská situace, protože my nejsme ten Lukašenkův režim. My jsme se pokusili toho režimu zbavit a v tom boji pokračujeme. Demokratické síly Běloruska, i když poměrná část je vlastně soustředěna v exilu, dokázali vybudovat struktury. Máme kancelář paní Cichanovské, sjednocený přechodný kabinet, který působí jako de facto exilová vláda, a pak dokonce máme proto parlament, koordinační radu, kde probíhají demokratické volby. Digitální, nemohou se jich účastnit bezpečně lidé uvnitř Běloruska, může to mít jisté následky, nicméně ten mechanismus máme zavedený. A je to něco jiného, když se podíváme na ruskou opozici. Teď nechci sklouznout do jakési kritiky, ale tam vlastně neproběhl ten proces aspoň pokusu o ty volby. A nelze také říct, že ta opozice je tak sjednocená jako demokratické síly Běloruska. A schválně používám ten výraz demokratické síly, nikoli v opozice, protože po roce 2020 v opozici je Lukašenko a jeho aparát.
12: No, nejenom Svetlana Cichanovská, ale i vy jste zdůrazňovala, že v Česku našla útočiště celá řada běloruských emigrantů. Běloruská diaspora je tady skutečně početná. Čím si to vysvětlujete, že právě Česko je tou cílovou zemí?
11: Je to jeden z důvodů, proč na program této konkrétní návštěvy paní Cichanovské byla zařazena i schůzka s panem primátorem Prahy. Jedná se o to, že Praha už v minulosti historicky měla jistá propojení s běloruským hnutím. Sídlila zde exilová vláda Běloruské lidové republiky. Dva předsedové neboli prezidenti Běloruské lidové republiky jsou pohřbeni na Olšanských hřbitovech. Kdysi v rámci ruské pomocné akce prezident Masaryk pozval sem běloruské studentstvo a tehdy Československo přijalo zhruba 300 běloruských studentů a studentek. A poměrně velká část z nich získala stipendia, aby se mohli jaksi uživit při těch studiích. A je to taková dlouhodobá tradice. Kromě jakéhosi politického působení je zde i kulturní aspekt. První kniha ve staroběloruštině, respektive z prvky staroběloruštiny, byla vytištěna v Praze v roce 1517 a ten náš první knihtiskař, František Skarina, zde působil nejen jako knihtiskař, ale také jako zahradník na zahradách Pražského hradu.
12: No, ale abych vás vrátila k otázce, a co s tím má společné ale pan primátor současný?
11: Pan primátor je dobře obeznámen právě s tím propojením a s těmi historickými souvislostmi bělorusko-českých vztahů a jak vlastně město Praha bylo otevřeno historicky vůči běloruské společnosti. A včera ve svém úvodním projevu právě se zaměřil na to, že vlastně dokud Bělorusko skutečně nebude svobodné a nezávislé, tak máte v nás podporu. A tu podporu projevil v březnu tohoto roku i osobně, když 25. března na náš Den svobody navštívil naši kancelář, vyfotil se s běloruskou historickou a naše pravou bílo-červeno-bílou vlajkou a vyjádřil i slova podpory všem, kdo jednak utrpěl kvůli režimu a nyní si našel útočiště na území Prahy a také všem, kdo v tom boji stále pokračuje.
12: A může vás nějak, nejen pan primátor, ale jakýkoliv český politik podporovat jinak než, řekněme, retoricky skutečnými činy?
11: V rámci setkání na vysoké úrovni samozřejmě spíše se projednává situace v regionu, to vnímání Běloruska, širší sankční politika. Ale snažíme se, aby každé setkání i na té nejvyšší úrovni mělo nějaké praktické výstupy. A jako příklad mohu uvést některé praktické výstupy v závěru té cesty, která se uskutečnila v posledních dnech. Například na půdě Senátu jsme otevřeli otázku podepsání v budoucnu, nejdříve projednání a pak podepsání memoranda o spolupráci s Českým senátem a demokratickými silami Běloruska. Obdobné memorandum už bylo podepsáno na úrovni Evropského parlamentu. V případě setkání s ministrem zahraničních věcí jsme otevřeli řadu velmi praktických otázek, například potenciální možnost ustanovení zvláštního zmocněnce pro vztahy s demokratickými silami Běloruska. Řada zemí takového zmocněnce má. Nevždy se tato pozice jmenuje vyloženě zvláštní zmocněnec. Tam zase je takové spektrum, ze kterého se dá vybrat, ale jde o to, že taková pozice vlastně znamená jistou tradici nebo jinak řečeno předávání agendy bez ohledu na stávající politickou reprezentaci. Druhá praktická věc, která byla projednávaná nebo která byla na pořadu dne, byla vízová podpora. Zvýšení vízové podpory pro státní občany, občanky Běloruska, jejich rodinné příslušníky. Je to velmi bolestivá otázka, jelikož mnozí Bělorusové žijící v České republice naposledy viděli své rodiny více než před 5 lety a velká část z nich nemůže do Běloruska cestovat, protože jim tam hrozí nebezpečí za jejich pozici, za jejich aktivitu a za to, že nepolevili v tom svém boji proti režimu.
12: Vy předpokládám, také nemůžete do Běloruska cestovat.
11: Nikdy jsem neměla v rukou papír, který by mě byl oficiální cestou doručen o tom, že jsem trestně stíhána, ale z jistých zdrojů vím, že dálkově režim mě stíhá. Vzhledem k tomu, že v domě mých rodičů se konaly domovní prohlídky a moji příbuzní, kteří zůstávají v Bělorusku, byli xkrát povoláni na výslechy anebo pohovory zase v uvozovkách. Nevždy ten výslech vlastně se koná v rámci toho řádu. Někdy člověk nedostane ani papír, kam jde a proč tam jde, nebo proč je předvolán. Tak z toho si dělám závěr, že něco probíhá, ale já jsem nikdy nebyla náležitě obeslána, nebo nikdy mi nedoručili příslušné usnesení nebo papír.
12: Když se rozrůstá vaše komunita a přicházejí další exilanti z Běloruska, jakým způsobem přistupujete k lidem, kteří sem přicházejí třeba právě teď? Zkoumáte třeba jejich motivaci?
11: Teď ta pravidla vstupu pro občany, občanky Běloruska jsou nastavená poměrně přísně. A já věřím, že je to takové síto, skrz které se sem nedostali ti, kteří se stotožňují s režimem. A na druhou stranu zároveň jsme zavřeli dveře i například běloruskému studentstvu, které teď je nuceno studovat na školách středních, vysokých pod portrétem Alexandra Lukašenky. Jedná se o mladé lidi, kteří v tom roce 2020 byli ještě dětmi a nemohli se stejným způsobem podílet na protestech jako například jejich rodiče nebo starší sourozenci, ale to vůbec automaticky neznamená, že podporují ten režim. Naopak, touží po svobodě, my se snažíme sledovat sociální sítě těch, kdo zůstává v Bělorusku. Také máme tam nějaké kontakty neformální a neveřejné a snažíme se zjišťovat se sociální mínění nebo mínění veřejnosti v řadě otázek. A ta otázka možná studia v svobodné Evropě je jedna z těch nejdůležitějších, protože momentálně tito mladé lidi čelí nejen výzvám diktatury, ale i v podstatě hybridní okupaci Ruska, které má na našem území svou vojenskou techniku a do jisté míry řídí vlastně chod té země.
12: Já se ptám na to síto vlastně z toho důvodu, necílím to přímo úplně na studentstvo, ale že existuje určitá pravděpodobnost, že z těch exilantů, kteří sem přijdou, mezi nimi mohou být také agenti režimu. Tak jestli, jakým způsobem na to myslíte?
11: Já se možná zase trošku vrátím do historie. V roce 2020, když se konaly volby v uvozovkách v Bělorusku, tady na volebním okrsku na půdě ambasády, Lukašenkovy ambasády Běloruska v České republice, byl volební okrsek a tehdy za Lukašenko bylo 22 lidí. Takže víme, že i v rámci této komunity, která je tady a která stihla si dát svůj hlas, protože tam byla obrovská fronta a ne všichni se mohli dostat dovnitř, aby odvolili, tak vlastně, bych řekla tak z 90%, ta komunita je protirežimní.
12: Já nemyslím úplně lidé, kteří veřejně ale jako deklarují ve volbách podporu Alexandru Lukašenkovi, ale pamatujeme všichni třeba například běloruské novinářky Natali Sudliankové, která tady žila přes 25 let, pracovala pro Svobodnou Evropu a v loňském roce ji česká vláda zařadila na sankční režim s tím, že je zpravodajkyně ruských tajných služeb. Tak jak to třeba, co to udělalo v té komunitě vaší? Jak bylo to překvapení? Přijali jste poté nějaká další opatření?
11: To nebylo překvapení, spíše překvapení je to, že byla zařazena na takový seznam tak pozdě. O tom, jaké narrativy šířila a na jakých aktivitách veřejně se podílela, bylo známo už dávno, řadu let a k nějakému tvrdšímu rozhodnutí došlo až teď, ve chvíli, kdy vlastně Rusko útočí proti Ukrajině.
12: A vy jste na to upozorňovali třeba české úřady, na toto riziko?
11: Já bych asi nešla do nějakých takových úplně jakoby, konkrétních jmen, na koho jsme upozorňovali, na koho ne.
12: Ale je jenom to i řeknu, součástí vaší práce.
11: Jenom řeknu, že my vlastně od začátku působení Kanceláře demokratických sil tady českým úřadům nabízíme součinnost v otázce verifikací konkrétních žadatelů, žadatelek. Nevždy ty verifikace jsme schopni zajistit sami sílem týmu kanceláře. Spolupracujeme s řadou dalších subjektů od lidskoprávních organizací přes jiné neziskové organizace, které se zaměřují na konkrétní oblasti a až po například takové organizace, jako je Belpol, což jsou bývalí příslušníci silových složek, kteří přešli na druhou stranu. Mají přístup k databázím, které se podařilo jaksi opatřit buď zase jejich silami nebo silami kyberpartizánů. A my jsme schopni například prověřit, když člověk o sobě tvrdí, že se účastnil těch demonstrací v roce 2020, jestli je v databázi takzvaných veřejných nepokojů, kterou vedl Lukašenkův aparát. A pokud tam toho člověka nenalezneme, tak to je důvod klást navazující otázky. Taktéž se snažíme jaksi předverifikovat případy, které se k nám dostávají se žádostmi nebo s plánem žádat o mezinárodní ochranu na českém území. Abychom věděli, jestli my jako kancelář ten případ máme, jak se podpořit nebo nikoliv. Nebudu popírat, někdy skutečně dochází i k takovému pragmatickému přístupu, když problém s pobytovým oprávněním se řeší cestou podání žádosti o mezinárodní ochranu, aniž by k tomu byly skutečné důvody pro následování, navíc politické pro následování.
12: Hostem Interview Plus je dnes Kristina Šijanok, ředitelka kanceláře demokratických sil Běloruska.
8: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
12: Vy jste říkala, že v roce 2020 Bělorusko ukázalo světu, že není pouze režimem Alexandra Lukašenka, nebo že nechce být v jeho sevření. Vy samozřejmě žijete v České republice, ale předpokládám, že máte informace, jaká je v zemi atmosféra. Změnila se nějak od té doby? Máme rok 2026, tak stále jsou lidé tak bojovně nalazeni, nebo naopak se dá říct, že upadají do určité apatie?
11: Protesty v ulicích nyní neuvidíte, protože míra represi se blíží, bych řekla, roku 1937, kdy člověk může být zadržen, zatčen, odveden v jakoukoliv chvíli, z jakéhokoliv místa. Někdy se stává, že člověk zmizí a my po nějakou dobu ani nevíme, jestli byl zadržen, jestli byl z něčeho obviněn a tak dál. Čím dále, tím je to náročnější pro běloruské lidskoprávní aktivisty, aktivistky, kteří působí z exilu nebo v exilu, sledovat výsledky nebo výstupy běloruských soudů, protože v určitou dobu soudy přestaly zveřejňovat informace o tom, která jednání kde a ve kterých věcech probíhají. Dříve tyto informace se dalo, jak se vydedukovat z popisu těch jednání nebo z rozvrhu jednání soudu. Zároveň chci říct, že z takových střepů informací nebo střípků informací, které se ke mně dostávají skrz některé známé a příbuzné, kteří stále v Bělorusku jsou, vím, že ten duch nebyl zlomen a pokud se naskytne například příležitost při objednání něčeho z e-shopu, použít běloruštinu jako znak protestu proti té ruské nadvládě, proti Lukašenkovu režimu, který potlačuje všechno, co je běloruské, co je pravé, historické, takové věci se dějí a není to to, co člověk může pak sdílet na sociální sítě, protože to může být důvod zase právě k zadržení, ale uvnitř bych řekla, že Bělorusko žije. Není to vidět takto na dálku, ale jsem si jistá, že ve chvíli, pokud dojde k jakémusi průlomu situace, ty všechny iniciativy, které se nám teď zdají neviditelné nebo neslyšitelné, najednou začnou být vidět a slyšet. A další věc, kterou bych se ráda zmínila, vy jste to trochu taky vlastně v té otázce zvedla, ta apatie. Asi budu upřímná, těch 6 let, nebo skoro 6 let, co uplynulo od srpna 2020, byla to velká zkouška pro nás všechny, ale my jsme se za tuto dobu naučili žít s traumatem v traumatu a nová traumata každodenně přicházejí. Totéž platí pro ukrajinskou společnost, která denně vlastně přichází, mají oběti a přicházejí někdy o infrastrukturu, někdy o lidi a tak dál. A je to všechno bolestivé. Ale zároveň tyto věci asi nás jako národ dělají i odolnější. A myslím si, že Bělorusové se spoustu věcí naučili za těch skoro 6 let. Solidarita, vzájemná podpora, nést odpovědnost jako národ. Například osvobození političtí vězni a vězenky, někteří jsou režimem vytlačováni ze země. Jsou vnímaní komunitami, včetně té běloruské komunity, žijící na českém území, jako naše odpovědnost. My se musíme především o tyto lidi postarat. Samozřejmě nevždy ty finanční možnosti jednotlivých Bělorusů, Bělorusek, kteří sami jsou migranti, nevždy ještě mají občanství té země, kam migrovali, nebo dokonce ne všichni mají trvalý pobyt, občas se jedná o dlouhodobá víza nebo dlouhodobé pobyty. Tak proto je třeba vlastně jednat i s úředníky, úřednicemi, s státními činiteli jednotlivých států, aby nás podpořili v té pomoci. A je to jedna z otázek vlastně, která byla otevřena jak u pana prezidenta, tak i při setkání s panem ministrem zahraničních věcí. Pan prezident před nějakou dobou přijal Alise Beliackého, našeho laureáta Nobelovy ceny za mír a bývalého politického vězně.
12: Také byl hostem našeho vysílání.
11: Na což jsme pyšní.
12: Vy jste říkala, kdyby došlo k nějakému prolomu, tak veškerá ta iniciativa, která dnes není vidět, tak vzejde v povědomí. Co by měl být ten prolom situace? Co může vlastně v tuhle chvíli oslabit režim Alexandra Lukašenka?
11: Výhra nebo vítězství Ukrajiny, oslabení Ruska,

0: Já tomu nejen věřím, já i pro sebe mám nějaké plány, co bych chtěla ve svobodném Bělorusku udělat. Vzhledem k tomu, že v České republice řadu let zároveň působím jako soudní tlumočnice a překladatelka a vím, že v Bělorusku neexistuje žádný zákon o soudním tlumočení, tak bych se ráda podílela aspoň v rámci nějaké pracovní skupiny, pokud ne v rámci budoucího svobodně zvoleného parlamentu, na přípravě příslušného zákona. A mám také v plánu, jak si odkoupit a udělat restaurování domů, kde kdysi žili naši předci, nachází se v černobylské zóně. Další dobu nikdo z naší rodiny tam nemohl kvůli radiaci, nyní ta dům patří někomu jinému, ale věřím, že se podaří tu rodinnou historii obnovit.
1: Hostem
0: stejně jako i Bělorusko obnovit.
1: Hostem Interview Plus byla dnes ředitelka Kanceláře demokratických sil Běloruska Kristina Šianok. Děkujeme za váš čas.
0: Děkuji za pozornost Bělorusku.
1: Od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.

0: 12 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Začíná platit migrační pakt Evropské unie, zrychluje azylová řízení a zpřísňuje ochranu hranic. Na americkou burzu vstupuje vesmírná společnost SpaceX, je to největší burzovní debit v historii.
2: Vstup SpaceX na burzu je velmi důležitá událost nejenom pro firmu samotnou, ale hlavně pro celý globální akciový trh.
1: Čeští fotbalisti prohráli na úvod mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Dálnice D35 za Mohelnicí směrem na Olomouc je po nehodě uzavřená a počasí bude zataženo až oblačno, postupně s deštěm a teploty do 20 stupňů. Je pátek 12. června. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: V Evropské unii dnes začínají platit nová azylová pravidla, zavádí je migrační pakt schválený před 2 lety. Podle Evropské komise má zrychlit azylová řízení nebo zpřísnit ochranu vnějších hranic.
3: Migranti na vnějších hranicích Evropské unie budou podle nových pravidel automaticky procházet takzvaným screeningem. Žadatelé o azyl z bezpečných zemí pak podstoupí zrychlenou hraniční proceduru. Rozhodnutí o případném návratu do země původu by v jejich případě mělo padnout v rámci několika týdnů. Dnes se na základě migračního paktu spouští také takzvaná povinná solidarita, v rámci které si mají členské státy navzájem pomáhat se zvládáním migrační situace. Finančně, materiálně nebo tím, že přijmou část žadatelů o azyl. Česko má kvůli velkému množství ukrajinských uprchlíků z této povinnosti zatím výjimku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Ministr spravedlnosti se odpoledne setká s žalobkyní Petrou Lastoveckou, která minulý týden rezignovala. Jeroným Tejc za hnutí ANO chce slyšet její výhrady. Lastovecká řekla, že ztratila důvěru ve vedení státního zastupitelství. Je to už druhá rezignace vysoce postaveného státního zástupce v krátké době.
4: Lastovecká se podílela na vyšetřování bitcoinové kauzy. Její nadřízení ji ale z případu koncem ledna odvolali kvůli údajné podjatosti. Z funkce žalobkyně odešla po 25 letech.
5: Protože jsem postupně ztratila důvěru v odborné vedení a směřování státního zastupitelství.
4: Popsala minulý týden Lastovecká. Pro rezignaci se prý definitivně rozhodla potom, co dostala výtku kvůli rozhovoru pro Radiožurnál. V něm popisovala, proč jí vrchní olomoucký žalobce Radim Dragoun vyloučil z týmu k bitcoinové kauze. Tejc ke schůzi už dřív řekl, že nálada v soustavě státního zastupitelství není dobrá a zajímá ho příčina. Josef Číš, Radiožurnál.
1: Farmaceutická firma Novo Nordisk začala v Česku vyrábět látky pro léky na obezitu. Dánská společnost investovala 8 miliard korun do továrny poblíž Prahy.
6: Dánská společnost odkoupila výrobnu v obci Bohumil v roce 2024. Do té doby se tam vyráběly vakcíny. V závodu v současnosti pracuje zhruba 300 lidí.
7: Pracovní síla je v Česku neuvěřitelně talentovaná a díky tomu budeme moci udržet naši kvalitu.
6: Popsal ředitel firmy Mike Dausdar. V Česku je v současnosti přes 1 000 000 obézních lidí a jejich počet stále stoupá. Upozorňuje předseda České diabetologické společnosti Martin Prázdný.
8: Očekávám, že pokud tady se šíří více modernější léčba nadváhy obezity, tak ten trend se také bude otáčet.

0: Léčba obezity patří v poslední době k nejvýnosnějším oblastem zdravotnictví. Josef Beneda, Radiožurnál.
1: Česko chce opustit ruský vesmírný projekt Intersputnik, který založil Sovětský svaz, zjistil to server i rozhlas. Podle ministerstva průmyslu a obchodu je to mimo jiné kvůli ruské válečné agresi na Ukrajině. Mezinárodní sdružení pro kosmické telekomunikace už ze stejného důvodu opustili Polsko a Německo. Ukončení české účasti projedná vláda v horizontu týdnu.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
1: Odpoledne se v New Yorku začne obchodovat s akciemi vesmírné a technologické firmy SpaceX miliardáře Elona Muska. Firma nabídla akcie za 75 miliard dolarů. To z jejího vstupu na burzu dělá historicky největší primární úpis akcí všech dob.
3: SpaceX by se okamžitě měla stát jednou z největších firm na světě, říká akciový analytik Tomáš Cverna.
4: To její ocenění by mělo odpovídat zhruba 1,8 bilionům amerických dolarů.
3: To odpovídá 15-násobku výdajů letošního českého státního rozpočtu. Firma dala k dispozici jen asi 4% svých akcí při ceně 135 dolarů za kus, což je podle odborníků velmi vysoké ocenění. Zájem byl přesto víc než 4-násobný, říká analytik Patria Finance Tomáš Vlk.
5: Což znamená, že na řadu investorů se nedostane a takový si to určitě budou chtít potom koupit během začátku regulérního obchodování.
3: A to znamená, že v prvních hodinách, možná i dnech, bude cena akcí SpaceX na burze pravděpodobně stoupat. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
1: Německá policie dopoledne asi na hodinu částečně uzavřela letiště v Hamburku. Opustit ho museli i lidi, kteří už seděli v letadlech. Poplach vyvolal jeden z cestujících a podrobnosti má náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín.
6: Podle severoněmeckého rozhlasu způsobilo uzavření letiště vlastně nedopatření. Jistý muž měl omylem zmáčknout nouzové tlačítko. Severoněmeckému rozhlasu to řekl mluvčí policie. Není přitom jasné, jestli se tak muž, kterého policie už zadržela, dostal za bezpečnostní kontroly na letišti. Právě prostor za nimi totiž policie následně vyklidila. A naopak třeba cestující, kteří na letiště přiletěli, mohli podle serveru Hamburger Morgen Post nerušeně procházet. Teď už je doprava obnovená v obou směrech. Na letišti v Hamburku je taky od začátku týdne několik vojenských letadel, které tam nacvičují start a přistání při běžném civilním provozu, ale s tím zásah policie údajně nesouvisel. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Pražský hrad dnes výjimečně otevřel své archivy veřejnosti, ukazuje dopisy světových státníků nebo třeba osobní vzkazy Václavu Havlovi. O akci je mimořádný zájem, na místě redaktorka Tereza Cedidlová.
7: V prostorách archivu kanceláře prezidenta republiky v tuto chvíli stojí skupinka asi 20 lidí. Dva archiváři jim v bílých rukavicích ukazují různé předměty, které vytahují z pečlivě uzavřených schránek a obálek. Většina z těch dokumentů je dnes veřejnosti představena vůbec poprvé. Je tady třeba dopis královny Alžběty II. Adresovaný Václavu Havlovi s jejím vlastnoručním podpisem nebo novoroční pozdravy od rodiny Baťových či vrácené státní vyznamenání. Na prohlídky se museli lidé předem rezervovat. Zaplněné byly během pár hodin a lidé, kteří zatím přišli, jsou z návštěvy nadšení, protože se můžou nejen dívat, ale některé předměty, třeba fotoalba, si můžou vzít i do ruky a prolistovat je. Z Prahy Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: V Česku ubývá obyvatel. V prvním čtvrtletí letošního roku o 20 tisíc. Porodnost podle Českého statistického úřadu klesá už pátým rokem v řadě a zároveň letos odešlo do zahraničí víc lidí, než kolik se přistěhovalo. V České republice teď žije zhruba 10 milionů a 900 tisíc lidí.
8: Ve věku 76 let zemřel bývalý fotbalový trenér Petr Uličný. Na svém webu to potvrdila Sigma Olomouc. Právě s tímto klubem získal Uličný jako trenér v roce 2012 český pohár. Kromě Olomouce vedl třeba také Brno nebo Zlín. A fotbalisté Česka vstoupili do mistrovství světa porážkou. V úvodním zápase skupiny prohráli v mexické Guadalajaře s Jižní Koreou 1-2. Národní tým hraje na prestižním turnaji poprvé po 20 letech. Pokračuje kapitán národního týmu a střelec jediné české branky Ladislav Krejčí.
9: Teď je velký zklamání, jelikož jsme v 60. nebo v kolikáté minutě vedli 1-0. Věděli jsme, jak ten úvodní zápas může být důležitý pro vstup do turnaje. Jakýkoliv zisk bodu by byl velice pozitivní. Bohužel nevyřešený dvě situace v defenzivě a nechali jsme si zápas otočit.
8: V dalším utkání Češi nastoupí příští týden ve čtvrtek proti Jihoafrické republice. Ta prohrála v zahajovacím zápase s domácím Mexikem 0-2.
10: Uzavřená D35 za Mohelnicí i 11 u Třebechovic. Na dálnici D35 na výjezdu z Mohelnice směr Olomouc vzniká kolona od odbočky na Moravskou Třebovou, sune se k exitu 235, tam odklánějí provoz, protože na 239. kilometru se po srážce s nákladním autem převrátil karavan. Objíždět se to nedá přes Loštice, kvůli uzavírce musí se na Moravičany, není to pro větší vozidla. Silnice 35 z Liberce na Turnov byla mezi Hodkovicemi a Paceřicemi uzavřená, u vyprošťovaného nákladního auta už provoz pustili aspoň levým pruhem, kolona od odbočky na Jablonec se rozjíždí. A silnice 11 Hradec Králové Vamberk je u křižovatky na Třebechovice a Krňovice neprůjezdná, po havárii nákladního a osobního auta jezdí se přes Třebechovice, tvoří se kolony. Další zelená vlna za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Čekáme zataženo až oblačno, postupně na většině území občasný slabý déšť, na Moravě a ve Slezsku spíš přehánky a hlavně na severu výjimečně i bouřky a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů a v tisíci metrech na horách většinou kolem 10. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Vladimír Kroc.
11: Ovlivní přísnější pravidla počet uprchlíků přicházejících do Evropské unie a jak se k migračnímu paktu staví česká vláda? Je dohoda Spojených států s Íránem na spadnutí, jak tvrdí Donald Trump? A zvýší rada České národní banky úrokové sazby, jak naznačil její guvernér? Ode dneška platí migrační pakt, zatím nejpřísnější pravidla ohledně migrace, která kdy Evropská unie zavedla. Mají urychlit rozhodování o žádostech o azyl, usnadnit vracení těch migrantů, kteří s žádostí neuspěli, a zpřísnit kontroly na vnějších hranicích. Součástí změn je taky nový systém solidarity, podle něho mají ostatní členské země EU pomáhat těm zemím, kam přichází migrantů nejvíc. Podle srovnání Evropské komise patří Česko v zavádění nových pravidel k migrantům. My jsme teď ve spojení s Viktorem Daňkem, analytikem Českého rozhlasu pro evropské záležitosti. Dobrý den.
12: Hezké odpoledne.
11: Mění se dneska něco viditelně, takže to zaznamená, každý, setkají se třeba lidé na letišti Václava Havla při příletech ze zemí mimo EU s přísnějšími kontrolami?
12: Myslím, že občan zemí Evropské unie si asi na první pohled ničeho příliš nevšimne, maximálně toho, že, a to si už možná někteří posluchači všimli, že zmizela razítka v pasech. Místo toho máme teď už digitalizovaný systém, centralizované databáze, právě proto, aby se snížilo množství nebo prostor pro případné podvody. Ale samozřejmě Česko se muselo připravovat, muselo připravit IT systémy a další technologie, muselo se na to připravit kapacitně a tak dále, ale ta největší zátěž, s tou se museli popořádat země jiné než Česko, spíše ty země, které jsou na vnějších hranicích, jako Itálie, Řecko, ty, které jsou pod největším tlakem příchozích.
11: Pokud tedy ode dneška někdo vstoupí na území Evropské unie a požádá o azyl, co s ním bude dál? Jak se ten proces bude lišit od toho dosavadního?
12: Dost podstatně ten migrační pakt zavádí dosti přísná, řekl bych, že v mnoha případech až drastická opatření, ale to důležitější je ještě to, co nastane vůbec předtím, než dotyčný požádá o azyl. Ta jedna ze stěžejních novinek je nová screeningová procedura na počátku, právě skrz ty centralizované digitální databáze, kontrola biometrických údajů, aby se ověřilo, že dotyčný příchozí třeba už nemá požádáno v nějaké jiné zemi o azyl, což je docela častá praxe. A potom následuje ještě hraniční procedura, kde se na příchozí bude hledět, jako by vůbec na území EU nevstoupili. Bude se vlastně takovým sítem zkoumat, zda jim vůbec bude umožněno o azyl požádat, a velkou část příchozích, ti, kteří přicházejí z bezpečných zemí nebo ze zemí, kde mají velmi nízkou šanci azyl získat, tak jim vůbec právě nebude umožněno takovou žádost podat a budou rovnou na hranicích zařazení k návratu, nebude jim umožněno se pohybovat po zemích EU a případně třeba rovnou z detence, protože i to detenční právo je součástí migračního paktu, s nimi rovnou bude zařazen započatá procedura o návratu.
11: A jak ta nová pravidla tedy usnadní vracení migrantů, kteří azyl nedostanou nebo o něj ani nepožádají? Je to realizovatelné?
12: No tak to je jedna z velkých otázek, jak ten migrační pakt bude funkční. Samozřejmě už když byl schválen, tak bylo jasné, že se, pokud bude dobře fungovat, sice nejspíš podaří výrazně uvolnit ten zablokovaný systém v oblasti té azylové, tedy že je přetížený azylovými žádostmi, ale taky se mohlo stát, že bude naopak přetížený právě v té návratové části, kde historicky Evropa měla relativně nízkou úspěšnost kolem 20, teď už je to zhruba 25%, proto taky teď ještě spěšně se dojednávalo nové nařízení o návratech právě proto, aby měly členské státy volnější ruce v tom, kam a za jakých podmínek mohou ty neúspěšné žadatele, kterým vlastně ani nebude umožněno požádat, vracet. Takže to je ještě práce, řekl bych, která je před námi.
11: Nová pravidla mimo jiné vyžadují posílení soudní kapacity nebo sdílení databáze otisků prstů. A právě v tom, jak dnes připomínají Hospodářské noviny, Česko podle srovnání Evropské komise exceluje. Vláda přitom hned na svém prvním zasedání schválila rezoluci, že migrační pakt odmítne. Tak jaký je tedy oficiální postoj České republiky?
12: Oficiální postoj je takový, že vláda verbálně migrační pakt odmítla, ale reálně neodmítla vůbec nic. Taky nebylo technicky vzato, co odmítat, protože v době, kdy nastupovala, tak migrační pakt už byl v Česku v podstatě implementovaný, alespoň pokud jde o legislativu, tak plně implementovaný. Ale myslím, že i politicky, a to je, řekl bych, velmi dobře, vláda velmi rychle pochopila, že by ani nebylo v jejím zájmu teď nějakým způsobem usilovat o reset těch vyjednávání, hledat podporu, protože by se měl pakt schodit ze stolu, protože když se do něj podíváme, nebo když se vláda do něj podívala, tak myslím, že velmi rychle zjistila, že velká část těch opatření, které tam jsou, tak jsou přesně ty věci, po kterých Česko po léta volalo, věci týkající se výrazného zpřísnění právě ochrany vnějších hranic. Ten jediný bod, řekl bych, který zůstává trnem v oku české vládě a kde česká vláda možná do budoucna bude usilovat o nějakou výjimku nebo úpravu, to je ten akt té takzvané povinné solidarity, ale zase politicky všechno to, co Česko chtělo, by nebylo možné schválit, nepřistoupili by na to ty země jako Itálie nebo Řecko, pokud by za to něco nedostali, a to, co vždy po léta žádali, bylo, aby tam byl nějaký mechanismus, aby všechny státy se podílely na té zátěži, včetně České republiky, která využívá výhod schengenského systému. Není tam žádný způsob, jak donutit Česko povinně relokovat žadatele o azyl. Opět přesně to, co Česko vždy žádalo, to tam není, ale pokud se nechceme podílet takto, tak je tam alespoň tady ta alternativa, že se budeme podílet finančně či materiálně, což ostatně ale něco, co připouštěla i někdejší vláda Andreje Babiše, když v předchozím období sama o migraci vyjednávala.
11: V rámci takzvaného principu povinné solidarity má Česko výjimku, protože přijalo velký počet uprchlíků z Ukrajiny. Jak dlouho ale budeme moci mimo ten systém solidarity stát?
12: No, ono je to taková výjimka, nevýjimka. Technicky za to tam vlastně výjimka není. Je tam přepočet, který je pro Česko momentálně velmi výhodný, který zohledňuje právě to, že Česko hostí velké množství uprchlíků z Ukrajiny. A dotud, pokud tady takové počty lidí z Ukrajiny s dočasnou ochranou nebo v nějakém podobném režimu budou zůstávat, tak Česko se velmi pravděpodobně na té solidaritě nebude muset podílet vůbec.
11: Migrační pakt se má ještě dál zpřísňovat. Mimo jiné mohou země EU zřizovat tábory pro uprchlíky mimo Evropu nebo zadržovat i rodiny s dětmi v táborech až 2,5 roku. Kdyby to mohlo začít ve skutečnosti platit a nehrozí, že některá ta opatření neobstojí před soudy, protože mimo jiné organizace pomáhající uprchlíkům je kritizují za porušování lidských práv?
12: No, migrační pakt se už zpřísňuje, je tady ta dohoda o návratovém nařízení, která už je tady dohodnutá, teď už se čeká jenom na formální schválení. Je tady také ta úvaha, a stále to spíše úvaha, hledat podobná řešení, jako je systém, který má dohodnutá Itálie s Albánií, tedy nějaká migrační centra mimo území Evropské unie, ale to je spíše opravdu ve fázi hledání možností, než že by to byl nějaký reálný plán nebo reálné řešení. A pak je tady ale ještě to riziko soudních sporů, a to už v současném režimu schváleného migračního paktu, obávám se, bude velmi velké. Jednak kvůli oné detenci, kde v detenci budou končit i děti, jednak kvůli tomu, že nebude umožněno vůbec o azyl požádat, kde vlastně se stírá ten základní princip, kdy v mnoha případech se může stávat, že člověk sice přichází z bezpečné země, ale v jeho individuálním případě by mu mohlo hrozit nějaké riziko újmy na životě, zdraví nebo svobodě, a Evropská unie ho rovnou zařadí k návratu a tak dále. Myslím si, že toho prostoru pro případné soudní spory je mnoho a té kritiky ze strany expertů na mezinárodní právo a na lidská práva je opravdu mnoho.
11: Viktor Daněk, analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti. Děkuju, nashledanou.
12: Díky, hezký den.
11: I hned po podepsání memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem by se měl otevřít Hormuzský průliv. Oznámil to americký prezident Donald Trump s tím, že dohodu s Teheránem by měl o víkendu v Evropě podepsat viceprezident J.D. Vance. Trump řekl, že kvůli významnému pokroku v jednáních odvolává chystané bombardování Iránu, a to jen několik hodin před jeho začátkem. Mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmail Baghaji ale prohlásil, že Irán ještě nepřijal konečné rozhodnutí o dohodě s USA a informace o brzkém podpisu jsou spekulace. Ve vysílání je bezpečnostní analytik Josef Kraus z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Dobrý den.
13: Pěkný den.
11: Trump v uplynulých týdnech opakovaně tvrdil, že uzavření dohody je na dohled. Jak to odhadujete tentokrát? Ptám se, protože iránská agentura Fars s odkazem na zdroj blízký iránským vyjednavačům uvedla, že Teherán žádný text prvotního návrhu memoranda o porozumění s USA dosud neschválil. Dojde k podpisu?
13: Vypadá to mnohem pravděpodobněji než kdykoliv jindy. Je nutno dodat, že v těch uplynulých dnech opravdu leccos nasvědčovalo, a byly to kusé informace jak z americké, tak i iránské strany, že ta jednání skutečně pokračují a pokračují konstruktivním správným směrem. To, co teď Donald Trump vyhlásil, samozřejmě nemusíme brát úplně za bernou minci. Ono to tady vlastně zaznělo a v těch posledních 24 hodinách to bylo tak trošku jako na horské dráze od bombardování Iránu až po podpis mírové dohody. Samozřejmě v tom procesu se kdykoliv může ještě cokoliv pokazit. Do toho vlastně hlavní iránskou podmínkou je, že celý ten mír bude stažen na oblast Blízkého středního východu. Nejedná se tedy pouze o americko-iránské vyjednávání, ale do značné míry to do toho také zatáhne Izrael, který má celou řadu vojenských aktivit v jižním Libanonu. Takže i tohle může být něco, co může finální podpis dohody pokazit, ale v tuhletu chvíli to vypadá, že optimismus je skutečně na místě. Přece jenom Donald Trump vyhlásil konec války a tím pádem je konec války.
11: No, jenomže kancelář izraelského premiéra tvrdí, že Izrael není součástí dohody. Co by to znamenalo?
13: To bude znamenat v podstatě testování toho, nakolik Spojené státy mají svého izraelského spojence pod kontrolou a nakolik nikoliv. Tou izraelskou optikou jakákoliv americko-iránská dohoda je špatně a je to automaticky vnímáno jako izraelská prohra. A Izrael už vlastně několikrát ukázal, že ten jeho přístup vůči jakémukoliv jednání je spíše destruktivní. Jinými slovy, oni si to nepřejí. A uvidí se, zda ta pozice Donalda Trumpa vůči Izraeli je natolik silná, aby si nakonec opravdu vynutil na Izraelcích respektování této dohody. Součástí toho bude tedy zastavení těch vojenských operací v Libanonu. A nebo jestli ten izraelský spojenec bude tuto dohodu torpédovat a tím pádem bude smetena ze stolu.
11: Americko-iránské memorandum o porozumění prý zahrnuje prodloužení příměří o 60 dnů i okamžité znovu otevření Hormuzského průlivu, alespoň to píše Axios. Takže víš něco víc o tom, co by ten text dohody měl obsahovat?
13: Úplně neví, je tady celá řada spekulací, které vychází z toho, co už jsme tady mohli slyšet v průběhu toho jednání. To znamená na jednu stranu otevření Hormuzské úžiny, asi spíše postupné než nárazové, ale na druhou stranu tady bude také třeba rozmražování toho zmraženého iránského majetku, případně postupné odstraňování sankcí. Zase to není asi něco, co by se mělo stát lusknutím prstu, ale bude to proces, kdy vlastně ty jednotlivé etapy velice pravděpodobně na sebe budou navazovat a v každém tom jednotlivém kroku se to pochopitelně může pokazit. Ale detaily vlastně neznáme i z toho důvodu, že iránská strana odmítla přiznat nebo připustit, že takováhle dohoda je skutečně na stole.
11: Čili nejde čistě jenom o odblokování Hormuzského průlivu, jak by se mohlo zdát?
13: Odblokování Hormuzského průlivu je samozřejmě tou nejdůležitější věcí, ale pořád tady máme celou řadu dalších záležitostí. Iránci budou chtít potvrdit svůj status, budou chtít garance, že na ně Spojené státy zase v řádech měsíců nezaútočí a zároveň budou tedy usilovat o stažení těch ekonomických sankcí, protože iránské hospodářství se bude chtít nadechnout. Na druhé straně Spojené státy zase budou vyžadovat nějakou transparentnost ohledně iránského jaderného programu, zapojení Mezinárodní agentury pro atomovou energii do této záležitosti. Což znamená další stranu, která by vlastně na tomto měla spolupracovat. O to je to vlastně všechno složitější a proto se také ta dohoda vyjednává opravdu velice dlouhé týdny.
11: A co by pro další eskalaci konfliktu znamenal zamýšlený americký útok na iránský ostrov Chark?
13: Pokud by došlo opravdu k nějaké intenzivní pozemní invazi, tak jak Donald Trump několikrát naznačil, tak by to pochopitelně smetlo ze stolu jakékoliv vyjednávání a znamenalo by to reeskalaci toho konfliktu do plné animozity mezi Iránem a Spojenými státy, to znamená plné obnovení toho válečného stavu.
11: No a pokud skutečně dojde teď o víkendu k podepsání aspoň toho memoranda a bude pokračovat příměří, odblokuje se Hormuzský průliv, čeho vlastně Donald Trump, když to takhle zjednoduším tu otázku, dosáhl tím konfliktem?
13: No, minimálně alespoň z části dosáhne návratu předválečného stavu, což asi nebyl úplně ten zamýšlený strategický výsledek. Otázkou je, kam se samozřejmě posune to vyjednávání ohledně íránského jaderného programu, ale tam se osobně domnívám, že šlo dosáhnout zajímavých výsledků i bez použití vojenské síly, ale jinak tady bude velký problém pro Donalda Trumpa, aby si obhájil tohleto vítězství, deklaroval jasné vítězství a identifikoval ty prvky, které na Íránu získal, zvlášť za tu ohromnou.
11: Tak a teď bohužel se musíme rozloučit alespoň na dálku s Sefem Krausem, bezpečnostním analytikem z Masarykovy univerzity. Omlouváme se, technicky nám spojení bylo přerušeno. Česká národní banka by mohla už tento měsíc přikročit ke zvýšení úrokových sazeb, aby tak omezila inflační tlaky. V rozhovoru s agenturou Bloomberg to naznačil její guvernér Aleš Michl. Premiér Andrej Babiš ho přitom nedávno vyzval, aby centrální banka úroky snížila. Nastavením úrokových sazeb se bude ČNB zabývat příští týden ve čtvrtek. Naším hostem je Jan Bureš, hlavní ekonom skupiny ČSOB. Dobrý den.
14: Pěkný den.
11: Aleš Michl v rozhovoru s Bloombergem řekl, že argumenty pro zvýšení úrokových sazeb zesílily a že úprava sazeb na červnovém zasedání je reálnou možností. Co způsobí už jen toto prohlášení?
14: Způsobí na trzích to, že trhy budou s vysokou pravděpodobností sázet na červnovém zasedání na růst úrokových sazeb. Ono, když jsme se podívali vlastně na to, jak ten trh reagoval už v posledních týdnech, tak s něčím podobným počítal v nejbližších měsících, protože přišla skutečně čísla z reálné ekonomiky, která šla spíše tím proinflačním směrem. Na prvním místě bych asi vypíchnul velmi rychlý růst mezd, které rostly v prvním kvartále přes 8%, tak to je jeden důvod. A ten druhý je právě stále se natahující krize v Hormuzském průlivu, která zvyšuje inflační rizika směrem k roku 2027.
11: Tak když jste se o tom zmínil, ceny ropy dnes pokračují v poklesu, už jsme o tom mluvili. Stojí zatím právě naděje na dohodu mezi Spojenými státy a Íránem. Podle Donalda Trumpa by mohla být o víkendu podepsána, čímž by znovu otevřela Hormuzský průliv. Kdyby se to skutečně stalo, jaký vliv by to mělo na globální ekonomiku?
14: Určitě pozitivní, protože ten nákladový šok z titulu vyšších cen ropy a zemního plynu by poměrně výrazně zeslábl. Řekněme, že ty inflační tlaky některé, které už se dostaly do globální ekonomiky, tak by hned nevyprchaly, ale byla by to bezesporu určitá úleva.
11: Ještě k té komunikaci. Je to běžný způsob, který naznačoval v médiích možnost zvýšení úrokových sazeb v případě guvernéra Národní banky?
14: Je to běžný způsob, může to provést guvernér, členové bankovní rady, viceguvernéři, je to poměrně běžné takovýmto způsobem naznačit, jaké jsou pravděpodobnosti dalšího pohybu úrokových sazeb. Je to určitý signál a navazuje to, důležité je tam vidět i tu kontinuitu, protože ono to navazuje na vyjádření po posledním zasedání bankovní rady, kdy bankovní rada mluvila o tom, že sazby na těch dalších zasedáních můžou zůstat stabilní nebo jít vzhůru.
11: Premiér Babiš měnovou politiku ČNB kritizoval v souvislosti s vysokými sazbami hypoték oprávněně.
14: Nemyslím si, ta měnová politika za mě byla nastavena relativně, vlastně to její nastavení odpovídalo v minulosti více méně, pokud se nebudeme soustředit úplně na detaily, podmínkám české ekonomiky. Ty sazby zůstaly vlastně po té poslední inflační vlně na zvýšených úrovních a myslím si za sebe, že z dobrých důvodů, protože určitá inflační nálož, zejména v sektoru služeb, je stále patrná. Do toho vidíme relativně rychle rostoucí mzdy a je třeba si uvědomit, že při porovnání s eurozónou my máme jinde tu přirozenou úrokovou míru, která vlastně tu ekonomiku ani nebrzdí, ani nějakým způsobem nepopohání. Tak já jsem vlastně nebyl teď za poslední rok, rok a půl nějakým výrazným kritikem toho nastavení měnové politiky.
11: Evropská centrální banka ve čtvrtek podle očekávání zvýšila základní úrokové sazby o 0,25% bodu. Může to mít nějaký vliv na rozhodování zdejší bankovní rady?
14: Nepřímo ano. Samozřejmě ta měnová politika je nezávislá, ale nepohybujeme se ve vzduchoprázdnu. Ten zásadní vlastně kanál, kterým působí rozhodnutí Evropské centrální banky na Českou národní banku, je takzvaný úrokový diferenciál, rozdíl mezi českými a evropskými sazbami, který může mít vliv na sílu koruny. A síla koruny je zase něco, co ovlivňuje inflační výhled České národní banky a tímto způsobem je to tedy faktor, který sehrává svoji roli. A při představě, že by Evropská centrální banka výrazně zvyšovala úrokové sazby a Česká národní banka nedělala nic, tak v takovém scénáři by se mohla koruna dostat pod tlak a to by asi nebylo v aktuální situaci či nebo pochuti.
11: Meziroční míra inflace v Česku se v dubnu vyšplhala na půlroční maximum 2,5%, v květnu ale klesla na 2,1%. Bude tedy dost důvodu pro zvyšování úrokových sazeb?
14: Je třeba se dívat na ten inflační výhled spíše v horizontu roku, roku a půl, kdy také vlastně nejvíce působí úrokové sazby České národní banky. A je pravda, že kvůli mimořádným efektům, konkrétně v tomto roce máme nízké ceny potravin, máme tady odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje energie, tak kvůli těmto faktorům ta inflace v Česku je relativně pod kontrolou, je nižší než v průměru v Evropské měnové unii, ale to neznamená, že ta inflační nálož z titulu vyšších cen zejména energií a následně o něco vyšších cen potravin se k nám nedostane, jenom to bude až v roce 2027. To znamená, já si myslím, že je správné už v tuhle tu chvíli reagovat vyššíma úrokovýma sazbama na rostoucí inflační rizika směrem k roku 2027, kdy vlastně ta inflace se nám velmi rychle může pak přibližovat v to řekněme 3,5-4%.
11: Takže jedním slovem ta pravděpodobnost, že Česká národní banka skutečně zvýší sazby, je veliká.
14: Je to přesně tak.
11: Jan Bureš, hlavní ekonom skupiny ČSOB. Děkuji za rozhovor a přeji hezký den. Naschledanou.
14: Krásný den.
11: Poslouchali jste polední publicistiku na Radiožurnálu a Českém rozhlasu Plus. Teď už se blíží další aktuální zprávy. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
1: Je 12 hodin a 30 minut.
2: Český rozhlas Plus.
1: Dobré odpoledne. Pojišťovny by mohly hradit léky na hubnutí obézním dětem ve věku od 12 do 18 let. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO řekl, že rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku. Rozšířenost obezity v České republice označil za drastickou. Navržený krok tak vnímá jako investici do veřejného zdraví. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je v Česku skoro 250 000 obézních dětí. Banky a stavební spořitelny poskytly v květnu nové hypotéky za víc než 38 miliard korun. Je to zhruba o 15% míň než v dubnu. Částka je ale srovnatelná s objemem hypoték na konci loňského roku. Vyplývá to z hypomonitoru České bankovní asociace. Celkový objem hypoték je letos od ledna do května výrazně vyšší než loni, a to skoro o 60 miliard korun. Průměrná hypoteční sazba se v květnu zvýšila na 4,67%. V dubnu byla o víc než 0,1% nižší. Francie hostí mezinárodní setkání věnované dvoustátnímu řešení konfliktu mezi Izraelci a Palestinci. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot na něj do Paříže pozval politiky z Izraele i Palestiny. Projednají možný vznik palestinského státu vedle Izraele. Konference má mimo jiné vydat doporučení pro nadcházející summit G7 ve francouzském Evianu. Vlaky Českých drah začnou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních spojů. Pravidelná úprava by měla podle národního dopravce zlepšit nabídku spojení. V některých regionech se jízdní řády změní i kvůli posunu začátku letních prázdnin. V Jihočeském kraji navíc od července začne platit nový integrovaný dopravní systém IDESKA a rozšíří se platnost tarifů PID. Přehled všech úprav najdou lidé na webu Českých drah.
15: Na Břeclavsku dnes a zítra vyjedou závodníci v soutěži Rally Hustopeče. Soutěžní dvojice ze zahraničí i tuzemska čeká víc než 150 kilometrů tras. Organizátoři očekávají příjezd zhruba 20 tisíc fanoušků. Dnes jsou v plánu testovací jízdy za běžného provozu. Zítra pořadatelé kvůli závodům uzavřou některé cesty kolem Hustopečí a v okolních obcích. Připravené jsou pro vás dopravní informace. Dálnice D35 směrem z Mohelnice na Olomouc je za sjezdem na Uničov na kilometru 239 neprůjezdná po nehodě nákladního auta s karavanem, který skončil na boku. Poslední volný sjezd je na kilometru 235. Objíždět je možné přes Mohelnici, Moravičany a Doubravice. Na D1 směrem z Brna na Prahu čekejte fronty za sjezdem na Kutnou horu. Na 59. kilometru je omezení jen do jednoho pruhu. Zdržení z kilometru 63 je na 20 minut. Velké zpoždění naberete na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Před omezením na kilometru 196 je kolona od Domašova z kilometru 170. Zdržení do Brna je asi půl hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude zataženo až oblačno v Čechách, zpočátku místy mlhy, postupně na většině území občasný slabý dešť, ojedinělé bouřky. Teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách kolem 10, v Beskydech až 13 stupňů. Povane mírný jihozápadní až západní vítr. To byly zprávy, teď už to jsou názory a argumenty.
16: Začátek platnosti migračního paktu. Návrh vládních zákonů zmírnit ustanovení zákona o střetu zájmů, či co brání Putinovi jednoduše ukončit válku. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
2: Názory a argumenty.
16: Ve všech zemích Evropské unie dneškem začíná platit soubor opatření známých jako migrační a azylový pakt. Domlouval se dlouhé roky a schválen byl nakonec před 2 lety. Česká republika se tehdy zdržela hlasování. V loni pak Česko získalo dočasnou výjimku z principu solidarity vzhledem k tomu, že hostí množství uprchlíků z Ukrajiny a spadá tak do kategorie zemí zažívajících významnou migrační situaci. Současná česká vláda na svém prvním zasedání v loňském prosinci migrační pakt zcela odmítla. A o migračním a azylovém paktu a jeho důsledcích pro Českou republiku teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
17: Dobrý den.
16: Co se pro Česko dneškem změní? Jak pakt Češi pocítí?
17: Konkrétně a reálně se pro české občany v tuto chvíli prakticky nic nezmění. Možná někteří budou překvapeni, že tedy migrační pakt vstupuje v platnost a přitom česká vláda rozhodla, že tento pakt odmítá. Tak to je názorná ukázka toho, jak funguje česká politika, že když něco vláda odmítne, tak to ještě neznamená, že to pro Českou republiku neplatí, protože Česká republika je členem Evropské unie, takže se na ní vztahují různé věci, které jsou v rámci Evropské unie dohodnuté. A týká se to také současných nových pravidel, které mají řešit problémy s nelegální migrací především. Pro Českou republiku je dobře, že tato pravidla platí i pro tuto zemi a to v souvislosti s tím, že ta nová pravidla jsou nastavena tak, aby řešila problémy právě přílivu nelegálních uprchlíků. Dochází tam k nějakým věcem, které by měly lépe ochránit tu vnější hranici Evropské unie, měly by být ty procedury týkající se azylu rychlejší. Například v tom migračním paktu je také obsaženo takové ustanovení, že lidé, kteří očividně budou přicházet z bezpečných zemí, takže jim ani nebude de facto umožněno požádat o azyl a rovnou jejich vstup bude odmítán na území Evropské unie. Týká se to také například návratové politiky, kdy je velkým problémem to, že když lidé požádají o azyl a ten jim není udělen a de facto tedy nemají na území Evropské unie co pohledávat, tak ve velkém počtu se na tomto území nadále nacházejí, protože je problém je vrátit do zemí původu, protože ty země často odmítají, tak v této souvislosti má být umožněno, aby byly, když tak, vráceny do jiných bezpečných zemí mimo Evropskou unii. Zkrátka těch opatření je celá řada a je zajímavé, že například Evropská unie, když posuzuje to, jak jednotlivé členské země se na ten migrační pakt připravili, jak ty nové podmínky postupně začlenují do svých pravidel, tak Česká republika patří mezi země, které jsou chváleny a nejsou rozhodně kritizovány za to, že by nějak ten nový migrační pakt, nová pravidla země odmítala. Samozřejmě velký spor je o takzvanou solidaritu v rámci toho migračního paktu, kdy některé země, které jsou velmi zatíženy přílivem uprchlíků, tak by mělo být umožněno, aby se s tím lépe vypořádali, buď to tím, že jiné členské země Evropské unie část těch uprchlíků přijmou, nebo uhradí určité peníze do fondu solidarity, nebo poskytnou třeba nějaké odborníky, technické zázemí a tak dále. Česká republika má vyjednánu výjimku, a to v souvislosti s tím, že přijímá řadu lidí z Ukrajiny kvůli složité situaci tam. Ta výjimka platí rok a je velmi pravděpodobné, že bude i nadále prodloužena, takže z hlediska fungování České republiky se nic nemění. Naopak migrační pakt umožnil také ještě přijetí přísnějších azylových pravidel v České republice.
3: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
17: Naslyšenou.
16: Skupina poslanců zastupujících všechny strany vládní koalice předložila návrh změny zákona, který zmírňuje požadavky týkající se střetu zájmů politiků. Navrhují zrušit nyní platný plošný zákaz dotací pro společnosti vlastněné členem vlády. Střet zájmů by se týkal jen ministerstev, které jsou daným členem vlády přímo řízena. A rovněž navrhují, aby v zákoně bylo výslovně uvedeno, že se netýká nárokových dotací. Také snižují lhůtu, v níž může Státní zemědělský investiční fond vymáhat zpět dotace, které byly poskytnuty v rozporu se zákonem. Slovo má dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
18: Radek Vondráček a David Pražák z Hnutí ANO, Marie Pošarová z Okamurovy SPD a šedá eminence motoristů Filip Turek. To jsou poslanci, kteří tento týden předložili parlamentu návrh novely zákona o střetu zájmu. Návrh, který bývalý politik Jiří Lobkovic bez váhání označil za největší státní loupež v dějinách republiky. Jenže proč plýtvat tak patetickými slovy, ještě budou zapotřebí. To, co se skrývá pod názvem sněmovní tisk 221, je zatím jen oblek šitý premiéru Babišovi přesně na míru. Až bude schválen, zkrátí se státu lhůta vymáhat od podniků neprávem čerpané dotace z 10 let na 4 roky. Takže těch 7 miliard, které má podle současné litery zákona kvůli premiérově dřívějšímu střetu zájmu stát vymáhat na Agrofertu, bude promlčeno. A dnešní zákonná norma, podle níž nesmějí firmy, na kterých mají vládní činitelé majetkový podíl, získávat dotace ani veřejné zakázky, se zúží jen na konkrétní ministerstvo, které daný ministr přímo řídí. Tím pádem novela fakticky odstraní většinu současných omezení, která na premiéra kvůli střetu zájmu dopadají. Zdůraznit je třeba, že nejde o to, kdyby návrh prošel, ale až projde. Vládní garnitura je v převaze a na opozici a na občany se dívá s blahosklonou ironií. Protestujte a stávkujte si, jak chcete, máme přece demokracii. Že to neznamená mít volnou ruku bez zábran, vládě nedochází. Vlastně jsme si na to ale měli už dávno zvyknout. Svou politickou kariéru po roce 2011 přece vybudoval Andrej Babiš na tvrzení, že zatímco v politice všichni kradou, on jediný bude proti korupci bojovat. Ve skutečnosti pochopil, že když si pořídí místo nejistého a finančně nákladného lobování v parlamentních kuloárech svoje vlastní politické uskupení, může si zákony a paragrafy nechat v parlamentu vyrábět rovnou tak, aby to jeho podnikání co nejlíp vyhovovalo. Současný návrh novely zákona o střetu zájmů je jen o něco bezostyšnější než dřív. V podstatě jde ale vládní garnitura s dobou Arogance je v trendu. Takt udává Donald Trump v Bílém domě. Ten ovšem na svých pověstných dílech vydělal jen za první rok své nynější vlády 2,5 miliardy dolarů. Miliardář Andrej Babiš naopak co do růstu svého jmění ve srovnání s loňskem stagnuje. Že by s tím měl sněmovní tisk 221 něco společného?
3: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Podle českého premiéra Andreje Babiše by měl německý kancléř Friedrich Merz jednat za Evropskou unii o ukončení ruské agrese proti Ukrajině a tuto misi by měl Merz vést na základě mandátu Evropské rady a komise. Houknu na Merce, čili podivná Babišova zahraniční politika, tak nazval svůj komentář publicista Petr Fischer.
19: Stojíme na straně Ukrajiny, ale nebudeme se do ničeho moc zapojovat, sliboval premiér Andrej Babiš při svém návratu do vlády. Předseda vlády nakonec souhlasil s pokračováním muniční iniciativy, i když Česko ji pouze provozuje, ale nefinancuje, což nakonec vedlo k odchodu poloviny zemí z této dohody. Vládní koalice se snaží zdůrazňovat, že je pro mírová jednání, proto také podporovala americké snahy o dohodu s Ruskem, ta už je ale, jak se zdá, pasé. Nejenom proto, že Donald Trump vede svou válku s Íránem, kterou se mu nedaří zastavit, ale i proto, že americké snahy k ničemu pozitivnímu na Ukrajině moc nevedly a vnesly do hry vážné pochyby o tom, na čí straně vlastně Američané stojí. Aby nic neusnulo a bylo jasno, že Česko je dnes pro mírová jednání, navrhl nyní Andrej Babiš, aby o Ukrajině jednal přímo s Putinem německý kancléř Friedrich Merz. Babišovi to dává smysl, protože je to lídr nejsilnější země Evropské unie. Nevšiml si však, že už nějakou dobu vzniká koordinace velké trojky evropských států – Německa, Francie a Británie. Jejich úsilí o společnou koordinovanou pomoc Ukrajině se nedá přehlédnout, pokud se tedy jako Andrej Babiš nedíváte ze Strakovy akademie, kde je asi trochu zakrytý výhled. Případná jednání o míru by tato trojka chtěla určitě nejprve koordinovat mezi sebou. Český premiér nevidí ani marnou snahu prezidenta Zelenského, který Putina vyzval k mírovým jednáním, ale byl odmítnut. Ale ani intenzivní zapojení Poláků, kteří chtějí být u toho, když se bude jednat o budoucnosti vztahů mezi Ukrajinou a Ruskem, které mohou ovlivnit bezpečnost Polska. Polský premiér Donald Tusk také jasně naznačil, že bez Polska žádný funkční mír nebude. Premiér Babiš kvůli nedostatečnému výhledu ze Strakovky houknul na německého kancléře v době, kdy část jeho vládní koalice, včetně jeho vlastních poslanců, varovala před sudetoněmeckými útoky na českou suverenitu. A svobodní, kteří jsou součástí seskupení kolem SPD, dokonce na sítích varovali před německým zbrojením, které je podle názoru této strany dnes větším nebezpečím než Rusko, které už 4 roky agresivně a bezohledně ničí Ukrajinu. Takovéto atmosféře ve vládní koalici je skoro drzost německého kancléře vyzývat k vyjednáváním o míru. Tento způsob zahraniční politiky zdá se být nejen nešťastným, ale i hloupým. Občasné výkřiky směrem do Evropy ničemu nepomohou. To už je daleko efektivnější jednání ministra obrany Zuny, který při návštěvě svého německého kolegy Pistoria získal příslib dalších německých peněz do muniční iniciativy. Zuna přivezl pro Ukrajinu od Němců 7 miliard korun. Výkřik premiéra Babiše o jednáních Merce s Putinem přinesl jen ticho a rozpaky. Andrej Babiš rád opakuje, že zahraniční politiku dělá on, jenže součástí jeho vlády jsou silně protievropské síly, které jdou přímo proti tomu, co Babiš na evropské scéně deklaruje. Posílat Merce za Putinem a zároveň sledovat, jak koaliční partner Okamura jezdí za český parlament na konferenci Mercova radikálního soupeře Alternativy pro Německo, která považuje Putina za přirozeného obchodního partnera, to opravdu nejde moc dohromady. Chce-li Babiš dělat zahraniční politiku, měl by ji dělat svědomým hráče na mezinárodním, nikoli na domácím poli. Nejde to do nekonečna, hrát to na všechny strany a dělat dojem, že jsme právě proto neustále ve hře. Nejsme ve hře, právě proto, že chceme být všude a nejsme tak reálně nikde. Doma je to ve volbách politická výhoda, v zahraničí diplomatická slabost, vedoucí k poklesu reputace. Snad to časem pochopí i Andrej Babiš a Česko bude na mezinárodní scéně zase čitelnější a předvídatelnější.
3: Slyšeli jste komentář publicisty Petra Fischera.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
16: proč nemůže ruský vůdce Vladimír Putin jen tak ukončit válku na Ukrajině. O tom ve svém pátečním okénku do Ruska hovoří Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz.
20: Dětkovi šplouchá na maják. Už mám pokrk v lodi. Vypínám přenos. Náš největší geostrateg si fakt myslí, že má něco pod kontrolou. O kom to je? A kdo to píše ve svých telegramových kanálech? Je to o Vladimíru Putinovi. Je tam pod posměšnou přezdívkou Píňa nebo Pipa. Pokud na druhou otázku chcete odpovědět sami, v domnění, že je to snadný úkol, raději chvíli vyčkejte. Negativní výroky, přímé odsudky až otevřená nenávist vůči ruskému prezidentovi nepřichází ve zmíněné formě z řad ruského exilu ani od jednotlivců, kteří se přímo v Rusku marně obětují ve snaze upozornit spoluobčany, že jejich stát páchá zlo. Naopak, takto Putina titulují jedinci, kteří se přímo účastní bojů na rusko-ukrajinské frontě. Říká se jim v ruštině vojenkoři a jsou mimořádně aktivní. Jejich činnost neomezila ani snaha Kremlu Telegram v Rusku úplně ochromit. Používání VPN se právě kvůli tomu stalo mezi Rusy, včetně těch, kteří se jinak v IT sféře nevyznají, všední záležitostí. Kreml právě uvolnil velké finanční prostředky na potlačení VPN služeb v zemi. Není však zatím 100% úspěšný a zájemci se dostanou i na internet zakázané úřady. Vojenkoři v uplynulých dnech a týdnech doslova běsnili se stále novými důkazy neschopnosti nejvyššího vedení pochopit reálný obraz války, kdy ruské jednotky a technika nemají jak zastavit útoky ukrajinských dronů. Stále se vrací k tomu, že nahoře nemají ani zájem o skutečný stav na bojišti a pocity ruských vojáků. Bylo by však chybou myslet si, že proto žádají zastavení války. Nenávist k Ukrajincům a všem, kdo je podporují, je u těchto jedinců mimořádná. Začíná se ale rozprostírat i na Putina a jeho kamarilu. Je to jeden z důvodů, proč nemůže ruský prezident jen tak ukončit válku, kterou před téměř 4,5 rokem rozpoutal. Kdyby došlo k příměří, museli by se do Ruska vrátit tisíce rozlobených mužů, kteří si zvykli zabíjet a umí zacházet se zbraněmi. Jejich hněv by cílil především na vojenské velení a politické vedení země. To, že by zesílil už přítomný teror, který navrátilci páchají na sousedech v místě bydliště, Putina nemusí zajímat, protože jeho se to netýká. Jenže v ohrožení se může ocitnout jeho vlastní pozice. Takzvaná Prigožinova vzpoura ve skutečnosti nebyla namířena proti Putinovi, ale proti tehdejšímu velení armády a ministrovi obrany. Ale kdo se jednou spálil, i na studené fouká. Navíc se situace v zemi nelepší. Ukrajinské drony létají stále častěji, stále dále a ničí stále více ruských zařízení. Ceny rostou, obyvatelé začínají být nespokojení. Putin sice má k dispozici vlastní ozbrojené těleso Rosgvardiu, která čítá na 350 tisíc mužů vycvičených pro zásahy uvnitř země. Ale to by byla krajní varianta. Schůdnější mu může připadat udržení vojáku na frontě na Ukrajině, případně rozšíření fronty na další sousední země.
16: Proč nemůže Putin jen tak ukončit válku, vysvětloval Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz. A ještě se vrátíme k otázce migrace. Evropský parlament a členské státy Unie začátkem června dosáhly dohody o novém nařízení o navracení migrantů. To má nahradit dosavadní směrnici z roku 2008 a poprvé počítá s možností využití takzvaných návratových center mimo území Evropské unie. Tady je názor publicisty Ivana Šterna.
0: Původně měly být zřizovány tábory ve třetích zemích pro uprchlíky, kteří se vydali do Evropy za bezpečím a rovněž i lepším živobytím, aby zde byli podrobeni azylovému řízení. V případě záporného výsledku pobyt v táboře usnadní odsun do domovské země či země jiné. Tábory měly a vznikaly hlavně z iniciativy italské premiérky Meloniové za aktivní účasti předsedkyně Evropské komise von der Leyenové v Albánii, v Tunisku a dokonce i v bezvládné Libii. Ovšem za vydatné finanční pomoci zmíněným zemím. Ta lepší část Evropy se chvěla odporem. Běženci tu byli vystaveni ponižováním a šikaně. Ta horší část Evropy, představovaná krajní pravicí, tomu naopak tleskala. Konec tomu učinili italské soudy, které prohlásily, že běženec ucházející se o azyl, případně odvolavší se proti zamítnutí ochrany, se musí vynacházet na území příslušného soudu, v tomto případě v Itálii, a ne v kempu na albánském pobřeží. Za jediný úspěch lze označit úsilí německé kancléřky Merkelové. Díky ní dodnes Turecko zadržuje stovky tisíc syrských uprchlíků, kteří vyhnáni občanskou válkou v Sýrii se vydali na cestu do bezpečné Evropy. Zastavili se v Turecku. To, díky Merkelové, začalo ročně dostávat z evropského rozpočtu kulatou finanční sumu a Syřané tak neprchali dál. Stávající nová azylová pravidla hodlá Evropská komise za potlesku Evropského parlamentu a představitelů členských vlád vylepšit a vyjít tak vstříc těm, kteří žehrají na pomalost úřadu členských zemí v případech, kdy je běženci odmítnuta ochrana a on by správně měl být odsunut někam mimo evropské území. Nejhlasitěji se v tom žehrání ozývali představitelé krajní pravice. Svým způsobem žehrala na liknavost úřadů oprávněně. Pouhých 27% běženců, kterým byla úředně odmítnuta ochrana, se daří odsunout mimo území Evropské unie. A tak Evropa přišla s nápadem, který v inverzní podobě kopíruje ten předešlý. Do táborů zřízených ve třetích zemích budou okamžitě odsouváni neúspěšní žadatelé o azyl, aby zde vyčkali odsunu do domovské země, případně do jiné bezpečné země. Rizika spojená s tím nápadem jsou značná. Co s běženci, o které nikde nebude zájem? Je přípustné z hlediska lidských práv, aby o zadržované neúspěšné běžence pečovaly úřady třetí země, aniž má Evropa možnost případné přehmaty korigovat? Nejde o skrytou formu diskriminace a kriminalizace běženců, jestliže budou zadržováni v zařízeních připomínajících koncentrační tábory? Toto jsou jen namátkou vybrané otázky, na něž jednoznačnou odpověď dá jen krajní pravice. Nezbývá, než se ptát, čí je to vítězství.
16: To byl komentář publicisty Ivana Šterna. A už zbývá pouze pravidelná závěrečná glosa. A její autorka, hudebnice a básnířka Eva Turnová, upozorňuje na spoiler v úvodu.
21: Dostala jsem od kamaráda tip na španělsko-francouzský film Sirát, který způsobil poprask na festivalu v Cannes a odnesl si cenu poroty. Je to drsný, vydrž to a uvidíš, řekl mi Martin. Hlavní postavou filmu je otec, který hledá ztracenou dceru na technopárty v marocké poušti. Cestuje v dodávce s malým synem a pejskem. Otec chodí mezi lidmi a ukazuje fotku zmizelé dcery. Od začátku jsem měla pocit, že sleduju něco mnohem skutečnějšího než normální film. Hypnotické rytmy, trsající lidé v tranzu a do toho upocený padesátník s obrázkem. Otec se synem se nakonec vydají s partou nomádů napříč pouští na další párty, kde by mohla dcera být. Po dlouhé jízdě se kolona dostane na úzkou soutěsku. Dodávka, ve které čeká Luisův syn, se ale najednou dá do pohybu. Je zřejmé, že auto není zabrzděné. Před zraky otce padá dítě do rokle, kde se roztříští o skály. Když sleduji jakýkoliv film, vžívám se do příběhu až nepříjemně snadno. Takže v téhle chvíli mám pocit, že jsem to dítě ztratila já. A napadá mě, proč si vlastně dobrovolně pouštíme do života cizí bolest. Možná očekáváme, že za ní něco dostaneme. Ne nutně šťastný konec nebo útěchu, ale nějaký pohled, který jsme předtím neměli a který utrpení promění v příběh. Ale tady ne. Žádná hudba, vysvětlení, moudrý dialog, katarze. Jede se dál a my sledujeme tvář otce zkroucenou šílenstvím a chabé pokusy hippíků ho utěšit. Kolona zastaví na břehu moře, nebo jezera, nebo přeludu. V tu chvíli už si nejsem jistá ničím. Mladí lidé uvaří halucinogenní čaj, pustí hudbu a začnou tančit. Dívka při tanci najednou šlápne na minu a exploduje. Její přítel běží za ní a exploduje také. Film jakoby testoval, kolik bolesti

0: Můžeš a pak přijmout fakt, že výsledek už prostě není ve tvých rukou. Až po napsání textu jsem zjistila, že Sirát je most, který musí po smrti přejít každý člověk. Úzký a ostrý jako ostrý meče. Jestli jsi ale rád, že jsi rád, tak radši nechoď na Sirát.
1: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Plus.
2: Dohoda s Íránem je podle amerického prezidenta Trumpa na dosah. Teherán to ale odmítá. V Česku kvůli nízké porodnosti ubývá obyvatel. V Praze se dnes lidé naposledy rozloučí s rozhlasovým novinářem Karlem Tejkalem. Dobré odpoledne u zprávče Naďa Procházková. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že Spojené státy s Íránem brzy podepíšou dohodu. Společně s tím oznámil, že odvolal dřív plánované tvrdé údery na íránské území. Teherán ale vzkázal, že finální dokument ještě neschválilo vedení země.
4: Text, který by měl vést k mírové dohodě, by měl podle Trumpova tvrzení v Evropě už o víkendu podepsat viceprezident J.D. Vance. Se zněním podle šéfa Bílého domu souhlasí iránský nejvyšší duchovní vůdce Mojtaba Chámenejí. To odmítá iránské ministerstvo zahraničí s tím, že se stále jedná. Takzvané memorandum o porozumění by podle iránské agentury MER mělo ve 14 bodech garantovat ukončení americké námořní blokády iránských přístavů, anebo zrušení sankcí vůči Teheránu. Trump předtím zmínil, že Írán souhlasí, že nebude nikdy vlastnit jadernou zbraň a že se hned po podpisu otevře Hormuzský průliv. Krátce po oznámení na světových trzích klesly ceny ropy. Jiří Kordík, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: V Česku klesá počet obyvatel. V prvním čtvrtletí letošního roku ubylo asi 20 tisíc lidí. Teď tak u nás žije zhruba 10 milionů a 900 tisíc obyvatel. Podle Českého statistického úřadu je úbytek lidí způsobený rozdílem mezi zemřelými a narozenými. Porodnost klesá už pátým rokem. Za první tři měsíce roku v Česku zemřelo přes 30 tisíc obyvatel. Narodilo se jen 17,5 tisíce dětí. Zároveň se z Česka odstěhovalo víc lidí než do Česka přišlo, říká za statistiky Michaela Němečková.
5: Stejně jako v prvním čtvrtletí let 2025 a 2024 bylo i letos záporné saldo odrazem vysokého počtu osob, kterým na konci března skončila platnost udělené dočasné ochrany.
2: To mají v Česku nejčastěji Ukrajinci, kteří utekli před ruskou invazí. Ředitelství silnic a dálnic plánuje na 20. června otevření části dálnice D49 z Holešova na Kroměřížsku do Frištáku na Zlínsku. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí ŘSD Jan Riedl. Řidiči tak budou moct po roce a půl průtahu využívat celý úsek vedoucí z Hulína až ke sjezdu na Zlín u Frištáku, dlouhý 17 kilometrů. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Lidé se dnes v pražských Strašnicích naposledy loučí s rozhlasovým sportovním novinářem a publicistou Karlem Tejkalem. Zemřel v sobotu ve věku 88 let. V československém rozhlase působil od 50. let minulého století nejdřív jako sportovní redaktor. V roce 1968 komentoval politické dění během pražského jara a po okupaci vojsky Varšavské smlouvy musel z rozhlasu odejít. Po sametové revoluci se do rozhlasu vrátil. V roce 2008 získal novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky. Připojíme dopravní informace. D35 z Mohelnice na Olomouci stále za sjezdem na Uničov neprůjezdná po nehodě nákladního auta s karavanem. Poslední volný sjezd je na kilometru 235. Na D1 z Brna na Prahu fronty za sjezdem na Kutnou horu zdržení 20 minut. Dobře dojďte. Počasí bude zataženo až oblačno, postupně na většině území slabý déšť, ojediněle bouřky. Teploty 13 až 18 stupňů.

0: kolem 10. To byly zprávy, teď už jak to vidí.
1: Dobrý den. Jak vidí Národní rozpočtová rada hospodaření státu a nakolik spočítala schodek rozpočtu v příštím roce? Jak zdraží pohonné hmoty a energie zastropované povolenky ETS 2? Jak atraktivní bude upravené důchodové spoření a jak velké peníze se točí kolem mistrovství světa ve fotbale? To všechno doufám stihneme probrat s ekonomem Lukášem Kovandou. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Jak to vidí?
1: Rozpočtová rada, která má hodnotit, jestli stát a další veřejné instituce dodržují zákonná pravidla rozpočtové odpovědnosti, ve svém pravidelném čtvrtletním stanovisku kalkuluje, že i přes splnění těch 3% maastrichtských kritérií může schodek státního rozpočtu na příští rok přesáhnout 350 miliard korun. V letošním roce vláda plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard korun. Pane Kovando, proč rada předpokládá, že ten schodek rozpočtu pro příští rok bude ještě o těch 40 miliard vyšší, než je ten letošní?
2: Je to proto, že tato vláda přichází s různými opatřeními, která ale spíše tedy vytvářejí dodatečné výdaje, aniž by tedy byly tyto výdaje kompenzovány zase nějakými úspornými opatřeními. Už víme, že třeba převedla tedy ten poplatek za obnovitelné zdroje na státní rozpočet. Nyní třeba probíhá velká debata o tom, jak budou financována veřejnoprávní média, pokud samozřejmě se přenese ten poplatek podobně jako u toho poplatku za obnovitelné zdroje na rozpočet, tak to znamená další zátěž pro něj a o to vyšší tedy schodky. Samozřejmě já jsem uvedl jen dva příklady z mnoha, ale ty ilustrují, jak vlastně vláda postupuje, že jí příliš tedy zatím nepálí to, že bude ten deficit o nějaké desítky miliard vyšší, jak předpokládá Národní rozpočtová rada. Důležité tedy pro vládu je, aby plnila vlastně ty své předvolební sliby, aby, řekněme, ulevila bezprostředně peněženkám občanů a firem, ale ono pak vlastně dochází k tomu, že kvůli tomu, že to nejsou nějaké systémové reformy, tak ty prostředky stejně zaplatí ty firmy a domácnosti akorát v jiné podobě, a to v té podobě, že třeba někdy v budoucnu, až bude třeba pokrýt ty zvýšené výdaje na dluh a obsluhu dluhu, tak zaplatí zase ze svých navýšených daní. Ale to už třeba bude v režii jiné vlády, takže to nepůjde za touto a to samozřejmě je pro politiky velice lákavé, tak to postupovat.
1: 350 miliard korun, když to zasadíme do hospodaření Česka v minulých letech, tak jak vysoký schodek to je?
2: Spíše bych se díval na to, co vlastně hodnotí i třeba Česká národní banka, a to je ten poměr schodku veřejných financí. Vy jste to také zmiňovala, už tu 3% hranici schodku veřejných financí k hrubému domácímu produktu, a tam je klíčové i pro mě, a myslím si, že i pro finanční trhy, aby tento poměr nepřerostl tu kritickou hranici 3%. Kritická je, protože je to jedno ze známých maastrichtských kritérií. Pokud se vládě podaří držet ten schodek pod touto úrovní, i když to bude schodek ve stovkách miliard, není to něco, co bychom mohli označit na jedničku s hvězdičkou. Zároveň to není něco, co bychom mohli nazývat už problémem pro vývoj České republiky. Pokud to bude 3% a více, tak už ta situace začíná být svízelná, zejména s ohledem na budoucí vývoj veřejných financí, protože pak samozřejmě to znamená, že se do budoucna kupí dluhy a také narůstá vlastně obsluha, nákladnost obsluhy dluhu. Pak už samozřejmě je to problém, ale tato vláda se zaklíná tím, má to i ve svém programovém prohlášení, že zůstane bezpečně pod úrovní 3%. Tak jestliže ČNB, Česká národní banka, hovoří o 3,1% v příštím roce, tak už se jí to nedaří. Jestliže, tak jak ona sama prognozuje, by to bylo 2,8% a pak tedy pokles, tak ještě můžeme vlastně říci, že plní, ale vezměme si, že ona může přijít nějaká, a teď nechci malovat čerta na zeď, nějaká krize.
1: Tak máme tu dvě války.
2: Máme tu dvě války, může se zase něco semlít a pak samozřejmě by to okamžitě vystřelilo nad tu úroveň 3%. To znamená, že by vláda ideálně měla využívat tyto, nechci říkat úplně jaksi klidné časy, protože klidné nejsou, to jste řekla nyní, když jsou tady dvě války, ale zároveň tady není úplně bezprostřední neblahý dopad. Česká ekonomika může letos růst kolem 2%, což nesvědčí, protože by tady byl nějaký covidový propad nebo nějaký náraz, jako jsme zažili v roce 2022 v oblasti cen energií, takže by vláda vlastně měla tento relativně na poměry 20. let klidný čas využít spíše k tomu, aby když ne konsolidovala veřejné finance, tak aby alespoň udržovala vlastně tu trajektorii nebo tu dráhu a nenavyšovala tedy to zadlužení nad tuto dráhu.
1: Ona je ministryně Schillerová, říká, že vláda ví a chce příští rok hospodařit s tím větším deficitem schodkem státního rozpočtu, než je ten letošní. A v dalších letech by měl podle ní ten deficit začít klesat zhruba o 0,5% bodu podílu na HDP. Tak je jasné, jak chce vláda ty poslední dva roky svého mandátu zase zajistit ten pokles dluhu a co na to říká Národní rozpočtová rada na tenhle plán?
2: Vláda se hodně opírá o to, že se jí podaří vlastně nastartovat ekonomický růst natolik, že se ten dluh, byť rostoucí, bude snáze v tom výkonu té ekonomiky, v těch zhruba pro letošní rok by to mělo být 9 bilionů korun, 9 tisíc miliard korun hrubého domácího produktu, celkového výkonu české ekonomiky, že se jí v tomto moři miliard bude zkrátka ten dluh, který tedy nemá parametry tisíců miliard, ale stovek miliard, jak jsme si řekli, nebo ten deficit tedy rozpouštět snáze. Takže čím větší bude moře toho výkonu, tak tím samozřejmě se snáze rozpustí ta kapička, kapička ne, pořádná kapka tedy.
1: Myslím, že pro každého deficitu daňového poplatníka 340 tisíc korun.
2: Ale ten příměr je zřejmý. Pokud ale ten výkon nebude takový, nebude se to mít kde rozpustit, tak nastává problém, protože a to se může stát, když přijde nějaká ta krize. To znamená malovat si nyní, jak se to bude hezky snižovat v podstatě v těchto 20. letech každý druhý rok nás něco zaskočilo pomalu, když to zprůměruju. Takže malovat si nyní za tři, čtyři roky se to bude dařit snižovat, to si myslím, že je odvážné a že takto střízlivě to pak hodnotí samozřejmě i Národní rozpočtová rada, která takovýto výrok musí nutně hodnotit s příměsí jakéhosi politika, jakéhosi politického výroku, který spíše tedy má vyslat jakýsi uklidňující signál médiím, veřejnosti, ale vlastně s tou konečnou realitou nemusí mít tolik co společného.
1: No navíc rok 2029 už zase bude volební a ve volebních letech se tedy běžně nešetří.
2: A na to je správná připomínka, ukazují nebo poukazují i ratingové agentury, třeba nyní v případě Slovenska, tak oni vlastně říkají, že v tom vlastně v té druhé polovině toho funkčního období té vlády, aktuálně vládnoucí, z hlediska právě politického cyklu se ta nepopulární opatření provádějí mnohem obtížněji než v těch prvních, než té první polovině, než těch prvních dvou letech a určitě to takové bude i tady, takže malovat si, že bude vláda s blížícími se volbami nějakým zásadnějším způsobem stabilizovat veřejné finance, když tedy ne hned konsolidovat, tak to je, řekněme, heroicky optimistické.
1: Jak se díváte na ten předpoklad vlády, že ona chce hodně investovat, mluví o investicích, takže ty vyšší investice na dluh potom přinesou tedy vyšší hospodářský růst automaticky a tím se tedy splatí dluh a bude klesat ten schodek třeba v té druhé půlce jejich funkčního
2: období.
1: Ano,
2: to je ta filozofie. Ona chce tedy vytvořit to velké moře, ten hrubý domácí produkt navýšit, aby se pak i byť nominálně nezvýšený, tak nominálně navýšený dluh, deficit rozpouštěli v tomto moři snáze, chce toho dosáhnout investicemi. To samozřejmě má své ekonomické rácio. To určitě není něco, co je vyloučené, že se podaří, ale ty zkušenosti vlastně s investováním vlády a z toho, jaký je třeba ten multiplikační efekt, jaký je multiplikátor těch investic, ty často zaostávají za tím, co si, a není to pouze tato vláda, tento kabinet, ale je to i, jsou to i kabinety jiné, jak v České republice, tak mezinárodně, které si zkrátka vysní nějaký cíl, to, jak se zhodnotí investice, jak se promítnou do toho hrubého domácího produktu, jak navýší ty miliardy a stovky miliard výkonu české a jiné ekonomiky, a pak skutek utek. A není tomu tak, není to tak růžové. Ne snad, že by samozřejmě tyto investice se neprojevovaly příznivě, ale často se zveličuje předtím, než tedy se projeví ten jejich očekávaný dopad. No a tím pádem se pak i může zveličovat to, jak se bude dařit snižovat ten deficit poměru k hrubému domácímu produktu.
3: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
1: Členské státy Evropské unie a europoslanci se taky včera shodli na tom, jak se upraví ten systém emisních povolenek pro domácnosti, my to známe jako ETS2. On má být zavedený od roku 2028, týká se pohonných hmot a vytápění budov. Ta úprava teď počítá se stropem, nebo takovým měkkým stropem 45 eur za tunu CO2. Pokud by měla být vyšší, tak se mají automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. A právě to by mělo předejít těm výrazným výkyvům ceny povolenky. Vláda považuje tyhle změny za kosmetické, třeba podle Hospodářské komory se tím snižuje to riziko velkých cenových výkyvů. Jak to vidíte vy?
2: To riziko se snižuje, ale já bych řekl, že jenom krátkodobě, to znamená, řekněme, v letech 2028 až 2030, a pak zase v těch 30. letech může ta cena té emisní povolenky dramaticky narůst.
1: Proč? A
2: protože je to potřeba, protože ty povolenky jsou koncipovány tak, aby finančně zabolely domácnost, firmu, a aby ta domácnost, firma pod tlakem této bolesti, finanční bolesti, byla nucena přejít na nízkoemisní, bezemisní technologie nebo postupy nebo prostě energie. A dnes existuje řada studií třeba z Německa, z renomovaných tamních institucí, které vlastně počítají, kolik je třeba, aby ta povolenka stála, pokud má být dosaženo toho klíčového cíle, který stále platí, a to je dosažení uhlíkové neutrality v roce 2050. Takže lze spočítat, kolik těch uhlíkových emisí je třeba dostat z těch ekonomik evropských a kolik tedy je potřeba, aby také stály ty povolenky, aby lidé, firmy byly tedy nuceni a motivováni také vlastně k těm nízkoemisním či bezemisním technologiím a energiím přecházet. A to nespraví povolenka za 45 eur. To rozhodně ne, ale zase to je třeba chápat tak, že to má být jakási zavádějící cena, cena, která je tedy taková, aby neodradila vůbec od toho systému veřejnost, aby ji veřejnost přijala, a já jsem to řekl špatně, zavádějící cena, ale ona je zavádějící, je zaváděcí cena, ale ona je zavádějící také, protože takto nízká být nemůže. To je zavádějící takto informovat veřejnost, protože ona se musí, ta povolenka, aby bylo dosaženo té uhlíkové neutrality, pohybovat v trojciferných pásmech. Teď nechci spekulovat, ale ty studie hovoří o nějakých 150-200 eurech za povolenku pak v těch 30. letech, což samozřejmě pak má dramatický dopad do cen nafty, benzínu, u českých čerpacích stanic, u evropských čerpacích stanic, do cen vytápění plynem a zejména uhlím, i když to vytápění uhlím už se dnes týká pouze stovek tisíc domácností v České republice, spíše středních stovek tisíc, takže už je to něco, co je na ústupu, ale i právě třeba vytápění plynem, a tam už se jedná o miliony domácností, tak může být výrazně dražší vlivem těch povolenek a předpokládá se, že tedy se budou lidé více zajímat o další zateplování, výměnu kotlů, že se budou zajímat o to, zda je nutné cestovat automobilem na naftu či benzín, či mají pořídit elektromobil, či mají využívat městskou hromadnou dopravu. A to právě s tou povolenkou za těch 45 eur nebude dostatečné, nebude, to znamená takové zdražení, které by lidi vedlo k tomu, aby změnili své chování. A toto je třeba říci, protože právě ta cena takto nízko nastavená je skutečně zaváděcí a zároveň zavádějící, protože pak musí politici říci, my nestihneme Green Deal jak si splnit do toho roku 2050 a musí to prodloužit třeba na rok 2075 nebo 2100 a pak už vlastně je představitelné, aby ta povolenka celou tu dobu stála těch 45 eur.
1: A mimochodem je ten v uvozovkách příspěvek, který mají domácnosti a vytápění domácnosti k tomu celkovému znečištění CO2 planety tak zásadní?
2: Dnes celá Evropská unie, jak firmy, domácnosti, silniční doprava, průmysl vlastně přispívají k emisím skleníkových plynů zhruba z nějakých 5%.
1: No a když z toho vyjmeme ještě navíc právě jen ty domácnosti?
2: To už se pohybujeme v spíše, nemám přesné číslo, ale bude to třeba kolem 1%, protože samozřejmě tím klíčovým znečišťovatelem je průmysl. I stále v Evropě, stále tedy, když dochází k deindustrializaci právě i vlivem drahých emisních povolenek, tak třeba německý průmysl a tamní stále poměrně výrazná výroba elektřiny z uhlí a tak podobně, tak to jsou věci, které přispívají samozřejmě k těm emisím, ale i tak se vlastně podařilo Evropě, řekněme, od 90. let opravdu citelně snížit ty emise a nyní to hlavní znečišťování je úplně někde jinde než v Evropě. To se musíme dívat do Číny, která má 35 až, to znamená 7x více než celá Evropská unie. I dneska už i taková Indie vlastně vypouští více emisí celkově než celá Evropská unie dohromady. Samozřejmě Spojené státy jsou velkým znečišťovatelem, ale tyto země vlastně nic moc nedělají. Rozhodně ne tolik, když se podíváme třeba na cenu emisních povolenek jako právě Evropská unie.
1: A dnes zase Čína začala poměrně výrazně vyrábět tu.
2: To se říká, ale když se pak podíváte na ta data, pořád staví uhelné elektrárny a tak podobně, ale hlavně co mě rmoutí je to, že opravdu toto zásadně přispívá celoevropsky k jakémusi nárůstu těch různých extrémních politických nálad, protože tento graf teďka přines The Economist, tuším, že to byl, kde vlastně ukazuje, co nejvíce pálí občany Evropské unie a Evropy a co byla to kdysi před 15 lety nezaměstnanost, pak kolem těch poloviny minulého desetiletí imigrace a tak dále. To všechno vlastně nyní ustupuje a teď to jsou úplně suverénně životní náklady. I ve Spojených státech mají takzvanou krizi dostupnosti, ale ty životní náklady teď pálí domácnosti v Evropské unii a Evropě suverénně nejvíc. A samozřejmě, když dáte povolenky na domácnosti, tak se tohle ještě zhorší. To znamená, to bude voda na mlýn všem těm různým uskupením, které vlastně žijí z těchto nálad a profitují z nich. A to je dnes už nejsilnější strana v Německu, preferenční alternativa pro Německo, i to je strana Marine Le Penové ve Francii, a to je Nigel Farage, ale i ještě extrémnější strany ve Spojeném království, Takže ona, ta Evropa, vlastně může být už do toho roku 2030 z hlediska toho, jací političtí lídři vládnou v těch zemích, vlastně úplně jiná. Než dnes. A toto jsou všechno státy, které nějakým způsobem brojily nebo brojí za rozbití Evropské unie, za vystoupení z eurozóny. A to máme Německo, Francii, Británie, to znamená nejzásadnější evropské ekonomiky. Takže ona už nyní probíhá jakási, řekněme, skrytá revoluce, a samozřejmě pokud dále tedy zatíží domácnosti, se které už nyní pociťují ty vysoké náklady životní, další dardou v podobě těch povolenek, které ale z toho globálního hlediska nic moc nepřinesou kvůli tomu, že Evropa má těch 5% jenom, tak si myslím, že to bude další tedy impuls pro jaksi posilování preferencí a nakonec i politických pozic těchto stran, které nakonec vlastně často chtějí konec Evropské unie.
1: On ten nárůst extremismu je možná tím zásadním důvodem, proč je Evropská unie teď je, řekněme, ochotnější dívat se na ty dlouhodobé plány Green Dealu a přehodnocovat je a možná právě být přístupná i úpravám té domácí povolenky ETS2.
2: Určitě toto hraje roli. Otázka je, zda ještě lze v tuhle chvíli vlastně, protože to je jako když chcete otočit za oceánský parník, tak tam je velká setrvačnost, a jestli teďka ještě tím kormidlem, vlastně když teď zase začnete točit tím opačným směrem, za to ještě lze stihnout do těch voleb, která mohou ty lídry, o nich jsem hovořil, prostě vynést na výsluní, a ty volby budou v příštích nejbližších letech.
3: Jak to vidí?
1: Nemůžeme pominout, že začalo mistrovství světa ve fotbale, hraje se ve třech státech, v Mexiku, Kanadě a Spojených státech, a nejde zdaleka jen o sportovní záležitost, každá taková událost je zároveň obrovský biznis. Viděla jsem, že americká banka Goldman Sachs dokonce udělala prognózu toho, jak se jednotlivé státy umístí. Mimochodem vyhraje podle nich Španělsko a český tým podle amerických bankéřů nepatří k úplným outsiderům, spíš se má pohybovat uprostřed pelotonu.
2: Což už možná teď by změnila po výsledku.
1: Vidíme, jestli bude upravovat svoji prognózu. Ale proč ten tým renomované banky dělá takovou prognózu fotbalového mistrovství? Jde to o nějakou hru, nebo je ta prognóza využitelná i pro biznis?
2: Banky samozřejmě to primárně činí z marketingových důvodů, protože mistrovství světa sledují miliardy lidí po celém světě, snad 6 miliard lidí, až má sledovat tento šampionát. Takže je to příležitost se zviditelnit, ukázat tedy pro ty banky, že jsou jaksi u toho, ale zároveň oni si mohou testovat své predikční schopnosti, protože oni zpracovávají ty své prognózy těch jednotlivých výsledků zápasů na základě obrovského kvanta dat. Konkrétně třeba banka Goldman Sachs jde až do roku 1978 a vlastně analyzuje a propočítává na základě výsledků, tuším, že 20 tisíc různých fotbalových klání po celém světě, která se od té doby uskutečnila, to, jak nejpravděpodobněji tedy skončí zápasy na tomto mistrovství, ale musíme tedy říci, že už se spletla, protože, co si pamatuju, tak tam předpovídala, že zápas České republiky a Jižní Koreje dopadne plichtou 1-1, což se tedy nestalo. Trochu se spletla, takže vidíme, že ani toto nestačí. Každopádně znevěrohodňovat úplně ty postupy asi také nelze, protože přece jenom nějaká základní vodítka poskytují a je třeba tedy na to hledět, jako že to je do značné míry marketingová činnost, ale ty banky si také mohou právě testovat své vlastní interní modely toho, jak jsou schopny na základě velkých historických dat předpovídat budoucí děje, což samozřejmě se hodí i pro finanční trhy, když chcete například předpovědět na základě minulých pohybů akcí, tak se budou pohybovat do budoucna.
1: Dá se spočítat, jak velké peníze se v tom biznisu kolem mistrovství světa celkově točí?
2: Jsou to desítky miliard amerických dolarů, to znamená, že je to obrovsky výnosná záležitost, která prakticky nesnese srovnání s ničím jiným, protože takto sledovaná událost, kterou by skutečně sledovala většina světové populace, tak to vlastně ani olympijské hry nemusí toho dostat, nemusí být až takto sledované, protože ten fotbal je sportem opravdu vysoce mezinárodním. Je to jeden z mála sportů, troufám si říci, který opravdu má obrovskou popularitu v podstatě v každém koutu světa. Jižní Amerika, Afrika, Evropa samozřejmě. Nyní i Severní Amerika, která dlouho jaksi fotbal tento fotbal upozaďovala.
1: Měla jiný fotbal,
2: měla, je tomu to říkala tedy nikoli fotbal, ale ten soccer, že jo. Ale i to se mění samozřejmě v Perském zálivu, kde hrají největší hvězdy, je nyní, nebo v oblasti celého Blízkého východu, je fotbal stále populárnější i v jihovýchodní Asii. Takže je to opravdu globální fenomén, který prakticky, nesnese s ničím dalším srovnání, a to právě umožňuje zejména organizaci FIFA třeba na prodeji práv televizních kasírovat, když to řeknu, tak to opravdu desítky miliard amerických dolarů. Takový je dopad pro ekonomiku, pro světové HDP, takže bude kasírovat o něco méně, ale pořád to budou velké miliardy amerických dolarů. Ten dopad do světového HDP je tedy kolem těch 40 miliard amerických dolarů a budou z toho těžit samozřejmě i velcí sponzoři.
1: Velkými penězi jsme skončili dnešní Jak to vidí s ekonomem Lukášem Kovandou. Děkuji, že jste přišel. Naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání. Naslyšenou, hezký den.
0: Je 13 hodin a 30 minut.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Dobré odpoledne. Letiště v německém Hamburku začalo obnovovat provoz poté, co jeden z cestujících vyvolal poplach. Muž údajně nedopatřením aktivoval nouzové tlačítko na dveřích, kterými se neoprávněně dostal do běžně nepřístupné oblasti. Policie ho zadržela a prostor zkontrolovala. Kvůli incidentu na jednom z terminálů museli lidé opustit letadla, která se připravovala k odletu. Policisti taky vyklidili letiční zónu za bezpečnostními kontrolami. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO se dnes setká s končící státní zastupkyní Petrou Lastoveckou. Tam minulý týden po 25 letech rezignovala. Zdůvodnila to ztrátou důvěry ve vedení státního zastupitelství. Lastovecká se podílela na vyšetřování bitcoinové kauzy. Její nadřízení ji ale z případu koncem ledna odvolali kvůli údajné podjatosti. Ukrajina i Rusko hlásí mrtvé a zraněné po vzájemných nočních útocích. V ukrajinské Sumské oblasti zemřela po zásahu civilní infrastruktury 44-letá žena. Tři lidi pak zranil úder na město Mykolajiv. Rusko informovalo o dvou obětech v Bryanské oblasti, na kterou Ukrajina útočila dělostřeleckou palbou i drony. Zraněný je tam 5-letý chlapec. Slovenští veterináři objevili zbytky pesticidu v mražených kuřatech od českého zpracovatele drůbeže Raciola Uherský Brod. Inspektoři proto nařídili stáhnout zboží z prodeje. Laboratoř ve zkoumaném vzorku odhalila zbytky pesticidu, který se v chovech hospodářských zvířat používá jako dezinfekční látka. Nevyhovující produkt se našel ve velkoobchodě v západoslovenském Novém Městě nad Váhem. Stovky kilogramů mražených kuřat z něj odebírají mimo jiné tamní jídelny a restaurace. V 88 letech zemřel malíř David Hockney, jeden z nejvlivnějších britských umělců 20. století. Hockney v 60. letech významně přispěl k pop-artovému uměleckému hnutí. Proslavili ho například série obrazů plaveckých bazénů. V roce 2018 se jeho obraz Portrét umělce prodal za víc než 2 miliardy korun. Stal se tehdy nejdražším dílem žijícího umělce prodaným v dražbě. A teď jsou to pro vás dopravní informace. Dálnice D35 směrem z Mohelnice na Olomouc je za sjezdem na Uničov opět otevřená. Na kilometru 239 už se dá projet jedním pruhem, fronta z Mohelnice se rozjíždí. Na D1 směrem z Prahy na Prahu čekejte kolony za sjezdem na Kutnou horu. Na 59. kilometru jsou silničáři, kolona má asi 3 kilometry a zdrží vás kolem 15 minut. Na D1 je silný provoz z Prahy směrem do Brna, menší zdržení je hned za Prahou, před omezením u sjezdu na mostě Šmejkalka před 24. kilometrem a pak samozřejmě před omezením na kilometru 196. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude zataženo až oblačno, v Čechách zpočátku místy, postupně na většině území slabý déšť, ojediněle i bouřky. Teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 8. To byly zprávy, teď už Daniela Vrbová a Věda Plus.
4: Aktuality ze světa vědy, rozhovory s výzkumníky a možné vize budoucnosti. Začíná Věda Plus s datem 12. června. U poslechu vás vítá Daniela Vrbová. A naše dnešní témata teď podrobněji. Jak bude fungovat evropský systém dálkového měření emisí a jak se na jeho vzniku podílejí čeští vědci? Mluvit srozumitelně a trpělivě o změnách klimatu není vždy jednoduché. Jaký recept na úspěch má autor úspěšného projektu Klimatomluva? A robotický nosič obědů nebo chodící větrák. Jaké vynálezy dětí se vědci pokusili převést do praxe v rámci projektu My Machine? Dobrý poslech. Věda plus. Každé desáté auto zřejmě vypouští do ovzduší více škodlivin, než by mělo. Ukazuje to testovací měření emisí projíždějících aut, na kterém pracují i čeští odborníci. Cílem evropského projektu MITRAP je vytvořit automatický systém, který by zjišťoval okamžité složení výfukových plynů. Podobně jako když radary měří rychlost. Ideálně třeba na parkovištích. Tak jako na vjezdu do kampusu České zemědělské univerzity.
5: Tady měříme složení opláčku výfukových plynů, který za sebou auto zanechá, jakmile se otevře závora a auto vyjíždí do areálu České zemědělské univerzity.
6: Michal Vojtíšek z katedry vozidel a pozemní dopravy Technické fakulty ČZU teď otevírá auto, abychom se podívali, co vlastně přístroj naměřil.
5: Vidíte koncentrace, to je zrovna oxid uhličitý CO2. Hodnoty jsou kolem 400 ppm v atmosféře a jak auto přejelo, tak je tam několika sekundový pík, kde koncentrace vystoupaly asi až na 2000 ppm.
6: V tomto případě zrovna šlo o jedničkovou Fabii, která určitě má ten motor nastavený trošku jinak než nejmodernější auta.
5: Ano, v tomto případě jsme zaznamenali také vyšší koncentrace oxidu uhelnatého a velmi malých částic. Analyzujeme ještě další látky, ale to si budeme muset počkat až na zpracování dat v laboratoři.
6: Je tady závora, to znamená, že každé auto, které přijíždí, musí zastavit a pak se rozjet.
7: Odběrné místo je uprostřed vozovky v černém gumovém pásu, aby vozidlo mohla přesto lépe přejíždět.
6: A když se s Petrem Herčukem teď půjdeme podívat blíž, tak kde je ten detektor?
7: Přímo vyprostřed otvor v tom gumovém pásu a je to natažené do vozidla, kde se odebírá vzorek do přístrojů.
6: Kamera zároveň snímá registrační značku auta, systém pak zjistí jeho rok výroby a tím i emisní normu, kterou musí splňovat. A desetiletý výzkum ukazuje jasně.
5: Zhruba 10% vozidel má nějakou závadu, díky které mají vyšší emise.
6: Teď kolem nás projela dodávka České pošty a vidíme, že její emise jsou výrazně nižší než u té Fabie, která jela před chviličkou.
5: Vozidla s vysokými emisemi představují malou část vozového parku, ale způsobují velkou část celkového znečištění ovzduší z dopravy. A pokud tato vozidla dokážeme najít, tak bychom mohli relativně rychle, relativně levně snížit emise z dopravy.
6: Michal Sanetrník z Ústavu chemických procesů teď vyměnil pásku v tom testovacím přístroji a teď propojíte vlastně další.
8: Ano. Když se podíváme, tak vlastně na té ovzorkované pásce, kterou jsem z toho přístroje vyndal, tak jsou takové šedé nebo černé fleky, to je právě ten navzorkovaný aerosol. A ten přístroj vlastně svítí paprskem světla skrze tu vzorkovací pásku a na základě zeslabení signálu toho světla na jedné a druhé straně vlastně dopočítává koncentraci toho černého uhlíku, který právě velmi silně absorbuje to světelné záření.
6: Další přístroje jsou tady ve stříbrné bedně, která je ve zhruba metrové výšce na úrovni závory a okamžité automobilové emise měřily už v mnoha zemích.
8: Většinou po dobu 3 měsíců v každém z těch velkých evropských měst. Cílem je odhalit v tom reálném provozu vozidla se špatným technickým stavem nebo bez filtru pevných částic nebo bez katalyzátorů.
6: Odborníci teď ladí systém dálkového měření emisí. V budoucnu by tak teoreticky mohla nezpůsobila auta posílat na technickou kontrolu. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: A u tématu ve Vědě Plus ještě zůstaneme. Ještě na začátku tisíciletí byly automobilové splodiny na ulicích vidět a hlavně cítit. Povinné zavádění katalyzátorů, filtrů pevných částic a dalších prvků do aut snížilo jejich množství na zhruba desetinu. Nejnovější evropská norma Euro 7 teď dokonce začíná řešit i emise z brzd a pneumatik. První limity se pro naftové motory ovšem objevily už před 100 lety. Jak ale v rozhovoru s vědeckou reportérkou Evou Kézrovou upozorňuje Jan Macek z Fakulty strojní Českého vysokého učení technického, důvodem tehdy nebylo životní prostředí.
9: Ty normy nevznikaly ze zdravotních důvodů, ale kvůli tomu, aby bylo možné bezpečně předjíždět nákladní auto nebo autobus vybavený dieslem, protože pokud to kouří hodně, tak vy prostě nevidíte do protisměru.
6: Co vlastně vypouštěla vozidla v těch 90. letech a co vypouštějí dnes do ovzduší?
9: No, co se týče zdraví škodlivých látek, tak u zážehových motorů, mluvím o osobních vozidlech, se kontrolovaly emise oxidu uhelnatého, který je velice jedovatý a vždycky byl převažující škodlivinou, zejména v nízkých zatíženích na volnoběh motoru. Ty těkavé organické látky, abych to nazval správným slovem, nevyužité části paliva, tak ty se tehdy ještě neměřily, s tím se začínalo teprve v 90. letech. Co se týče částic, tak ty tehdejší motory benzinové prakticky neprodukovaly a co se týče oxidu dusíku, tak ty se tehdy ještě také nesledovaly. Ta situace se podstatně změnila ve snaze lepší účinnost motoru, se začaly i ty zážehové motory regulovat z hlediska spotřeby a při spalování té stechiometrické směsi vzniká těch oxidů dusíku poměrně hodně. Brzo se přišlo na to, že se to dá rekombinovat na tom trojcestném katalyzátoru. U motorů znětových na těch dnešních katalyzátorech kombinovaných pro odstraňování oxidu dusíku a CO a těkavých organických látek se ten CO bezpečně odstraní do koncentrací, které nejsou vůbec nebezpečné. Situace je taková, že na silnici v Praze motor, který splňuje normu Euro 6, tak vypouští méně škodlivin, než kolik jich nasává v tom vzduchu nad vozovkou.
6: Jak je to možné? Ty ostatní splodiny jsou z čeho?
9: Z motorů starších. A nebo z vozidel, které si svévolně upravují majitelé. Není výjimkou potkat luxusní auto, které zakouří při akceleraci, tak to znamená, že majitel sice měl na drahé auto, ale jinak je to bezohledný sobec a nechal si upravit nelegálním způsobem výfukový systém.
6: Ten princip je pořád stejný. Mám nějakou směs, respektive benzín nebo nafta, to jsou produkty ropy, které pomocí vzduchu spálím, to znamená logicky tam musí být nějaké spaliny. Ale teď jde o to, jak jsou veliké, tak je tam ještě podle vás prostor na snižování těch spalin, které jdou do ovzduší, ať už škodí zdraví, anebo ne?
9: Prostor tam vždycky je. Je to otázka ceny a toho, jestli už dneska ten bod jsme nezmenšili natolik, že na druhé straně ten efekt příliš veliký nebude. A je tam ještě další věc. Příliš vysoké požadavky na emisní systém zvyšují spotřebu paliva, ale tím pádem zvyšují emise těch sice přímo zdravotně neškodlivých, ale na skleníkový efekt působících plynů. Takže ono je to trochu vyhánění čerta ďáblem.
6: Říká Jan Macek z Ústavu automobilů Českého vysokého učení technického. Pozornost odborníků se tak podle něj začíná zaměřovat i na brzdy a pneumatiky, protože, jak se ukazuje, i ty produkují určité množství emisí. Eva Kézrová, Český rozhlas.
3: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Jako vědec pochopil, že suchá data o klimatické krizi lidi spíše odrazují, a proto zvolil cestu srozumitelnosti. A postupně se stal výrazným hlasem, který se nebojí jít ani do přímého střetu s dezinformátory. Daniel Kortus, chemik a popularizátor vědy, založil platformu Klimatomluva, kde o tématu mluví fakticky a s citem. Trpělivě vyvrací mýty, které v českém prostoru kolují, a vysvětluje souvislosti mezi energetikou, dopravou a krajinou. A Daniel Kortus je teď s námi ve studiu. Dobrý den.
10: Dobrý den a děkuji za pozvání.
4: Jak jste vlastně dal dohromady ten projekt Klimatomluva? Teď myslím, jak jste přemýšlel o té formě a obsahu?
10: No, zpočátku to mělo být malinko jinak koncipovaný, protože jsem chtěl o tom, o té klimatické změně mluvit vlastně z pohledu, vysvětlovat, proč se děje, jak se děje, aby se lidi necítili přehlcení tím množstvím informací, které se na nás chrlí, a cítili se naopak třeba motivovaný k tomu pomáhat s tím řešením, hledat, čím by mohli přispět i oni. Když jsem ale vystoupil z té své vědecké bubliny a zjistil jsem, že ve veřejném prostoru je spoustu lidí, kteří šíří dezinformace, které se tady šířily před 20 rokama a lidi jim věří, tak jsem se rozhodl, že to naopak pojmu tak, že budu nejdřív vyvracet ty dezinformace, aby bylo jasný, že klimatickou změnu způsobuje člověk, že věda to ví už od 80. let, a aby jsme prostě neskákali na tady ty populistický, jednoduchý zkratky.
4: A není to někdy úmorné, že tu agendu vám vlastně nastavují jiní lidé a vy musíte jenom vyvracet ty mýty?
10: No, mě to baví. Já se musím přiznat, že mě to baví. Trošku možná malinko škodolibě, protože někteří lidi říkají ty hlouposti tak sebejistě a přitom je vidět, že jim vůbec nerozumějí, že si vlastně tak jako do nich můžu jako rýpnout. Tím tomu celému svýmu projektu dodávám jako trošku zábavy do něj, řekněme, a vlastně ty fakta, suchý fakta, potom nejsou to hlavní, o co mě jde. O mě jde o to vytvořit jako nějaký vtipný příběh, který bude mladý lidi bavit, a v pozadí jim pak běžejí ty klimatický fakta a jim někde vzadu v hlavě zůstane, že třeba víme, že slunce nespůsobuje klimatickou změnu, protože víme, že se ochlazuje stratosféra, anebo že měříme sluneční aktivitu a víme, že se nemění. A tak tady to těm lidem zůstane jenom v pozadí, ale primárně se pobavějí.
4: Kde koluje podle vás nejvíc mýtů? V politických kruzích anebo v českých hospodách, kde se klimatická krize také stala tématem?
10: No, aktuálně je to podle mě 50-50, no. Dřív to byly rozhodně hospody, ale dneska v poslanecký sněmovně je to takový jako denní chléb, tak trošku musím říct, od některých politiků, který o tom mluvějí. Musím říct, že mám pocit, že se trošku malinko jako hlídají víc.
4: Politici
10: si namlouvat, že to je kvůli mě, a že už jako tak tolik, řekněme, neprodukují těch hloupostí, ale třeba Filip Turek, i kdyby neřekl prostě už nic strašně dlouho, tak já můžu točit ještě videa do Aleluja, jenom protože těch hloupostí napovídal tolik.
4: Filip Turek neboli vládní zmocněnec pro Green Deal, pokud někdo to jméno neslyšel. Nicméně vy komunikujete především, nebo cílíte hlavně na to mladé publikum, to dnes vlastně konzumuje především ta krátká videa. Do jak krátkého, respektive jak bylo nejkratší video, které jste udělal na nějaké klimatické téma?
10: Jo, řekl bych tak 50 vteřin. Ale to už byl jakože spíš jenom taková jako recese trošku. Snažím se vejít do 2 minut. Někdy se mi to nepodaří. Většinou, když třeba si připravuju ten scénář, tak začnu na 4 minutách a postupně ukrajuju nějaký třeba pro mě fakticky zajímavý věci, ale pro to video by to bylo odvádění pozornosti, takže vlastně zůstanu jenom s nějakou holou kostrou, kde je fakt jenom to nejdůležitější a nejpodstatnější, a pokud to třeba někdo pak si chce, pokud se někdo chce dozvědět víc, tak mi třeba lidi píšou do komentářů anebo navážu nějakým dalším videem, ale je fakt potřeba to držet krátký. No.
4: A máte nějaké oblíbené téma v rámci klimatické krize?
10: No, oblíbený téma pro mě jsou ty, které jsou co nejvíc spojený vlastně s přírodníma vědama, s chemií a s fyzikou, protože to je to, co mám vystudovaný a to, co mě nejvíc zajímá, takže pokud je to něco prostě o tom, jak třeba se vyvíjely klimatické podmínky na Zemi, jak tady probíhaly historicky klimatické změny, proč ta současná je jiná než ty historické, které jsme tady měli, tak tohle to mě baví hodně vysvětlovat a myslím si, že to má asi jako největší ohlas, že je to ze mě vidět, když mluvím tady o těch věcech.
4: Inspirujete se i na nějakých podobných zahraničních projektech, anebo to opravdu vymýšlíte od stolu čistě sám pro české publikum na míru?
10: Inspiruju se, ale většinu z těch inspirací jsem zatím ještě nepoužil, protože u nás je to obrovsky specifický tou aktuální politickou situací. Takže já bych těžko napodoboval nebo inspiroval se jinde, když oni tam nemají ty konkrétní politiky, kterými máme. Takže v tomhle tom je to specifický, nicméně do budoucna mám jako připravených hodně témat, který jsou zajímavý a kde jsem se právě inspiroval od jiných tvůrců, který na YouTube třeba tvoří.
4: Máte zhruba 90 tisíc sledujících. Jaký je to pro vás závazek? To znamená, vstanete ráno a řeknete si, dnes musím udělat video, abych neztratil tu pozornost.
10: Dokonce už skoro 110.
4: 110, tak to máme nějaké zastaralé údaje.
10: Když jsme spolu komunikovali. Ne, to říkám jen tak ze srandy. Musím říct, že jo, že na sobě vnímám i to třeba, jaký má to video ohlas, tak jsou s tím spojeny nějaké moje pocity. Takže si uvědomuju nebo vnímám na sobě, že to jako zasahuje do mýho života i možná způsobem, kterým bych si nepřál, že nad tím trávím jako hodně času. A vlastně to do nějaký míry asi ovlivňuje moji náladu potom. S tím se snažím nějak pracovat, abych si z toho jako nedělal hlavu, řekněme, když se třeba něco nepovede, nebo tak vlastně...
4: To znamená, když nemáte tu odezvu, kterou jste čekal, nebo se vám nevrací ta energie, kterou jste do toho vložil, tak to ovlivní vaši náladu, tak jo. To myslíte?
10: Ano, ano, naštěstí se většinou vrací, ale stane se třeba, že řeknu hloupost, což nebo prostě řeknu něco, co fakticky není tak, jak řeknu. Co vím já, tak se mi to stalo třeba třikrát, tak vlastně samozřejmě nejdřív se to člověka dotkne, říká si, je to před prostě 200 tisíc lidí vidělo tady to a vy jste tam řekl nějakou hloupost, ale snažím se to brát s nadhledem a hlavně se opravovat, aby bylo jasný, že prostě děláme chyby všichni a když se opravujeme a přiznáme to, tak je to úplně v pohodě.
4: Máte v tomhle směru nějakého mentora, ať už tedy, co se týče té věcné stránky, tak té formy komunikace?
10: To asi takhle ne, rozhodně ne záměrně, ale seznamuju se samozřejmě se spoustou lidí, který jsou třeba v tom světě dezinformací díl než já. Například Vojta Pecka, který napsal knížku Továrna na lži přímo tady o těch dezinformacích spojených nejenom s klimatem, tak ten mi jako dodává spoustu materiálů, spoustu informací, které si myslí, že by pro mě mohly být zajímavý, většinou jsou, tak já je pak používám v těch videích. Takže spíš taková své nebo výpomoc.
4: A krátce už na závěr, jaká zpětná vazba vás nejvíc potěšila?
10: To, že si mě zvete právě do pořadu, kde můžu mluvit o tom tématu veřejně a nějak ho dostávat víc mezi lidi, protože to je jedno z nejdůležitějších témat 21. století. Musíme na něj být připravený, ale zároveň prostě nesmíme jako žít ve strachu z toho, že končí svět, protože to prostě nekončí a my s tím rozhodně můžeme ještě něco dělat.
4: Naším hostem byl Daniel Kortus, chemik a popularizátor vědy, zakladatel platformy Klimatomluva. Děkujeme.
10: Moc díky za pozvání.
4: A já ještě dodám, že jsme vás pozvali nejenom do Vědy Plus, ale zítra budete také hostem reprízovaného pořadu Osobnost Plus, kde budete moct svůj projekt představit na větší ploše. Pro teď děkuju.
10: Moc krát děkuju.
4: Posloucháte stále Vědu Plus. Nová vesmírná mise Evropské kosmické agentury zkoumající plazma v okolí Země poletí s přístroji, které vyvinou čeští vědci. Právě oni totiž sestrojí jeden z klíčových palubních přístrojů pro měření elektromagnetických vln v kosmickém plazmatu. Vědecká mise by měla startovat v roce 2037, ale už teď si o ní povíme víc s ředitelem Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd Janem Součkem. Dobrý den.
11: Dobrý den.
4: Proč chce ta mise zkoumat v okolí Země právě kosmické plazma? Proč je to pro vědce tak důležité?
11: No tak tam vidím dva hlavní důvody a jeden z nich je skutečně ten základní výzkum plazmatu. Protože plazma je médium, které je nesmírně komplikované, má velice bohatou dynamiku. My ho můžeme krásně simulovat pomocí numerických simulací, ale je dosti obtížné tam provádět nějaká měření. Na Zemi jsou vědci schopni zkoumat plazma v laboratořích, například v tokamacích, ale když vytvoříte to velmi horké, husté plazma na Zemi, tak je obtížné tam jako dělat nějaké měření, protože když tam ponoříte tu sondu, tak tím ovlivňujete to samotné plazma. Ale právě ta Mise Plasma Observatory bude provádět ty měření ve vesmíru a vlastně bude používat to kosmické plazma v okolí Země jako přírodní laboratoř, protože ta družice proti těm škálám toho plazmatu, co je ve vesmíru, které jsou na kilometrech a stovkách kilometrů, ano, je maličká, takže ona v podstatě jako neovlivní to samotné plazma. Takže jde o jako měření vlastností plazmatu.
4: A pane Součku, teď k tomu příspěvku těch českých vědců. Jakými přístroji to budou měřit a jak složité bylo vlastně takové přístroje vyvinout?
11: No, my budeme vyvíjet vlnový analyzátor. Je to přístroj pro měření elektromagnetických vln, jak jste říkala. A složité, ten budeme to vyvíjet zhruba 10 let. Začínáme teď a start do hotové by to mělo být kolem roku 2035. Je na tom spousta práce, musíme vyvinout hardware, ale součástí toho je i palubní software. Celá ta věc se musí otestovat. Ty požadavky na testování jsou velice přísné ze strany ESA a obrovská zátěž je i například na dokumentaci, že my musíme projít spoustou kontrolních bodů, že vyhovujeme všem požadavkům pro především pro spolehlivost, protože v tom kosmickém vývoji si člověk prostě nemůže dovolit chybu, a protože když se tam něco rozbije, tak to nemůžete opravit. Tak v tom okamžiku to končí.
4: A musíme také říct, že Evropská kosmická agentura dala této vaší misi, nebo té misi, na které se podílíte, přednost před dalšími projekty zaměřenými třeba na Mars nebo na raný vesmír. Čím podle vás tato mise porotu přesvědčila?
11: No, tak tím podkladem pro tu porotu, která to hodnotila, byla takzvaná žlutá kniha, takový report, který měl asi přes 100 stránek, kde jsme popisovali především ten vědecký záměr, ale také to, jak pomocí těch dat, která tam získáme tím měřením, budeme schopni zodpovědět na ty otázky, které si klademe ohledně přenosu energie v plazmatu a urychlování těch částic. A když jsem četl tu zprávu od té komise, tak se zdá, že tím hlavním argumentem, proč vybrali jako právě ten náš návrh, bylo to, že jsme měli nejlépe zpracovaný tady ten celý postup a přesvědčili jsme prostě o tom, že dokážeme na základě těch měření, co uděláme, skutečně jako odpovědět na ty otázky, což samozřejmě není jednoduché, ale k tomu ještě musím říct, že to bylo velmi těsné, že teda vím, že všechny ty ostatní projekty byly velmi kvalitní a nezávidím jim teda to rozhodování. No.
4: A předpokládám, že ty otázky jsou velice odborné, ale kdybyste je měl předložit laikům v rozhlasovém vysílání, tak jak mu můžou ty vaše poznatky získané v okolí Země pomoct porozumět dějům ve vzdáleném vesmíru?
11: Tak jednou z těch hlavních otázek, kterou si tam klademe, je, jak jsou urychlovány částice v plazmatu na vysoké energie. A to pozorujeme v okolí Země, pozorujeme to v radiačních pásech, pozorujeme to na okolí rázové vlny Země. A současně podobné procesy potom probíhají v těch astrofyzikálních objektech, že jo, všechny hvězdy jsou tvořené plazmatem, že jo, když pozorují astronomové dalekohledem zbytky supernov, pozorují vlastně ty energetické částice, které jako tam vznikají těmi plazmovými procesy. To znamená, my když tady dokážeme pochopit a namodelovat, jak probíhají ty fyzikální prozmety v plazmatu, tak to dokážeme extrapolovat a převést i na
4: další vzdálenosti. Rozumím.
11: Objekte.
4: Tady doufám, že rozumím. Naším hostem byl Jan Souček z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd. Mluvili jsme o nové vesmírné misi Evropské kosmické agentury. Děkujeme za váš čas.
11: Děkuju, nashledanou.
4: Posloucháte Vědu Plus. 8 nápadů, desítky studentů a jeden společný cíl. Proměnit dětskou představivost ve skutečnost. V brněnském Vida Science Centru představili výsledky českého prvního ročníku programu My Machine. V něm na svých vynálezech spolupracují žáci základních škol se středoškoláky a vysokoškoláky a převádějí je do funkčních prototypů.
12: Tohle je vlastně chodící větrák Carmen, kterou jsme díky tady žačce z Milotic zkonstruovali.
13: Daniel Kopeček ze střední školy polytechnické v Kyjově mi ukazuje speciální větrák, který umí sám jezdit po místnosti. Navrhla ho Julie ze základní školy Milotice.
14: Funguje to tak, že když bude vám horko, tak si vezmete jenom ovladač a tady takto ovládáte tlačítkama, že může jet klidně i dozadu, dopředu a klidně si otáčet.
13: Jezdí po místnosti a kdokoliv si ho objedná, tak toho přijede ochladit.
14: Jo. A taky se mi líbí mexické věci, třeba dekorace jakože klobouky, tak mě to tak napadlo.
13: Takže to větrák převlečený za Mexičana, co jezdí po místnosti a chladí.
15: My machine funguje na principu, že děti ze základních škol nakreslí své vysněné vynálezy, které by jim třeba mohly zlepšit život.
13: Doplňuje Emma Holobrádek z brněnského Vida Science Centra.
15: Ty nápady potom převezmu vysokoškoláci, kteří vymyslí, jak by se dali ty vynálezy sestrojit, a pak středoškoláci, kteří ty vynálezy sestaví.
13: Žáci ze Židlochovic zase navrhli modrého multifunkčního robota. Ukazuje mi ho Natálie.
16: Ze předu je tady kalkulačka, ze spodu jsou razítka.
13: Takže je to takový malý robotek, který ale má spoustu různých vymožeností, od ořezávátka přes kartáček až po světlo.
16: Třeba i budík s hodinami.
13: A k čemu ten robot je určený?
16: Aby se lidé nemuseli dát třeba celou obrovskou tašku, ale vezmou si vlastně jenom tady toho robotka.
13: Mačkáte tlačítko a robot začíná tisknout. Vtip.
16: Můžete si ho přečíst.
13: Rada do života, když budeš spát do oběda, ušetří za snídani.
17: Je to nejkomplexnější součást toho celého vynálezu.
13: Doplňuje designer robota Jan Brudný z Fakulty informačních technologií VUT.
17: Strašně mě bavilo, jak ty děti na základní škole jsou strašně hravé, tvořivé.
13: Právě vysokoškolské návrháře teď organizátoři hledají, říká Emma Holobrádek.
15: Plánujeme druhý ročník. Jediný, koho scháníme, jsou vysokoškoláci na to navrhování a designování.
13: Mezi dalšími vynálezy byla třeba LED kšiltovka měnící barvy podle nálady nebo nápojový automat s umělou inteligencí. Do pilotního ročníku se zapilo přes 400 dětí. Z Brna Marek Gensl, Český rozhlas.
4: Taková byla Věda Plus s datem 12. června. Najdete ji taky na našem webu plus.rozhlas.cz a v podcastových aplikacích.
3: Žárovky, aneb mladí vědci a vědkyně mění svět. Přemýšlíte někdy o budoucnosti? Jak se změní medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? Jak zvládneme klimatickou změnu?

0: Bylo 14 hodin a tohle je Odpolední plus. Dobrý poslech vám přeje Daniela Vrbová.
1: Český rozhlas plus.
0: A o čem budeme mluvit? Jak pravděpodobné je, že Írán a Spojené státy americké podepíšou o víkendu memorandum o porozumění? V čem může fotbalový šampionát pomoct Donaldu Trumpovi v mezinárodní politice? A jak ukrajinští veteráni vyrábějí v Česku drony? Nejdřív si poslechněte zprávy, má je Naďa Procházková.
2: Dobré odpoledne. Česká armáda navýší počty nových rekrutů. Zatímco dnes dokončuje ve Vyškově kurz základní přípravy zhruba 650 nováčků, v září by jich mělo být 900. Většinu z nich budou tvořit profesionální vojáci, kterých mají být 400. Doplní je příslušníci aktivní zálohy a účastníci dobrovolného cvičení. Důvodem je bezpečnostní situace ve světě, ale i rostoucí zájem lidí, potvrzuje mluvčí armády Martin Kresta.
3: Máme opravdu velkou poptávku, často nestíháme saturovat tuhle poptávku, hlavně co se týče našich ubytovacích kapacit a instruktorských především, co se týče našeho personálu. Nicméně jsme schopni navýšit ještě tyto kapacity.
2: Obézním dětem by léky na hubnutí mohly hradit zdravotní pojišťovny. Na slavnostním otevření závodu na výrobu látek pro tato léčiva ve středních Čechách to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku.
4: V případě dětské obezity to může vést k tomu, že skutečně dítě, které trpí obezitou, může být takto na začátku pomoženo a pokud se s ním dále pracuje, tak mu to může do budoucna zachránit život.
2: Za posledních 35 let se počet mladistvých s obezitou zečtyřnásobil. V roce 2024 jich bylo asi 12%. Moderní léky proti obezitě a nadváze stojí měsíčně několik tisíc korun. Pacienti se většinou musí léčit dlouhodobě.
1: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
2: Ukrajina pokračuje v takzvaných dálkových úderech. Ukrajinský generální štáb oznámil, že jeho nepilotované letouny zasáhly a poškodily dvě velké rafinerie v ruském Tatarstánu.
5: Zásah rafinérie v tatarstánském Nižněkamsku potvrdili na sociálních sítích očití svědci. Jeden z dronů přitom zasáhl obytný dům a zničil 4 patra. Podle ukrajinského generálního štábu byly cílem dronů rafinérie Taneko a Taif NK a na místech dopadů vypukly požáry. Generální štáb upřesnil, že na operaci se podíleli také příslušníci povstalecké organizace Černá jiskra. Podle šéfa regionu Rustama Minichanova byli zraněni 3 lidé. Kyjev informoval také o zásahu chemičky na výrobu kaučuku v Toljaty, která zpracovává suroviny i pro ruský vojenský průmysl. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Severoatlantická aliance v příštím roce omezí počet vojáků mírové mise v Kosovu. Vedení NATO tak reaguje na zlepšení tamní bezpečnostní situace v posledních letech. Aliance zároveň ujistila, že v případě zhoršení podmínek může své rozhodnutí vzít zpět. Mírová mise KFOR v balkánské zemi působí od konce války v roce 1999. V současnosti se na ní podílí přes 4600 vojáků z 31 zemí, včetně Česka. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Dva nové vlaky budou v Ústeckém kraji jezdit od července na podkrušnohorské trati Děčín, Ústí nad Labem, Most, Kadaň. Zelené elektrické vozy si dnes můžou zdarma cestující vyzkoušet. Od prosince se k nim přidá další 21 souprav. Nový dopravce RegioJet jim nahradí staré vlaky Českých drah, doplnil krajský radní Tomáš Rieger z ODS.
6: Nastupuje o půl roku dříve, než měla nastoupit, to znamená od toho nového grafikonu v prosinci, nastoupí od 1. července, aby trošku zkrátila to nepohodlí pro naše cestující.
2: Ze všech 23 nových vlaků RegioJet zaplatí zhruba 4 miliardy korun. S Ústeckým krajem má 15-letou smlouvu na regionální dopravu v hodnotě 11 miliard korun. V Litomyšli dnes začíná festival Smetanova Litomyšl. Během 3 týdnů nabíde 47 hudebních pořadů. Tématem letošního 68. ročníku je natura, tedy příroda, která se do dramaturgie promítne jak výběrem skladeb, tak celkovou snahou festivalu přemýšlet o vztahu člověka, hudby a okolního světa.
7: Festival zahájí Česká filharmonie pod taktovkou amerického dirigenta Davida Robertsona.

0: The castle where we played.
1: Zámek, ve kterém hrajeme, je nádherný a akustika je výborná, jak pro měkké, tak i hlasité pasáže, což určitě musíte mít ve skladbě Valčtínův tábor i ve Svěcení jara.
2: Říká David Robertson. Téma přírody se ponese festivalem nejenom dramaturgicky. Pořadatelé se i letos po sobě snaží zanechat minimální ekologickou stopu, třeba tím, že místo řezaných květin budou dávat účinkujícím trvalky.
3: Ten jediný úkol vlastně byl naladit umělce, a aby nelitovali květin a nechali ji v Litomyšli.
2: Dodává ředitel festivalu Michal Medek. Smetanova Litomyšl potrvá do 5. července. Naděja Kubínková, Český rozhlas.
4: Na řadě jsou dopravní informace. Na dálnici D1 je silný provoz z Prahy směrem do Brna. Menší zdržení je hned za Prahou u sjezdu na Pražský okruh. Je to asi na 10 minut. Pomalu se jede mezi 9. a 11. kilometrem. A dlouhé zdržení je pak na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy před omezením na kilometru 196. Fronta je od Domašova z kilometru 170 a zdržení do Brna pro osobní auta je asi půl hodiny. Na D1 směrem z Brna na Prahu čekejte kolony za sjezdem na Kutnou horu. Na 59. kilometru pracují silničáři. Zdržení ve frontě je asi 15 minut. Na D5 je pomalý provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Pomalu se jede od Trudné až na Pražský okruh k Ořechu. Celkem je zdržení asi 20 minut. V Praze už postupně sílí provoz. Kolony popojíždí po jižní spojce směrem na Černý most. Od Spořilovské k Průmyslové. Zdržení k Europarku je asi 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude zataženo až oblačno, v Čechách zpočátku místy, postupně na většině území občasný slabý déšť, ojediněle i bouřky. Teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20, v 1000 metrech na horách kolem 10 stupňů, v Beskydech bude teplej až 13 stupňů a povane mírný jihozápadní až západní vítr. To byly zprávy s Nadějou Procházkovou.
5: Posloucháte Odpolední plus.
6: A dobrý poslech vám ve 14 hodin a 7 minut přeje Daniela Vrbová. Írán popírá, že by dohoda se Spojenými státy americkými byla skoro hotová. Reaguje tak na slova amerického prezidenta Donalda Trumpa o chystaném podpisu dokumentu. Trump také tvrdí, že Spojené státy válku s Íránem už ukončily. Krátce předtím přitom pohrozil, že armáda spustí nové bombardování země a obsadí íránský ostrov Chark. Aktuální informace má náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Dobré odpoledne, Štěpáne.
7: Hezký den.
6: Co o tom údajném brzkém podpisu dohody říkají teď obě strany konfliktu?
7: No, v zásadě jako po celé období války a údajných snah o dohodu tu máme znovu i tentokrát dvě protichůdná tvrzení. Donald Trump tvrdí, že memorandum o porozumění, čili ještě nikoliv dohoda samotná, může být podepsané už o víkendu. Dokonce jsme slyšeli, že to může být už v nejbližších hodinách, i když podle těch nejnovějších vyjádření Trumpových to zase bude trvat ještě několik dnů. A podle některých vyjádření by se ten podpis mohl uskutečnit na neutrální půdě v Evropě. Jenom připomenu, že ještě včera Donald Trump hrozil totálním vybombardováním Íránu, dokonce při těch hrozbách použil vulgarizmy a hrozil také obsazením ostrova Chark iránského, kde je hlavní terminál pro vývoz íránské ropy. Teherán na druhou stranu, jako už několikrát v minulosti, i tentokrát popírá, že by k nějakému zásadnímu pokroku v těch jednáních došlo. Íránské ministerstvo zahraničí uvedlo, že Spojené státy mají přehnané požadavky a že dokonce přichází se stále novými úpravami a požadavky na úpravy toho memoranda o porozumění. Při těch podobných nesouladech v minulosti Teherán obviňoval Washington, že Washington mlží záměrně a že se tím snaží z celé války vycouvat.
6: Jak jsi tady sám říkal, tak nemluvíme tu o mírové smlouvě nebo o nějakém příměří, ale o memorandu o porozumění. Co o téhleté dohodě, o tomhle dokumentu víme?
7: Znovu každá strana říká něco jiného. Donald Trump uvedl, že ta dohoda, až tedy bude dohoda, tak zajistí, aby Írán nikdy nevlastnil jaderné zbraně. A také údajně už to memorandum otevře Hormuzský průliv. Íránská agentura Mehr, alespoň podle dubajské televize Al Arabiya, uvedla, že ten návrh memoranda má 14 bodů a z té íránské strany je vidět, že také ty body, které uvádí iránská agentura Mehr, tak jsou výrazně ve prospěch Iránu. Uvádí, že to memorandum má zahrnovat zrušení amerických sankcí proti Iránu, že má zahrnovat stažení amerických vojáků z oblasti, dále pak uvolnění zmrazených iránských aktiv v mezinárodních bankách, no a otevření Hormuzského průlivu během 30 dnů od podpisu toho memoranda. Až později by se podle iránské strany mělo začít jednat o jaderném programu a pravděpodobně, alespoň podle těchto kusích informací, by se Irán vůbec neměl bavit o svém raketovém programu a o tom, že by odzbrojil nebo došlo k odzbrojení spojeneckých milic v regionu, to znamená konkrétně libanonského Hizbaláhu anebo jemenských Husíů. No a některá izraelská média dokonce spekulují, že Izrael bude muset na základě té smlouvy stáhnout své vojáky z Libanonu. Ovšem Benjamin Netanyahu, izraelský premiér, uvedl, že Izrael nebude účastnickou stranou té případné dohody a že tím pádem se nebude cítit tou dohodou vázaný.
6: Štěpáne, těch informací z Blízkého východu teď přichází tolik a do toho ta vyjádření Donalda Trumpa, která se opravdu střídají černá, bílá pomalu, tak můžeš shrnout, jaké byly zatím poslední válečné události v Perském zálivu?
7: Ty poslední zahrnovaly americké útoky na tankery, které měly skoro okolností indické posádky. Byly to tři lodě. Spojené státy je obvinili z toho, že porušovali americké sankce na iránské přístavy a snažili se vyvést iránskou ropu, pravděpodobně do Indie. Při těch úderech zemřeli tři indičtí námořníci. Tomu předcházely americké nálety na Irán. Byly to zřejmě desítky cílů, převážně vojenských, která zasáhla americká letadla v posledních dnech. No a Irán odpověděl potom útoky na americké základny v oblasti, konkrétně na Bahrajnu, v Kuvajtu, ale také v Jordánsku. Neví se, jaké škody tyto útoky, protiútoky iránské napáchaly. Oficiálně stále trvá příměří, ale i během toho příměří skutečně v těch posledních dnech jsme viděli, že válečné operace pokračují z obou stran.
6: Situaci i nadále sleduje blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu Štěpán Macháček. Pro teď děkuji, hezký den.
7: Napodobně naslyšenou.
6: A my u tématu zůstaneme v Odpoledním plusu. Ve vysílání už je s námi Milan Slezák, zahraničně politický analytik a spolupracovník Českého rozhlasu. Dobré odpoledne i tobě, Milane.
8: Dobré odpoledne.
6: Tak jak číst tohle střídání výhružek a slibů, že mírová dohoda nebo alespoň to memorandum o porozumění je na dosah? Lze tohleto střídání vyjádření od Donalda Trumpa označit za nějakou strategii?
8: Ale my to přece, Danilo, dávno známe. Existuje česká pohádka, v níž král říká: odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil. U Donalda Trumpa je to obvyklá metoda politického vyjednávání, že říká jeden den něco jiného, druhý den zase něco jiného. A tentokrát se překonal, protože během jednoho jediného dne, ba během několika málo hodin, provedl obrat o 180 stupňů. A zdá se, že mu to ani nevadí, že si myslí, že se nad tím nikdo ani nepozastaví. V Americe existuje takzvaná politika strategické dvojznačnosti. Jenže to je něco úplně jiného. Ta politika strategické dvojznačnosti je hlavně ve vztahu k Tajvanu a Číně, kdy Čína si nemá být jistá, zda by Američané vojensky zasáhli ve prospěch Tajvanu, kdyby Čína na Tajvan zautočila, anebo ne. A to má Čínu odrazovat od toho, aby na ostrov zautočila. Jenže tohle je něco jiného. Je to takové trochu zmatené jednání a už si myslím, že partneři Donalda Trumpa neberou tohoto prezidenta úplně vážně, protože opravdu nevědí, co bude zítra.
6: A co protivníci Donalda Trumpa, teď tedy myslím tu iránskou stranu, jak se staví k těm mírovým jednáním, jak by si popsal jejich pozici, protože oni cokoliv Donald Trump řekne, tak v zápětí odmítnou, teď myslím tedy tehránský režim v Tehránu. Takže ano, máme důvody věřit, že ta jednání probíhají a že spějí k nějakému zdárnějšímu konci?
8: To si myslím, že ano. Na jednu stranu otázka je, pro koho to bude ten konec zdárnější. Podle toho, co zatím víme, a nemůžeme zůstávat jenom u toho, co říká Donald Trump, tak to spíš vypadá na řekl bych dokonce totální iránské vítězství, že se nejen vrátí ten stav před válkou, ale dokonce, že Irán dostane něco, co před tou válkou od Američanů dostal, třeba to rozvolnění sankcí ještě předtím, než něco významného udělá se svým jaderným programem o raketovém programu, který je také nebezpečný, a o tom jsme se všichni mohli přesvědčit v posledních týdnech, nemluvě.
6: Já jenom doplním ty informace pro posluchače, že server Axios dnes uvedl s odkazem na diplomata ze zprostředkovatelské země, že americko-íránské memorandum o porozumění, které by mohlo být podepsáno už o víkendu, zahrnuje to prodloužení příměří o 60 dnů, okamžité znovu otevření Hormuzského průlivu a dočasnou výjimku umožňující prodej sankcionované íránské ropy. Ale neřeší se tam vlastně pořádně ten jaderný program. To by se odložilo až na později. Tohle je pro Irán vlastně ideální situace, je to tak?
8: Ano, Irán od začátku říká, tak pojďme se tedy domluvit, že otevřeme Hormuzský průliv, ale to znamená, že i vy přestanete svou blokádou, kterou jste uvalili na naše přístavy, ale pokud je o iránský program, prosím, nechme to na později, budeme o tom jednat. Já bych řekl dokonce, že Irán by mohl naznačovat, že bude jednat seriózně, ale jestliže toto se odloží, to byl ten důvod války, tak vůbec není jisté, jak ta jednání o iránském jaderném programu dopadnou, a vůbec není jisté to, co říká teď Donald Trump, že Iránu nebude dovoleno, aby si pořídil jadernou bombu.
6: To znamená, s odkazem na tu metaforu, kdo má lepší karty v ruce, jak Donald Trump v průběhu konfliktu říkal, ty to spíš hodnotíš tak, že v tuto chvíli má ty lepší karty Irán.
8: Nesporně Irán, protože Irán přežil velmi tvrdé údery na svou zem. Irán je režim, který na rozdíl od Donalda Trumpa se nemusí bát svobodných voleb, ale Donalda Trumpa svobodné volby čekají poměrně záhy, a jak víme, tak Americe hlasuje, ale konec konců všude na světě, peněženka, buď to se lidem daří lépe nebo hůře, a teď se zrovna Američanům daří hůře, protože ty ceny ropy vyšponovaly ceny pohonných hmot, a to se samozřejmě projevuje na inflaci. Ceny benzínu se od loňského roka v Americe zvýšily o více než třetinu, a to je něco, co může hrát významnou roli v těch volbách, a proto si také Donald Trump musí ve svém vlastním zájmu a ve zájmu své strany přát, aby ta válka skončila co nejdříve. Jenomže otázka je, za jaký podmínek.
6: A jak do té výsledné podoby memoranda, ať už toho memoranda nebo té dohody o nějakém příměří, může ještě promluvit Izrael? Slyšeli jsme od Štěpána Macháčka, že premiér Netanyahu řekl, že Izrael nebude účastníkem té dohody mezi Íránem a Spojenými státy. Nicméně nějakým způsobem k ní musí zaujmout stanovisko.
8: No, to je právě to. Izrael do toho může takzvaně hodit vidle, protože řekne, podívejte se, vy jste se dohodli, on to neřekne Americe, protože Amerika je hlavním sponzorem takto otevřeně, ale tím, co říká Netanyahu, Izrael naznačuje, že tou dohodou se, podle mého soudu, jestli to čtu dobře, bude cítit zavázán jenom do určité míry a že si vyhrazuje právo na sebeobranu.
6: To znamená, že že se například nestáhne z Libanonu, že bude pokračovat v těch úderech na jižní Libanon?
8: To bych si myslel, ano, přesně tak. Tam může zavládnout příměří, tam lépe řečeno klid zbraní, ale nemusí to nutně znamenat, že se Izrael stáhne z toho bezpečnostního pásma, které si v Libanonu vytvořil.
6: Tak zpřehlednit značně nepřehlednou situaci na aktuální na Blízkém východě jsme se teď pokusili s Milanem Slezákem, zahraničně politickým analytikem a spolupracovníkem Českého rozhlasu. Děkujeme, hezké odpoledne.
8: Hezké odpoledne.
6: A ve 14 hodin a skoro 19 minut jsou tady krátké zprávy z ekonomiky. Česká národní banka by už tento měsíc mohla přikročit ke zvýšení úrokových sazeb, aby tak omezila inflační tlaky. Ve čtvrtečním rozhovoru s agenturou Bloomberg to naznačil guvernér centrální banky Aleš Michl. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ho přitom nedávno vyzval, aby centrální banka úroky snížila. Německá centrální banka dnes kvůli negativním dopadům konfliktu na Blízkém východě zhoršila výhled německé ekonomiky na letošní i příští rok. Uvedla také, že hospodářskému poklesu nyní brání pouze rozsáhlé výdaje německé vlády na obranu a infrastrukturu. A nejvyšší cena benzínu o víkendu opět mírně vzroste. Oproti dnešku se zvýší o 5 haléřů na 41 korun a 49 haléřů za litr. Nafta naopak zlevní o 30 haléřů na 39 korun a 29 korun za litr. Mistrovství světa ve fotbale přiláká k televizi a streamovaným přenosům průměrně přes 5 miliard diváků po celém světě. Ukazují to statistiky FIFA, podle nichž počet diváků s každým šampionátem roste. Před takovým publikem se potom pořadatelské zemi skýtá příležitost prezentovat se v tom nejlepším světle a získat ho na svoji stranu i v politicky nebo společensky sporných otázkách, nebo od nich minimálně odvést pozornost. Na co se při tomto takzvaném sportwashingu nejspíš zaměří letošní hostitelé, tedy Spojené státy americké, Spojené státy mexické a Kanada, to teď probereme s fotbalovým redaktorem Bartolomějem Černíkem z deníku Sport. Dobrý den.
9: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
6: O sportwashingu se hodně mluvilo v souvislosti s mistrovstvím světa v Kataru, kde se zakrýval fakt, že šampionát pořádá přísný autoritářský režim. Můžeme mluvit o sportwashingu i v souvislosti s demokratickými zeměmi?
9: Myslím si, že určitě. Myslím si, že můžeme mluvit o sportswashingu i co se týče různých korporací a tak dále. Nemusí to být přímo státy, ale myslím si, že jak v autoritářských státech, tak vlastně v demokratických státech existují věci, které chtějí někteří lidé třeba zahladit nebo dostat pod koberec, nebo je právě zastínit tím sportem, což se může dít i v USA.
6: Tak se na to podívejme podrobněji. V případě Spojených států amerických je tam totiž ta situace kuriózní v tom, že fotbal tam není až tak masově rozšířený. Může tedy té pozornosti využít Donald Trump nebo i ti politici ve státech, kde se zápasy hrají, i před domácím publikem využít je tedy nějak před těmi listopadovými volbami v polovině funkčního období?
9: Stoprocentně. Rozhodně Donald Trump si dává záležet, aby vlastně poslední, řekněme, rok bylo o mistrovství světa co nejvíc slyšet, aby on u toho byl co nejvíc vidět. Jeho vlastně, dá se říct, už asi přátelství s prezidentem FIFA Giannim Infantinem je až vlastně bezprecedentní. Nikdy jsme neviděli, že by prezident státu byl tak nablízko s prezidentem FIFA. A v tomhle tom případě Trump nejen, že si dělá možná půdu i pro blížící se volby, ale zároveň nějakým způsobem normalizuje svou politiku před světem. Protože když jste vlastně tak nablízko s prezidentem tak velké organizace, jako je FIFA, která vlastně, co se týče fotbalu, tak schraňuje celý svět, tak dá se říct, že ta FIFA nějakým způsobem obhajuje to, co se v USA děje, tu vaši politiku a zastřešujete se jejím přátelstvím a jejím spojenectvím. Tudíž tohle to může být ten příklad sportswashingu vyloženě ze strany Donalda Trumpa a USA.
6: Je vlastně také důležité připomenout, že napjaté vztahy panují i mezi tou samotnou trojicí pořadatelských zemí, Spojenými státy, Mexikem a Kanadou. Může jim to mistrovství světa pomoct je urovnat? Fotbal jako univerzální jazyk, jsou to takové ty fráze, které se používají?
9: Těžko říct, myslím si, že zatím to k tomu úplně nesměřuje. Myslím si, že ten šampionát, ano, mistrovství se tam má být o zbližování. Prezident FIFA Gianni Infantino o tom několikrát promluvil, že tohle mistrovství světa i vzhledem k tomu, že rozšířeno na 48 států, tak bude nejinkluzivnější. Každý tam bude vítán, ale zatím bych řekl, sice máme za sebou odehraný pouze jeden den, ale myslím, že těch kontroverzí na tohle téma už bylo příliš od odmítnutých víz po kontroverze s Iránem a tak dále. Zatím opravdu mám pocit, že ta ozvěna ze světa napříč těmi státy prostě není příliš pozitivní. Tudíž alespoň z tohohle pohledu se dá říct, že USA nějak v zásadě ty vztahy nenarovnávají.
6: A vidíte tam i nějaké snahy o ten sportswashing i v případě Mexika a Kanady? V jakých tématech případně?
9: Co se týče Mexika a Kanady, nevidím vlastně případy sportswashingu, alespoň na první pohled, protože vlastně ani, řekněme, představitelé těch států se ani nestaví do nějaké pozice toho, že jsou hlavními pořadateli toho turnaje. Musíme si taky vlastně uvědomit, že je to sice mistrovství světa USA, Mexika a Kanady, ale USA pořádá 75% všech zápasů, takže opravdu, nebo 70% zápasů, tudíž Mexiko, Kanada už si pak rozdělují nějakých po 15%, tudíž opravdu tím vlastně hlavním pořadatelem je USA a i vzhledem k tomu, jak Donald Trump chce, aby byl vidět a slyšet ohledně toho, tak si myslím, že by zastínil jakékoliv jiné pokusy o sportswashing třeba právě z Kanady nebo z Mexika.
6: Řekli jsme, že fotbalovým mistrovstvím roste globální sledovanost. Lze říct, že tím roste i jejich spolitizovanost, když to třeba srovnáme se šampionáty před 20 nebo 30 lety. Už jenom krátce, prosím.
9: Rozhodně, souhlasím, byť toto, takhle, mám pocit, že v tomhle, ohledně tohodle mistrovství, už jsme možná došli k nějakému stropu, protože opravdu ty poslední šampionáty se řešila politika opravdu hodně, ať to bylo Rusko, ať to bylo Katar, nyní USA, já věřím, že u některých lidí už to trošku vysává tu radost z toho sportu a že příští mistrovství už třeba budeme řešit i víc ty fotbalové věci.
6: Říká fotbalový redaktor Bartoloměj Černík z deníku Sport. Mluvili jsme právě o vztahu fotbalu a politiky a o sportswashingu. Děkujeme, že jste byl naším hostem.
9: Díky, naslyšenou.
6: Posloucháte Odpolední plus a 4 minuty zbývají do 2:30. Drony pro ukrajinskou armádu nevznikají jen na Ukrajině. Ve středočeském Kolíně je vyrábějí a testují ukrajinští veteráni, kteří si zkušenosti přivezli přímo z fronty. Kolínská továrna společnosti UNC produkuje jak bombardovací nebo sebevražedné, tak i pozorovací drony s doletem přes 200 kilometrů. Zákazníkem není jen ukrajinská armáda, jak tomu bylo zpočátku. Většina produkce posledních měsíců směřuje do zemí Severoatlantické aliance.
10: Používá se k průzkumu, vyhledávání cílů, korekci dělostřelecké palby nebo sledování tras pohybu.
11: Ukazuje Filip tady na letišti v Milovicích na stroj, který jeho kolegové vyndavají z velké zelené bedny a skládají dohromady. Filip pracuje v Dnipru a do české továrny přijel jenom na několik týdnů.
10: Tohle je Stork, je vyvinutý na Ukrajině. Dneska ho skládá poprvé a příprava proto trvá asi 20 minut. Na frontě používáme odzkoušené a to je mnohem rychlejší. Voják vyběhne s dronem z úkrytu, postaví ho na katapult, odpálí a tak za 3 minuty je zase zpátky v blindáži. Nepřítel má malou šanci našeho vojáka zaměřit.
11: Zatímco Filip přijel do Česka jen na otočku, jeho kolega Jevhen v Česku žije 2 roky. Předtím 2 roky bojoval.
12: Já mám dosvěd z bojových dí.
13: Byl jsem dobrovolník od samého začátku. Dron jsem poprvé uviděl pár týdnů po začátku invaze. Byl to FPV dron nebo Mavic. Školení trvalo 2 dny a šel jsem na pozice.
12: Stav korisným.
11: Vzpomíná na dřevní začátky ostřílený veterán, který bojoval u Avdijivky. Válku přežil bez viditelných zranění. Má ale za sebou 3 kontuze mozku po výbuchu granátů. Kolínské továrně technik i operátor.
12: Tut na firmě já znám, jak samého počátku.
13: Dron znám od výroby jednotlivých částí přes elektroniku až po montáž a první let. Každý vyrobený stroj musí projít sérii kontrol. Ověřujeme software, komunikaci s anténami, spojení s pozemní stanicí i samotné letové vlastnosti. To děláme ještě v továrně a tady na letišti absolvuje dron zkušební let podle přesně stanoveného programu.
12: Komunikace s anténou jde konekt.
11: Lidé jako Jevhen jsou největší výhodou firmy i podle výrobního ředitele Pavla Bulanta.
14: Jsou to lidé, kteří konkrétně působili i v dronových jednotkách, to znamená, mají schopnost sem přinášet prostě nejnovější poznatky, jednak z taktiky a jednak z těch parametrů, které jsou vyžadovány na ukrajinské frontě.
11: Pavel Bulant je brigádní generál v záloze a někdejší ředitel sekce vyzbrojování ministerstva obrany a tvrdí, že zkušenosti z ukrajinského bojiště dnes nelze ničím nahradit.
14: Protože ukrajinská fronta je podle mého názoru jako bývalého vojáka v současnosti jediný etalon toho, kam se drony dostaly a kde se nacházejí. Díky masivnímu využití elektronického boje jednak ze strany ukrajinské armády a zejména Ruské federace.
11: Kolínská UNC zpočátku dodávala drony na Ukrajinu, kde ale mezi tím vznikla řada firem, které vyrábějí velké množství různých dronů a levněji než na západě. Proto také produkce kolínské továrny začíná směřovat na západ. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
6: A tuto reportáž najdete spolu s dalším aktuálním zpravodajstvím také na webu irozhlas.cz. V půl třetí jsou tu zprávy, má je Naďa Procházková.
5: Český rozhlas Plus.
4: Dobré odpoledne. Soudy vyhlásily od ledna do května 336 bankrotů firem. To je nejvíc od roku 2017. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Počet bankrotů tak oproti stejnému období loni stoupl o 21 případů. Nejčastěji končily v insolvenci firmy v Praze, naopak nejméně v Ústeckém kraji. Soudy přijaly letos do konce května 561 insolvenčních návrhů, což je skoro o čtvrtinu víc než loni. 10 obviněných v kauze manipulace veřejných zakázek v Moravskoslezském kraji přiznalo vinu a přijme trest. Podle úřadu Evropského veřejného žalobce je mezi nimi i bývalý náměstek hejtmana Jakub Unucka, dřív z ODS. Kauza se týká podezření z manipulací veřejných zakázek na úklid silnic a marketingové služby. Za žalobcem se Unucka dohodl na 3letém podmíněném trestu a pokutě 2,5 milionu korun. Dohodu bude ještě schvalovat krajský soud v Ostravě. Česko chce opustit ruský vesmírný projekt Intersputnik, který založil Sovětský svaz. Zjistil to server i rozhlas. Jedním z hlavních důvodů k odchodu z organizace je podle ministerstva průmyslu a obchodu ruská válečná agrese proti Ukrajině. Po uvalení sankcí na Moskvu bylo zároveň taky přerušené vyplácení dividend z činnosti organizace. Mezinárodní sdružení pro kosmické telekomunikace opustilo po vpádu ruské armády na Ukrajinu už třeba Polsko nebo Německo. Odchod Česká organizace projedná vláda Andreje Babiše s ANO v následujících týdnech. Maximální povolená cena benzínu o víkendu mírně vzroste. Cena nafty naopak klesne. Benzín bude možné prodávat nejvýš za 41 korun a 49 haléřů za litr, což je o 5 haléřů víc než dnes. Maximální cena za litr nafty klesne o 30 haléřů na částku 39 korun a 29 haléřů. Limity pro ceny pohonných hmot platné od soboty do pondělí zveřejnilo ministerstvo financí. Vláda je plánuje regulovat do konce června. Začíná Biosmršť. Akce, kdy můžou lidé během 3 dnů mapovat nepůvodní druhy rostlin a živočichů. Při procházce stačí mít chytrý telefon s určovací aplikací. Data pak pomůžou vědcům a ochráncům zjistit, v jakých lokalitách se zavlečené druhy šíří. V předchozích ročnících lidé nejčastěji zaznamenávali třeba pajasan žláznatý, slunečko východní, želvu nádhernou nebo nutrý říční. Pojďme na dopravu. Na dálnici D1 je silný provoz z Prahy směrem do Brna. Zdržení je hned za Prahou u sjezdu z Pražského okruhu. Pomalu se jede mezi kilometry 8 až 11. Zdržení je asi 15 minut. Velké zdržení je pak na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Fronta začíná u Domašova na kilometru 168. Pokračuje až do Brna do omezení na kilometr 196. Pro osobní auta je zdržení kolem 30 minut. Na D1 směrem z Brna na Prahu jsou fronty za sjezdem na Kutnou horu. Na 59. kilometru pracují silničáři, fronta má asi 3 kilometry a zdrží vás kolem 15 minut. V Praze už je silný odpolední provoz. Komplikace jsou na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Před sjezdem na Běchovice stojí nepojízdný kamion v pravém pruhu a fronta z Černého mostu je na 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude zataženo až oblačno s občasným deštěm. Teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 10. To byly zprávy Teď už pro a proti.
15: Bývalý premiér a prezident Miloš Zeman by měl dostat Řád bílého lva. Sněmovna to hlasy vládní koalice navrhla současné hlavě státu Petru Pavlovi. Jde o nejvyšší státní vyznamenání. Má je Miloš Zeman dostat nebo ne? Má si tento řád zasloužit, anebo by ho měli ex-prezidenti dostávat takřka automaticky z úcty k úřadu, tak jako jej mají propůjčený při výkonu mandátu? A proč tento krok koalice navrhuje Petru Pavlovi právě teď? Přeji příjemný poslech.
5: Pro a proti Lucie Vopálenské.
15: Na dálku ve vysílání vítám poslance hnutí ANO Radka Vondráčka, který návrh ve sněmovně prosadil. Dobrý den, tuším do sněmovního studia.
16: Dobrý den.
15: A do našeho pardon, kde jste?
16: Už z Moravy.
15: Z Moravy, dobře, zdravím na Moravu. A do našeho pardubického studia zdravím také poslance a bývalého předsedu KDU ČSL Marka Výborného. Vítejte, hezký den.
17: Pěkné dopoledne vám, posluchačům i kolegu Radku Vondráčkovi.
15: Tak pánové, suverénem je a bude samozřejmě prezident Pavel a ten se bude rozhodovat. Nicméně, zaslouží si podle vás Miloš Zeman zmíněné nejvyšší státní vyznamenání, anebo ne, pane Vondráčku?
16: No, vy jste to řekli na úvod, je to jen návrh a my jako poslanecká sněmovna, my jsme jich snad měli přes 150. To je spíš k zamyšlení, jestli bychom neměli tenhle systém změnit, protože těch návrhů je opravdu příliš mnoho. No ale v každém případě myslím si, že Miloš Zeman je velmi výrazný představitel České republiky, který byl prezidentem, byl předsedou poslanecké sněmovny, dlouholetým takovým, řekněme, lídrem a člověkem, který se zasloužil o rozvoj sociální demokracie. Byl premiérem, jsem vynechal. On je taková živoucí kronika už našeho století, nebo toho předcházejícího století, protože byl u událostí v roce 1968, byl u událostí v roce 1989.
15: Jasně, rozumím, ale dneska vy jste uvodil svou odpověď slovy, je to jen návrh, takže zaslouží ano, si tak. Podle vás to nejvyšší vyznamenání, nebo ne? Zaslouží, ano?
16: Já myslím si, že je to samozřejmě o panu prezidentu Pavlovi. Ale za mě by ten řád už měl mít, tak je to tu vypovídací hodnotu, to mám spíš i o té předchozí sněmovně, která nepodpořila můj návrh, já už to navrhuji po třetí. Teď se o tom zase ještě třikrát hlasovalo. Je to zajímavé zrcadlo toho, co se děje na české politické scéně, ale prezident Miloš Zeman si myslím už toho bílého lva měl mít, stejně tak jako jeho předchůdci.
15: To byl názor Radka Vondráčka z hnutí ANO. Jaký postoj zaujímá Marek Výborný z KDU ČSL? Podle vašeho předřečníka Miloš Zeman neselhal a řád bílého lva měl mít už dávno.
17: Já jsem pro tento návrh kolegy Vondráčka nehlasoval a nehlasoval jsem pro něj vědomě. Je zcela nesporné, že Miloš Zeman je jednou z nejvýraznějších postav na politické scéně České republiky po roce 1989. Nicméně to si myslím, že ještě nepředznamenává to, že jenom proto, že někdo byl v mnoha funkcích, veřejných funkcích i v těch nejvyšších, takže automaticky by měl mít nárok na propůjčení toho nejvyššího státního vyznamenání. To je řád bílého lva. Nedomnívám se a proto jsem proto také nehlasoval. Hmm.
15: Pane Vondráčku, jakou váhu má podle vás toto nejvyšší ocenění, řád bílého lva? Má se udělovat automaticky těm nejvýraznějším osobnostem, které vystřídali nejvyšší posty na čele státu? A nebo by si je skutečně měli ti lidé zasloužit a měli by to být osobnosti, které u veřejnosti, řekněme, nevyvolávají silnou kritiku?
16: Nic v politice není automatické a samozřejmě já chápu, že Miloš Zeman, který je opravdu velký originál a dokáže i provokovat, tak vzbuzuje nějaké emoce, nicméně on je opravdu výrazným politikem. On opravdu spolu uzvářel, v podstatě on má historickou roli v rámci České republiky. To není jenom otázka toho, že zvítězil. Mimochodem zvítězil jako první dvakrát v přímých volbách. To má také velkou hodnotu a sílu. Když se bavím se zahraničními partnery, on byl vždycky velmi dobře vnímán díky svému smyslu pro humor. Já ho zastupoval na několika prezidentských summitech, nebo teďka Slováci zvažují nějaké ocenění osobností, které se zasloužily o československé vztahy, a první jméno, které padlo jako návrh, tak byl Miloš Zeman. Opravdu je to už projev trošku takové malosti, že ten řád nemá. Nicméně já jsem s ním mluvil na toto téma, on osobně o to příliš nestál, poděkoval mi za to, že ten návrh dávám já a že si toho cení, ale myslím si, že nesedí v lánech a nečeká, jestli bude udělen
15: řád. Rozumím, přehraju to zase na pana Výborného. Tak není to projev české malosti, že už minulá sněmovna panu Zemanovi tento nejvyšší řád neudělila, když dvakrát, jak říká Radek Vondráček, vyhrál v přímé volbě. Není, pane Výborný, toto už samo o sobě jaksi na nějaké ocenění, poděkování?
17: Já se přesvědčen, ale nejenom přesvědčen, prostě musíme si uvědomit, že státní vyznamenání přece nejsou odměny za to, kolikrát kdo vyhrál volby. To je zcela cestná představa, takhle to skutečně není, nefunguje. Stejně tak jako pro mě je zcela irelevantní, že Robert Fico chce někoho vyznamenat na Slovensku z našich politiků. To skutečně není také nějaký signál pro to, jak bychom se měli chovat. Znovu jenom zopakuji to, co říkal i Radek.
16: Určitě ne Robert Fico, jo? Řeč byla s předsedou parlamentu panem Rašim.
17: Dobře, pokud to nebyl pan Danko třeba, ale ne, já jsem mu to nebyl, to nechci nějak hodnotit, ale znovu říkám, je to suverénní rozhodnutí, říkal to i Radek Vondráček na začátku, tak si to připomeňme, není to sněmovna, která někoho vyznamenává nebo propůjčuje někomu nějaký řád, je to vždycky suverénní rozhodnutí prezidenta republiky, které, pravda, je potom kontrasignováno, musí být kontrasignováno premiérem, ale je to vždy na panu prezidentovi. On dokonce může vybrat kohokoliv jiného, než koho mu doporučí poslanecká sněmovna nebo senát.
15: Pane Výborný, ale na druhou stranu, já vám rozumím, co říkáte všem těm slovům, ale na druhou stranu je to nejvyšší státní vyznamenání, které tedy, jak si dává ze svých rukou prezident a rozhoduje o něm, ale ptám se znovu, má se udělovat i těm osobnostem, které u veřejnosti vyvolávají silnou kritiku, protože při vší úctě k Miloši Zemanovi, k této jaksi velmi výrazné osobnosti polistopadové politiky, on společnost rozděloval, provokoval, to uzná i Radek Vondráček, a urážela, ponižoval své politické oponenty.
17: Teď jste to řekla, paní redaktorko, já jsem hluboce přesvědčen o tom, že státní vyznamenání není jenom ocenění toho, že se někdo pohyboval ve veřejném prostoru, ale má to být také nějaký signál k současné společnosti, k mladé generaci. Přece ten, kdo je nositelem nejvyššího státního vyznamenání, by měl být i historicky dáno vzorem pro dnešní společnost, pro dnešní generaci. A tak si jenom připomeňme, Miloš Zeman v některých obdobích své veřejné činnosti výrazným způsobem rozděloval společnost, a to vědomě a de facto cíleně, a on se k tomu hlásil. Stejně tak útočil na své politické odpůrce, a to často za hranou přijatelnosti. Útočil na vás, na média. Dlouhodobě víme o jeho proruské a pročínské orientaci. Do okamžiku, než Vladimír Putin zaútočil na Ukrajinu, pak se to výrazně změnilo, ale přece nemůžeme zapomenout i tyto věci, které podle mého názoru nebyly v souladu se zájmem České republiky, naší zahraniční politiky a diplomacie. Já jsem přesvědčen o tom, že opravdu takové osobnosti, a teď odhlédnu od Miloše Zemana, ale jakékoliv podobné osobnosti, které ve svém veřejném působení působily takové kontroverze, tímto pro mě nepřijatelným způsobem útočili na své oponenty, tak prostě nemají být tím, kdo bude vzorem, kdo bude vydáván za vzor, protože je nositelem nejvyššího státního vyznamenání. Já k tomu dodám ještě jeden svůj osobní příběh. Já jsem v době, kdy jsem vůbec nepůsobil v politice, byl jsem ředitelem gymnázia tady v Pardubicích, a Miloš Zeman tehdy veřejně v médiích použil velmi vulgární slova. Bylo to v souvislosti s nějakou tou hudební skupinou, tuším, v Rusku, a nechci tady vůbec opakovat. Tak já jsem tehdy napsal otevřený dopis kanceláři prezidenta republiky a protestoval jsem proti tomu, že prezident, který je hlavou státu a reprezentuje ten úřad, ke kterému mám velký respekt a velkou úctu, takže tímhle tím způsobem ho vlastně sám dehonestuje. Dokonce tak, jsem potom symbolicky sunul ředitelně jeho portrét. Čili já si nemyslím, že taková osobnost by měla být nositelem nejvyššího státního vyznamenání.
15: Tak pane Radku Vondráčku, vy jste to sám navrhl, takže já chci od vás argumenty a laudaci. Jo, řek, řekněme, na Miloše Zemana. Když jsme tady slyšeli, že vlastně takovou otázku, jaký signál dáváte do společnosti tímto návrhem, tak nezapomněl jste na tu kritiku, kterou tady právě Marek Výborný zmínil. Vysvětlete, za co konkrétně by ten řád Bílého lva měl Miloš Zeman dostat?
16: Tak v podstatě celá moje úvodní řeč, nebo ten první vstup byl o tom, za co by to měl dostat, je to úsměvné.
15: Nese skutečně mimořádné zásluhy o stát, jak stojí v popisu tohoto nejvyššího státního vyznamenání.
16: Můžete... No, vy jste to řekla, přesně tak to je. A zřejmě ještě neuplynul dostatečný čas, aby to bylo oceněno. Nicméně já jsem přesvědčený, že tedy i s odstupem více let, třeba i několik desítek let, ta historická stopa Miloše Zemana vůbec na státnosti České republiky, na našich vztazích se sousedy, třeba se Slováky, protože on se opravdu výrazně zasadil o zlepšení vztahu, jestli si vzpomínáte. No je to, pojďte si, já řeknu jednu větu, ať se kolega neurazí, malost má mnoho podob a já si myslím, že když poslouchám dnešní vyjádření, jak se k sobě chováme, teď to prostě pojmu na všechny, tak to urážení, to se dostalo do úplně jiné sféry.
15: Na jaký to, příklad?
16: Na ten jeden, já samozřejmě vím to slovo, které myslí pan Výborný.
15: Promiňte, řekl, pane Vondráčku,
16: ale se podaří, no?
15: Ne každý vtip se podaří, ano, Milošovi Zemanovi se také ne každý vtip podařil, například ten o novinářích při setkání s panem Putinem, ale řekněte mi konkrétně, za co, za jaké konkrétní zásluhy by si měla Miloše Zemana vážit celá česká společnost? Já vám absolutně tento váš postoj neberu. Já chci jenom konkrétní argumenty. Je to nejvyšší státní vyznamenání, žádný řád zlaté vařečky a vy tím, jak naznačil Marek Výborný, dáváte Miloše Zemana za příklad. Takže proč?
16: Ale on třeba jako předseda sociální demokracie byl u té, pamatujete tenkrát té legislativní smršti? Kolik zákonů dodnes máme od té doby? V podstatě i ty základní volební zákony, my jsme akorát novelizovali to.
15: Zákony nakonec schvaluje sněmovna, to byste takhle mohl ocenit všechny poslance a poslankyně.
16: No, to s dovolením nemohl.
15: Promiňte, řekněte to, konkrétně, to, čím to, přispěl to tomuto státu. Argument. Ale jako já chci slyšet ty argumenty, rozumíte, nevidím to kriticky. Já chci slyšet,
16: postoji, jak názory,
15: ale konkrétní činy, konkrétní let, činy, prosím.
16: Formoval desítky let vůbec kdo a jakým způsobem přijímal veřejná rozhodnutí v této zemi a zeptejte se lidí a kolik dostanete odpovědí, kdo vůbec neví, kde je Zeman. Většina lidí v České republice ví, kde je Miloš Zeman.
15: A to je argument.
16: A neví to jenom proto, že vyhrál volby, ale ví to, že měl jasné postoje a konec konců on to, že dokáže jít i proti třeba uznat chybu, nebo že mít své vlastní názory, to potvrdil přece i po invazi na Ukrajinu, kdy prostě okamžitě odsoudil tu invazi a okamžitě vlastně byl na straně Ukrajiny, protože to bylo správné. Miloš Zeman udělal celý život, co celý život dělal to, co považoval za správné. No a tak. Teď se dostáváme do pozice, že asi nebyl dostatečně konformní, asi nevyhovoval všem, neměl dostatečně správné názory a ten řád by třeba, nebo třeba nedostane. No, nic hrozného se nestane. Mm-hmm.
15: Teď to trošku schazujete, sám sebe vlastně, svůj návrh, ale zeptám se teď Marka Výborného. Pane Výborný, neukáže čas nakonec, že Miloš Zeman si nejvyšší státní ocenění zaslouží prostě pro celou tu svoji politickou kariéru, kdy, jak říká Radek Vondráček, vždycky si stál za svým, i když šel třeba proti většině a sice 8 politiků vlastně na něj sepsalo jaksi výzvu k abdikaci kvůli téměř velezradě, ale jak si nakonec třeba po plné ruské invazi na Ukrajinu Miloš Zeman ze svých dlouhodobě proruských postojů upustil vlastně, otočil.
17: A to já jsem zmínil, to jsem taky na Miloši Zemanovi ocenil, ten jeho postoj z roku 2021 na sklonku jeho veřejné politické kariéry, to je nesporné, ale já nemám tady nějakou křišťálovou kouli, abych věštil, co bude za 5, za 10 let, ale znovu opakuji, máme tady řadu osobností, které také neměly konformní názory, které by chápala, vnímala takto většina společnosti. Třeba první náš československý a český potom prezident Václav Havel určitě a Radek Vondráček to potvrdí, předpokládám, taky to přece nebyla konformní osobnost, ale principiálně hájila, respektovala ty základní hodnoty naší státnosti, toho, jak má.
15: A Miloš Zeman je nerespektoval?
17: No, já jsem přesvědčen o tom, že v některých etapách svého veřejného působení, tak jak vystupoval, a znovu opakuji, tak jak třeba vědomě a cíleně rozděloval společnost, tak si nemyslím, že tohle to jsou ty hodnoty a ty postoje, které by, znovu říkám, měly být příkladem.
15: Já zatím z obou stran zatím slyším v podstatě jenom řeči, já chci tvrdé argumenty. Řekněte mi, proč by Miloš Zeman vlastně neměl dostat to vyznamenání s ohledem na to, co skutečně na základě svých činů vykonal. Zajímá mě, jestli prospěl ekonomice, hospodářství této země, jestli prospěl v zahraniční politice, v ekonomické diplomaci, o které tak často a rád mluvil, jestli měl dobrý tah na branku v zahraničí a jestli přispíval k bezpečnosti naší země.
17: Podívejte se, nikdo není černobílý. Já nechci tady být teďka tím, kdo bude soudit tady Miloše Zemana, protože v některých okamžicích jeho veřejného působení bych jeho postoje, názory ocenil, podepsal a myslím, že v těch okamžicích také.
15: A v jakých konkrétně? Řekněte mi, já to chci slyšet pro naše posluchače.
17: Tak znovu říkám, třeba v roce 2021, kdy jasně a srozumitelně odsoudil ruskou agresi a válku na Ukrajině, napadení Ukrajiny, tak to je věc, kterou já oceňuji. Stejně tak to, že je jednou z nejvýraznějších politických postav, stál u řady klíčových norem právních, ale to přece ještě není důvod, abychom mohli toto propojit s tím, co je napsáno u řádu Bílého lva, že se propůjčuje za zvlášť, znovu potrhuji, za zvlášť vynikající zásluhy o stát. Já jsem přesvědčen o tom, že když se podíváme na tuto osobnost, výraznou osobnost v celku, tak pro mě osobně prostě toto nenaplňuje. Znovu říkám, proto jsem nehlasoval pro ten návrh, ale respektuji, že to je také na rozhodnutí současného pana prezidenta. Jedině on se rozhodne o tom, zda ten řád propůjčí nebo nepropůjčí. Naštěstí to nemusím rozhodovat já.
15: Já uvedu přeci jen pro posluchače Českého rozhlasu Plus, že za Miloše Zemana jsme vstoupili do Severoatlantické aliance. Ano. Byl to Miloš Zeman, kdo se prohlašoval za eurofederalistu, na Hradě vyvěsil evropskou vlajku, usiloval například o evropskou armádu. Na druhé straně je mu vyčítáno, že po léta orientoval naší zemi na Rusko a na Čínu. Pozval si, vlastně zařadil mezi své poradce vysoce postaveného představitele Čínské lidové republiky. A dovolím si jeden citát. Byl to náš člověk v Praze. Tato slova dvorního kremelského novináře Dmitrije Smirnova nedávno připomenul Alexander Mitrofanov. Pane Vondráčku, vypadá to, že většina sněmovny chce nejvyšší ocenění pro Putinova člověka v Praze, nebo to tak není? Já musím tu zahraniční politiku zvednout ještě jednou.
16: No, zaprvé krásný příklad, jenom odskočím a odpovím, ale krásný příklad, že samozřejmě Václav Havel s Václavem Klausem spolu hodně nesouhlasili, si myslím. Že měli jiný pohled na svět. Přesto Václav Klaus Václavu Havlovi samozřejmě svému předchůdci na Hradě ten řád udělil. Co se týče zahraniční politiky...
15: Neudělil, promiňte, neudělil. Ne? Byla to sněmovna.
16: On dostal od Václava Klause řád, pan jako Václav Havel? Dostal. Já nevím, já myslím, musel ho dostat od prezidenta.
15: Já mám informace, že to byla sněmovna, která to také může udělat.
16: Tak na nominovat, no to nevím, tak to si, dobře.
15: Nevím, tohle nechme, nejsme si jistí, ano.
16: Ale řád uděluje prezident.
15: Tak zajímá mě, jestli, aby jsme se vrátili k tomu, na co jsem se ptala, ale jestli to, že, tím uznáním, to, nebo tou omluvou po invazi Ruska na Ukrajinu, jestli tím odčinil vlastně svoji třeba proruskou, pročínskou politiku předchozí.
16: Tady si dovolím nesouhlasit, tady není co odčinit.
15: Není.
16: Co chcete vyčítat za to, že věřil v nějakou mírovou koexistenci i s těmi velkými zeměmi a chtěl, abychom měli pragmatické, realistické vztahy. Já mu třeba vyčítám to prohlášení 4, s tím jsem nesouhlasil. Tak, a tomu tak. Klidně řeknu osobně.
15: No. A jinak, nebyla to tedy ostuda, to prohlášení 4, přesto prohlášení 4, přesto vy jste to navrhl, takže proč to omlouváte, když mu to vyčítáte?
16: No já mu to vyčítám, já s tím nesouhlasím, kdybych ve všem souhlasil s Milošem Zemanem, tak to není normální, tak to není zdravé. Okay. Prostě já věřím v pluralitu názoru, to je podstata demokracie, já jsem parlamentní člověk. Myslím si, že tato jedna událost, nebo i několik, pořád neznamená takový záznam, nezlobte se, že to použiju v kádrových materiálech Miloše Zemana, že by mu neměl být udělen řád Bílého lva, protože si ho opravdu zaslouží.
15: Marku Výborný, ještě, protože se blížíme ke konci, chci ještě zdůraznit to časování vlastně tohoto návrhu. Jak chápete, že vlastně koaliční poslanci navrhli prezidentovi toto ocenění Miloše Zemana právě teď? Je nebo není to jaksi nějaký štulec Petru Pavlovi, jakási provokace vládních poslanců vůči prezidentovi? Ptám se, protože se to objevilo v komentářích.
17: To se asi musíte zeptat Radka Vondráčka, ale já teda teď řeknu
15: jak
17: za sebe, nechápu to takto. Tady nemám pocit, že by to byla snaha něco vracet panu prezidentovi. Prostě koaliční poslanci hnutí ANO a zvláště SPD a motoristů se netají svým kladným vztahem i k těm kontroverzním výrokům a útokům ze strany Miloše Zemana historicky a domnívají se, že je to kvalifikace pro to, aby byl nositelem nejvyššího státního vyznamenání, tak prostě mají ve sněmovně většinu, respektuji to, já se znovu říkám, jsem proto nehlasoval a zároveň vím, že teď je to na panu prezidentu Petru Pavlovi, jak se rozhodne.
15: A očekáváte, že prezident Pavel Miloši Zemanovi tento nejvyšší řád udělí?
17: Osobně si myslím, že spíše ne, ale znovu říkám, jako kdo jsem já, abych tady odhadoval postoje prezidenta republiky. Znovu říkám, je to jeho svobodné rozhodnutí a je to tak správně. A snad ještě jenom poznámka, teď jsem se rychle díval, skutečně Václav Klaus Václavu Havlovi žádné státní vyznamenání nikdy neudělil, bylo to skutečně z obou dvou komor parlamentu v říjnu 2003, byť potom v březnu 2012 podepsal Václav Klaus zákon o zásluhách Václava Havla.
15: Tak, máme poslední 3/4 minuty. Pane Vondráčku, proč se snažíte, aby dostal Miloš Zeman řád Bílého lva právě teď? Ono i s ohledem na stále probíhající válku na Ukrajině to může působit trochu zvláštně a není to provokace vůči prezidentu Petru Pavlovi?
16: No zaprvé už je to po třetí, co to navrhuji a že to předtím neprošlo. To je odpověď jednoduchá. Rozložení politických sil v poslanecké sněmovně bylo jiné. Takže opravdu nesouvisí to teď s válkou o to, kdo pojede do Ankary nebo s tím sporem. Určitě to není nějaká provokace vůči prezidentu Petru Pavlovi. Já jsem přesvědčený, že Miloš Zeman si ten řád zaslouží a samozřejmě slaví 83. narozeniny, jestli se nepletu, ne 80., ono 44.
15: No to je celkem...
16: Tak ano, 82. Takže... narozeniny bude slavit. Prostě já myslím, že...
15: Radši zažívá než in memoriam.
16: A jestli jsem chtěl to říkat nějak hezky. No a teď samozřejmě udělí nebo neudělí Petr Pavel. Ono to nakonec vypoví o něm, než o panu Miloši Zemanovi.
15: No, to je otázkou. Snad někdy napříště. Děkuji poslancům Radku Vondráčkovi z Hnutí ANO a Marku Výbornému z KDU ČSL. Naslyšenou, díky.
17: Naslyšenou, pěkný víkend.
15: Od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.
5: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
18: Za prvního půl roku současné vlády bylo vyměněno skoro 30% vrchních ředitelů sekcí na ministerstvech. Povede to spolu s plánovaným zrušením služebního zákona k destrukci státní správy nebo k jejímu efektivnějšímu fungování? A proč je důležitá takzvaná institucionální paměť? Speciálním hostem je Josef Postránecký, který co by někdejší superúředník 5 let řídil státní službu.
5: S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Radiokniha.
20: Autokratické režimy se staly politickým fenoménem 21. století. Společná pro ně je nekompromisní snaha vzít vlastním občanům jakýkoliv vliv na fungování státu, zadusit transparentnost a pronásledovat každého, kdo se proti ním postaví. Jejich vůdci mají jediný cíl – udržet si osobní bohatství a moc za každou cenu. Tyto režimy a jejich provázanost popsala historička a novinářka N. Applebaumová v knize Autokracie SRO – Diktátoři, kteří chtějí řídit svět.
19: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
21: Radioservis představuje
19: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu.

0: A jak snadné je obelhat umělou inteligenci? A co z toho plyne pro šíření dezinformací? To vše si poslechněte, nejdřív tu jsou zprávy s Naďou Procházkovou.
1: Dobré odpoledne. Lidé si u bank a stavebních spořitelen vzali v květnu nové hypotéky za víc než 38 miliard korun. Ukázal to aktuální hypomonitor České bankovní asociace. Ve srovnání s dubnem sice půjčená částka na nových hypotékách klesla zhruba o 15%. I tak byla ale květnová aktivita na trhu výrazná, říká hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel.
2: Ačkoliv květnová hypoteční aktivita polevila, počty přes 7 tisíc a objem přes 35 miliard korun nových hypoték po sezónním očištění zůstal silnější než v závěru loňského roku.
1: Hypoteční sazba se v květnu zvýšila na 4,67%. To je nárůst o víc než 0,1% bodu. Průměrná částka na jednu hypotéku byla zhruba 4 miliony a 800 tisíc korun. Česko chce opustit ruský vesmírný projekt Intersputnik. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO to projedná v následujících týdnech, zjistil to server i rozhlas. Po vpádu ruské armády na Ukrajinu z Mezinárodního sdružení pro kosmické telekomunikace vystoupilo i Polsko nebo Německo.
3: Důvodem k odchodu z projektu Intersputnik je podle mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Štěpánky Filipové ruská válečná agrese proti Ukrajině.
4: Členství České republiky v této organizaci už není tak přínosné jako dřív. Roli hrají také finance a geopolitická situace.
3: Bývalý ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček z opozičního hnutí STAN s tím souhlasí.
5: My jsme v těch krocích ještě vlastně za naší vlády začali. Účast České republiky v tomto projektu nedávala smysl. Tam bylo i velké reputační riziko spolupráce s Ruskem.
3: Intersputnik v 70. letech zakládalo mimo jiné i Československo. Organizace měla vybudovat mezinárodní družicový systém pro rozhlas, televizi a telekomunikaci. Teď ovládá 12 satelitů. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
6: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
1: Český voják, který byl v Demokratické republice Kongo v oblasti s ebolou, je ode dneška propuštěný z karantény. Informovala o tom armáda na sociální síti X. Šlo o preventivní karanténu, voják se totiž nedostal do kontaktu s nemocí. Pobýval ale v oblasti s potvrzeným ohniskem eboly. Voják byl v Kongu na pozorovací mírové misi Organizace spojených národů. Po návratu do Česka strávil 3 týdny ve specializovaném armádním centru biologické obrany v Těchoně na Orlickou Ústecku. Policie obvinila strojvedoucího, který začátkem května řídil vlak z Přerova do Lipníku nad Bečvou s téměř 3 promile alkoholu. Hrozí mu až 3 roky vězení. Během cesty opakovaně zapomínal otevírat dveře na zastávkách a s vlakem nabíral zpoždění. Incident se podle mluvčí policie Miluše Zajícové obešel bez zranění.
7: Všímavý svědek neobvyklé jízdy přivolal policejní hlídku, která u strojvedoucího provedla dechové zkoušky s pozitivními výsledky, a to konkrétně 2,83 a 2,81 promile alkoholu v dechu. V době jízdy bylo ve vlaku dle vlak vedoucí zhruba 40 cestujících.
1: Strojvedoucí byl zaměstnancem Českých drah, ty ho už propustili. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Dnes začala sbírka s názvem Akce Cihla. Jejím cílem je podpořit lidi s mentálním znevýhodněním a jejich začleněním do běžného života. Lidé můžou pomoct handicapovaným až do září, například tím, že si koupí symbolickou cihlu u stánku v Pražské ulici na Příkopě. To si pak můžou na místě pomalovat. Sbírku pořádá nevládní organizace Portus Praha a stejně jako loni ji zaštiťuje prezident Petr Pavel. Pokračuje ředitel organizace Václav Vopat.
8: Víte, že těch cihel potom půjde na to, abychom ufinancovali naše sociální služby, a to jak máme terénní, tak potom zejména pobytový, kde jsou pracovníci 24 hodin 7 dní v týdnu a pomáhají právě lidem s mentálním handicapem, aby žili co nejběžnější, nejnormálnější život, jakýho jsou vlastně schopní.
1: Lidé můžou finančně podpořit mentálně znevýhodněné i na webu Akce Cihla. Žítkovské bohyně jako divadelní hru dnes poprvé uvidí návštěvníci malého divadla FX Šaldy v Liberci. Jde o dramatizaci knihy autorky Kateřiny Tučkové. Příběh vypráví o magických ženách z Bílých Karpat, které podle knihy dokázaly léčit i dotykem. Hlavní roli Dory zahraje Veronika Korytářová.
9: Je přitažlivé to, jak odkrývá svoji minulost. Jsou věci, které mohly klidně zůstat utajeny, ale nezůstaly. Mě na Kateřině fascinovalo, že

0: Někdo je schopen napsat tak komplexní příběh. Já jsem se jí hluboce poklonila už tehdy, no a na zkušebně jsem to udělala reálně.
1: Připojíme dopravní informace. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na 9 křížů z kilometru 170 je kolona. Nesouvisle pokračuje do omezení v Brně pro osobní auta, je to celé zhruba na hodinu. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu z kilometru 64 popojíždí kolona. Na 58. jsou silničáři, průjezdný je jen levý pruh, zpoždění je kolem 20 minut. Na D5 se z Plzně do Prahy je tradiční kolona za sjezdem na Rudnou, táhne se na ucpaný Pražský okruh a dál za Ořech, je to na půl hodiny. Na silnici 35 z Turnova do Liberce je před Hodkovicemi fronta kvůli omezení. Brzdí se na 35. kilometru, zdržení je kolem 10 minut. Znovu se pak popojíždí na průtahu Libercem. Za sjezdem na Pavlovice je omezení, zdržení dalších 15 minut a plná je i Žitavská. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí v noci bude většinou zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Kránu bude na západě Čech ubývat oblačnost i srážky. Teploty klesnou na 14 stupňů až na 10 stupňů, na horách naměří kolem 8. Zítra čekejme zpočátku velkou oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami, hlavně v severovýchodní polovině území. Postupně budou srážky ustávat a oblačnost se protrhá. Zítřejší teploty 19 až 23 stupňů. Na jihu Moravy až 25, na horách kolem 14 a foukat bude mírný západní vítr, přechodně čerstvý, s nárazy kolem 55 km za hodinu. To byly zprávy s Naděou Procházkovou.
2: Posloucháte Odpolední plus.
3: A dobrý poslech vám přeje Daniela Vrbová, máme 15 hodin a 7 minut. Ukrajina potvrdila útoky na ruské rafinerie v dalekém Tatarstánu. Podle Kyjeva je to součást takzvaných dálkových úderů, které mají snížit ruskou schopnost zpracovávat a prodávat ropné produkty a tím financovat válku proti Ukrajině. My už jsme ve spojení s naším stálým zpravodajem v této zemi Martinem Dorazínem. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Které podniky Ukrajinci svými drony konkrétně zasáhly?
4: Jsou to dvě velké rafinérie v Tatarstánu, přesněji řečeno v Nižně Kamsku, to ještě daleko na východ od Kazaně, od správního centra Tatarstánu, takže ty drony musely urazit opravdu dlouhou cestu přes 1000 kilometrů a podle těch záběrů, které zveřejnili lidé v Tatarstánu, natočili svými mobily, tak neletěli žádnou zvláštní rychlostí. Byla to taková letadelka, která prostě přeletěla po obloze a potom někde narazila nebo je sestřelili. Takže to svědčí o tom, že ta ruská protivzdušná obrana je velice děravá a že zkrátka veškeré ty moderní prostředky, kterými se Putin tak rád chlubil slovně i na různých vojenských přehlídkách, tak jsou soustředěny kolem Moskvy nebo kolem Putinova sídla na Valdaji, ale to, co by měli chránit, to znamená klíčová odvětví ruského průmyslu, tak tam bohužel Rusko tolik prostředků nemá, bohužel tedy pro a dobře pro Ukrajinu, protože Ukrajině se daří čím dál tím častěji překonávat pomocí obyčejných v podstatě dronů tu protivzdušnou obranu a potom zasáhnout ty vojenské cíle, které byly naplánovány, v tomto případě tedy jedna z největších rafinérií v Tatarstánu a v celém Rusku, která může zpracovávat až 16 milionů tun ropy ročně. Není samozřejmě zničená celá, to se nikdy nepodaří při takových útocích, ale při opakovaném útoku už hrozí úplné vyřazení těchto rafinérií z provozu, jak už se to několikrát stalo, a to je i cílem právě těch akcí.
3: Ano, a ty jsi řekl, že Rusko má omezené možnosti, jak reagovat zrcadlově a útočit na ukrajinské ropné společnosti. Proč?
4: Protože tam je odpověď velmi jednoduchá. Rusko je rozbombardovalo už na začátku války, na začátku invaze, nepracuje ani jediná rafinérie na Ukrajině a všechno, veškeré palivo, ropu tedy zpracovanou, to znamená mazut, to znamená diesel, to znamená benzín, dováží z Evropy ze zahraničí.
3: Ukrajina se také snaží posledními údery o izolaci Krymu od zbytku kontinentu. Jak se jí to daří?
4: Dá se říci, že pokračuje velmi rychle a zdá se, že i úspěšně, protože ani jeden z těch několika mostů, které ten poloostrov spojují s pevninou, tak už není nepoškozený, nejsou úplně neprůjezdné a navíc Rusové velmi rychle postavili pontonové mosty, například u Čongaru, u Armiansku, to je ten bližší přechod na pevninu z poloostrova Krym, ale další mosty byly poničeny na té alternativní a také nebezpečnější delší trase přes Armiansk, ty jsou ještě v horším stavu, takže z toho poloostrova se postupně stává ostrov a ta izolace je velmi reálná. Sám velitel leteckých sil, tedy nepilotovaných leteckých systémů Ukrajiny Robert Brody, známý také jako Maďar, říká, že tak za měsíc by Krym mohl být úplně izolovaný a vypadá to, že i vlastně obyvatelé a turisti, kteří se tam vydali, tak se teď snaží Krym opustit, mají velice málo šancí, je velmi omezené spojení s Krymu, je velmi nebezpečné, trasy jsou ostřelované a budou zřejmě, ty operace budou ještě intenzivnější, takže Krym se pomalu ocitá tedy v izolaci, není úplně odříznutý od těch zásobovacích tras, ale logistika, ať už vojenská nebo civilní, to má obrovsky stížené.
3: S aktuálními informacemi z Ukrajiny se přihlásil náš tamní stálý zpravodaj Martin Dorazín. Martine, měj se dobře.
4: Naslyšenou.
3: Posloucháte Odpolední plus a to v 15 hodin a 12 minut. Chceme se učit spolu, neberte nám školu. Takové heslo skandovali desítky rodičů s dětmi na středečním happeningu v Praze. Nelíbí se jim rozhodnutí ministerstva školství zkrátit pokusné ověřování takzvané kombinované výuky, tedy střídání prezenční a distanční výuky v základních školách, základních uměleckých školách také. 21 škol, které se do projektu letos zapojily, mají s tímto typem výuky skončit posledního června. Původně byl projekt naplánován do roku 2028. Protestní akci uspořádali zástupci soukromé expediční základní SCIO školy, která kvůli ministerskému rozhodnutí přišla o právní rámec, v němž fungovala. A více si ke kombinované výuce řekneme s Janem Vyrošem Mušutou, programovým ředitelem a vedoucím odborného týmu Eduinu. Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Jaký problém měla vlastně původně ta kombinovaná výuka řešit?
5: No, ministerstvo přišlo s tou myšlenkou pokusně testovat možnost kombinovaného vyučování těsně po covidu, nebo vlastně i v průběhu covidu na konci roku 2020. A to se zkušeností, že vlastně to distanční vzdělávání, jak probíhalo během pandemie covidu, se ukázalo, že pro některé děti je vlastně docela přínosné a že jim vlastně vyhovuje to, že se mohou připravovat více sami a že kombinují, nebo že by mohli kombinovat tyhle ty prvky distanční výuky právě s přímou docházkou do školy.
3: A co víme vlastně o těch žácích, pro které takový typ výuky může být výhodný nebo pohodlný nebo třeba i bezpečnější?
5: Tak ministerstvo právě toto chtělo zkoumat. Ten výčet žáků nebo typologii toho, pro koho to může být užitečné, byl poměrně široký. Buď to žáci, kteří mají nějaký handicap, jsou nějak dlouhodobě nemocní, nebo žáci, kteří jsou třeba talentovaní a víc jim vyhovuje ta samostudium, aby se mohli ponořit do nějakého konkrétního předmětu hlouběji. V zahraničí potom existují podobné systémy nějaké distanční výuky nebo kombinace s distanční výukou třeba z důvodu velkých vzdáleností, například v Austrálii, a nebo právě jako prostředek, jak individualizovat výuku. Myslím, že se nakonec ukázalo, že nejvíce poptávané je to právě od rodičů a dětí, kteří se orientují ve vzdělávání a třeba by volili individuální výuku, to znamená vůbec nedocházet do školy a tohle je pro ně kompromis.
3: Ale potom jsou tady třeba možnosti mít nějaký individuální vzdělávací plán nebo nějaké další podpůrné nástroje. Mm-hmm. To znamená, jakou mezeru na trhu vzdělávacím ta kombinovaná výuka zaplnila? Nebylo možné už tehdy stávajícími nástroji poptávku takových dětí vyřešit?
5: Jo. No, vzdělávání lze uskutečňovat mnoha formami, ale pro základní školy platí, že musí být uskutečňováno denní formou. To znamená, že výuka probíhá organizovaně pravidelně každý den v pětidenním týdnu a to po celý školní rok. A jediná možnost, jak vlastně to modifikovat podle školského zákona, tak je právě to individuální vzdělávání, které zase na druhou stranu vůbec nepočítá s tím, že by to dítě fyzicky chodilo do školy. A právě kombinovaná výuka je pokus, jak tyto dvě formy zkombinovat a udělat něco mezi tím. Ministerstvo mimochodem také od součinnosti od tohoto roku uzákonilo možnost kombinované výuky, ale jenom pro střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy, takže pro ty základní školy ne. A právě ta díra na trhu je v tom, že vy se buď to můžete rozhodnout chodit do školy každý den, anebo nechodit do školy vůbec, a není vlastně formálně možnost zvolit kompromis. Fakticky možnost je, a to zvolit si to individuální vzdělávání a to potom realizovat společně s jinými rodiči v nějaké v uvozovkách škole, která nefunguje jako škola zapsaná ve školském rejstříku, ale jako třeba expediční škola, která vlastně poskytuje to individuální vzdělávání za toho rodiče.
3: Ano, a která se teď právě ozvala, ta expediční základní SCIO škola. Mm-hmm. Ministerstvo školství nám v odpovědi na dotaz, proč se rozhodlo ukončit ten projekt, už nyní odpovědělo, že pouze zkrátilo termín posledního prodloužení z roku 2008 na 2026, k čemuž jej prý vedly výstupy průběžného vyhodnocení. Co to znamená, jak to čtete?
5: No, ono je to taková trochu archeologie, když zkoumáte, jak ten proces probíhal, protože prvně to pokusné ověřování bylo vyhlášeno už v roce 2020 a je rok 26, to znamená, už běží 6 let a bylo postupně asi 6krát prodlužováno, modifikováno, upravováno a vlastně bylo postupně i prodlužováno to období, po jakou dobu pokusné ověřování má trvat. Já jenom uvedu, že pokusné ověřování je takový speciální nástroj, který má ministerstvo školství k dispozici, kdy může upravit vlastně jakoukoliv ustanovení školského zákona. V tomto případě právě upravovalo to ustanovení, že na základní škole se musí učit každý den v týdnu. Takže ministerstvo tohle to může udělat jako nástroj právě za účelem, aby ověřilo nějaké nové inovativní principy a je fér pochválit ministerstvo, že vlastně inovativně to vyzkoušet chtělo a pak na základě zjištění z toho pokusného ověřování buď to promítnout tu změnu do zákona, což se stalo teďka u těch středních škol, v minulosti to bylo právě třeba s tím individuálním vzděláváním, které se pokusně ověřovalo, anebo vyhodnotit, že to vlastně změna není k dobrému nebo má nějaká rizika, pak to pokusné ověřování ukončit a změnu do zákona nepropisovat. Ten problém, co tady byl, je, že ministerstvo avizovalo, že to bude trvat do konce roku 2028 a pak vlastně trochu znenadání to přehodnotilo a zkrátilo to pokusné ověřování.
3: A ještě k tomu e-mailu, v kterém nám ministerstvo školství odpovědělo, tak uvedlo, že to, že některé školy na tom pokusném ověřování postavili svůj standardní provoz, aniž by rizika sdělili žákům a jejich rodičům, je jejich odpovědnost a SCIO škola se tím tedy cítí poškozena. Jak silné argumenty teď slyšíme z obou stran?
5: No, je pravdou, že v původním vyhlášení to pokusné ověřování nebyly vlastně dané limity, jak moc ta distanční forma může být zastoupená. To znamená, ta expediční škola funguje opravdu tak, že ty děti nechodí fyzicky do školy, fungují distančně a pak jeden týden mají nějaký společný výjezd. Od roku 23, právě myslím dodatkem číslo 3, toto bylo omezeno a pro nové školy, které nastupovaly, tak se to omezilo tak, že vlastně v prvním ročníku skoro ta distanční výuka nebyla vůbec možná, pak jenom z 20% a nakonec ze 40%, to znamená 2 dny v týdnu. Takže už samo ministerstvo v průběhu toho pokusného ověřování omezovalo rozsah možnosti té distanční výuky. A kdyby ta škola nebyla zapojena úplně od začátku, tak ani nemůže takhle fungovat v tomhletom režimu. A je pravda, že na pokusné ověřování zřejmě, i když to uvidíme u soudu, není právní nárok. Problém je v tom, že je nefér zase ze strany státu toto neavizovat dopředu a nenechat třeba doběhnout i pokusné ověřování, u kterého ministerstvo ví, že ho nebude chtít převzít, ale nechat ho doběhnout zkrátka proto, aby ty školy, které v něm jsou zapojené, mohly doběhnout v nějakém cyklu vzdělávací.
3: No a jaká data máme vlastně z toho dosavadního pokusného ověřování? Ukázalo, že tento typ výuky může dovést děti k lepším vzdělávacím výsledkům než běžná prezenční výuka?
5: Nemáme data k základním školám, to ministerstvo zatím nezveřejnilo. Máme data ke středním školám, které ministerstvo využilo právě při tom okamžiku, kdy novelizovalo školský zákon a prováděcí právní předpisy a umožnilo kombinovanou výuku na středních školách. A tam ministerstvo právě uvádí, že je to vítaná forma vlastně rozšíření nabídky vzdělávání ve veřejném školství. A takže pro ty střední školy víme, že to užitečné je, nebo že to takhle ministerstvo vyhodnotilo. A pro ty základní školy zatím nevíme, musíme si počkat na nějakou konečnou závěrečnou zprávu z toho pokusného ověřování pro základní školy.
3: Zkrácení pokusného ověřování, takzvané kombinované výuky, jsme probrali s Janem Vöröschem Mušutou, programovým ředitelem a vedoucím odborného týmu organizace Edwin. Děkujeme.
5: Děkuji za pozvání, nashledanou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
3: A teď nás posloucháte v 15 hodin a 20 minut. Násilnosti po letošních prvomájových akcích v Praze mají do hru i v Rakousku. Tamní opozice chce po ministrovi vnitra vysvětlení, jestli se na útocích proti účastníkům antifašistických akcí podíleli také rakouští neonacisté a jestli o jejich aktivitách věděla kontrarozvědka. Pražské krajské policejní ředitelství Českému rozhlasu sdělilo, že osoby z Rakouska se událostí, které řešilo, nezúčastnili. Případ přesto znovu otevřel debatu o tom, jak úzce dnes spolupracují krajně pravicové skupiny napříč střední Evropou. A víc už ví naše zpravodajka Bára Vránová. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den.
3: Co tedy odstartovalo celou debatu?
6: Rakouský deník Der Standard upozornil na podezření, že mezi lidmi zapojenými do násilností po letošních prvomájových akcích v Praze mohly být i členové rakouské neonacistické scény. Šlo o události kolem antifašistického pochodu a festivalu AFAFest. No a podle organizátorů skupina neonacistů po skončení akcí napadla dva členy německé punkové kapely Abbruch. Jeden z nich pak skončil v nemocnici. Podle listu Der Standard zapojení rakouských neonacistů naznačují fotografie a videa z toho incidentu. Česká policie ale, jak už jsme řekli, tuto verzi nepotvrdila a uvedla, že lidé z Rakouska se událostí, které řešila, nezúčastnili.
3: A proč tomu Vídeň věnuje tak velkou pozornost?
6: Protože podle rakouské opozice nejde jen o ten samotný útok v Praze, ten je prý spíš součástí širšího trendu, kdy krajně pravicové skupiny stále častěji spolupracují přes hranice jednotlivých států. Zelení proto podali na ministra vnitra Gerharda Karnera parlamentní interpelaci a chtějí vědět, jestli civilní kontrarozvědka DSN o aktivitách těchto lidí, těch účastníků neonacistické scény věděla, zda je sledovala a jestli byla kvůli pražským událostem v kontaktu se zahraničními partnery. V té interpelaci opozice zmiňuje například skupiny Division Wien a Tanzbrigade, které jsou spojovány s násilnou neonacistickou scénou ve Vídni. No a zajímají, myslím zelené, také vazby na síť kolem známého rakouského neonacisty Gottfrieda Küssela, kterého úřady řeší už desítky let v Rakousku.
3: No, pro české posluchače a pro mě tedy určitě jsou to asi poměrně neznámé názvy. Proč jsou důležité?
6: Protože právě kolem nich se točí podstatná část těch otázek, které opozice ministrovi vnitra pokládá. Division Wien a Tanzbrigade jsou podle rakouských médií součástí vídeňské neonacistické scény. Ovšem nejde jen o samotnou skupinu nebo samotné dvě skupiny. Stranu zelených zajímá především to, jaké mají kontakty a zda nejsou tyto skupiny napojené na starší struktury krajní pravice v Rakousku. Proto se v interpelaci objevuje i právě jméno Gottfrieda Küssela, což je vlastně jedna z nejznámějších postav rakouského neonacismu posledních desetiletí. Der Standard připomíná, že policie u něj provedla domovní prohlídku ještě loni na podzim a celá ta věc, celý tento případ je vlastně citlivý i politicky.
3: Proč? Z jakého důvodu?
6: Der Standard totiž upozorňuje, že lidé z okruhu těchto skupin se objevili také na velké demonstraci identitářů nebo identitárního hnutí ve Vídni loni v létě, což je krajně pravicové hnutí známé především svým odporem k migraci. Na té demonstraci se navíc podle listu objevili i někteří spolupracovníci krajně pravicové strany FPE parlamentní. Poslanec rakouských zelených Lukas Hammer proto tvrdí, že se začínají stírat hranice mezi otevřeně neonacistickou scénou a širším krajně pravicovým prostředím. No a právě tyto vazby chce teď opozice podrobněji prověřit.
3: Baro, ty to sleduješ hodně z té rakouské perspektivy, ale jak silné jsou podle rakouské opozice ty přeshraniční vazby?
6: To je další věc, kterou chtějí Rakušané prozkoumat nějak podrobněji. Zelení upozorňují, že extrémisté dnes běžně cestují na akce do zahraničí, propojují se přes sociální sítě a vytváří kontakty napříč regionem. Jak hluboké, ale v tuto chvíli není jasné. Jako příklad nicméně uvádějí zelení a rakouská opozice takzvaný Den sti v Budapešti, kam každoročně přijíždějí krajně pravicoví aktivisté z celé Evropy. A poslanci se proto ministra ptají, kolik lidí z Rakouska se podobných akcí v posledních letech účastnilo, zda proti nim stát podniká nějaká opatření a jestli o tom rakouská kontrarozvědka ví.
3: Tolik naše slovenská a také rakouská zpravodajka Bára Vránová. Děkujeme.
6: Naslyšenou.
3: Posloucháte Odpolední plus 6 minut, nebo skoro už jenom 5, zbývá do půl čtvrté. Švédští vědci testovali, jak snadné je obelhat umělou inteligenci. Vymysleli si nemoc s názvem Bixonymánie. Vytvořili o ní dvě falešné studie neexistujícího autora, a dali to na internet. Napálili tak nejen chatboty, ale dokonce i několik odborníků. A podrobnosti už ví Helena Berková ze zahraniční redakce, která je ve studiu. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den.
3: Co to bylo za projekt?
7: Přišel s tím tým z univerzity ve švédském Göteborgu. Vedoucí toho projektu, specialistka na AI v medicíně Almira Osmanovičová Tunstrémová, přednášela studentům, odkud se berou data pro učení velkých jazykových modelů. A napadlo jí ukázat, jak to celé v praxi funguje. Vědci si tedy vymysleli tu Bixonymanii s příznaky jako podráždění očí, zánět spojivek, údajně z dlouhého sledování monitoru. Falešné studie o té vymyšlené chorobě dali vědci na web, na server Cyprofiles pro nerecenzované práce. Tam se dává cokoliv, je to takový vědecký bulvár. Ale v těch smyšlených studiích byly nápovědy, že je to fake, falešné články.
3: Jaké třeba to byly nápovědy?
7: Už jméno toho smyšleného autora, teď jestli ho řeknu správně, Lazlív Izgubljenovič. V překladu ze slovinštiny, co si jako prolhaný břídil. Poznámky, že studie financovala Galaktická triáda, což je hra střílečka, že se na tom podílela Univerzita společenstva prstenu, to známe z Tolkienova Pána prstenu. Pak tam byly třeba zmínky o vědcích z vesmírné lodi Enterprise i sdělení, že celá studie je smyšlená. Chatboty jako Gemini Copilot, Perplexity AI nebo ChatGPT ale rozdíl mezi faktem a smyšlenkou nepoznali a ty dezinformace šířily jako seriózní fakta. I do některých odborných studií. Takže bylo zřejmé, že jejich autoři ty falešné studie vůbec nečetli a že se spolehli na odkazy umělé inteligence.
3: Tak neumím si představit silnější nápovědu, než že celá studie je smyšlená.
7: Ano.
3: A co to vypovídá o šíření dezinformací?
7: Jak je to snadné. Podle vědců, kteří se toho projektu neúčastnili, jako Alex Ruaniová z University College London, je to velká lekce o tom, jak snadno se dá zmanipulovat umělá inteligence a tím pádem i uživatel. S obřími jazykovými modely přitom pracují stovky milionů lidí a čerpají z nich informace. Americký server Smithsonian píše, že před riziky AI varoval už tvůrce vůbec toho prvního chatbotu ze 60. let Elizy, německo-americký informatik z MIT Joseph Weizenbaum. Nebezpečí viděl právě v té zdánlivé věrohodnosti, falešné přesvědčivosti informací. A ten švédský projekt teď jen potvrdil, že ty velké jazykové modely si berou informace z internetu, na kterém je hodně dezinformací.
3: Heleno, jak se před tím můžeme chránit?
7: Spoléhat spíš na vlastní kritické myšlení než na internet. To radí sociologové z Cambridgeské univerzity Jonathan Goodman a Miriam Rashidová na webu Conversation. Je prostě jen na nás zajistit, že se těmi jinak užitečnými nástroji jako AI a internet nedáme zmanipulovat.
3: Podotýká Helena Berková ze zahraniční redakce Českého rozhlasu. Děkuji, že jsi přišla do studia.
7: Naslyšenou.
2: Archiv Plus.
8: Na jaro 1956 naplánovali českoslovenští komunisté sjezd spisovatelů. Jenže jeho průběh se jim vymkl z kontroly. Jaroslav Seifert nejprve řekl, že spisovatelé museli čtenářům lhát a František Hrubín dodal, že komunistická strana je nutila psát bláboli.
9: Stávalo se, že byli básníci i nuceni k oslavným tirádám. Ale láska vnucovaná není milovaná.
2: Archiv Plus Davida Hertla dnes po 8. večer na Plusu. Český rozhlas Plus a Davidské divadlo vás zvou na živé natáčení debaty z cyklu Ctnosti a neřesti s názvem Jak přežít technoevoluci. Lidstvo čelí řadě nejistot a krizí a není to jen změna klimatu. Svět začaly masivně ovlivňovat technologie generativní umělé inteligence. AI nástroje se prosazují v řadě oborů a stále více zasahují do každodenního života. Kde a proč je nutné pro umělou inteligenci vytvářet nové normy a předpisy? A jak by měly vypadat? Přijďte 17. června v 7 hodin večer do kavárny Davidského divadla na Praze 6. Moderátorka Renata Kalenská se bude ptát teologa a sociologa Tomáše Halíka, spoluzakladatelky AI dětem Evy Nečasové a režiséra inscenace Tři zmrzlí Pavla Šimáka. Vstupenky koupíte na webu davidskedivadlo.cz.
3: půl čtvrté jsou tu zprávy s Nadějou Procházkovou.
2: Český rozhlas Plus.
1: Dobré odpoledne. Pojišťovny by mohly hradit léky na hubnutí obézním dětem ve věku od 12 do 18 let. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO řekl, že rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku. Rozšířenost obezity v České republice označil za drastickou. Navržený krok tak vnímá jako investici do veřejného zdraví. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je v Česku skoro 250 000 obézních dětí. Bývalá ředitelka krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Sedláčková před soud kvůli sražení motorkáře definitivně nepůjde. Rozhodnutí okresního státního zastupitelství ve Zlíně, které rozhodlo o podmíněném zastavení jejího trestního stíhání, je totiž pravomocné. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí zastupitelství Ilona Chudárková. Sedláčková se k zavinění nehody přiznala a zaplatila škodu, což je podmínkou zastavení stíhání za nedbalostní trestní čin. Ředitelství silnic a dálnic plánuje na 20. červen otevření části dálnice D49 z Holešova na Kroměřížsku do Frišťáku na Zlínsku. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí ŘSD Jan Riedl. Řidiči tak budou moct po roce a půl průtahu využívat celý úsek vedoucí z Hulína až ke sjezdu na Zlín u Frišťáku dlouhý 17 kilometrů. Dokonalejší dron s novým softwarem pro záchranu srnčat předsečí vyvinul mezinárodní tým vědců a vývojářů, na kterém se podíleli i vědci z Jihočeské univerzity. Bezpilotní letoun by mohl při vyhledávání mláďat nahradit v současnosti využívanou techniku. A jsou tu dopravní informace. Na silnici 35 jsou kolony u Vysokého Mýta. Na křižovatce u letiště je hlášená nehoda. Fronty jsou ve všech směrech a ucpává to i dálniční obchvat Mýta. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy od sjezdu na Rudnou z 5. kilometru je kolona. Na čtvrtém vyšetřují nehodu u středových svodidel. Kolona pokračuje na okruh a je to k Ořechu na 40 minut. Na D1 je velmi silný provoz z Prahy do Brna. Komplikace jsou hned na výjezdu. Na Chodově na 2. kilometru je nehoda v levém pruhu. Zdržení je kolem 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí zítra nás zpočátku čeká velká oblačnost s občasným deštěm. Později se oblačnost protrhá. Teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14 a foukat bude mírný západní, přechodně čerstvý vítr. To byly zprávy. Na řadě je repríza Interview Plus.
10: Prezident Pavel ujistil Svjatlanu Cichanovskou o podpoře běloruské opozice. Známá aktivistka navštívila tento týden Prahu a jednala také s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem nebo ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Cichanovská odešla do exilu před 6 lety. Od té doby navštěvuje politiky napříč Evropou a snaží se posílit běloruské demokratické hnutí. Jak se staví Češi k běloruské menšině? I o tom bude dnešní Interview Plus.
2: Interview Plus.
10: A naším hostem je dnes ředitelka kanceláře demokratických sil Běloruska Kristýna Šijanok. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Vy jste v předešlých dnech doprovázela v Praze Svjatlanu Cichanovskou. Jakého se jí dostalo přivítání?
11: Já si myslím, že pokaždé, když se koná oficiální návštěva paní zvolené prezidentky Svjatlany Cichanovské do České republiky, dochází k jakémusi propojování českého politického spektra v otázce Běloruska. Já jsem si jistá, že ten boj za svobodu a demokracii v Bělorusku dokáže spojovat, a to vlastně řekla i paní Cichanovská v událostech a komentářech v České televizi, dokáže spojovat lidi, politické strany, země.
10: No, když přichází na jednání s politickými špičkami, doplním ještě, že se také setkala i s primátorem, pražským primátorem Bohuslavem Svobodou, co vlastně o těch politiků chce Svjatlana Cichanovská slyšet, aby věděla, že byla její mise úspěšná, aby odjížděla spokojená z Prahy?
11: Nejde jen o to slyšet něco od nich, ale zároveň jde o to, abychom my přiblížili tu situaci a to správné vnímání Běloruska. Poměrně často dochází k vnímání Běloruska skrz Rusko. Pokud se podíváme na restrikce, které byly zavedeny v kontextu ruské války proti Ukrajině, tak Bělorusko v řadě otázek se ocitlo ve stejném pytli, řekněme, spolu s Ruskem.
12: Ačkoliv, ono se ale také trošičku podílí na té válce.
11: Nepopírám, že Bělorusko jako stát za vedení diktátora se stalo spoluagresorem v této válce a Lukašenko by měl být pohnán k odpovědnosti mimo jiné za válečné zločiny. Ale pokud se podíváme zpátky do historie, tak v tom roce 2020 Bělorusové sami sobě a celému světu dokázali, že se nestotožňují s režimem a že sami sebe vnímají jako národ, který je schopen sám rozhodovat o své budoucnosti.
12: Myslíte, dokázali tou prezidentskou volbou, kterou tedy...
11: Přesně tak. Těžko samozřejmě tomu můžeme říkat volby. Já vždy, když připravuju nějaký písemný podklad, tak se snažím tam dát ještě uvozovky. Někdy používám výraz volby bez volby, ale v tom roce 2020 ta volba se podařila do jisté míry. My víme, že většina lidí zvolila Svetlanu Cichanovskou. Někdo říká, že volil jí proto, že to byla alternativa režimu, ne proto, že jaksi podporovali vyloženě její politické vystupování. Někdo říká, že naopak chtěli vidět ženu v čele země. Bylo to různorodé, ale jde o to, že většina se postavila proti Lukašenkovi, takže vlastně, abych se vrátila k té původní otázce, k tomu vnímání a k těm schůzkám, my se snažíme vysvětlit, že naše situace je zcela jiná než ta ruská situace, protože my nejsme ten Lukašenkův režim. My jsme se pokusili toho režimu zbavit a v tom boji pokračujeme. Demokratické síly Běloruska, i když poměrná část je vlastně soustředěna v exilu, dokázali vybudovat struktury. Máme kancelář paní Cichanovské, sjednocený přechodný kabinet, který působí jako de facto exilová vláda a pak dokonce máme proto parlament, koordinační radu, kde probíhají demokratické volby. Digitální, nemohou se jich účastnit bezpečně lidé uvnitř Běloruska, může to mít jisté následky, nicméně ten mechanismus máme zavedený. A je to něco jiného, když se podíváme na ruskou opozici. Teď nechci sklouznout do jakési kritiky, ale tam vlastně neproběhl ten proces aspoň pokusu o ty volby. A nelze také říct, že ta opozice je tak sjednocená jako demokratické síly Běloruska. A schválně používám ten výraz demokratické síly nikoli v opozice, protože po roce 2020 v opozici je Lukašenko a jeho aparát.
12: No, nejenom Svetlana Cichanovská, ale i vy jste zdůrazňovala, že v Česku našla útočiště celá řada běloruských emigrantů. Běloruská diaspora je tady skutečně početná. Čím si to vysvětlujete, že právě Česko je tou cílovou zemí?
11: Je to jeden z důvodů, proč na program této konkrétní návštěvy paní Cichanovské byla zařazena i schůzka s panem primátorem Prahy. Jedná se o to, že Praha už v minulosti historicky měla jistá propojení s běloruským hnutím. Sídlila zde exilová vláda Běloruské lidové republiky. Dva předsedové neboli prezidenti Běloruské lidové republiky jsou pohřbeni na Olšanských hřbitovech. Kdysi v rámci ruské pomocné akce prezident Masaryk pozval sem běloruské studentstvo a tehdy Československo přijalo zhruba 300 běloruských studentů a studentek. A poměrně velká část z nich získala stipendia, aby se mohli jaksi uživit při těch studiích. A je to taková dlouhodobá tradice. Kromě jakéhosi politického působení je zde i kulturní aspekt. První kniha ve staroběloruštině, respektive z prvky staroběloruštiny, byla vytištěna v Praze v roce 1517 a ten náš první knihtiskař, František Skarina, zde působil nejen jako knihtiskař, ale také jako zahradník na zahradách Pražského hradu.
12: No, ale abych vás vrátila k otázce, a co s tím má společné ale pan primátor současný?
11: Pan primátor je dobře obeznámen právě s tím propojením a s těmi historickými souvislostmi bělorusko-českých vztahů a jak vlastně město Praha bylo otevřeno historicky vůči běloruské společnosti. A včera ve svém úvodním projevu právě se zaměřil na to, že vlastně dokud Bělorusko skutečně nebude svobodné a nezávislé, tak máte v nás podporu. A tu podporu projevil v březnu tohoto roku i osobně, když 25. března na náš Den svobody navštívil naši kancelář, vyfotil se s běloruskou historickou a naše pravou bílo-červeno-bílou vlajkou a vyjádřil i slova podpory všem, kdo jednak utrpěl kvůli režimu a nyní si našel útočiště na území Prahy a také všem, kdo v tom boji stále pokračuje.
12: A může vás nějak, nejen pan primátor, ale jakýkoliv český politik podporovat jinak než, řekněme, retoricky, skutečnými činy?
11: V rámci setkání na vysoké úrovni samozřejmě spíše se projednává situace v regionu, to vnímání Běloruska, širší sankční politika. Ale snažíme se, aby každé setkání i na té nejvyšší úrovni mělo nějaké praktické výstupy. Uhum. A jako příklad mohu uvést některé praktické výstupy v závěru té cesty, která se uskutečnila v posledních dnech. Například na půdě Senátu jsme otevřeli otázku podepsání v budoucnu, nejdříve projednání a pak podepsání memoranda o spolupráci s Českým senátem a demokratickými silami Běloruska. Obdobné memorandum už bylo podepsáno na úrovni Evropského parlamentu. V případě setkání s ministrem zahraničních věcí jsme otevřeli řadu velmi praktických otázek, například potenciální možnost ustanovení zvláštního zmocněnce pro vztahy s demokratickými silami Běloruska. Řada zemí takového zmocněnce má. Nevždy se tato pozice jmenuje vyloženě zvláštní zmocněnec. Tam zase je takové spektrum, ze kterého se dá vybrat. Ale jde o to, že taková pozice vlastně znamená jistou tradici nebo jinak řečeno předávání agendy bez ohledu na stávající politickou reprezentaci. Druhá praktická věc, která byla projednávaná nebo která byla na pořadu dne, byla vízová podpora. Zvýšení vízové podpory pro státní občany, občanky Běloruska, jejich rodinné příslušníky. Je to velmi bolestivá otázka, jelikož mnozí Bělorusové žijící v České republice naposledy viděli své rodiny více než před 5 lety a velká část z nich nemůže do Běloruska cestovat, protože jim tam hrozí nebezpečí za jejich pozici, za jejich aktivitu a za to, že nepolevili v tom svém boji proti režimu.
12: Vy předpokládám, také nemůžete do Běloruska cestovat.
11: Nikdy jsem neměla v rukou papír, který by mě byl oficiální cestou doručen o tom, že jsem trestně stíhána, ale z jistých zdrojů vím, že dálkově režim mě stíhá. Vzhledem k tomu, že domě mých rodičů se konaly domovní prohlídky a moji příbuzní, kteří zůstávají v Bělorusku, byli xkrát povoláni na výslechy anebo pohovory zase v uvozovkách. Nevždy ten výslech vlastně se koná v rámci toho řádu někdy člověk nedostane ani papír, kam jde a proč tam jde, nebo proč je předvolán, tak z toho si dělám závěr, že něco probíhá, ale já jsem nikdy nebyla náležitě obeslána, nebo nikdy mi nedoručili příslušné usnesení nebo papír.
12: Když se rozrůstá vaše komunita a přicházejí další exilanti z Běloruska, jakým způsobem přistupujete k lidem, kteří sem přicházejí třeba právě teď? Zkoumáte třeba jejich motivaci?
11: Teď ta pravidla vstupu pro občanky Běloruska jsou nastavená poměrně přísně. A já věřím, že je to takové síto, skrz které se sem nedostali ti, kteří se ztotožňují s režimem. A na druhou stranu zároveň jsme zavřeli dveře i například běloruskému studentstvu, které teď je nuceno studovat na školách středních, vysokých pod portrétem Alexandra Lukašenky. Jedná se o mladé lidi, kteří v tom roce 2020 byli ještě dětmi a nemohli se stejným způsobem podílet na protestech jako například jejich rodiče nebo starší sourozenci, ale to vůbec automaticky neznamená, že podporují ten režim. Naopak, touží po svobodě, my se snažíme sledovat sociální sítě těch, kdo zůstává v Bělorusku. Také máme tam nějaké kontakty neformální a neveřejné a snažíme se zjišťovat se sociální mínění nebo mínění veřejnosti v řadě otázek. A ta otázka možnosti studia v svobodné Evropě je jedna z těch nejdůležitějších, protože momentálně tito mladé lidi čelí nejen výzvám diktatury, ale i v podstatě hybridní okupaci Ruska, které má na našem území svou vojenskou techniku a do jisté míry řídí vlastně chod té země.
12: Já se ptám na to síto vlastně z toho důvodu, necílím to přímo úplně na studentstvo, ale že existuje určitá pravděpodobnost, že z těch exilantů, kteří sem přijdou, mezi nimi mohou být také agenti režimu. Tak jestli, jakým způsobem na to myslíte?
11: Já se možná zase trošku vrátím do historie. V roce 2020, když se konaly volby v uvozovkách v Bělorusku, tady na volebním okrsku na půdě ambasády, Lukašenkovy ambasády Běloruska v České republice, byl volební okrsek a tehdy za Lukašenko bylo 22 lidí. Takže víme, že i v rámci této komunity, která je tady a která stihla si dát svůj hlas, protože tam byla obrovská fronta a ne všichni se mohli dostat dovnitř, aby odvolili, tak vlastně, jak řekla, tak z 90% ta komunita je protirežimní.
12: Já nemyslím úplně lidé, kteří veřejně jako deklarují ve volbách podporu Alexandru Lukašenkovi, ale pamatujeme všichni třeba například běloruské novinářky Natali Sudliankové, která tady žila přes 25 let, pracovala pro svobodnou Evropu a v loňském roce ji česká vláda zařadila na sankční režim s tím, že je zpravodajkyně ruských tajných služeb. Tak jak to třeba, co to udělalo v té komunitě vaší? Jak bylo to překvapení? Přijali jste poté nějaká další opatření?
11: To nebylo překvapení, spíše překvapení je to, že byla zařazena na takový seznam tak pozdě. O tom, jaké narrativy šířila a na jakých aktivitách veřejně se podílela, bylo známo už dávno, řadu let a k nějakému tvrdšímu rozhodnutí došlo až teď, ve chvíli, kdy vlastně Rusko útočí proti Ukrajině.
12: A vy jste na to upozorňovali třeba české úřady, na toto riziko?
11: Já bych asi nešla do nějakých takových úplně jakoby, konkrétních jmen, na koho jsme upozorňovali, na koho ne.
12: Ale je jenom to i řeknu, součástí vaší práce.
11: Jenom řeknu, že my vlastně od začátku působení Kanceláře demokratických sil tady českým úřadům nabízíme součinnost v otázce verifikací konkrétních žadatelek. Nevždy ty verifikace jsme schopni zajistit sami sílem členami týmu kanceláře. Spolupracujeme s řadou dalších subjektů, od lidskoprávních organizací přes jiné neziskové organizace, které se zaměřují na konkrétní oblasti, a až po například takové organizace, jako je Belpol, což jsou bývalí příslušníci silových složek, kteří přešli na druhou stranu. Mají přístup k databázím, které se podařilo jaksi opatřit, buď zase jejich silami nebo silami kyberpartizánů. A my jsme schopni například prověřit, když člověk o sobě tvrdí, že se účastnil těch demonstrací v roce 2020, jestli je v databázi takzvaných veřejných nepokojů, kterou vedl Lukašenkův aparát. A pokud tam toho člověka nenalezneme, tak to je důvod klást navazující otázky. Taktéž se snažíme jaksi předverifikovat případy, které se k nám dostávají se žádostmi nebo s plánem žádat o mezinárodní ochranu na českém území. Abychom věděli, jestli my jako kancelář ten případ máme, jak se podpořit nebo nikoliv. Nebudu popírat, někdy skutečně dochází i k takovému pragmatickému přístupu, když problém s pobytovým oprávněním se řeší cestou podání žádosti o mezinárodní ochranu, aniž by k tomu byly skutečné důvody pro následování, navíc politické pro následování.
12: Hostem Interview Plus je dnes Kristina Šijanok, ředitelka kanceláře demokratických sil Běloruska.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
12: Vy jste říkala už, že v roce 2020 Bělorusko ukázalo světu, že není pouze režimem Alexandra Lukašenka, nebo že nechce být v jeho sevření. Vy samozřejmě žijete v České republice, ale předpokládám, že máte informace, jaká je v zemi atmosféra. Změnila se nějak od té doby? Máme rok 2026, tak stále jsou lidé tak bojovně nalazeni, nebo naopak se dá říct, že upadají do určité apatie?
11: Protesty v ulicích nyní neuvidíte, protože míra represi se blíží, bych řekla, roku 1937, kdy člověk může být zadržen, zatčen, odveden v jakoukoliv chvíli, z jakéhokoliv místa. Někdy se stává, že člověk zmizí a my po nějakou dobu ani nevíme, jestli byl zadržen, jestli byl z něčeho obviněn a tak dál. Čím dále, tím je to náročnější pro běloruské lidskoprávní aktivisty, aktivistky, kteří působí z exilu nebo v exilu, sledovat výsledky nebo výstupy běloruských soudů, protože v určitou dobu soudy přestaly zveřejňovat informace o tom, která jednání kde a ve kterých věcech probíhají. Dříve tyto informace se dalo, jak se vydedukovat z popisu těch jednání nebo z rozvrhu jednání soudu. Zároveň chci říct, že z takových střepů informací nebo střípků informací, které se ke mně dostávají skrz některé známé a příbuzné, kteří stále v Bělorusku jsou, vím, že ten duch nebyl zlomen, a pokud se naskytne například příležitost při objednání něčeho z e-shopu použít běloruštinu jako znak protestu proti té ruské nadvládě, proti Lukašenkovu režimu, který potlačuje všechno, co je běloruské, co je pravé, historické, takové věci se dějí a není to to, co člověk může pak sdílet na sociální sítě, protože to může být důvod zase právě k zadržení, ale uvnitř bych řekla, že Bělorusko žije. Není to vidět takto na dálku. Vy jste to trochu taky vlastně v té otázce zvedla. Ta apatie. Asi budu upřímná. Těch 6 let, nebo skoro 6 let, co uplynulo od srpna 2020, byla to velká zkouška pro nás všechny, ale my jsme se za tuto dobu naučili žít s traumatem v traumatu a nová traumata každodenně přichází. To též platí pro ukrajinskou společnost, která denně vlastně přichází, mají oběti a přicházejí někdy o infrastrukturu, někdy o lidi a tak dál. A je to všechno bolestivé. Ale zároveň tyto věci asi nás jako národ dělají i odolnější. A myslím si, že Bělorusové se spoustu věcí naučili za těch skoro 6 let. Solidarita, vzájemná podpora, nést odpovědnost jako národ. Například osvobození političtí vězni a vězenky, někteří jsou režimem vytlačováni ze země. Jsou vnímaní komunitami, včetně té běloruské komunity žijící na českém území, jako naše odpovědnost. My se musíme především o tyto lidi postarat. Samozřejmě nevždy ty finanční možnosti jednotlivých Bělorusů, Bělorusek, kteří sami jsou migranti, nevždy ještě mají občanství té země, kam migrovali, nebo dokonce ne všichni mají trvalý pobyt, občas se jedná o dlouhodobá víza nebo dlouhodobé pobyty. Tak proto je třeba vlastně jednat i s úředníky, úřednicemi, s státními činiteli jednotlivých států, aby nás podpořili v té pomoci. A je to jedna z otázek, vlastně, která byla otevřena jak u pana prezidenta, tak i při setkání s panem ministrem zahraničních věcí. Pan prezident před nějakou dobou přijal Alise Beliackého, našeho laureáta Nobelovy ceny za mír a bývalého politického vězně.
12: A také byl hostem našeho vysílání.
11: Na což jsme pyšní.
12: Vy jste říkala, kdyby došlo k nějakému prolomu, tak veškerá ta iniciativa, která dnes není vidět, tak vzejde v povědomí. Co by měl být ten prolom situace? Co může vlastně v tuhle chvíli oslabit režim Alexandra Lukašenka?
11: Výhra nebo vítězství Ukrajiny, oslabení Ruska, a nebo nějaká historická okolnost, což se někdy v ději nestává. Že dojde ke změně člověka ve funkci takovým přirozeným způsobem, řekněme.
12: Kdyby zemřel Aleksandr Lukašenko, tak myslíte,
11: to
12: že nemá
11: říct tak explicitně,
12: jistě, ale že by nebyl někdo, kdo by ho okamžitě zastoupil.
11: Anebo že se lekne něčeho natolik, že se rozhodne běloruské území opustit a odjet například do Rostova.
12: My jsme včera v našem vysílání také mluvili se Světlanou Cichanovskou a kladli jsme jí otázku, zda věří, že se vrátí někdy zpět do svobodného Běloruska. Vy tomu věříte?
11: Já tomu nejen věřím, já i pro sebe mám nějaké plány, co bych chtěla ve svobodném Bělorusku udělat. Vzhledem k tomu, že v České republice řadu let zároveň působím jako soudní tlumočnice a překladatelka a vím, že v Bělorusku neexistuje žádný zákon o soudním tlumočení, tak bych se ráda podílela aspoň v rámci nějaké pracovní skupiny, pokud ne v rámci budoucího svobodně zvoleného parlamentu, na přípravě příslušného zákona. A mám také v plánu jaksi odkoupit a udělat restaurování domů, kde kdysi žili naši předci, nachází se v černobylské zóně. Další dobu nikdo z naší rodiny tam nemohl kvůli radiaci, nyní ta dům patří někomu jinému, ale věřím, že se podaří tu rodinnou historii obnovit. Stejně jako i Bělorusko obnovit.
12: Hostem Interview Plus byla dnes ředitelka Kanceláře demokratických sil Běloruska Kristina Šianok. Děkujeme za váš čas.
11: Děkuji za pozornost Bělorusku.
12: Od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Plus. Fotba i v době válečných konfliktů přinášel radost hráčům a divákům. Pokud ovšem fotbalový zápas válku sám nevyvolal. Pohled do dějin nejpopulárnější hry světa nabídne červnový speciál Historie Plus – Fotbal a válka. Zavede vás na světový šampionát v roce 1938, který se odehrál v předvečer druhé světové války. Popíše, co znamenal fotbal pro Čechoslováky v době protektorátu.
13: připomene Terezínskou fotbalovou ligu, která byla pro vězně únikem před hrůzami geta. A nezapomene na válku, kterou odstartoval fotbalový zápas Honduras-Salvador v roce 1969. Cyklus Historie plus Fotbal a válka poslouchejte každou červnovou sobotu v 17:30 večer a v neděli v 9:30 ráno na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: V 16 hodin a v pátek 12. června jste ve společnosti Odpoledního plusu a také Daniely Vrbové.
13: Český rozhlas plus.
3: V Evropské unii dnes začínají platit přísnější pravidla pro migraci. Jaké případy nejčastěji řeší zdejší cizinecká policie? Jaký rekord dnes padne na newyorské burze, až se tam začne obchodovat s akciemi společnosti SpaceX? A pro koho je především výhodné spojenectví Donalda Trumpa s předsedou FIFA Giannim Infantinem? Taková jsou naše témata. Nejdřív si poslechněte zprávy, které připravuje Naďa.

0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích doporučil Ukrajincům v následujících dnech maximální opatrnost a dodržování pravidel při vzdušném poplachu. Zelenský podobným způsobem varoval těsně před minulými útoky raketami Orešnik. Rusko si místo míru zvolilo rakety, protože žádné jiné karty už nemá, řekl Zelenský a potvrdil, že ukrajinské drony dnes zasáhly dvě významné rafinérie v Tatarstánu a velkou chemičku v Toljaty. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Paříž hostí mezinárodní konferenci o řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot na ní pozval politiky i zástupce občanské společnosti z Izraele i Palestiny. Jednat budou o možném vzniku samostatného palestinského státu vedle Izraele.
2: Konference navazuje na loňské pařížské mírové fórum, během kterého na 300 Izraelců a Palestinců podpořilo dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Ministr zahraničí Jean-Noël Barrot loni v červnu ohlásil, že je Francie odhodlaná uznat stát Palestina, což o pár měsíců později udělal prezident Emmanuel Macron. Palestinský stát uznali taky další země jako Británie, Austrálie, Kanada nebo Portugalsko. Cílem konference je mimo jiné vydat doporučení pro nadcházející summit G7 ve francouzském Evianu. Vztahy mezi Francií a Izraelem se dlouhodobě zhoršují. Francie v uplynulých dnech zakázala vstup izraelskému ministrovi financí Smotričovi, který aktivně podporuje anexi západního břehu Jordánu. Už dříve Paříž zakázala vstup taky izraelskému ministrovi pro národní bezpečnost Itamaru Ben-Gvirovi. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
3: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
1: V Česku klesá počet obyvatel. V prvním čtvrtletí letošního roku ubylo asi 20 tisíc lidí. U nás teď tak žije zhruba 10 milionů a 900 tisíc obyvatel. Podle Českého statistického úřadu je úbytek lidí způsobený rozdílem mezi zemřelými a narozenými. Porodnost klesá už pátým rokem. Za první tři měsíce roku zemřelo přes 30 tisíc obyvatel a narodilo se jen 17,5 tisíce dětí. Zároveň se z Česka odstěhovalo víc lidí, než přišlo, říká za statistiky Michaela Němečková.
4: Stejně jako v prvním čtvrtletí let 2025 a 2024 bylo i letos záporné saldo odrazem vysokého počtu osob, kterým na konci března skončila platnost udělené dočasné ochrany.
1: To mají v Česku nejčastěji Ukrajinci, kteří utekli před ruskou invazí. Armáda začne nabírat víc lidí. Počet rekrutů v jednom kurzu základní přípravy zvýší zhruba ze 600 na 900. S navýšením kapacit počítá Vojenská akademie ve Vyškově od září. K profesionálním vojákům do aktivní zálohy se hlásí stále víc zájemců. A kvůli bezpečnostní situaci ve světě chce mít armáda dost posil.
5: Účastníci kurzu pro aktivní zálohu, úřednice Daniela Polesová a režisér David Čálek, staví na cvičení v lese tábor a popisují, co je motivovalo se přihlásit a co se naučili.
6: Trošku mě teďka k tomu, nechci říct, přinutilo to, co se vlastně děje okolo nás. Není to tak daleko, protože Ukrajina už jenom Slováci a my.
7: Když budu bránit Prahu, budu vědět, jak se to čistí ta zbraň, jak se s ní střílí, jak se schovat.
5: Možnost projít výcvikem bude mít od září víc lidí, slibuje mluvčí armády Martin Kresta.
8: 400 zhruba by měli být vojáci z povolání a 300 právě aktivní zálohy a dobrovolné vojenské cvičení.
5: Kurz základní přípravy trvá 6 týdnů. Alena Hesová, Český rozhlas.
1: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Pražským kriminalistům se podařilo zjistit totožnost několika lidí, kteří na začátku dubna brutálně napadli 5 mužů. Násilníků s kuklami na hlavách v barvách fotbalového klubu bylo celkem 25. Před posilovnou v Praze hostivaři způsobili pětici mužů mnohačetná poranění na těle a zlomeniny na hlavě a v obličeji. Pokračuje policejní mluvčí Eva Kropáčová.
9: V současné chvíli známe již totožnost několika osob, které se účastnily samotného útoku. V tuto chvíli však pátráme po totožnosti dalších mužů, kteří jsou zachyceni na kamerových záznamech. V tuto chvíli nebudeme poskytovat k věci žádné bližší informace.
1: Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin ublížení na zdraví, kdy pachatelům hrozí až 8 let vězení. Dnes začala pátý ročník akce s názvem Biosmršť. Na procházce nebo výletě můžou lidé až do neděle pomoct vědcům mapovat vybrané nepůvodní a invazní druhy rostlin a živočichů. Na seznamu je třeba bolševník, slunečko východní, nutrie nebo želva nádherná. Zapojit se může každý. Pozorování mohou lidé nahrát třeba přes mobilní aplikaci i Naturalist a pomůže i s určením druhu, říká entomolog Jiří Skuhrovec z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu.
10: Umožňuje pořídit fotografii,

0: přidat lokalitu a nahrát záznam přímo do projektu Biosmrčnost. Identifikací může pomoct umělá inteligence nebo komunita odborníků i zkušených uživatelů. Pozorování je možné nahrát i prostřednictvím dalších aplikací, jako je Aviv, Biolog nebo platforma Najdě.
1: Připravené jsou pro vás dopravní informace. Na dálnici D1 je velmi silný provoz z Prahy směrem do Brna. Potíže jsou hned na výjezdu z Prahy do Brna na Chodově. Na druhém kilometru je nehoda dvou osobních aut a blokuje levý pruh. Kolona je z magistrály od jižní spojky na 25 minut. Výrazné zdržení je pak na D1 na příjezdu do Brna z Prahy. Fronta začíná u Domašova na kilometru 168. Pokračuje do Brna do omezení na kilometr 196. Pro osobní auta je to půl hodina navíc. Na D1 směrem z Brna na Prahu jsou kolony za sjezdem na Kutnou horu. Na 59. kilometru jsou silničáři, zdržení ze kilometru 64 je asi 25 minut. Na D5 zůstává pomalý provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Od Trudné až na Pražský okruh k Ořechu naberete asi 20-minutové zpoždění. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí v noci bude většinou zataženo s občasným deštěm nebo přeháníkami kránu, bude na západě Čech oblačnost ubývat. Teploty 14 až 10 stupňů. Zítra čekejme zpočátku velkou oblačnost s občasným deštěm nebo přeháníkami, hlavně v severovýchodní polovině území. Postupně budou srážky ustávat a oblačnost se protrhá. Teploty zítra 19 až 23 stupňů. Na jihu Moravy až 25, na horách kolem 14. Foukat bude mírný západní vítr, přechodně čerstvý, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. To byly zprávy. Hezké odpoledne přeje Naďa Procházková.
2: Posloucháte Odpolední plus,
3: kterým vás provází Daniela Vrbová, a to v 16 hodin a 8 minut. V Evropské unii dnes začíná platit migrační pakt. Nová pravidla mají zrychlit rozhodování o žádostech o azyl, zpřísnit kontroly na vnějších hranicích a usnadnit vracení migrantů. Součástí změn je také nový systém solidarity. Podle něj mají ostatní členské státy pomáhat zemím, které čelí nejsilnějšímu migračnímu tlaku. Nová pravidla zhodnotila v Ranním plusu v rozhovoru s kolegyní Martinou Maškovou ředitelka Sdružení pro integraci a migraci Magda Faltová.
4: My jsme poměrně kritičtí tomu, jak Evropská unie přistoupila k právu žádat o mezinárodní ochranu o azyl a tedy k nějakým mezinárodním závazkům, které má pro lidi, kteří utíkají ze své země původu. To zpřísnění je poměrně velké a obáváme se, že lidé, kteří tu na tu ochranu mají nárok a potřebují, se k té ochraně nedostanou.
5: Můžete uvést třeba příklady zemí, kde by to mohlo působit z vašeho pohledu problém?
4: Vlastně jedno z těch nových pravidel, které se objevuje, je, že v případě, že přicházejí uprchlíci ze zemí, kde je nižší uznávání těch žádostí o azyl na evropské úrovni než 20%, tak tam vlastně nastane ta zrychlená procedura a v podstatě k tomu individuálnímu posouzení nedojde. A to je většina zemí, ze kterých lidé přicházejí, nebo je to velký počet zemí, je to například Rusko, ale je to třeba také Turecko, je považováno za bezpečnou zemi a podobně. A víme, že to jsou země, kde dochází k individuálnímu pronásledování lidí, kde rozhodně nelze mluvit o tom, že by odtamtud lidé neměli relevantní žádosti o mezinárodní ochranu o azyl.
5: Evropská komise doporučila Německu a dalším zemím, aby zrušili kontroly na hranicích, protože vzhledem ke spuštění nového migračního paktu argumentuje, že v Bruselu už nejsou potřeba. Čekala byste, že se to stane?
4: Já se nedomnívám, že tato situace nastane v dohledné době. Nemyslím si, že ty vnitřní kontroly zmizí, protože ty migrační cesty jsou stále v provozu, bych řekl.
5: A jak pohlížíte na ten mechanismus solidarity mezi členskými zeměmi? Bude to funkční nebo z vašeho pohledu ne?
4: Tak uvidíme, jak se k tomu členské státy postaví, jestli to, že ten migrační pakt byl přijat a jednotlivá opatření mají být implementovaná, povedou k nějaké větší odpovědnosti. Zatím se spíše zdá, že to fungovat nebude. Jsou země, které vlastně vůbec neimplementují a tam si myslíme, že nebudou ochotny se podílet. A vidíme to i v České republice, kdy česká vláda přijala usnesení, že migrační pakt odmítá a to samozřejmě znamená, že odmítá i tu společnou solidaritu. Tak pokud nejsme ani navzájem ty státy mezi sebou ochotny se k něčemu takovému zavázat, tak si myslím, že to fungovat spíš nebude.
5: A co by z vašeho pohledu bylo optimální jako prvek solidarity se strany České republiky, protože vláda často argumentuje tím, že tady máme mnoho ukrajinských uprchlíků, ale jako čím by mohla přispět těm zemím, jako je Řecko, Itálie?
4: Tak máme v České republice poměrně vysoký počet ukrajinských uprchlíků, ale zároveň ten počet ostatních žadatelů mezinárodní ochranu je velmi nízký. To se bavíme o počtu zhruba 1000 lidí ročně. Přispět můžeme tím, že bychom přijali některé lidi, kteří mají relevantní důvody pro udělení mezinárodní ochrany. Česká republika podle zaměstnavatelů má velké rezervy na trhu práce. Jsou tady potřeba lidé, kteří tu chtějí žít a pracovat. Tak to je ta hlavní část té solidarity, kterou učinit můžeme. A pak se samozřejmě můžeme připojit k těm dalším, a to je podpora těch zemí, které uprchlíky přijímají, a to jak ve formě nějakých finančních prostředků, tak i podpora v případě vyslání pracovníků, kteří vlastně se podílí na zpracování těch azylových žádostí.
5: Také Polsko řeklo, že nebude zavádět migrační pakt v plném rozsahu, ale argumentuje tím, že by ho zneužilo Rusko a Bělorusko. Jsou to oprávněné obavy?
4: To se samozřejmě složitě hodnotí. Ten imigrační pakt vlastně počítá s tím, že dochází k té takzvané instrumentalizaci migrace, tedy že dochází ke zneužití ze strany jiného státu. A umožňuje v takovém případě, aby ten členský stát pozastavil možnost žádat o mezinárodní ochranu právě pro lidi, kteří z těch zemí přichází. Takže ta obava může být reálná, zároveň ale je celá řada dalších opatření toho paktu, která by implementována být měla, aby na té evropské úrovni nějakým způsobem alespoň základně fungovalo.
5: Jenom jednou větou, co by to mělo být? Jeden příklad?
4: Tak je to nastavení toho celého azylového systému tak, aby byl stejně jako v těch jiných členských státech i pro lidi, kteří nepřicházejí z těch zemí, které vlastně takzvaně instrumentalizují tu migraci, to znamená v tomto případě z Běloruska, Ruska.
3: Tolik ředitelka Sdružení pro integraci a migraci Magda Faltová v ranním vysílání Plusu. Česko-migrační pakt Evropské unie podle předsedy sněmovny a vládního hnutí SPD Tomia Okamury nebude implementovat, protože představuje bezpečnostní riziko. Západní státy podle Tomia Okamury chtějí přesouvat migranty s nelegálním pobytem do střední Evropy. Jako řešení navrhuje, cituji, nulovou toleranci nelegální migrace, řekl Tomio Okamura. Česko princip solidarity obsažený v paktu nadále odmítá také podle ministra vnitra Lubomíra Metnara. Zdejší informační systémy ale prý budou připravené na zavedení opatření, která mají zvýšit bezpečnost občanů a kontroly na hranicích. Jak vypadá nelegální migrace v Česku řečí čísel a zkušeností cizinecké policie z terénu? Teď probereme s mluvčím tohoto útvaru Josefem Urbanem. Dobrý den.
6: Hezké odpoledne vám i posluchačům.
3: Podle policejních statistik bylo v roce 2025 v Česku zajištěno celkem 10 tisíc, skoro 11 tisíc osob při nelegální migraci. Oproti předchozímu roku to byl tedy nárůst o zhruba 14,5%. Jaké typy případů cizinecká policie nejčastěji řeší?
6: No, pokud se podíváme vlastně na ten aktuální stav, tak v letošním roce jsme na území České republiky doposud evidovali zhruba 4700 osob při nelegální migraci. To sice v těch absolutních číslech představuje mírný nárůst o přibližně 6%, ale tady je důležité si hned na začátku vlastně vysvětlit, o jaké případy jde. Ona široká veřejnost má totiž tu nelegální migraci stále spojenou především s tou transitní nelegální migrací, tedy s lidmi, kteří se schovávají například v návěsech kamionů a chtějí přes naše území jen projet do některé z cílových zemí, zejména na západ Evropy, ale ta realita je dnes úplně jiná. To, co dnes tvoří naprostou většinu takových případů, konkrétně zhruba 97%, tak to je kategorie nelegálního pobytu. Tyto lidé u nás často legálně pobývali, ale například si neprodloužili vízum nebo překročili povolenou dobu bezvízového styku nebo prostě pracují bez příslušného povolení. Naopak ta transitní nelegální migrace dnes tvoří jen naprosté minimum případů. V letošním roce je to pouze asi 159 osob a tady to číslo můžeme dát do kontextu s tím rekordním rokem 2022, kdy jsme takových osob zachytili na našem území více než 20 tisíc.
3: Takže to je jistý trend, úbytek transitní migrace, ale více případů, kdy byl překročen pobyt, vlastně vypršelo vízum například a podobně. Je to tak?
6: Přesně tak. My vlastně nejčastěji řešíme například státní příslušníky Ukrajiny a Moldavska, kteří se výrazně podílejí na těch celkových počtech nelegální migrace. A to vlastně právě tím, což jsem už zmiňoval, že nejčastěji překračují dobu povoleného pobytu, zdržují se na našem území bez zlegalizování svého předchozího neoprávněného pobytu, například si nepožádali o dočasnou ochranu nebo si neprodloužili dočasnou ochranu. Velmi často jsme také v tomto roce řešili případy, kdy státní příslušníci Ukrajiny na našem území se zdržují s dočasnou ochranou udělenou v jiném státě, ovšem to je neoprávněné pracovat v České republice.
3: A k té transitní migraci před několika lety byla hlavním tématem ta západobalkánská stezka takzvaná. Jaké jsou dnes nejčastější trasy a způsoby, kudy nelegální migranti do Česka proudí, ať už tady, aby tady zůstali, anebo aby pokračovali dále na západ do Evropy?
6: Máte pravdu, že ona ta takzvaná západobalkánská trasa opravdu nejvíce ovlivňuje transitní nelegální migraci přes naše území. My ale i v letošním roce pozorujeme pokračující trend vlastně poklesu migračního tlaku na této trase. A ono těch důvodů je vlastně hned několik. Za prvé je to změnou politické situace v Sýrii, co by hlavní zemi původu. Dále pak změnou migračních politik těch cílových států, zejména v tomto případě v Německu. Samozřejmě se zlepšuje i mezinárodní policejní spolupráce v oblasti ostrahy hranic a vliv mají také samozřejmě konkrétní bezpečnostní opatření států, které právě leží na západobalkánské trase, to je právě i každodenní činnost cizinecké policie u nás a ona tato kombinace v konečném důsledku vedla nejen ke snížení toho migračního tlaku, ale de facto i k odklonu této trasy více na jih Evropy, kdy dnes vlastně můžeme říct, že žádná z těch hlavních migračních tras nevede přes území České republiky.
3: Dnes začíná platit migrační evropský pakt. Co to znamená a bude znamenat pro cizineckou policii a kdy budete moct popsat efekt tohoto dokumentu v praxi?
6: No, pro ředitelství služby cizinecké policie to v praxi znamenalo především nutnost rozvoje našich informačních systémů tak, aby byly vlastně plně kompatibilní s novými agendovými systémy v rámci Evropské unie. Nás se samozřejmě úzce týkají chystané screeningy. U některých cizinců budeme provádět předběžné posouzení jejich zranitelnosti. Zda třeba nejde o oběti mučení či obchodování. Změny se dotkly i systému Eurodac, což je rozsáhlý evropský biometrický systém vlastně pro porovnávání otisků prstů. My nyní budeme nově evidovat také biometrické údaje všech cizinců, kteří na území Evropské unie vstoupili nelegálně. My jsme vlastně připraveni, nicméně jak budou tyto opatření následně fungovat v praxi, to nezáleží jenom na nás, ale na těch všech členských státech Evropské unie a jak se jim tyto změny podaří implementovat. Určitě bude trvat řadu týdnů, možná jednotek měsíců, než se plně rozeběhnou všechny ty procesy a nové kontrolní mechanismy na vnějších hranicích Evropské unie. Na jejich přípravě se samozřejmě aktivně podílíme.
3: Tolik Josef Urbán, mluvčí cizinecké policie České republiky. Děkujeme, že jste byl hostem Odpoledního plusu.
6: Děkuji za pozvání a hezký zbytek dne.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
3: Elon Musk se stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Pomohl mu k tomu vysoký zájem o akcie jeho společnosti SpaceX, které dnes vstoupily na burzu. Jedná se o historicky největší vstup soukromé firmy na burzu. SpaceX totiž v rámci primárního úpisu prodala všechny nabízené akcie za 75 miliard dolarů. To je skoro dvojnásobek dosud největšího burzovního debitu, kterým byl v roce 2019 vstup ropné firmy Saudi Aramco. A podrobnosti a vysvětlení už přenesl do studia ekonomický redaktor Tomáš Jeník. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne.
3: O vstupu SpaceX na burzu se mluví v samých superlativech. Proč?
7: Protože je to podle všech měřítek skutečně obří vstup na burzu. Je to zdaleka největší primární úpis akcí. Zmiňované Saudi Aramco, což je největší ropná společnost na světě, získalo při vstupu v roce 2019 jenom v uvozovkách 30 miliard dolarů. Debit SpaceX je tedy víc než dvojnásobný. Podle akciového analytika Tomáše Cverny je IPO zásadní pro celý globální akciový trh.
8: protože SpaceX se zařadí mezi jednu z největších společností na světě. To její ocenění by mělo odpovídat zhruba 1,8 bilionům amerických dolarů.
7: Pro lepší představu, jak obrovská je to suma, je to skoro roční HDP Španělska nebo Jižní Koreje, anebo 15-násobek výdajů našeho letošního státního rozpočtu.
3: No pro mě je to tak gigantická suma, že vůbec vlastně si ji neumím ani představit, ale nicméně od čeho se odvíjí? Od ocenění při vstupu na burzu?
7: Přesně tak, SpaceX dala k dispozici zhruba 4% svých akcií za cenu 135 dolarů za kus. A tím, že investoři vykoupili, vlastně řekli, že podle nich celá firma má takovouhle hodnotu. Zájem o akcie SpaceX byl obrovský, až 4x větší, než kolik akcií bylo k dispozici, vysvětluje analytik Patria Finance Tomáš Vlk.
9: Což znamená, že na řadu investorů se nedostane a takový si to určitě budou chtít potom koupit během začátku regulérního obchodování. A to by znamenalo logicky tlak na další nárůst ceny SpaceX přímo po vstupu na burzu.
7: Proto se také očekávalo, že akcie SpaceX budou minimálně v prvních hodinách, ale spíš dnech dál zdražovat.
3: A má SpaceX reálně takovou cenu?
7: Námi oslovení analytici se shodli, že už upisovací cena 135 dolarů byla velmi vysoká, protože odpovídá zhruba 100 násobku tržeb, běžné přitom bývají násobky kolem 20. Ovšem dnešní otvírací cena na burze by měla být dokonce ještě o 28% vyšší než ta primární a to tedy vychází na 174 dolarů za jednu akci. Podle Tomáše Cverny je nákup akcí SpaceX hlavně sázkou na Muskovy vize.
8: Tam si myslím, že se ve velké míře propisuje vysoké očekávání toho, co SpaceX může dosáhnout. Investoři jsou hodně optimističtí.
7: Musk mimo jiné plánuje lety na Mars nebo orbitální datová centra. Podle Tomáše Vlka ovšem Elon Musk u Tesly prokázal, že dokáže s vysokými očekáváními investorů dlouhodobě pracovat.
9: Otázkou samozřejmě zůstává, co bude dál, to znamená, jestli tento zájem bude dlouhodobějšího ražení, anebo naopak tato vlna rychle opadne, přijde určité vystřízlivění.
7: Máme-li brát jako vodítko Teslu, tak nejspíš nepřijde. Komu se totiž v roce 2010 podařilo při úpisu její akcie pořídit za, nebo koupit si je za $1,000, má dnes podle deníku The New York Times v ruce hodnotu $400,000. SpaceX je nicméně složitější firma než Tesla. Je to jakýsi holding složený ze tří částí. Výdělečného telekomunikačního Starlinku, perspektivního kosmického SpaceX a zatím vysoce ztrátového XAI, pod který spadá například jazykový model Grok, ale třeba i bývalý Twitter. Loni vykázala firma ztrátu skoro 5 miliard dolarů a kvůli ambiciozním plánům počítá s masivními investicemi do AI a do zmiňovaných orbitálních datacenter. Investoři by tedy měli být spíš opatrní.
3: Ale přesto můžou si akcie SpaceX koupit běžní čeští investoři?
7: K tomu primárnímu úpisu se drtivá většina Čechů nejspíš nedostala. Dnes by ale už akcie měly jít koupit přes běžné investiční platformy. Obchodovat se s nimi začne v průběhu dnešního dne. Ještě tedy nezačaly, byť burza otevřela. Jak už jsem říkal, byla jedna cena, nebo cena akcí by měla začínat někde nad 170 dolary. A akcie SpaceX budou zřejmě brzy mít i pasivní investoři, protože SpaceX je tak velká firma, že bude zařazena do všech hlavních burzovních indexů, vysvětluje Tomáš Cverna.
8: Každý, kdo investuje do ETF kopírující index Nasdaq, tak bude mít i nějaký miniaturní podíl ve společnosti SpaceX.
7: A já dodám, že to není letos poslední podobná příležitost pro investory. Obří vstupy na burzy chystají ve druhé polovině roku společnosti OpenAI a Anthropic.
3: A stejně podrobně a stejně srozumitelně je přiblíží Tomáš Jeník z ekonomické redakce. Pro teď děkuju.
7: Taky děkuju. Naschledanou.
3: Posloucháte Odpolední plus v 16 hodin a 24 minut. Rok 1968 patří k nejintenzivnějším, ale také nejvíce mýtizovaným kapitolám českých dějin. 19. svazek edice Velké dějiny zemí koruny české za nakladatelství Paseka se proto věnuje výhradně tomuto milníku. Rozplétá, jak se tehdejší demokratizační proces vymkl komunistům z rukou a jak na krizi reagoval Západ. A také proč československá reprezentace nakonec v Moskvě kapitulovala. Víc nám už řekne autor knihy Jiří Hoppe z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Dobré odpoledne.
10: Dobrý den, zdravím vás i vaše posluchače.
3: Kniha popisuje postupné odcházení Antonína Novotného i propuknutí té takzvané Shejnovy aféry. To byl tehdejší ministr obrany, generál Jan Šejna, kterého začala vyšetřovat policie kvůli podvodu a krádeži. Můžete krátce připomenout, jaký politický dopad to mělo?
10: Jan Šejna nebyl ministr obrany. Jan Šejna byl hlavní politruk na ministerstvu obrany, nicméně měl velmi blízko k Antonínu Novotnému, k bývalému prezidentovi a zamotal se prostě do nějaké korupce, kterou tam blížeji popisuji. A tahle vlastně jako blízkost Šejny a Novotného se vlastně jakoby přenesla do politického prostoru a vedla vlastně až k odstoupení Antonína Novotného a k emigraci Jana Šejny. Je to fascinující příběh semínkového generála.
3: Byly tyhle personální otřesy uvnitř KSČ spouštěčem celospolečenské změny?
10: Byli spouštěčem jenom z části, protože i ta společnost vlastně jako na to částečně byla připravená. Potom po té změně, kdy se na místo Antonína Novotného dostal Alexandr Dubček, který oslovoval všechny občany a zval je vlastně jako k projektu, k tomu reformně komunistickému projektu, tak se vlastně jako ta společnost přidala a přidala se ale způsobem, který v části té komunistické straně a Dubčekovi nevyhovoval a proto se vlastně potom v průběhu pražského jara vlastně jako musela ta politická linie modifikovat.
3: Ten podpis moskevského protokolu hodnotíte v knize kriticky. Měli tehdejší političtí představitelé vůbec reálnou možnost dokument nepodepsat, nebo to byl vyhnutelný krok, tak bych to řekla?
10: No, jak víte, každý člověk má na výběr, takže se mohli rozhodnout nepodepsat. Zprvu vlastně všichni tvrdili, že nepodepíší tenhle kapitulační, jak se občas jako tvrdí, tenhle kapitulační protokol, ale Sověti jim dali velmi zřetelně najevo, že pokud nepodepíší, tak vypuknou prostě masové masakry civilního obyvatelstva, že k tomu mají prostě prostředky a že je tímto způsobem donutí. Oni tomu říkali občanská, že začne občanská válka. Takže ve světle těchto faktů, kdy opravdu brutálně hrozili tím, že budou masové, budou teda jako masové vraždy, tak to vlastně jako nakonec podepsali.
3: Vy se v té knize věnujete i reakci Západu na invazi vojsk Varšavské smlouvy. Proč byla vlastně ta reakce tak vlažná?
10: No, bylo to v rámci toho, že byl bipolární svět, byly dvě supervelmoci a ty si vzájemně nezasahovaly do svých sfér vlivu. Američané měli svůj průšvih ve Vietnamu a neměli, jak se posléze vlastně jako z dokumentů, jak posléze z dokumentů vyplynul, tak neměli v té době vůbec sílu a ani vůli nějak jako zasáhnout. Takže se vlastně jako omezili jenom na protesty, na nějaké jako diplomatické, na nějaké jako diplomatické noty, ale v podstatě vlastně jako to bylo asi všechno. Pak samozřejmě taky jako velkorysou emigrační politikou, že vlastně jako ty českoslovenští občané odcházející na západ měli podporu, ale to bylo v zásadě všechno.
3: 19. svazek edice Velké dějiny zemí koruny české z nakladatelství Paseka, který je výhradně věnován roku 1968, jsme představili s jeho autorem Jiřím Hopem z Ústavu pro soudobé dějiny z Akademie věd. Děkujeme.
10: Já taky děkuji. Nashledanou.
3: Teď už se blíží zprávy, připomenu, že posloucháte Plus. Vše podstatné o této stanici najdete na plus.rozhlas.cz. Půl páté jsou tady zprávy s Nadějou Procházkovou.
11: Český rozhlas Plus.
1: Dobré odpoledne. Severoatlantická aliance v příštím roce omezí počet vojáků mírové mise v Kosovu. Vedení NATO tak reaguje na zlepšení tamní bezpečnostní situace v posledních letech. Aliance zároveň ujistila, že v případě zhoršení podmínek může své rozhodnutí vzít zpět. Mírová mise KFOR v balkánské zemi působí od konce války v roce 1999. V současnosti se na ní podílí přes 4600 vojáků z 31 zemí, včetně Česka. Na internetu je víc než 4300 podvodných domén, které se vydávají za oficiální web Mezinárodní federace fotbalových asociací FIFA. Stránky nabízejí falešné vstupenky na aktuální fotbalové mistrovství světa. Ukazuje to analýza společnosti Group IB. Podle společnosti stojí za podvody především skupina Go Stadium, kde o čínsky hovořící subjekt, který pomocí speciální aplikace dokonale napodobuje oficiální web organizace FIFA. Vstupenky nabízí podvodníci za násobně nižší ceny. Nakupující je ale nikdy nedostane. Maximální povolená cena benzínu o víkendu mírně vzroste. Cena nafty naopak klesne. Benzín bude možné prodávat nejvýš za 41 koruna 60 a 49 haléřů za litr, což je o 5 haléřů víc než dnes. Maximální cena za litr nafty klesne o 30 haléřů na 39 korun a 29 haléřů. Limity pro ceny pohonných hmot platné od soboty do pondělí zveřejnilo ministerstvo financí. Vláda je plánuje regulovat do konce června. Vlaky Českých drah budou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Ten bude platit až do 12. prosince. Přehled všech změn najdou lidé na webu národního dopravce. Změny se dotknou regionálních vlaků ve většině krajů. Podle Českých drah mají zlepšit spojení. Národní divadlo Brno dnes uvede nové nastudování operety Netopír. Připomíná si tak 200. výročí narození jejího autora Johanna Strause mladšího. Humorný příběh o záměně identit připravil pro Janáčkovo divadlo režisér Vojtěch Orenič a soubor uvede operetu i na festivalu Smetanova Litomyšl. Pojďme na dopravu. Na D1 je velmi silný provoz z Prahy směrem do Brna. Lepší situace je ale na výjezdu z Prahy do Brna na Chodově na 2. kilometru už nehoda nepřekáží. Fronta se rozjíždí, teď vás zdrží asi 15 minut. Na silnici 35 z Turnova do Liberce se nejprve popojíždí za Hodkovicemi kvůli omezení 10 minut, pak na průjezdu Libercem a znovu krokem pojedete za sjezdem na Pavlovce. Je dopravní omezení, zpoždění dalších asi 15 minut. Ve směru na Turnov jsou fronty kratší. Na silnici 3 z Dolního Dvořiště do Českých Budějovic od Nažidel čekejte kolonu. Před kaplicí vyšetřují srážku dvou aut, zdržení je téměř 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí zítra čekejme zpočátku velkou oblačnost s občasným deštěm. Postupně budou srážky ustávat. Teploty 19 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14 a foukr bude mírný západní vítr, přechodně čerstvý, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Tolik zprávy a Naďa Procházková.
11: Posloucháte Odpolední plus.
3: 16 hodin a skoro 34 minut. Dobrý poslech vám přeje Daniela Vrbová. Fotbalovým fanouškům na celém světě začal včera skoro 6-týdenní svátek. Podle čísel FIFA sledovalo předchozí mistrovství světa u obrazovek v průměru přes 5 miliard diváků, což je víc než olympijské hry. Pro jednoho z pořadatelů, Spojené státy americké a jejich prezidenta Donalda Trumpa, se tato sportovní mega akce tak stala pódiem, kde může prezentovat světu své názory a politické vize. Jak toho dosud využil, teď rozebereme s historikem a publicistou Michaelem Durčákem, který dlouhodobě sleduje také americkou politiku. Dobrý den.
12: Dobrý den, díky za pozvání.
3: Jak byste to shrnul? Snaží se Donald Trump skrze to fotbalové mistrovství světa spíš víc zviditelňovat nebo naopak tím sportem odvádí pozornost od aktuálních politických otázek?
12: Myslím si, že je to spíš se zviditelňovat a obecně jako i pro fotbal, jak jste vlastně jako ani neřekli, já jsem taky velký fotbalový fanoušek, konkrétně Sparty.
3: To jsem chtěla říct takže, na závěr, takže... aby nepřeladili zástupci jiných klubů a z řad posluchačů.
12: Ne, pardon, vrátíme se k tématu. Co se týče toho, Trump obecně tu dekádu, co je vlastně v americké politice, on přemýšlí a funguje v obrazech, přece je neodchovaný jako taky americkou televizí. Američané jsou lidi, kteří mají rádi pozlátko. To znamená, když máte plné stadiony, vlaky, turisty, na Twitteru třeba trendují hodně Němci, kteří vlastně jezdí po jihu Spojených státech, protože pokud se nemýlím, tak Německo má stejně jako Česká republika svoji základnu v Dallasu. A potřebujete ukázat vlastně Ameriku ne tak, jako je teď, bohužel, si myslím, jako v očích některých lidí ukázána jako nebezpečná země, kde vlastně zatýkají lidi na ulici. Chcete jí ukázat jako bombastickou zemi, tu nejlepší zemi na světě, která dokáže uspořádat tu nejlepší a nejbombastičtější sportovní akci na světě. Zároveň, ať to jako nevidím jenom politicky, tak bude to hrozně důležité i vlastně pro budoucnost fotbalu ve Spojených státech. Protože fotbal vlastně historicky ve Spojených státech byl spíš holčičí sport. Americká fotbalová reprezentace neměla v té mužské kategorii, v ženské to válcují společně s Brazilkami, tak v té vlastně mužské neměla mnoho úspěchů. Nebylo ani mnoho vlastně jakoby i známých fotbalistů. Já myslím, že kdybyste se zeptali nějakých fanoušků, tak třeba asi jediný jméno, které vás napadne třeba z před 10 let, bude Landon Donovan, což byl kapitán LA Galaxy, který zazářil například v Anglii. Jo. Takže pro ně je hrozně důležitý, aby vlastně dokázali jako malým Američanům, malým chlapečkům, že vlastně ten sport je super. A fungovalo to takhle mimochodem už i v minulých šampionátech. Když se podíváte na šampionát v roce 2002 v Jižní Koreji, tak a v Japonsku, pardon, tak vlastně jeho Korejci, kteří nás porazili dneska nad ránem, tak z toho těžili z té generace a těží z ní doteď. Katar, který se představí i na tom dnešní, na tom současné mistrovství, pokud se nemýlím, také vlastně jako spoléhá na to a spoléhal vlastně na to, že
3: to vyvolá
12: ten sport,
3: ten
12: to nakopne.
3: Ano.
12: Přesně tak.
3: A takže pane Durčáku, můžeme se posunout dál. Donald Trump je také historicky prvním laureátem ceny míru FIFA. S prezidentem této světové fotbalové asociace Giannim Infantinem ho pojí úzký vztah. Jak výhodné to pro FIFA je? Potřebuje víc FIFA Donalda Trumpa nebo Donald Trump FIFA?
12: Já si myslím, že FIFA potřebuje spíš Donalda Trumpa.
3: Proč?
12: Pokud máte na své straně vlastně jako nakloněnou nejsilnější administrativu na světě, tak když to vlastně americká administrativa dokáže úžasné věci. Když se podíváte na operaci Warp Speed, což vlastně byla operace, která během koronaviru dokázala jako neuvěřitelně vyvinout jako neuvěřitelně rychle covidové vakcíny, tak to byl Donald Trump, byl to tehdejší šéf senátních republikánů Mitch McConnell, který vlastně jako spoustu, řekněme, jako legislativních a regulačních vlastně problémů dokázali vyřešit škrtem pera. A přesně tohle to FIFA potřebuje. Oni potřebují, aby vlastně aby bezpečnostní aparát ve Spojených státech fungoval a byl na jejich straně. Aby vlastně politická reprezentace to podporovala. A aby vlastně jako veškeré jako biznesy a jako na té regionální jako úrovni, to znamená guvernéři a tak dále, ten šampionát podporovali, což dělá třeba newyorský starosta Mamdány, myslím, to teď vyslovil dobře. No. Takže myslím si, že oni to poslali. A proč mu dali tu cenu? No tak viděli jste, co udělal vlastně s Nobelovou cenou míru, když se vlastně jako jí vlastně uzmul, to myslím, že je dobrý termín, venezuelské šéfce venezuelské opozice. Takže Trump je samozřejmě narcis, to já nebudu říkat za těch jako 10 let, co to komentuju. Ale myslím si, že oni ho potřebují, dali mi tu cenu, aby mu jako dali pokoj. Myslím si, že on zároveň bude předávat tu trofej pro vítěze světového šampionátu. Nevím, jestli
3: kterou už podle zpráv tak, měl možnost si prohlédnout v ovalné pracovně, jsem někde četl.
12: Ano,
3: dotknout se
12: ano, ať to vyhraje kdokoliv, tak myslím, že mu to budou muset vzít, aby si ji tam nenechal v ovalné pracovně, protože ta trofej je moc hezká.
3: No. Pozornost se samozřejmě upírá k iránskému týmu na šampionátu. Nakonec hrát bude, byť tedy v Mexiku. Může se ale administrativa Donalda Trumpa tvářit, že tohle s válkou proti Iránu vůbec nesouvisí?
12: Asi nemůže. Berme taky jako v potaz, že je fér říct, že spousta těch iránských fotbalistů má i třeba výcvik z iránských revolučních gard. Nejde to v těchto těch autoritativních režimech, ať bychom se bavili, že třeba například v roce 2010 se představila na mistrovství světa Severní Korea. Nemůžeme vlastně jako oddělovat tyhle autoritativní režimy a ten sport, ono to často je napojené na stát. Ale musím říct, že na jednu stranu, jak se nemyslím si například, že by jako třeba si kdokoliv z Američanů dovolil narušit, řekněme, jako svrchovanost Mexika a já nevím, třeba zatýkat iránské fotbalisty, zatýkat iránské funkcionáře, něco takového. Ale řekl bych, že Irán není v té své skupině favoritem a vlastně jako všem se tady nechci být jako zlý, jako oddychne, pokud z toho turnaje hodně rychle vypadnou, ve smyslu jako sportovně. Takže to si myslím a dá se toho očekávat.
3: A ještě poslední věc, když FIFA přidělovala to mistrovství současné Spojeným státům, Kanadě a Mexiku, žili jsme v úplně jiném světě. Nakolik vlastně to samo současné geopolitické prostředí posunulo význam mistrovství světa ve fotbale?
12: Tam je důležité vnímat, že to je vlastně, to mistrovství pořádá fakticky celá Severní Amerika. Tam se ukazuje mimochodem, že tyhle ty obrovské sportovní akce jsou neuvěřitelně drahé. Jo? Jako vy si tím fakticky platíte marketing, platíte si tam PR, ukazujete tu zemi v pozitivním světle. Donald Trump o to podle mě velmi stojí před listopadovými volbami, kde to mají jeho republikáni nahnuté minimálně ve sněmovně reprezentantů, ale ukazuje se zároveň v nějaké jako geopolitické situaci, že tyhle ty vlastně země, i ty nějaké jako moderní propojení, jako informačnímu i dopravnímu, už jsme jako schopni, jako řekněme globálně, tohleto vlastně jako pořádat i napříč celým kontinentem. A zároveň ještě na nějakou pozitivní notu, já vždycky vnímám, že vlastně jako vrcholový sport, ať to je basketbal, fotbal nebo i hokej, tak tam vlastně jako si často ty národy vyřizují ty účty, které se vlastně jako v minulosti vyřizovaly ve válkách nebo jinde. Takže já věřím, že vlastně...
3: Je to prostor pro ventilaci geopolitického napětí.
12: Tak. Takže věřím, že jako v dalších 6 týdnech si užijeme spoustu hezkého fotbalu.
3: Se vyventilujeme, ano. Naším hostem byl historik a publicista a také autor podcastu Spartianské noviny, teď to můžu říct, Michal Durčák. Děkujeme.
12: Díky, hezký den, naschledanou.
3: Posloucháte Odpolední plus v 16 hodin a skoro 42 minut. V Česku se začaly vyrábět látky pro léky na diabetes a obezitu. Společnost Novo Nordisk odkoupila farmaceutický závod v Bohumili nedaleko Prahy. Investovala do něj přes 8 miliard korun. Počet obézních lidí v Česku už překročil hranici 1 milionu.
13: Téměř 2/3 Čechů má nadváhu nebo je obézních. Třeba paní Vlastě, která pochází ze středočeské obce Jevany, se to nelíbí.
14: Protože jsou všichni líní. Každý jenom sedí, požírá samý blbosti, kouká na televizi nebo do mobilu.
13: A co podle vás by mohlo pomoct?
14: No ten pohyb hlavně. Nevidíte nikde žádný děti na hřišti, nic. Všechno je to zalezlý doma.
13: A vnímáte, že ta obezita se týká i dětí?
14: No, co mají ve škole hodinu tělocviku a pak přijdou domů a šup počítači. Já to vidím u svého mladého.
13: S bojem proti obezitě by mohly pomoct léky na hubnutí. Léčivé látky se nově začaly vyrábět v nedaleké Bohumili, kde dánská firma Novo Nordisk odkoupila farmaceutický závod. Popisuje ředitel společnosti Mike Dausdar.
15: Pracovní síla je v Česku neuvěřitelně talentovaná a díky tomu budeme moci udržet naši kvalitu. A Česko jsme si vybrali také z toho důvodu, že stejně jako spousta okolních zemí bohužel trpí těmito problémy. 65% populace tady má nadváhu nebo obezitu. Musíme tento problém řešit přímo u zdroje.
13: Léky na hubnutí potlačují chuť k jídlu a vyvolávají pocit sytosti. Podle předsedy České diabetologické společnosti Martina Prázdného nepřispívají pouze ke zlepšení vzhledu.
16: Není to jenom o té hmotnosti, ale s těmito látkami v podstatě oni dostávají komplexní zlepšení zdraví. Snižuje se jim riziko toho, že dostanou infarkt, mozkovou příhodu, že budou mít problémy s dýcháním ve spánku anebo že také předčasně zemřou. Takže z mého pohledu je správné, že mají zájem o své zdraví.
13: Počet obézních lidí v Česku přitom stále stoupá, upozorňuje Prázdný.
16: Očekávám, že pokud tady se rozšíří více modernější léčba nadváhy obezity, tak ten trend se také bude otáčet. Jednou uvidíme i otáčení toho trendu nárůstu diabetiků. Léčba pacientů s cukrovkou nás stojí asi 140 miliard ročně.
13: Za posledních 35 let se v Česku také zčtyřnásobil počet dětí, které jsou obézní. Vláda proto zvažuje, že by se jim léky na hubnutí mohly proplácet ze zdravotního pojištění, popisuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
17: V případě dětské obezity to může vést k tomu, že skutečně dítě, které trpí obezitou, může být takto na začátku pomoženo a pokud se s ním dále pracuje, tak mu to může do budoucna zachránit život.
13: Odborníci se obávají, že v roce 2050 bude mít nadváhu nebo bude trpět obezitou polovina dětí. Z Bohumily u Prahy, Josef Beneda, Český rozhlas.
11: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
3: A hodiny ukazují čas 16 hodin a skoro 45 minut. Francouzská vláda spustila výběrové řízení na 11 projektů mořských větrných parků. Nové větrníky mají být v Atlantiku, v kanálu La Manche i ve Středozemním moři. Kabinet chce, aby mořské větrné parky výhledově pokryly až pětinu francouzské spotřeby elektřiny. Detaily už z Paříže připojí náš zpravodaj Martin Balucha. Martine, dobré odpoledne.
18: Také zdravím, hezké odpoledne.
3: V jaké fázi jsou tyto projekty a kde přesně mají nové větrníky stát?
18: Francouzský stát teď vyhlásil to výběrové řízení, do kterého se budou moct postupně přihlašovat jednotlivé firmy. Ty nové větrníky mají stát u měst Fécamp, to je v Normandii, pak taky na jihu Francie, u Narbonne, to je zase u Středozemního moře. Na některých místech už ty větrné farmy, ty větrné parky jsou, například u Fécampu, tam by se ten park měl rozšiřovat. Na druhé straně pak jsou místa, kde ty parky mají vznikat nově. Jde o dvě technologie, některé větrníky jsou pevně připevněné k tomu mořskému podloží, k tomu dnu. Ale pak existují ještě jiné parky, které jsou takzvané plovoucí. Tyhle nové parky mají v budoucnu vyrobit až 10 gigawatthodin, respektive tedy 10 gigawattů, zatímco ty současné vyrábějí zhruba 2 gigawaty. Proto i francouzská vláda mluví o tom a uvádí, že jde o jeden z největších programů na rozšíření mořských větrných parků v Evropě. Cílem tedy, a to tedy tvrdí francouzská vláda, je teď vybudovat dostatek uhlíkově neutrální a taky suverénní energie, a už to zaznělo, cílem je, aby skutečně do roku 2050 ty mořské větrné parky tady ve Francii nebo u francouzských břehů pokryly až pětinu francouzské spotřeby.
3: A Martine, ty jsi natáčel v mořském větrném parku města Fécamp v Normandii. Kolik elektřiny dokáže vyrobit a jaký posílá na pobřeží?
18: Tenhle větrný park dokáže ročně vyrábět energii pro zhruba 770 tisíc lidí. Na pobřeží posílá pomocí dvou exportních kabelů. Je taky zajímavé, že tenhle ten mořský větrný park, tahle farma je vlastně první ve Francii, která přispívá do takzvaného vyrovnávacího mechanismu. Díky němu provozovatel té francouzské přenosové soustavy, společnost RTE, upravuje rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou po elektřině.
19: Prostřednictvím tohoto vyrovnávacího mechanismu nás operátor může vyzvat k úpravě naší produkce. Může se stát, že nám během dne zavolají a my pak musíme za čtvrt hodiny snížit naši výrobu. Pokaždé, když se systém potýká s nadprodukcí, tak větrný park může snížit výrobu a stabilizovat síť.
18: Tohle mi při prohlídce řekl jeden z vedoucích pracovníků toho větrného parku Nikola G. Větrný park u města Fécamp je asi 12 kilometrů od pobřeží, tvoří ho 170 větrníků a já když si pamatuju, když jsme tu poměrně malou loďkou připluli k těm větrníkům, tak je to impozantní pohled, protože jeden ten větrník, ten je vysoký jako polovina Eiffelovy věže.
3: Výstavbu větrných elektráren v Česku doprovází kritika. Zaznamenal si také ve Francii?
18: Ano, ta kritika tady taky zaznívá. Například nacionalistický poslanec Filip Balár uvedl, že tyhle větrné parky na moři, že jsou k ničemu, že ničí ekosystém. Francouzský rozhlas tahle tvrzení rozebral, oslovil jednotlivé odborníky a z té analýzy vyplývá, že mořské větrné parky jsou efektivnější než ty vnitrozemské i kvůli tomu, že jsou větší, vyšší, to je ta polovina té Eiffelovy věže, jak jsem popisoval. A pokud jde o ten ekosystém, tak je pravda, že v krátkodobém horizontu ta instalace větrných elektráren skutečně představuje zásah do životního prostředí, ale z dlouhodobého úhlu pohledu ty větrníky vytvářejí nový ekosystém. Je to takový uměle vytvořený útes, kde žijí další živočichové.
3: A za kolik se má vykupovat elektřina z těchto větrných parků?
18: Projekt výstavby nových větrných parků počítá s průměrnou cenou, která se má pohybovat kolem 100 eur za megawatt hodinu. Je tam ale spousta otazníků. Například společnost Total Energy měla podle deníku Le Figaro u posledního výběrového řízení tu cenu nastavenou na 66 eur za megawatt hodinu, a to v případě teda těch větrníků, těch farem, které jsou pevně připevněné k podloží. U takzvaných plovoucích větrných elektráren těch farem se podle deníku Le Figaro má ta výkupní cena pohybovat kolem 200 eur, což je tedy výrazně víc. Pak je tedy otázku, jestli by to bylo výhodné, přičemž ještě ta výkupní cena těch nových jaderných bloků, které Francie chce postavit, tak ta by se měla pohybovat kolem 100 eur za megawatt hodinu, což je taky výrazně méně než u těch některých větrných parků. Takže otázkou je, jestli by to bylo pořád výhodné.
3: O francouzských projektech mořských větrných parků jsme mluvili s naším zpravodajem v Paříži Martinem Baluchou. Martine, děkujeme, hezké odpoledne.
18: Taky děkuju, naslyšenou, hezké odpoledne.
3: Posloucháte Odpolední plus. Your good friend a E. V překladu tedy tvá dobrá přítelkyně E. Tak to podepsala jeden z dopisů adresovaných Václavu Havlovi britská královna Alžběta II. I tento dokument si dnes mohli prohlédnout návštěvníci Pražského hradu, který v rámci Mezinárodního dne archivů výjimečně otevřel své badatelské prostory veřejnosti. O prohlídky byl mimořádný zájem.
20: Tak a tady teďko otvíráme právě obálku, v které je uchován dopis královny Alžběty. Na té jedné straně můžete vidět hlavičkový papír právě z Windsor Castle, tedy z hradu Windsor, a na druhé straně originální podpis samotné královny.
21: Ukazujeme je v bílých rukavicích vedoucí archivu kanceláře prezidenta republiky Lucie Večerníková.
20: Vlastnoručně psaný dopis v dubnu 96, v kterém ona vzpomíná na návštěvu právě v roce 96 tady v České republice. No a v tom dopise, který je speciální v tom, že se jedná opravdu o záležitost čistě osobní, tak ona tam vzpomíná na tu návštěvu právě tady v Čechách, zmiňuje i to Brno. No a na té druhé stránce může se tam dočíst, že ona právě popisuje, že když se vrátila zpátky do Londýna, tak celé rodině ukázala právě fotografie z té návštěvy tady.
21: To je teda jeden z těch předmětů, které tedy dosud veřejnost neviděla. Co dalšího ukrývají archivy na Pražském hradě?
20: Je tady velmi unikátní soubor fotografií z roku 1990 právě z té první návštěvy Spojených států prezidenta Václava Havla a to jeho velmi rozsáhlé delegace. A ty fotografie pro nás jsou unikátní v tom, že oni jsou barevné. My v archivu z téhle doby máme většinou pouze černobílé fotografie, ale tady právě nám americká strana tehdy poskytla těchto několik barevných kusů, takže opravdu tady můžeme vidět tu pracovnu v Bílém domě v té celé kráse.
21: Říká Lucie Večerníková, vedoucí archivu kanceláře prezidenta republiky. Na prohlídku se do archivu přišla podívat i paní důchodkyně Lenka.
22: Je to pro mě neuvěřitelné překvapení, když se vyjádřím k prostorám. Je to tady obrovský, krásný, velkolepý. A pak mě taky zarazila ta uspořádanost dokumentů. A jestli mě něco nejvíc pobavilo, tak teda fotka smějící se královny a pana prezidenta Havla. Oba dva se tam smějou na plný pecky a to se mi líbilo. Žádné komisní úsměvy.
21: Vy jste říkala, že máte taky nějakou osobní zkušenost s Václavem Havlem nebo vaše rodina?
22: Mě to měla moje maminka, řekla mi, já jsem mluvila s panem prezidentem, říkám, Božínku, jak se ti to povedlo. No oni řekli, zavolejte mu, tak jsem mu zavolala a povídali si o té době a jak to bude vypadat a říkala, že byl úžasný naprosto a byla v šoku.
21: Znovu by se archivy na Pražském hradě mohly veřejnosti otevřít zase za rok u příležitosti dalšího Mezinárodního dne archivů. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
3: Posloucháte Odpolední plus. Za prvního půl roku současné vlády bylo vyměněno skoro 30% vrchních ředitelů sekcí na ministerstvech. Spočítali to autoři studie Aspen Institutu s názvem Jak efektivně řídit stát. Povedou personální změny spolu s plánovaným zrušením služebního zákona k destrukci státní správy nebo k jejímu efektivnějšímu fungování? A je v Česku státních úředníků hodně nebo málo? O tom diskutují v novém díle podcastu Chyba systému Josef Postránecký, který co by někdejší superúředník 5 let řídil státní službu, a dále pak novinářka Apolena Rychlíková a publicista David Klimeš. Řeč přijde i na nový návrh zákona o státních zaměstnancích, který má nahradit služební zákon.
23: Já si skutečně myslím, že výsledkem toho, co nyní prochází sněmovnou, bude více byrokratů, kteří dělají horší práci. Právě protože fluktují, jsou politicky nominovaní. Vlastně to, co jsme viděli velmi dobře před tím služebním zákonem, tak ministerstvo zemědělství prostě přejímá ODSka od zelených, no tak se to celé prostě vyhází. Je potřeba se postarat o ty krajské spolustraníky, kteří se nedostali do sněmovny nebo naopak vypadli ze sněmovny. K tomu se vrátíme. Určitě to má ten plus v tom, že opravdu ten ministr se může cítit jako mocipán. Ale rozhodně jako ten výsledek bude, že to bude dražší, méně výkonné, méně spolehlivé a méně transparentní. Proti tomu ty věci, co jsme tady řešili těch 10 let, jestli ten úředník už není moc silný, jestli náhodou už tady, když se odvolá k panu Postráneckému, tak jestli najednou může říct ministrovi tudle nudle, já to dělat nebudu a ty mě nemůžeš odvolat, tak to jsou opravdu jako menší problémy proti tomu, co se na nás žene, pokud ten služební zákon nahradí zákon o státních zaměstnancích. A abych ještě to něčím potrhl, o tom se myslím, médií zatím moc nemluví. Ono je to velká změna, ne moc dobře zvládnutá, právě protože nejde z vlády, ale je to poslanecká rukodělná věc, byť připravená tou vládní koalicí. Ono to má ještě nějaké doprovodné zákony a v tom jednom doprovodném zákonu je i teď v současnosti návrh vládních poslanců pozměňovací, aby se měnily i pravidla pro úředníky krajských a obecních samospráv s tím, že aby někdo mohl být šéf úřadu na obci, městě nebo na kraji, tak se přidá nová podmínka, že má třeba 3letou zkušenost poslance nebo senátora. Tak jako co už víc je trafikantství v tom nejklasičtějším slova smyslu, tak máme kandidátku Franto, Lojzo, Aničko, skvělý, že jste kandidovali, bohužel jste se nedostali.
0: Ale
23: tak
0: my se o vás postaráme.
23: My se o vás postaráme a budete řídit úřad města, na co absolutně nemáte, protože jste seděli v podvýboru pro heraldiku a to bylo tak všechno. A jestli tohle má být to zefektivnění, to vykročení státní správy do 21. století, to je, myslím, takový ten buzzword, který se neustále promítá, tak ne, to je vykročení do nějakého přelomu 90. a 0. let.
0: Nakolik může být riskantní, pane Postránecký, že to, co svého času bylo vlastně pod výsečí státní správy, teď ingeruje i pod tu samosprávu?
4: No tak určitě to je velmi nebezpečné. Já si vzpomínám, než byla státní služba, tak nebyl požadavek vzdělání třeba na náměstkovské pozice, takže jsem zažil náměstky, kteří měli základní vzdělání a jeden z nich právě říkal, mým vzděláním a kvalifikací je to, že jsem byl poslancem. Jo, a to tehdy řídili tu státní správu, měli pod sebou sekce a další útvary. Takže pokud se takovéto pravidlo přenese opět do celé veřejné správy, protože pak už jenom asi krok, že se to přenese z těch úřadů samospráv i do státní správy, ona už bohužel tomu trochu nahrála ta novela z loňského roku, já jsem vůči ní byl poměrně kritický, tak to zase oslabí i důvěru občanů ve stát a ve státní instituce, protože budou vnímat, že se to obsazuje na politické bázi, nikoliv na nějaké odborné bázi.
0: Když mluvíme o té poslední novele služebního zákona, která měla modernizovat procesy ve státní službě, tak se ani nečekalo vlastně na výsledek nějaké odborné expertízy. Nebo byla nějaká, pane Postránecký?
4: Tak pokud
0: jak dopadu té novely?
4: Nikoliv, nicméně tento pořad se jmenuje chyba systému, tak to, co se připravuje, tak má několik systémových nedostatků. Zaprvé už je to ta samotná příprava, že neproběhla po nějaké odborné diskuzi a žádným legislativním procesem a opakuje se ta chyba z roku 2014, kdy se pak ta podoba napravovala několika novelami, aby vůbec zákony státní správa byly funkční. Velmi dobře si to pamatuju. Za další je to jenom formální překlopení z toho veřejného práva do soukromého práva, protože tam zůstávají prakticky všechny povinnosti, které jsou typické pro veřejnoprávní úpravu vůči zaměstnancům, takže já pak si neumím představit, jak takováto podoba bude atraktivní pro vstup do státní správy u mladé nebo střední generace, protože pracovně právní poměr kdekoliv jinde jim bude skýtat více možností se uplatit než samotná státní správa. Mohl bych pokračovat těch systémových nedostací. Tak tady paní Apolena hovořila také o té mezirezortní koordinaci. Víme, že rezortismus je velkým problémem naší státní správy a třeba zákon o státní službě, když se vyladil, tak umožnil jednotné řízení té státní správy v té personální organizační podobě. To teďko ten nový zákon opouští, takže každý úřad si bude moci nastavit tato pravidla po svém a asi se zase dostaneme do podoby jako v minulosti, kdy jedno ministerstvo se mělo pětistupňovou řídící strukturu, jiné třístupňovou a podobně. To všechno se těmi jednotnými pravidly, které dával šéf státní služby přes služební předpisy nebo metodické pokyny, vyhlášky, podařilo sjednotit. Jo, to v této době bohužel v tom zákoně nevidím.
21: Tolik ukázka z nového dílu podcastu Chyba systému. K poslechu je na webu Plusu, v podcastových aplikacích a v našem vysílání zítra po 11. A za celý tým odpoledního Plusu se už loučí Daniela Vrbová.
2: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
5: Hana Zagorová 80.
2: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
5: Marty Jandové,
2: Evy Burešové,
5: Kateřiny Marie Tiché,
2: Terezy Maškové,
5: Veroniky Kekubařové,
2: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
5: 24. listopadu v pražské Lucerně.
2: Více na www.zagorova80.cz.
1: Je 17 hodin.
6: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Ministr Tejc jednal s končící žalobkyní Lastoveckou, předala mu materiály k rezignaci. Firma SpaceX vstoupila na burzu. Její majitel Musk se díky tomu stal prvním dolarovým bilionářem. V Paříži sloužili zádušní mši za bývalou první dámu Širakovou. Zemřela minulý týden ve věku 93 let. Dobré odpoledne, zprávy má pro vás Naďa Procházková. Končící žalobkyně Petra Lastovecká předala ministru spravedlnosti za hnutí ANO Jeronýmu Tejcovi materiály, které vysvětlují její rezignaci. Lastovecká to řekla Českému rozhlasu po odpoledním jednání na ministerstvu. Žalobkyně minulý týden rezignovala po 25 letech ve funkci, prý kvůli ztrátě důvěry k vedení státního zastupitelství. Podrobněji se ke schůzce nechtěla vyjadřovat.
9: Panu ministrovi jsem předložila materiály, které konkrétně dokázali,

0: 10 obviněných v kauze manipulace veřejných zakázek v Moravskoslezském kraji přiznalo vinu a přijme trest. Podle úřadu Evropského veřejného žalobce je mezi nimi i bývalý náměstek hejtmana Jakub Unucka, dřív z ODS. Kauza se týká manipulování veřejných zakázek na úklid silnic a marketingové služby. Podle pověřeného evropského žalobce Víta Koupila se Unucka dohodl na 3letém podmíněném trestu a pokutě 2,5 milionu korun.
1: Bylo ohledněno, že pan obviněný od začátku se doznával k té trestné činnosti litoval, byla patrná sebereflexe, kdy jsme dospěli k závěru, že není nutno na něj působit přísnějším nepodmíněným trestem, přičemž zdůrazňuji, že mu byl uložen ten důrazný peněžitý majetkový trest, se kterým on souhlasil.
0: Peněžitý trest desetinásobně převyšuje způsobenou škodu. Dohodu ještě bude schvalovat Krajský soud v Ostravě.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Elon Musk se stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Pomohl mu k tomu vysoký zájem o akcie jeho společnosti SpaceX, která dnes vstoupila na burzu. V rámci primárního úpisu společnost prodala všechny nabízené akcie za 75 miliard dolarů. Podle předběžných propočtů by akcie mohly v úvodu obchodování zpevnit alespoň o 28% na 174 dolarů za kus. S tržní hodnotou kolem 2 bilionů dolarů se Muskova firma stala jednou z nejcennějších společností na světě. Uživatelé po celém světě hlásí problémy s přístupem ke službám společnosti Meta. Týká se to například sítí Facebook, Instagram a Messenger. Výpadku kvůli tomu čelí i internetová stránka Down Detector, která slouží k nahlašování technických závad na internetu. Společnost Meta se k tomu zatím oficiálně nevyjádřila. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ve Francii se rozloučili s bývalou první dámou Bernadette Chiracovou. Manželka ex-prezidenta Jacquesa Chiraca zemřela minulý týden ve věku 93 let.
3: Zádušní mše za bývalou první dámu byla v pařížské bazilice svaté Klotildy. Rozloučila se tam s ní současná první dáma Brigitte Macronová, která uvedla, že jí Bernadette Chiracová hodně pomohla. Hold ji vzdali i bývalí prezidenti François Hollande a Nicolas Sarkozy.
4: Byli jsme si s Bernadette vždy velmi blízcí. Vydával se mi i v časech, kdy jsme s Jacquesem měli velké spory. On jí dokonce zakazoval mě vídat.
3: Popsal v televizi CNews ex-prezident Nicolas Sarkozy. Bývalá americká první dáma Hillary Clintonová označila Chiracovou za svou inspiraci. Před 3 lety vznikl o bývalé francouzské první dámě film s názvem Bernadette. Chiracovou v něm stvárnila francouzská herečka Catherine Deneuve. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Provoz pražského metra na lince C komplikuje dopravní nehoda. Metro nejezdí mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pražského povstání. Pražský dopravní podnik o tom informoval na svém webu. V daném úseku postupně zavádí náhradní autobusovou dopravu XC. Nehoda se stala krátce před 4:30. Provoz je zastavený do odvolání. Jsou tu dopravní informace. V Praze je stále silný provoz, fronty po pojíždí po jižní spojce směrem na Černý most jsou od Spořilovské k Průmyslové asi na 20 minut. Zdržení na jižní spojce směr Smíchov 20 minut se po pojíždí od magistrály k Barandovskému mostu. Regulují už i průjezd tunely, jsou kolony Vradlické, Plzeňské, Patočkově i Povltavské v Troji. Zdržení je často desítky minut. A taky na Pražském okruhu naberete dlouhé zpoždění z letiště na D1. Asi 30 minut se jede v koloně od plzeňské dálnice D5 k Ořechu. A na 20 minut je fronta i z D1 na letiště od Lochkovského tunelu k Ořechu. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí zítra čekejme zpočátku velkou oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami. Postupně budou srážky ustávat a oblačnost se protrhá. Teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravě až 25, na horách kolem 14. To byly zprávy, teď už 20 minut Radiožurnálu.
5: Co by přineslo zmírnění zákona o střetu zájmů, známého jako Lex Babiš? Je nebo není šéf hnutí ANO a předseda vlády ve střetu zájmů? A jak je to s vymáháním dříve neoprávněně vyplacených dotací? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je poslankyně hnutí Svoboda a přímá demokracie a předsedkyně dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu Marie Pošarová. Dobrý den.
6: Dobrý den i vám.
5: Rozhovor natáčíme předpolednem. Spolu s dalšími třemi koaličními poslanci jste v úterý předložili návrh novely zákona o střetu zájmů. Proč zrovna teď?

0: Tak my už jsme o tom delší dobu hovořili, já jsem to několikrát kritizovala, ať už v televizi, tak i na Seznam zprávy, že prostě ten zákon je problematický, protože má různé výkladové jakoby situace a my jsme chtěli ho prostě zjednoznačnit, aby přesně ten zákon prostě, aby byl jednoznačný a ne, aby si ho každý vysvětloval prostě jiným způsobem a také vlastně přizpůsobit i evropskému právu, evropskému nařízení, protože se vymykal a když se podíváme, tak ten zákon o střetu zájmu vlastně byl tenkrát napsaný jenom kvůli jediné osobě a to byl bohužel pan Andrej Babiš a když se podíváme i do zahraničí, samozřejmě ty zákony o střetu zájmu tam jsou, mají, ale bohužel u nás byl udělaný tak, že vyloženě prostě byl napsán vyloženě přímo konkrétně na tu jednu osobu.
1: A v čem je, promiňte, současná úprava zákona o střetu zájmu podle vás nedostatečná?
0: Kulin je nedostatečná, protože tam vlastně se nerozlišují nárokový, nenárokový dotace a vlastně ten zákon se přizpůsobuje i zákonu, který platí i v ostatních zemích Evropské unie. Takže ty pravidla vlastně jsme sjednotili, jako mají ostatní země Evropské unie, protože byl jeden z nejpřísnějších z celé Evropské unie.
1: Advokát a odborník na správní právo Aleš Rozehnal řekl pro aktuálně CZ, že novela v podstatné části vede k vyprázdnění samotné myšlenky systémového střetu zájmu. Jste si toho vědoma?
0: Nejsem a říkám, to by pak musel napadnout všechny zákony o střetu zájmu v rámci Evropské unie i ve všech zemích, protože ten zákon, říkám, upravujeme tak, jak to mají i v ostatních zemích Evropské unie. To znamená, aby tam byl jasný přímý střet zájmu, to znamená poskytovatele dotací a příjemce dotací. To znamená, když bude třeba ministr zemědělství mít pozemky a čerpat nárokové dotace, samozřejmě na ty nárok má, protože tam to je na plochu, tam jako nemůže být ani jako jiný střet zájmu, ale pokud se týká nenárokových dotací, třeba zelenou naftu nebo to, tak už by byl samozřejmě ve střetu zájmu, protože jak by byl poskytovatel, tak samozřejmě i příjemce, takže co se týče těch investičních, třeba řeknu dotací nenárokových, tak na to prostě by už nárok neměl. Takže ten přímej střet, upravuje se tam opravdu ten přímej střet a jak říkám, sjednocuje se to i s těmi ostatními zeměmi Evropské unie.
1: Ještě se k tomu s dovolením vrátíme, ale chci se zeptat, spolu s vámi je pod novelou podepsán Radek Vondráček a David Pražák z ANO a taky Filip
0: David
1: Turek.
0: David Pražák, ano.
1: Já jsem říkal
0: Radek. Ne, taky Radek.
1: Radek Vondráček, David Pražák a Filip Turek za Motoristy. Kdo to znění fakticky formuloval? Jak ten návrh vznikal?
0: Tak tady jde o to, že ten zákon vlastně už je od roku 2016 vlastně v platnosti, kdy tam prostě to napsal pan Plíšek vlastně z TOP 09. Samozřejmě pak to byl, já tomu říkám takový ten Lex Babiš 1, pak byl Lex Babiš 2, protože Michálek upravoval nějaké věci, prostě řeknu v tom Plíškově zákoně, protože tam to nebylo právě vyjasnění a tam se stalo to, že on, ta sněmovna v minulém období ten zákon přijala, akorát, že to bylo shozeno ústavním soudem právě jako přílepek k jinému zákonu a vlastně to můžete pak vlastně říct, že i Piráti a TOP 09 vlastně jako chtějí to samé, co chceme teďko vlastně my.
1: Promiňte,
0: a my
1: já jsem se ptal, kdo to fyzicky psal?
0: Fyzicky psal, byl to tým právníků, který vlastně sladěval ten zákon o střetu zájmu s ostatními zeměmi Evropské unie.
1: Vy jste mezi předkladateli, čím konkrétně jste do textu přispěla vy osobně, co jste do něj vložila?
0: Tak, konkrétně vyloženě nic, akorát jsem tam kritizovala právě, a to tam je, co se týče vlastně konceptu, kde tam bylo ovládání, vlastně co se týče majetku a firmy a tam je to vlastně převedeno teďko na skutečného majitele, bylo to vlastně i předtím, co tam bylo kritizováno a právě k tomu byl i ten pozměňovací návrh toho Michálka a tady jde o to, že když někdo je příjemce dotací, tak když se podíváte do registru, tak vy vlastně nezjistíte, jako kdo ovládá nebo neovládá. Tam prostě vidíte toho skutečného majitele. A toto v tom zákoně je, a prostě říkám ještě díky tomu, že tam přesně nebylo napsáno nárokový, nenárokový dotace, bylo to napsáno plošně, tak teďko vyloženě je to tam napsáno konkrétně. A to je to, co jsem kritizovala i v předchozích měsících i v minulém volebním období.
1: Součástí návrhu je mimo jiné změna zákona o státním zemědělském intervenčním fondu. Jenom připomínám, že jeho dozorčí radu vedete, takže tu úpravu jste nějakým způsobem vy iniciovala?
0: To myslíte, co konkrétně myslíte, tu úpravu těch roků?
1: Ne, ne, ne, tam konkrétně je tam pasáž, která se věnuje právě státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a mě by zajímalo, na to jsem se chtěl ptát já vás, co se teda má měnit?
0: Myslíte, co se týče těch vrácení neoprávněných dotací?
1: Vím jenom, že je tam pasáž, která
0: se
1: ono, věnuje...
0: To je ono, ano, ano, ano. To je v té úpravě prekluzní lhůty právě na to zahájení a vrácení neoprávněných dotací a to jsou ty roky.
1: A to se týká teda konkrétně
0: To je toho SIFu, státního zemědělského intervenčního fondu, protože každá republika má svůj nějaký fond, třeba řeknu, každá republika, v každé republice se to prostě Evropské unie nazývá trošku jinak.
1: Co se mění u nás
0: konkrétně?
1: Mění
0: se to zkrácení té délky, té prekluzní lhuty, protože doteďka byla vlastně v rámci 10 let od dne vlastně vyplácení dotací a teď se to sjednocuje, protože i dle nařízení Evropské unie má být 4 roky a já jsem si tady přinesla i dokument a když se podíváte i v ostatních zemích, Dánské království, Estonská republika, Francouzská, Italská, tak všude to platí ty 4 roky.
1: Víte, ale mě víc zajímá Česká republika.
0: Já vím, ale já to říkám z toho důvodu, že my to sjednocujeme, my jsme říkali, budeme sjednocovat.
1: Jasně, a jaký to má důvod, aby to bylo stejné jako v těch republikách, které jste
0: Důvodem je, že proběhl i soud v rámci firmy Schorn Pharma, kde soud právě to shodil, že těch 10 let je vlastně jakoby chybně u nás napsaný, neakceptuje
1: to
0: soud.
1: A proč by to mělo být chybně?
0: Protože máte nařízení Evropské unie a my musíme implementovat nařízení a by to být jako...
1: Vy s tím přicházíte teď a ono to opravdu nahrává přímo Agrofertu, kdy v letech, jenom připomenu, 2017 až 2021 byly holdingu neoprávněně vyplaceny dotace a Evropská unie odmítla proplatit. No a teď by měla firma ty peníze státu vrátit. Protože ale navrhujete retroaktivitu, tak by rázem to bylo
0: promlčené.
1: Já vím,
0: ale stejně, jak říkám, ty soudy to stejně shodily, takže i takhle by to soudy shodily, protože ty 4 roky mají být ode dne vzniku nesrovnalosti.
1: A není to zbytečné tady to vkládat do legislativy, když říkáte, že to shodí soudy?
0: No, proto říkám, že kvůli tomu my opravujeme ten zákon o střetu zájmu.
1: A proč to má být uplatněno zpětně?
0: Říkám, to já konkrétně nevím, to možná bude vědět právník Radek Vondráček, já nejsem právník, ale možná je to i z toho důvodu, že právě jak jsou zbytečně pak vedený ty soudy, které to budou shodit, platí vlastně to daňoví poplatníci, takže možná se tam předpokládá, že prostě zbytečně stát by zaplatil třeba za soudy, ale říkám, to nevím, to se spíš zeptejte nějakého právníka.
1: No a promiňte, myslíte, že těch 7 miliard nebude ve státním rozpočtu chybět, které se tam nevrátí?
0: 7 miliard. Já nevím, kde berete tuto částku. Do dneška nikdo i státní zemědělský intervenční fond prostě všechny tyhle ty částky vyvrátil. Jestli hovoříte, tam je asi, myslím, 5 miliard, kde 4,5 miliardy zhruba byly nárokový dotacích. Na to prostě jako to všechno proplatila Evropská unie.
1: 5 miliard, i to je málo?
0: Dobře, ale to neplatili naši daňoví poplatníci, to prostě platila Evropská unie vlastně z peněz tedy ostatních států, třeba peněz ostatních států Evropské unie. Poplatníci České republiky to neplatili. To jsou nárokové dotace, které jsou prostě na plochu a na ty nárok má, takže...
1: Kolik by tedy měl vracet Agrofert neoprávně vyplacených
0: dotací? Co vím, tak momentálně není nic, co bych po něm chtěla Evropská unie, aby se jako vymáhalo. Není tam prostě nic. Já jsem se bavila s ředitelem státního zemědělského intervenčního fondu a ten mi řekl, že tam není nic, co by oni po nich vymáhali.
1: Ten návrh té novely, kterou jste předložili v úterý, konzultovali jste se šéfem ANO Andrejem Babišem?
0: Ne, nekonzultovali.
1: Nekonzultovali, ale
0: není ani důvod s díky tomu, že já jsem v zemědělském výboru a vlastně týká se to vlastně dotací, tak já jsem to skonzultovala s panem Radimem Fialou a i s panem tedy Okamurou teďko.
1: Poslankyně Marie Pošarová z SPD, místopředsedkyně sněmovního zemědělského výboru, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Když se tady vrátíme k té vámi navrhované novele zákona o střetu zájmů, ředitel české pobočky Transparency International David Kotora je přesvědčen, že hlavním cílem je upravit zákon tak, aby vyhovoval současnému premiéru Babišovi. A řekl, sledujeme pod další kapitolu takzvaného state capture v Česku, tedy ovládnutí státu skrze ohýbání zákonu tak, aby vyhovovali vládním politikům. Jak to chcete vyvrátit?
0: Tak to pak může se stěžovat na ten zákon u všech členských zemí Evropské unie, protože říkám, ten zákon, tak jak je napsaný tady, tak platí v ostatních zemích Evropské unie, takže to by pak musel napadnout ten zákon, vlastně řeknu, u všech zemí prostě v Evropské unii, a já to řeknu jenom tak, proč to není jenom jako kvůli panu premiérovi, takže návrh zaprvé má obecnou působnost a dopadá na všechny příjemce dotací, takže jakoby ne jenom prostě jak se tady říká, že to je vůči jako panu premiérovi, a nepodlahá to vlastně jenom na jednu firmu, na jednoho člověka. Navrhovaná změna právě vychází z té dlouhodobé debaty, já už jsem o tom říkám mluvila předchozí období v posledních měsících celkem často, a je to právě soulad českého vlastně práva s tou evropskou úpravou, jo. A je to i z důvodu právní jistoty, protože jako chtít někde jako 10 let prostě ještě něco vymáhat, kolikrát ty firmy už ani nejsou, zaniknou, a pak jako řešit ještě něco zpětně jako pak nedává smysl. Těch 10 let, co tady jako máme i v České republice, je, říkám, naprostý unikát. Já vůbec nechápu, proč tenkrát se tam dávalo 10 let, když ve všech ostatních zemích Evropské unie ty se řídili tím nařízením.
1: Když to opakujete, tak já zopakuju svoji otázku, jo. Proč to ale chcete uplatnit retrospektivně?
0: Jak říkám, je to možná jenom kvůli tím, třeba řeknu soudům, protože jako zřejmě se nevedou jenom kvůli premiérovi, ale těch soudů je tam zřejmě víc, jo, protože říkám, dopadá to na všechny příjemce pak dotací, a tím pádem ten soud pak prostě řeknu, bude prohraný a zbytečně prostě pak lidé přijdou o ty peníze.
1: Víte, třeba ústavní právník Ondřej Preuss z Univerzity Karlovy, bylo to citováno docela obecně, tak možná se to k vám taky dostalo, považuje návrh zákona za skandální a docela průhledný, a když cituji jeho slova pro novinky.cz, působí to, jako by smyslem nebylo chránění zájmů veřejnosti. Mezi řádky je naprosto zřejmé, že jde spíše o zájmy konkrétní korporace, která z toho procvítá. V čem tedy ten zákon chrání zájmy veřejnosti? Podle vás?
0: No, ten upravuje jasně, kdo je ve střetu zájmu, kdo je v přímém střetu zájmu, tak jak prostě ten zákon měl být napsán, původně smysl těch zákonodárců. Protože, jak říkám, opět se opakuji, pokud ten právník má něco za skandálního, tak to musí mít ve všech zemích Evropské unie. A jako tvrdit, že to je jenom kvůli jednomu člověku, jak říkám,
1: ano, to jste zopakovala, já tomu rozumím, ale teď je to tak, že firma člena vlády nesmí čerpat dotace, tedy státní dotace, ani získávat veřejné zakázky. Co je na tom špatně? Protože vy říkáte, že by nově ten zákaz měl dopadat pouze na ten úřad, který daný politik přímo řídí. Jenomže, jak zdůvodníte to, že všichni členové vlády rozhodují často společně, to přece není izolovaná záležitost.
0: Dobře, ale tak jeden člověk nemůže nic změnit, to můžete napadnout Evropskou komisi, kdy
1: já
0: jeden
1: se neptám na Evropskou komisi,
0: já vím,
1: se tam
0: ale
1: na
0: vládu. Já vám ukazuju ten princip, když jeden člověk z Evropské komise bude chtít něco prosadit a ostatní členové nebudou chtít, tak taky neprosadí nic. Jo? Takže tady jeden člověk nemůže, prostě říkám, nic ovlivnit. A třeba bych řekla, kdyby byl, třeba pan premiér, by nebyl premiér, ale byl by třeba, já nevím, ministr, ať už zdravotnictví nebo to, a čerpal by třeba dotace v rámci zdravotnictví, tak tam prostě ten jasný střet zájmu je, jak říkám, týká se to poskytovatele a příjemce dotací, a samozřejmě ten zákon bude i zkoumat i ty úředníci a tak, jestli nejsou ty, kteří to budou přisuzovat, jestli také nejsou ve střetu zájmu, takže tam se to vlastně rozšiřuje.
1: Vy jste uvedla ten příklad, víte, úředníky. Tak znamená to teda, že například premiér, který napřímo neřídí žádný resort, a jak vy tvrdíte, tak nemá možnost nic ovlivnit, by mohl vesele brát všechny dotace dál?
0: Ale tak říkám, on není poskytovatel těch dotací. No takže
1: mohl. Mohl by je, mohl, protože tak jako, on to ne,
0: určitě, ale říkám,
1: neovládá, jak říkáte.
0: Ano, ale tak to mají i ostatní státy zemí Evropské unie. Já v tom problém nevidím, protože on není ten poskytovatel.
1: Mimochodem, vláda chce, teď trošku odboču, ale daňově zvýhodnit zdravotní benefity, které poskytují kromě jiných kliniky Andreje Babiše. To by podle vašeho návrhu bylo tedy v pořádku, protože premiér není ministrem financí.
0: Víte, my toto zrovna kritizujeme. Honza Síla právě upozorňuje na to, že se tam navyšují zbytečně, že si nemyslí, že by mělo dojít k tomu navýšení, takže co se týče v různých platbách, tak my jsme to samozřejmě kritizovali, protože i v koalici nemáme na všechno samozřejmě jednotný názor.
1: Tak dobře, že to kritizujete, ale není to právě konkrétní příklad toho flagrantního střetu zájmu a jedná se o premiéra, který, jak říkáte, nic bezprostředně neřídí.
0: Jak říkám, ale řídí to prostě ministr zdravotnictví, pan Vojtěch, a je to na něm, jestli to bude chtít udělat, nebude chtít udělat, samozřejmě o tom bude hlasovat vláda a možná i parlament, takže no, uvidíme,
1: pravda,
0: jak to dopadne.
1: Je pravda, že o daních rozhoduje minister financí, ale to je vedlejší, tak mám takový příklad. Včerejší Hospodářské noviny oznámili, že ministryně financí Alena Schillerová připravuje zvýhodnění daňového odpočtu majitelům hypoték na pokyn Andreje Babiše, což veřejnost, pokud jim nic takového nežádá. Není to jasný důkaz toho, že premiér pochopitelně může ovlivnit resortní ministry?
0: Tak může samozřejmě doporučit, ale jako od toho jsou ministři, aby se oni sami rozhodli, jestli to budou chtít udělat nebo nebudou. Určitě jsou to kompetentní osoby. Samozřejmě, že může udělat nějaké doporučení. Já za panem Babišem chodím taky osobně. Také ho žádám třeba o různé změny nebo to, jestli by třeba nějakým způsobem to nebylo projednáno i v hnutí ANO, aby se pro něco jako rozhodli, ale v zápětí říkám, kdy to je rozhodnutí toho konkrétního ministra.
1: Poslankyně Marie Pošerová z SPD, místopředsedkyně sněmovního zemědělského výboru, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Výrazné oslabení zákona o střetu zájmu spočívá také v novém omezení jeho platnosti jen na nenárokové dotace, tedy na různé investice do technologií strojového parku a podobně. Vy už jste se o tom zmínila několikrát. Proč by se tedy neměl týkat takzvaných nárokových dotací?
0: No, protože ty nárokové dotace jsou na plochu, to nemůžete prostě žádným způsobem ovlivnit.
1: Promiňte, ale kritéria přece může vláda upravovat.
0: Jako dotace na plochu, ale prostě jsou pro všechny. Jo, takže nemůžete říct zase, že to je pro jednoho člověka. Nehledě na to, že tady máme redistribuční sazbu z minulých let, která vlastně jasně zvýhodňuje, a zase to máme unikátně, máme skoro nejvyšší z celé země Evropské unie, která naopak postihuje ty větší zemědělce, ty větší plochy, a zvýhodňuje samozřejmě ty, kteří hospodaří na menších plochách. Takže jako říct, že tady jako minulá vláda, prostě třeba to můžeme rovnou říct, že minulá vláda to udělala vlastně kvůli Andrejovi Babišovi proti velkým firmám. Takže tady máte úplně, vidíte vlastně opačný případ, co udělala vlastně minulá vláda, a teď jako v uvozovkách chcete říct, jako že tahle vláda jako to bude dělat jinak jenom kvůli tomu, že tady je Andrej Babiš. To mně přijde prostě takový jako úplně scestný, ale když se podíváme i do zahraničí, tak ty jdou právě naopak opačnou cestou, že tu redistribuční sazbu snižujou a zvýhodňujou větší farmáře, větší zemědělce, kteří hospodaří na větší ploše, protože si uvědomili, že když budou hospodařit na větší ploše a pak si tam rozpustí ty náklady, tak je pak samozřejmě i ta jejich výroba, ta jejich hospodaření, vlastně ten výrobek vyjde na levnější cenu, takže naopak zjistili, že prostě je lepší slučovat i ty zemědělce do nějakých větších spolků.
1: No, pokud vím, tak Česká republika má v rámci Evropské unie poměrově největší plochu, tak asi to byl ten důvod, proč bylo to potřeba upravit.
0: Já vím, ale právě to zemědělství taky jsme dřív měli na lepší úrovni, než třeba máme teď, a právě díky tomu, že kolikrát jsme tady přijímali různá nařízení, která přišla z Bruselu, protože ty si to většinou dělali, hlavně ty větší státy, ať už třeba Německo, Francie, k obrazu svému, ale samozřejmě zjišťují, že pokud prostě ta cena má být těch potravin levnější, tak je třeba scelovat. Takže když se podíváme teďko na západ, tak naopak právě tam dochází z toho scelování. Jak říkám, většinou ty zákony si tam samozřejmě ty největší státy upravují právě podle potřeb svých států.
1: No, jak myslíte, že by tady v případě přijetí novely zákona o střetu zájmu ve vámi navrhovaném znění reagovala Evropská komise? Na Unii jste se už tady několikrát odvolávala.
0: No, já jsem na to právě zvědavá, protože říkám, kdyby měli problém s tím zákonem, tak to pak musí mít problém i s tím zákonem v ostatních zemích, takže já jsem opravdu na to zvědavá, jakým způsobem se k tomu postaví. Každopádně to byli Piráti, kteří to zvedli, který prostě cokoliv se jim tady nelíbí, tak běží žalovat do Evropské unie, protože vidí, že tady už je nebere vážně ani současná opozice, ani řeknu strana ODS, TOP 09, STAN a další ostatní prostě strany, a bohužel oni jsou tací, který se vším prostě jako běží, místo aby se to vyřešilo tady v České republice, tak se vším prostě běží a říkají Evropské unie, je tohle, to oni dělají špatně a tak.
1: A myslíte, že je to nutné? Ono asi by Evropská komise reagovala bez tak, ne?
0: Já vám to řeknu takhle, kdyby Evropská komise tam měla nějaký problém, tak nebudou vyplácet dotace ani v minulých období v roce 2017-2021. Takže já nevidím důvod, proč by jim to tam...
1: Pokud jim neproplatili a budeme
0: říkám,
1: je muset zaplatit
0: ne,
1: z našich
0: není to,
1: peněz.
0: Není to pravda. Doteďka proplatili všechno, zeptejte se ředitele státního zemědělského intervenčního fondu. Bohužel to se tady hovoří o neproplacených nějakých peněz, nebo že to platí daňový poplatníci. Není to tak.
1: Proč by tedy měl konkrétně v tom případě, o kterém jsme mluvili, Agrofert, vracet těch 5 až 7 miliard, o kterých jsme mluvili, jste to rozporoval, ale... že ta částka není taková.
0: Je tam 5,1 miliard, říkám 4,5 miliardy zhruba byly nárokových dotací, asi 800 nebo kolik milionů bylo nenárokových, a jak říkám, kdyby tam byl problém, tak co dělala minulá vláda, proč to tady neřešila, proč to...
1: Co proto dělá současná vláda?
0: Já říkám,
1: tam není co vracet.
0: Tam je všechno v pořádku.
1: Proč by to teda měla proto něco dělat minulá vláda, když tvrdíte, že to bylo v pořádku?
0: Protože oni tvrdili, že to v pořádku právě není. Oni tady začali říkat čísla 7 miliard, nevím, kdo teďka, kde to vzali. A je zajímavý. Když
1: říkáte 5,1, tak já tomu nerozumím. Dluží nebo nedluží Agrofert českému státu něco?
0: Nedluží.
1: Ne, nemá nedluží. Co vracet.
0: Nedluží, jestli se vedou někde nějaké soudní spory, to já osobně nevím, ale co vím, tak z Evropská komise se nic nechce vracet po České republice.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s poslankyní SPD a předsedkyní dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu Marií Pošarovou. Děkuju. Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Laboratoř. Proč se včely téměř neopijí? Jak tropické vosy v Karibiku zvládají konflikty? A jak žijí včely samotářky na hřbitově ve státě New York?
3: Obrovské agregaci 5,5 milionů včel. Mají rádi tu odhalenou půdu a okolní rostliny, případně jabloňové sady.
4: Přezimují jako dospělci pod zemí a jsou proto už začátkem jara připraveny na opylování jarních květin.
2: Laboratoř Martiny Maškové. Zítra dopoledne po 10. na Plusu.
5: Je 17 hodin a 30 minut.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Dobré odpoledne. V Evropské unii dnes začínají platit nová azylová pravidla. Zavádí je migrační pakt schválený před 2 lety. Podle Evropské komise má zrychlit azylová řízení nebo zpřísnit ochranu vnějších hranic. Zároveň se spouští i takzvaná povinná solidarita, v rámci které si mají členské státy navzájem pomáhat se zvládáním migrační situace finančně, materiálně nebo tím, že přijmou část žadatelů o azyl. Česko má kvůli velkému množství ukrajinských uprchlíků z této povinnosti zatím výjimku. Ministerstvo dopravy varuje před falešnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných podvodných SMS zpráv v nedávné době výrazně přibylo. Ministerstvo doporučuje na ně nereagovat, protože informace o dopravních přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMS. Český voják, který byl v Demokratické republice Kongo v oblasti s ebolou, je ode dneška propuštěný z karantény. Informovala o tom armáda na sociální síti X. Šlo o preventivní karanténu. Voják se totiž nedostal do kontaktu s nemocí. Pobýval ale v oblasti s potvrzeným ohniskem eboly. Voják byl v Kongu na pozorovací mírové misi Organizace spojených národů. Po návratu do Česka strávil 3 týdny ve specializovaném armádním centru biologické ochrany v Těchonině na Orlicko-Ústecku. Kriminalisté obvinili strojvedoucího, který na začátku května řídil vlak se 3 promile alkoholu. Policie o tom informovala na síti X. Podle ní strojvedoucí na trati mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou na některých zastávkách cestujícím neotevíral dveře. Měl pomalé rozjezdy a postupně nabíral zpoždění. Kriminalisté ho viní z ohrožení pod vlivem návykové látky. Za to mu hrozí až 3 roky vězení. Vila Šťastny v Brně dnes převzala 2 krabice s pozůstalostí po architektu Ernstu Wiesnerovi. Ten vilu i další budovy v Brně v meziválečném období navrhoval. Od přítele architektovy rodiny z Velké Británie, kam se Wiesner kvůli nacistům přestěhoval v roce 1939, vila od něj získala třeba zápisník, disertační práci nebo fotografie. Počasí zítra nás čeká velká oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami. Postupně se oblačnost protrhá. Teploty 19 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. A teď pojďme na dopravu. Na dálnici D1 je dlouhá fronta za výjezdem z Prahy do Brna. V omezení na 24. kilometru byla nehoda, už je odklizená, ale fronty jsou od Pražského okruhu z 12. kilometru asi na 30 minut. Na D5 se z Rozvadova do Prahy je zastavený provoz u Plzně, na 89. kilometru jsou hasiči u hořícího kamionu. Dobře dojeďte. To byly zprávy, vy už si poslechněte reprízu pořadu Osobnost Plus.
6: Není v pořádku, že se může kdokoliv veřejně hanlivě vyjadřovat o druhých lidech. Chtěla jsem otevřít téma, které přesahuje jeden pořad nebo jednu osobu. Říká saxofonistka Kateřina Janečková, která se stala terčem tvrdé a nevýbírové kritiky stylisty Filipa Vaňka na bulvárním serveru Super.cz. Hudebnice si to nenechala líbit a proti dehonestujícímu komentáři se ohradila. Jak tenká hranice je mezi kritikou a šikanou? A jak se z IT odbornice stala známou saxofonistkou, která hrála i pro Billa Clintona. Dobrý den.
7: Dobrý den, Světlano, děkuji za pozvání.
6: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
8: Osobnost Plus.
6: Nohy jako terénní krůta, 2 hleny, co visí podél boku. I tahle slova použil stylista Filip Vaněk v pořadu o módě bulvárního serveru Super.cz. Jak moc se vás to dotklo?
7: Teď, když jste to zopakovala znovu a já už jsem ta označení slyšela teď opravdu asi posté, protože jsem i stříhala to video zpětně s mojí reakcí, tak pořád mám z toho husí kůži. A je to z toho důvodu, že já jsem hodně citlivý člověk a vnímám taková označení, i když je někdo nálepkuje komukoliv vedle mě a netýká se to přímo mé osoby. Takže samozřejmě v první chvíli mě to zamrzelo. Teď mám tu husí kůži, protože to rozpoutalo mnohem větší vír, než bych čekala. Ale na druhou stranu, co se týče jako konkrétně, pokud mě to nějak uráží, tak teď vám s odstupem můžu říct, že už vůbec, protože mi to dalo obrovskou lekci. A spíš zatím vidím právě trošku jiné problémy, které mám pocit, že je třeba řešit.
6: Vy jste kritické video k vašemu oblečení na brněnském plese dostala se zpožděním zhruba 2 až 3 měsíců, tuším. A říkala jste, že jste na plese zrovna prožívala období, kdy jste se necítila úplně dobře ve svém vlastním těle. Co vám tehdy, když to video jste si pustila úplně poprvé, proběhlo hlavou?
7: Vlastně ono to bylo ještě trošku jinak a souvisí to s tou otázkou, kterou mi pokládáte, protože já jsem to video viděla asi, řekněme, měsíc po tom, co vyšlo ale reagovala jsem skutečně až 2 měsíce potom, a to z toho důvodu, že já jsem odletěla na Srí Lanku na ajurvédský pobyt, protože opravdu jsem byla psychicky tak jako vyždímaná a měla jsem pocit, že prožívám nějakou osobní transformaci v osobním životě, byla jsem po rozchodu, stěhování a podobně, že takováhle jako povrchní urážka v tu chvíli pro mě byla záležitostí, které se vůbec nechci věnovat. A to bylo rozhodnutí, které jsem v tu chvíli udělala, odletěla jsem si na tu dovolenou a ve chvíli, kdy jsem se konečně trošku dala dokupy a získala jsem kapacitu vůbec věnovat se něčemu jinému, tak jsem si říkala, hele, ale tohle přece ten nevnímám, že je dobrý nápad, aby někdo mohl takhle veřejně o komkoliv mluvit a možná by stálo za to poukázat na daný problém, ale spíše pro lidi, kteří začínají v tom show businesse. Jo, protože já, abych vám řekla pravdu, tak já jsem měla pocit, že najednou jsem se objevila úplně v nové společnosti. Já jsem za to strašně vděčná, úplně jsem se tím splnila svůj sen a chci určitě hrát na podobných typech akcích, ale bylo pro mě obrovským překvapením, že s něčím takovým se tam člověk může setkat. A proto ta moje reakce, to video, které jsem následně vydala, mělo být spíš varováním pro nové začínající umělce.
6: Na videu, které jste natočila, říkáte, že není v pořádku, že se může kdokoliv veřejně hanlivě vyjadřovat o druhých lidech. Vaše video spustilo na jedné straně velkou vlnu solidarity, ale taky spoustu problematických komentářů na adresu módního stylisty. Jaké proto máte vysvětlení?
7: Já si myslím, že pořád je to ta stejná pohádka v podstatě, co řešíme ze strany toho stylisty. Teď jsem opravdu opatrná na to, co budu říkat, ale já vnímám hodně negativity kolem sebe a lidi, kteří třeba mají v sobě stres a tlak, který neřeší. Já jsem ho v tu chvíli řešila třeba tou ajurvédou, což je trošku extrém, ale snažím se pořád jako pročišťovat nějak svoji psychiku a bych se prostě cítila dobře. Ve chvíli, kdy to lidi nedělají, to je můj názor, tak si myslím, že pak kolem sebe šíří tu negativitu a může se stát, že o druhých mluví špatně. A možná i to se stalo v těch komentářích.
6: Čekala jste, že to spustí i tohle?
7: Tohle mě upřímně vůbec nenapadlo. A bylo to pro mě obtížné a byla jsem z toho smutná, protože jsem si říkala na jednu stranu, mám radost, že se mě ti lidé zastávají a je to krásný pocit, ale na druhou stranu, jak jsem vám říkala na začátku rozhovoru, tak jsem citlivý člověk a je mi jedno, jestli někdo haní mého, teď to přeženu, nepřítele, nebo moji nejlepší kamarádku, je mi to prostě nepříjemné a myslím si, že by se to mělo změnit a měly by se nastavit nějaké hranice v tom, co se dá veřejně říkat o druhých. Já chápu, že tady jsou nějaké snahy o to, aby se to změnilo a je to velmi těžké ty hranice nastavit, ale tady třeba pojďme mluvit vyloženě o té módě. Tam si myslím, že ta móda je opravdu může být povrchní záležitost a mám spoustu kamarádů, kteří absolutně nechápou, proč si žena koupí kabelku za x tisíc, ale pro mě je tam mnohem větší hloubka, protože já miluji umění a je pro mě úžasný moc si vzít, řeknu, do muzea jdu se podívat na obraz, ale tady si můžu vzít kabelku, která pro mě má třeba historii v rámci dějin vlastně lidstva, jo? Třeba nosila ji Diana, princezna a prostě vidím za tím mnohem více. A to už je potom úplně zase jiné téma. Takže pokud chce někdo mluvit o módě a jako kritizovat, tak si myslím, že tam je potřeba, já jsem se do toho trošku zamotala.
6: To vůbec nevadí.
7: Rozjíždím více témat.
6: Mluvila jste o té hranici, což je věc, na kterou se chci zeptat. Kde je pro vás osobně ta hranice mezi oprávněnou kritikou a už šikanou? Protože šikanou to nazvala třeba módní návrhářka Beata Rajská, to, co se stalo vám.
7: Já jsem v první chvíli, když jsem zjistila, že v tom pořadu Fashion Boss je řeč o mně, měla vlastně radost a očekávání, že se třeba dozvím, co mi právě lichotí. Jo, pro mě by to byla čest slyšet od zkušeného stylisty, co mi sedne a co ne. Ale já jsem se to tam za prvé nedozvěděla a za druhé tam vlastně komentování skrze to, že mám nohy jako krutá, tak se bylo svedeno na to, že se bavíme o materiálu té látky, ale to přece vůbec nedává žádný smysl. Takže pro mě najednou ty argumenty, já jsem se to pak pouštěla několikrát a říkala jsem si, já prostě se cítím jakoby dotčena, že jo, v tu první chvíli, když jsem to viděla. A myslím si, že ta hranice je právě v tu chvíli, kdy člověk z toho nemá žádné poučení a možná je to i jenom o pocitu. Když jako cítím, já si myslím, že mám jako nějakou kritiku, dokážu myslet konstruktivně a dokážu si opravdu vzít tu konstruktivní kritiku z druhé strany, ale ve chvíli, kdy cítím jenom smutek a vlastně nevím, jako kde si z toho vyzobat něco, z čeho se poučím, tak v tu chvíli to není nic jiného, než jako trápení vlastně.
9: A berete to jako šikanu?
7: Já jsem jako šikanu to neberu. To si myslím, že je možná trošku přehnané, ale takhle. Já totiž uvažuju nad tím, že teďka v těch posledních dnech s tím, co se rozjelo v rámci těch komentářů a dalších článků, které vyšly kolem pana Stelisty Vaňka, tak jsem pochopila, že on tohle dělá docela běžně, že kritizuje jiné lidi za oblékání. Takže si pak pokládám spíš otázku, šikanuje teda všechny lidi, kteří se neumí oblékat? Já nevím, já jsem šikanu zažila na základce a tam se mi smáli za to, že jsem třeba měla sukni, která se jim nelíbila. A teď, když se mě na to ptáte, tak asi to byl podobný pocit.
9: No, vy už jste to nakousla, že stylista Filip Vaněk kritizuje velmi nevybíravě spoustu osobností ze showbiznesu, ale nikdo z nich se takhle hlasitě jako by neohradil. Proč myslíte, že to nikdo neudělal?
7: Já si na 90% myslím, že to je právě proto, že jim to za to nestojí. Že to byl ten pocit, který já jsem měla v souvislosti s řešením mnohem tíživějších situací v mém životě, než se věnovat tomu, že se tady někdo vyjádřil špatně o mém outfitu. Ale pak, jak už jsem říkala, uznala jsem za vhodné se k tomu vyjádřit a najednou se ukázalo, že je vlastně spousta celebrit, kteří jsou v showbiznesu už delší dobu a kteří vlastně nad tím mávnou rukou a řeknou, no jo, ale takhle to tady je, proto já na ty akce nechodím, protože mě to za to nestojí, jako já nechci být kritizován, nechci tady zažívat vlastně tuhle negativní vlnu a tím se zase vracím k poselství toho videa, proč jsem ho vydávala. Já jsem chtěla varovat ty začínající umělce, kteří se třeba taky chtějí dostat na ty úžasné akce, kde hraju já, protože vás tam může potkat tohle. A najednou jsem zjistila, aha, ale ono to vlastně nějakým způsobem trápí i ty
9: nejenom
7: lidi, kteří
9: vás.
7: Jsou... Ano, ano.
9: Proti nelichotivému komentáři jste se ohradila s tím, že jste chtěla otevřít téma, které přesahuje jeden pořad nebo jednu osobu. Tak to se asi povedlo. Co teď dál? Věříte, že se něco změní, že se někdo zamyslí, nebo že třeba i módní stylista Filip Vaněk bude dávat víc pozor na to, co říká, aby někomu neubližoval?
7: Myslím si, že já pana stylistu Vaňka neznám, takže nevím, jak je schopný sebekritiky, ale já spíš vnímám, že by asi ta změna měla přijít spíš od toho média, které dává prostor vůbec se takhle vyjadřovat. To bych si třeba já osobně přála. Mrzí mě, že vlastně tady ta strana se k tomu vůbec nějak nevyjádřila. Myslím teďka to médium nebo ten pořad. A samozřejmě jim jde o nejvíc o sledovanost. Takže ve chvíli, kdy se tam vyjadří o někom takhle s prostým způsobem, tak to prostě přitahuje lidi a to je bohužel taková jako lidská povaha po senzaci prahnoucí. A co se stane teď? Já bych si strašně přála, aby třeba společně s tou Beatou Rajskou, která je tady prostě 30 let a odvádí neuvěřitelnou práci a kvalitní, tak skrze třeba i nějaký ten mocnější hlas, než je ten můj hlásek, se podařilo
9: nastavit hranice.
7: Jo. Určitě je to o nastavení hranic a možná spíš ukazovat tu módu jako něco fakt krásného, protože pokud chceme, aby lidi se oblékali krásně, tak ve chvíli, kdy je budeme nazývat takhle hulváckým způsobem, tak tím podle mě ještě víc vyděsíme A kdo potom bude chtít si dát záležet na módě, když já třeba mě teďka čekají Vary, jo, a kdybych si to brala nějak jako k srdci, tak se snad i bojím se tam projít někde na kolonádě, aby mě tam zase někdo neskritizoval. Ale naštěstí prostě já tu módu miluju a baví mě se oblékat podle sebe a budu to dělat dál.
9: Říká saxofonistka Kateřina Janečková, která je hostem Osobnosti Plus.
8: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Vy jste ještě před pár lety realitním developerům radila s ovládáním softwaru nebo se správou produktových kampaní ve vyhledávačích. Musela jsem si to napsat. Teď jste umělkyně na plný úvazek. Četla jsem, že impulzem k tomu byla touha po smysluplné investici do vašich snů. Jak dlouho jste o profesionální kariéře saxofonistky snila?
7: To snění začalo určitě v dětství, ale to jsou takové ty sny, co to dítě... Já jsem sněla i o tom, že budu astronautka, takže postupně jsem od toho upustila. Ale člověk možná, čím je starší, tak tím víc, já to tak mám, jsem se zamilovala do života. Začala jsem si říkat, že chci zkoušet cestovat, zkoušet profese, cestovat do všech zemí, kam mě vůbec napadne, a získávat nové zkušenosti, nové přátelství. A stejně tak mě napadlo, jaké by to bylo zkusit si právě splnit tady ten dětský sen. A to se povedlo vlastně i díky tomu covidu, který jsme zažili všichni v karanténě, a někdo vyráběl roušky a pletl si svetry a já jsem prostě cvičila na saxofon, abych si ten sen mohla splnit.
9: Vy jste mi říkala předtím, než jsme šli do studia, že chodíte na hodiny saxofonu. Proč pořád ještě chodíte na hodiny?
7: Ano, no tak to je nekonečná práce a myslím si, že na hodiny doufám, budu chodit celý život a že těch hodin budu mít víc a víc, protože já třeba za sebou nemám konzervatoř, takže pro mě je to pořád velká výzva být skvělou hráčkou na saxofon. Uvědomuji si, že pořád se mám kam posouvat, ale to se týká vlastně všeho, ať už oblékání, nebo komunikace s moderátory v rádiu, a nebo právě toho hraní, takže mě to neskutečně baví a naplňuje. Určitě nikdy nechci usnout na vavřínech, protože ten život se děje právě teď a já prostě chci zkoušet, co až ta moje hlava nebo to tělo dokáže.
9: Jaká cesta vedla k vašemu naplnění snu? Bylo to hladké, anebo to někdy někde drhlo?
7: Drhlo to jak blázen. Určitě to není jízda po skluzavce do růžových peříček a celou dobu s úsměvem, ale těch pádů tam bylo opravdu hodně a ono ve chvíli, kdy člověk žije právě ten svůj sen s tou největší vášní a často na adrenalinu, protože těch výzev tam bylo a pořád je strašně moc, tak se pak jednoduše může stát, že v tom trošku ztratí sám sebe. A mně se to stalo několikrát, ale teď se mi to sice pořád stává, ale už to není třeba tak hrozné, že bych skončila v nemocnici. Doufám, že se to zase dlouho nestane, protože jsem se poučila, snažím se z těch chyb poučit a jako všechno, je to takový klišé, ale říká se, že to je o tom balancu a ten se snažím teďka najít i já, takže jsem se z Prahy odstěhovala do Olomouce a to mi úplně stačilo na to, abych našla větší klid v tom prostředí, ve kterém se pohybuju a tím pádem můžu třeba i víc kvalitně tvořit a není to jenom o tom, že ve sprintu odehrávám 3 akce denně a tím to potom vlastně postrádá úplně tu radost.
9: Trochu klišé taky je, že saxofon je spíš hudební nástroj pro muže. Jak jste se k němu jako malá holka dostala?
7: Mm-hmm. Zase je to přes ženy, protože moje maminka miluje saxofon, moje teta miluje saxofon, takže to byl jejich nápad a já jsem jako ta holčička dost trpěla v zušce, protože jsem tehdy chodila ještě na příčnou flétnu, která byla přesně ten nástroj pro tu 11-letou holčičku, ale jako těžký saxofon, myslím jako na váhu, tak už jenom tím jsem trpěla. Ale naštěstí my jsme tam měli potom úžasné učitele. Myslím si, že třeba to je, může být inspirací i pro rodiče dětí, který hrajou na nástroje a třeba je to nebaví. Zkuste si fakt dát záležet na tom, k jakým učitelům chodí. Je tady spousta učitelů, kteří se snaží vytvářet něco navíc ve smyslu různých bandů, ať už zuškovských a nebo i v rámci, když se podíváte ve svém městě, tak věřím, že tam je možnost, jak se může to dítě potkávat s muzikanty.
9: A najít ten správný hudební nástroj.
7: To taky. Ale hlavně to nadšení, jo. Fakt, aby to toho člověka hlavně bavilo a nebyla to jenom dřina.
9: Podle vás má v dnešní době šanci na úspěch každý muzikant, který pochopí, že je třeba sdílet mimo tvorbu taky vlastní příběh a osobnost. Takže, i když nebudu nejlepší muzikantka a budu aktivní třeba na sociálních sítích a budu sdílet i svůj příběh a své soukromí, tak prorazím?
7: Ajajajajaj. Tady bohužel musím odpovědět trošku na smutnou notu. Protože si myslím, že tady jsme se dostali trošku za hranu, že ve společnosti není tolik lidí, kteří rozumí hudbě a často ten první dojem je třeba právě ta energie, nebo ta show, nebo ten příběh, který může vlastně ještě jako převážit tu dovednost toho muzikanta. A ano, můžete mít úspěch, ale myslím si, že to je o nějakém svědomí.
9: A není to tvrdá daň za úspěch, to, že budu někde sdílet svůj příběh, ale zároveň budu dobrá muzikantka, ale nebudu ta nejlepší, ale budu mít víc posluchačů právě proto, že se budu s těmi posluchači dělit taky o to, co dělám v soukromí.
7: Ano, jo, tak to je úplně jiná pohádka, tak tady to bych šla sama proti sobě, kdybych s vámi nesouhlasila a myslím si, nebo tak to vnímám u svých posluchačů, že se mi daří rozdávat jim radost, ale taky inspirovat právě k tomu, aby i oni změnili svoje povolání a šli si za svým snem. A je to často velký zásah do soukromí, ale pro mě je to absolutně přirozené a zatím to dělám ráda, ale taky už si musím nastavovat nějaké hranice. Takže tady se možná nebavíme úplně o umění, jako o hudbě, ale spíš je to, jak bychom to nazvali, je to příběh vlastně toho muzikanta, který...
9: A co je ten váš příběh? Co byste chtěla, aby o vás lidi věděli, aby si řekli, Kateřina Janečková je?
7: Určitě člověk, který miluje život a nikdy nedovolí, aby v něm trpěl déle, než je třeba.
9: Vy jste pro časopis Forbes řekla, Češi jsou zvyklí nechávat si projevování emocí buď doma, nebo si pomáhají alkoholem. To se mi nelíbí, proto lidi ráda motivuju a ukazuju jim, jak osvobozující je projevit emoce svobodně. A je to pro mnoho lidí šokující a inspirující. Tak co se děje na vašich koncertech nebo na vašich vystoupeních jiného, než to, že hrajete na saxofon?
7: Myslím si, že právě tam vidí, jak jsem říkala, tu lásku k životu. Já na těch koncertech se dostávám úplně do jiné energie než v běžném životě, kdy prožívám emoci té hudby, která mi prostupuje prostě celým tělem skrz dech až do toho nástroje a já si dovoluju tu emoci vyjádřit. A často je to flow, která už jenom to může lidi inspirovat a může nás napojit na sebe navzájem. A často je to prostě party, kdy třeba ani ten alkohol není potřeba, protože lidi vidí, že já se dokážu bavit i bez něj a pak prostě tančíme na stole a pak prostě se smějeme a je to taková dětská radost a nemusíme ráno vstávat s kocovinou a říct si, no jo, my jsme tančili na tom stole, to jsme se strašně opili. Přece není důvod, proč na to jako svalovat nebo proč hledat nějakou obhajobu. Naopak, dovolit si být autentičtí, být sami sebou a ideálně se z těch koncertů přenášet tady tu zkušenost i do běžného života.
9: Vy jste 12 let hrála v symfonickém orchestru, ale po cestě na Tenerife jste svůj život radikálně změnila. Jaký to byl pocit, když jste poprvé si stoupla na ulici a zahrála? Na ulici, jen tak.
7: Tak nejdřív jsem se extrémně bála, přišlo mi to absolutně nevhodné. Už jenom to, že do prašné cesty se tam člověk hodí v vozovkách ten klobouk, do kterého vám mají náhodní kolem jdoucí házat mince. Takže já všude říkám, my tady považujeme poluční muzikanty za žebráky, ale já vám tady Svetlano řeknu na rovinu, já jsem se tak cítila poprvé taky. Přišlo mi to absolutně nepatřičné, ale stačilo pár minut a najednou lidi kolem vás se zastavují, začnou interagovat, dají se s vámi do řeči a během velmi krátké doby zjistíte, že to je to nejlepší, co můžete zažít jako muzikant, protože to je totální křest ohněm. Nic víc obnažujícího v tomto smyslu prostě nemůžete zažít. Jo.
9: Kde se na světě umí lidi nejvíc odvázat? Když hrajete kde, tak máte pocit, že to je přesně to místo, kde byste dokázala třeba i žít a hrát na té ulici.
7: Tak mě se potvrzuje i tady, když hraju třeba pro Italii, tak byli to nějací italští bankéři, kteří měli večeři a já jsem jim k tomu hrála a mělo to být taková pohodička. Stejně začali tančit a zvrátilo se to v úžasnou party, takže určitě Itálie, Španělsko, Řecko, to jsou státy a kultura, která mi je hodně blízká.
9: Vy jste před 2 lety na přání prezidenta Petra Pavla zahrála bývalému americkému prezidentovi Billu Clintonovi v pražské Redutě. Měla jste trému?
7: No, já si myslím, že jsem byla tak otřesená z té příležitosti, že jsem to vůbec nevnímala, že tréma jako to už se tam nedostalo, tady ten pocit. Já jsem tam chodila po Redutě, dívala jsem se na lidi a měla jsem tendenci se stále přesvědčovat, jestli to není nějaká chyba nebo omyl. Ač tedy pan prezident mi to v uvozovkách slíbil asi 3 měsíce předtím. A ne, že bych chtěla někdy zpochybňovat jeho slovo, ale přece jenom to bylo gesto, které jsem nečekala, že se naplní. A ono se to fakt stalo.
9: Vy jste s Billem Clintonem měla šanci i mluvit. O čem jste si povídali?
7: Ano, tak překvapilo mě, že do toho času bylo docela dost. A teď mluvím třeba o minutě 40 vteřinách. A překvapilo mě, jak přítomný byl. Měla jsem pocit, že mě opravdu vnímá a zajímal se samozřejmě o to, jaký mám saxofon, jakou mám hubici na saxofonu, takže jsme se bavili čistě o takových těch saxofonových věcech.
9: No a když to pak dobře dopadlo, tak jaký je to pocit, můžete říct, hrála jsem pro Billa Clintona?
7: Mně se o tomhle velmi těžce mluví, protože opravdu je to zkušenost, která mě hodně přerostla a já ještě pořád ji nemám zpracovanou. Takže ano, v tu chvíli to byla absolutní radost, euforie, něco neuvěřitelného. Vnímala jsem, že to je nějaký milník, který mě zase posune dál. Ale takhle zpětně, tak ono to je možná dobře nepřipouštět si takové velké zážitky, protože určitě nechci nikdy spichnout. Takže jsem za to moc vděčná.
9: A máte někoho, komu byste v životě strašně ráda zahrála?
7: Já mám sen potkat se saxofonistkou Jardine Sax, to je Izraelka, se kterou se tak míjíme po světě. Když jsem byla v New Yorku, tak už jsme byli domluvené, že se potkáme. Pak to nevyšlo, stejně tak v Praze, když tady hrála. Ale já mám pocit, že jednou to vyjde a to by bylo super, protože je můj vzor.
9: Tak vám přeju, ať to vyjde. To byla Kateřina Janečková, saxofonistka, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuju vám za to.
7: Děkuju moc.
9: A od mikrofonu zdraví Svetlana Vitovská.
8: Radiokniha.
10: Autokratické režimy se staly politickým fenoménem 21. století. Společná pro ně je nekompromisní snaha vzít vlastním občanům jakýkoliv vliv na fungování státu, zadusit transparentnost a pronásledovat každého, kdo se proti ním postaví. Jejich vůdci mají jediný cíl – udržet si osobní bohatství a moc za každou cenu. Tyto režimy a jejich provázanost popsala historička a novinářka N. Applebaumová v knize Autokracie SRO – Diktátoři, kteří chtějí řídit svět.
8: Radiokniha dnes 30 minut před půlnocí na Plusu. 18 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Vesmírná a technologická společnost SpaceX je na burze. Musk je díky tomu prvním dolarovým bilionářem. Írán je ochotný uzavřít dohodu se Spojenými státy, pokud do toho nebude zasahovat Izrael. Čeští fotbalisté vstoupili do mistrovství světa prohrou s Jižní Koreou. Kolona popojíždí na D1 u Moudletic směrem do Brna. A počasí zítra čekejte převážně velkou oblačnost, na severovýchodě zaprší a teploměry ukážou většinou maximálně 23 stupňů. Dobrý páteční večer vám přeje Anna Horáčková.
12: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Elon Musk se stává prvním dolarovým bilionářem na světě. Stovky miliard k jeho majetku přidává dnešní úspěšný vstup jeho společnosti SpaceX na burzu. Při něm investoři ocenili jeho vesmírnou a technologickou společnost na zhruba 2 biliony dolarů.
13: S akciemi SpaceX se v New Yorku v tuto chvíli ještě nezačalo obchodovat, ale podle prvních zpráv jejich otevírací cena oproti té upisovací stoupla o téměř čtvrtinu. Akciový analytik Tomáš Cverna říká.
14: SpaceX se zařadí mezi jednu z největších společností na světě.
13: Řada analytiků považuje akcie SpaceX za velmi drahé. Rozdíl mezi upisovacími 135 dolary a otevírací cenou na burze kolem 160 dolarů ale ukazuje, jak velký zájem investoři o SpaceX mají a že se na mnoho z nich nedostalo, říká Tomáš Vlk z Patria Finance.
15: Takový si to určitě budou chtít potom koupit během začátku regulérního obchodování.
13: Kvůli obrovskému zájmu investorů se v nejbližších dnech očekává další zvýšení cen akcí SpaceX. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
11: Ministr spravedlnosti se sešel s končící státní zástupkyní Petrou Lastovou.

0: Jeroným Tejc za ANO nechtěl detaily schůzky komentovat. Řekl, že si cení lastovecké odvahy otevřeně promluvit o poměrech ve státním zastupitelství.
1: Samozřejmě sdělím, zda a jaké kroky v té věci v rámci svých kompetencí ministra budu činit.
0: Tejc už dříve řekl, že se kvůli stavu státního zastupitelství chce sejít i s nejvyšší státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
2: Začíná festival Smetanova Litomyšl. Tématem je letos příroda. Do dramaturgie se promítne jak výběrem skladeb, tak celkovou snahou přemýšlet o vztahu člověka, hudby a okolního světa.
3: Festival zahájí Česká filharmonie pod taktovkou amerického dirigenta Davida Robertsona.
4: Zámek, ve kterém hrajeme, je nádherný a akustika je výborná, jak pro měkké, tak i hlasité pasáže, což určitě musíte mít ve skladbě Valštínův tábor i ve svěcení jara.
3: Říká David Robertson. Téma přírody se ponese festivalem nejenom dramaturgicky. Pořadatelé se i letos po sobě snaží zanechat minimální ekologickou stopu, třeba tím, že místo řezaných květin budou dávat účinkujícím trvalky.
5: Ten jediný úkol vlastně byl naladit umělce, a aby nelitovali květiny a nechali jí v Litomyšli.
3: Dodává ředitel festivalu Michal Medek. Smetanova Litomyšl potrvá do 5. července. Naděja Kubínková, Radiožurnál.
2: Na počest obyvatel vyhlazené obce Lidice dnes můžou lidé zapálit svíčky v místech, kde stála lidická stavení. Symbolicky tak znovu probudí život v oknech domů zmizelé vesnice. Nacisti srovnali Lidice se zemí 10. června 1942 jako odvetu za atentát na Reinharda Heydricha. Muži byli zastřeleni, ženy odvlečeny do koncentračních táborů a většina dětí zavražděna nebo poslána na převýchovu. Vzpomínková akce začíná v památníku Lidice za půl hodiny.
6: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
2: Ukrajina pokračuje v dálkových úderech na Rusko. Ukrajinský generální štáb oznámil, že jeho nepilotované letouny zasáhly a poškodily dvě velké rafinérie v ruském Tatarstánu.
7: Zásah rafinérie v tatarstánském Nižněkamsku potvrdili na sociálních sítích očití svědci. Jeden z dronů přitom zasáhl obytný dům a zničil 4 patra. Podle ukrajinského generálního štábu byly cílem dronů rafinérie Taneko a Taif NK a na místech dopadů vypukly požáry. Generální štáb upřesnil, že na operaci se podíleli také příslušníci povstalecké organizace Černá jiskra. Podle šéfa regionu Rustama Minichanova byli zraněni 3 lidé. Kyjev informoval také o zásahu chemičky na výrobu kaučuku v Toljaty, která zpracovává suroviny i pro ruský vojenský průmysl. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Ukrajinské zpravodajské služby naopak varovaly před další hrozbou masivního útoku Rusů. Americký prezident Donald Trump označil íránské úniky z připravovaného memoranda za falešné. Iránská státní tisková agentura MER zveřejnila 14-bodový návrh. Prakticky všechny položky v něm vyznívají ve prospěch Teheránu. Před spekulacemi médií varoval i iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi. Podpis memoranda podle něj nikdy nebyl blíž.
8: Pokud do jednání nebudou zasahovat třetí strany, je mír možný. Vše nyní závisí na vůli Američanů. Uvidíme, jak se jim podaří neutralizovat snahy těchto rušivých aktérů.
9: Uvedl iránský ministr kulturního dědictví a turismu Reza Salehi Amiri. Za onu třetí stranu označil sionistický režim, tedy Izrael. I z iránské strany tak přibývá náznaků, že se podpis americko-iránského memoranda o porozumění blíží. Memorandum by mělo zahájit 30-denní období jednání o skutečné dohodě. Pro Washington zůstává prioritou zamezit Íránu ve výrobě a držení jaderných zbraní. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
2: Brno má ode dneška most Adama Bernaua, pojmenovaný podle jedné postavy seriálu Návštěvníci z 80. let. Silniční most stojí právě na místě seriálového domu Adama Bernaua, který v příběhu zachvátil požár.
10: Zde jsou údajně ztracené sešity dějiny a přelomu 20. století Adama Bernaua.
2: Filmaři tehdy využili dům určený k demolici a v brněnských Žabovřeskách je teď reportér Šimon Franz.
11: Adama Bernaua teď už na jeho mostě připomíná 8 metrů vysoký murál, který spolu s jeho autorem Oliverem Hellerem odhalil i herec Josef Dvořák, tedy představitel Leo Kejna alias Emila Karase. Malba vyobrazuje čtveřici z expedice Adam 84 před domem Adama Bernaua. Ten má vás okna svého pokoje. Slavnost doprovodili žáci základní školy ve Veří, kteří zahráli úvodní znělku seriálu. Podávají se tu amarouny a je tu i maketa auta geodetů. Pojmenování přišlo právě v den, kdy Adam Bernaua v seriálu slaví narození. narozeniny, tedy 12.

0: června. Z Brna Šimon Franc, Radiožurnál.
1: Čeští fotbalisté prohráli na úvod skupiny mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. V mexické Guadalajáře přitom vedli po gólu kapitána Ladislava Krejčího. Soupeř pak ale skóre otočil. Utkání hodnotil reprezentační golman Matěj Kovář.
2: Přišlo mi, že v určitých pasážích jsme byli dobře organizovaní, ale ve finále dostali jsme dva góly, jo? Takže musíme to zlepšit, aby ta naše defenziva byla ještě lepší a potom samozřejmě zlepšit trošku i nějakou tu práci na balón, ať předvedeme i něco směrem dopředu.
1: Druhým soupeřem českých fotbalistů na šampionátu bude ve čtvrtek v Atlantě Jihoafrická republika. Ta na úvod turnaje prohrála s domácím Mexikem 0-2. Zemřel bývalý fotbalový útočník a trenér Petr Uličný, bylo mu 76 let. V roce 2012 dovedl jako kouč olomouckou Sigmu k vítězství v domácím poháru. A kajakář Jakub Krejčí ovládl závod světového poháru ve vodním slalomu v německém Augsburgu. Český reprezentant tak navázal na domácí vítězství v pražské Troji a je v čele průběžného pořadí seriálu.
3: Kolona na D1 u Všechrom a nehoda u Bělodína. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh zpomalíte na 11. kilometru. Kolona se trhá do omezení na most Šmejkalka na 24. kilometr, pojedete 20 minut. Na D1 z Ostravy do Brna u nájezdu od Bělotína na 310. a 5. kilometru řeší nehodu, je tam pouze krátká kolona. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu na 58. kilometru opravují vozovku v pravém pruhu. Kolona začíná na 62. kilometru a je na 15 minut. A na D35 z Olomouce do Mohelnice od sjezdu na Litovel hlásíte kolonu na kilometru 247, šetří srážku dvou aut. Zdržíte se do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Před námi je deštivá noc, ochladí se na 14 až 10 stupňů Celsia. Zítra čekáme zpočátku velkou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině Česka s občasným deštěm nebo přehánkami. Postupně začnou od jeho západu srážky ustávat, ubude oblačnosti a bude až polojasno. Nejvyšší teploty v sobotu od 19 do 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude až 25 stupňů. Na horách se ta maxima udrží většinou kolem 14 stupňů, jen v Beskydech bude i 17. A foukat má většinou jen mírný vítr. Tolik zprávy. Teď už nabízíme publicistiku, moderuje Vladimír Kroc.
6: Jak důležité je pro zdejší farmaceutický průmysl spuštění nové výroby léků na hubnutí? Měly by léky proti obezitě hradit dětem od 12 let pojišťovny? Budou se díla Davida Hackneyho po jeho smrti prodávat za ještě vyšší ceny, než jsou dosavadní miliardové rekordy? A kolik lidí dnes přijde rozsvítit světlo do vypálených domů v Lidicích? V Ivanech u Prahy dnes oficiálně spustili výrobu léků proti obezitě a diabetu. Dánská firma Novo Nordisk investovala celkem 8 miliard korun do získání a modernizace továrny, kde se do té doby vyráběly součásti vakcíny proti covidu a kterou koupila od americké firmy Novavax. My jsme teď ve spojení s Davidem Kolářem, výkonným ředitelem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Dobrý den.
7: Hezký večer, děkuji za pozvání.
6: Tato nová výroba má podpořit rostoucí lokální poptávku po lécích na hubnutí typu Ozempic nebo Wegovy. Jak důležité je pro český farmaceutický průmysl, promiňte, že to bude právě v Česku?
7: Já myslím, že to je extrémně důležitá a dobrá zpráva nejenom pro český farmaceutický průmysl, ale pro celou Českou republiku. My tu investici můžeme vnímat samozřejmě ze dvou pohledů. První je ten finanční, 8 miliard už je značná investice, která samozřejmě podpoří českou ekonomiku na dlouhá léta dopředu. A my jako z tradice víme, že pokud se té firmě v té výrobě daří, tak ta investice většinou je následována dalšími investicemi, které souvisí s rozšiřováním té výroby, její modernizací. A i to jsme dneska v rámci toho slavnostního otevření slyšeli, že Novo Nordisk plánuje v České republice být dlouhodobým partnerem. No a ta druhá úroveň, která je pro nás důležitá, je ta, že se nejedná jenom o tu jednorázovou investici, ale samozřejmě to může Českou republiku obecně pozvednout v očích farmaceutických firm celosvětově a může se stát, že díky této investici právě těch firm do České republiky bude přicházet více.
6: Šéf Novo Nordisku řekl, že začnou nejdřív klinickými studiemi a klinickým vývojem nejnovějších generací produktů a potom budou navyšovat produkci. Jak složitý a náročný je vývoj těchto přípravků?
7: Ten vývoj a výzkum nových léčivých přípravků je extrémně náročný proces po všech stránkách. Co se týká času, tak dneska v ten průměr klinických i preklinických částí toho výzkumu a vývoje trvá 10 až 12 let. Samozřejmě je to náročné i finančně. Bavíme se o tom, že jeden léčivý přípravek stojí od počátku toho výzkumu až po jeho uvedení na trh přibližně 50 až 75 miliard korun. To jenom pro představu je 50 až 75% celého českého ročního lékového rozpočtu. A zároveň vy nikdy nevíte, jestli ta molekula, kterou zkoumáte, nakonec skutečně vlastně k pacientovi dorazí, protože z těch 10 000 molekul, které třeba na počátku toho vývoje máme a které vypadají, že by mohly skutečně přinášet pacientům přínos, tak ne všechny z nich, naopak drtivá většina neprojde všemi těmi přísnými klinickými zkouškami, aby prokázali svoji bezpečnost a účinnost. Takže je to skutečně velmi komplexní náročný proces, který zabere řadu let, stojí enormní množství prostředků a je sám o sobě podstatně rizikový.
6: Zároveň má ale třeba účinné látky semaglutid, což je právě součást Ozempiku, v řadě zemí vypršet patentová ochrana, nebo se to už stalo. Nehrozí firmě Novo Nordisk prudký pokles příjmu?
7: Tak ono s tou patentovou ochranou farmaceutické společnosti, které jsou inovativní a právě investují do toho výzkumu a vývoje, umí pracovat. Oni samozřejmě vědí, že ta patentová ochrana je stanovena nějakou určitou dobu, počítají s tím a proto vlastně neustále v tom výzkumu a vývoji pokračují, aby právě byli schopni vyvíjet třeba nové generace těchto léčiv, lepší, účinnější, bezpečnější, nebo třeba i v nějakých komfortnějších lékových formách, které budou potom podávány pacientovi. Takže si nemyslím, že by to bylo něco, s čím by se Novo Nordisk, stejně jako většina dalších inovativních firm, neuměla poprat nebo vypořádat se.
6: A zvyšuje to zároveň dostupnost těchto léků, které byly dosud dost drahé?
7: Tak obecně samozřejmě platí, že pokud ta firma má výrobu a svoje zaměstnance v České republice, tak Česká republika i v rámci té firemní kultury nebo té firemní prioritizace jde nahoru. To znamená, dá se určitě říct, že Česká republika v očích Novo Nordisku teďka nabrala na důležitosti. Zcela určitě tady bude dlouhodobě otevřený dialog s českou vládou, s českým ministerstvem zdravotnictví a myslím si, že nám to obecně může pomoci samozřejmě i z toho pohledu, jak budou ty léky dostupné pro české pacienty.
6: To jsou tedy léky na hubnutí, ale nejpozději od covidu řeší Evropská unie výpadky tak základních léků, jako jsou některá antibiotika nebo léky na bolest, a to kvůli závislosti na výrobě v Číně a Indii. Jak se daří obnovovat evropskou soběstačnost farmaceutického průmyslu?
7: Já možná jenom doplním, že se nejedná jenom o léky vlastně proti obezitě, ale jsou to vlastně i léky proti diabetu. Ano. Jsou teďka vlastně největší skupiny, ve kterých je Novo Nordisk aktivní. Co se týká té soběstačnosti, máte jednoznačně pravdu. Bohužel ani tato investice sama o sobě tu situaci nějak značně pro Českou republiku ani pro Evropu nezlepší, ale je to jeden z kručků, který prostě musíme udělat. Evropa dlouhodobě za těmi dalšími regiony zaostávala a proto se ta výroba právě přesouvá do zemí v Asii, nebo teďka i v posledních měsících a letech vidíme poměrně velkou expanzi ve Spojených státech tou politikou, kterou dělá pan prezident Trump. To znamená, Evropa se musí skutečně zamyslet, které ty klíčové léky bude chtít vyrábět na svém území. Musí ideálně spolupracovat samozřejmě se spřátelnými zeměmi, protože ta soběstačnost je extrémně složitá, aby byla dosažena v nějaké velké části toho portfolia léků, které dneska máme. Ta výroba i výzkum je obecně velmi globalizovaná a prakticky se dá říct, že asi Evropa nemá úplně kompetenci nebo spíše nemá kvalifikaci a objem těch svých prostředků, aby dokázala být soběstačná vlastně na celém tom lékovém trhu.
6: David Kolář, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Děkuju, nashledanou.
7: Moc krát děkuju, naslyšenou.
6: Obezním dětem by mohly léky na hubnutí hradit zdravotní pojišťovny. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO dnes řekl, že rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku. Konkrétní podmínky stanoví Státní ústav pro kontrolu léčiv v zatím neukončeném správním řízení. Oproti roku 1991 je obezních dětí čtyřnásobek. V roce 2024 jich bylo asi 12%. Oslovili jsme Janu Křenek-Malíkovou, předsedkyni sekce dětské obezitologie České pediatrické společnosti. Dobrý den.
8: Dobrý den.
6: Jsou moderní léky proti obezitě vhodné už v takto nízkém věku? Nehrozí nějaké komplikace?
8: Ano, ano. Tyhle léky jsou výhodné v tom věku, jsou užitečné, protože děti, které trpí obezitou, tak ne u všech nám ty režimová opatření, které my jim doporučujeme, tak fungují. A ne všechny děti dosahují té redukce hmotnosti takovou, jakou bychom chtěli na těch režimových opatření. Proto ty léky nám jako pomáhají zredukovat tu hmotnost a jak se ukazují studie, tak opravdu ty léky bezpečné jsou. Takže my je využíváme a využíváme je rádi, protože je to způsob, jak tu hmotnost správně jako zredukovat.
6: Je už, protože jsou to většinou moderní nové léky, dostatečně jasné, jestli po kýženém zubnutí a po vysazení léku proti obezitě nenastane takzvaný jojo efekt, kdy se nadváha vrátí?
8: Ano, to je strašně diskutované téma a je to tak. Prostě pokud musíme obezitu brát jako chronické onemocnění, chronické dlouhodobé onemocnění, které my léčíme, ale nevyléčíme. A ty studie ukazují, že pokud ty léky se vysadí, tak samozřejmě ta obezita se vrací a ta hmotnost jde pomalu nahoru. Je otázka toho, jak vlastně ty pacienti po ukončení té léčby jsou schopni dodržovat ta režimová opatření. Ale pokud pacienty léčíme, tak jim jasně vysvětlujeme, že je potřeba to léčit jako farmakologicky dlouhodobě. A vlastně teďka v současnosti nemáme jako data, protože ty léky jsou krátce. Jak dlouho ty pacienty budeme potřebovat léčit, jestli je budeme moct vysazovat, za jakých podmínek. Myslím si, že to nám ukáže až vlastně ta praxe dlouhodobá, protože k dispozici jsou relativně krátce pro děti, ale v současnosti počítáme s tím, že ty děti je budou brát dlouhodobě, ty léky.
6: Odborníci čekají, že v roce 2050 bude mít nadváhu nebo trpět obezitou polovina dětí. Jaké jsou hlavní příčiny?
8: No, je to vlastně to okolní obezitologické prostředí, které se je kolem nás. Ten vlastně životní styl kolem nás se rapidně změnil. Vlastně toho zdravého pohybu, které ty děti měly dříve, ubývá těch jednoduchých potravin, které ty děti konzumují, přiklání se k těm vysoce zpracovaným potravinám, energeticky náročným potravinám. Dále je to vlastně ten náš jako životní styl, který v současnosti je a do kterého ty děti vlastně vstupují, ať je to sociální sítě, čas strávený před obrazovkou. Podepisuje se na tom i nedostatek jako spánku, kterým ty děti trpí. Takže je to vlastně celá ta souhra, ten životní styl celé té společnosti. Nemyslím si, že za to můžou jenom ty děti, myslím si, že za to vlastně jsme odpovědní my jako celá společnost, jaký ten život v současnosti máme, tak se podepisuje prostě na těch dětech.
6: Jana Křenek-Malíková, předsedkyně sekce dětské obezitologie České pediatrické společnosti. Děkuju, nashledanou.
8: Děkuju, nashledanou.
6: Svět je kaleidoskop barev, světel a emocí. Stačí se jen dívat a tvořit. To jsou slova britského malíře Davida Hackneyho. Jeden z nejvýznamnějších a nejvlivnějších umělců 20. a 21. století zemřel ve čtvrtek v Londýně ve věku nedožitých 89 let. Jeho začátky jsou spojeny s abstrakcí a od 60. let, kdy se přestěhoval do Spojených států, začal spojovat malbu se slovem či textem. Do obrazů vkládal kousky básní, novinových článků nebo třeba i nápisů na záchodcích. Jako věčný experimentátor přijal za svá také aktuální média, jako fotografie, Polaroid, fax, počítač, iPad a tak dál. U telefonu je Helena Musilová, šéfkurátorka Galerie hlavního města Prahy. Dobrý den.
9: Dobrý den.
6: V čem tkvěla výjimečnost Davida Hackneyho?
9: Vy jste to vlastně naznačil, ale byla v tom, že dokázal přehodnotit nebo analyzovat způsob, jak se díváme. Proto používal všechny možná média, právě malbu, fotografii, ale to podstatné bylo zpochybnění tradičního předpokladu, že obraz je jednopohledový, fotografie jednopohledová, ale že vlastně skrze jeho tvorbu můžeme ptát po povaze dívání se a konstruování světa skrze obraz.
6: Jaký význam pro jeho tvorbu mělo to, že do malby často zakomponovával slova?
9: To není úplně tak nejpodstatnější. Myslím si, že zásadní je, že různě měnil perspektivu, měnil úhly pohledu a vlastně zpochybňoval to, člověk si neuvědomil, na co se dívá a vlastně musel u obrazu zůstat déle stát a přemýšlet. Vlastně celé jeho dílo vede člověka k tomu, aby se zastavil a snažil se pochopit, co to vlastně vidí, což se dá říct o spoustě malířů, ale u něho to bylo opravdu klíčová záležitost. Vlastně jeho způsob použití fotografie byl naprosto nezvyklý, kdy konstruoval obraz z mnoha milionů, to je moc možná, mnoha tisíců snímků do dosažení nějakého efektu a vlastně to zpochybnění pohledu je to, co je pro něho asi zásadní.
6: David Hackney byl jedním z prvních otevřeně homosexuálních umělců své generace v době, kdy to bylo ve Velké Británii stále tabu. Jak se to promítalo do jeho tvorby?
9: V podstatě strašně pozitivně. On zobrazoval homosexuální páry, jeho přátelé jako běžnou součást života. Tam nebyla žádná trápení se nad identitou, bylo to vlastně běžný pohled na to, jak můžou dva lidé spolu žít. A vlastně definitivně se to usadilo, tak když se dostal na konci 60. let do Kalifornie, kde ho oslovilo světlo, životní styl, vlastně ta jakási možná bezstarostnost života, která se přesně promítla do těch obrazů. Takže on je pro dějiny umění a hlavně dějiny queer a feministické čtení obrazu strašně důležitý právě v tom, že ukázal jakousi normalitu homosexuality a ne ty tabu, která vlastně se od toho často očekávaly.
6: Jeho díla se dnes prodávají za horentní sumy. Například v listopadu 2018 byl jeho obraz nazvaný Portrét umělce prodán v newyorské aukci za víc než 90 milionů dolarů, tedy skoro za 2 miliardy korun. Je myslitelné, že by po jeho skonu mohly ceny jeho děl ještě výš?
9: Já myslím, že to je naprosto myslitelné. Ty obrazy jsou vlastně krásné ve smyslu, že když se podíváte, vidíte bazén, což je někdy v podstatě hrozně zjednodušuju, ale vlastně máte z toho obrazu radost a vlastně to je hrozně příjemný ho mít doma. Zároveň je to sociální status, protože prostě řada těch obrazů je natolik známý, že když ho někoho uvidíte doma, tak víte, kdo je autorem a víte, kolik stál, takže tohle se všechno propojuje a je to podobný nádus, jaký se stal Picassovi a vlastně všem legendám, které zemřely, tak ty obrazy opravdu rostou a je to vlastně dobře, protože ty jeho díla jsou opravdu vlastně důležitá.
6: No v čem tedy vy osobně, dá-li se to říci v krátkosti, vidíte jeho hlavní odkaz?
9: V tom, že se vlastně učí opravdu dívat. Ono se to teoreticky tedy hrozně špatně jakoby pojmenovává, nicméně šel vždycky trošku proti proudu. V době, kdy například vypadalo, že klasická malba je mrtvá, tak ji znovu obnovil jako velmi důležitý fenomén způsobu vyjádření. Ukázal, že fotografie, která byla braná jako pravdivý obraz, tak pomohl k jejímu absolutnímu zpochybnění a tomu, že to je vlastně jeden z mnoha úhlů pohledu. Ukazoval ve svých malbách, že skrze obraz se dá vnímat plasticky, nejenom jedním pohledem, ale vlastně v mnoha vrstvách. A právě i to, že zobrazoval tady homosexuální páry jako naprosto běžnou součást, je vlastně důležitý počátek nějakého přijetí, takže těch rovin je strašně moc. On zároveň vstoupil i do dějin umění ve smyslu teoretika, protože napsal velmi zajímavou knihu Secret Knowledge, ve které ukázal, že i vlastně si celé dějiny umění pomáhají různými způsoby, jak manipulovat s viděním a vlastně tohle je pro ně asi to nejdůležitější.
6: Helena Musilová, šéfkurátorka Galerie hlavního města Prahy, děkujeme, nashledanou.
9: Nashledanou.
6: Ještě dodám, že dílo Davida Hackneyho je součástí aktuální výstavy v pražské galerii DOX. Už za pár minut po 6:30 začne tradiční vzpomínková akce na pietním území památníku Lidice na počest obyvatel této obce. Symbolicky se znovu rozsvítí okna někdejších domů. Každé světlo připomene jednu rodinu a jeden domov, které navždy zmizely po vypálení Lidic. Následovat bude děkovný koncert pro Lidice. Naším hostem je tamní starostka Veronika Kellerová. Dobrý den.
10: Dobrý den vám všem.
6: Jak dlouhá je to tradice světlo za Lidice, rozsvícení svíček na místech, kde stávaly původní lidické domy?
10: Tato tradice trvá už 13 let, vymyslela ji tehdejší asistentka pana ředitele doktora Červencla Renata Hanzlíková.
6: Nebo lidé si mohou mapu a svíčku vyzvednout na obecním úřadě v Lidicích, tak jak je to organizováno?
10: Já vás trochu poopravím. Ano. Ne, oni si u nás pouze rezervovali. A ta rezervace ta vznikla vlastně v době covidu, kdy jsme se nemohli potkávat a stýkat, tak jsem tenkrát řekla, dobře, tak si budou občané rozsvěcovat ty svíčky sami. A vlastně z toho vznikla tahle ta novodobá tradice, kdy si buď teda ti přeživší adoptují své domečky, anebo někdo z okolí, nebo i docela z dálky, dneska se mi například hlásili až z Brna, tak mají zájem o rozsvícení těch svých svíček a u nás se rezervují a teď přímo před tou akcí si je budou vyzvedávat na nádvoří muzea.
6: Kolik jich tedy by mělo být těch svíček?
10: Je 103 domů, čili 103 svíček bude rozsvěceno u každého z domu, ale protože je obrovský zájem a mě bylo moc líto jako říkat těm lidem, ne, bohužel už rozsvítit nemůžete, tak máme dalších 60 zájemců o rozsvícení svíček na základech kostela a školy, protože já jsem jim říkala, že tam bylo hodně oken a proto, jestli chtějí, tak můžou rozsvítit ty svíčky i na základech kostela a školy.
6: Jestli se nepletu, tak dřív to bývalo tak, že pokud nebyl ten zájem úplně, nechci říkat dostatečný, ale plný, tak ty svíčky zapalovali skauti. Teď je ten zájem tak velký, že vlastně, jestli to správně chápu, nestačíte ty lidi ani v uvozovkách uspokojit.
10: Přesně tak. Skauty máme tady samozřejmě dneska připravené taky pro jistotu, protože může se stát, že vzhledem k počasí, který nám letos moc nepřeje, ti zájemci o rozsvícení nepřijedou, takže nemusí mít někdo strach, že by domy nebyly rozsvěceni. Nicméně letos opravdu je poprvé tak velký zájem, že jsme nemohli uspokojit všechny zájemce o ty domečky, ale vymyslela jsem tuto alternativu a musím říct, že za sebe mě to strašně těší, protože a vážím si toho a jsem dojatá, protože moje rodina z Lidic pochází a znala jsem spoustu ještě těch lidických žen a přeživších dětí a myslím si, že by měli obrovskou radost, že lidé si tuto akci vzali za svou.
6: Co nabízí letošní program děkovného koncertu pro Lidice?
10: Letos nám přislíbili účast velice zajímavé osobnosti, Jitka Čvančárová, na kterou já se velmi těším, David Kraus a stálicí je solistka Lucie Silkenová.
6: No, děkuji za rozhovor, teď už nebudu zdržovat, protože vlastně za pár minut byste měli začít.
10: Začnu vydávat ty objednané svíčky, akcí. Přesně tak. Děkuju a mějte se moc hezky, naschledanou.
6: Děkuji za rozhovor, to byla Veronika Kellerová, starostka Lidic. Ještě připomenu, že zítra si tam 84. výročí vypálení obce nacisty připomenou pietním aktem. I tomu se budeme věnovat ve víkendové publicistice. Teď jsme u závěru večerní publicistiky páteční, no a připraveny jsou další aktuální zprávy. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.

0: 18.30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: V Česku ubývá obyvatel. Za první čtvrtletí letošního roku jejich počet klesl o necelých 20 tisíc. Česko má tak zhruba 10 milionů 900 tisíc obyvatel. Podle Českého statistického úřadu od ledna do března víc lidí zemřelo, než se narodilo. Úmrtí bylo přes 30 tisíc, nově narozených dětí jen 17,5 tisíce. Porodnost v Česku klesá už pátým rokem. Zároveň byl taky větší počet těch, kteří se ze země odstěhovali do zahraničí, než nově příchozích. Severoatlantická aliance v příštím roce omezí počet vojáků mírové mise v Kosovu. Vedení NATO tak reaguje na zlepšení tamní bezpečnostní situace v posledních letech. Aliance zároveň ujistila, že v případě zhoršení podmínek může své rozhodnutí vzít zpět. Mírová mise KFOR v balkánské zemi působí od konce války v roce 1999. V současnosti se na ní podílí přes 4600 vojáků z 31 zemí, včetně Česka. Kriminalisté obvinili strojvedoucího, který na začátku května řídil vlak se 3 promile alkoholu. Policie o tom informovala na síti X. Podle ní strojvedoucí na trati mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou na některých zastávkách cestujícím neotvíral dveře, měl pomalé rozjezdy a postupně nabíral zpoždění. Kriminalisté ho viní z ohrožení pod vlivem návykové látky. Za to mu hrozí až 3 roky vězení. A blízcí se dnes v pražských Strašnicích naposledy rozloučili s rozhlasovým sportovním novinářem a publicistou Karlem Tejkalem. Zemřel v sobotu ve věku 88 let. V československém rozhlase působil od 50. let minulého století, nejdřív jako sportovní redaktor. V roce 1968 komentoval politické dění během pražského jara a po okupaci vojsky Varšavské smlouvy musel z rozhlasu odejít. Po sametové revoluci se do rozhlasu vrátil. V roce 2008 získal novinářskou cenu Ferdinanda Peru. Po 500 postoupil kajakář Josef Dostál na mistrovství Evropy rychlostních kanoistů i do finále kilometrového závodu. A jak se v portugalském Montemoru dařilo dalším českým reprezentantům, to sledoval reportér Adam Kodet.
3: Dnešní program v Montemoru už skončil, kromě Josefa Dostála postoupila i kanoistka Denisa Řáhová na 200 metrů, to samé zvládl čtyřka jak Sobíšek, Špicar, Havel a Vorel a kajakářka Barbora Betlachová na 500 metrů a vše završili odpoledne postupy deblových posádek na 500 metrů, bratři Fuxové, Denisa Řáhová s Kamilou Šímovou a také kajakáři Jakub Špicar a Daniel Havel, takže celkem 7 českých postupů. Z Portugalska Adam Kodet, Radiožurnál.
4: Kolona na D1 u Všechrom a omezení u Soutic. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh ze 13. kilometru čekejte pomalejší provoz. Do omezení na 24. kilometr pojedete 25 minut. Sjíždět z dálnice se nevyplatí, okolní trasy přes Mnichovice nebo za Dolní Lomnicí jsou ucpané. Zaplnila se i silnice 3 v Mirošovicích před nájezdem na D1, tam navíc řeší i nehodu. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu na 58. kilometru opravují vozovku v pravém pruhu. Kolona teď začíná na 62. kilometru a je na 15 minut. A na pražském okruhu směrem z letiště na D1 zůstává kolona od dálnice D5 za Ořech na 15 minut. Opatrně ke konci kolony na 22. a 5. kilometru se srazil tahač s osobním autem. Průjezdný je pouze levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekejte zpočátku velkou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině Česka s občasným deštěm. Postupně začnou od jeho západu srážky ustávat, ubude oblačnosti a bude až polojasno. Nejvyšší teploty v sobotu 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy i 25. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Začátek platnosti migračního paktu. Návrh vládních zákonů zmírnit ustanovení zákona o střetu zájmů, či co brání Putinovi jednoduše ukončit válku. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
1: Názory a argumenty.
5: Ve všech zemích Evropské unie dneškem začíná platit soubor opatření známých jako migrační a azylový pakt. Domlouval se dlouhé roky a schválen byl nakonec před 2 lety. Česká republika se tehdy zdržela hlasování. Vloni pak Česko získalo dočasnou výjimku z principu solidarity vzhledem k tomu, že hostí množství uprchlíků z Ukrajiny a spadá tak do kategorie zemí zažívajících významnou migrační situaci. Současná česká vláda na svém prvním zasedání v loňském prosinci migrační pakt zcela odmítla. A o migračním a azylovém paktu a jeho důsledcích pro Českou republiku teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
0: Dobrý den.
5: Co se pro Česko dneškem změní? Jak pakt Češi pocítí?
0: Konkrétně a reálně se pro české občany v tuto chvíli prakticky nic nezmění. Možná někteří budou překvapeni, že tedy migrační pakt vstupuje v platnost a přitom česká vláda rozhodla, že tento pakt odmítá. Tak to je názorná ukázka toho, jak funguje česká politika, že když něco vláda odmítne, tak to ještě neznamená, že to pro Českou republiku neplatí, protože Česká republika je členem Evropské unie, takže se na ní vztahují různé věci, které jsou v rámci Evropské unie dohodnuté. A týká se to také současných nových pravidel, které mají řešit problémy s nelegální migrací především. Pro Českou republiku je dobře, že tato pravidla platí i pro tuto zemi a to v souvislosti s tím, že ta nová pravidla jsou nastavena tak, aby řešila problémy právě přílivu nelegálních uprchlíků. Dochází tam k nějakým věcem, které by měly lépe ochránit tu vnější hranici Evropské unie, měly by být ty procedury týkající se azylu rychlejší. Například v tom migračním paktu je také obsaženo takové ustanovení, že lidé, kteří očividně budou přicházet z bezpečných zemí, takže jim ani nebude de facto umožněno požádat o azyl a rovnou jejich vstup bude odmítán na území Evropské unie. Týká se to také například návratové politiky, kdy je velkým problémem to, že když lidé požádají o azyl a ten jim není udělen a de facto tedy nemají na území Evropské unie co pohledávat, tak ve velkém počtu se na tomto území nadále nacházejí, protože je problém je vrátit do zemí původu, protože ty země často odmítají. Tak v této souvislosti má být umožněno, aby byly, když tak, vráceny do jiných bezpečných zemí mimo Evropskou unii. Zkrátka těch opatření je celá řada a je zajímavé, že například Evropská unie, když posuzuje to, jak jednotlivé členské země se na ten migrační pakt připravili, jak ty nové podmínky postupně začlenují do svých pravidel, tak Česká republika patří mezi země, které jsou chváleny a nejsou rozhodně kritizovány za to, že by nějak ten nový migrační pakt, nová pravidla země odmítala. Samozřejmě velký spor je o takzvanou solidaritu v rámci toho migračního paktu, kdy některé země, které jsou velmi zatíženy přílivem uprchlíků, tak by mělo být umožněno, aby se s tím lépe vypořádali, buď to tím, že jiné členské země Evropské unie část těch uprchlíků přijmou nebo uhradí určité peníze do fondu solidarity nebo poskytnou třeba nějaké odborníky, technické zázemí a tak dále. Česká republika má vyjednánu výjimku a to v souvislosti s tím, že přijímá řadu lidí z Ukrajiny kvůli složité situaci tam. Ta výjimka platí rok a je velmi pravděpodobné, že bude i nadále prodloužena, takže z hlediska fungování České republiky se nic nemění. Naopak migrační pakt umožnil také ještě přijetí přísnějších azylových pravidel v České republice.
5: To byl kolega Petr Hartman. Petře, děkuji.
0: Naslyšenou.
5: Skupina poslanců zastupujících všechny strany vládní koalice předložila návrh změny zákona, který zmírňuje požadavky týkající se střetu zájmů politiků. Navrhují zrušit nyní platný plošný zákaz dotací pro společnosti vlastněné členem vlády. Střet zájmů by se týkal jen ministerstev, které jsou daným členem vlády přímo řízena. A rovněž navrhují, aby v zákoně bylo výslovně uvedeno, že se netýká nárokových dotací. Také snižují lhůtu, v níž může Státní zemědělský investiční fond vymáhat zpět dotace, které byly poskytnuty v rozporu se zákonem. Slovo má dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
6: Radek Vondráček a David Pražák z Hnutí ANO, Marie Pošarová z Okamurovy SPD a šedá eminence motoristů Filip Turek. To jsou poslanci, kteří tento týden předložili parlamentu návrh novely zákona o střetu zájmů. Návrh, který bývalý politik Jiří Lobkovic bez váhání označil za největší státní loupež v dějinách republiky. Jenže proč plýtvat tak patetickými slovy, ještě budou zapotřebí. To, co se skrývá pod názvem sněmovní tisk 221, je zatím jen oblek šitý premiéru Babišovi přesně na míru. Až bude schválen, zkrátí se státu lhůta vymáhat od podniků neprávem čerpané dotace z 10 let na 4 roky. Takže těch 7 miliard, které má podle současné litery zákona kvůli premiérově dřívějšímu střetu zájmu stát vymáhat na Agrofertu, bude promlčeno. A dnešní zákonná norma, podle níž nesmějí firmy, na kterých mají vládní činitelé majetkový podíl, získávat dotace ani veřejné zakázky, se zúží jen na konkrétní ministerstvo, které daný ministr přímo řídí. Tím pádem novela fakticky odstraní většinu současných omezení, která na premiéra kvůli střetu zájmu dopadají. Zdůraznit je třeba, že nejde o to, kdyby návrh prošel, ale až projde. Vládní garnitura je v převaze a na opozici a na občany se dívá s blahosklonou ironií. Protestujte a stávkujte si, jak chcete, máme přece demokracii. Že to neznamená mít volnou ruku bez zábran, vládě nedochází. Vlastně jsme si na to ale měli už dávno zvyknout. Svou politickou kariéru po roce 2011 přece vybudoval Andrej Babiš na tvrzení, že zatímco v politice všichni kradou, on jediný bude proti korupci bojovat. Ve skutečnosti pochopil, že když si pořídí místo nejistého a finančně nákladného lobování v parlamentních kuloárech svoje vlastní politické uskupení, může si zákony a paragrafy nechat v parlamentu vyrábět rovnou tak, aby to jeho podnikání co nejlíp vyhovovalo. Současný návrh novely zákona o střetu zájmů je jen o něco bezostyšnější než dřív. V podstatě jde ale vládní garnitura s dobou. Arogance je v trendu. Takt udává Donald Trump v Bílém domě. Ten ovšem na svých pověstných dílech vydělal jen za první rok své nynější vlády 2,5 miliardy dolarů. Miliardář Andrej Babiš naopak co do růstu svého jmění ve srovnání s loňskem stagnuje. Že by s tím měl sněmovní tisk 221 něco společného?
5: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Podle českého premiéra Andreje Babiše by měl německý kancléř Friedrich Merz jednat za Evropskou unii o ukončení ruské agrese proti Ukrajině a tuto misi by měl Merz vést na základě mandátu Evropské rady a komise. Houknu na Merce, čili podivná Babišova zahraniční politika, tak nazval svůj komentář publicista Petr Fischer.
7: Stojíme na straně Ukrajiny, ale nebudeme se do ničeho moc zapojovat, sliboval premiér Andrej Babiš při svém návratu do vlády. Předseda vlády nakonec souhlasili s pokračováním muniční iniciativy, i když Česko ji pouze provozuje, ale nefinancuje, což nakonec vedlo k odchodu poloviny zemí z této dohody. Vládní koalice se snaží zdůrazňovat, že je pro mírová jednání, proto také podporovala americké snahy o dohodu s Ruskem, ta už je ale, jak se zdá, pasé. Nejenom proto, že Donald Trump vede svou válku s Íránem, kterou se mu nedaří zastavit, ale i proto, že americké snahy k ničemu pozitivnímu na Ukrajině moc nevedly a vnesly do hry vážné pochyby o tom, na čí straně vlastně Američané stojí. Aby nic neusnulo a bylo jasno, že Česko je dnes pro mírová jednání, navrhl nyní Andrej Babiš, aby o Ukrajině jednal přímo s Putinem německý kancléř Friedrich Merz. Babišovi to dává smysl, protože je to lídr nejsilnější země Evropské unie. Nevšiml si však, že už nějakou dobu vzniká koordinace velké trojky evropských států, Německa, Francie a Británie. Jejich úsilí o společnou koordinovanou pomoc Ukrajině se nedá přehlédnout, pokud se tedy jako Andrej Babiš nedíváte ze Strakovy akademie, kde je asi trochu zakrytý výhled. Případná jednání o míru by tato trojka chtěla určitě nejprve koordinovat mezi sebou. Český premiér nevidí ani marnou snahu prezidenta Zelenského, který Putina vyzval k mírovým jednáním, ale byl odmítnut. Ale ani intenzivní zapojení Poláků, kteří chtějí být u toho, když se bude jednat o budoucnosti vztahů mezi Ukrajinou a Ruskem, které mohou ovlivnit bezpečnost Polska. Polský premiér Donald Tusk také jasně naznačil, že bez Polska žádný funkční mír nebude. Premiér Babiš kvůli nedostatečnému výhledu ze Strakovky houknul na německého kancléře v době, kdy část jeho vládní koalice, včetně jeho vlastních poslanců, varovala před sudetoněmeckými útoky na českou suverenitu. A svobodní, kteří jsou součástí seskupení kolem SPD, dokonce na sítích varovali před německým zbrojením, které je podle názoru této strany dnes větším nebezpečím než Rusko, které už 4 roky agresivně a bezohledně ničí Ukrajinu. V takovéto atmosféře ve vládní koalici je skoro drzost německého kancléře vyzývat k vyjednáváním o míru. Tento způsob zahraniční politiky zdá se být nejen nešťastným, ale i hloupým. Občasné výkřiky směrem do Evropy ničemu nepomohou. To už je daleko efektivnější jednání ministra obrany Zuny, který při návštěvě svého německého kolegy Pistoria získal příslib dalších německých peněz do muniční iniciativy. Zuna přivezl pro Ukrajinu od Němců 7 miliard korun. Výkřik premiéra Babiše o jednáních Merce s Putinem přinesl jen ticho a rozpaky. Andrej Babiš rád opakuje, že zahraniční politiku dělá on, jenže součástí jeho vlády jsou silně protievropské síly, které jdou přímo proti tomu, co Babiš na evropské scéně deklaruje. Posílat Merce za Putinem a zároveň sledovat, jak koaliční partner Okamura jezdí za český parlament na konferenci Mercova radikálního soupeře Alternativy pro Německo, která považuje Putina za přirozeného obchodního partnera, to opravdu nejde moc dohromady. Chce-li Babiš dělat zahraniční politiku, měl by ji dělat svědomým hráče na mezinárodním, nikoli na domácím poli. Nejde to do nekonečna, hrát to na všechny strany a dělat dojem, že jsme právě proto neustále ve hře. Nejsme ve hře, právě proto, že chceme být všude a nejsme tak reálně nikde. Doma je to ve volbách politická výhoda, v zahraničí diplomatická slabost, vedoucí k poklesu reputace. Snad to časem pochopí i Andrej Babiš a Česko bude na mezinárodní scéně zase čitelnější a předvídatelnější.
5: Slyšeli jste komentář publicisty Petra Fischera.
1: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Proč nemůže ruský vůdce Vladimír Putin jen tak ukončit válku na Ukrajině? O tom ve svém pátečním okénku do Ruska hovoří Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz.
8: Dětkoviš plouchá na maják. Už mám pokrk v lodi. Vypínám přenos. Náš největší geostrateg si fakt myslí, že má něco pod kontrolou. O kom to je? A kdo to píše ve svých telegramových kanálech? Je to o Vladimíru Putinovi. Je tam pod posměšnou přezdívkou Píňa nebo Pipa. Pokud na druhou otázku chcete odpovědět sami v domnění, že je to snadný úkol, raději chvíli vyčkejte. Negativní výroky, přímé odsudky až otevřená nenávist vůči ruskému prezidentovi nepřichází ve zmíněné formě z řad ruského exilu ani od jednotlivců, kteří se přímo v Rusku marně obětují ve snaze upozornit spoluobčany, že jejich stát páchá zlo. Naopak, takto Putina titulují jedinci, kteří se přímo účastní bojů na rusko-ukrajinské frontě. Říká se jim v ruštině vojenkoři a jsou mimořádně aktivní. Jejich činnost neomezila ani snaha Kremlu Telegram v Rusku úplně ochromit. Používání VPN se právě kvůli tomu stalo mezi Rusy, včetně těch, kteří se jinak v IT sféře nevyznají, všední záležitostí. Kreml právě uvolnil velké finanční prostředky na potlačení VPN služeb v zemi. Není však zatím 100% úspěšný a zájemci se dostanou i na internet zakázané úřady. Vojenkoři v uplynulých dnech a týdnech doslova běsnili se stále novými důkazy neschopnosti nejvyššího vedení pochopit reálný obraz války, kdy ruské jednotky a technika nemají jak zastavit útoky ukrajinských dronů. Stále se vrací k tomu, že nahoře nemají ani zájem o skutečný stav na bojišti a pocity ruských vojáků. Bylo by však chybou myslet si, že proto žádají zastavení války. Nenávist k Ukrajincům a všem, kdo je podporují, je u těchto jedinců mimořádná. Začíná se ale rozprostírat i na Putina a jeho kamarilu. Je to jeden z důvodů, proč nemůže ruský prezident jen tak ukončit válku, kterou před téměř 4,5 rokem rozpoutal. Kdyby došlo k příměří, museli by se do Ruska vrátit tisíce rozlobených mužů, kteří si zvykli zabíjet a umí zacházet se zbraněmi. Jejich hněv by cílil především na vojenské velení a politické vedení země. To, že by zesílil už přítomný teror, který navrátilci páchají na sousedech v místě bydliště, Putina nemusí zajímat, protože jeho se to netýká. Jenže v ohrožení se může ocitnout jeho vlastní pozice. Takzvaná Prigožinova vzpoura ve skutečnosti nebyla namířena proti Putinovi, ale proti tehdejšímu velení armády a ministrovi obrany. Ale kdo se jednou spálil, i na studené fouká. Navíc se situace v zemi nelepší. Ukrajinské drony létají stále častěji, stále dále a ničí stále více ruských zařízení. Ceny rostou, obyvatelé začínají být nespokojení. Putin sice má k dispozici vlastní ozbrojené těleso Rosgvardiu, která čítá na 350 tisíc mužů vycvičených pro zásahy uvnitř země. Ale to by byla krajní varianta. Schůdnější mu může připadat udržení vojáku na frontě na Ukrajině, případně rozšíření fronty na další sousední země.
5: Proč nemůže Putin jen tak ukončit válku, vysvětloval Alexandr Mitrofanov ze serveru Novinky.cz. A ještě se vrátíme k otázce migrace. Evropský parlament a členské státy Unie začátkem června dosáhly dohody o novém nařízení o navracení migrantů. To má nahradit dosavadní směrnici z roku 2008 a poprvé počítá s možností využití takzvaných návratových center mimo území Evropské unie. Tady je názor publicisty Ivana Šterna.
9: Původně měly být zřizovány tábory ve třetích zemích pro uprchlíky, kteří se vydali do Evropy za bezpečím a rovněž i lepším živobytím, aby zde byli podrobeni azylovému řízení. V případě záporného výsledku pobyt v táboře usnadní odsun do domovské země či země jiné. Tábory měly a vznikaly hlavně z iniciativy italské premiérky Meloniové za aktivní účasti předsedkyně Evropské komise von der Leyenové v Albánii, v Tunisku a dokonce i v bezvládné Libii. Ovšem za vydatné finanční pomoci zmíněným zemím. Ta lepší část Evropy se chvěla odporem. Běženci tu byli vystaveni ponižováním a šikaně. Ta horší část Evropy, představovaná krajní pravicí, tomu naopak tleskala. Konec tomu učinili italské soudy, které prohlásily, že běženec ucházející se o azyl, případně odvolavší se proti zamítnutí ochrany, se musí vynacházet na území příslušného soudu, v tomto případě v Itálii, a ne v kempu na albánském pobřeží. Za jediný úspěch lze označit úsilí německé kancelářky Merkelové. Díky ní dodnes Turecko zadržuje stovky tisíc syrských uprchlíků, kteří vyhnáni občanskou válkou v Sýrii se vydali na cestu do bezpečné Evropy. Zastavili se v Turecku. To, díky Merkelové, začalo ročně dostávat z evropského rozpočtu kulatou finanční sumu a Syřané tak neprchali dál. Stávající nová azylová pravidla hodlá Evropská komise za potlesku Evropského parlamentu a představitelů členských vlád vylepšit a vyjít tak vstříc těm, kteří žehrají na pomalost úřadu členských zemí v případech, kdy je běženci odmítnuta ochrana a on by správně měl být odsunut někam mimo evropské území. Nejhlasitěji se v tom žehrání ozývali představitelé krajní pravice. Svým způsobem žehrala na liknavost úřadů oprávněně. Pouhých 27% běženců, kterým byla úředně odmítnuta ochrana, se daří odsunout mimo území Evropské unie. A tak Evropa přišla s nápadem, který v inverzní podobě kopíruje ten předešlý. Do táborů zřízených ve třetích zemích budou okamžitě odsouváni neúspěšní žadatelé o azyl, aby zde vyčkali odsunu do domovské země, případně do jiné bezpečné země. Rizika spojená s tím nápadem jsou značná. Co s běženci, o které nikdo nebude zájem? Je přípustné z hlediska lidských práv, aby o zadržované neúspěšné běžence pečovali úřady třetí země, aniž má Evropa možnost případné přehmaty korigovat? Nejde o skrytou formu diskriminace a kriminalizace běženců, jestliže budou zadržováni v zařízeních připomínajících koncentrační tábory? Toto jsou jen namátkou vybrané otázky, na něž jednoznačnou odpověď dá jen krajní pravice. Nezbývá, než se ptát, čí je to vítězství.
5: To byl komentář publicisty Ivana Šterna. A už zbývá pouze pravidelná závěrečná glosa. A její autorka, hudebnice a básnířka Eva Turnová, upozorňuje na spoiler v úvodu.
10: Dostala jsem od kamaráda tip na španělsko-francouzský film Sirát, který způsobil poprask na festivalu v Cannes a odnesl si cenu poroty. Je to drsný, vydrž to a uvidíš, řekl mi Martin. Hlavní postavou filmu je otec, který hledá ztracenou dceru na technopárty v marocké poušti. Cestuje v dodávce s malým synem a pejskem. Otec chodí mezi lidmi a ukazuje fotku zmizelé dcery. Od začátku jsem měla pocit, že sleduju něco mnohem skutečnějšího než normální film. Hypnotické rytmy, trsající lidé v tranzu a do toho upocený padesátník s obrázkem. Otec se synem se nakonec vydají s partou nomádů napříč pouští na další párty, kde by mohla dcera být. Po dlouhé jízdě se kolona dostane na úzkou soutěsku. Dodávka, ve které čeká Luisův syn, se ale najednou dá do pohybu. Je zřejmé, že auto není zabrzděné. Před zraky otce padá dítě do rokle, kde se roztříští o skály. Když sleduji jakýkoliv film, vžívám se do příběhu až nepříjemně snadno. Takže v téhle chvíli mám pocit, že jsem to dítě ztratila já. A napadá mě, proč si vlastně dobrovolně pouštíme do života cizí bolest. Možná očekáváme, že za ně něco dostaneme. Ne nutně šťastný konec nebo útěchu, ale nějaký pohled, který jsme předtím neměli a který utrpení promění v příběh. Ale tady ne. Žádná hudba, vysvětlení, moudrý dialog, katarze. Jede se dál a my sledujeme tvář otce zkroucenou šílenstvím a chabé pokusy hippíků ho utěšit. Kolona zastaví na břehu moře nebo jezera nebo přeludu. V tu chvíli už si nejsem jistá ničím. Mladí lidé uvaří halucinogenní čaj, pustí hudbu a začnou tančit. Dívka při tanci najednou šlápne na minu a exploduje. Její přítel běží za ní a exploduje také. Film jakoby testoval, kolik bolesti ještě divák unese. Konec je otevřený, přežijí jen otec a dva lidé. Je mi zle. Možná se cítím podvedená, ovlivněná představou, že když budeme dost vytrvalí, dost stateční nebo dost hodní, všechno dobře dopadne i ve filmu. Možná mě ten film nerozčílil tím, kolik bolesti obsahuje, ale tím, že za ní nenabídl žádnou náhradu. Člověk při hledání jednoho dítěte ztratil druhé a místo katarze následují další ztráty. Otec svou dceru hledal až za hranici rozumu, jenže co měl dělat jiného? A to je to, co mi z filmu zůstalo. Udělat všechno, co můžeš a pak přijmout fakt, že výsledek už prostě není ve tvých rukou. Až po napsání textu jsem zjistila, že Sirát je most, který musí po smrti přejít každý člověk. Úzký a ostrý jako ostrý meče. Jestli jsi ale rád, že jsi rád, tak radši nechoď na Sirát.
5: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
1: 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Česká armáda začne po prázdninách přijímat do základního výcviku 900 zájemců, o třetinu víc než teď. Ukrajina očekává další masivní ruský raketový útok. Kajakář Krejčí vyhrál podruhé za sebou závod světového poháru. Tentokrát triumfoval v Augsburgu. Kolona popojíždí na dálnici D1 u Všechrom směrem do Brna. A počasí zítra čekejte převážně velkou oblačnost. Na severovýchodě zaprší a teploměry ukážou až 25 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Armáda začne nabírat víc lidí. Počet rekrutů v jednom kurzu základní přípravy zvýší ze zhruba 600 na 900. S navýšením kapacit počítá Vojenská akademie ve Vyškově od září. K profesionálním vojákům i do aktivní zálohy se hlásí stále víc zájemců a kvůli bezpečnostní situaci ve světě chce mít armáda dost posil.
11: Účastníci kurzu pro aktivní zálohu, úřednice Daniela Polesová a režisér David Čálek, staví na cvičení v lese tábor a popisují, co je motivovalo se přihlásit a co se naučili.
12: Mě teďka k tomu, nechci říct, přinutilo to, co se vlastně děje okolo nás. Není to tak daleko, protože Ukrajina už jenom Slováci a my.
13: Když budu bránit Prahu, budu vědět, jak se to čistí ta zbraň, jak se s ní střílí, jak se schovat.
11: Možnost projít výcvikem bude mít od září víc lidí, slibuje mluvčí armády Martin Kresta.
14: 400 zhruba by měli být vojáci z povolání a 300 právě aktivní zálohy a dobrovolné vojenské cvičení.
11: Kurz základní přípravy trvá 6 týdnů. Alena Hesová, Radiožurnál.
2: Varuje před podvodnými SMS zprávami, které vyzývají k rychlému zaplacení dopravních pokut. Podobných SMS zpráv v poslední době výrazně přibylo. Mluvčí ministerstva dopravy Alena Mil doporučuje na ně nereagovat a neklikat na žádné odkazy.
15: My bychom chtěli apelovat na všechny občany, aby reakci na podobné zprávy nikdy neuspěchali, aby nepodlehli podstrčenému nátlaku a aby si ověřovali webové adresy i telefonní čísla.
2: Ukrajinské zpravodajské služby upozornily na mimořádné nebezpečí dalšího masivního ruského vzdušného útoku. Moskva by podle těchto zdrojů mohla použít nejen stovky dronů a raket různých typů, ale taky

0: Zín, Radiožurnál.
1: Národní divadlo Brno právě teď uvádí nové nastudování operety Netopír. Připomíná si tak 200. výročí narození jejího autora, Johanna Strause mladšího. Humorný příběh o záměně identit připravil pro Janáčkovo divadlo režisér Vojtěch Orenič.
2: Netopíru máme spoustu v kostýmech. Je to LGBT komunita, která jako symbol nosí právě brože z netopíry. Přes den mají svůj život převrácený vzhůru nohama a jenom v noci můžou létat.
3: Zatímco režie Vojtěcha Oreniče dává klasickému dílu nový rozměr, hudební nastudování se drží Strausových tanečních melodií, vysvětluje dirigent Ondrej Olos.
4: Hudobně se jednotlivé situace vyjažou na hudobné motivy. Či už je to téma toho bálu, je to nejzásadnější momenty, které jsou už v té předohře citované.
3: Mimo brněnské Janáčkovo divadlo uvede soubor operetu i na festivalu Smetanova Litomyšl. Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.
5: Kajakář Jakub Krejčí slaví další vítězný závod světového poháru ve vodním slalomu. Po zlatu v pražské Troji byl nejrychlejší i v německém Augsburgu. V cíli Krejčí popsal, co mu ve finálové jízdě vyšlo nejlépe.
6: Vypíchl bych to, že se mi podařilo celou dobu prostě koukat na tu vodu a reagovat na to, jak to zrovna teče a být v těch místech nejlepší. A nějakých 40 metrů jsem se už kousl a dojel jsem to s grácí.
5: Krejčí stál na stupních vítězů zatím v každém letošním závodě. Kromě dvou vítězství byl taky třetí na úvod světového poháru ve slovinském Tacenu. Fotbalisté Kanady a Spojených států vstoupí do domácího mistrovství světa. Kanaďané budou hrát od 9 večer našeho času v Torontu proti Bosně a Hercegovině. Američané se od 3 hodin ráno utkají v Los Angeles s Paraguají. Na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport uslyšíte z obou zápasů aktuální vstupy.
7: Kolona na D1 u všech rom a omezení u Soutic. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice z 15. kilometru popojíždí kolona. Do omezení na 23. kilometr pojedete přes 20 minut. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu na 58. kilometru opravují vozovku. V pravém pruhu omezení potrvá až do nedělního rána. Kolona začíná na 62. kilometru a je na 15 minut. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Přerov zastavilo auto, je na kilometru 275,5 v odstavném pruhu. Na silnici 21 od dálnice D5 do Chebu na obchvatu Plané narazilo auto do stromu, tvoří se kolony. A v Praze v Bělohorské z centra je fronta před Vypichem na 10 minut, nebo ve Vilzonově se jede pomalu od Bulhara k Václavskému náměstí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme zpočátku velkou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině Česka s občasným deštěm nebo přeháňkami. Postupně ale začnou od jihozápadu srážky ustávat, ubyde oblačnosti a bude i polojasno. Nejvyšší teploty zítra 19 až 23 stupňů Celsia na jihu Moravy, tam bude i 25 stupňů. Tolik zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Co budete dělat v sobotu, pane politologu?
10: Nevím.
9: Vychází nám další díl naší série Kati. Možná za to dostaneme i nějakou cenu.
10: Na poličku dobrý, jinak asi nepoužitelný.
9: Kati, diktátoři s krví na rukou. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
11: Somálský fotbalový rozhodčí Omar Abdulkader Artan na mistrovství světa pískat nebude.
12: Nebyl vpuštěn do Spojených států.
13: Problémy měl i irácký reprezentant Ayman Hussein.
14: Byl imigračními úřady vyslíchaný 7 hodin.
15: Vysoký komisař OSN pro lidská práva vyzval administrativu Spojených států, aby přehodnotila svou migrační politiku.
9: Skandály fotbalového šampionátu, rozhodčí ze Somálska otočen na letišti a problémy ty měl i irácký a íránský manšaft. Proč? Co se Američanům nezdá? A jaké to bude mít důsledky? Ptám se Jana Kaliby, našeho zvláštního zpravodaje na mistrovství světa. Dnes je pátek 12. června.
16: Ahoj Honzo, díky, že jsi udělal chvíli na Vinohradskou 12 a zdravíme tě za oceán.
17: Ahoj Matěj, děkuji moc za pozvání, zdravím taky momentálně z Mexika, kde ten šampionát právě začal, ale pořádají ho také Kanada a Spojené státy, kam se budu přesouvat zpátky.

0: o kterých asi hlavně budeme mluvit.
1: Je to tak, o Spojených státech budeme hlavně mluvit, protože Mundial, jak říkáš, začal a už nabízí plno příběhů, kromě teda těch úvodních zápasů. Ty příběhy se pojí s tím, že se mistrovství světa odehrává právě i v Trumpově Americe. Teď nejnověji tedy v těch posledních dnech zakázali Spojené státy vstup do země somálskému rozhodčímu, který právě mířil na mistrovství světa ve fotbale. Jak se to dozvěděl? Přímo na letišti?
0: No ano, jak je to v těchto případech obvyklé, tak doletěl na letiště do Spojených států, do Miami, a tam se pasová kontrola změnila nakonec v 11 hodin dotazování a dokazování, že není terorista, jak potom nepřímo ve zdůvodnění uvedl i zástupce Bílého domu. And it was for very good reason that ultimately this referee did not get in the country. Andrew Giuliani řekl, že našli podezřelé informace o tomto rozhodčím, o Omaru Artanovi, a že chtějí bránit teroristům, aby se dostávali do země během mistrovství světa, tak jako kdykoliv jindy. A jiný zdroj z administrativy BBC řekl, že objevili i možné kontakty Omara Artana s členy teroristických skupin, což on popíral prý u toho pohovoru. Pak ještě tedy na další hodiny ho zavřeli do cely, než ho poslali z Miami zpátky domů. No. A je to, řekněme, asi nejzásadnější a nejemotivnější z těch podobných příběhů před mistrovstvím světa nebo na jeho začátku. Jednak protože je to člověk, který byl vybraný přímo Mezinárodní fotbalovou federací, aby ty zápasy rozhodoval, a víme, že šéf FIFA Gianni Infantino se hodně kamarádí s Donaldem Trumpem, byl na jeho inauguraci, řeší hodně tyto věci na osobní bázi, udělil Trumpovi v prosinci cenu míru FIFA, ale zjevně ani tohle úplně nefunguje. No a také je to příběh velmi emotivní, jak jsem říkal, protože ten 34-letý rozhodčí s násilím a problémy zmítané země, která na mistrovství světa, jestli se nepletu, nikdy nehrála a jen tak asi hrát nebude, tak byl loni zvolený dokonce nejlepším africkým rozhodčím. 4 roky se na to připravoval, na ten šampionát, a teď si měl podle svých slov splnit nejenom svůj sen, ale byl stělesněním toho snu i pro mnoho lidí ze své těžkostmi zmítané země, ze Somálska. No a pak se ukázalo tedy, že to tak opravdu i asi bylo, protože po návratu do Mogadiša ho vítali zástupy Somálců, kteří ho přišli v té těžké chvíli podpořit.
2: Zvláště bych chtěl poděkovat naší zemi, somálské veřejnosti a naší vládě za to, že mi stáli po boku, a za jejich obrovskou podporu.
1: Takže on přijel do Ameriky, do Miami, na letiště, měl tam být na jakémsi předturnajovém semináři, tak na to se běžně jezdí, že jo, dopředu před těmi šampionáty. Vyslýchali ho, říkal si, 11 hodin, ptali se na ty různé milice, na odnož Al-Kaidy ve východní Africe, dokonce jsem se dočetl, a mysleli si, nebo měli podezření, že tedy jako Somálec může být teroristou, a z toho důvodu mu tedy zamítli vstup do země, a on letěl zase zpátky a už je zase zpátky v Mogadišu. Prostě se nedostal tam, kam měl.
0: Nedostal jsem tam, kam měl, ano, asi připomeňme pro kontext, že Spojené státy vydali zákaz cestování, plošnější zákaz cestování z 39 zemí světa. Se tedy běžně nedostanou lidé do Spojených států. Z účastnických zemí toho turnaje je to Irán, Haiti, Senegal a pobřeží Slonoviny, a na tom seznamu je i právě Somálsko. Podle New York Times podobné jméno jako člen somálských milic Al-Shabaab má právě i Omar Artan, tento rozhodčí, takže se ho opakovaně ptali na kontakty s touto milicí. Mm-hmm. On jim opakoval dokola, že je prostě jen rozhodčí, který jel na ten šampionát. Ten důvod odmítnutí jemu na místě prý neřekli. Obecně platí při cestě do Spojených států, že i když máte víza, tak to neznamená nárok na vpuštění do země, to rozhoduje ten imigrační úředník na místě, a i odborníci, experti, mluvil jsem třeba s imigračním právníkem Jasonem Levim ve Washingtonu, než jsem jel sem do Mexika, tak i oni vysvětlují, že ta situace se zkrátka může vyvinout mezi udělením víza a příjezdem, může se změnit a můžete být nakonec odmítnuti. A i vlastně kritici přístupu té Trumpovy administrativy, jako třeba kongresmen demokratů Brandon Boyle, se kterým jsem také mluvil, tak často odmítají komentovat a kritizovat ty konkrétní případy nevpuštění, protože neznají ten background toho konkrétního člověka. Ale na druhou stranu i experti, jako právě Jason Levy, který je bývalým zaměstnancem zaměstnancem Ministerstva pro vnitřní bezpečnost, které o tom rozhoduje, tak říkají, že teď se to děje za této administrativy podobné věci víc než v minulosti. A zaznamenal jsem i reakci Olivie Troje, to je bývalá vysoce postavená za první Trumpovy administrativy pracovnice v oblasti národní bezpečnosti, a ta napsala, že jí to přijde hodně podezřelé tohle, že rozhodčí Omar Artan dostal vízum, byl prověřen, měl přijet na akci, jako je mistrovství světa, a pak se mu stalo tohle. Ale můžeme si vzpomenout třeba, jak Donald Trump retoricky přistupoval k Somálcům na konci minulého roku. Říkal, že nechceme Somálce ve Spojených státech, běžte, odkud jste přišli, a pokud si vzpomenete, určitě si dělal nějaké díly o tom, co se stalo v Minneapolis, jak agenti imigrační agentury ICE nakonec tam zabili i dva Američany, a všechno to začalo právě tím, že tam poslal Trump ICE kvůli somálské komunitě.
1: Tak a Omar Artan není jediný účastník mistrovství světa, který pocítil ty dopady tvrdé protimigrační politiky Donalda Trumpa. Zmíním tu další jméno, totiž tentokrát už přímo fotbalisty Aymana Husajna. Ten je z Iráku. A toho sice do Ameriky nakonec celní úředníci vpustili, ale stejně ho zadrželi. Asi patrně zase na letišti, a taky ho měli vyslýchat, ne?
0: Je to opravdu hodně podobný příběh, těch příběhů bylo i víc, ale samozřejmě tohle jsou ty nejviditelnější, rozhodčí a hráč, vlastně jedna z hlavních hvězd iráckého týmu, a Ayman Husajn ten strávil podle svých slov nebo slov členů irácké výpravy při tom pohovoru letištním 7 hodin.
3: Proč Amerika pořádá mistrovství světa, když se k cizincům chová tak nepřátelsky?
0: Také musel samozřejmě odpovídat na otázky, dokonce byl podroben inspekci svého telefonu, no a pohraniční stráž nebo řekněme imigrační úřad uvedl vlastně podobné důvody jako u Artana, tedy obavy o bezpečnost Spojených států. Připomeňme, že Ayman Husajn opravdu je možná největší irácká hvězda, je to střelec postupového gólu na mistrovství světa, a i ten kontext nebo rodinné zázemí je zajímavé, protože otec byl irácký voják, který byl kdysi zabitý teroristickou organizací Al-Kaidou, a jeho bratr byl podle blízkovýchodních médií kdysi unesen Islámským státem.
1: Mm-hmm. No a dobře, ale on nepřiletěl asi sám, vyslýchali ho tedy, asi se mu dívali i do mobilu, to se tak děje, že jo, u určitých podezřelých osob, když cestují do Spojených států, ale cestoval s dalšími kolegy, dalšími spoluhráči. Ty takový problém neměli?
0: Většina z nich neměla, ale týmový fotograf, který také cestoval s výpravou Iráčaného, chtěli mít sebou, tak ten se nakonec do země opravdu nedostal. Ten prý byl u toho pohovoru 10 hodin a jeho nakonec imigrační úřady do Spojených států vůbec nevpustili, takže to je také jako rozhodčí Omar Artan jeden z těch, kteří měli být oficiálně účastníky akreditovanými na mistrovství světa, ale vůbec se nedostali do té hlavní země, která ho pořádá, tedy do Spojených států.
1: Já jsem nakousl jednu zajímavou věc, na kterou se tě chci doptat, totiž to procházení mobilního telefonu Aymana Husajna, totiž to je jedním z aspektů systému těch imigračních kontrol na letištích, ale není to věc spojená pouze teď s mundialem, že? To se děje už nějakou dobu.
0: Tohle začalo, tuším, že administrativy George Bushe mladšího, tedy už vlastně skoro před 20 lety, ono také předtím nebyly ty mobilní telefony, ale teď je to intenzivnější, na to upozorňují jak jednotliví cestovatelé, tak i různé organizace, které třeba radí, jak si zabezpečit ten telefon, nebo jak se vůbec chovat při té kontrole. Americké úřady na to sami upozorňují, že se to při vzácných příležitostech může stát, tvrdí, že možné informace o bezpečnostní hrozbě právě tímto způsobem se snaží také hledat v některých případech. Kritici tohoto postupu nebo v současnosti zesíleného postupu ti tvrdí často, že Američané se ale nesoustředí ani tak možná na bezpečnost, jako spíš na ideologicky nepohodlné osoby, na kritiky Trumpovy administrativy nebo na zastánce protiizraelského postoje a podobně. Každopádně ta doporučení pro cestovatele jsou vést si třeba spíš spíš nějaký předtím nepoužívaný telefon nebo počítač, nebo uložit data z toho přístroje na cloud, zaheslovat to a nemít to přímo v přístroji.
1: Na druhou stranu se musím zeptat, jestli se nesetkává s úspěchem teď v souvislosti s mistrovstvím světa, že Američané, zvláště na těch letištích, jsou skutečně velmi přísní, kontrolují, jak jen můžou, tak jestli to skutečně necítí tak, že to zaručuje bezpečnost při takto rizikové, velkolepé události, jako je mundial.
0: No samozřejmě víme, jaká je bezpečnostní situace ve světě, jak v úzovkách oblíbení teď asi Američané, zvlášť u některých národů, jsou poté, co tedy společně s Izraelem rozpoutali tu intenzivní fázi války s Íránem, takže na potřebě zajistit bezpečnost, zvlášť při takovéto akci, jako je mistrovství světa, na tom se asi shodnou jak zastánci, tak třeba i kritici Trumpovy administrativy, i ti, kterým je politika úplně jedno. Tohle zmiňoval i kongresmen Boyle, o kterém jsem mluvil, že jsem s ním natáčel, že prostě tu bezpečnost je potřeba zajistit. Ale asi každý si představuje jinak, jakým způsobem by se to mělo dělat. A tady je možná dobré dodat i ten kontext, protože třeba Trumpova administrativa omilostnila a pustila na svobodu například všechny odsouzené za trestné činy násilného vniknutí do kongresu tenkrát 6. ledna 2021 při přepadení kapitolu. Tam šlo i o ublížení na zdraví nebo o spiknutí proti Spojeným státům, za které byli ti lidé odsouzeni. Takže teď, když tvrdí Trumpova administrativa, že vše dělá s ohledem na bezpečnost, tak má pak spousta lidí pochyby, že jde opravdu o tu bezpečnost.
1: Ta bezpečnost jako taková ta bude jak přísně sledovaná třeba i přímo na stadionech? Budou tam i agenti ICE mimochodem?
0: Tak bezpečnost na stadionech a působení agentů ICE jsou asi dvě dost rozdílné věci. Samozřejmě je standardní zajištění bezpečnosti na stadionech, to se děje při každém šampionátu. Je to potřeba, agenti ICE působí v řadě amerických měst a průběžně, a to není vlastně nic nového, jenom je to teď víc vidět, je to asi intenzivnější během této administrativy, tak mají na starost vyhledávání lidí bez dokumentů, kteří jsou ve Spojených státech. Teď prý dostali, protože je to velké téma třeba i pro odbory a pracovníky na stadionech, kteří hrozili i stávkou třeba na stadionu v LA, kde začíná pro Američany ten šampionát, tak jedním z požadavků bylo, aby tam nezatýkala a nepůsobila přímo tato agentura, což si nakonec prý tito odboráři vyjednali, a třeba šerif v Los Angeles tvrdí, že dostal od administrativy záruku, že ICE, ti agenti sice budou například v okolí stadionů, ostatně mluvil potom pro The Athletic třeba ministr zahraničí Marco Rubio, že budou operovat kolem těch stadionů, možná i uvnitř, a je to i jedna z posledních zpráv, že zkrátka to dění kolem šampionátu budou monitorovat, ale prý právě jako pomocná síla pro zajišťování pořádku, ne proto, aby kohokoliv zatýkali, ale znovu, například kongresmen Boyle tvrdí, že nemůže stoprocentně zaručit, že třeba i čeští návštěvníci se nakonec nestanou terčem agentů ICE, i když i podle něj doufá, že nic takového sedít nebude a že to riziko, zvlášť pro cestovatele třeba z Evropy, by mělo být minimální.
1: Tak Somálsko, Irák, respektive hráči nebo rozhodčí z těchto zemí, to jsme probrali, a ještě mě zajímá Irán. To je totiž, musíme říct, velmi sledovaný příběh letošního mistrovství. Iránský tým přiletěl na mistrovství světa do Mexika. V Americe tedy hrát ten iránský tým bude nebo nebude kvůli té vyhrocené situaci mezi oběma zeměmi?
0: No to je otázka, na kterou vlastně do poslední hodiny asi neznáme odpověď, ale každopádně vše zatím by mělo být podle plánu. Sice přesunuli svůj tréninkový kemp, tu základnu z Arizony, Iránci do Tichuany v Mexiku, těsně za americkou hranicí. Mimochodem cítí se tam asi bezpečněji a přitom Tichuana je braná jako jedno z nejnebezpečnějších měst na západní polokouli kvůli drogovým kartelům a podobně. Ale každopádně všechny tři zápasy podle losu by Iránci měli sehrát v Los Angeles a v Seattlu, tedy na území Spojených států. Jestli se tam nakonec opravdu dostanou, tak to myslím, na to budeme čekat úplně do poslední chvíle. Ten první zápas by měly odehrát v pondělí.
1: A víza ale mají?
0: Víza mají, ale s tím byl také problém, alespoň podle informací od iránské delegace. Samozřejmě mluvíme o informacích, které jdou od iránského režimu, takže v některých případech také musíme brát s rezervou, ale většinou to bylo potvrzené, že to tak skutečně je, tak dostali víza, která nedostali všichni členové výpravy, ale hráči prý dostali víza. Všichni ovšem smějí se do Spojených států vždy přesunout jenom vlastně narychlo, na otočku, přijet před zápasem a po zápase zase rychle zmizet do Mexika. Americká strana tvrdí, že všichni, kteří opravdu zajišťují chod toho týmu, nejenom hráči, tak ta víza dostali. Iránci tvrdí, že zhruba 14-15 lidí zkrátka z té výpravy ta víza nedostali. Američané tvrdí znovu, že chtějí zabránit tomu, aby pod falešnou záminkou pronikli do jejich země například teroristé. Takže velmi rychle na otočku budou cestovat Iránci, což je velmi nestandardní, protože většinou máte den před zápasem na tom místě, kde se pak hraje trénink, abyste si vyzkoušeli to hřiště, ten stadion, mediální aktivity a podobně.
1: Budou se za nimi moct přijet podívat i fanoušci?
0: No, ti se přijet podívat z Iránu nebudou moci, protože tam platí ten plošný zákaz cestování. Na druhou stranu každá výprava má nárok, tuším, že na 8% vstupenek. Každý ten národní svaz při těch zápasech z té kapacity stadionu a Iránci teď tvrdí, že jim byly odebrány ten nárok rozdělovat tyto vstupenky. Otázka je, komu by vlastně Iránci rozdávali ty vstupenky, protože ve Spojených státech žije sice silná komunita amerických Iránců, ale většinou jsou to emigranti, právě uprchlíci před tím stávajícím režimem, zrovna v Los Angeles, kde budou Iránci hrát, tam jsou jich 100 000, ale těm by tedy asi to úplně iránský režim a národní tým jeho nerozdával. Dokonce američtí Iránci, s kterými se znám a kteří mi říkali nějaké souvislosti, tak tvrdí, že se tam budou během toho zápasu od těch lidí z té diaspory, kteří tam plánují jít na ty tribuny, ozývat monarchistické protirežimní písně. Takže těžko říct vlastně, jaký byl záměr s těmi iránskými lístky.
1: Tak si tak říkám, jestli ty loňské šampionáty se potýkaly s něčím podobným. Oni se potýkali s něčím zase jiným, to bez pochyby, ale jestli v minulosti byly problémy třeba právě s udělováním víz a podobně. A jestli nakonec to nemůže dopadnout tak, že některé ty příběhy budou mít třeba nějaké šťastné rozuzlení. Jestli nakonec třeba právě ten somálský rozhodčí, který je teda teď zpátky v Mogadišu, jestli ho třeba nakonec nepozvou.
0: Ano, na to upozorňuje teď docela dost lidí, že velmi kritizováni byli minulí pořadatelé mistrovství světa Rusko 2018 nebo před 4 lety Katar. To bylo hodně kvůli přístupu k lidským právům. Ta kritika samozřejmě byla založena na faktech, ale je pravda, že s tímhle, tedy s cestováním fanoušků nebo členů výprav do těch zemí, problémy nebyly. To si i FIFA dokázala zařídit. Byla tam třeba zrušená vízová povinnost pro účastníky akreditované, pro fanoušky s lístky a podobně. Teď vlastně na ty problémy s lidskými právy a na jejich porušování upozorňují mezinárodní organizace jako Amnesty International a desítky dalších, také právě ve Spojených státech, také v Kanadě a v Mexiku, ale hodně je to zaměřené ty jejich zprávy na Spojené státy. A ještě se k tomu tedy přidává toto, a aby se takto plošně někteří lidé z některých zemí a konkrétně i někteří přímí účastníci toho turnaje nedostali do dějiště, tak to je v takovém rozsahu takovéto akce, řekl bych, v poslední době opravdu bezprecedentní. No a jestli to může mít ještě nějaký šťastný závěr, tak řekl bych, že ti, kteří už byli nevpuštěni do země, tak zřejmě budou mít smůlu. Všichni doufají, že až se turnaj pořádně rozeběhne, tak že už poběží poměrně hladce, ale Omar Artan, ten už asi opravdu rozhodovat ty zápasy nebude. Ostatně ptali se na to šéfa FIFA Gianniho Infantina při zahajovací tiskovce turnaje.
4: Of course it is unfortunate as well what happened to Omar, the referee from Somalia.
0: A on řekl, že zkrátka FIFA nekontroluje to prověřování a že s tímhle nic moc neudělá.
4: Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax.
0: Takže třeba ani v Mexiku a v Kanadě, kde se také hrají zápasy, zřejmě Omar Artan nebude moci ta utkání rozhodovat. Byť třeba premiér kanadské provincie Britská Kolumbie, kde leží pořadatelské město Vancouver, tak vyloženě veřejně nabídl, že by mohl Omar Artan přijet rozhodovat zápasy do jeho města.
1: Takže nabídka zřejmě zůstane nevyslyšena. Tak moc díky, že jsi udělal chvíli na to, abys nám osvětlil, co se teď v Americe děje. Ať se ti mistrovství světa líbí.
0: Děkuju, doufám, že všichni, kteří se chystají sem na turnaj, tak to budou mít bez problémů a určitě nás poslouchejte, budeme v Českém rozhlase vysílat i o tomto.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme se spojili přes oceán s Janem Kalibou, naším zvláštním zpravodajem na fotbalovém šampionátu v Americe. A mě zajímaly některé ty příběhy, o kterých se v souvislosti s mundiálem začalo mluvit. Pokud jste fanoušci nebo faninky a budete se dívat nebo poslouchat zápasy z mistrovství světa, tak nezapomeňte, že všechny české duely odvysílá živě Radiožurnál Sport. Kolegové chystají přímo z Ameriky taky kompletní zpravodajství k šampionátu. Rozpis zápasů ten najdete na webu irozhlas.cz. A teď v sobotu nezapomeňte na Katy. Naslyšenou zítra.
5: Posloucháte Český rozhlas Plus. Fotbal i v době válečných konfliktů přinášel radost hráčům a divákům. Pokud ovšem fotbalový zápas válku sám nevyvolal. Pohled do dějin nejpopulárnější hry světa nabídne červnový speciál Historie Plus Fotbal a válka. Zavede vás na světový šampionát v roce 1938, který se odehrál v předvečer druhé světové války. Popíše, co znamenal fotbal pro Čechoslováky v době protektorátu. Připomene Terezínskou fotbalovou ligu, která byla pro vězně únikem před hrůzami geta. A nezapomene na válku, kterou odstartoval fotbalový zápas Honduras-Salvador v roce 1969. Cyklus Historie Plus Fotbal a válka poslouchejte každou červnovou sobotu v 17:30 večer a v neděli v 9:30 ráno na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Maximální povolená cena benzínu o víkendu mírně vzroste. Cena nafty naopak klesne. Benzín bude možné prodávat nejvýše ze 1,40 korun a 49 haléřů za litr, což je o 5 haléřů více než dnes. Maximální cena za litr nafty klesne o 30 haléřů na částku 39 korun a 29 haléřů. Limity pro ceny pohonných hmot platné od soboty do pondělí zveřejnilo dnes Ministerstvo financí. Vláda je plánuje regulovat až do konce června. Papež Lev XIV. Odletěl z Kanárských ostrovů s několika hodinovým zpožděním, zřejmě kvůli technickým problémům letadla. Stroj na ostrově Tenerife čekal na odlet několik desítek minut. Poté papež v doprovodu španělského krále Filipa VI. Vystoupil a do letadla přišli technici. Papež dnes odsloužil mši v Santa Cruz de Tenerife, které se zúčastnili tisíce lidí. Setkal se taky s migranty a zástupci organizací, které se o ně starají. Papež na Tenerife ukončil svou týdenní cestu po Španělsku, kterou začal v sobotu v Madridu. V Barceloně pak požehnal nové věži chrámu Sagrada Familia. Banky a stavební spořitelny v Česku poskytly v květnu nové hypotéky za víc než 38 miliard korun. Je to zhruba o 15% méně než v dubnu. Částka je ale srovnatelná s objemem hypoték na konci loňského roku. Vyplývá to z hypomonitoru České bankovní asociace. Celkový objem hypoték je letos od ledna do května výrazně vyšší než loni, a to skoro o 60 miliard. Průměrná hypoteční sazba se v květnu zvýšila na 4,67%. A začal pátý ročník akce s názvem Biosmršť. Na procházce nebo výletě můžou lidé až do neděle pomoct vědcům mapovat vybrané nepůvodní a invazní druhy rostlin a živočichů. Na seznamu je například bolševník, slunečko východní, nutrie nebo želva nádherná. Zapojit se může každý. Pozorování můžou lidé nahrát třeba přes mobilní aplikaci i Naturalist. Ta pomůže i s určením druhu. Tenistky Karolína Plíšková i Marie Bousková skončily na travnatém turnaji v Londýně po prohře s Chorvatkou Vekičovou. Bousková ji nejprve podlehla v dohrávce druhého kola ve dvou sadách, Plíšková s ní pak o pár hodin později prohrála ve čtvrtfinále, a to po setech 4-6, 6-4 a 3-6. Naopak Barbora Krejčíková porazila Rumunku Rusovou 6-1 a 6-2 a na turnaji v nizozemském Hertogenboschi prošla do semifinále. V něm se utká s Polkou Linetovou.
7: Kolona na D1 u všech Rom a omezení u Soutic. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Velké Popovice ze 16. kilometru pojedete v koloně do omezení na 23. a to 20 minut. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Přerov stojí porouchané vozidlo, je na kilometru 275,5 v odstavném pruhu za světelnou šipkou. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Kutnou horu na 58. kilometru opravují silničáři vozovku v pravém pruhu. Kolona začíná na 62. kilometru a je na více než 10 minut. Opatrně dojíždí se teď v dešti. A v Praze zůstává kolona ve Vilzonově ulici od Bulhara k muzeu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: V sobotu čekejte zpočátku velkou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině Česka s občasným deštěm nebo jen přeháňkami. Postupně začnou od jeho západu srážky ustávat, ubyde oblačnosti a bude i polojasno. Teploměry zítra ukážou 19 až 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude až 25 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Začíná Věda Plus s datem 12. června. U poslechu vás vítá Daniela Vrbová. A naše dnešní témata teď podrobněji. Jak bude fungovat evropský systém dálkového měření emisí a jak se na jeho vzniku podílejí čeští vědci? Mluvit srozumitelně a trpělivě o změnách klimatu není vždy jednoduché. Jaký recept na úspěch má autor úspěšného projektu Klimatomluva? A robotický nosič obědů nebo chodící větrák. Jaké vynálezy dětí se vědci pokusili převést do praxe v rámci projektu My Machine? Dobrý poslech.
5: Věda plus.
8: Každé desáté auto zřejmě vypouští do ovzduší více škodlivin, než by mělo. Ukazuje to testovací měření emisí projíždějících aut, na kterém pracují i čeští odborníci. Cílem evropského projektu MITRAP je vytvořit automatický systém, který by zjišťoval okamžité složení výfukových plynů. Podobně jako když radary měří rychlost. Ideálně třeba na parkovištích. Tak jako na vjezdu do kampusu České zemědělské univerzity.
9: Tady měříme složení opláčku výfukových plynů, který za sebou auto zanechá, jakmile se otevře závora a auto vyjíždí do areálu České zemědělské univerzity.
10: Michal Vojtíšek z katedry vozidel a pozemní dopravy Technické fakulty ČZU teď otevírá auto, abychom se podívali, co vlastně přístroj naměřil.
9: Vidíte koncentrace, to je zrovna oxid uhličitý CO2. Hodnoty jsou kolem 400 ppm v atmosféře a jak auto přejelo, tak je tam několika sekundový pík, kde koncentrace vystoupaly asi až na 2000 ppm.
10: V tomto případě zrovna šlo o jedničkovou Fabii, která určitě má ten motor nastavený trošku jinak než nejmodernější auta.
9: Ano, v tomto případě jsme zaznamenali také vyšší koncentrace oxidu uhelnatého a velmi malých částic. Analyzujeme ještě další látky, ale to si budeme muset počkat až na zpracování dat v laboratoři.
10: Je tady závora, to znamená, že každé auto, které přijíždí, musí zastavit a pak se rozjet.
11: Odběrné místo je uprostřed vozovky v černém gumovém pásu, aby vozidla mohla přesto lépe přejíždět.
10: A když se s Petrem Herčukem teď půjdeme podívat blíž, tak kde je ten detektor?
11: Přímo vyprostřed otvor v tom gumovém pásu a je to natažené do vozidla, kde se odebírá vzorek do přístrojů.
10: Kamera zároveň snímá registrační značku auta, systém pak zjistí jeho rok výroby a tím i emisní normu, kterou musí splňovat. A desetiletý výzkum ukazuje jasně.
9: Zhruba 10% vozidel má nějakou závadu, díky které mají vyšší emise.
10: Teď kolem nás projela dodávka České pošty a vidíme, že její emise jsou výrazně nižší než u té Fabie, která jela před chviličkou.
9: Vozidla s vysokými emisemi představují malou část vozového parku, ale způsobují velkou část celkového znečištění ovzduší z dopravy. A pokud tato vozidla dokážeme najít, tak bychom mohli relativně rychle, relativně levně snížit emise z dopravy.
10: Michal Sanetrník z Ústavu chemických procesů teď vyměnil pásku v tom testovacím přístroji a teď propojíte vlastně další.
12: Ano. Když se podíváme, tak vlastně na té ovzorkované pásce, kterou jsem z toho přístroje vyndal, tak jsou takové šedé nebo černé fleky, to je právě ten navzorkovaný aerosol. A ten přístroj vlastně svítí paprskem světla skrze tu vzorkovací pásku a na základě zeslabení signálu toho světla na jedné a druhé straně vlastně dopočítává koncentraci toho černého uhlíku, který právě velmi silně absorbuje to světelné záření.
10: Další přístroje jsou tady ve stříbrné bedně, která je ve zhruba metrové výšce na úrovni závory a okamžité automobilové emise měřily už v mnoha zemích.
12: Většinou po dobu 3 měsíců v každém z těch velkých evropských měst. Cílem je odhalit v tom reálném provozu vozidla se špatným technickým stavem nebo bez filtru pevných částic nebo bez katalyzátorů.
10: Odborníci teď ladí systém dálkového měření emisí. V budoucnu by tak teoreticky mohla nezpůsobila auta posílat na technickou kontrolu. Eva Kézrová, Český rozhlas.
8: A u tématu ve Vědě Plus ještě zůstaneme. Ještě na začátku tisíciletí byly automobilové splodiny na ulicích vidět a hlavně cítit. Povinné zavádění katalyzátorů, filtrů pevných částic a dalších prvků do aut snížilo jejich množství na zhruba 1/10. Nejnovější evropská norma Euro 7 teď dokonce začíná řešit i emise z brzd a pneumatik. První limity se pro naftové motory ovšem objevily už před 100 lety. Jak ale v rozhovoru s vědeckou reportérkou Evou Kézrovou upozorňuje Jan Macek z Fakulty strojní Českého vysokého učení technického, důvodem tehdy nebylo životní prostředí.
13: Ty normy nevznikaly ze zdravotních důvodů, ale kvůli tomu, aby bylo možné bezpečně předjíždět nákladní auto nebo autobus vybavený dieslem, protože pokud to kouří hodně, tak vy prostě nevidíte do protisměru.
10: Co vlastně vypouštěla vozidla v těch 90. letech a co vypouštějí dnes do ovzduší?
13: No, co se týče zdraví škodlivých látek, tak u zážehových motorů, mluvím o osobních vozidlech, se kontrolovaly emise oxidu uhelnatého, který je velice jedovatý a vždycky byl převažující škodlivinou, zejména v nízkých zatíženích na volnoběh motoru. Ty těkavé organické látky, abych to nazval správným slovem, nevyužité části paliva, tak ty se tehdy ještě neměřily, s tím se začínalo teprve v 90. letech. Co se týče částic, tak ty tehdejší motory benzinové prakticky neprodukovaly. A co se týče oxidu dusíku, tak ty se tehdy ještě také nesledovaly. Ta situace se podstatně změnila ve snaze mít lepší účinnost motoru, se začaly i ty zážehové motory regulovat z hlediska spotřeby a při spalování té stechiometrické směsi vzniká těch oxidů dusíku poměrně hodně. Brzo se přišlo na to, že se to dá rekombinovat na tom trojcestném katalyzátoru. U motorů znětových na těch dnešních katalyzátorech kombinovaných pro odstraňování oxidu dusíku a CO a těkavých organických látek se ten CO bezpečně odstraní do koncentrací, které nejsou vůbec nebezpečné. Situace je taková, že na silnici v Praze motor, který splňuje normu Euro 6, tak vypouští méně škodlivin, než kolik jich nasává v tom vzduchu nad vozovkou.
10: Jak je to možné? Ty ostatní splodiny jsou z čeho?
13: Z motorů starších. A nebo z vozidel, které si svévolně upravují majitelé. Není výjimkou potkat luxusní auto, které zakouří při akceleraci, tak to znamená, že majitel sice měl na drahé auto, ale jinak je to bezohledný sobec a nechal si upravit nelegálním způsobem výfukový systém.
10: Ten princip je pořád stejný. Mám nějakou směs, respektive benzín nebo nafta, to jsou produkty ropy, které pomocí vzduchu spálím, to znamená logicky tam musím musí být nějaké spaliny, ale teď jde o to, jak jsou veliké, tak je tam ještě podle vás prostor na snižování těch spalin, které jdou do ovzduší, ať už škodí zdraví anebo ne?
13: Prostor tam vždycky je. Je to otázka ceny a toho, jestli už dneska ten bod jsme nezmenšili natolik, že na druhé straně ten efekt příliš veliký nebude. A je tam ještě další věc. Příliš vysoké požadavky na emisní systém zvyšují spotřebu paliva, ale tím pádem zvyšují emise těch sice přímo zdravotně neškodlivých, ale na skleníkový efekt působících plynů. Takže ono je to trochu vyhánění čerta ďáblem.
10: Říká Jan Macek z Ústavu automobilů Českého vysokého učení technického. Pozornost odborníků se tak podle něj začíná zaměřovat i na brzdy a pneumatiky, protože, jak se ukazuje, i ty produkují určité množství emisí. Eva Kézrová, Český rozhlas.
5: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Jako vědec pochopil, že suchá data o klimatické krizi lidi spíše odrazují a proto zvolil cestu srozumitelnosti. A postupně se stal výrazným hlasem, který se nebojí jít ani do přímého střetu s dezinformátory. Daniel Kortus, chemik a popularizátor vědy, založil platformu Klimatomluva, kde o tématu mluví fakticky a s citem. Trpělivě vyvrací mýty, které v českém prostoru kolují a vysvětluje souvislosti mezi energetikou, dopravou a krajinou. A Daniel Kortus je teď s námi ve studiu. Dobrý den.
14: Dobrý den a děkuji za pozvání.
8: Jak jste vlastně dal dohromady ten projekt Klimatomluva? Teď myslím, jak jste přemýšlel o té formě a obsahu?
14: No, zpočátku to mělo být malinko jinak koncipovaný, protože jsem chtěl o tom, o té klimatické změně mluvit vlastně z pohledu, vysvětlovat, proč se děje, jak se děje, aby se lidi necítili přehlcení tím množstvím informací, které se na nás chrlí a cítili se naopak třeba motivovaný k tomu pomáhat s tím řešením, hledat, čím by mohli přispět i oni. Když jsem ale vystoupil z té své vědecké bubliny a zjistil jsem, že ve veřejném prostoru je spoustu lidí, kteří šíří dezinformace, které se tady šířily před 20 rokama a lidi jim věří, tak jsem se rozhodl, že to naopak pojmu tak, že budu nejdřív vyvracet ty dezinformace, aby bylo jasný, že klimatickou změnu způsobuje člověk, že věda to ví už od 80. let a aby jsme prostě neskákali na tady ty populistický, jednoduchý zkratky.
8: A není to někdy úmorné, že tu agendu vám vlastně nastavují jiní lidé a vy musíte jenom vyvracet ty mýty?
14: No, mě to baví. Já se musím přiznat, že mě to baví. Trošku možná malinko škodolibě, protože někteří lidi říkají ty hlouposti tak sebejistě a přitom je vidět, že jim vůbec nerozumějí, že si vlastně tak jako do nich můžu jako rýpnout. Tím tomu celému svýmu projektu dodávám jako trošku zábavy do něj, řekněme. A vlastně ty fakta, suchý fakta, potom nejsou to hlavní, o co mě jde. O mě jde o to vytvořit jako nějaký vtipný příběh, který bude mladý lidi bavit. A v pozadí jim pak běžejí ty klimatický fakta a jim někde vzadu v hlavě zůstane, že třeba víme, že slunce nespůsobuje klimatickou změnu, protože víme, že se ochlazuje stratosféra, anebo že měříme sluneční aktivitu a víme, že se nemění. A tak tady to těm lidem zůstane jenom v pozadí, ale primárně se pobavějí.
8: Kde koluje podle vás nejvíc mýtů? V politických kruzích anebo v českých hospodách, kde se klimatická krize také stala tématem?
14: No aktuálně je to podle mě 50-50, no. Dřív to byly rozhodně hospody, ale dneska v poslanecký sněmovně je to takový jako denní chléb, tak trošku musím říct, od některých politiků, který o tom mluvějí. Musím říct, že mám pocit, že se trošku malinko jako hlídají víc.
8: Politici
14: si namlouvat, že to je kvůli mě a že už jako tak tolik, řekněme, neprodukují těch hloupostí, ale třeba Filip Turek, i kdyby neřekl prostě už nic strašně dlouho, tak já můžu točit ještě videa do Aleluja, jenom protože těch hloupostí napovídal tolik.
8: Filip Turek neboli vládní zmocněnec pro Green Deal, pokud někdo to jméno neslyšel. Nicméně vy komunikujete především, nebo cílíte hlavně na to mladé publikum, to dnes vlastně konzumuje především ta krátká videa. Do jak krátkého, respektive jak bylo nejkratší video, které jste udělal na nějaké klimatické téma?
14: Jo, řekl bych tak 50 vteřin, ale to už byl jakože spíš jenom taková jako recese trošku. Snažím se vejít do 2 minut. Někdy se mi to nepodaří. Většinou, když třeba si připravuju ten scénář, tak začnu na 4 minutách a postupně ukrajuju nějaký třeba pro mě fakticky zajímavý věci, ale pro to video by to bylo odvádění pozornosti, takže vlastně zůstanu jenom s nějakou holou kostrou, kde je fakt jenom to nejdůležitější a nejpodstatnější, a pokud to třeba někdo pak si chce dozvědět víc, tak mi třeba lidi píšou do komentářů anebo navážu nějakým dalším videem, ale je fakt potřeba to držet krátký. No.
15: A máte nějaké oblíbené téma v rámci klimatické krize?
14: Oblíbený téma pro mě jsou ty, které jsou co nejvíc spojený vlastně s přírodníma vědama, s chemií a s fyzikou, protože to je to, co mám vystudovaný a to, co mě nejvíc zajímá. Takže pokud je to něco prostě o tom, jak třeba se vyvíjely klimatické podmínky na Zemi, jak tady probíhaly historicky klimatické změny, proč ta současná je jiná než ty historické, které jsme tady měli, tak tohle to mě baví hodně vysvětlovat a myslím si, že to má asi jako největší ohlas, že je to ze mě vidět, když mluvím tady o těch věcech.
15: Inspirujete se i na nějakých podobných zahraničních projektech, anebo to opravdu vymýšlíte od stolu čistě sám pro české publikum na míru?
14: Inspiruju se, ale většinu z těch inspirací jsem zatím ještě nepoužil, protože u nás je to obrovsky specifický tou aktuální politickou situací. Takže já bych těžko napodoboval nebo inspiroval se jinde, když oni tam nemají ty konkrétní politiky, kterými máme. Takže v tomhle tom je to specifický, nicméně do budoucna mám jako připravených hodně témat, který jsou zajímavý a kde jsem se právě inspiroval od jiných tvůrců, který na YouTube třeba tvoří.
15: Máte zhruba 90 tisíc sledujících. Jaký je to pro vás závazek? To znamená, vstanete ráno a řeknete si, dnes musím udělat video, abych neztratil tu pozornost.
14: Dokonce už skoro 110.
15: 110, tak to máme nějaké zastaralé údaje.
14: Když jsme spolu komunikovali. Ne, to říkám jen tak ze srandy. Musím říct, že jo, že na sobě vnímám i to třeba, jaký má to video ohlas, tak jsou s tím spojeny nějaké moje pocity. Takže si uvědomuju nebo vnímám na sobě, že to jako zasahuje do mýho života i možná způsobem, kterým bych si nepřál, že nad tím trávím jako hodně času. A vlastně to do nějaký míry asi ovlivňuje moji náladu potom. S tím se snažím nějak pracovat, abych si z toho jako nedělal hlavu, řekněme, když se třeba něco nepovede, nebo tak vlastně...
15: To znamená, když nemáte tu odezvu, kterou jste čekal, nebo se vám nevrací ta energie, kterou jste do toho vložil, tak to ovlivní vaši náladu, tak jo. To myslíte?
14: Ano, ano, naštěstí se většinou vrací, ale stane se třeba, že řeknu hloupost, což nebo prostě řeknu něco, co fakticky není tak, jak řeknu. Co vím já, tak se mi to stalo třeba 3x, tak vlastně samozřejmě nejdřív se to člověka dotkne, říká si, je to před prostě 200 000 lidí vidělo tady to a vy jste tam řekl nějakou hloupost, ale snažím se to brát s nadhledem a hlavně se opravovat, aby bylo jasný, že prostě děláme chyby všichni a když se opravujeme a přiznáme to, tak je to úplně v pohodě.
15: Máte v tomhle směru nějakého mentora, ať už tedy, co se týče té věcné stránky, tak té formy komunikace?
14: To asi takhle ne, rozhodně ne záměrně, ale seznamuju se samozřejmě se spoustou lidí, který jsou třeba v tom světě dezinformací díl než já. Například Vojta Pecka, který napsal knížku Továrna na lži přímo tady o těch dezinformacích spojených nejenom s klimatem, tak ten mi jako dodává spoustu materiálů, spoustu informací, které si myslí, že by pro mě mohly být zajímavý, většinou jsou, tak já je pak používám v těch videích. Takže spíš taková své nebo výpomoc.
15: A krátce už na závěr, jaká zpětná vazba vás nejvíc potěšila?
14: To, že si mě zvete právě do pořadu, kde můžu mluvit o tom tématu veřejně a nějak ho dostávat víc mezi lidi, protože to je jedno z nejdůležitějších témat 21. století. Musíme na něj být připravený, ale zároveň prostě nesmíme jako žít ve strachu z toho, že končí svět, protože to prostě nekončí a my s tím rozhodně můžeme ještě něco dělat.
15: Naším hostem byl Daniel Kortus, chemik a popularizátor vědy, zakladatel platformy Klimatomluva. Děkujeme.
14: Moc díky za pozvání.
15: A já ještě dodám, že jsme vás pozvali nejenom do Vědy Plus, ale zítra budete také hostem reprízovaného pořadu Osobnost Plus, kde budete moc svůj projekt představit na větší ploše. Pro teď děkuju.
14: Moc krát děkuju.
15: Posloucháte stále Vědu Plus. Nová vesmírná mise Evropské kosmické agentury zkoumající plazma v okolí Země poletí s přístroji, které vyvinou čeští vědci. Právě oni totiž sestrojí jeden z klíčových palubních přístrojů pro měření elektromagnetických vln v kosmickém plazmatu. Vědecká mise by měla startovat v roce 2037, ale už teď si o ní povíme víc s ředitelem Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd Janem Součkem. Dobrý den.
16: Dobrý den.
15: Proč chce ta mise zkoumat v okolí Země právě kosmické plazma? Proč je to pro vědce tak důležité?
16: No tak tam vidím dva hlavní důvody a jeden z nich je skutečně ten základní výzkum plazmatu. Protože plazma je médium, které je nesmírně komplikované. Má velice bohatou dynamiku. My ho můžeme krásně simulovat pomocí numerických simulací, ale je dosti obtížné tam provádět nějaká měření. My na Zemi jsou věci schopni zkoumat plazma v laboratořích, například v tokamacích, ale když vytvoříte to velmi horké, husté plazma na Zemi, tak je obtížné tam jako dělat nějaké měření, protože když tam ponoříte tu sondu, tak tím ovlivňujete to samotné plazma. Ale právě ta Mise Plazma Observatory bude provádět ty měření ve vesmíru a vlastně bude používat to kosmické plazma v okolí Země jako přírodní laboratoř. Protože ta družice proti těm škálám toho plazmatu, co je ve vesmíru, které jsou na kilometrech a stovkách kilometrů, ano, je maličká, takže ona v podstatě jako neovlivní to samotné plazma. Takže jde o jako měření vlastností plazmatu.
15: A pane Součku, teď k tomu příspěvku těch českých vědců, jakými přístroji to budou měřit a jak složité bylo vlastně takové přístroje vyvinout?
16: No, my budeme vyvíjet vlnový analyzátor, je to přístroj pro měření elektromagnetických vln, jak jste říkala, a složité ten budeme to vyvíjet zhruba 10 let. Začínáme teď a start do hotové by to mělo být kolem roku 2035. Je na tom spousta práce, musíme vyvinout hardware, ale součástí toho je i palubní software. Celá ta věc se musí otestovat. Ty požadavky na testování jsou velice přísné ze strany ESA a obrovská zátěž je i například na dokumentaci, že my musíme projít spoustou kontrolních bodů, že vyhovujeme všem požadavkům pro především pro spolehlivost, protože v tom kosmickém vývoji si člověk prostě nemůže dovolit chybu a protože když se tam něco rozbije, tak to nemůžete opravit. Tak v tom okamžiku to končí.
15: A musíme také říct, že Evropská kosmická agentura dala této vaší misi, nebo té misi, na které se podílíte, přednost před dalšími projekty zaměřenými třeba na Mars nebo na raný vesmír. Čím podle vás tato mise porotu přesvědčila?
16: No, tak tím podkladem pro tu porotu, která to hodnotila, byla takzvaná žlutá kniha, takový report, který měl asi přes 100 stránek, kde jsme popisovali především ten vědecký záměr, ale také to, jak pomocí těch dat, která tam získáme tím měřením, budeme schopni zodpovědět na ty otázky, které si klademe ohledně přenosu energie v plazmatu a urychlování těch částic. A když jsem četl tu zprávu od té komise, tak se zdá, že tím hlavním argumentem, proč vybrali jako právě ten náš návrh, bylo to, že jsme měli nejlépe zpracovaný tady ten celý postup a přesvědčili jsme prostě o tom, že dokážeme na základě těch měření, co uděláme, skutečně jako odpovědět na ty otázky, což samozřejmě není jednoduché, ale k tomu ještě musím říct, že to bylo velmi těsné, že teda vím, že všechny ty ostatní projekty byly velmi kvalitní a nezávidím jim teda to rozhodování. No.
15: A předpokládám, že ty otázky jsou velice odborné, ale kdybyste je měl předložit laikům v rozhlasovém vysílání, tak jak mu můžou ty vaše poznatky získané v okolí Země pomoct porozumět dějům ve vzdáleném vesmíru?
16: Tak jednou z těch hlavních otázek, kterou si tam klademe, je, jak jsou urychlovány částice v plazmatu na vysoké energie. A to pozorujeme v okolí Země, pozorujeme to v radiačních fázech, pozorujeme to na okolí rázové vlny Země. A současně podobné procesy potom probíhají v těch astrofyzikálních objektech, že jo, všechny hvězdy jsou tvořené plazmatem, že jo, když pozorují astronomové dalekohledem zbytky supernov, pozorují vlastně ty energetické částice, které jako tam vznikají těmi plazmovými procesy. To znamená, my když tady dokážeme pochopit a modelovat, jak probíhají ty fyzikální prozmety v plazmatu, tak to dokážeme extrapolovat a převést i na
15: další vzdálenosti. Rozumím.
16: Objekte.
15: Tady doufám, že rozumím. Naším hostem byl Jan Souček z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd. Mluvili jsme o nové vesmírné misi Evropské kosmické agentury. Děkujeme za váš čas.
16: Děkuju, nashledanou.
15: Posloucháte Vědu plus. 8 nápadů, desítky studentů a jeden společný cíl. Proměnit dětskou představivost ve skutečnost. V brněnském Vida Science Centru představili výsledky českého prvního ročníku programu My Machine. V něm na svých vynálezech spolupracují žáci základních škol se středoškoláky a vysokoškoláky a převádějí je do funkčních prototypů.
17: Tohle je vlastně chodící větra Carmen, kterou jsme díky tady žačce z Milotic zkonstruovali.
18: Daniel Kopeček ze střední školy polytechnické v Kyjově mi ukazuje speciální větrák, který umí sám jezdit po místnosti. Navrhla ho Julie ze základní školy Milotice.
19: Funguje to tak, že když bude vám horko, tak si vezmete jenom ovladač a tady takto ovládáte tlačítkama, že může jet klidně i dozadu, dopředu a klidně si otáčet.
18: Jezdí po místnosti a kdokoliv si ho objedná, tak toho přijede ochladit.
19: Jo. A taky se mi líbí mexické věci, třeba dekorace jakože klobouky, tak mě to tak napadlo.
18: Takže je to větrák převlečený za Mexičana, jo. Co jezdí po místnosti a chladí.
19: Jo.
20: My Machine funguje na principu, že děti ze základních škol nakreslí své vysněné vynálezy, které by jim třeba mohly zlepšit život.
18: Doplňuje Emma Holobrádek z brněnského Vida Science Centra.
20: Ty nápady potom převezmou vysokoškoláci, kteří vymyslí, jak by se dali ty vynálezy sestrojit a pak školáci, kteří ty vynálezy sestaví.
18: Žáci ze Židlochovice se navrhli modrého multifunkčního robota. Ukazuje mi ho Natálie.
21: Ze předu je tady kalkulačka, ze spodu jsou razítka.
18: Takže je to takový malý robotek, který ale má spoustu různých vymožeností, od ořezávátka přes kartáček až po světlo.
21: Třeba i budík s hodinami.
18: A k čemu ten robot je určený?
21: Aby se lidé nemuseli dát třeba celou obrovskou tašku, ale vezmou si vlastně jenom tady toho robotka.
18: Mačkáte tlačítko a robot začíná tisknout. Vtip.
21: Můžete si ho přečíst.
18: Rada do života, když budeš spát do oběda, ušetří za snídani.
22: Je to nejkomplexnější součást toho celého vynálezu.
18: Doplňuje designer robota Jan Brudný z Fakulty informačních technologií VUT.
22: Strašně mě bavilo, jak ty děti na základní škole jsou strašně hravé, tvořivé.
18: Právě vysokoškolské návrháře teď organizátoři hledají, říká Emma Holobrádek.
20: Plánujeme druhý ročník. Jediný, koho scháníme, jsou vysokoškoláci na to navrhování a designování.
18: Mezi dalšími vynálezy byla třeba LED kšiltovka měnící barvy podle nálady nebo nápojový automat s umělou inteligencí. Do pilotního ročníku se zapilo přes 400 dětí. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
15: Taková byla Věda plus s datem 12. června. Najdete ji taky na našem webu plus.rozhlas.cz a v podcastových aplikacích.
5: Laboratoř.
23: Proč se včely téměř neopijí? Jak tropické vosy v Karibiku zvládají konflikty? A jak žijí včely samotářky na hřbitově ve státě New York?
24: Obrovské agregaci 5,5 milionů včel.
25: Mají rádi tu odhalenou půdu a okolní rostliny, případně jabloňové sady.
26: Přezimují jako dospělci pod zemí a jsou proto už začátkem jara připraveny na opylování jarních květin.
5: Laboratoř Martiny Maškové. Zítra dopoledne po 10. na Plusu. Hodin. Český rozhlas plus zprávy.
15: Zdravotní pojišťovny by mohly dětem hradit léky na hubnutí, řekl to ministr Vojtěch. Firma SpaceX vstoupila na burzu, její majitel Musk se díky tomu stal prvním dolarovým bilionářem. Zemřel bývalý fotbalový útočník a trenér Petr Uličný, bylo mu 76 let. A počasí, začátek víkendu bude nejdřív většinou oblačný s přeháňkami, postupně se začne od jeho západu vyjasňovat a teploty zítra nejčastěji do 23 stupňů.
5: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
15: Obézním dětem by léky na hubnutí mohly hradit zdravotní pojišťovny. Na slavnostním otevření závodu na výrobu látek pro tato léčiva ve středních Čechách to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku.
27: V případě dětské obezity to může vést k tomu, že skutečně dítě, které trpí obezitou, může být takto na začátku pomoženo a pokud se s ním dále pracuje, tak mu to může do budoucna zachránit život.
15: Za posledních 35 let se počet mladistvých s obezitou v Česku zečtyřnásobil. V roce 2024 jich bylo asi 12%. Moderní léky proti obezitě a nadváze stojí měsíčně několik tisíc korun. Pacienti se většinou musí léčit dlouhodobě.
0: Elon Musk se stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Pomohl mu k tomu vysoký zájem o akcie jeho společnosti SpaceX, která dnes vstoupila na burzu. V rámci primárního úpisu společnost prodala všechny nabízené akcie za 75 miliard dolarů. S tržní hodnotou kolem 2 bilionů dolarů se Muskova firma stala jednou z nejcennějších společností na světě. Firma SpaceX se zaměřuje na raketovou techniku pro výzkum vesmíru nebo vývoj umělé inteligence. Pražští policisté stále pátrají po 17-letém Justinu Ferkovi z Prahy 10. Radiožurnál to potvrdil policejní mluvčí Jan Rybanský. Matka viděla pohřešovaného naposledy v úterý ráno. Podle ní je ve špatném psychickém stavu a obává se proto o jeho život, říká Rybanský.
1: Mladík má hubenou 165 cm vysokou postavu, černé oči a černé vlasy s pěšinkou uprostřed hlavy. Zvláštním znamením je pak vytetované srdce na pravém předloktí.
0: Kriminalisté už prohledali všechna místa, kde by mladík mohl být. Policie proto prosí veřejnost, aby jakékoliv informace o hledaném volala na linku 158. Dolní Poustevna na Děčínsku dokončila 10 kilometrů trailových tras. Na ně se na konci letošního roku v rámci přeshraničního projektu napojí trasy dvou sousedních saských měst, Neustadtu a Zebnic. Přírodní stezky pro kola plné překážek můžou cyklisté v Dolní Poustevně začít ode dneška využívat. Kolik peněz stálo jejich vybudování, upřesnil nezávislý starosta Dolní Poustevny Robert Holec.
2: Ten celkový budget toho projektu

0: srdečný, řekl uliční před časem pro Český rozhlas.
1: Jsem byl jako ten Hyde a Jekyll, že jednou jsem hrozně miloval ty kluky. Dával jsem jim najevo tu lásku, nebo tu vděčnost, nebo tu pochvalu jsem jim tak chtěl vyjádřit. A po druhý zase jsem byl teda hrozně zlej, protože se asi 15 dostal gol v 93. minutě a to potom, když jdeš do té kabiny, tak to byla bouřka.
0: Hokejový brankář Montrealu Jakub Dobeš je v All-Star týmu nováčků končícího ročníku NHL. Hvězdnou sestavu kanadsko-americké soutěže vybírají tamní novináři. A čeští volejbalisté na úvod domácího turnaje Evropské ligy zvítězili, v Jihlavě porazili Bosnu a Hercegovinu 3-0 na sety.
2: Kolona na D1 u Mirošovic a překážka u Velkých Popovic. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice překážka. Na 17. kilometru zastavilo auto v odstavném pruhu, řidič ve vestě stojí u vozidla. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice zdržení. Na 19. kilometru začíná kolona, která se táhne až do omezení před mostem Šmejkalka na 23. kilometru. Čekejte zdržení 10 minut. Na silnici 35 mezi Litomyšlí a Moravskou Třebovou překážka. Za Svitavami za kruhovou křižovatkou zůstalo stát pro poruchu nákladní vozidlo v pravém pruhu.
3: Litomyšle na Mohelnici a za kruhovým objezdem z 500 metrů do toho kruháku na Svitavy, tak tam se rozbil kamion a je tam přímo v zatáčce vidět jenom trojúhelník.
2: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Před námi je deštivá noc, ochladí se na 14 až 10 stupňů Celsia. Zítra čekejte zpočátku velkou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině Česka s občasným deštěm. Postupně ale začnou od jihozápadu srážky ustávat, ubyde oblačnosti a bude dokonce i polojasno. Nejvyšší teploty v sobotu od 19 do 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy tam to bude víc, tam až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Téměř rok připravovalo vedení československých komunistů sjezd Svazu československých spisovatelů, naplánovaný na jaro 1956. Dopředu bylo jasné, kdo přednese klíčové referáty a jaký bude jejich obsah. A dopředu se počítalo s tím, jaké nové vedení Svazu spisovatelů bude. Jenže 2 měsíce před chystaným sjezdem našich spisovatelů přednesl nejvyšší sovětský představitel Nikita Chruščov na sjezdu sovětských komunistů projev, ve kterém poprvé promluvil o neuvěřitelných rozměrech a těžko pochopitelných zvrácenostech období Stalinovy vlády. Jak se decentně říkalo, Chruščov odhalil kult osobnosti. Těžko říci, jestli soudruhům v Praze bylo jasné, že chystaný spisovatelský sjezd může dopadnout i jinak, než plánovali. Ale stalo se. Co se v Praze dělo, to vám v následujících minutách připomene historik Zdeněk Doskočil. Zdeňku, vítám vás, hezký den.
7: Dobrý den.
6: S nímž se do rozhlasového archivu vydal a dobrý poslech přeje David Hertl.
4: Archiv Plus.
6: Zdeňku, na začátek trochu matematiky. Svaz československých spisovatelů vznikl v roce 1949 a podle stanov se měl jeho sjezd konat každé 3 roky. Takže, když počítám, kam se poděly ty sjezdy, které se měly uskutečnit v letech 1952 a 55?
7: Druhý sjezd Svazu československých spisovatelů byl skutečně připravován na rok 1952, ale z politických důvodů byl neustále odkládán. Jednou tou příčinou byl proces s Rudolfem Slánským, podruhé smrt Stalina a Gottwalda. Zkrátka, konání sjezdu nebylo stále příliš pohodlné a tak konečným impulzem k jeho svolání byl druhý sjezd Svazu sovětských spisovatelů na konci roku 1954, který měl velmi manifestační ráz se sáhodlouhými referáty, na němž ovšem zazněla i některá jaksi kritičtější slova. Takže v podstatě ten československý sjezd se měl uskutečnit podle podobného vzoru jako ten sovětský sjezd. Jenomže do toho přichází 20. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu, odhalení kultu osobnosti, no a sáhodlouhé referáty a manifestační průběh teď nikoho moc nezajímal. Diskuze na sjezdu byla bouřlivá.
6: A o tom bude dneska řeč. Když se bavíme o sjezdu spisovatelů v roce 1956, asi nejčastěji bývá citován ten slavný diskuzní příspěvek Jaroslava Seiferta, ve kterém řekl, že spisovatelé byli nuceni psát to, co nebyla pravda, a potom

0: použil ta známá slova, že smlčí-li pravdu spisovatel, lže. Jenže Jaroslav Seifert toho řekl víc, třeba i následující věty.
1: Vyzvete umlčené a neprávem vyloučené spisovatele, kteří jsou ovšem hodni toho jména, a nečekejte, až přijdou sami a budou prosit. Sotva by přišli, neboť není hodno spisovatele, aby prosil. Dejte jim možnost, aby odpověděli dnes na útoky, na které nemohli odpovědět, když byli vylučováni z literatury. Já to sám zažil. Uvažujme o spisovatelích uvězněných, myslíme na jejich lidský osud. Nemám ovšem práva soudit tu jejich vinu. Vinu, chyby, omily. Ale mám právo jako český básník vyslovit domněnku, že píkali dost za tyto své politické viny a omily.
0: Jsme v roce 1956, ve vězení tou dobou stále sedí Jan Zahradníček, František Křelina, Bedřich Fučík, Zdeněk Kalista, Ladislav Kuncíř, mnozí další spisovatelé odsouzení v naprosto nesmyslných vykonstruovaných procesech na počátku 50. let. Za těchto okolností byla ta Seifertova slova odvážná?
2: Tak samozřejmě, protože vyslovil veřejně, byť Seifert nebyl konkrétní, nikoho nejmenoval a svůj apel poněkud relativizoval tím, že říkal, že se nestotožňujeme vlastně s těmi politickými názory uvězněných. Nicméně Seifert nebyl první, kdo vystoupil s takovýmto apelem. Podobnou výzvu, aby spisovatelé umlčení a perzekvovaní byli přijati do spisovatelského svazu a bylo jim opět umožněno publikovat a aby se svaz spisovatelů angažoval ve prospěch uvězněných spisovatelů, tak s takovýmto apelem krátce před sjezdem vystoupil na uzavřeném fóru Vítězslav Nezval. Proto veřejnost jeho vystoupení v podstatě neznala. Nezval byl ale konkrétní. On poukázal třeba například Jiřího Vajla nebo Jaroslava Durycha, Ladislava Novomeského nebo Jana Zahradníčka. V případě Vajla nebo Durycha to byli lidé, kteří byli nepřijati nebo vyloučeni ze spisovatelského svazu. Novomeský byl podmínečně propuštěn z vězení a Zahradníček vlastně vězněn. Nabízí se otázka, jestli Seifert o tom Nezvalově vystoupení vůbec věděl, protože té inkriminované schůze se nezúčastnil.
0: Daleko méně bývá v souvislosti se sjezdem spisovatelů v roce 56 citován projev Františka Hrubína. Tak opět velmi malá ukázka.
3: Stávalo se, že byli básníci i nuceni k oslavným tirádám. Ale láska vnucovaná není milovaná, řeklo by opravené přísloví. O tom všem řemeslní ohňostrůjci nikdy nepřemýšlejí. Jim vždycky leží na srdci nějaký ten teplý koutek. Ale pravý básník přece už od počátku ví, že poezie nemá teplých koutů, že to tam vichří, ledově fičí, i hrom, že tam bije a že se tam zahřeješ jen při práci.
0: Hrubín tady řekl, že básníci byli nuceni k oslavným tirádám, možná tím měl na mysli takové ty říkačky, veršovánky, jaké psali třeba Pavel Kohout, Ivan Skála nebo Michal Sedloň. Na to si asi v té době určitě mnozí ještě pamatovali.
2: No jistě, velice dobře. Ostatně kritika poezie první poloviny 50. let v tom socrealistickém duchu, to bylo vlastně jedno z ústředních témat, které se na sjezdu v takové té rovině té, řekněme, umělecké nebo kulturní traktovalo. Hrubín se v tom svém vystoupení velmi výrazně vymezil právě proti té poezii z éry socialistického realismu, protože on kritizoval jí nevalnou literární úroveň, neboť vznikala na mocenskou objednávku a vymezil se také vůči její účelovosti a očividné politické služebnosti, ať v rovině témat nebo formy, protože tyto aspekty byly často hodnoceny výše než umělecká kvalita. A Hrubín také poukázal na četné kampaně, které byly vedeny proti konkrétním literárním tvůrcům, často velmi nevybíravými způsoby, což vedlo k tomu, že tito lidé třeba se stahovali z toho veřejného prostoru nebo tvořili ve stylu, kdy museli znásilňovat po podstatě sebe sama, kdy například Vítězslav Nezval přepisoval své starší básně a odstraňoval z nich erotické motivy. Hrubín to, myslím, v tom svém vystoupení charakterizoval velmi trefně, mohu-li citovat. Oč tragičtěji se mi jevil obraz české poezie v nedávných letech. Dědička Máchy, Nerudy a Bezruče byla též odkázána mezi ledovce. Octla se tam nikoli v podobě labutě, ale jako štvaná uřícená laň. Nikde nebylo stezek ani houští, krev rozporouděná štvanící netuhla, led se nerozpouštěl a poezie čelila zběsilé netečnosti ledového dogmatu.
0: František Hrubín slovy Zdeňka Doskočila. Těch pozoruhodných příspěvků, diskuzních příspěvků na spisovatelském sjezdu zaznělo daleko víc, třeba ten od Rudolfa Kalčíka. Rudolf Kalčík v té době už byl redaktorem časopisu Československý voják a možná už měl i připraveného napsaného svého legendárního krále Šumavy. Ten diskuzní příspěvek, který Rudolf Kalčík přednesl, vás možná překvapí.
4: Slyšel jsem od jednoho ostravského dělníka, literárního samouka, takovýhle příběh. Někdy v roce 1950 přišel do svazu s rukopisem. Tam mu ho kdosi pročetl a řekl, soudruzi z Ostravska mi prominou, neřeknuli to správně. Já, synku, máš tom moc lásky a malo výroby, předělej to. Šel a věc přepracoval. V 52. roce přišel znovu. No, řekli mu, píšeš správně, je to z výroby, ale soudruhu, teď je ta slanština a ty tam nemáš slanštinu. To není možné, že by u vás nebyla. A kdyby ne, pak to není typické. Jdi a předělej to. Na jaře 54. roku přišel občan znovu, všechno tenkrát i v literatuře kvetlo. Safra, soudruhu, řekli mu, jen opatrně s tím slánským. A pak je to samá fabrika a stroj a ztrácí se ti tam člověk. Měl bys tam dát míň výroby a více lásky. A tak byl ten soudruh tam, kde byl na začátku a šel a praštil rukopisem, pevně přesvědčen, že na svazu spisovatelů a nikoliv jenom tam si z něho dělají blázny.
0: Už začínám pomalu chápat, jak jste mi vysvětloval, že ten spisovatelský sjezd se pořád odkládal. No, od Rudolfa Kalčíka, kterému v roce 49 vyšla sbírka básní s názvem 12 stalinských zpěvů, bychom možná čekali, řekněme, poněkud tvrdší příspěvek nebo konformnější?
2: Rozhodně, protože Kalčík byl vůči komunistické straně po celý svůj život a tvůrčí dráhu loajální. Nicméně doba ovlivnila i jeho, protože to, co on vlastně vyslovil, byla taková ironická kritika s rysy parodie kulturní politiky první poloviny 50. let. Doktrína socialistického realismu nikdy ovšem jednoznačně nedefinovaná přetrvávala, nicméně politické a také estetické požadavky se neustále proměňovaly podle výkyvů momentální mocensko-politické situace a kolísání mocenských pozic členů partajní věrchušky i mnohých kulturträgrů. Takže to si myslím, že Kalčík v tom svém příspěvku vystihl velice pěkně.
0: Dneska možná trochu zapomenutým jménem je Milan Jariš, dramatik a prozaik, který asi největší úspěchy slavil právě v těch 50. letech. Mimochodem je to strýc dnešního advokáta a bývalého politika Jana Kalvody. Jariš se ve svém projevu vrací k události z listopadu 1951, kdy spáchal sebevraždu Konstantin Bíbl.
5: Smrt Konstantina Bíbla byla znovu spojována s literární kritikou. Přátelé, přestaňte už s těmito pomluvami. Vždyť není než hanebnou pomluvou mrtvého básníka, jestliže lidé, kteří se vydávají za jeho přátele, tvrdí o něm, že byl takový slaboch, že jediný článek v novinách ho dohnal k tragickému konci. Ale dejme tomu, že máte pravdu, že člověka je možno takto uštvat. Pak dovolte, abych se zeptal vás, básníkových přátel. Kde jste byli? Co jste dělali v době, kdy byl básník raněn nepříznivou kritikou? Vždyť stačilo například, aby soudruh Nezval jen kratičkým článkem se ujal básníka. Stačilo projevit trochu občanské statečnosti na básníkovu obranu. A básník by nebyl zůstal sám. Této statečnosti tehdy ve vás nebylo. A proto dnes nekřičte, chyťte zloděje.
0: Zdeňku, od smrti Konstantina Bíbla uplynulo v době konání sjezdu už skoro 5 let. Toto ještě pořád bylo téma?
2: Ano, bylo a poměrně velké. Ostatně Vítězslav Nezval, který na sjezdu měl rozsáhlý referát o poezii, tak v jeho rámci mluvil také o okolnostech Bíblovy smrti ze svého pohledu a kritizoval publicistiku tehdejšího časopisu Tvorba za útoky na Bibla. Milan Jariš na ten Nezvalův příspěvek reagoval. On své postoje uměl formulovat někdy velice razantně až radikálně. No a fakticky v tom svém vystoupení narážel na Nezvalův konformismus z první poloviny 50. let, na jeho názorovou pružnost a přizpůsobivost tehdejším mocenským požadavkům. Protože v roce 51 se Nezval za Bibla veřejně někde v tisku nepostavil. Nicméně Nezvalova role v této době byla velice rozporuplná, protože zase v řadě jiných případů se osobně angažoval ve prospěch spisovatelů, kteří se ocitli v problémech.
6: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: A dnes to jsou zvukové vzpomínky se Zdeňkem Doskočilem. Připomínáme si spisovatelský sjezd v roce 1956. Ještě než si řekneme, jak na tenhle sjezd reagoval tehdejší režim, tak poslední z příspěvku spisovatelů, i když spisovatelů. Na sjezdu vystoupil také Ladislav Štol, v té době ministr kultury. Ladislav Štol byl autorem knížky s trochu kostrbatým názvem 30 let bojů za českou socialistickou poezii, která vyšla v roce 1950. A poměrně závazným a autoritativním způsobem formulovala jakési ideologické nároky komunistické strany na literární díla. Štol o tomhle doslova zákoníku socialistické poezie na sjezdu v roce 56 řekl následující.
7: Jestliže někteří lidé brali tuto mou práci jako dogma, je to především jejich a nikoliv moje vina. V této nové situaci, kterou po 20. sjezdu prožíváme, kdy mnoho věcí se nám jeví jinak, vzal jsem si znovu tuto práci do rukou, abych ji prohlédl. Je samozřejmé, že kdybych dnes tu knížku psal, pravděpodobně bych napsal mnoho formulací jinak. To je přirozené. To ví každý tvůrčí pracovník. Ale pokud jde o celkovou její koncepci, pokud jde o základní charakteristiky vývojových procesů v naší poezii, jsem přesvědčen, že jsou pravdivé a že těžko bych mohl něco na těchto soudech měnit. Jsem i dnes přesvědčen, že celkové pojetí této práce je správné, ovšem, že mnohé problémy, o nich jsme tehdy diskutovali, o nich jsem ve své knížce hovořil, se objevují v novém světle a nabývají zvláštního významu.
0: Tak ještě jednou, pokud můj text bral někdo jako dogma, je to jeho věc, vzkázal Ladislav Štol možná trochu zaskočeným spisovatelům. Zdeňku, ale ta knížka to přece v zásadě bylo dogma, vždyť ona vyšla ještě v roce 1975.
2: Byť poněkud přepracovaná. No, samozřejmě, že tento pamflet výrazně ovlivnil literární atmosféru na začátku 50. let, protože Štol v této publikaci podal naprosto zdeformovaný výklad dějin české poezie 20. a 40. let a v dobovém kontextu éry stalinismu byl ten jeho výklad v podstatě závažný, což mělo velmi negativní dopady na tehdejší poměry v literární oblasti, protože Štol řadu autorů a jejich díla stigmatizoval. On vlastně na jedné straně vyzdvihl a kanonizoval Stanislava Kostku, Neumana, Jiřího Wolkera a do jisté míry i Vítězslava Nezvala, ale zatratil například Karla Taigeho, Vladimíra Holama a zvláště Františka Halase, což mělo poměrně zásadní dopady na literární dráhy těchto tvůrců. Tedy Halas, který byl už kritizován posmrtně, ale v podstatě to měli za následek jeho dočasné stažení, nebyly jeho díla vydávána. A například Vladimír Holan, ten se zcela stáhl do soukromí, přestal publikovat a Karel Taige čel mnohým štvanicím a v 51. roce zemřel.
0: To je to, o čem na začátku mluvil Jaroslav Seifert jako o vylučování z literatury.
2: Ano, to je přesně ono. Ostatně ten Štolův pamflet byl na sjezdu mnohými poměrně silně kritizován, protože si ti spisovatelé uvědomovali, že jednak v kontextu proměněné doby ty argumenty, které Štol obdržel, nemohly obstát a navíc byl to problém morální a to si mnozí velmi dobře uvědomovali.
0: Teď nebude od věci tedy připomenout, jak zareagovali oficiální představitelé na spisovatelský sjezd. Přímo na sjezdu byl přítomen jeden tak trochu zvláštní spisovatel, prezident Antonín Zápotocký. On na sjezdu reagoval na diskuzní příspěvek Jaroslava Seiferta, to je poměrně známá věc, ale já jsem v archivu objevil Zápotockého projev na celostátní konferenci KSČ, která se konala několik týdnů po tom spisovatelském sjezdu. Tady prosím, kromě obsahu si všimněte i poněkud nesoustředěné formy Zápotockého projevu.
8: A je to zase důsledek tedy naší nedostatečné ideologické výchovy, kterou jsme tam prováděli a souzí nejen ty ideologické, ale těch nesprávných takových centralistických metod a různých, kterými jsme chtěli ty spisovatele spoutat a vtlačit do nějaký šablony socialistické. V tom je ta otázka. Jakým způsobem my jsme tam tedy pracovali, jakým způsobem jsme chtěli tu literaturu a to umění a ty usměrnit. A protože jsme je usměrňovat nesprávně takovým nepřesvědčováním, ale takovým namnoze diktátem a různýma těma nesprávnýma metodama, že to nakonec každému lezlo z krku, tak proto teď, když se tam naschromáždilo tolik ty nespokojenosti a proto ta puklička, tedy na tom hrnci tam daleko víc vyskakuje, než na jiných místech, když se poměry uvolnili. Myslím, tohle musíme vidět a nesmíme proto upadat do paniky. A musíme si uvědomit, že tyhle věci se dají překonat jen právě změněním celého toho systému, který jsme až doposud k těmhle lidem měli.
0: Zdeňku, my jsme si v našem pořadu už mnohokrát pouštěli Antonína Zápotockého, který bez přípravy mluvil třeba na zasedáních ústředního výboru. Pokaždé bych řekl jako velmi dobrý obratný řečník. Nebyl ve formě tady?
2: Řekl bych, že Zápotocký evidentně neměl svůj den. Na mě ta řeč působila až tak, jako kdyby byl po nějaké mozkové mrtvici, což pochopitelně nebyl. Ale přiznám se, že je to asi retoricky nejhorší Zápotockého výstup, který jsem kdy slyšel. Nicméně, navzdory tomu, nějaké racionální jádro v tom Zápotockého vystoupení je. Vnucovali jsme vlastně spisovatelům velmi úzkoprse tu šablonu socialistického realismu, kterou jsme vykládali dosti úzce, jednoznačně. Volili jsme diktát ve vztahu k ním a tudíž máme nyní ve svazu spisovatelů jaksi nespokojenost, ale když ten přístup svůj poněkud jaksi změníme, tak není důvod k nějakým velkým obavám. To mělo své důvody, protože ten spisovatelský sjezd ovlivnil pouze nějaké vrstvy inteligence, ale neměl nějaký široký společenský ohlas. Tudíž vládnoucí strana tím nebyla tolik ohrožena a Zápotocký v případě vedoucích představitelů KSČ reagujících na sjezd patřil k těm umírněnějším a v podstatě respektoval téhleté podobě tehdejší oficiální linii. Jenomže na té celostátní konferenci vystoupil ještě Václav Kopecký a to už byla poněkud jiná káva.
0: Náměstek předsedy vlády tehdejšími slovy, dnes bychom řekli vicepremiér. Pojďme si ho poslechnout.
9: Sjezd spisovatelů ve svém průběhu a rázu byl bezesporu projem hlubokého poblouzení velké části jeho delegátů, který si zcela falešně vyložili ducha usnesení 20. sjezdu a který si zcela falešně vyložili i účel diskuze v naší straně o závěrech z usnesení 20. sjezdu. Spisovatelé si sugerovali zcela milnou představu o svém poslání v souvislosti s kritikou v naší straně a této představě holdovali neslyšíce, nevidíce, a tak z opozičního harasu sjezdu spisovatelů učinili jen velkou senzaci pro literární noviny a žel i pro svobodnou Evropu. Lze však říct, že 7 dní sjezdu spisovatelů bylo 7 dní, které sice otřásly budovou parlamentu, ale neotřásly ničím víc. jak se někteří spisovatelé omylem domnívali. Když se o tom spisovatelé velmi brzy přesvědčili, když opustili budovu Národního shromáždění, která je po 7 dní sváděla k domněnce, že hrají úlohu svrchovaných představitelů národa.
0: Zdeňku, když tady Václava Kopeckého poslouchám, tak otázky, které se nabízejí, jak komunistická strana, její vedení zareagovala na spisovatelský sjezd a jestliže teda Václava Kopeckého to takhle zvedlo ze židle, byl někdo ze spisovatelů za něco potrestán?
2: Tak vedení KSČ si chtělo se spisovateli vyřídit účet až postupně. Vzhledem k rozjitřené atmosféře 56. roku soudruzi nechtěli příliš kalit vodu. Takže ta prvotní reakce byla poměrně umírněná a Kopecký svým vystoupením vlastně zbylé členy stranického vedení zaskočil, protože takový jaksi razantní útok nebyl v plánu. Byť nepochybuju, že uvnitř skrytu duše si mysleli to samé, co Kopecký. Jen to nechtěli takto traktovat. Takže ten tlak na spisovatele byl vyvíjen postupně až v době po porážce maďarského povstání v 57. a 58. roce, kdy nejprve byl vyvíjen tlak na to, aby spisovatelé provedli sebekritiku, což František Hrubý nakonec udělal, Jaroslav Seifert to odmítl. A ten tlak potom vyvrcholí v roce 59 některými administrativními změnami a také tím, že opět je socialistický realismus prohlášen za tu jedinou správnou doktrinu na sjezdu socialistické kultury v roce 59. Ale už není síla, která by to dodržování tak jednoznačně vymohla.
0: No a to je vše z dnešního Archivu Plus ukázky, vztahující se ke druhému sjezdu Svazu československých spisovatelů na jaře 1956. Jsme si poslechli a okomentovali s historikem Zdeňkem Doskočilem. Zdeňku, díky, že jste přišel. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Na pořadu spolupracovali technička Ivana Možná a archivář Petr Markovský. No a loučí se také David Hertl.
6: Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Americký prezident Donald Trump označil iránské úniky z připravovaného memoranda za falešné. Iránská státní tisková agentura MER zveřejnila 14-bodový návrh. Prakticky všechny položky v něm vyznívají ve prospěch Teheránu. Před spekulacemi médií varoval i iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi. Podpis memoranda podle něj nikdy nebyl blíž. Memorandum by mělo zahájit 30-denní období jednání o skutečné dohodě. Pro Washington zůstává prioritou zamezit Iránu ve výrobě a držení jaderných zbraní. 10 obviněných v kauze manipulace veřejných zakázek v Moravskoslezském kraji přiznalo vinu a přijme trest. Podle úřadu Evropského veřejného žalobce je mezi nimi i bývalý náměstek hejtmana Jakub Unucka, dříve z ODS. Kauza se týká podezření z manipulací veřejných zakázek na úklid silnic a marketingové služby. S žalobcem se Unucka dohodl na 3letém podmíněném trestu a pokutě 2,5 milionu korun. Dohodu bude ještě schvalovat krajský soud v Ostravě. Digitální společnost Meta postupně obnovuje provoz svých platform. Děje se to potom, co uživatelé po celém světě dnes hlásili problémy s přístupem k sociálním sítím Facebook, Instagram nebo Messenger. Výpadkům kvůli tomu čelila i internetová stránka Down Detector, která slouží k nahlašování technických závad. Společnost Meta se k tomu oficiálně nevyjádřila. A český voják, který byl v Demokratické republice Kongo v oblasti s ebolou, je ode dneška propuštěný z karantény. Informovala o tom armáda na sociální síti X. Šlo o preventivní karanténu. Voják se totiž nedostal do kontaktu s nemocí. Pobýval ale v oblasti s potvrzeným ohniskem eboly. Voják byl v Kongu na pozorovací mírové misi Organizace spojených národů. Po návratu do Česka strávil 3 týdny ve specializovaném armádním centru biologické ochrany v Těchonině na Orlicko-Ústecku. Tenista Jiří Lehečka porazil Američana Tiafoua 6-4 a 7-6 a na travnatém turnaji ve Stuttgartu si zahraje semifinále. V něm se utká s jiným hráčem ze Spojených států Sheltonem nebo Japoncem Shimabukurem.
11: Překážka na D1 u Velkých Popovic a na D48 u Třince. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice porouchané vozidlo. Na 17. kilometru stojí v odstavném pruhu auto na blikačkách, řidič ve vestě stojí u vozidla. Na D48 z Frýdku Místku do Českého Těšína za sjezdem na Třinec překážka. Na 65. kilometru porouchané vozidlo v odstavném a částečně pravém pruhu. Vybočuje se do levého pruhu. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Jirny omezení. Na 3. kilometru za koncem připojovacího pruhu od čerpací stanice stojí osobní vozidlo za asistence policie. Na silnici 43 mezi Králíky a Červenou vodou za Dolní Orlicí kolize. Srazila se tam dvě auta, policie na místě, projíždí se bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Zítra čekáme zpočátku velkou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině republiky s občasným deštěm nebo přehánkami. Postupně začnou od jeho západu srážky ustávat, ubyde oblačnosti a bude dokonce i polojasno. Nejvyšší teploty v sobotu 19 až 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude až 25 stupňů, na horách se ta maxima udrží většinou kolem 14, v Beskydech bude i 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Evropští uživatelé bez AI od Apple, nové povinné tlačítko v e-shopech, vakcína vytvořená pomocí umělé inteligence a nový AI model, který může běžet v přenosném počítači. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás také dnes provází David Slížek.
6: Online Plus.
12: U mikrofonu vítám samozřejmě také našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N. Petra Koupského. Ahoj Petře.
13: Ahoj Davide.
12: Google uvedl nový velký jazykový model, který si podle něj mohou uživatelé spustit na běžně dostupném notebooku. K rozběhnutí modulu Gemma 4 je podle firmy potřeba jen 16 GB paměti na grafické kartě nebo v takzvané sjednocené paměti Unified Memory. To se může hodit k experimentům s umělou inteligencí bez připojení k internetu nebo k pokusům s citlivými daty, která uživatel nechce někam nahrávat přes internet. Gemma 4 je multimodální, umí tedy pracovat s textem, obrázky, zvukem i videem. Model zahrnuje 12 miliard parametrů a kontextové okno o velikosti 256 tisíc tokenů. Podle testů nejsou jeho schopnosti takzvaného uvažování o mnoho horší než u modelů s mnohem více parametry. Tvrzení o tom, že je Gemmu 4 možné rozběhnout na běžně dostupných laptopech, je ale přece jen trochu zavádějící. Je k tomu potřeba buď poměrně silný grafický akcelerátor s 16 GB paměti, anebo počítač Mac se stejně velkou sjednocenou operační pamětí. Na skutečně běžném stroji tedy pravděpodobně provozovat nejde. Petře, tohle oznámení vzbudilo poměrně velkou pozornost, vlastně i z technických důvodů, protože tenhle ten model od Google má trochu jinou architekturu a vlastně vypadá to, že je pro lidi, kteří s AI pracují nebo s velkými jazykovými modely pracují, takže je poměrně zajímavý. Je také uvolněn pod takovou otevřenou vlastně licencí, takže se s ním dá různě experimentovat, pracovat i pro komerční účely například a podobně. Ale to, o čem se vlastně hodně psalo a to, co Google sám hodně vlastně zdůrazňuje, je právě to, že je možné s ním pracovat na nějakém přenosném počítači, že ne, to prostě není potřeba silný počítač nebo datacentrum, že tohle je model, se kterým může i relativně běžný člověk pracovat na svém přenosném počítači, laptopu, notebooku, ať to nazveme jakkoliv. Nadchází tedy podle tebe doba, kdy opravdu si budeme stahovat velké jazykové modely, velmi výkonné velké jazykové modely do svých laptopů a budeme s nimi takhle pracovat?
13: Zatím asi úplně ne. Protože jednak, jak jsi řekl, není to úplně běžný počítač, je to výkonný a drahý počítač, v současné době pořád ještě trvá krize s cenami paměti, takže tohle nejsou levné stroje. Ale je možné, že v budoucnu se trošku posune definice toho, co to je běžný počítač právě pod tlakem lokálního provozování umělé inteligence. Ale ani potom si nemyslím, že budeme si všichni instalovat lokální jazykové modely, už jenom proto, že ono to není tak jednoduché. To není něco, co se spustí jako nová aplikace v počítači, vyžaduje to, aspoň prozatím to vyžaduje přece jenom nějaké odborné znalosti. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že spíš si myslím, že budoucnost spočívá v kombinaci toho vzdáleného vysoce výkonného jazykového modelu datacentru a nějakého menšího v počítači a spolupracují mezi sebou. Takhle ostatně to chystá jak Google, tak Apple a vypadá to, že by to mohla být z hlediska bezpečnosti i z hlediska výpočetního výkonu dobrá kombinace.
12: Proč tedy vlastně třeba Google, ale i další firmy, tyhle ty modely, o kterých právě říkají, že se dají rozběhnout na těch méně výkonných strojích, například v těch přenosných počítačích, proč je tedy vlastně takto uvolňují? Je to jenom nějaká reklama nebo mají opravdu nějaký praktický význam?
13: Myslím si, že je to velice podobné, jako když se firmy provozující operační systémy snaží získat vývojáře, aby vyvíjeli aplikace. Tohle jsou modely, se kterými si mohou vývojáři, ne běžní uživatelé, ale vývojáři znalí lidé hrát, budovat nad nimi aplikace, modifikovat je a ledaco z toho může být pak užitečné pro ty společnosti, jako je Google, které to pak nějak převezmou nebo koupí. Vytváří se tím prostě komunita, vytváří se tím ekosystém. To je asi hlavní důvod, proč to uvolňují do volného použití.
12: Tak uvidíme, jak se ty modely budou vyvíjet a jak se budou vyvíjet samozřejmě také naše přenosné počítače, jestli pomine ta současná hardwareová krize a všechny ceny zase klesnou a budeme mít tedy časem počítače, které budou zvládat v pohodě třeba právě aspoň ty dnešní modely, protože asi do budoucna to bude vypadat zase jinak. No, tak uvidíme prostě, jak to dopadne.
6: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Na světě je první vakcína vytvořená s pomocí umělé inteligence, napsala britská BBC. Prošla prvním testem na skupině lidských dobrovolníků a výsledky nebyly špatné, citovala BBC výzkumníky z britské Cambridgeské univerzity. Ti při návrhu vakcíny použili nový postup. Nechali AI zanalyzovat genetické informace řady známých patogenů z rodiny tzv. Koronavirů. Umělá inteligence pak navrhla speciální antigen, který by měl být schopný naučit imunitní systém reagovat nejenom na jednu variantu viru, ale na celou řadu variant a mutací. Vakcínu pak vědci otestovali na skupině 39 dobrovolníků. Jde samozřejmě zatím jen o první krok v dlouhém procesu, který by časem mohl vést ke schválení a praktickému používání této nové vakcíny. Petře, tohle je titulek, který samozřejmě zaujme. První vakcína vytvořená pomocí umělé inteligence. My už jsme, myslím, v minulosti mluvili o tom, že právě AI a velké jazykové modely by mohly pomoci právě třeba při vývoji nových chemických sloučenin nebo nových léků. V tomhle případě jde o tedy nějaký nový způsob navrhování a výroby vakcín. Jak významný vlastně tohleto, tento krok je podle tebe?
13: S hodnocením toho významu bych byl hodně opatrný, abych to maličko uvedl. Na pravou míru ta studie, o které se tady hovoří, je v takzvané fázi 1, což v terminologii farmaceutického výzkumu znamená, že to není ještě test skutečné účinnosti léku nebo vakcíny, ale především toho, jestli nepoškozuje ty lidi, jestli to zdravotně dobře snášejí. Proto se to taky testuje na zcela zdravých lidech výhradně v téhle fázi a proto je ta skupina poměrně malá. Čili ta vakcína prošla ověřením, že neškodí, že není nebezpečná a že vyvolává jakousi odezvu v organismu, která by mohla být tou správnou. Ale jestli opravdu dokáže vůbec někoho ochránit před nákazou, což je smyslem vakcíny, to se zatím neví, k tomu by se přistoupilo až v těch dalších fázích testování. A tím, že to není léková vakcína, tak je to ještě specifické, protože z etických důvodů nemůžeš nikoho při klinickém testování nakazit řízeně tou nemocí. Hmm. Čili buď by se muselo čekat, až s nějakými nákazami přijdou ti lidé do styku a jak si budou vést ve srovnání s kontrolní skupinou, která přijde do styku s podobným prostředím a očkovaná nebyla. Prostě klinické testování vakcín samo o sobě je velice složité, když je to takovýhle nový princip, je to ještě komplikovanější. Umělá inteligence se na tom zasloužila do té míry, že mohla zrychlit ten vývoj. Aha. Ona nevymyslela nic zázračně nového, je to DNA vakcína, která má sestrojit nějakou imunitní odezvu v organismu. To není nový ani neznámý princip, ale návrh těch konkrétních molekul, které tu odezvu vyvolají, se touhle cestou velice zrychlil a bylo možné ho udělat univerzální na větší skupinu virů, což by jinak taky bylo obtížné vzhledem k výpočetní složitosti návrhu takové bílkoviny. Takže tohle všechno je fajn, ale jásat nad tím, že AI nám vyřeší nakažlivé nemoci a tyhle hlášky jsem taky už viděl, na to je opravdu velice brzy.
12: Takže předpokládáš, že ta role umělé inteligence nebo velkých jazykových modelů právě třeba při vývoji vakcín bude právě v tom, že mají větší tedy výpočetní sílu, větší kapacitu a budou zrychlovat ten proces nebo něco podobného, že nebudou tedy vymýšlet něco úplně nového. Myslíš, že tohle to bude ta hlavní role?
13: V tuhle chvíli tomu tak je, jak to bude za pár let, to nikdo neví. Ona vůbec role umělé inteligence ve vědeckém výzkumu, v kreativních záležitostech týkajících se navrhování nových cest, nových postupů. To je velice otevřená otázka. Jsou přírodovědci, kteří jsou přesvědčeni, že může být velká, jsou jiní, kteří jsou k tomu velmi skeptičtí. Je to všechno na začátku. Ale v tuhle chvíli je ta umělá inteligence prostě kombinatorickým strojem, který dokáže dát dohromady více variant, než kolik se vejde do hlavy lidské a tím pomáhá. Nevymýšlí žádný zbrusonový postup.
12: No tak zase uvidíme, jak tohle to dopadne. Jak jsi říkal ty a jak jsem říkal i já v úvodu, tak opravdu, než se ukáže, jak tahle ta vakcína funguje, tak to bude trvat ještě hodně dlouho a bude tam řada různých dalších testů a ověřování a podobně. Tak jsem zvědavý, jestli tahle ta metoda s využitím AI se uchytí nakonec a jaké tedy novinky přinese při vývoji léku a vývoji vakcín.
6: Online Plus Davida Slíška.
12: Od 19. června by se zákazníci v e-shopech měli dočkat nového tlačítka pro případné odstoupení od kupní smlouvy. Jde o novou povinnost, která vyplývá z evropské směrnice, která by se měla propsat také do českého práva, i když zatím není úplně jasné, zda příslušná novela do 19. června stihne projít tuzemským parlamentem. Směrnice vychází z úvahy, že když může zákazník nakoupit v e-shopu zboží jen několika málo kliknutími, měl by mít možnost stejně snadno od smlouvy případně také odstoupit. V rozhraní e-shopu by se mu tak nově mělo objevit tlačítko nebo jasně viditelný odkaz, který mu to umožní. K dispozici mají být po celou dobu, kdy má zákazník právo nákup zrušit, tedy například po celých 14 dnů standardní zákonné lhůty u prodeje na dálku. Po kliknutí na tlačítko či odkaz bude muset zákazník ještě vyplnit základní údaj o objednávce a pak bude muset své rozhodnutí o odstoupení od smlouvy definitivně potvrdit. Petře, taková drobná změna, nicméně asi se dotkne opravdu velkého množství lidí, kteří i v Česku nakupují v online obchodech, v e-shopech. Co na tohle to říkáš? Potřebujeme nové takovéto tlačítko, které zjednoduší to případné odstoupení od smlouvy?
13: No, mě nad tím ze všeho nejdřív napadlo, že jsem docela rád, že neprovozuju žádný e-shop. Ono pochopitelně je potřeba chránit práva zákazníka a zjednodušovat i to odstoupení případné od smlouvy, ale tohle mi připadá jako mechanismus, který přímo volá po zneužití, potom vzít si zboží na pár dní a pak ho velmi jednoduše vrátit, nevím. Myslím si, že je to v zásadě v pořádku, ale docela bych se bál toho, že se to zneužívat začne a budu zvědav na nějaká hlášení z e-shopu, jak moc se ta věc používá.
12: Hmm. Myslíš, že vlastně jenom tohleto zjednodušení, protože to právo na odstoupení od smlouvy to má zákazník už teď ze zákona, je tam těch 14 dní. A myslíš, že to zjednodušení, prostě to, že tam bude na ty lidi tlačítko takhle opravdu koukat a že ho tam takhle uvidí, takže by mohlo opravdu je přimět k tomu, že to budou více zkoušet?
13: Myslím, že ano. Já kolem sebe neustále pozoruju, že cokoliv je na stisk tlačítka na obrazovce, cokoliv se dá udělat elektronicky bez komunikace s člověkem, to lidé všech věkových kategorií používají mnohem častěji, než tam, kde je potřeba třeba zvednout telefon, někam zavolat nebo někam dojít, vyřídit to osobně. Prostě ty zábrany se tím podstatně snižují. To je vlastně důvod, proč jsem to komentoval těmito slovy. Ano, je v naprostém pořádku, že zákazník má chráněná práva tak, jak je má dnešní zákonnou úpravou, ale tenhle krok mi připadá, no je to zajímavý sociologický experiment v podstatě.
12: Vidíš, tohle mě nenapadlo takhle, že by to vlastně mohlo provokovat ty lidi k tomu, aby to třeba častěji používali. To je zajímavé.
13: Snižovat bariéru. Jasně. Bariéru. Když mám někam jít a do očí někomu říci, že ta kamera za 40 tisíc je sice bezvadná, ale týden jsem si s ní hrál a tady jí máte zpátky, tak to je trochu složitá situace, ale když se to dá udělat na jedno stisknutí tlačítka, no uvidíme, jak ty rád říkáš, uvidíme.
12: Ano, uvidíme, no a jako to je fakt zajímavý pohled, takhle jsem o tom vůbec nepřemýšlel. Je pravda, že někde třeba v některých e-shopech dneska, když člověk chce tedy odstoupit od té smlouvy a má proto nějaký důvod, tak někde se prostě dostat k tomu, jak to má udělat, není úplně jako jednoduché.
6: Online Plus Davida Slíška.
12: Firma Apple představila novou verzi své digitální asistentky Siri. Ta má být vybavena umělou inteligencí a má být integrována do operačního systému v telefonech a dalších zařízeních Apple. Uživatelé se s ní mají setkat v nové verzi operačních systémů, které by firma měla uvolnit někdy během podzimu. Jenomže ne všichni. Uživatelům v Evropské unii nebude Siri AI zatím dostupná, oznámil Apple. Z neuvedení nové Siri firma oficiálně viní Evropskou komisi, která podle prohlášení nepřijala žádný z návrhů Apple, jak by novinka mohla dostát povinnostem vyplývajícím z evropského nařízení o digitálních trzích DMA. Mluvčí komise na obvinění reagoval prohlášením, že to Apple nebyl schopný přijít s žádným řešením. Jádrem sporu je to, že DMA vyžaduje, aby Apple do svých zařízení vpustil i konkurenční AI asistenty a dal uživatelům na výběr. Firma to ale nechce udělat, protože by to podle ní ohrozilo bezpečnost zařízení a ochranu osobních dat uživatelů. Jeden ze sporů, který se týká právě toho nařízení o digitálních trzích, DMA, který vlastně má podobný základ. Týká se té takzvané interoperability, krásné slovo, na kterém si většinou trošku zlámu jazyk. A to znamená, že opravdu by ti velcí výrobci nějakých zařízení nebo služeb měli umožnit to, že k ním opravdu budou mít přístup i nějaké konkurenční služby, například v tomhle případě ti AI asistenti. Myslím, že jsme tady řešili podobný případ s komunikační službou WhatsApp od firmy Meta, která také vlastně by tam měla dát přístup vlastně všem dalším výrobcům nebo vývojářům vlastně různých AI asistentů, kromě toho Meta AI, který tam je teďka dostupný. A tady vlastně Evropská komise požaduje to samé na základě DMA také od Apple. Jak si myslíš, že tedy ty argumenty Apple, že to nechce udělat, protože by pustil tedy ty konkurenční AI asistenty příliš hluboko do svého operačního systému a to by mohlo ohrozit bezpečnost a data uživatelů. Jak myslíš, že tenhle ten argument Apple je opravdu validní?
13: Zajímavé je, že Apple nemá výhrady proti zařazení té nové Siri, té své nové umělé inteligence, do operačního systému macOS, čili v Evropě bude dostupná ta nová asistentka, ta nová konverzační umělá inteligence, ale jenom na počítačích, nikoli na telefonech a tabletech. Rozdíl je podle mě v tom, že v operačním systému iOS používaném na těch mobilních zařízeních je Siri od samého začátku hluboce integrovaná do operačního systému. A pokud by tam Apple na základě zákonného požadavku pustil konkurenci, tak by jí zároveň dal hodně nahlédnout do toho, jak je ten systém udělaný, co všechno se v něm dá a nedá využívat, případně okopírovat. Do toho se jim očividně nechce. U toho macOSu tohle nijak zvlášť nehrozí, protože to je vlastně přepracovaný Unix, který je z velké části tak jako tak pod otevřenou licencí a ta integrace té AI do systému zcela jistě není tak hluboká, tak zásadní. Tohle by mohlo být, pokouším se tomu rozumět, pokouším se přemýšlet nahlas, tohle by mohlo být racionální jádro za tím postupem Apple. Ono vlastně to není novinka, tohle platí už 2 roky.
12: Ano.
13: Od chvíle, kdy Apple začal s umělou inteligencí, jenomže po ty 2 roky ta AI jeho toho uměla tak málo, že to vlastně každému bylo jedno, jestli je to v Evropě dostupné nebo není. Teď se situace mění, protože to, co jsme viděli na nedávné vývojářské konferenci, tak tam bylo vidět, že nová umělá inteligence od Apple bude velmi zajímavá, velmi atraktivní a ten rozdíl mezi tou evropskou a americkou verzí iPhoneu třeba bude tím pádem dosti velký. A když Apple riskuje svůj podíl na tak velkém a bohatém trhu, jako je celá Evropská unie, tak k tomu nějaký velmi vážný důvod mít musí. To není jinak možné.
12: No ale třeba jiné firmy s tím zas tak velký problém, zdá se, nemají. Do telefonu s Androidem si můžeš vlastně nainstalovat třeba nějakou jinou AI asistentku nebo jiného AI asistenta a lze tam nějakým způsobem s ním pracovat. Nevím tedy, jestli až tak je integrovaný dovnitř toho operačního systému jako třeba právě asistent od Google, ale je tam prostě možný určitý výběr. Proč to podle tebe třeba právě Google nevadí tolik a tomu Apple to vadí hodně? Je tam opravdu rozdíl v té hloubce integrace a nedá se to třeba nějak technicky vyřešit?
13: Rozdíl je hlavně v tom, že Android je otevřený systém, má otevřenou licenci, takže na něm tak jako tak není co utajovat. Ten je viditelný a všem na očích a ostatně výrobci si ho modifikují podle sebe, mají na to právo. iOS je ta přísně střežená pevnost, do které nikdo nesmí. Ta nejhodnotnější věc, kterou Apple vlastně má a vlastní a nechce si nechat koukat pod prsty. Takhle to aspoň čtu já.
12: No, jsem opravdu zvědavý, jak tohle to dopadne. Myslím, že opravdu Apple stojí za to tedy vyloučit takovou obrovskou asi spoustu uživatelů, které patrně tady v Evropě také má spoužívání té své AI a AI Siri nebo Siri AI, že to opravdu ta firma vydrží a bude stát tedy za svým, že nepřijde třeba časem s nějakým řešením, že tohle to třeba není jenom součást nějakého vyjednávání s Evropskou komisí?
13: Velmi pravděpodobně je, ale je to vyjednávání už hodně na hraně. Nevíme, jak v zákulisí ta jednání probíhají, kdo tam komu co řekl, jaké možnosti jsou v tuhle chvíli ještě otevřené. Těžko říct. Rozhodně si myslím, že pokud se to povleče dlouho, takže Apple opravdu riskuje ztrátu části tržního podílu. Protože ten rozdíl mezi iPhonem bez integrované umělé inteligence, i když samozřejmě s aplikacemi, jako je ChatGPT a Claude a Gemini, ty tam poběží, ale nebudou tak hluboce propojené třeba s kalendářem, mailem a podobně, jako bude ta Siri v Americe. No a ten rozdíl mezi tím trošku hloupějším iPhonem evropským a velmi chytrými Androidy na evropském trhu už může být dostatečně velký, aby i zryté uživatele Apple aspoň některé přesvědčil, že mají změnit značku.
12: Já si pak říkám, jestli by ty telefony, které jsou sice vybaveny Siri AI, ale ta v nich nefunguje, tedy na evropském trhu, jestli by třeba neměly být nějaké levnější, protože opravdu vlastně část té funkcionality pak tam ten uživatel nemá, přitom by měl za ně platit stejnou cenu jako ten uživatel, který je na opačné straně oceánu prostě má. No, tak,
13: to ale je, Davide, taková velice hezká myšlenka, ano. Ale nevím, jestli v Cupertinu by ji rádi slyšeli.
12: No asi ne, no. Ale ono je to vlastně zajímavé, protože třeba podobně vnímám třeba konkurenční Samsung, který také nabízí svoji umělou inteligenci ve svých mobilních zařízeních a ta už leta a používá samozřejmě ji jako prodejní argument, že proto by si lidé měli koupit jeho třeba telefony, ale už dlouhá leta tam třeba řada těch funkcí nefunguje, protože by vyžadovali nějakou lokalizaci do češtiny, například nějaké překlady a podobné záležitosti a to prostě už dlouhá leta tam není. Tak tam jsem taky uvažoval o tom, jestli by i Samsung neměl ty telefony na těch trzích, kde ty funkce vlastně nejsou dostupné, tak jestli by je neměl zlevnit. No ale nečekám, že by ty velké firmy to udělali dobrovolně samozřejmě, dokud lidé ty telefony fungují i v tomhle stavu. No, tak to jsem si jenom tak povzdechl ještě nakonec. Petře, každopádně děkuji ti za tvoje dnešní komentáře a postřehy. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor Deníku N. Petr Koupský, s kterým se těším zase za týden naslyšenou.
13: Naschledanou.
12: A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
6: Český rozhlas Plus a Davidské divadlo vás zvou na živé natáčení debaty z cyklu Ctnosti a neřesti s názvem Jak přežít technoevoluci. Lidstvo čelí řadě nejistot a krizí a není to jen změna klimatu. Svět začaly masivně ovlivňovat technologie generativní umělé inteligence. AI nástroje se prosazují v řadě oborů a stále více zasahují do každodenního života. Kde a proč je nutné pro umělou inteligenci vytvářet nové normy a předpisy? A jak by měly vypadat? Přijďte 17. června v 7 hodin večer do kavárny Davidského divadla na Praze 6. Moderátorka Renata Kalenská se bude ptát teologa a sociologa Tomáše Halíka, spoluzakladatelky AI dětem Evy Nečasové a režiséra inscenace Tři zmrzlí Pavla Šimáka. Vstupenky koupíte na webu davidskedivadlo.cz. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
14: Ernst Mach patřil k nejvýznamnějším osobnostem vědy druhé poloviny 19. století, především v oblasti experimentální fyziky. Narodil se v jihomoravských Chralicích v roce 1838. Po maturitě se vydal na univerzitní studia do Vídně, kde vystudoval matematiku a fyziku. Doktorát získal poměrně brzy, už ve 22 letech. V Čechách a na Moravě pak působil celých 28 let.
15: V té době také vytvořil to nejpodstatnější ze svého rozsáhlého vědeckého díla. Proslul hlavně jako ostrý kritik Isaaca Newtona. Jeho jméno také nese několik veličin z oblasti aerodynamiky, například Machův kužel.
14: Nejznámější veličinou spojenou s Ernstem Machem je ovšem bezesporu takzvané Machovo číslo. Udává poměr rychlosti pohybu tělesa určitým prostředím k rychlosti šíření zvuku v témže prostředí. S jeho využitím se nejčastěji setkáme v letectví.
15: Už jako světoznámý vědec odešel Mach přednášet na Vídeňskou univerzitu. Zemřel v 78 letech v malém městečku Haar, kam se uchýlil s manželkou na sklonku života. Jeho objevy patří mezi nadčasové. Připomíná je i čestná medaile Ernsta Macha, kterou uděluje domácím a zahraničním fyzikům Akademie věd České republiky.
6: Katolíci, pravoslavní, evangelíci, buddhisté i hinduisté, ti všichni na jednom místě mezi nebem a zemí. Vertikála. To jsou domácí i mezinárodní zprávy o věřících, s věřícími i pro věřící. V neděli po 8 na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Jednání o vstupu Ukrajiny a Moldavska do Evropské unie začnou zřejmě už v pondělí. Počet obyvatel Česka za letošní první čtvrtletí klesl o skoro 20 tisíc. Je to kvůli nízké porodnosti. Fotbalisté Kanady vstupují do domácího světového šampionátu zápasem proti Bosně a Hercegovině. A počasí zítra čekejte převážně velkou oblačnost, na severovýchodě zaprší a teploměry ukážou až 23 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Ukrajina a Moldavsko jsou blíž vstupu do Evropské unie. Velvyslanci všech unijních států se shodli, že první přístupová jednání můžou začít už v pondělí. Podle agentury Reuters to oznámili předseda Evropské rady Antoniu Košta a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Unijní lídři se dohodli na začátku přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem v roce 2023. Žádost Kyjeva ale doteď blokovalo Maďarsko. Přístupová jednání jsou ale obecně často zdlouhavá a vyžadují roky práce na přijímání reform a plnění evropských standardů. V Česku klesá počet obyvatel. V prvním čtvrtletí letošního roku ubylo asi 20 tisíc lidí. V Česku tak teď žije zhruba 10 milionů a 900 tisíc obyvatel. Podle Českého statistického úřadu je úbytek lidí způsobený rozdílem mezi zemřelými a narozenými. Porodnost klesá už pátým rokem. Za první tři měsíce roku v Česku zemřelo přes 30 tisíc obyvatel. Narodilo se ale jen 17,5 tisíce dětí. Zároveň se z Česka odstěhovalo víc lidí, než do něj přišlo, říká za statistiky Michála Němečková.
16: Stejně jako v prvním čtvrtletí let 2025 a 2024 bylo i letos záporné saldo odrazem vysokého počtu osob, kterým na konci března skončila platnost udělené dočasné ochrany.
10: Tu mají v Česku nejčastěji Ukrajinci, kteří utekli před ruskou invazí. Policie vyšetřuje napadení ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO. V Bílině na Teplicku ji o víkendu slovně a fyzicky napadla 44-letá žena. Mrázová ve městě dřív působila jako starostka a má tam trvalé bydliště. Incident se obešel bez zranění. Dnes o tom informovala policie a podrobnosti přidává policejní mluvčí Kamil Marek.
17: Můžeme vyloučit, že by se jednalo o politicky motivovaný čin. Po sdělení obvinění z nebezpečného vyhrožování byl podán podnět k návrhu na vzetí obviněné do vazby, který státní zástupce neakceptoval. Vzhledem k osobnosti obviněné policisté kontaktovali poskytovatele zdravotnických služeb a ženu se podařilo hospitalizovat.
10: Ministryně Mrázová napadení potvrdila víc, ale nechce s ohledem na policejní vyšetřování komentovat. V Hustopečích na Břeclavsku začaly závody rally. Soutěžní dvojice ze zahraničí i tuzemská čeká víc než 150 kilometrů tras. Převážná část závodníků se uchází o body do českého šampionátu v rally a taky v rally historických automobilů. Soutěží se i teď večer a znovu pak od zítřejšího rána. Organizátoři očekávají zhruba 20 tisíc návštěvníků, říká vedoucí organizačního týmu Martin Rada.
18: Rozšířili jsme divácká místa. Tady bylo vynikající, kdyby co nejvíc lidí využívali divácké místa, protože prostě jsou určené a jsou bezpečná. Snažíme se, aby jsme nabídli opravdu kompaktní rally s možností, že jedeme každou rychlostní zkoušku dvakrát, aby ten návštěvník mohl na tom diváckém místě zůstat.
10: Pořadatelé kvůli závodům uzavírají některé cesty kolem Hustopečí a v okolních obcích. Zítra budou omezení například v Kurdějově, Divákách nebo Horních Bojanovicích a Nikolčicích.

0: Od 3 hodin ráno budou hrát na šampionátu Spojené státy americké proti Paraguaji. Ghanský fotbalista Thomas Partey nedostal kanadské vízum a zmešká úvodní zápas svého týmu na mistrovství světa v Torontu proti Panamě. Potvrdila to Mezinárodní fotbalová federace FIFA. Záložník Villarrealu a bývalý hráč Arsenalu čelí v Británii obvinění ze 7 případů znásilnění 4 různých žen, a to v letech 2020 až 2022. Soudní proces ho čeká v příštím roce. Partey přitom vinu odmítá.
1: Překážka na D1 u Jihlavy a omezení na D35 u Litovle. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Jihlavu nebezpečí. Na 106. kilometru v pravém pruhu leží blatník. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice za exitem 248 Litovel máme hlášené komplikace. Na 245. a 5. kilometru zastavilo auto v pravém pruhu. Na dálnici D3 z Prahy do Českých Budějovic za sjezdem na Chotoviny počítejte s překážkou. Na 74. a 5. kilometru nepojízdné vozidlo v odstavném pruhu. Na dálnici D1 z Vyškova do Prahy v Brně začalo na víkend nové víkendové omezení. Podle Národního dopravního informačního centra je na 196. kilometru uzavřený sjezd na Bratislavu. Na silnici 13 mezi Českou Kamenicí a Děčínem za Huntířovem nehoda. Za čerpací stanicí Gaspetroleum vyjelo osobní vozidlo mimo silnici, na místě hasiči a záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude nejdřív oblačno, hlavně v severovýchodní polovině Česka s deštěm, postupně ale začnou od jihozápadu srážky ustávat, ubyde té zmíněné oblačnosti a bude i polojasno. Teploměry zítra ukážou většinou 19 až 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 25. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Významný český historik, spisovatel a vysokoškolský pedagog Robert Sack se specializoval na české politické, společenské a kulturní dějiny 19. a 20. století. Původně archivář v Třeboni a do roku 1968 redaktor a šéfredaktor jeho českého nakladatelství Růže, pracoval po celá 70. a 80. léta jako dělník v českobudějovické slévárně. Svůj pozoruhodný životní příběh odvyprávěl v roce 2002 publicistovi Milanu Hanušovi pro pořad Pamětníci, jehož reprízu si teď můžete poslechnout.
2: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.

Já jsem vyšel vlastně z dělnického, prostě i sociálně to je nějak jako zakotvený. A s tím prostě souvisí všechno to, co k tomu patřilo, co mě, jak jsem řekl, od dětství, mládí formovalo do jisté doby. No a pak by tam tady nesmělo chybět to, jak jsem se z toho těžce dostával, z tohoto, řekl bych, bloudění.

0: První setkání s historikem Robertem Sakem znemožnila velká voda. Zasáhla České Budějovice právě v době, kdy jsme měli domluveno natáčení. I po druhé do hry vstoupily vyšší síly. Dopravní komplikace. A tak jsme raději pro naše setkání zvolili neutrální půdu. Třeboňský hotel Zlatá hvězda. A vyplatilo se. Pan Sak přijel zjevně dobře naladěn. Mrknul na mě šibalsky okem a prohodil: jestli se nemýlím, mám teď jít ke zpovědi. Popravdě řečeno, i tak se dá náš pořad nazvat. Mého hosta to však nevyvedlo z míry a s chutí se pustil do vyprávění.
1: No a ještě ke všemu, já jsem se narodil bývalém sově.

0: Českém svazu tedy. Já jsem se narodil v Charkově. Otec byl modelář, tedy řekl bych vysoce kvalifikovaný dělník. Byl často nezaměstnaný a ono ho to nějak prostě jak se naštvalo v době ještě, kdy byl tedy svobodný. Podotýkám tedy, on nebyl komunista, ale byl, protože jeho otec, ten byl dokonce zakládající člen komunistické strany v Rokycanech. Já si ještě pamatuju, že jeden z mých prvních zážitků, když jsem byl u dědečka, prostě, že každý čtvrtek jsem s ním musel chodit pro tvorbu do trafiky. Abych se tedy vrátil k tomu Charkovu, jak se tam tedy otec dostal. Byl tedy nezaměstnaný, no a zjistil nějakým způsobem, že v Charkově se staví velká továrna na traktory a že potřebuje k tomu rozjezdu kvalifikované dělníky, který samozřejmě v Rusku neměli. Přihlásil se, byl jaksi přijat a odjel tam jako svobodný. A tam se prostě zamiloval do mladé
1: ukrajinské dělnice.
0: Ne. Ona nebyla dělnice, byla tady Ukrajinka, ona pocházela z Oděsy. Ono je to hrozně komplikované. Já možná teď se dostávám k věci, která by taky v tom životopisu neměla chybět. Já totiž o své matce nic nevím od určité doby. Mám pár jejich fotografií. Z těch fotografií je zjevné, že to byla krásná dívka, pocházela, jak jsem řekl, z Oděsy. Mám za to, že její otec byl buď ředitel, anebo nějak vysoce postavený manažer v oděském přístavu. A dokonce ji trochu podezřívám, že to zamilování do mého otce bylo také motivováno to, že by mohla prostě ze Sovětského svazu vypadnout. Totiž otec za ten poměrně krátký pobyt, on tam nebyl ani 2 roky v tom Charkově, a on si psal deník. A ten deník, to je nesmírně zajímavá četba, který mi dal až v určitém věku. A ten deník byl naprosto upřímný. Je to obraz takového každodenního života počátku 30. let, tedy počátku stalinismu, se vším tím, prostě co k tomu patřilo, jednak s nezměrnou bídou. Například potraviny byly jenom na příděl a mohly se kupovat jedině v továrně. Dokonce otec se dostal i do styku prostě s těmi spolupracovníky, kteří vyjížděli buď z donucení nebo dobrovolně k rozkulačování a vyprávěli děsivý historky. Tohle to prostě všechno v tom deníku je. A otec onemocněl, lékař zjistil, že to drsný prostředí, mimochodem 19. ledna 1933, to je den, kdy jsem se narodil, bylo snad 40 pod nulou a v létě zase 40 nad nulou a nepříjemný větry, a otec se rozhodl, zase mám za to, že matka tomu velice přispěla, že se tedy vrátí. Pro ní to byl návrat vlastně navždy, protože ona podle tehdejších sovětských předpisů se musela vzdát sovětského občanství, aby jí dovolili vycestovat do kapitalistické země. No a to se stalo, když mi bylo asi 6 neděl. Mimochodem, tahle ta cesta je spjata, nebo byla spjata u nás v rodině s takovou historkou. Přesedalo se ve Lvově, tehdy samozřejmě polském, a tam byl ztracen můj dudlík, takže při tom přestupování byl zakoupen prostě dudlík polský, takže já jsem byl jaksi odkovány živě sovětským dudlíkem, potom dudlíkem polským a potom jsem mohl přejít na dudlík československý.
1: A matka o svém původu nikdy nevyprávěla?
0: No počkejte, teď to tedy musím dopovědět. Rodiče se totiž velice brzy rozvedli. Když mě byly asi 4 roky, rozvedli se tedy tak, protože matka byla cizinka, tak já jsem byl přistřen otci, což byl problém. Proto jsem se ocitl u toho dědečka v Rokycanech a s matkou už jsem se sešel jenom několikrát, a to za okolností, které mi nebyly příjemné. Já jsem se totiž jednak nějak za to styděl. A já jsem ji viděl naposled, když mi bylo 10 let, co bylo v roce 1943, to je dost důležité. Byly to moje 10. narozeniny, ona mi tehdy přivezla darem knížku, dobře si pamatuju, že to byla kniha cestopisů Enrika Stanko-Vráze. A mám ještě v takové té optické paměti to věnování psané azbukou. A co je zajímavé tedy, co je spjato tedy s touhletou poslední návštěvou, to byl rok, kdy v Praze byla výstava Sovětský ráj, tedy výstava, která jak si z hlediska té nacistické propagandy měla, bylo to po Stalingradu, že, mm-hmm. měla jaksi Čechům zošklivit prostě Sovětský svaz, a ona u nás doma, přestože jistě nebyla nějakou nadšenou příznivkyní bolševismu nebo sovětského režimu, tak prostě až historicky křičel, no takhle to přece u nás zase nevypadá. Mimochodem, s tou výstavou Sovětský ráj taky byly spjaty plakáty, které visely i, jsme žili tehdy v Plzni, tam byly fotografie takových, zřejmě fotografie zajatců a ještě vybraný takový prostě typy, ošklivý, nějak prostě poznamenaný a potom bylo, to jsou vaši bratři, a na mě kluci ve škole prostě pokřikovali, ty jsi taky bolševik, ty jsi tam narodil, já jsem tady se bránil, říkal jsem, ne, já jsem z Ukrajiny, tam bolševici nebyli, já jsem se za to styděl, no.
1: V jakém prostředí se matka ocitla, kam teda zapadla, nevíte?
0: Já nevím, u nás v rodině se potom tradovalo, že v 45. odešla s nějakým oficírem ruským zpátky domů, ale zda je to pravda, pán Bůh ví.

Svůj příběh nám vypráví Robert Sack, historik, redaktor, pedagog, který rád poslouchá hudbu Gustava Mahlera.

0: jste trpěl určitou takovou nostalgii nebo pocity?
1: Jo. Já jsem například velice brzy, to znamená, to bylo někdy za války, za okupace, já jsem třeba uměl azbuku. Nechci říct, že jsem tedy azbukou psal dřív než latinkou, to samozřejmě v žádném případě, ale nějakým způsobem nedovedu to dost dobře vysvětlit, jenom prostě si pamatuju, že jsem tu azbuku naučil několik svých kamarádů a že jsme si psali samozřejmě česká psaní ruským písmem, tak jsme se tetelili takovou radostí, že vlastně děláme odboj, že děláme něco, co prostě za té okupace není dovoleno. A pravda je ta, že jsem se potom, když přišla ruština jako předmět v 45. roce, ruštinu začali učit aspoň u nás na Masarykově gymnáziu v Plzni emigranti. První učitelkou ruštiny mě byla profesorka Grebeněva z Novorosijska. Po ní potom přišel profesor Kámněv, který po nás požadoval, abychom ho oslovovali nikoli v pane profesore, ale Alexeji Vladimiroviči. A co chci říct? Že jsem si tu ruštinu učil velice snadno a paní profesorka Grebeněva, potom my jsme měli zase ve vyšších třídách a živě si pamatuju, když to už bylo po 48. roce po únoru a živě si pamatuju, jak nás připravovala k maturitě a radila nám takovou pěknou pragmatickou radu. Za každou druhou větu napište něco o Stalinovi a bude to dobrý, maturitu uděláte.
0: Čili vy jste se ruštinu učil nejen snadno, ale asi i rád.
1: I rád. Prostě měl jsem rád literaturu. Niternější vztah k ruské kultuře, to přiznávám se, ve mně bylo a do určité míry pořád ještě je, ale samozřejmě pak to bylo spojeno s tím, o čem asi ještě budeme
0: No a kdybychom si to zasadili teda i do toho dobového rámce, přece jenom poválečná léta, Rusové, naši osvoboditelé, ta ruská kultura sem začala se tlačit, že bylo to doprovázeno teda tím silným politickým vlivem, čili ta vaše afinita zcela přirozená byla ještě podpořená tímhle.
1: No tak to není tak jednoduchý, nezapomeňte, že já jsem vyrůstal v Plzni, no a do Plzně nepřišla sovětská armáda, Plzeň byla osvobozená Američany a já jsem se tehdy začal učit anglicky. Živě si pamatuju, jak jsem chodil mezi Američany na náměstí, kde jsem bydlel, tam byl takový lágr, kde byli černoši a než začala škola, vzpomínám si, že škola po osvobození začala v den narozenin prezidenta Beneše, 28. května 1945, čili já nevím, během těch tří neděl, když jsme měli ještě takové prodloužené prázdniny, tak já jsem se velice intenzivně učil anglicky, takže tohle to bylo spíš překryto. A když jsem právě o prázdninách, my jsme jezdili do rodiště mé nové matky, otec se brzy musel se samozřejmě velice brzy oženit, to bylo ve východních Čechách, tak tam jsem se zase setkával s Rusy a teď jsem začal srovnávat samozřejmě tu vybavenou, vyzbrojenou, elegantně americkou armádu prostě s těma v podstatě ruskýma chudákama. Později samozřejmě, když přišly procesy a to byl další průlom do toho, co jsem si jaksi nesl z té rodiny. Ale ještě bych tomu chtěl říct, otec si vždycky zachoval, on vstoupil v 45. roce do komunistické strany, ale vůči Rusku si vždycky zachoval kritický postoj, tak jak právě jsem ho potom, někdy těch 15-16 let, když mě daroval ten deník, jak jsem to vyčetl z toho deníku, živě si prostě pamatuju, když potom přišlo takový toto hysterický, prostě sovětský svaz, náš vzor, a kde jaká blbost, samozřejmě, která odtud pocházela, byl náš vzor, tak otec zase mával rukou a jako mě nebude nikdy nic povídat, já tam byl.

0: Protektorátní dětství, krátký nádech svobody a stalinská drezura. Generace Roberta Saka to vůbec neměla snadné. Budovatelské nadšení, touha změnit svět, za zpěvu v šiku a pod rudým praporem, jaká lákavá vějička pro mladou, tehdy nastupující generaci. Někteří na této vějičce sedí dodnes. Robert Sack mezi ně rozhodně nepatří, ale ani jeho cesta nebyla bez omylů a bloudění.
1: Já jsem prostě začal psát a především číst, ale taky i psát. My jsme vydávali ilegální třídní časopis namířený proti kantorům, proto musel být ilegální. Byl časopis psaný, jmenoval se Bodlák. Já jsem samozřejmě byl jaksi u toho a s velkou chutí jsem napsal první román, třeba reportáže, úvahy.
0: Ta literatura
1: Literatura mě jaksi přitahovala a potom to nějak prostě se vykrystalizovalo do toho, že jsem chtěl být novinářem. To bylo mé první. A dokonce s tím chtěl bych tady ještě využít téhle příležitosti a chci vyslovit poděkování mé profesorce češtiny, paní profesorce Tiché, kterou jsem měl v posledních třech letech gymnaziálních studií.
0: Čili 47 až 51.
1: Ano, tak. 48 až 51. Jí vděčím za první setkání s Rilkem, protože ona nám tam přinesla Rilkova korneta. Od té doby vysloveně úcta a láska, obdiv k Rilkovi. Ono to potom souvisí s nedávnou mou knihou, protože mě třeba ta Sidonie nádherná, o které jsem psal, zaujala především pro ten vztah k Rilkovi. Já Rilka považuji rozhodně za největšího básníka, který se zrodil na naší půdě české. Pro mě, já moc dneska už později nečtu, ale Rilke je pro mě něco jako hudba. Já čtu třeba Elegie z Duina, jako kdybych poslouchal krásnou hudbu.
0: Symfonii.
1: Ano, ani nejde o obsah, nebo ani nevnímám tak obsah těch slov, ale ono to má nádhernou melodii. Takže to je paní profesorka Tichá. To bylo rozhodně po únoru, to muselo být takový
0: v roce 50.
1: Ne. To byla mladá kantorka tehdy, mimo jiné, ona nebyla o moc starší než my. A vzpomínám si na jedno téma, které bylo pro mě důležité. Promluvte o tom, čím byste chtěli být a vyhraje, to byla jakási soutěž, vyhraje to ten, kdo snese nejvíc důvodů, proč prostě je dobré si zvolit toto povolání. Já jsem samozřejmě volil povolání novináře. A skutečně jsem to nějak vyhrál, že jsem snesl těch důvodů nejvíc. Jenomže já jsem si kupoval Svobodný zítřek a nahlížel jsem do obzoru, do vývoje. A teď přichází ten 48. rok a s tím to obecné prostě glejšaltování a tedy také glejšaltování tisku. Najednou z novin, oni se změnili i vizuálně, že ztratili se třeba fotografie z novin, stala se z toho šeť. Prostě Sovětský svaz náš vzor, skutečně všechny noviny musely vypadat jako ta pravda nebo jako ty izvěstie. No a já jsem ještě šel na studie s vědomím, že bych tedy tím novinářem snad chtěl být, ale už velice nahlodán. Že takovýhle noviny, to nějak...
0: Ona byla tehdy fakulta novinářská a sociální.
1: Ne, byla, já jsem nastoupil na Vysokou školu politickou a hospodářskou. To byla nástupně té Vysoké školy politické a sociální. Na Fakultu společenských věd. Čili já jsem přišel na tu fakultu společenství a ona byla za dva roky zrušena, ale kromě toho, že tedy byla zrušena, já tam přicházel si s vědomím, že to studium mi něco dá a až na některé výjimky, například zaujala mě, a já jsem mu to také nedávno řekl, třeba logika profesora, nynějšího profesora, tehdyšího asistenta Milana Machovce. Zaujaly mě třeba přednášky Karla Kosíka, později tedy marxistického revizionisty.
0: To byl taky mladík tehdy.
1: To byl mladík, ano. Oni byli všichni tehdy do 30 let. No, chtěl jsem říct, tam bylo hrozný prostředí. Prostředí, to je rok 51, 52, 53. To znamená, začínají zatýkání, začínají procesy a ono se to nějak promítlo do atmosféry. Na té škole to byla atmosféra strachu. A tam vlastně začalo jednak ty noviny, že se mě prostě přestali líbit, a jednak to prostředí, které ještě nějak bylo prohlubované tím, že tehdy Praha byla temná. Samozřejmě byl nedostatek elektrické energie, se málo svítilo a teď všude byli prostě policajti a milicionáři. A to se týká zvlášť toho konce zimy, začátku jara 53. roku, když zemřel Stalin a Gottwald. Takže když ta škola byla právě v tom 53. roce zrušená, tak my jsme si vydechli. Možná, že někteří si nevydechli to. Ale ta společnost, za který já jsem se pohyboval, tak rozhodně můžu mluvit i za ní a přešli jsme na filozofickou fakultu. Prostě na řádnou. Na pořádnou univerzitu.
2: Jak se vlastně utvářel váš názor politický a sociální?
1: Určitě byly ty sympatie ke komunismu, ale ta představa byla asi taková, jak to vyjádřil zase se tedy vrátím se k mému otci, který už si v Rusku říkal, napsal to do toho deníku, až my budeme budovat socialismus, to budeme dělat úplně jinak. Čili moje představa byla taková, že snad to lze s demokratickým uspořádáním sloučit. Mm-hmm. Čili to, čemu se říkalo tehdy, ještě potom se to v 68. roce se to trochu oprašovalo, ta specifická československá cesta k socialismu, čili to asi byla moje představa trochu naivní, odpovídající taky, za věku nezapomeňme, 48. mě bylo 15. Že? Teď já jsem byl sokol například. Značením jsem cvičil na tom tehdy posledním sletě v létě 48. roku a taky jsem při tom před tribunou se všemi skandoval, ať žije bratr Beneš, když tam seděl Gottwald. Nebo právě proto. Čili chci říct, jak to bylo komplikované. A mimo jiné, otec, tedy komunista, ale doma jsme neměli Stalina. Portrét Stalina ani Gottwalda, ale Beneše. Si živě pamatuju takový kolorovaný.
2: Přece jenom ale okem kádrováka jste byl docela vhodný adept.
1: Ano.
2: A jak to teda bylo s vaším vstupem do strany?
1: Já jsem samozřejmě chtěl do strany, ale oni mě nechtěli. Na fakultě, když jsem se o to ucházel, tak mě několikrát řekli, až se zbavíš té intelektuálštiny a individualismu, tak potom prostě...
2: Jste byl moc svůj.
1: Patrně. Když si pamatuju, já jsem neměl rád tu filozofii. Tady filozof s odpuštěním jsem urazil tady všechny filozofy, dialektický a historický materialismu, co to bylo. Právě, že to nebyla žádná filozofie. A jediná moje trojka za celý pětiletý vysokoškolský studium byla právě z téhletý filozofie, která mi nešla. Čili to je paradox. Já jsem do strany se dostal až v 58. roce, až dávno, 2 roky po ukončení studií. V době, kdy už jsem silně pochyboval, kdy jsem prošel právě těmi pochybami, které ve mně vyvolaly především politický proces.
2: A to vám bylo nabídnuto v tom 58?
1: To mi bylo nabídnuto, protože jsem po ukončení studií, já jsem studoval historii, nechtěl jsem tedy do těch novin.
2: Vstoupil byste do strany, kdyby vám to nebylo nabídnuto?
1: Já si myslím, že ano. Protože ten můj vstup do strany v tom 58. roce, 58. rok, to je rok, ono to zní až trochu směšně, je to rok Expo, bruselský výstavy. Tam se mně zdálo, že začíná něco, co tedy jaksi popře to, co se dělo v té první polovině 50. let. A já jsem cítil potřebu tomu přispět.

O své životní cestě nám vypráví docent Robert Sack z Historického ústavu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

0: Měl jste nějaké ponětí o tom, že existují koncentrační tábory pro lidi nepohodlného smýšlení? No. Nebo že existuje skupina spisovatelů, hlavně katolíků, která si to právě odbývá v kriminále?
1: Musím se přiznat, že dlouho v podstatě ne. Mnou otřásly procesy s komunisty, tedy procesy se Slánským. A živě si vzpomínám, že samozřejmě říkám to teď se studem, o tom, že jsou vězeni také nekomunisté, tak vlastně jsem se dozvěděl až v 56. roce, a to z vystoupení Jaroslava Seiferta a Františka Hrubína na sjezdu spisovatelů na jaře 56. Říkám to znovu, opakuji, tedy s pocitem studu. Zřejmě jsme žili jaksi dost izolovaní. Ono tohle to skutečně se měnilo až vstupem do života.
0: Jak se utvářela vaše kariéra? Myslím, odborná, vědecká,
1: no profesní. Já jsem po absolvování studia historie jsem nastoupil celkem nerad do archivu, do Třeboňského archivu. Bylo to z toho prostého důvodu, nebyly místa. Historiků nás bylo spousty. Já jsem nikdy nechtěl učit. To je paradox. Problém byl v tom, že archivy patřily tehdy ministerstvu vnitra. Já jsem se stal tady občanským zaměstnancem ministerstva vnitra. S tím souvisí vlastně ten vstup do strany také. Ne, že by to bylo přímo povinný v té době, ale prostě...
0: Jako patřilo se to.
1: Žádalo se to, ano. Ale já jsem věděl, že tam nezůstanu. Ta moje pozornost se od těch novin obracela ke knížkám. A já jsem nějak čím dál tím víc se začal zajímat o to, jak se dělají knihy, a nějak jsem se utvrzoval v tom, že to by asi bylo, co bych dělal rád. A taky, když v roce 1960, to byla nějaká samozřejmě celostátní akce, se začala ustavovat krajská nakladatelství, no tak já jsem hned byl u toho, dokonce stal jsem se prvním předsedou redakční rady krajského nakladatelství Českých Budějovicích a společně s tehdy velkým přítelem Václavem Vejsadou, který potom byl ředitelem Růže, jsem vlastně vypracovával program nakladatelství a jakmile se naskytla možnost, tak jsem tam nastoupil jako redaktor.
0: Jste se zmínil už o tom vývoji svém. Co ho podmiňovalo, ten váš vývoj? Co všechno bylo ve hře?
1: První střetnutí s tehdejší mocí nastalo ještě v archivu. Řekl jsem, archivy byly spravovány ministerstvem vnitra. Já jsem se tehdy ještě se svým kolegou Šedou zbouřil policejním metodám, které byly uplatňovány. Byla z toho dost velká aféra, která měla personální důsledky. My jsme sice dosáhli třeba odvolání toho šéfa, který byl
0: Estébák,
1: ale Estébák, který potom v 68. roce dělal obrodný proces uvnitř STB a byl vyhozen mimo jiné, ten, ale to je jiná kapitola. Ale také to právě na to doplatil kolega Šeda, který byl zbaven místa ředitele archivu a oni se mu ještě pomstili právě po 68. roce, kdy ho úplně vyhodili, on dělal nádeníka v pivovaru. Čili to bylo takový první střetnutí. Já jsem to tehdy neodnesl, já byl na odchodu, já už jsem byl na odchodu do toho nakladatelství. To další potom nastalo, když se ta naše představa o tom, co vydávat, střetla prostě s představami našich nadřízených, což byl jedna, který krajský národní výbor, a hlavně krajský výbor KSČ tenkrát.
0: Tam jako byste poznával tu skutečnou tvář té moci.
1: Tak, no protože oni samozřejmě na nás žádali, abychom sloužili. Dokonce oni to odůvodňovali, my vás platíme, tak přece budeme rozhodovat o tom, co se bude vydávat. Několikrát to narazilo. Vzniklo tady několik konfliktů, které měly i takový širší dosah.

0: Stále ještě bylo nemyslitelné, aby třeba literárním redaktorem byl nekomunista. To ještě v té první polovině 60. let. Já si pamatuju na první průlom, který jsme udělali, že my jsme na tom brzy taky přišli, přece my se, nemůžeme se takhle uzavírat. Nehledě na to, že já, pokud je o osobní život, tak jsem se pohyboval naštěstí taky díky své ženě, která byla z katolické rodiny, tak jsem se pohyboval, abych to řekl, mezi normálními lidmi. Jeden z přátel naší rodiny, inženýr Matějka, to byl ze selské rodiny, jeho bratr a rodiče byli samozřejmě perzekovaní. Tady jsem se začal dozvídat, že se také děje něco mimo ten okruh, ve kterém jsem se pohyboval. No a v té redakci první průlom byl ten, kdy jsme objevili velice nadaného chlapce tehdy, kterého jsme přijali jako technického redaktora. Byl to Václav Požárek, dnes, myslím, dost významný švýcarský výtvarník a tak. A on nás prostě zaujal, no ale bylo zlé tehdy, protože z KNV nebo odkud se šlo. Vy jste přijali syna toho kapitalisty. Jak je to možné? No ale protože to jednak už to byla polovina 60. let, jednak to byl technický redaktor, tak to nějak prostě prošlo.
1: No, průlom.
0: To byl první průlom. V 67. roce jsem se seznámil s mužem jménem Věroslav Mertl. To, jak si to byl pro mě i osobně velký zlom, že dostal jsem se prostě do prostředí katolických intelektuálů, my jsme začali pořádat v redakci takzvané pondělky, to byly diskusní, takové naprosto neformální diskusní večery. No a teď dlouhé a dlouhé debaty s Věrkem Mertlem. Já totiž musím říct, já se nepovažuji za nevěrce, i když nejsem pokřtěn v Charkově.
1: Těžko.
0: Těžko tedy. Otec byl volnomyšlenkář, ale mě jako vždycky náboženství čím si přitahovalo. Já jsem se i za války, když byl zrušen dějepis na gymnáziu, tak jsem se přihlásil na českobratrské náboženství, protože farář Otr v Plzni kompenzoval tu výuku dějepisu v hodinách náboženství. No a teď jsem se dostal do tak blízkého kontaktu s člověkem, s katolíkem, ale katolíkem nikoliv jaksi matrikovým, ale katolíkem, který katolicky myslí a katolicky žije a na to ještě píše. No, takže odtud nebylo daleko k tomu, že jakmile přišel 68. rok, kterýho jsem se dost tedy angažovaně účastnil, tak Věrek Mertl nastoupil jako redaktor.
1: Do jaké míry vás zasáhly ty tanky v ulicích? Zlomilo vám to vás, nebo byl jste hodně překvapen, zaskočen?
0: Já jsem totiž povahou taky hloupý optimista. Já nerad myslím na zlý věci, já je od sebe vzdaluju. Tak nějak to bylo i v tom. Já jsem to někde cítil, ale nepřipouštěl jsem si to. Ale zase jsem nebyl tak překvapen, protože ten můj vývoj v té druhé polovině 60. let nabral takový obrátky, že já jsem stále ještě ve straně byl, ale nějak neměl už jsem s tím moc společného. Dokonce jsem uvažoval o vystoupení a Věrek mi říkal, neblbni, ať je tam někdo, ať tam zůstane někdo slušný. Bylo to potvrzení prostě toho, že tohle to byly všechno prostě iluze a omily a bloudění. My jsme se nějak tehdy uvědomili, že zřejmě nastane jistá forma bezvládí a že co neuděláme teď, že už nikdy neuděláme, protože mě bylo víceméně jasné, že to bude konec. Nejenom mýho působení, mýho hostování v komunistické straně, a to ani už nebylo tak důležitý, ale že to bude i konec té růže, která se prostě tehdy tak rozběhla a my jsme se dali do práce, že za ten 69. rok jsme udělali nejvíc práce, no, vyšlo nejvíc titul a ty nejlepší, to Dürichovo bloudění a tak dále a tak dále. To nemělo, je to paradox, protože oni na nás neměli čas. Pravda je, že v 69. roce tady vznikl Arch a po 4 číslech zanikl. Ale pokud je o knížky, tak tam žádná cenzura do Budějovic ještě nepronikla.
1: Na sklonku 60. let se stalo dříve nevýrazné regionální nakladatelství Růže s nově založeným literárním časopisem Arch skutečným pojmem. Získalo si pověst nakladatelského domu, který usiluje o navázání ztracené kontinuity, zejména vydáváním těch autorů, kteří byli vyhnáni z české literatury, Čepa, Durycha, Knapa, Křeliny a mnoha dalších. Velkou zásluhu na tomto díle měl i tehdejší šéfredaktor nakladatelství Robert Sack. Ovšem přichází doba, která si žádá zaplatit za minulé omily, tak jako zaplatili ti nejlepší z předchozí generace.
0: Já bych měl taky se zastavit u toho, že ta Růže mě umožnila prostě taky setkání s dalšími lidmi, myslím mimo vlastní okruh redakce, kteří pro mě nejvíc znamenali. Já jsem jednoho trošku už jmenoval, to byl Zdeněk Kalista, ale on nebyl sám a byl tu ještě jeden a to je Bedřich Fučík. Možná ještě víc Bedřich Fučík, protože byl nakladatel a my jsme se vlastně k němu jezdili učit dělat knihy. Ale současně pro mě setkání s oběma, tedy s Kalistou a s Fučíkem, to pro mě bylo jaksi první setkání s živými obětmi komunismu. Oba ve stejném procesu byli odsouzeni na x let a odseděli si těch téměř 10 let.
1: Takže v jejich osobách se vám jaksi odhalila ta pravda.
0: Definitivně. Definitivně a tím, že to bylo živý, že to nebyla záležitost nějaká ideová. V nich to bylo, abych tak řekl, materializovaný. Nejde snad ani o to, že byli obětmi, ale hlavně ten způsob, jak jim to přežili. A u obou to byla ta víra přece především, která je držela, aby to tedy přežili v stoje. Nad to oni oba byli poměrně subtilní postavy. Kde se brala ta síla, to chlapství? A nejmenuju tím jenom to, že to přežili, ale jak to přežili a jak žili potom, bez nějakého pocitu ukřivdění nebo zapšklosti. Já jsem to potom Fučíkovi i napsal k jeho 80.
1: Jak zatřásl s vaší i existencí ten 69. ten normalizační obrat teda, co se událo ve vašem životě?
0: Ono to přišlo do těch Budějovic a do té Růže poměrně pozdě. Teprve na jaře si zavolal ředitele Vejsadu s tím, že se s námi má rozejít, a mě tedy se mnou. Tím on to odmítl, takže šel on a byl dosazen prostě člověk, který tu práci tedy vykonal, skutečně ji tedy vykonal. A já jsem se tehdy přece jenom nezbavil jsem se všech iluzí. Domníval jsem se, že bych mohl se třeba vrátit k svému původnímu povolání a to archiváře nebo do muzea, povolání historika. Já dokonce jsem tehdy udělal proč prostě nějakému Kovářičkovi, já se nechám objednat ke Kovářovi, to je samotnému náčelníku STB v Českých Budějovicích, se kterým jsem měl určitý účty v 68. Nechal jsem se o něj objednat, on mě nepřijal, ale pověřil jistého svého důstojníka, aby to se mnou projednal. No, byl bych mohl býval nastoupit do Třeboňského archivu, kdybych byl býval podepsat spolupráci. No a já jsem tohleto přijal jako určitý osvobození. V klidu jsem ho vyslech a v tu chvíli mi bylo jasno, naprosto jasno. Řekl jsem mu, že tedy respektuji jeho povolání, že no ale samozřejmě s tím počítat nemůže. Živě si pamatuju, když jsem vyšel, on nějak nenaléhal, zvlášť, jenom kdybyste si to rozmysleli, tady máte můj telefon a já jsem vyšel před tu budovu STB naprosto osvobozený.
1: Katarze.
0: Mně se chtělo lítat v tu chvíli. Věděl jsem, že půjdu do fabriky někam, ale...
1: Byl ten okamžik.
0: To skutečně to byl. Já jsem dokonce tehdy, já jsem tam měl autem, to auto jsem měl někde tam v poslední ulici, já jsem zapomněl na to auto, šel jsem pěšky nějakou ulicí, vzpomněl jsem si za půl hodiny někde. No tak jsem nastoupil do Škodovky.

0: Život je samý paradox. Kdo by hledal v situaci, kdy celá dosavadní kariéra se hroutí jak domeček z karet, příslib příští naděje? Zdá se, že Robert Sack jakoby se podruhé narodil právě v období, které pro něj, jako pro budoucího historika a autora několika knih, bylo nejtěžší, když si vydělával v českobudějovické slévárně.
1: Já jsem věděl, že musím něco dělat, ale půl roku to byla beznaděj, to jsem nebyl schopen. Samozřejmě bylo to způsobený taky tím, že já jsem naprosto netechnický typ a já se strojů v podstatě bojím. A teď jsem tam byl postavený k obsluze takových obrovitých, hlučných mlejnů, se říkalo, připravovali slévárenský směsi, ale překonal jsem to, pomohla mi v tom rodina hodně, žena a dcera, který bylo tehdy 7-8 let. Ta s tím žila, ta to prožívala stejně. Potom mi samozřejmě za to vlastně i děkovala, když to samozřejmě odnesla, nesměla studovat. Pomohl mi samozřejmě kamarád Mertl a další a pomohl mi potom to, že jsem našel téma.
0: Jste začal psát. Pracovat teda historicky.
1: Historicky.
0: A to téma bylo?
1: No, to souvisí prostě s tím mým původem. A kromě toho já jsem zjistil, že vlastně dohromady nic nevím o československých legiích v Rusku. Právě ty československé legie v Rusku, to byl ten první bezprostřední dotyk českých a ruských dějin. To už nebylo to rusofilství, který bylo opřený právě o neznalost Ruska a tím pádem o idealizaci a tak dále. A mě na tom zajímaly ty legie, začaly mě zajímat. A zajímal mě potom ten oblouk, kterým prošlo to myšlení a cítění těch legionářů od toho nadšení k tomu vysízdivění, když to Rusko poznali. Protože Češi měli rádi Rusko, když ho neznali. Takže já jsem potom dopsal někdy v polovině 70. let ty legie a když jsem přemýšlel o dalším tématu, tak tehdy se mi dostaly do rukou vzpomínky Julia Firta. On tam vzpomínal na ty pátky u Čapků a narazil jsem tam prostě na tu vzpomínku, když myslím, že se zrovna účastnil jednoho pátku, kromě Masaryka, taky Josef Šusta, takže řeč přišla na historickou literaturu a Masaryk tam řekl, a nemáme nic pořádného o Riegerovi a jaký to byl politik. Já jsem si to tehdy vypsal, nějak mě to zaujalo a pak jsem o tom přemýšlel, říkal, no teď je to vlastně pravda. No a pak jsem léta, až v podstatě do konce, to znamená někdy od poloviny 70. let, až do začátku 90. let jsem pracoval na biografii Františka Ladislava Riegera.
0: A když se na české politiky, myslím minulé, ale hlavně ty současné, jak si podíváte subspecí Riegerovy osobnosti, jak vychází?
1: No tak vychází špatně. Většinou. Já jsem toho Riegera potom po 90. roce vydal, nebo respektive vydali mi ho v Semilech, v jeho rodišti, město Semily, který bylo vedený ODS a oni zprostředkovali, že předmluvu k tomu Riegerovi napsal Václav Klaus, se kterým jsem se mimochodem i sešel tehdy a vlastně společně jsme tam otevírali muzeum v Semilech. A na tou přemluvu, když jsem jí potom dal i číst přátelům, tak jsem si říkal, on se jakoby tedy k tomu Riegerovi přihlásil, ale i když mě vepsal do výtisku mé knihy, já jsem si nechal u ní podepsat, vepsal autorovi z díky za knihu, ze které jsem se hodně poučil, tak se nepoučil. Asi neče. Já totiž toho Riegera stavím především na tom, že pro něj bylo hlavní svědomí. Ano, že on vystavil svou politiku především na, nikoliv tedy na touze pomoci, ale na jaksi mravním vědomí a tedy to znamená na svědomí. A tohle třeba v té Klausově předmluvě potom nebylo ani stopy.
0: Rieger, příběh Čecha 19. věku, anabáze, drama československých legionářů v Rusku. Dáma z Rajského ostrova, Sidonie nádherná a její svět. Salon dvoustaletí, Anna Lauermanová-Mikšová a její hosté. Už z pouhého výčtu titulů je jasné, že Roberta Sacka nejvíce zajímají živé dějiny a výrazné kulturní osobnosti.
1: Mně vadí ještě jedna věc, no. Totiž, že se historie odděluje od přítomnosti. Že se přítomnost nevidí jako součást historie. Ostatně to, co jsem teď právě vyskl, už je vlastně minulostí. A tím, myslím, trpí i ta naše politika taky. Že není vsazená do kontinuity.
2: Pohybujete se mezi studentstvem, mezi studenty. Jak vidíte budoucnost tedy české historie? Jaký je zájem mezi studenty a taková ta orientace studentů? Co je hlavně zajímá?
1: To jsou právě kulturní dějiny, které je nejvíc zajímají. To já tady musím říct, že jsem se studenty asi spokojen s tím, jak myslí, jak cítí. Je mezi nimi dost věřících. Objevují se témata taky, musí znát náboženských dějin.
2: Tak vidím, že ten optimismus vás neopouští, i když už je teda poučenější, i když to není ten, jak jste ho nazval, hloupý optimismus.
1: Kéž by tomu tak bylo.

0: I v příštím pořadu Pamětníci, osudy, na které se nesmí zapomenout, nás čeká pozoruhodný životní příběh. Jeho děj vám ale nebudu prozrazovat. Takže za týden na stejné vlně ve stejný čas se těší naslyšenou Milan Hanuš.
1: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Portréty.
2: Americký republikánský senátor Joseph McCarthy se do historie zapsal jako zuřivý antikomunista. V lednu 1950 na mítinku ve Wheelingu v západní Virginii obvinil americkou administrativu, že dává práci špionům pracujícím pro Sovětský svaz. Projev se nedochoval a McCarthy později počet údajných špionů různě měnil. Šlo o čísla od 57 do 205. Málo známý senátor způsobil celostátní senzaci a odstartoval svoji hvězdnou kariéru, hovoří historik Jan Adamec.
3: On se trefil tím svým vyhraněným verbálním agresivním antikomunismem do nálady americké společnosti, která se cítila vlastně jako zmatená, ohrožená, protože po té sérii poválečných úspěchů, kdy to vypadalo, že Američané budou jako supervelmoc dominovat, tak přišla celá řada jako neúspěchů v tom globálním soupeření se Sovětským svazem. Sověti k velkému překvapení Američanů poprvé otestovali svoji vlastní jadernou bombu. A pak druhým šokem, a ten byl možná ještě jako větší, že byl viditelný, to byla ztráta Číny. Američané vlastně spoléhali na to, že oni tu studenou válku nebo ten řád studené války v Asii vybudují ve spolupráci s Čankajškovou Čínou. Jo? Že oni budou spojenci, budou spolu obchodovat a že to prostě bude úžasné partnerství, které bude hrází proti komunismu. A to, že jí ztratili ve prospěch komunistů, ve prospěch má, byl pro ně obrovský šok.
2: V reakci na McCarthyho obvinění Senát zahájil vyšetřování. Ukázalo se, že osoby na McCarthyho seznamu nebyly ani komunisté, ani jejich příznivci. McCarthy následně obvinil ze spojení s komunisty zaměstnance rozhlasové stanice Hlas Ameriky. Ani v tomto případě ale nebylo nic prokázáno. McCarthy se stal šéfem senátního podvýboru pro vyšetřování. Podezření prezentoval novinářům jako obvinění a osoby, které bezpečnostní složky označily jako lidi se sklonem ke komunismu, rovnou prezentoval jako komunisty. Narazil až ve chvíli, kdy napadl samotný Pentagon. Na jaře 1954 se pokusil dokázat, že slabost pro komunisty má i ministr obrany George Marshall, respektovaný generál a státník, strůjce vítězství ve druhé světové válce a následného míru, iniciátor Marshallova plánu pro poválečnou rekonstrukci Evropy a v roce 1953 nositel Nobelovy ceny míru. Podpora McCarthyho mezi veřejností prudce klesala a pod petici za jeho odvolání z funkce šéfa vyšetřovacího podvýboru se podepsalo 350 tisíc Američanů.
3: Ta veřejnost i ti politici vlastně najednou vidí, že ten McCarthy sice hodně mluví, ale ty konkrétní výsledky tam moc nejsou. On se opravdu jako míjí v tom, že to je právě ten McCarthyho paradox. Jo. Ti špioni tam skutečně byli, kteří předávali ta tajemství a v podstatě už v roce 1950, že jo, Velké Británii zatkli Klause Fuchse jako jednoho z klíčových zrádců, který předával Sovětům ta atomová tajemství. Ale on se vlastně jako míjel v těch skupinách a bylo jasné, že k odhalení špionů není možné používat nějaké otevřené PR marketingové kampaně, ale že na to potřebujete vlastně jako tu tichou kriminalistickou nebo kontrašpionážní práci.
2: Říká historik Jan Adamec, který řadu dalších zajímavostí řekne ve speciálu Portrétů s názvem McCarthyismus.
1: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Téma Plus.
4: Od Gabčíka s Kubišem po dnešní elitní jednotky. Jak se proměnilo poslání výsadkářů?
5: My jsme jako v hlavách nastaveni na ten úkol a umět si poradit a fungovat tak dále. Tam se někde rodí to slovo elitní. A to není o výběru nebo o tom být nejlepší. Je to o tom prostě umět fungovat za blbejch podmínek, když to tak řeknu.
1: Téma Plus v sobotu po 20. a v neděli po 11. hodině na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Ukrajina očekává další masivní ruský raketový útok. Končící státní zástupkyně Lastovecká předala ministru spravedlnosti upřesnění důvodu rezignace na funkci žalobkyně. Vodní slalomář Krejčí vyhrál v kajaku druhý závod světového poháru za sebou, tentokrát v Augsburgu. A počasí začátek víkendu bude nejdřív většinou oblačný s přeháňkami, postupně se začne od jihozápadu vyjasňovat a teploty zítra nejčastěji do 23 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Končící žalobkyně Petra Lastovecká předala ministru spravedlnosti za hnutí ANO Jeronýmu Tejcovi materiály, které vysvětlují její rezignaci. Lastovecká to řekla Radiožurnálu po jednání na ministerstvu. Žalobkyně minulý týden rezignovala po 25 letech ve funkci, prý kvůli ztrátě důvěry k vedení státního zastupitelství. Podrobněji se ke schůzce nechtěla vyjadřovat.
7: Panu ministrovi jsem předložila materiály, které konkrétně dokládají informace, které jsem sdělila ve svém rezignačním dopise. Pan ministr si je zběžně prošel již při této schůzce, slíbil, že se s nimi seznámí, potom se uvidí, co dál.
6: Žalobkyně se podílela na vyšetřování bitcoinové kauzy. Její nadřízení ji koncem ledna z případu odvolali. Ministr Tejc ocenil, že Lastovecká přijala jeho pozvání, s materiály se musí prý podrobněji seznámit. Ukrajinské zpravodajské služby upozornily na mimořádné nebezpečí dalšího masivního ruského vzdušného útoku. Moskva by podle těchto zdrojů mohla použít nejen stovky dronů a raket různých typů, ale také střely Orešník, schopné nést i jaderné hlavice. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích doporučil Ukrajincům v následujících dnech maximální opatrnost a taky dodržování pravidel při vzdušném poplachu. Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová zdůraznila spolupráci mezi Bratislavou a evropskými institucemi. Řekla to při dnešní návštěvě Slovenska. Dorazila tam jen několik týdnů poté, co europoslanci vyjádřili obavy ze stavu demokracie na Slovensku.
8: Metsolaová se ke kritice při návštěvě Bratislavy přímo nevracela. Evropský parlament má podle ní zájem o dobré vztahy a nechce na nikoho ukazovat prstem. Předseda Národní rady Richard Raši zdůraznil, že spolupráce je i slovenským cílem.
9: Hovorili jsme o budúcom rozpočte Európskej únie, takzvanom viacročnom finančnom rámci, čo znamená nové eurofondy pre Slovensko.
8: Europoslanci v květnu vyjádřili obavy ze zhoršování právního státu a ochrany základních práv na Slovensku. Evropskou komisi tehdy vyzvali, aby prověřila, zda nejsou ohrožené také finanční zájmy 27. Slovensko kritiku odmítá. Metsolaová se setkala také s prezidentem Petrem Pellegrinim. Jednali o bezpečnosti Evropy i ukrajinské budoucnosti v rámci EU. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
6: V Litomyšli dnes večer začal 68. ročník Smetanovy Litomyšle. Až do 5. července nabízí koncerty, operu, tanec i výtvarné umění. Letošní ročník propojí téma Natura, která se odrazilo už v zahajovacím koncertu. Česká filharmonie na zámeckém nádvoří ve Smetanovém sále uvedla Stravinského Svěcení jara pod taktovkou amerického dirigenta Davida Robertsna. Festival chce zároveň posílit svůj mezinárodní rozměr a víc se otevřít zahraničním umělcům i publiku, říká umělecký ředitel Marek Šulc.
10: Mám na mysli oba ty směry. Chceme možná více zahraničních interpretů, kteří českému publiku představí opravdu to nejlepší, a zároveň bychom byli rádi, kdyby do Litomyšle přijížděl třeba větší poměr zahraničních návštěvníků, protože na festivalu v rámci toho festivalového programu je něco, co jinde v Evropě nemůžou slyšet.
6: Kajakář Jakub Krejčí má ve světovém poháru vodních slalomářů druhé zlato v řadě. Po domácím vítězství v pražské Troji ovládl závod v německém Augsburgu. Krejčí byl nastupních vítězů.

0: nehoda na D1 u Kroměříže a na D2 u Podivína. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Kroměříž čekejte omezení. Na kilometru 259 zasahují hasiči u havarované dodávky, zabrali pravý pruh a policie v případě potřeby zastavuje provoz. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Podivín vyšetřují nehodu. Na 36,5 kilometru v odstavném pruhu auto po kolizi, na místě už policie a hasiči. Na silnici 11 na výjezdu ze Šumperka do Postřelmova před kruhovým objezdem narazilo osobní vozidlo do svodidel. Projíždí se přes plnou čáru protisměrem. Na silnici 4 mezi Prahou a začátkem dálnice D4 za sjezdem na Jíloviště nové omezení. Začala tam příprava demolice mostu a silničáři uzavřeli levý jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Noc bude deštivá, ochladí se na 14 až 10 stupňů Celsia, zítra pak čekáme zpočátku velkou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině Česka s občasným deštěm nebo přehánkami, postupně ale začnou od jihozápadu srážky ustávat, ubyde oblačnosti a bude i polojasno. Nejvyšší teploty v sobotu 19 až 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude i 25. Tolik zprávy.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Včera oslavil 88. narozeniny herec Petr Kostka. Před týdnem jsem s ním měl možnost natočit hovory i s publikem na 66. ročníku filmového festivalu pro děti a mládež ve Zlíně, kam si přijel pro Zlatý střevíček za celoživotní přínos.
1: Hovory.
3: Vy jste si na 66. ročník filmového festivalu pro děti a mládež do Zlína přijel pro Zlatý střevíček za přínos dětskému filmu a filmu pro mládež. Co vám běželo hlavou, když jste se to dozvěděl, že dostanete tuhle cenu?
4: Ano, to je dobrá otázka, protože to vím, já už asi možná už 2 měsíce, nebo jak když mě poprvé řekli, abych byl tak laskav a přijel do Zlína, protože mě sem vítali mockrát už, ale nikdy jsem bohužel neměl čas, nebo přišli s takovým požadavkem, kdy já už měl termíny od mých zaměstnavatelů, kdy, kde hraju nebo točím, tak jsem to bohužel vždycky musel odmítnout. Až letos to čirou náhodou vyšlo na ten dnešek, zítra už zase musím kvůli jistému představení někam jinam odjet. Ale když mi to oznámili, že mám dostat Zlatý střevíček, tak jsem se podivil a z toho údivu nevycházím dodnes. Nezvykl jsem si na to, proč to mám dostat, protože už jsem to řekl i do takového toho minutového vstupu pro televizi, že je pravda, je to dětský festival, aspoň tak mi to bylo řečeno, dětského filmu. Já jsem pohádky hrál samozřejmě za mlada, když jsem mohl hrát ty Honzy a to všechno. Pak jsem hrál ty krále a pak už jen ty žebráky nebo tak. Jako, no, čím jsem byl starší a starší, ale to všechno bylo... Prosím?
3: Tatínky, že jste hrál, tady poznámka z publika.
4: Koho?
3: Tatínky.
4: No to bylo uprostřed někde, když jak jsem tak, ano. No ale to už je všecko... nejméně 50 let, prostě jsem to všechno hrál v minulém tisíciletí, tak si říkám, proč mi teď, tak možná, že mě pozvali, že jsem dřív nemohl.
3: Je to tak, já myslím, že tak. Ta cena, že to bylo, že věděli jak na vás, že když dostanete střevíček, tak nemůžete odmítnout. Blahopřeju samozřejmě k té ceně, ale vy už máte doma třeba státní vyznamenání, máte prezidentskou medaili, spoustu cen, takže kam patří vlastně tento Zlatý střevíček, který večer převezmete?
4: Kam patří?
3: No?
4: Nakonec. To je to poslední, co jsem dostal a patrně dostanu.
3: Já si to nemyslím, protože jsem byl na premiéře filmu 5 švestek a byl jsem uhranutý, zejména vámi, nezlobte se, to takhle přiznávám, ten film je úžasný.

0: Jestli jste viděli film Jana Svěráka, jděte na něj.
1: My se strašně těšíme na to teda.
2: Ano, ještě jste to neviděli. Já to viděl před týdnem, protože byla nějak premiéra a do toho jednoho kina v Praze nás pozvali, abychom se tam ukázali, že ještě žijeme, protože bylo nás těch 5 švestek, to znamená 5 starých herců, 3 muži a 2 ženy. V tom hrajeme ty kvázi hlavní postavy, o kterých ten film je. Ale pokud jste četli kritiky, tak nevyšly moc dobře.
0: No právě proto jsem zdůraznil, že mně osobně se to líbilo. Já tomu asi teda nerozumím, ale byl jsem nadšen. Ano. Vám se ten film líbil nebo ne? Jak jste to viděl vy?
2: Tak já už jsem ovlivněn tím, že jsem ho znal, protože jsem četl scénář a točili jsme ho. Ale mně se líbil a scénář velmi líbil. Pak něco z toho museli vystříhat kvůli délce filmu a to jsou zase ještě jiné parametry, které to ovlivňují, ale... Mně se líbil ten film, protože nejen, že tam jsou vtipy nějaké slovní a humorné a ostáří, ale aspoň pro mě to bylo i trošku úsměvně dojemné. Tak se mi ten film líbil, ale odezva těch, kteří to už viděli, je právě naopak proti té kritice. Takže ta kritika je možná velmi dobrá, protože právě proto lidi, že stojí za prd, tak na to půjdou.
0: No, zvažoval jste hodně tu nabídku Honzy Svěráka, když přišla, protože natáčelo se v Řecku na katamaránu a muselo to být asi velmi náročné.
2: Když mi to pan Svěrák, teda Jan Svěrák, dneska už mu říkám Honzo, protože jsme si potykali, když mi to nabízel, tak jsem ho hlavně po přečtení scénáře, který se mi líbil, říkal jsem ano, samozřejmě, protože nás hledal ty herce. Já jsem říkal, kdyby náhodou jste se pro mě rozhodl, tak předem vás musím upozornit, že nemohu dělat nic obtížného. A to proto, no jde to do rádia, tak čert to vem, já mám bolesti z páteří. Už prostě vzhledem k věku asi dokonce, já už jsem byl operován na páteř velmi dobrým doktorem operatérem před 4 lety. Zbavil mě všech bolestí, ale za rok se objevily nové a on mě pak řekl, to už bych nerad operoval, už bych vám tam musel dávat šrouby, nějaké komplikace. A to bych taky nerad, protože nechat se takhle jako odoperovat a pak hned na to umřít, to by mě namíchlo. No, takže jsem mu říkal, že jsem fyzicky trošku, že si musím za 100 metrů chůze odpočinout, že nemohu dělat to.
0: A proto jste tam jako vozíčkář, hrajete vozíčkáře?
2: Hraju vozíčkáře, ale to nenapsal kvůli mě, jako že jsem mrzák. To ne.
0: To nebyl ten důvod. No, ale takže jste... Zase až tak moc neváhal, lákalo vás to?
2: No vůbec jsem neváhal, když si mě potom vybral, tak jsem se mu spíš divil, jaký to je dobrodruh, ten režisér Svěrák, protože přece nemůže tušit, abych mu neumřel. Jako odtočím půlku filmu a skápnu. A co potom? Takže on to je trošku hazardér.
0: Honza Svěrák tady podle vašich slov řekl, že pokud by se stalo něco takového, takže by to zakomponoval do příběhu, ale dobře, vy jste řekl zajímavou věc, která mi vrtá hlavou na té premiéře filmu. Vy jste mluvil moc hezky o režisérovi, ale taky jste řekl, že Honza Svěrák je hochštapler. Mně to vrtá hlavou, jak jste to myslel?
2: No, to jsem myslel tohleto, že riskuje nás, abychom mu neumřeli. No. Nevěděl jsem tohleto, ten jeho záměr, že čekal, až mu někdo umře, aby to mohl dopsat. Tak to jsem netušil.
0: Mně řekli, že sem s vámi přijde vaše manželka Carmen Majerová, herečka, ano. A já jsem se jí chtěl zeptat, jestli právě neměla strach vás pustit do toho Řecka na natáčení. Jednak kvůli tomu, že to je nebezpečné. A potom taky tam s váma hráli mladé holky, své mladší herečky.
2: Tak jednak ne o moc. jednak to nebyla žádná kůzlata, to ne, ale no, nebála se, to ne. Ale pravda je, že jsme skutečně 3 týdny, které jsme museli věnovat filmování v Řecku, že jsme 3 týdny od sebe ještě nebyli.
0: To je zajímavé. Vy jste vlastně se vzali v roce 1972, takže 54 let, si dobře počítám, manželství.
2: Ano. Ano.
0: Jak se to dá zvládnout? To je na nějaký,
2: podívejte
0: nějaký
2: se,
0: diplomasy.
2: Já už jsem předtím měl takovou zkoušku, byl jsem 9 let ženatý, už poprvé, takže jsem si udělal generálku na to manželství. Já už jsem tak dlouho, když to sečtu, ženatý, že mám pocit, že jsem se ženatý narodil. Takže nemám už.
0: Když dovolíte, abychom se ještě vrátili na chvíličku na tu loď, do toho Řecka, tak právě ty dámy, které s váma tučily, Lenka Termerová a
2: Dana Syslová,
0: tak vyprávěli o tom, že jste byl nejzábavější člen štábu, že jste i mimo natáčení je bavil, že jste byl šarmantní. Kde berete tu energii?
2: No, to se musíte snad zeptat někoho jiného, já nevím, že bych je bavil. To, jestli jsem jim byl pro legraci, to je něco jiného.
0: Ne, říkali doslova, že jste byl velmi zábavný, tak.
2: No, je to možné.
0: Vás teď... Ne,
2: snažil jsem se, ale mezi námi třeba je to už taková stařecká křeč. Nevím.
0: Vás teď čeká... Čekají narozeniny za pár dní, 11. června.
2: Června, ano, ano.
0: Takové hezké číslo, můžu říct.
2: 11. června.
0: To jo, ale 88.
2: 88 let tak, nebude, no, ne v roce no. 80.
0: Jak, jsou to geny, nebo díky čemu se držíte v takovéhle kondici?
2: No, už jsem prozradil, že ujdu 100 metrů a musím si odpočinout, takže já to nemám za nějakou velkou kondici. Tohle to nemám, nevím, co na to říct, jako jestli vám připadám, že jsem v kondici, tak...
0: Paní říká, že určitě...
2: To se vám také zdá.
0: Dobrá, tedy, máte někdo na Petra Kostku dotaz, prosím?
3: Dobrý den, pane Kostko. Já bych se vás chtěla zeptat, jak vzpomínáte na natáčení My všichni školou povinni. Jak se hrál toho tatínka tam?
2: Jak se jmenuje ten film?
0: My všichni školou povinni. Seriál.
2: Tak to zrovna v Seznamu nemám. To je pro mě novinka.
0: To je zase výhoda tohohle věku, že se dozvíráte pořád nějaké nové věci.
2: To je ale opravdu asi už hrozně dávno. Já o tom nevím vůbec nic. Vůbec nic.
0: Ale máte tady poznámky, to znamená, ne, čemu slouží?
2: Já jsem se přichystal na to, že pojedu do Zlína. Tak jsem si říkal, kdyby se mě náhodou zeptali, a v čem jste vlastně vůbec hrál, tak já si nemohl vzpomenout. Tak jsem si to našel tam na tom Google, nebo jak se to jmenuje. Takže to mě připomnělo, že jednou mě potkal nějaký pán v letech a povídá, pane Kostko, já vás znám v dětství, já vás viděl už ve filmu Zítra vstanu a opařím se čajem. Netušil, že to jsem já s filmem končil. On začínal a já jsem končil.
0: No ale když mluvíme o těch úplných začátcích.
2: A Kolbiška první byla také poslední z těch pohádek vlastně. To bylo nějak v 90. letech, rok 93, tak nějak myslím. Ano.
0: Kdybychom se vrátili do těch vašich filmových začátků, skutečných, ano. Tak jeden z těch prvních filmů byl Vyšší princip s Jiřím Krejčíkem.
2: Probuzení a Vyšší princip, ano.
0: Jiří Krejčík byl velmi osobitý režisér. Ano. Jak vy osobně na něj vzpomínáte?
2: Nedám na něj dopustit, protože nevím, nechci pomlouvat všechny dnešní režiséry, ale co jsem kde setkal, nevěnují tolik pozornosti těm mladým začínajícím hercům, jako se dostávalo nám. Pan režisér Krejčík, než jsme začali film, ten můj první byl Probuzení a hned pak na to Vyšší princip, jsme, dejme tomu 2 měsíce, ty dialogy, ty důležité scény z toho filmu jsme cvičili, scházeli se a zkoušeli jsme to jako divadelní hru, protože film se potom samozřejmě točí na přeskáčku podle počasí, podle lokality, podle místa, kde zrovna točíte. Ve filmu může být jaro, léto, podzim, zima, tak musí být sníh, anebo nesmí být a podobně. Takže se točí na přeskáčku a to nám nevadilo, že jsme začali film točit třeba záběrem ke konci filmu, protože my jsme už ty figury, ty postavy, které jsme hráli, měli naskoušené a prožité. Já jsem věděl, v jakém stavu ta postava, kterou hraju, je na konci filmu a co ještě neznám na začátku třeba. Nebo tímto způsobem se to snažím vysvětlit. A pak mu děkuji i za to, že mě do svého prvního filmu vybral na roli, my jsme tenkrát říkali chuligána, jako zápornou postavu chlapce na scestí. A hned na to mě dal do svého druhého filmu, do Vyššího principu, jak my herci říkáme, zápornou a kladnou roli mi dal, aby mě vlastně předvedl divadelnímu světu, těm dalším režisérům a těm, kteří o tom rozhodují, o obsazování filmu, aby mě předvedl jako kluka, mě bylo 22 let, jako kluka tvárného. Prostě, že mohu hrát i takové roli, že nejsem jenom typ na něco. Tak za tomu moc děkuji.
0: On ale zároveň byl velmi osobitý režisér, někdy ano. Velmi tvrdý, někdy možná až moc.
2: Ano.
0: Co jste říkal těm jeho metodám? Zkoušel to na vás někdy, že byl třeba hodně drsný?
2: No, zkoušel. Nám se to líbilo, protože pan režisér věděl, jak na koho jít. A to byla další jeho jako co uměl. Když režíroval Janu Brejchovou a řekl jí, Janičko, bylo to vynikající, natočíme to ještě jednou, smažte to, točíme znova. Jo. Zatímco, když se obrátil na mě a něco se mu nelíbilo, ty bůvole, jak to hraješ? Nadával, dokonce mi jednou prokousával hrdlo, ale to bylo všechno v zápalu práce. V zápalu práce. Ne, že by byl zlý nebo tak, no, prostě zaujatý prací.
0: Byl jedním asi z rozhodujících osobností pro vaší filmografii, hodně ovlivnil vaši kariéru. Kdo byl takový další, kdo se zasloužil o to, že teď si tady povídáme?
2: No tak ono jich pak bylo hodně, pak se mě ujal Ivo Novák, se kterým jsem dělal filmy, velice noblesní, báječný režisér, pán Karel Zeman. A řada, já už si to ani nepamatuju teď, nebo mě to teď nenaskakuje, ale musím říct, že právě protože pan režisér Krejčík zhuštěně řečeno mi prokousával hrdlo, tak mě ti ostatní připadali, že snad ani nejsou režiséři. Nejsem si zvykl.
4: Hostem je dnes herec Petr Kostka.
5: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Povídáme si na filmovém festivalu ve Zlíně. Jaký vztah máte tady k tomu městu, k tomu regionu?
2: Tak jednak jsem tady u Karla Zemana točil ten film, takže jsem tady prožil několik měsíců jako voják. To je vzpomínek hrozně moc. Já byl mládež nová, mládež Gottwaldova, tak jsem točil v Gottwaldově, kde jinde, na Kudlově, u pana režiséra, na trávě, na louce, u jeho vily. A vzpomínám na to, protože to byl báječný režisér a měl na tehdejší dobu, dneska, prosím vás, dneska je všecko digitál, dneska vám z kovový koule vyroste hlavní hrdina, hravě, ale co on vymyslel, jak to dělat, jak to točit, jaké nápady, aby to vypadalo, že to je pod vodou, nebo že to je na skále, nad propastí a vůbec žádná propast nebyla. To bylo vynikající prostě. To byly vzpomínky krát, no samozřejmě, že byly vzpomínky i jiné, soukromé. To už mě, ty dámy všechny už většinou umřely.
0: Večer přebíráte tady Zlatý střevíček. Viděl jsem, že jste se pečlivě připravoval i tím googlením filmu.
2: Ano, ano, ano.
0: Už máte tedy připravenou děkovnou řeč?
2: Ne. To, co na tom chcete připravovat? Děkuji vám.
6: Pane Kostka, při těch pěti švestkách, jak jste snášeli mozkovou nemoc. A ještě vám řeknu, že mě do dneška fascinuje váš tanec s Janičkou Brejchovou ve filmu Probouzení.
2: Na to vzpomínám samozřejmě velice rád, protože asi každý z nás rád vzpomíná na své mládí. No a to byl můj herecký začátek Probouzení, takže to stavím na první místo vždycky při vzpomínání. Ty tři týdny toho natáčení v Řecku na té lodi, komukoliv řeknu, tři týdny jsem loni točil v Řecku, no ty se směš, tři týdny v Řecku, tak to zkrátím. Byli jsme stále na lodi od rána do tmy, do setmění, a abych si třeba užil volný večer a šli jsme společně do řecké restaurace, tak se nám to podařilo jenom jednou za celé tři týdny. Jinak jsme byli pořád na té lodi a prostě byly to galeje, protože když mě režisér řekl, hele, teď máš tři hodiny volno, tak co jsi měl dělat? Hrál jsem...
0: To vozíčkáře.
2: Vozíčkáře. Seděl jsem tam na lavici, on mě řekl, máš tři hodiny volno, a tak jsem se mohl jít, ale okolo byla samá voda, tak jsem se nemohl jít projít. No nic, tak jsem tam tři hodiny čekal a pak jsem tam zase na tom samém místě myslel, protože na té lodi bylo nás hodně, byla kamera, kamkoliv jít nebo se pohnout, znamenalo vadit druhým v práci. Obědy nám vozili, vozili nám tři týdny pořád gyros. Já to slovo nemůžu ani slyšet.
0: Paní Ivečka se ptala, jak jste zvládal mořskou nemoc. Přišlo něco takového?
2: Nebyla žádná, protože ne, my jsme točili v zátokách a tam víceméně byla pořád klidná voda, ale bylo to asi tak 40 minut jízdy na ten ostrov, kde jsme byli ubytovaní, tak to těch 40 minut bylo na volném moři, tak tam ty vlny byly a mě to nevadilo. No, byli kolegové, kterým to vadilo, nebo i blinkali, ale mě ne, mě to nevadilo.
0: Určitou roli v tom příběhu hrají také rekreační drogy, kteří ti dospělí lidé na té lodi užívají.
2: No a co?
0: Jaké to bylo?
2: To je to též, jako byste říkal, v tom filmu pili whisky, jaké to bylo. No, byl to čaj, takže žádné drogy nebyly.
0: Takže to není tak, že by to třeba v něčem mohlo pomoct, jako ale v tom stáří.
2: Ne, ale tak o tom přece existují pravdy, že to někdy pomáhá a naopak jsou o tom spory, jestli to povolit, nepovolit, nebo na co to povolit, na kterou nemoc. A to je také vlastně cílem toho filmu, že to trochu obhajuje, protože ty postavy dojdou během toho výletu, jejich dojdou k jistým změnám v těch chorobách, které mají. Tak, ale to víc jak si nechci prozrazovat, ale co se týče nás herců, tak jsme žádné drogy neměli. Nehledě k tomu, že tam v tom filmu nekouřejí jenom marihuánu, tam berou LSD, nebo já nevím co všechno.
0: Pane Kostko, když jsme se ucházeli o rozhovor s vámi pro Český rozhlas, tak nám produkce filmu řekla, že už nechcete chodit na rozhovory. Proč ne?
2: Protože je nemám rád.
0: Jo, vy nemáte rád rozhovory. Ne. A novináře.
2: No, jak které?
0: A dobře, tak kdyby vás na dvojku pozvala vaše dcera, Tereza Kostková.
2: Kdyby mě, to bych nešel.
0: Nemyslí na dvojku ne. Jako na rozhovor.
2: Já vím, ale to bych nešel, protože mě Tereska už zvala, samozřejmě, ale myslím, že by to nedělalo dobře otec a syn, otec a dcera, otec a syn, bože, já jsem tak blbej, to dá nejde.
0: Pane Kosko, protože už na mě signalizují, že máte další program, tak velmi nerad vám poděkuju za rozhovor.
2: A já jsem rád.
0: Jsem rád, že mohu poděkovat, ale nerad se s vámi loučím, ale každopádně moc děkujeme za rozhovor.
2: Já vám Petr taky Kostka. Děkuju. Děkuju vám, moc krát. Děkuji.
4: Poslouchali jste záznam besedy s hercem Petrem Kostkou na Zlínfestu. Za pozornost děkuje Vladimír Kroc.
5: Hovory se zajímavými hosty si můžete znovu poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině.
7: Czech Radio. News in English.
8: Employees of Czech Television and Czech Radio are set to go on a 24-hour strike over planned changes to the funding of public service media on Monday, June 22nd, a spokesperson said on Friday. The population of Czechia fell by almost 19,800 during the first quarter of this year to 10.896 million, according to official data. The decline was driven by both natural population decrease and net migration. The Minister of Regional Development, Zuzana Mrazova, was verbally and physically attacked by a woman in Bílina last weekend. The police said the minister was not injured in the conflict, which they say did not have a political subtext. Ukrainian veterans are helping manufacture military drones in the Czech city of Kolín, bringing battlefield experience directly into production, Czech Radio reported. Energy company ČEZ plans to install 180 new charging stations for electric vehicles in Czechia by the end of the year. This will bring its network of charging stations to over 1,200. Czechia made a losing return to the FIFA World Cup, opening the scoring but eventually being beaten 2-1 to South Korea in their opening group match in Guadalajara.
7: Weather.
8: It should be mainly overcast in Czechia on Saturday with an average high temperature of 20 degrees Celsius. People around Czechia can now experience a trip into space through virtual reality. A special rocket-shaped simulator called Space Buzz is touring the country, offering visitors a chance to embark on a virtual space mission and view Earth from the perspective of astronauts aboard the International Space Station, as Daniela Lazareva reports.
9: The 18-meter-long white structure resembling a spacecraft is mounted on a mobile truck, and visitors climb up a set of steps to its interior for the unique experience of leaving the Earth's orbit. Inside, 9 seats rotate and vibrate to simulate launch conditions, while VR headsets and headphones immerse visitors in a 360-degree experience narrated by Czech astronaut Aleš Svoboda. The project aims to showcase Czech space activities. Add Czech astronaut Svoboda's planned flight to the International Space Station in 2027, during which he is expected to pilot a Dragon spacecraft operated by the US company SpaceX. Svoboda personally attended the tour's launch in the town of Krnov, from where it is travelling to a number of towns and cities around the country to give as many people as possible a chance to experience it.
10: Chceme tím podpořit školy, studenty, žáky a hlavně podpořit vzdělávání.
11: We want to support education programs at all levels and above all to inspire an interest among children and students in the so-called STEM subjects, that is science, technology, engineering and maths.
10: Inženýrských, přírodovědných.
9: Throughout the flight, participants are guided by a virtual version of the Czech astronaut. Space Buzz producer Tereza Dvořáková describes the experience.
12: Začne to tím, že jsou přímo v raketě.
11: When visitors are strapped into their seats, the simulated takeoff starts and the rocket shakes vigorously. Visitors get a unique glimpse of outer space. They experience space storms, see space clouds and asteroids and realize how fragile planet Earth looks from above. They even see the Czech Republic. Most people leave with a very special feeling. Astronauts call it the overview effect, and it is a sudden strong desire to protect the Earth. It is a feeling that is difficult to describe.
9: 12-year-old Radek was one of the first school children to experience the space trip in Prague.
11: We could see the Earth in the VR headsets, all of it. We saw how beautiful it looked surrounded by the northern lights, and then we flew to the moon.
9: The interest in visiting the space bus craft is huge, and it only stops in each city for a single day, with a morning reserved for schools and the afternoons open to the general public. The project is a joint initiative of the Ministries of Industry, Defence and Education in cooperation with observatories in Prague and Brno. The simulator was brought to the Czech Republic from the Netherlands and will continue to tour the country.
8: And that's all for now in English.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
13: Bývalý premiér a prezident Miloš Zeman by měl dostat Řád bílého lva. Sněmovna to hlasy vládní koalice navrhla současné hlavě státu Petru Pavlovi. Jde o nejvyšší státní vyznamenání. Má je Miloš Zeman dostat nebo ne? Má si tento řád zasloužit? A nebo by ho měli ex-prezidenti dostávat takřka automaticky z úcty k úřadu, tak jako jej mají propůjčený při výkonu mandátu? A proč tento krok koalice navrhuje Petru Pavlovi právě teď? Přeji příjemný poslech.
5: Pro a proti Lucie Vopálenské.
13: Na dálku ve vysílání vítám poslance hnutí ANO Radka Vondráčka, který návrh ve sněmovně prosadil. Dobrý den, tuším do sněmovního studia.
14: Dobrý den.
13: A do našeho pardon, kde jste?
14: Už z Moravy.
13: Z Moravy, dobře, zdravím na Moravu. A do našeho pardubického studia zdravím také poslance a bývalého předsedu KDU ČSL Marka Výborného. Vítejte, hezký den.
15: Pěkné dopoledne vám, posluchačům i kolegu Radku Vondráčkovi.
13: Tak, pánové, suverénem je a bude samozřejmě prezident Pavel a ten se bude rozhodovat. Nicméně, zaslouží si podle vás Miloš Zeman zmíněné nejvyšší státní vyznamenání, anebo ne, pane Vondráčku?
14: No, vy jste to řekli na úvod, je to jen návrh a my jako poslanecká sněmovna, my jsme jich snad měli přes 150. To je spíš k zamyšlení, jestli bychom neměli tenhle systém změnit, protože těch návrhů je opravdu příliš mnoho. No ale v každém případě myslím si, že Miloš Zeman je velmi výrazný představitel České republiky, který byl prezidentem, byl předsedou poslanecké sněmovny, dlouholetým takovým, řekněme, lídrem a člověkem, který se zasloužil o rozvoj sociální demokracie. Byl premiérem, jsem vynechal. On je taková živoucí kronika už našeho století, nebo toho předcházejícího století, protože byl u událostí v roce 1968, byl u událostí v roce 1989.
13: Jasně, rozumím, ale dneska vy jste uvodil svou odpověď slovy, je to jen návrh, takže zaslouží ano, si tak. Podle vás to nejvyšší vyznamenání, nebo ne? Zaslouží, ano?
14: Já myslím si, že je to samozřejmě o panu prezidentu Pavlovi. Ale za mě by ten řád už měl mít, tak je to tu vypovídací hodnotu, to mám spíš i o té předchozí sněmovně, která nepodpořila můj návrh, já už to navrhuji po třetí. Teď se o tom zase ještě třikrát hlasovalo. Je to zajímavé zrcadlo toho, co se děje na české politické scéně, ale prezident Miloš Zeman si myslím už toho bílého lva měl mít, stejně tak jako jeho předchůdci.
13: To byl názor Radka Vondráčka z hnutí ANO. Jaký postoj zaujímá Marek Výborný z KDU ČSL? Podle vašeho předřečníka Miloš Zeman neselhal a řád bílého lva měl mít už dávno.
15: Já jsem pro tento návrh kolegy Vondráčka nehlasoval a nehlasoval jsem pro něj vědomně. Je zcela nesporné, že Miloš Zeman je jednou z nejvýraznějších postav na politické scéně České republiky po roce 1989. Nicméně to si myslím, že ještě nepředznamenává to, že jenom proto, že někdo byl v mnoha funkcích, veřejných funkcích i v těch nejvyšších, takže automaticky by měl mít nárok na propůjčení toho nejvyššího státního vyznamenání. To je řád Bílého lva. Nedomnívám se a proto jsem proto také nehlasoval. Hmm.
16: Pane Vondráčku, jakou váhu má podle vás toto nejvyšší ocenění, řád Bílého lva? Má se udělovat automaticky těm nejvýraznějším osobnostem, které vystřídali nejvyšší posty na čele státu? A nebo by si je skutečně měli ti lidé zasloužit a měli by to být osobnosti, které u veřejnosti, řekněme, nevyvolávají silnou kritiku?
14: Nic v politice není automatické a samozřejmě já chápu, že Miloš Zeman, který je opravdu velký originál a dokáže i provokovat, tak vzbuzuje nějaké emoce, nicméně on je opravdu výrazným politikem. On opravdu spolu uzvářel, v podstatě se, on má historickou roli v rámci České republiky. To není jenom otázka toho, že zvítězil. Mimochodem zvítězil jako první dvakrát v přímých volbách. To má také velkou hodnotu a sílu. Když se bavím se zahraničními partnery, on byl vždycky velmi dobře vnímán díky svému smyslu pro humor. Já ho zastupoval na několika prezidentských summitech, nebo teďka Slováci zvažují nějaké ocenění osobností, které se zasloužily o československé vztahy a první jméno, které padlo jako návrh, tak byl Miloš Zeman. Opravdu je to už projev trošku takové malosti, že ten řád nemá. Nicméně já jsem s ním mluvil na toto téma, on osobně o to příliš nestál. Poděkoval mi za to, že ten návrh dávám já a že si toho cení, ale myslím si, že nesedí v lánech a nečeká, jestli bude udělen
16: řád. Rozumím. Přehraju to zase na pana Výborného. Tak není to projev české malosti, že už minulá sněmovna panu Zemanovi tento nejvyšší řád neudělila, když dvakrát, jak říká Radek Vondráček, vyhrál v přímé volbě. Není, pane Výborný, toto už samo o sobě, jak si na nějaké ocenění, poděkování?
15: Já se přesvědčen, ale nejenom přesvědčen, prostě musíme si uvědomit, že státní vyznamenání přece nejsou odměny za to, kolikrát kdo vyhrál volby. To je zcela cestná představa, takhle to skutečně není, nefunguje. Stejně tak jako pro mě je zcela irelevantní, že Robert Fico chce někoho vyznamenat na Slovensku z našich politiků. To skutečně není také nějaký signál pro to, jak bychom se měli chovat. Znovu jenom zopakuji to, co říkal i Radek.
14: Určitě ne Robert Fico, jo? Řeč byla s předsedou parlamentu panem Rašim.
15: Dobře, pokud to nebyl pan Danko třeba, ale ne, já jsem mu to nebyl, to nechci nějak hodnotit, ale znovu říkám, je to suverénní rozhodnutí, říkal to i Radek Vondráček na začátku, tak si to připomeňme, není to sněmovna, která někoho vyznamenává nebo propůjčuje někomu nějaký řád, je to vždycky suverénní rozhodnutí prezidenta republiky, které, pravda, je potom kontrasignováno, musí být kontrasignováno premiérem, ale je to vždy na panu prezidentovi. On dokonce může vybrat kohokoliv jiného, než koho mu doporučí poslanecká sněmovna nebo senát.
16: Pane Výborný, ale na druhou stranu, já vám rozumím, co říkáte všem těm slovům, ale na druhou stranu je to nejvyšší státní vyznamenání, které tedy, jak si dává ze svých rukou prezident a rozhoduje o něm, ale ptám se znovu, má se udělovat i těm osobnostem, které u veřejnosti vyvolávají silnou kritiku, protože při vší úctě k Miloši Zemanovi, k této jaksi velmi výrazné osobnosti polistopadové politiky, on společnost rozděloval, provokoval, to uzná i Radek Vondráček a urážel a ponižoval své politické oponenty.
15: Teď jste to řekla, paní redaktorko, já jsem hluboce přesvědčen o tom, že státní vyznamenání není jenom ocenění toho, že se někdo pohyboval ve veřejném prostoru, ale má to být také nějaký signál k současné společnosti, k mladé generaci. Přece ten, kdo je nositelem nejvyššího státního vyznamenání, by měl být i historicky dáno vzorem pro dnešní společnost, pro dnešní generaci. A tak si jenom připomeňme, Miloš Zeman v některých obdobích své veřejné činnosti výrazným způsobem rozděloval společnost, a to vědomně a de facto cíleně, a on se k tomu hlásil, stejně tak útočil na své politické odpůrce, a to často za hranou přijatelnosti, útočil na vás, na média. Dlouhodobě víme o jeho proruské a pročínské orientaci. Do okamžiku, než Vladimír Putin zaútočil na Ukrajinu, pak se to výrazně změnilo, ale přece nemůžeme zapomenout i tyto věci, které podle mého názoru nebyly v souladu se zájmem České republiky, naší zahraniční politiky a diplomacie. Já jsem přesvědčen o tom, že opravdu takové osobnosti, a teď odhlédnu od Miloše Zemana, ale jakékoliv podobné osobnosti, které ve svém veřejném působení působily takové kontroverze, tímto pro mě nepřijatelným způsobem útočili na své oponenty, tak prostě nemají být tím, kdo bude vzorem, kdo bude vydáván za vzor, protože je nositelem nejvyššího státního vyznamenání. Já k tomu dodám ještě jeden svůj osobní příběh. Já jsem v době, kdy jsem vůbec nepůsobil v politice, a byl jsem ředitelem gymnázia tady v Pardubicích, a Miloš Zeman tehdy veřejně v médiích použil velmi vulgární slova. Bylo to v souvislosti s nějakou tou hudební skupinou, tuším, v Rusku, a nechci tady vůbec opakovat. Tak já jsem tehdy napsal otevřený dopis kanceláři prezidenta republiky a protestoval jsem proti tomu, že prezident, který je hlavou státu a reprezentuje ten úřad, ke kterému mám velký respekt a velkou úctu, takže tímhletím způsobem ho vlastně sám dehonestuje. Dokonce tak, jsem potom symbolicky sunul ředitelně jeho portrét. Čili já si nemyslím, že taková osobnost by měla být nositelem nejvyššího státního vyznamenání.
16: Tak pane Radku Vondráčku, vy jste to sám navrhl, takže já chci od vás argumenty a laudaci, řekněme, na Miloše Zemana. Když jsme tady slyšeli, že vlastně takovou otázku, jaký signál dáváte do společnosti tímto návrhem, tak nezapomněl jste na tu kritiku, kterou tady právě Marek Výborný zmínil. Vysvětlete, za co konkrétně by ten Řád bílého lva měl Miloš Zeman dostat?
14: Tak v podstatě celá moje úvodní řeč, nebo ten první vstup byl o tom, za co by to měl dostat. Je to úsměvné.
16: Nese skutečně mimořádné zásluhy o stát, jak stojí v popisu tohoto nejvyššího státního vyznamenání.
14: Můžete... Vy jste to řekla, přesně tak to je. A zřejmě ještě neuplynul dostatečný čas, aby to bylo oceněno. Nicméně já jsem přesvědčený, že tedy i zostupem více let, třeba i několik desítek let, ta historická stopa Miloše Zemana vůbec na státnosti České republiky, na našich vztazích se sousedy, třeba se Slováky, protože on se opravdu výrazně zasadil o zlepšení vztahu, jestli si vzpomínáte. No je to, pojďte si, já řeknu jednu větu, ať se kolega neurazí, malost má mnoho podob. A já si myslím, že když poslouchám dnešní vyjádření, jak se k sobě chováme, teď to prostě pojmu na všechny, tak to urážení, to se dostalo do úplně jiné sféry. Já samozřejmě vím to slovo, které myslí pan Výborný.
16: Pane Vondráčku,
14: ale se podaří, no.
16: Ne každý vtip se podaří, ano, Milošovi Zemanovi se také ne každý vtip podařil, například ten o novinářích při setkání s panem Putinem, ale řekněte mi konkrétně, za jaké konkrétní zásluhy by si měla Miloše Zemana vážit celá česká společnost? Já vám absolutně tento váš postoj neberu. Já chci jenom konkrétní argumenty. Je to nejvyšší státní vyznamenání, žádný řád zlaté vařečky, a vy tím, jak naznačil Marek Výborný, dáváte Miloše Zemana za příklad. Takže proč?
14: Ale on třeba jako předseda sociální demokracie byl u té, pamatujete tenkrát, té legislativní smršti. Kolik zákonů dodnes máme od té doby, v podstatě i ty základní volební zákony, my jsme okrát novelizovali to.
16: Zákony nakonec schvaluje sněmovna, to byste takhle mohl ocenit všechny poslance a poslankyně.
14: No, to s dovolením nemohl.
16: Promiňte, řekněte konkrétně, čím přispěl tomuto státu. Argument. Ale jako já chci slyšet ty argumenty, rozumíte, nevidím to kriticky. Já chci slyšet,
14: postoji, jak názory,
16: ale konkrétní činy, prosím.
14: Formoval desítky let vůbec kdo a jakým způsobem přijímal veřejná rozhodnutí v této zemi, a zeptejte se lidí, a kolik dostanete odpovědí, kdo vůbec neví, kde je Zeman. Většina lidí v České republice ví, kdo je Miloš Zeman.
16: A to je argument.
14: A neví to jenom proto, že vyhrál volby, ale ví to, že měl jasné postoje a konec konců on to, že dokáže jít i proti třeba uznat chybu nebo že mít své vlastní názory, to potvrdil přece i po invazi na Ukrajinu, kdy prostě okamžitě odsoudil tu invazi a okamžitě vlastně byl na straně Ukrajiny, protože to bylo správné. Miloš Zeman udělal celý život, co celý život dělal to, co považoval za správné. No a tak. Teď se dostáváme do pozice, že asi nebyl dostatečně konformní, asi nevyhovoval všem, neměl dostatečně správné názory a ten řád by třeba, nebo třeba nedostane. No, nic hrozného se nestane.
16: Mm-hmm. Teď to trošku schazujete sám sebe vlastně, svůj návrh, ale zeptám se teď Marka Výborného. Pane Výborný, neukáže čas nakonec, že Miloš Zeman si nejvyšší státní ocenění zaslouží prostě pro celou tu svoji politickou kariéru, kdy, jak říká Radek Vondráček, vždycky si stál za svým, i když šel třeba proti většině a sice 8 politiků vlastně na něj sepsalo jaksi výzvu k abdikaci kvůli téměř velezradě, ale jaksi nakonec třeba po plné ruské invazi na Ukrajinu Miloš Zeman ze svých dlouhodobě proruských postojů upustil vlastně, otočil.
15: A to já jsem zmínil, a to jsem taky na Miloši Zemanovi ocenil, ten jeho postoj z roku 2021 na sklonku jeho veřejné politické kariéry, to je nesporné, ale já nemám tady nějakou křišťálovou kouli, abych věštil, co bude za 5, za 10 let, ale znovu opakuji, máme tady řadu osobností, které také neměly konformní názory, které by chápala, vnímala takto většina společnosti. Třeba první náš československý a český potom prezident Václav Havel určitě a Radek Vondráček to potvrdí, předpokládám, taky to přece nebyla konformní osobnost, ale principiálně hájila, respektovala ty základní hodnoty naší státnosti, toho, jak má...
16: A Miloš Zeman je nerespektoval?
15: No já jsem přesvědčen o tom, že v některých etapách svého veřejného působení, tak jak vystupoval, a znovu opakuji, tak jak třeba vědomě a cíleně rozděloval společnost, tak si nemyslím, že tohle to jsou ty hodnoty a ty postoje, které by, znovu říkám, měly být příkladem.
16: Dobře, ale já zatím z obou stran zatím slyším v podstatě jenom řeči, já chci tvrdé argumenty. Řekněte mi, proč by Miloš Zeman vlastně neměl dostat to vyznamenání s ohledem na to, co skutečně na základě svých činů vykonal. Zajímá mě, jestli prospěl ekonomice, hospodářství této země, jestli prospěl v zahraniční politice, v ekonomické diplomaci, o které tak často a rád mluvil, jestli měl dobrý tah na branku v zahraničí a jestli přispíval k bezpečnosti naší země.
15: Podívejte se, nikdo není černobílý. Já nechci tady být teďka tím, kdo bude soudit tady Miloše Zemana, protože v některých okamžicích jeho veřejného působení bych jeho postoje názory ocenil, podepsal a myslím, že těch okamžicích také.
16: A v jakých konkrétně? Řekněte mi, já to chci slyšet pro naše posluchače.
15: Tak znovu říkám, třeba v roce 2021, kdy jasně a srozumitelně odsoudil ruskou agresi a válku na Ukrajině, napadení Ukrajiny, tak to je věc, kterou já oceňuji. Stejně tak to, že je jednou z nejvýraznějších politických postav, stál u řady klíčových norem právních, ale to přece ještě není důvod, abychom mohli toto propojit s tím, co je napsáno u řádu Bílého lva, že se propůjčuje za zvlášť, znovu podtrhuji, za zvlášť vynikající zásluhy o stát. Já jsem přesvědčen o tom, že když se podíváme na tuto osobnost, výraznou osobnost v celku, tak pro mě osobně prostě toto nenaplňuje. Znovu říkám, proto jsem nehlasoval pro ten návrh, ale respektuji, že to je také na rozhodnutí současného pana prezidenta. Jedině on se rozhodne o tom, zda ten řád propůjčí nebo nepropůjčí. Naštěstí to nemusím rozhodovat já.
16: Já uvedu přeci jen pro posluchače, že Českého rozhlasu Plus, že za Miloše Zemana jsme vstoupili do Severoatlantické aliance. Ano. Byl to Miloš Zeman, kdo se prohlašoval za eurofederalistu, na Hradě vyvěsil evropskou vlajku, usiloval například o evropskou armádu. Na druhé straně je mu vyčítáno, že po léta orientoval naší zemi na Rusko a na Čínu. Pozval si, vlastně zařadil mezi své poradce vysoce postaveného představitele Čínské lidové republiky. A dovolím si jeden citát. Byl to náš člověk v Praze. Tato slova dvorního kremelského novináře Dmitrije Smirnova nedávno připomenul Alexandr Mitrofanov. Pane Vondráčku, vypadá to, že většina sněmovny chce nejvyšší ocenění pro Putinova člověka v Praze, nebo to tak není? Já musím tu zahraniční politiku zvednout ještě jednou.
14: No, zaprvé krásný příklad, jenom odskočím a odpovím, ale krásný příklad, že samozřejmě Václav Havel s Václavem Klausem spolu hodně nesouhlasili, si myslím. Že měli jiný pohled na svět. Přesto Václav Klaus Václavu Havlovi samozřejmě svému předchůdci na Hradě ten řád udělil. Co se týče zahraniční
16: neudělil.
14: Politiky...
16: Neudělil, promiňte, neudělil. Ne, byli, ne. Ne. Byli to sena, byla to sněmovna.
14: On nedostal od Václava Klause řád, pan jako Václav Havel? Dostal. Já nevím, já myslím, musel ho dostat od prezidenta.
16: Já mám informace, že to byla sněmovna, která to také může udělat.
14: Tak na nomino, no to nevím, tak to si, dobře.
16: Nevím, tohle nechme, nejsme si jistí, ano.
14: Ale řád uděluje prezident.
16: Tak zajímá mě, jestli, aby jsme se vrátili k tomu, na co jsem se ptala, ale jestli to, že, tím uznáním, to, nebo tou omluvou po invazi Ruska na Ukrajinu, jestli tím odčinil vlastně svoji třeba proruskou, pročínskou politiku předchozí.
14: Tady si dovolím nesouhlasit, tady není co odčinit.
16: Není.
14: Co chcete vyčítat za to, že věřil v nějakou mírovou koexistenci i s těmi velkými zeměmi a chtěl, abychom měli pragmatické, realistické vztahy. Já mu třeba vyčítám to prohlášení 4, s tím jsem nesouhlasil. Tak, a tomu klidně řeknu osobně.
16: No. Ale jinak, nebyla to tedy ostuda to prohlášení 4, přesto prohlášení 4, přesto vy jste to navrhl, takže proč to omlouváte, když mu to vyčítáte?
14: No já mu to vyčítám, já s tím nesouhlasím, kdybych ve všem souhlasil s Milošem Zemanem, tak to není normální, tak to není zdravé. Okay. Prostě já věřím v pluralitu názoru, to je podstata demokracie, já jsem parlamentní člověk. Myslím si, že tato jedna událost, nebo i několik, pořád neznamená takový záznam, nezlobte se, že to použiju v kádrových materiálech Miloše Zemana, že by mu neměl být udělen řád Bílého lva, protože si ho opravdu zaslouží.
16: Marku Výborný, ještě, protože se blížíme ke konci, chci ještě zdůraznit to časování vlastně tohoto návrhu. Jak chápete, že vlastně koaliční poslanci navrhli prezidentovi toto ocenění Miloše Zemana právě teď? Je nebo není to jaksi nějaký štulec Petru Pavlovi, jakási provokace vládních poslanců vůči prezidentovi? Ptám se, protože se to objevilo v komentářích.
15: To se asi musíte zeptat Radka Vondráčka, ale já teda teď řeknu za sebe, nechápu to takto. Tady nemám pocit, že by to byla snaha něco vracet panu prezidentovi. Prostě koaliční poslanci hnutí ANO a zvláště SPD a motoristů se netají svým kladným vztahem i k těm kontroverzním výrokům a útokům ze strany Miloše Zemana historicky a domnívají se, že je to kvalifikace pro to, aby byl nositelem nejvyššího státního vyznamenání, tak prostě mají ve sněmovně většinu, respektuji to, já se znovu říkám, jsem proto nehlasoval a zároveň vím, že teď je to na panu prezidentu Petru Pavlovi, jak se rozhodne.
16: A očekáváte, že prezident Pavel Miloši Zemanovi tento nejvyšší řád udělí?
15: Osobně si myslím, že spíše ne, ale znovu říkám, jako kdo jsem já, abych tady odhadoval postoje prezidenta republiky. Znovu říkám, je to jeho svobodné rozhodnutí a je to tak správně. A snad ještě jenom poznámka, teď jsem se rychle díval, skutečně Václav Klaus Václavovi Havlovi žádné státní vyznamenání nikdy neudělil, bylo to skutečně z obou dvou komor parlamentu v říjnu 2003, byť potom v březnu 2012 podepsal Václav Klaus zákon o zásluhách. Louhách Václava Havla.
16: Tak, máme poslední 3/4 minuty. Pane Vondráčku, proč se snažíte, aby dostal Miloš Zeman řád Bílého lva právě teď? Ono i s ohledem na stále probíhající válku na Ukrajině to může působit trochu zvláštně. A není to provokace vůči prezidentu Petru Pavlovi?
14: No zaprvé už je to po třetí, co to navrhuji, a že to předtím neprošlo. To je odpověď jednoduchá. Rozložení politických sil v poslanecké sněmovně bylo jiné. Takže opravdu nesouvisí to teď s válkou o to, kdo pojede do Ankary, nebo s tím sporem. Určitě to není nějaká provokace vůči prezidentu Petru Pavlovi. Já jsem přesvědčený, že Miloš Zeman si ten řád zaslouží a samozřejmě slaví 83. narozeniny, jestli se nepletu, ne 80., ono 44.
16: No to je celkem...
14: Tak ano, 82. Takže... narozeniny bude slavit. Prostě já myslím, že...
16: Radši zažívá než in memoriam.
14: A jestli, jsem chtěl to říkat nějak hezky. No a teď samozřejmě udělí nebo neudělí Petr Pavel. Ono to nakonec vypoví o něm, než o panu Miloši Zemanovi.
16: No, to je otázkou. Snad někdy na příště. Děkuji poslancům Radku Vondráčkovi z Hnutí ANO a Marku Výbornému z KDU ČSL. Naslyšenou, díky.
15: Naslyšenou, pěkný víkend.
16: Od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
17: Obézním dětem by mohly léky na hubnutí hradit pojišťovny. Americké trhy pozitivně reagovaly na možnou mírovou dohodu mezi USA a Íránem. Fotbalisté Kanady bojují na úvod světového šampionátu o body s Bosnou a Hercegovinou. Zítra čekejte převážně velkou oblačnost, na severovýchodě zaprší, teploměry ukážou až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
17: Pojišťovny by mohly hradit léky na hubnutí obézním dětem ve věku od 12 do 18 let. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za Hnutí ANO řekl, že rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku. Rozšířenost obezity v České republice označil za drastickou. Navržený krok tak vnímá jako investici do veřejného zdraví. Podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO je v Česku skoro 250 000 obézních dětí. 10 obviněných v kauze manipulace veřejných zakázek v Moravskoslezském kraji je přiznalo vinu a přijme trest. Podle úřadu Evropského veřejného žalobce je mezi nimi i bývalý náměstek hejtmana Jakub Unucka, dříve z ODS. Kauza se týká manipulování veřejných zakázek na úklid silnic a marketingové služby. Podle pověřeného evropského žalobce Víta Koupila se Unucka dohodl na 3letém podmíněném trestu a pokutě 2,5 milionu korun.
18: Bylo ohledněno, že pan obviněný od začátku se doznával k té trestné činnosti litoval, byla patrná sebereflexe, kdy jsme dospěli k závěru, že není nutno na něj působit přísnějším nepodmíněným trestem, přičemž zdůrazňuji, že mu byl uložen ten důrazný peněžitý majetkový trest, se kterým on souhlasil.
17: Peněžitý trest desetinásobně převyšuje způsobenou škodu. Dohodu ještě bude schvalovat krajský soud v Ostravě. Akcie na amerických trzích mírně posílily. Investoři doufají v blízké uzavření mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem. Pozitivní vliv na růst akcí měl taky vstup společnosti Elona Muska SpaceX na burzu. Cena akcí vesmírné a technologické společnosti krátce po vstupu na burzu výrazně stoupla. Tržní hodnota firmy překonala 2 biliony amerických dolarů. Papež Lev XIV. Odletěl z Kanárských ostrovů s 3hodinovým zpožděním. Důvodem byly technické problémy letadla, kterého měli dopravit do Říma. Papež nakonec odletěl speciálem španělského vojenského letectva. Část jeho doprovodu, který tvoří církevní a vatikánští funkcionáři a také desítky novinářů, musela zůstat na Tenerife. Prostřední Bečvě na Vsetínsku dnes otevřeli novou cyklostezku. Trasa měří necelé 2,5 kilometru a její součástí jsou i nové autobusové zastávky se zelenou střechou a houpačkou a taky dřevěná útulna, kde můžou projíždějící cyklisté zdarma přespat. Pokračuje nezávislá místostarostka Alena Srovnalová. Kanadští fotbalisté vstupují do domácího světového šampionátu. V Torontu nastoupili na úvod skupiny B proti Bosně a Hercegovině a podrobnosti má reportér Adam Procházka.
19: Před malou chvílí zápas skončil, Kanada remizovala s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Bosna vedla od 21. minuty po hlavičce Lukiče. V 78. minutě ale srovnal střídající Larin. Domácí Kanada tak ve svém historicky 7. utkání na světových šampionátech poprvé bodovala. Adam Procházka, Radiožurnál.
17: Od 3 hodin ráno budou hrát na šampionátu Spojené státy americké proti Paraguaji.
19: 1 na D1 u Vyškova a nehoda u Kroměříže. Na D1 z Brna do Přerova za sjezdem na Vyškov západ na 228. kilometru hlásíte srnu u dálnice.
20: Na D1 směr Vyškov, přesně před Vyškovem, 228. srna, docela velká noc.
19: Na dálnici D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Kroměříž policie došetřila nehodu dodávky na 259. kilometru. Všechna vozidla odjela, dálnice průjezdná bez omezení. A v Hradci Králové v areálu 360 nám hlásíte situaci kolem festivalu.
21: V Hradci Králové kolem Festival Parku skončil, nebo pomalu končí další festivalový den a teď je tady velké množství chodců a ty kolony aut jsou na opravdu dlouhou dobu. Řidiči by tady měli jet opravdu velmi pomalu kvůli bezpečnosti, protože je tady opravdu hodně chodců.
19: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 500.

0: začátek platnosti migračního paktu. Návrh vládních zákonů zmírnit ustanovení zákona o střetu zájmů, či co brání Putinovi jednoduše ukončit válku. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Schwarz.
1: Názory a argumenty.
0: Ve všech zemích Evropské unie dneškem začíná platit soubor opatření známých jako migrační a azylový pakt. Domlouval se dlouhé roky a schválen byl nakonec před 2 lety. Česká republika se tehdy zdržela hlasování. V loni pak Česko získalo dočasnou výjimku z principu solidarity vzhledem k tomu, že hostí množství uprchlíků z Ukrajiny a spadá tak do kategorie zemí zažívajících významnou migrační situaci. Současná česká vláda na svém prvním zasedání v loňském prosinci migrační pakt zcela odmítla. A o migračním a azylovém paktu a jeho důsledcích pro Českou republiku teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
2: Dobrý den.
0: Co se pro Česko dneškem změní? Jak pakt Češi pocítí?
2: Konkrétně a reálně se pro české občany v tuto chvíli prakticky nic nezmění. Možná někteří budou překvapeni, že tedy migrační pakt vstupuje v platnost a přitom česká vláda rozhodla, že tento pakt odmítá. Tak to je názorná ukázka toho, jak funguje česká politika, že když něco vláda odmítne, tak to ještě neznamená, že to pro Českou republiku neplatí, protože Česká republika je členem Evropské unie, takže se na ní vztahují různé věci, které jsou v rámci Evropské unie dohodnuté. A týká se to také současných nových pravidel, které mají řešit problémy s nelegální migrací především. Pro Českou republiku je dobře, že tato pravidla platí i pro tuto zemi a to v souvislosti s tím, že ta nová pravidla jsou nastavena tak, aby řešila problémy právě přílivu nelegálních uprchlíků. Dochází tam k nějakým věcem, které by měly lépe ochránit tu vnější hranici Evropské unie, měly by být ty procedury týkající se azylu rychlejší. Například v tom migračním paktu je také obsaženo takové ustanovení, že lidé, kteří očividně budou přicházet z bezpečných zemí, takže jim ani nebude de facto umožněno požádat o azyl a rovnou jejich vstup bude odmítán na území Evropské unie. Týká se to také například návratové politiky, kdy je velkým problémem to, že když lidé požádají o azyl a ten jim není udělen a de facto tedy nemají na území Evropské unie co pohledávat, tak ve velkém počtu se na tomto území nadále nacházejí, protože je problém je vrátit do zemí původu, protože ty země často odmítají. Tak v této souvislosti má být umožněno, aby byly, když tak, vráceny do jiných bezpečných zemí mimo Evropskou unii. Zkrátka těch opatření je celá řada a je zajímavé, že například Evropská unie, když posuzuje to, jak jednotlivé členské země se na ten migrační pakt připravili, jak ty nové podmínky postupně začleňují do svých pravidel, tak Česká republika patří mezi země, které jsou chváleny a nejsou rozhodně kritizovány za to, že by nějak ten nový migrační pakt, nová pravidla země odmítala. Samozřejmě velký spor je o takzvanou solidaritu v rámci toho migračního paktu, kdy některé země, které jsou velmi zatíženy přílivem uprchlíků, tak by mělo být umožněno, aby se s tím lépe vypořádali, buď to tím, že jiné členské země Evropské unie část těch uprchlíků přijmou, nebo uhradí určité peníze do fondu solidarity, nebo poskytnou třeba nějaké odborníky, technické zázemí a tak dále. Česká republika má vyjednánu výjimku, a to v souvislosti s tím, že přijímá řadu lidí z Ukrajiny kvůli složité situaci tam. Ta výjimka platí rok a je velmi pravděpodobné, že bude i nadále prodloužena, takže z hlediska fungování České republiky se nic nemění. Naopak migrační pakt umožnil také ještě přijetí přísnějších azylových pravidel v České republice.
0: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
2: Naslyšenou.
0: Skupina poslanců zastupujících všechny strany vládní koalice předložila návrh změny zákona, který zmírňuje požadavky týkající se střetu zájmů politiků. Navrhují zrušit nyní platný plošný zákaz dotací pro společnosti vlastněné členem vlády. Střet zájmů by se týkal jen ministerstev, které jsou daným členem vlády přímo řízena. A rovněž navrhují,

0: aby v zákoně bylo výslovně uvedeno, že se netýká nárokových dotací. Také snižují lhůtu, v níž může Státní zemědělský investiční fond vymáhat zpět dotace, které byly poskytnuty v rozporu se zákonem. Slovo má dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
1: Radek Vondráček a David Pražák z Hnutí ANO, Marie Pošarová z Okamurovy SPD a šedá eminence motoristů Filip Turek. To jsou poslanci, kteří tento týden předložili parlamentu návrh novely zákona o střetu zájmů. Návrh, který bývalý politik Jiří Lobkovic bez váhání označil za největší státní loupež v dějinách republiky. Jenže proč plýtvat tak patetickými slovy, ještě budou zapotřebí. To, co se skrývá pod názvem sněmovní tisk 221, je zatím jen oblek šitý premiéru Babišovi přesně na míru. Až bude schválen, zkrátí se státu lhůta vymáhat od podniků neprávem čerpané dotace z 10 let na 4 roky. Takže těch 7 miliard, které má podle současné litery zákona kvůli premiérově dřívějšímu střetu zájmu stát vymáhat na Agrofertu, bude promlčeno. A dnešní zákonná norma, podle níž nesmějí firmy, na kterých mají vládní činitelé majetkový podíl, získávat dotace ani veřejné zakázky, se zúží jen na konkrétní ministerstvo, které daný ministr přímo řídí. Tím pádem novela fakticky odstraní většinu současných omezení, která na premiéra kvůli střetu zájmu dopadají. Zdůraznit je třeba, že nejde o to, kdyby návrh prošel, ale až projde. Vládní garnitura je v převaze a na opozici a na občany se dívá s blahosklonou ironií. Protestujte a stávkujte si, jak chcete, máme přece demokracii. Že to neznamená mít volnou ruku bez zábran, vládě nedochází. Vlastně jsme si na to ale měli už dávno zvyknout. Svou politickou kariéru po roce 2011 přece vybudoval Andrej Babiš na tvrzení, že zatímco v politice všichni kradou, on jediný bude proti korupci bojovat. Ve skutečnosti pochopil, že když si pořídí místo nejistého a finančně nákladného lobování v parlamentních kuloárech svoje vlastní politické uskupení, může si zákony a paragrafy nechat v parlamentu vyrábět rovnou tak, aby to jeho podnikání co nejlíp vyhovovalo. Současný návrh novely zákona o střetu zájmů je jen o něco bezostyšnější než dřív. V podstatě jde ale vládní garnitura s dobou. Arogance je v trendu. Takt udává Donald Trump v Bílém domě. Ten ovšem na svých pověstných dílech vydělal jen za první rok své nynější vlády 2,5 miliardy dolarů. Miliardář Andrej Babiš naopak co do růstu svého jmění ve srovnání s loňskem stagnuje. Že by s tím měl sněmovní tisk 221 něco společného?
0: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Podle českého premiéra Andreje Babiše by měl německý kancléř Friedrich Merz jednat za Evropskou unii o ukončení ruské agrese proti Ukrajině a tuto misi by měl Merz vést na základě mandátu Evropské rady a komise. Houknu na Merce, čili podivná Babišova zahraniční politika, tak nazval svůj komentář publicista Petr Fischer.
2: Stojíme na straně Ukrajiny, ale nebudeme se do ničeho moc zapojovat, sliboval premiér Andrej Babiš při svém návratu do vlády. Předseda vlády nakonec souhlasili s pokračováním muniční iniciativy, i když Česko ji pouze provozuje, ale nefinancuje, což nakonec vedlo k odchodu poloviny zemí z této dohody. Vládní koalice se snaží zdůrazňovat, že je pro mírová jednání, proto také podporovala americké snahy o dohodu s Ruskem, ta už je ale, jak se zdá, pasé, nejenom proto, že Donald Trump vede svou válku s Íránem, kterou se mu nedaří zastavit, ale i proto, že americké snahy k něčemu pozitivnímu na Ukrajině moc nevedly a vnesly do hry vážné pochyby o tom, na čí straně vlastně Američané stojí. Aby nic neusnulo a bylo jasno, že Česko je dnes pro mírová jednání, navrhl nyní Andrej Babiš, aby o Ukrajině jednal přímo s Putinem německý kancléř Friedrich Merz. Babišovi to dává smysl, protože je to lídr nejsilnější země Evropské unie. Nevšiml si však, že už nějakou dobu vzniká koordinace velké trojky evropských států, Německa, Francie a Británie. Jejich úsilí o společnou koordinovanou pomoc Ukrajině se nedá přehlédnout, pokud se tedy jako Andrej Babiš nedíváte ze Strakovy akademie, kde je asi trochu zakrytý výhled. Případná jednání o míru by tato trojka chtěla určitě nejprve koordinovat mezi sebou. Český premiér nevidí ani marnou snahu prezidenta Zelenského, který Putina vyzval k mírovým jednáním, ale byl odmítnut. Ale ani intenzivní zapojení Poláků, kteří chtějí být u toho, když se bude jednat o budoucnosti vztahů mezi Ukrajinou a Ruskem, které mohou ovlivnit bezpečnost Polska. Polský premiér Donald Tusk také jasně naznačil, že bez Polska žádný funkční mír nebude. Premiér Babiš kvůli nedostatečnému výhledu ze Strakovky houknul na německého kancléře v době, kdy část jeho vládní koalice, včetně jeho vlastních poslanců, varovala před sudetoněmeckými útoky na českou suverenitu. A svobodní, kteří jsou součástí seskupení kolem SPD, dokonce na sítích varovali před německým zbrojením, které je podle názoru této strany dnes větším nebezpečím než Rusko, které už 4 roky agresivně a bezohledně ničí Ukrajinu. V takovéto atmosféře ve vládní koalici je skoro drzost německého kancléře vyzývat k vyjednáváním o míru. Tento způsob zahraniční politiky zdá se být nejen nešťastným, ale i hloupým. Občasné výkřiky směrem do Evropy ničemu nepomohou. To už je daleko efektivnější jednání ministra obrany Zuny, který při návštěvě svého německého kolegy Pistoria získal příslib dalších německých peněz do muniční iniciativy. Zuna přivezl pro Ukrajinu od Němců 7 miliard korun. Výkřik premiéra Babiše o jednáních Merce s Putinem přinesl jen ticho a rozpaky. Andrej Babiš rád opakuje, že zahraniční politiku dělá on, jenže součástí jeho vlády jsou silně protievropské síly, které jdou přímo proti tomu, co Babiš na evropské scéně deklaruje. Posílat Merce za Putinem a zároveň sledovat, jak koaliční partner Okamura jezdí za český parlament na konferenci Mercova radikálního soupeře Alternativy pro Německo, která považuje Putina za přirozeného obchodního partnera, to opravdu nejde moc dohromady. Chce-li Babiš dělat zahraniční politiku, měl by ji dělat svědomým hráče na mezinárodním, nikoli na domácím poli. Nejde to do nekonečna, hrát to na všechny strany a dělat dojem, že jsme právě proto neustále ve hře. Nejsme ve hře, právě proto, že chceme být všude a nejsme tak reálně nikde. Doma je to ve volbách politická výhoda, v zahraničí diplomatická slabost, vedoucí k poklesu reputace. Snad to časem pochopí i Andrej Babiš a Česko bude na mezinárodní scéně zase čitelnější a předvídatelnější.
0: Slyšeli jste komentář publicisty Petra Fischera.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Proč nemůže ruský vůdce Vladimír Putin jen tak ukončit válku na Ukrajině? O tom ve svém pátečním okénku do Ruska hovoří Alexandr Mitrofanov ze serveru Novinky.cz.
4: Dětkovi šplouchá na maják. Už mám pokrk v lodi. Vypínám přenos. Náš největší geostrateg si fakt myslí, že má něco pod kontrolou. O kom to je? A kdo to píše ve svých telegramových kanálech? Je to o Vladimíru Putinovi. Je tam pod posměšnou přezdívkou Píňa nebo Pipa. Pokud na druhou otázku chcete odpovědět sami, v domnění, že je to snadný úkol, raději chvíli vyčkejte. Negativní výroky, přímé odsudky až otevřená nenávist vůči ruskému prezidentovi nepřichází ve zmíněné formě z řad ruského exilu ani od jednotlivců, kteří se přímo v Rusku marně obětují ve snaze upozornit spoluobčany, že jejich stát páchá zlo. Naopak, takto Putina titulují jedinci, kteří se přímo účastní bojů na rusko-ukrajinské frontě. Říká se jim v ruštině vojenkoři a jsou mimořádně aktivní. Jejich činnost neomezila ani snaha Kremlu Telegram v Rusku úplně ochromit. Používání VPN se právě kvůli tomu stalo mezi Rusy, včetně těch, kteří se jinak v IT sféře nevyznají, všední záležitostí. K Kreml právě uvolnil velké finanční prostředky na potlačení VPN služeb v zemi. Není však zatím 100% úspěšný a zájemci se dostanou i na internet zakázané úřady. Vojenkoři v uplynulých dnech a týdnech doslova běsnili se stále novými důkazy neschopnosti nejvyššího vedení pochopit reálný obraz války, kdy ruské jednotky a technika nemají jak zastavit útoky ukrajinských dronů. Stále se vrací k tomu, že nahoře nemají ani zájem o skutečný stav na bojišti a pocity ruských vojáků. Bylo by však chybou myslet si, že proto žádají zastavení války. Nenávist k Ukrajincům a všem, kdo je podporují, je u těchto jedinců mimořádná. Začíná se ale rozprostírat i na Putina a jeho kamarilu. Je to jeden z důvodů, proč nemůže ruský prezident jen tak ukončit válku, kterou před téměř 4,5 rokem rozpoutal. Kdyby došlo k příměří, museli by se do Ruska vrátit tisíce rozlobených mužů, kteří si zvykli zabíjet a umí zacházet se zbraněmi. Jejich hněv by cílil především na vojenské velení a politické vedení země. To, že by zesílil už přítomný teror, který navrátilci páchají na sousedech v místě bydliště, Putina nemusí zajímat, protože jeho se to netýká. Jenže v ohrožení se může ocitnout jeho vlastní pozice. Takzvaná Prigožinova vzpoura ve skutečnosti nebyla namířena proti Putinovi, ale proti tehdejšímu velení armády a ministrovi obrany. Ale kdo se jednou spálil, i na studené fouká. Navíc se situace v zemi nelepší. Ukrajinské drony létají stále častěji, stále dále a ničí stále více ruských zařízení. Ceny rostou, obyvatelé začínají být nespokojení. Putin sice má k dispozici vlastní ozbrojené těleso Rosgvardiu, která čítá na 350 tisíc mužů vycvičených pro zásahy uvnitř země. Ale to by byla krajní varianta. Schůdnější mu může připadat udržení vojáku na frontě na Ukrajině, případně rozšíření fronty na další sousední země.
0: Proč nemůže Putin jen tak ukončit válku, vysvětloval Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz. A ještě se vrátíme k otázce migrace. Evropský parlament a členské státy Unie začátkem června dosáhly dohody o novém nařízení o navracení migrantů. To má nahradit dosavadní směrnici z roku 2008 a poprvé počítá s možností využití takzvaných návratových center mimo území Evropské unie. Tady je názor publicisty Ivana Šterna.
5: Původně měly být zřizovány tábory ve třetích zemích pro uprchlíky, kteří se vydali do Evropy za bezpečím a rovněž i lepším živobytím, aby zde byli podrobeni azylovému řízení. V případě záporného výsledku pobyt v táboře usnadní odsun do domovské země či země jiné. Tábory měly a vznikaly hlavně z iniciativy italské premiérky Meloniové za aktivní účasti předsedkyně Evropské komise von der Leyenové v Albánii, v Tunisku a dokonce i v bezvládné Libii. Ovšem za vydatné finanční pomoci zmíněným zemím. Ta lepší část Evropy se chvěla odporem. Běženci tu byli vystaveni ponižováním a šikaně. Ta horší část Evropy, představovaná krajní pravicí, tomu naopak tleskala. Konec tomu učinili italské soudy, které prohlásily, že běženec ucházející se o azyl případně odvolavší se proti zamítnutí ochrany, se musí vynacházet na území příslušného soudu, v tomto případě v Itálii, a ne v kempu na albánském pobřeží. Za jediný úspěch lze označit úsilí německé kancléřky Merkelové. Díky ní dodnes Turecko zadržuje stovky tisíc syrských uprchlíků, kteří vyhnáni občanskou válkou v Sýrii se vydali na cestu do bezpečné Evropy. Zastavili se v Turecku. To díky Merkelové začalo ročně dostávat z evropského rozpočtu kulatou finanční sumu a Syřané tak neprchali dál. Stávající nová azylová pravidla hodlá Evropská komise za potlesku Evropského parlamentu a představitelů členských vlád vylepšit a vyjít tak vstříc těm, kteří žehrají na pomalost úřadu členských zemí v případech, kdy je běženci odmítnuta ochrana a on by správně měl být odsunut někam mimo evropské území. Nejhlasitěji se v tom žehrání ozývali představitelé krajní pravice. Svým způsobem žehrala na liknavost úřadů oprávněně. Pouhých 27% běženců, kterým byla úředně odmítnuta ochrana, se daří odsunout mimo území Evropské unie. A tak Evropa přišla s nápadem, který v inverzní podobě kopíruje ten předešlý. Do táborů zřízených ve třetích zemích budou okamžitě odsouváni neúspěšní žadatelé o azyl, aby zde vyčkali odsunu do domovské země, případně do jiné bezpečné země. Rizika spojená s tím nápadem jsou značná. Co s běženci, o které nikdo nebude zájem? Je přípustné z hlediska lidských práv, aby o zadržované neúspěšné běžence pečovaly úřady třetí země, aniž má Evropa možnost případné přehmaty korigovat? Nejde o skrytou formu diskriminace a kriminalizace běženců, jestliže budou zadržováni v zařízeních připomínajících koncentrační tábory? Toto jsou jen namátkou vybrané otázky, na něž jednoznačnou odpověď dá jen krajní pravice. Nezbývá, než se ptát, čí je to vítězství.
0: To byl komentář publicisty Ivana Šterna. A už zbývá pouze pravidelná závěrečná glosa. A její autorka, hudebnice a básnířka Eva Turnová, upozorňuje na spoiler v úvodu.
6: Dostala jsem od kamaráda tip na španělsko-francouzský film Sirát, který způsobil poprask na festivalu v Cannes a odnesl si cenu poroty. Je to drsný, vydrž to a uvidíš, řekl mi Martin. Hlavní postavou filmu je otec, který hledá ztracenou dceru na technopárty v marocké poušti. Cestuje v dodávce s malým synem a pejskem. Otec chodí mezi lidmi a ukazuje fotku zmizelé dcery. Od začátku jsem měla pocit, že sleduju něco mnohem skutečnějšího než normální film. Hypnotické rytmy, trsající lidé v tranzu a do toho upocený padesátník s obrázkem. Otec se synem se nakonec vydají s partou nomádů napříč pouští na další párty, kde by mohla dcera být. Po dlouhé jízdě se kolona dostane na úzkou soutěsku. Dodávka, ve které čeká Luisův syn, se ale najednou dá do pohybu. Je zřejmé, že auto není zabrzděné. Před zraky otce padá dítě do rokle, kde se roztříští o skály. Když sleduji jakýkoliv film, vžívám se do příběhu až nepříjemně snadno. Takže v téhle chvíli mám pocit, že jsem to dítě ztratila já. A napadá mě, proč si vlastně dobrovolně pouštíme do života cizí bolest. Možná očekáváme, že za ní něco dostaneme. Ne nutně šťastný konec nebo útěchu, ale nějaký pohled, který jsme předtím neměli a který utrpení promění v příběh. Ale tady ne. Žádná hudba, vysvětlení, moudrý dialog, katarze. Jede se dál a my sledujeme tvář otce zkroucenou šílenstvím a chabé pokusy hippíků ho utěšit. Kolona zastaví na břehu moře, nebo jezera, nebo přeludu. V tu chvíli už si nejsem jistá ničím. Mladí lidé uvaří halucinogenní čaj, pustí hudbu a začnou tančit. Dívka při tanci najednou šlápne na minu a exploduje. Její přítel běží za ní a exploduje také. Film jakoby testoval, kolik bolesti ještě divák unese. Konec je otevřený, přežijí jen otec a dva lidé. Je mi zle. Možná se cítím podvedená, ovlivněná představou, že když budeme dost vytrvalí, dost stateční nebo dost hodní, všechno dobře dopadne i ve filmu. Možná mě ten film nerozčílil tím, kolik bolesti obsahuje, ale tím, že za ní nenabídl žádnou náhradu. Člověk při hledání jednoho dítěte ztratil druhé a místo katarze následují další ztráty. Otec svou dceru hledal až za hranici rozumu, jenže co měl dělat jiného? A to je to, co mi z filmu zůstalo. Udělat všechno, co můžeš, a pak přijmout fakt, že výsledek už prostě není ve tvých rukou. Až po napsání textu jsem zjistila, že Sirát je most, který musí po smrti přejít každý člověk. Úzký a ostrý jako ostrý meče. Jestli jsi ale rád, že jsi rád, tak radši nechoď na Sirát.
0: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
3: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
7: Za prvního půl roku současné vlády bylo vyměněno skoro 30% vrchních ředitelů sekcí na ministerstvech. Povede to spolu s plánovaným zrušením služebního zákona k destrukci státní správy nebo k jejímu efektivnějšímu fungování? A proč je důležitá tzv. Institucionální paměť? Speciálním hostem je Josef Postránecký, který co by někdejší superúředník 5 let řídil státní službu.
3: S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

N. Applebaumová, Autokracie SRO. Diktátoři, kteří chtějí řídit svět. Tato kniha vyšla v roce 2024. Události od té doby nabraly dynamiku. Svět se mění. Některé autokratické režimy padly. Principy, které jsou v textu popsány, se však nezměnily. Pokud jim porozumíme, budeme schopni současné dění vnímat v širších souvislostech.

Část desátá. Nebojovat v informační válce, podrývat ji. Moderní autokraté přistupují k informacím a myšlenkám s vážností. Chápou, že je důležité nejen mít pod kontrolou mínění uvnitř vlastních zemí, ale také ovlivňovat debatu po celém světě. V souladu s tím vynakládají finanční prostředky za televizní stanice, místní a celostátní noviny, sítě trolů. Nadbíhají politikům a podnikatelům v demokratických zemích, aby tak získali místní mluvčí a zastánce. Spolupracují na rozvíjení stejných konspiračních teorií a stejných témat. A to na všech možných platformách. Po dobu 3 desetiletí, která uplynula od konce studené války, žili Spojené státy a jejich spojenci v představě, že v této oblasti nemusí s nikým soupeřit, protože kvalitní informace se v boji na trhu ideí nějak prosadí. Žádný trh ideí však neexistuje, anebo se v žádném případě nejedná o volný trh. Některé myšlenky získaly mohutný impuls díky dezinformačním kampaním, díky velké finanční podpoře firem, které provozují sociální sítě, jejichž algoritmy podporují obsah ovlivňující emoce či rozvratný obsah, a v některých případech možná i díky algoritmům navrženým tak, aby podpořili ruské nebo čínské narrativy. Od chvíle, kdy jsme se uvnitř našich společností poprvé setkali s ruskou dezinformací, jsme předpokládali, že ji naše stávající formy komunikace bez zvláštního úsilí porazí. Avšak ten, kdo studuje autokratickou propagandu, ví, že k té porážce nepostačí ověřování faktů nebo snad rychlé reakce. Než je falešná informace uvedena na pravou míru, stihne obletět celý svět. Naše staré modely nikdy nepočítaly s tím, že mnozí lidé po dezinformacích touží. Konspirační teorie jsou pro ně lákavé, takže nebudou nutně pátrat po spolehlivém zpravodajství. Můžeme se začít bránit. Nejprve musíme pochopit, že čelíme epidemii falešných informací, a pak je budeme muset odhalovat, kdykoliv to bude možné. Přesně to začala v roce 2023 dělat americká vláda. Centrum pro globální angažovanost CGA Ministerstva zahraničí shromáždilo informace od zpravodajců a od státní správy a začalo rozkrývat řadu plánovaných ruských kampaní ještě před jejich spuštěním. James Rubin, který CGA od roku 2022 vedl, tuto taktiku nazýval pre-banking, předvracení. CGA takto odhalilo kampaň zaměřenou na šíření dezinformací o zdraví v Africe, identifikovalo jména Rusů, kteří do ní byli zapojeni, a poté informovalo média v nejvíce dotčených afrických zemích. Stejně tak CGA rozkrylo ruský plán na koordinaci dezinformací v Latinské Americe s využitím stránek Presenza a dalších webů a následně též informovalo španělsky mluvící média. Francouzská vláda ve spolupráci s několika institucemi Evropské unie vypátrala skupinu RRN, která ve Francii a Německu vytvořila typosquattingovou síť, využívající takzvané překlepové domény. Německá vláda odhalila operaci zaměřenou na německy mluvící osoby, jejíž součástí bylo zhruba 50 000 falešných účtů na Twitteru, které během jediného měsíce na konci roku 2023 vypustili do světa přes 1 000 000 zpráv, z nichž mnohé naznačovaly, že německá vláda poskytováním zbraní a pomoci Ukrajině zanedbává vlastní občany. Americké, francouzské i německé úřady doufají, že pokud budou o takových kampaních informovat s předstihem, alespoň část lidí bude na jejich existenci upozorněna. Problém je samozřejmě hlubšího rázu. Žádná z těchto kampaní by neměla šanci na úspěch, kdyby nebylo tak snadné využívat platformy sociálních sítí, na nichž probíhají. Reforma těchto platform je velké téma, z důsledky jež dalece přesahují hranice zahraniční politiky. Přičemž odpor vůči třeba i civilizované diskuzi o regulaci sociálních médií je obrovský. Platformy totiž patří nejbohatším a nejvlivnějším společnostem na světě a ty, stejně jako firmy, které těží z praní špinavých peněz, lobují proti změnám. Stejně postupují i mnozí politici, zejména ti z krajní pravice, kterým současný systém vyhovuje. Dohromady tak brání jakékoliv plodné debatě, a to i přesto, že se úroveň konverzací na internetu výrazně zhoršila. Z Twitteru se poté, co jej koupil Elon Musk, rychle stal velmi mocný zesilovač extremistických, antisemitských a proruských narativů.
TikTok, který vznikl v Číně, nadále zůstává silným a jen málo prozkoumaným zdrojem dezinformací, mimo jiné proto, že je zcela netransparentní. Stejně jako finanční systém, i ten informační je založen na řadě zákonů, pravidel a předpisů, které lze změnit, pokud jsou naši politici připraveni to udělat. Nesrozumitelnost může být nahrazena transparentností. Zákonodárci v demokratických zemích by mohli vytvořit technické a právní prostředky, které by lidem poskytly větší kontrolu i výběr, případně by mohly pohnat k odpovědnosti ty společnosti, jejichž algoritmy podporují obsah spojený s teroristickými činy. Civilní vědci by měli mít možnost s platformami spolupracovat, aby lépe porozuměli jejich vlivu, podobně jako v minulosti pracovali s potravinářskými podniky, aby zajistili lepší hygienické standardy, či s ropnými firmami, aby zabránili poškozování životního prostředí. Stejně jako boj proti kleptokracii, i boj za konverzace založené na skutečných důkazech vyžaduje zapojení širší mezinárodní koalice. Spojené státy a jejich spojenci se možná budou muset spojit nejen navzájem, ale také s mediálními společnostmi, aby zajistili, že standardním poskytovatelem globálních zpráv se stanou agentury Reuters, Associated Press a další podobné spolehlivé zdroje, a nikoliv Nová Čína a RT. K tomu, aby čínské programy a zpravodajské zdroje nebyly pro Afriku a Latinskou Ameriku vždy tou nejlevnější volbou, mohou být zapotřebí kolektivní akce vlád a soukromých společností. Žádná demokratická vláda by nikdy neměla automaticky předpokládat, že argumenty hovořící pro demokracii nebo právní stát jsou nějak samozřejmé nebo očividné. Cílem autoritářských narrativů je podkopat přirozenou atraktivitu těchto myšlenek, vylíčit diktaturu jako stabilní a demokracii jako chaotickou. Demokratická média, občanské organizace a politici musí používat protiargumenty a hájit transparentnost, odpovědnost a svobodu, doma i ve světě. Společné úsilí zároveň může pomoci občanům autokratických zemí lépe pochopit jejich režim v globálních souvislostech. Pokud ruské, hongkongské, venezuelské a íránské diaspory budou schopny navzájem umocňovat svá poselství a myšlenky, pak jejich souhrnný výsledek předčí cokoliv, čeho by mohla dosáhnout kterákoliv z těchto skupin sama o sobě. Dnešní autokraté nemohou na rozdíl od svých předchůdců z 20. století tak snadno a účinně zavést cenzuru. Namísto toho se soustředí na to, aby si získali publikum a vybudovali podporu pro své myšlenky vhodným nasměrováním zášti, nenávisti a touhy po nadřazenosti. Musíme se naučit jim konkurovat a zároveň si zachovávat a prosazovat vlastní hodnoty. To znamená prolomit monopol autokratů na využívání silných emocí, oslovit publikum a hovořit o problematice, která se ho nejvíce dotýká. A především mu ukázat, že boj za pravdu vede ke změně. Novináři, kteří odhalují korupci, musí spolupracovat s právníky a obhájci sankcí, aby jejich pátrání vedla k potrestání viníků. Dobré informace musí napomáhat v prosazování pozitivních změn. Je třeba, aby bylo vidět, že pravda vede ke spravedlnosti.

Oddělit, zbavit rizika, obnovit. září 2022, tedy 55 let po setkání v habsburském loveckém zámečku, skončil evropský experiment vzájemné závislosti autokracie a demokracie. Plynovod Nord Stream 2 byl poškozen. Nejprve jedním mohutným podvodním výbuchem a poté několika dalšími. Zničena byla 3 ze 4 jednotlivých potrubí a projekt za 20 miliard dolarů se stal nepoužitelným. Tento akt sabotáže proměnil v trosky nejen samotný plynovod, ale také myšlenku, že by Němci, Evropané či Američané mohli podporovat demokracii prostřednictvím obchodu. Rusové již od samého počátku hodlali využít Nord Stream 2 ke zcela jiným účelům. Doufali, že jeho prostřednictvím podpoří kleptokracii v Německu a připraví si půdu pro nadvládu nad Ukrajinou. Plynovod měl dopravovat plyn z Ruska přímo do Německa. Měl se přitom vyhnout Polsku a Ukrajině, což by umožnilo odstavit tyto země od lukrativních tranzitních transakcí a možná i úplně přerušit dodávky plynu na Ukrajinu. Již před uzavřením dohody o plynovodu začalo Rusko využívat ceny plynu a jeho dostupnost jako nástroj politického vlivu. V letech 2005 až 2006 a znovu pak v roce 2014 zastavilo dodávky plynu na Ukrajinu, různě upravovalo jeho ceny a využívalo jej k politickým hrám ve střední a východní Evropě. Zároveň se plynovod stal základem pro nový typ speciálních vztahů mezi Ruskem a Německem. Ruské firmy zapojené do projektu Nord Stream se zaháčkovaly v německé kultuře a politice. Gazprom se podílel na financování výstavy realizované v Německém historickém muzeu v Berlíně a zaměřené na idealizovanou verzi rusko-německých dějin a stal se sponzorem německého fotbalového klubu Schalke, který patřil k favoritům německého prezidenta a bývalého ministra zahraničí Franka Waltra Steinmeiera. Firmy měly úzké vazby i na další německé a ruské politiky. Šéfem společnosti Nord Stream se stal bývalý důstojník východoněmecké tajné policie Stasi Matthias Warnick, který působil v Drážďanech ve stejné době jako Putin. Gerhard Schröder, německý kancléř, který výstavbu Nord Stream 2 odsouhlasil, kývl na Putinův návrh a jen pár dnů poté, co opustil svůj úřad, se postavil do čela výboru akcionářů Nord Stream AG. Před rokem 2022, tedy předtím, než Rusko napadlo Ukrajinu, Schröder ročně získával téměř milion dolarů od firem napojených na plynovod a ruský plyn. Mezi nimi i od společnosti Rosneft. Ne všechny vztahy, které měly spojení s plynovodem, byly korupční. Schröder v případě své osoby korupci důrazně popíral, ale také se neukázalo, že by byly slučitelné s národními zájmy Německa nebo strategickou stabilitou Evropy. Když však Schröderova nástupkyně kancléřka Angela Merklová ani po první invazi na Ukrajinu v roce 2014 projekt Nord Stream neukončila, Putin mohl nabít dojmu, že má zelenou k tomu, aby v invazi pokračoval. O motivech Merklové mnozí spekulovali. Ve skutečnosti však její pohled na věc odpovídal tomu, co si v její éře mysleli prakticky všichni ostatní demokratičtí vůdci. Věřila, že oboustranně výhodné investice a trocha trpělivosti povzbudí Rusko k propojení s Evropou. Nedošlo jí, že ruské podniky nejednají jako soukromé firmy, ale jako agenti ruského státu a v nesčetných obchodních a politických transakcích zastupují zájmy Kremlu. Stejně tak si neuvědomila možná rizika obchodu s čínskými společnostmi, které jsou v některých případech dotovány nebo přímo řízeny komunistickou stranou Číny, ani nebezpečí vyplývající z důvěry ve spolehlivost čínských dodávek všeho možného, od vzácných nerostů až po zdravotnické potřeby. Rizika přílišné závislosti na obchodu s Ruskem, Čínou nebo jinými autokraciemi nejsou jen ekonomická, jsou i existenční. Evropané byli po ruské invazi na Ukrajinu tvrdě poučeni o tom, jak vysokou cenu má rozhodnutí spoléhat se na ruský plyn. Přechod na dražší zdroje energie způsobil inflaci. Inflace vyvolala nespokojenost. A nespokojenost, ještě umocněná ruskou dezinformační kampaní, přispěla k nárůstu podpory pro německou krajní pravici,
což je politické hnutí, které by v případě převzetí moci změnilo povahu poválečného Německa k nepoznání. Jake Sullivan, poradce prezidenta Bidena pro národní bezpečnost, v dubnu 2023 hovořil před washingtonským publikem o podobném riziku, které by v konečném důsledku mohla představovat přílišná závislost na Číně. Ve své argumentaci nepoužíval výraz decoupling, odloučení, tedy úplné oddělení americké ekonomiky od té čínské, ale de-risking, zbavení rizika. Čili nutnost zabezpečit, aby Spojené státy se zbytkem demokratického světa nezůstaly závislé na Číně v čemkoliv, co by se v případě krize dalo použít proti nim. Uvedl pár příkladů a poukázal na to, že Spojené státy produkují pouze 4% lithia, 13% kobaltu, 0% niklu a 0% grafitu potřebného k uspokojení současné poptávky po elektromobilech. Více než 80% klíčových nerostů přitom zpracovává jediná země – Čína. Poté se vyslovil pro vybudování ekosystému s výrobou čisté energie, který by měl kořeny v dodavatelských řetězcích zde v Severní Americe a odtud vybíhal do Evropy, Japonska a dalších zemí. Tento argument je třeba dramaticky podtrhnout, protože závislost demokratického světa na Číně, Rusku a dalších autokraciích v oblasti nerostných surovin, polovodičů či dodávek energie představuje víc než jen ekonomické riziko. Takové obchodní vztahy poškozují naše vlastní společnosti. Rusko své ropovody nepoužívá k prohloubení obchodních vazeb a upevnění trvalého míru v Evropě, jak kdysi doufal německý kancléř Willy Brandt, ale má je jako zbraň, s níž může vydírat a ovlivňovat evropskou politiku ve svůj prospěch. Čínské podniky svou přítomnost po celém světě využívají ke sbírání dat a informací, jež jim v konečném důsledku mohou pomoci vést kybernetickou válku. Peníze ruských, čínských a dalších oligarchů, investované do amerických a britských nemovitostí, pokřivily realitní trhy ve velkých městech a zkorumpovaly nejednoho politika. Skutečnost, že anonymní krycí firmy nakupovaly do vlastnictví byty v nemovitostech označených Trumpovým jménem v době, kdy byl Trump prezidentem, měla spustit poplašné signály. Nestalo se tak, což svědčí o tom, jak moc jsme kleptokratické korupci přivykli.

Naše obchodní vztahy s autokracií SRO přinášejí i další rizika. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na jaře 2023 vystoupila s projevem, ve kterém uvedla, že hospodářské vztahy mezi Čínou a Evropou jsou nevyvážené a jsou stále více ovlivňovány pokřiveností, kterou vytváří čínský státně kapitalistický systém. Řečeno na rovinu, čínská vláda své největší společnosti dotuje, aby jim pomohla v hospodářské soutěži. Výzva Ursuly von der Leyenové k obnovení rovnováhy těchto vztahů na transparentních, předvídatelných a recipročních základech představovala diplomatický způsob vyjádření toho, že potřebujeme cla, zákazy a kontrolu vývozu, abychom zajistili, že Čína prostřednictvím státních subvencí nepodkope náš vlastní průmysl. Toto varování by mohlo jít i dále, protože problém konkurence se týká nejen Číny a nejen oblasti obchodu. Dnes se možná nacházíme ve zlomovém bodě. V okamžiku, kdy je třeba rozhodnout o tom, jak utvářet sledovací technologie, umělou inteligenci, internet věcí, systémy rozpoznávání hlasu nebo obličeje a další nově vznikající technologie, aby pro jejich tvůrce i uživatele nadále zůstaly v platnosti demokratické zákony, jakož i zásady lidských práv a standardy transparentnosti. V regulaci sociálních sítí jsme již selhali, což má negativní dopad na politiku po celém světě. Neschopnost získat kontrolu nad umělou inteligencí dříve, než začne narušovat politickou debatu, abychom uvedli jen jeden zřejmý příklad, by mohla mít časem katastrofální důsledky. Demokratičtí aktivisté po celém světě, od Moskvy přes Hongkong až po Caracas, nás již nějakou dobu varují, že náš průmysl, hospodářská politika i výzkumné úsilí umožňují ekonomickou, ba dokonce i vojenskou agresi jiných. A mají pravdu. Nejednoznačnou roli v těchto záležitostech sehrávají i někteří z nejbohatších a nejmocnějších Američanů a Evropanů. Dnes již nežijeme ve světě, ve kterém velmi bohatí lidé mohou obchodovat s autokratickými režimy a občas i podporovat jejich zahraničně politické cíle a přitom zároveň obchodovat s americkou administrativou nebo evropskými vládami a užívat si postavení a výsad občanství a právní ochrany na svobodných trzích demokratického světa. Je na čase, abychom je přiměli si vybrat.

Sjednocení demokraté. Sjednocení demokraté. Tuto frázi používám s opatrností. Nemyslím je jako urážku a ani tím nechci naznačit, že by se demokratický svět měl stát odrazem toho autokratického. Naopak, používám ji, protože se domnívám, že občané Spojených států a demokratických zemí Evropy, Asie, Afriky a Latinské Ameriky by o sobě měli začít uvažovat jako o lidech, kteří jsou propojeni navzájem a také jsou propojeni s lidmi v autokratických státech, kteří sdílejí jejich hodnoty. Dnes více než kdy jindy potřebují jeden druhého, protože jejich demokracie nejsou v bezpečí. Žádná z demokracií není v bezpečí. Jsme zvyklí uvažovat o Západu, který ovlivňuje svět. Ale v dnešní době tento vliv často mívá opačný směr. A i když tomu nevěříme, nebo si to nepřipouštíme, na věci to nic nemění. Většina obyvatel Paříže, Madridu, New Yorku a Londýna se o politické vůdce Ruska, Číny, Íránu a Venezuely příliš nezajímá. Tito vládci však dění v Paříži, Madridu, New Yorku a Londýně pozorně sledují. Chápou, že jazyk demokracie, protikorupčního smýšlení a spravedlnosti, jazyk, který často používáme, aniž bychom o něm přemýšleli, představuje nebezpečí pro jejich moc. Nadále se budou snažit formovat naši politiku a ekonomiku ve svůj prospěch a nepomůže, že si budeme zakrývat oči a uši a nebudeme si toho všímat, jak by mnozí preferovali. Izolacionismus představuje instinktivní a dokonce i pochopitelnou reakci na ošklivost moderního propojeného světa. Pro část politiků v demokratických zemích bude i nadále sloužit jako úspěšný recept na cestu k moci. Kampaň za Brexit uspěla díky použití metafory "převezměte zpět kontrolu". A není divu. Každý touží po větší kontrole ve světě, kde mohou události na druhé straně planety ovlivnit pracovní místa a ceny v našich městech a vesnicích. Dalo však vystoupení Velké Británie z Evropské unie Britům větší moc při utváření světa? Zabránilo tomu, aby britskou politiku ovlivňovaly zahraniční peníze? Znemožnilo přesuny uprchlíků z válečných zón na Blízkém východě do Británie? Nikoli. Pokušení toho, čemu se někdy říká realismus, tedy přesvědčení, že národy motivuje výhradně boj o moc, že mají neměnné zájmy a trvalou geopolitickou orientaci, je stejně silné jako v případě izolacionismu a může být také tak zavádějící. V neposlední řadě i proto, že má ohlas u těch, kdo jsou lhostejní. Pokud se národy nemění, pak samozřejmě nemusíme vynakládat úsilí na to, abychom je změnili. Pokud mají národy neměnnou orientaci, pak stačí, když zjistíme, jaká je, a zvykneme si na ni. Válka na Ukrajině nám ukázala minimálně to, že národy nejsou figurky ve společenské hře risk. Jejich chování může být utvářeno zbabělými či statečnými činy, moudrými či krutými vůdci a především dobrými či špatnými myšlenkami. Jejich vzájemné vztahy nejsou nezvratné. Spojenectví a nepřátelství nepřetrvávají na věky. Do února 2022 tu nebyla žádná koalice na pomoc Ukrajině. A pak najednou ano. Utvořené spojenectví se stalo překážkou pro rychlé, zdánlivě nevyhnutelné dobytí Ukrajiny. Obdobným způsobem by se mohl nyní objevit jiný typ ruského vůdce s odlišnými představami a válku rychle ukončit. Liberální světový řád již neexistuje a ambice na jeho vytvoření se nezdají být reálné. Jsou tu však liberální společnosti, otevřené a svobodné země, které lidem nabízejí lepší šanci na prospěšný život než uzavřené diktatury. Jsou jen stěží dokonalé. Ty, které existují, mají hluboké nedostatky, rozpory a hrozivé historické jizvy. To je však jen další důvod, proč je třeba je bránit a chránit. Tak málo z nich tu bylo napříč historií lidstva. Tolik se jich objevilo nakrátko a pak selhalo. Mohou být zničeny zvenčí a také zevnitř, rozpory a demagogií. Nebo je můžeme zachránit. Ale jen pokud budou ti z nás, kteří v nich žijí, ochotně na jejich záchranu vynaložit dostatečné úsilí. Z publikace
Komplikace N. Applebaumové, autokracie SRO, diktátoři, kteří chtějí řídit svět, připravil a režii měl Radim Nejedlý. Četla Zdislava Pechová. Dramaturgie Alena Blažejovská. Zvuková spolupráce Jana Meluzinová.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Místo činu. Nikdo by na něm nechtěl být, ale každého zajímá. Právě proto vás mezi kriminalisty, policejní techniky a forenzní lékaře zavede cyklus Místo činu.
1: Na místě činu je vždycky bordel, nepořádek, když je tam mrtvo, tak je tam ještě navíc většinou hromada krve a dalších věcí.
0: Jak vypadá ohledání místa činu? Jak se získávají stopy? Jak si kriminalisté dělí práci? Jak vypadalo vyšetřování slavných případů v historii? To všechno zjistila Kateřina Radhouská a prozradí to v cyklu pořadů Místo činu. Poslechnout si ho můžete už teď v aplikaci Můj rozhlas a také v sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni na Plusu. Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Elon Musk je po vstupu společnosti SpaceX na burzu prvním dolarovým bilionářem světa. Jde o největší burzovní premiéru v historii. Ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami o pokutách. Fotbalisté Kanady remizovali na mistrovství světa s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Dnes čekáme převážně velkou oblačnost. Na severovýchodě zaprší, teploty až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25. Je sobota 13. června, začaly hlavní zprávy s Denisou Hergeslovou.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Elon Musk se stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Pomohl mu k tomu rekordní vstup jeho společnosti SpaceX na burzu. Krátce po něm cena za akcii firmy stoupla o třetinu. Hodnota SpaceX tak přesáhla 2 biliony dolarů a firma se stala šestou největší veřejně obchodovanou americkou společností.
3: Tímto zvonem zahájil Musk obchodování akcí své společnosti SpaceX. O akcie byl rekordní zájem a už samotné obchodování zahájili na burze Nasdaq s téměř třetinovým skokem. Cena se vyšplhala až na 3700 korun za akcii a hodnota celé firmy tak přesáhla 2 biliony dolarů, tedy přes 40 bilionů korun. To je více než celý hrubý domácí produkt Německa. Jde o největší burzovní debit v historii a zároveň jeden z nejmasivnějších přesunů bohatství, jaký kdy světové trhy viděly. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Íránská státní tisková agentura Mehr zveřejnila 14-bodový návrh memoranda o mírové dohodě se Spojenými státy. Prakticky všechny položky v něm vyznívají ve prospěch Teheránu. Americký prezident Donald Trump označil íránské úniky z připravovaného dokumentu za falešné. Před spekulacemi médií varoval i íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi. Podpis memoranda podle něj nikdy nebyl blíž.
4: Pokud do jednání nebudou zasahovat třetí strany, je mír možný. Vše nyní závisí na vůli Američanů. Uvidíme, jak se jim podaří neutralizovat snahy těchto rušivých aktérů.
5: Uvedl iránský ministr kulturního dědictví a turismu Reza Salehi Amiri. Za onu třetí stranu označil sionistický režim, tedy Izrael. I z iránské strany tak přibývá náznaků, že se podpis americko-iránského memoranda o porozumění blíží. Memorandum by mělo zahájit 30-denní období jednání o skutečné dohodě. Pro Washington zůstává prioritou zamezit Íránu ve výrobě a držení jaderných zbraní. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
2: Ukrajina přivítala zprávu o začátku vstupních rozhovorů do Evropské unie. První přístupová jednání mají začít už v pondělí. Kromě Ukrajiny se to týká taky Moldavska. Shodli se na tom velvyslanci všech členských států 27.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích poděkoval všem evropským partnerům za silný krok, který je v zájmu Evropy. Ukrajina se brání a tím brání i Evropu. Brání ideu, že evropské národy mohou žít sjednoceně, svobodně a v míru, uvedl Zelenský. Zahájení prvního bloku přístupových jednání označil za velkou politickou a morální podporu ukrajinskému státu a lidem. Ukrajinský prezident slíbil, že Kyjev udělá vše pro zahájení dalších bloků jednání a blahopřál i Moldavsku. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Končící státní zástupkyně Petra Lastovecká předala ministru spravedlnosti Jeronýmu Tejcovi za ANO materiály s konkrétními důvody její rezignace na funkci státní zástupkyně. Své odstoupení už dřív odůvodnila neshodami s vedením vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Nadřízení ji pro údajnou podjatost odvolali z týmu vyšetřujícího bitcoinovou kauzu. Uložili jí taky výtku za rozhovor pro Radiožurnál.
7: Petra Lastovecká na jednání předložila ministrovi materiály týkající se její rezignace.
8: Pan ministr si je zběžně prošel již při této schůzce, slíbil, že se s nimi seznámí a že potom se uvidí, co dál.
7: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO nechtěl detaily schůzky komentovat. Řekl, že si cení Lastovecké odvahy otevřeně promluvit o poměrech ve státním zastupitelství.
9: Samozřejmě sdělím, zda a jaké kroky v té věci v rámci svých kompetencí ministra budu činit.
7: Tejc už dříve řekl, že se kvůli stavu státního zastupitelství chce sejít i s nejvyšší státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
2: Papež Lev XIV. Musel v pátek o několik hodin odložit odlet z ostrova Tenerife. Mohly za to technické problémy letadla. Do Vatikánu se vrátil speciálem španělského krále. Papežova návštěva Španělska trvala necelý týden.
4: Papež svou cestu zakončil na Tenerife bohoslužbou pod širým nebem. Setkal se taky s uprchlíky, kteří ve člunech na Kanárské ostrovy putují nebezpečnou trasou ze západní Afriky. Vyzval je k zachování vlastní identity, ale taky k integraci v nové komunitě. Lidé z hostitelských států podle něj zase mají povinnost otevřít migrantům svá srdce. Papež ale taky kritizoval pašeráky lidí.
10: Cada vida perdida.
11: Za každý ztracený život, každou podvedenou rodinu, každé

0: vyšlo. Mluvčí ministerstva dopravy Alena Mel doporučuje na ně nereagovat a neklikat na žádné odkazy.
1: My bychom chtěli apelovat na všechny občany, aby reakci na podobné zprávy nikdy neuspěchali, aby nepodlehli podstrčenému nátlaku a aby si ověřovali webové adresy i telefonní čísla.
0: Ministerstvo upozorňuje, že informace o dopravních přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMS. Hlavní vodácké řeky na jihu Čech jsou v tuto chvíli ve většině úseků sjízdné. Pozor si ale musí dát vodáci na dolním toku Lužnice. Méně vody je i na hlavním úseku Vltavy mezi Vyšším Brodem a Boršovem. Podrobnosti přidává Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Na Vltavě, na Soumarském mostě, je tam zakázáno splouvání. Vltava ve Vyšším Brodě dostatečný vodní stav. Lužnice, Pilař také dostatečný stav, ale Pechyni je pod hranicí sjízdnosti. Na Otavě v Katovicích dostatečný stav pro splouvání, ale vody spíše méně.
0: Lidé si dnes připomenou 84. výročí vyhlazení středočeské obce Lidice nacisty. Ti 10. června 1942 vesnici vypálili jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Tradiční pietu organizuje památník Lidice u společného hrobu zavražděných lidických mužů. Podle zástupkyně ředitele památníku Jany Chourové-Plaché je lidická tragédie aktuální i pro dnešní dobu.
3: Dává nám signál o tom, jakého zvěrstva se jeden člověk může dopustit na druhém, a proto je nezbytné tuto událost neustále připomínat, abychom se takovému jednání do budoucna maximální možné míře vyhli. Naším hlavním poselstvím je to, že na světě by měl panovat mír.
0: Fotbalisté Kanady remizovali na úvod světového šampionátu s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Nejdřív poslal evropský celek do vedení Lukič, bod domácím zachránil gólem v 78. minutě Larin. Ve 3 hodiny v noci českého času nastoupí v Los Angeles Spojené státy proti Paraguaji. Kajakář Jakub Krejčí vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu v Augsburgu. 24-letý český reprezentant navázal na týden staré vítězství v pražské Troji a je v čele seriálu. Svou pozornost ale Krejčí směřuje k červencovému mistrovství světa v Oklahomě.
4: Ale určitě z toho nedělám nějaký závěry, protože to ani nejde. Každý ten kanál je jiný. Jak všichni říkají forma, já tomu forma neříkám, protože furt trénujeme docela naplno a ladit tu formu budeme až na Oklahomu. Tak doufám, že vydrží tato neforma ve formě.
0: Na stupně vítězů se Krejčí postavil i po třetím letošním závodě. Koncem května totiž vstoupil do světového poháru třetím místem v Tacenu.
5: Překážka na D5 u Stříbra a nové omezení na D1 v Brně. Na D5 z Plzně do Rozvadova zbystřete za exitem 107 Stříbro. Na 109. kilometru stojí nákladní vozidlo. Je označené šipkou silničářů, kamiony vybočují do levého pruhu. Na dálnici D1 z Vyškova do Prahy v Brně začalo nové víkendové omezení. Podle Národního dopravního informačního centra je na 196. kilometru uzavřený sjezd na Bratislavu. Z Prahy na D2 projedete bez komplikací. Na D48 na přivaděči do Frýdku místku z Českého Těšína ve sjezdu na Šenov srážka auta se Srnou. Následky nehody na vozovce, policie na místě. V okrese Karlovy Vary mezi Toužimí a Bochovem za Kozlovem zvyšte pozornost. Po silnici se pohybuje nadměrný náklad s doprovodnými vozidly. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: A dnes čekáme převážně velkou oblačnost. Na severovýchodě zaprší, postupně začnou srážky ustávat, ubude oblačnosti a bude až polojasno. Nejvyšší teploty v sobotu 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy bude až 25 a na horách se maxima udrží kolem 14 stupňů. Tolik hlavní zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Co by přineslo zmírnění zákona o střetu zájmů, známého jako Lex Babiš? Je nebo není šéf hnutí ANO a předseda vlády ve střetu zájmů? A jak je to s vymáháním dříve neoprávněně vyplacených dotací? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je poslankyně hnutí Svoboda a přímá demokracie a předsedkyně dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu Marie Pošarová. Dobrý den.
8: Dobrý den i vám.
7: Rozhovor natáčíme předpolednem. Spolu s dalšími třemi koaličními poslanci jste v úterý předložili návrh novely zákona o střetu zájmů. Proč zrovna teď?
8: Tak my už jsme o tom delší.

0: delší dobu hovořili. Já jsem to několikrát kritizovala, ať už v televizi, tak i na Seznam zprávy, že prostě ten zákon je problematický, protože má různé výkladové jakoby situace a my jsme chtěli ho prostě zjednoznačnit, aby přesně ten zákon prostě, aby byl jednoznačný a ne, aby si ho každý vysvětloval prostě jiným způsobem a také vlastně přizpůsobit i evropskému právu, evropskému nařízení, protože se vymykal a když se podíváme, tak ten zákon o střetu zájmu vlastně byl tenkrát napsaný jenom kvůli jediné osobě a to byl bohužel pan Andrej Babiš a když se podíváme i do zahraničí, samozřejmě ty zákony o střetu zájmu tam jsou, mají, ale bohužel u nás byl udělaný tak, že vyloženě prostě byl napsán vyloženě přímo konkrétně na tu jednu osobu.
1: A v čem je, promiňte, současná úprava zákona o střetu zájmu podle vás nedostatečná?
0: Kulin je nedostatečná, protože tam vlastně se nerozlišují nárokový, nenárokový dotace a vlastně ten zákon se přizpůsobuje i zákonu, který platí i v ostatních zemích Evropské unie. Takže ty pravidla vlastně jsme sjednotili, jako mají ostatní země Evropské unie, protože byl jeden z nejpřísnějších z celé Evropské unie.
1: Advokát a odborník na správní právo Aleš Rozehnal řekl pro Aktuálně.cz, že novela v podstatné části vede k vyprázdnění samotné myšlenky systémového střetu zájmu. Jste si toho vědoma?
0: Nejsem a říkám, to by pak musel napadnout všechny zákony o střetu zájmu v rámci Evropské unie i ve všech zemích, protože ten zákon, říkám, upravujeme tak, jak to mají i v ostatních zemích Evropské unie. To znamená, aby tam byl jasný přímý střet zájmu, to znamená poskytovatele dotací a příjemce dotací. To znamená, když bude třeba ministr zemědělství mít pozemky a čerpat nárokové dotace, samozřejmě na ty nárok má, protože tam to je na plochu, tam jako nemůže být ani jako jiný střet zájmu, ale pokud se týká nenárokových dotací, třeba zelenou naftu nebo to, tak už by byl samozřejmě ve střetu zájmu, protože jak by byl poskytovatel, tak samozřejmě i příjemce, takže co se týče těch investičních, třeba řeknu dotací nenárokových, tak na to prostě by už nárok neměl. Takže ten přímej střet, upravuje se tam opravdu ten přímej střet a jak říkám, sjednocuje se to i s těmi ostatními zeměmi Evropské unie.
1: Ještě se k tomu s dovolením vrátíme, ale chci se zeptat, spolu s vámi je pod novelou podepsán Radek Vondráček a David Pražák z ANO a taky Filip
0: David
1: Turek.
0: David Pražák, ano.
1: Já jsem říkal
0: Radek. Ne, taky Radek.
1: Radek Vondráček, David Pražák ano. A Filip Turek za Motoristy. Ano. Kdo to znění fakticky formuloval? Jak ten návrh vznikal?
0: Tak tady jde o to, že ten zákon vlastně už je od roku 2016 vlastně v platnosti, kdy tam prostě to napsal pan Plíšek vlastně z TOP 09. Samozřejmě pak to byl, já tomu říkám takový ten Lex Babiš 1, pak byl Lex Babiš 2, protože Michálek upravoval nějaké věci, prostě řeknu v tom Plíškově zákoně, protože tam to nebylo právě vyjasnění a tam se stalo to, že on, ta sněmovna v minulém období ten zákon přijala, akorát, že to bylo shozeno ústavním soudem právě jako přílepek k jinému zákonu a vlastně to můžete pak vlastně říct, že i Piráti a TOP 09 vlastně jako chtějí to samé, co chceme teďko vlastně my.
1: Promiňte,
0: a my
1: já jsem se ptal, kdo to fyzicky psal?
0: Fyzicky psal, byl to tým právníků, který vlastně sladěval ten zákon o střetu zájmu s ostatními zeměmi Evropské unie.
1: Vy jste mezi předkladateli, čím konkrétně jste do textu přispěla vy osobně, co jste do něj vložila?
0: Tak, konkrétně vyloženě nic, akorát jsem tam kritizovala právě, a to tam je, co se týče vlastně konceptu, kde tam bylo ovládání, vlastně co se týče majetku a firmy a tam je to vlastně převedeno teďko na skutečného majitele, bylo to vlastně i předtím, co tam bylo kritizováno a právě k tomu byl i ten pozměňovací návrh toho Michálka a tady jde o to, že když někdo je příjemce dotací, tak když se podíváte do registru, tak vy vlastně nezjistíte, jako kdo ovládá nebo neovládá. Tam prostě vidíte toho skutečného majitele. A toto v tom zákoně je, a prostě říkám ještě díky tomu, že tam přesně nebylo napsáno nárokový, nenárokový dotace, bylo to napsáno plošně, tak teďko vyloženě je to tam napsáno konkrétně. A to je to, co jsem kritizovala i v předchozích měsících i v minulém volebním období.
1: Součástí návrhu je mimo jiné změna zákona o státním zemědělském intervenčním fondu. Jenom připomínám, že jeho dozorčí radu vedete, takže tu úpravu jste nějakým způsobem vy iniciovala?
0: To myslíte, co konkrétně myslíte, tu úpravu těch roků?
1: Ne, ne, ne, tam konkrétně je tam pasáž, která se věnuje právě státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a mě by zajímalo, na to jsem se chtěl ptát já vás, co se teda má měnit?
0: Myslíte, co se týče těch vrácení neoprávněných dotací?
1: Vím jenom, že je tam pasáž, která
0: to je
1: se
0: ono,
1: věnuje...
0: To je ono, ano, ano, ano. To je v té úpravě prekluzní lhuty právě na to zahájení a vrácení neoprávněných dotací a to jsou ty roky.
1: A to se týká teda konkrétně
0: To je toho SIFu, státního zemědělského intervenčního fondu, protože každá republika má svůj nějaký fond, třeba řeknu, každá republika, v každé republice se to prostě Evropské unie nazývá trošku
1: jinak. Co se mění u nás konkrétně?
0: Mění se to zkrácení té délky, té prekluzní lhuty, protože doteďka byla vlastně v rámci 10 let ode dne vlastně vyplácení dotací a teď se to sjednocuje, protože i dle nařízení Evropské unie má být 4 roky a já jsem si tady přinesla i dokument a když se podíváte i v ostatních zemích, Dánské království, Estonská republika, Francouzská, Italská, tak všude to platí ty 4 roky.
1: Víte, ale mě víc zajímá Česká republika.
0: Já vím, ale já to říkám z toho důvodu, že my to sjednocujeme, my jsme říkali,
1: no,
0: že
1: jasně, a
0: budeme
1: jaký to
0: sjednocovat.
1: Má důvod, aby to bylo stejné jako v těch republikách, které jste
0: Důvodem je, že proběhl i soud v rámci firmy Schorn Pharma, kde soud právě to shodil, že těch 10 let je vlastně jakoby chybně u nás napsaný, neakceptuje
1: to
0: soud.
1: A proč by to mělo být chybně?
0: Protože máte nařízení Evropské unie a my musíme implementovat nařízení a mělo by to být jako v těch ostatních...
1: Vy s tím přicházíte teď a ono to opravdu nahrává přímo Agrofertu, kdy v letech, jenom připomenu, 2017 až 2021 byly holdingu neoprávněně vyplaceny dotace a Evropská unie odmítla proplatit. No a teď by měla firma ty peníze státu vrátit. Protože ale navrhujete retroaktivitu, tak by rázem to bylo
0: promočené.
1: Já vím,
0: ale stejně, jak říkám, ty soudy to stejně shodily, takže i takhle by to soudy shodily, protože ty 4 roky mají být ode dne vzniku nesrovnalosti.
1: A není to zbytečné tady to vkládat do legislativy, když říkáte, že to shodí soudy?
0: No, proto říkám, že kvůli tomu my opravujeme ten zákon o střetu zájmu.
1: A proč to má být uplatněno zpětně?
0: Říkám, to já konkrétně nevím, to možná bude vědět právník Radek Vondráček, já nejsem právník, ale možná je to i z toho důvodu, že právě jak jsou zbytečně pak vedený ty soudy, které to budou shodit, platí vlastně to daňoví poplatníci, takže možná se tam předpokládá, že prostě zbytečně stát by zaplatil třeba za soudy, ale říkám, to nevím, to se spíš zeptejte nějakého právníka.
1: No a promiňte, myslíte, že těch 7 miliard nebude ve státním rozpočtu chybět, které se tam nevrátí?
0: 7 miliard, já nevím, kde berete tuto částku do dneška. Nikdo i státní zemědělský intervenční fond prostě všechny tyhle ty částky vyvrátil. Jestli hovoříte, tam je asi, myslím, 5 miliard, kde 4,5 miliardy zhruba byly nárokový dotacích. Na to prostě
1: dobře,
0: jako to všechno proplatila Evropská unie.
1: 5 miliard, i to je málo?
0: Dobře, ale to neplatili naši daňoví poplatníci, to prostě platila Evropská unie vlastně z peněz tedy ostatních států, třeba peněz ostatních států Evropské unie. Poplatníci České republiky to neplatili. To jsou nárokové dotace, které jsou prostě na plochu a na ty nárok má, takže...
1: Kolik by tedy měl vracet Agrofert neoprávně vyplacených
0: dotací? Co vím, tak momentálně není nic, co bych po něm chtěla Evropská unie, aby se jako vymáhalo. Není tam prostě nic. Já jsem se bavila s ředitelem státního zemědělského intervenčního fondu a ten mi řekl, že tam není nic, co by oni po nich vymáhali.
1: Ten návrh té novely, kterou jste předložili v úterý, konzultovali jste se šéfem ANO, Andrejem Babišem?
0: Ne, nekonzultovali.
1: A nekonzultovali, vy ale není s ani šéfem jakoby, Okamurou?
0: Není ani důvod díky tomu, že já jsem v zemědělském výboru a vlastně týká se to vlastně dotací, tak já jsem to skonzultovala s panem Radimem Fialou a i s panem tedy Okamurou teďko.
1: Poslankyně Marie Pošarová z SPD, místopředsedkyně sněmovního zemědělského výboru, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Když se tady vrátíme k té vámi navrhované novele zákona o střetu zájmů, ředitel české pobočky Transparency International David Kotora je přesvědčen, že hlavním cílem je upravit zákon tak, aby vyhovoval současnému premiéru Babišovi. A řekl, sledujeme pod další kapitolu takzvaného state capture v Česku, tedy ovládnutí státu skrze ohýbání zákonu tak, aby vyhovovali vládním politikům. Jak to chcete vyvrátit?
0: Tak to pak může si stěžovat na ten zákon u všech členských zemí Evropské unie, protože říkám, ten zákon, tak jak je napsaný tady, tak platí v ostatních zemích Evropské unie, takže to bym pak musel napadnout ten zákon, vlastně řeknu, u všech zemí prostě v Evropské unii a já to řeknu jenom tak, proč to není jenom jako kvůli panu premiérovi, takže návrh zaprvé má obecnou působnost a dopadá na všechny příjemce dotací, takže jakoby ne jenom prostě jak se tady říká, že to je vůči jako panu premiérovi a nepodlahá to vlastně jenom na jednu firmu, na jednoho člověka. Navrhovaná změna právě vychází z té dlouhodobé debaty, já už jsem o tom říkám, mluvila předchozí období v posledních měsících celkem často a je to právě soulad českého vlastně práva s tou evropskou úpravou, jo. A je to i z důvodu právní jistoty, protože jako chtít někde jako 10 let prostě ještě něco vymáhat, kolikrát ty firmy už ani nejsou, zaniknou a pak jako řešit ještě něco zpětně jako pak nedává smysl. Těch 10 let, co tady jako máme i v České republice, je, říkám, naprostý unikát. Já vůbec nechápu, proč tenkrát se tam dávalo 10 let, když ve všech ostatních zemí Evropské unie ty se řídili tím nařízením.
1: Když to opakujete, tak já zopakuju svoji otázku, jo. Proč to ale chcete uplatnit retrospektivně?
0: Jak říkám, je to možná jenom kvůli tím, třeba řeknu soudům, protože jako zřejmě se nevedou jenom kvůli premiérovi, ale těch soudů je tam zřejmě víc, jo, protože říkám, dopadá to na všechny příjemce pak dotací a tím pádem ten soud pak prostě řeknu, bude prohraný a zbytečně prostě pak lidé přijdou o ty peníze.
1: Víte, třeba ústavní právník Ondřej Preuss z Univerzity Karlovy, bylo to citováno docela obecně, tak možná se to k vám taky dostalo, považuje návrh zákona za skandální a docela průhledný a když cituji jeho slova pro novinky.cz, působí to jakoby smyslem nebylo chránění zájmu veřejnosti. Mezi řádky je naprosto zřejmé, že jde spíše o zájmy konkrétní korporace, která z toho procvítá. V čem tedy ten zákon chrání zájmy veřejnosti? Podle vás?
0: No, ten upravuje jasně, kdo je ve střetu zájmu, kdo je v přímém střetu zájmu, tak jak prostě ten zákon měl být napsán, původně smysl těch zákonodárců. Protože, jak říkám, opět se opakuji, pokud ten právník má něco za skandálního, tak to musí mít ve všech zemí Evropské unie. A jako tvrdit, že to je jenom kvůli jednomu člověku, jak říkám,
1: ano, to jste zopakovala, já tomu rozumím, ale teď je to tak, že firma člena vlády nesmí čerpat dotace, tedy státní dotace, ani získávat veřejné zakázky. Co je na tom špatně? Protože vy říkáte, že by nově ten zákaz měl dopadat pouze na ten úřad, který daný politik přímo řídí. Jenomže, jak zdůvodníte to, že všichni členové vlády rozhodují často společně, to přece není izolovaná záležitost.
0: Dobře, ale tak jeden člověk nemůže nic změnit, to můžete napadnout Evropskou komisi,
1: kdy ale já jeden se neptám tam... na Evropskou komisi, já se
0: vím, ale já vám ukazuju ten princip, když jeden člověk z Evropské komise bude chtít něco prosadit a ostatní členové nebudou chtít, tak taky neprosadí nic. Jo? Takže tady jeden člověk nemůže, prostě říkám, nic ovlivnit. A třeba bych řekla, kdyby byl, třeba pan premiér, by nebyl premiér, ale byl by třeba jiný ministr, ať už zdravotnictví nebo to, a čerpal by třeba dotace v rámci zdravotnictví, tak tam prostě ten jasný střet zájmu je, jak říkám, týká se to poskytovatele a příjemce dotací a samozřejmě ten zákon bude i zkoumat i ty úředníci a tak, jestli nejsou ty, kteří to budou přisuzovat, jestli také nejsou ve střetu zájmu, takže a tam se to vlastně rozšiřuje.
1: Když jste uvedla ten příklad, víte, úředníky. Tak znamená to teda, že například premiér, který napřímo neřídí žádný resort, a jak vy tvrdíte, tak nemá možnost nic ovlivnit, by mohl veselé brát všechny dotace dál?
0: Ale tak říkám, on není poskytovatel těch dotací.
1: No takže mohl. Mohl by, mohl, protože tak jako on to neovládá.
0: Určitě, ale říkám, ano, ale tak to mají i ostatní státy zemí Evropské unie. Já v tom problém nevidím, protože on není ten poskytovatel.
1: Mimochodem, vláda chce, teď trošku odboču, ale daňově zvýhodnit zdravotní benefity, které poskytují kromě jiných kliniky Andreje Babiše. To by podle vašeho návrhu bylo tedy v pořádku, protože premiér není ministrem financí.
0: Víte, my toto zrovna kritizujeme. Honza Síla právě upozorňuje na to, že se tam navyšujou zbytečně, že si nemyslí, že by mělo dojít k tomu navýšení. Takže co se týče v různých platbách, tak my jsme to samozřejmě kritizovali, protože i v koalici nemáme na všechno samozřejmě jednotný názor.
1: Tak dobře, že to kritizujete, ale není to právě konkrétní příklad toho flagrantního střetu zájmu a jedná se o premiéra, který, jak říkáte, nic bezprostředně neřídí.
0: Jak říkám, ale řídí to prostě ministr zdravotnictví, pan Vojtěch, a je to na něm, jestli to bude chtít udělat, nebude chtít udělat, samozřejmě o tom bude hlasovat vláda a možná i parlament, takže uvidíme,
1: jak to dopadne.
0: Je pravda,
1: že o daních ale rozhoduje minister financí, ale to je vedlejší, tak mám takový příklad. Včerejší Hospodářské noviny oznámily, že ministryně financí Alena Schillerová připravuje zvýhodnění daňového odpočtu majitelům hypoték na pokyn Andreje Babiše, což veřejnost, pokud jim nic takového nežádá. Není to jasný důkaz toho, že premiér pochopitelně může ovlivnit resortní ministry?
0: Tak může samozřejmě doporučit, ale jako od toho jsou ministři, aby se oni sami rozhodli, jestli to budou chtít udělat nebo nebudou. Určitě jsou to kompetentní osoby. Samozřejmě, že může udělat nějaké doporučení. Já za panem Babišem chodím taky osobně. Také ho žádám třeba o různé změny nebo to, jestli by třeba nějakým způsobem to nebylo projednáno i v hnutí ANO, aby se pro něco jako rozhodli, ale v zápětí říkám, kdy to je rozhodnutí toho konkrétního ministra.
1: Poslankyně Marie Pošarová z SPD, místopředsedkyně sněmovního zemědělského výboru, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Výrazné oslabení zákona o střetu zájmu spočívá také v novém omezení jeho platnosti jen na nenárokové dotace, tedy na různé investice do technologií strojového parku a podobně. Vy už jste se o tom zmínila několikrát. Proč by se tedy neměl týkat takzvaných nárokových dotací?
0: No, protože ty nárokové dotace jsou na plochu, to nemůžete prostě žádným způsobem ovlivnit.
1: Ale kritéria přece může vláda upravovat.
0: Jako dotace na plochu, ale prostě jsou pro všechny. Jo, takže nemůžete říct zase, že to je pro jednoho člověka. Nehledě na to, že tady máme redistribuční sazbu z minulých let, která vlastně jasně zvýhodňuje a zase to máme unikátně, máme skoro nejvyšší z celé země Evropské unie, která naopak postihuje ty větší zemědělce, ty větší plochy a zvýhodňuje samozřejmě ty, kteří hospodaří na menších plochách. Takže jako říct, že tady jako minulá vláda, prostě třeba to můžeme rovnou říct, že minulá vláda to udělala vlastně kvůli Andrejovi Babišovi proti velkým firmám. Takže tady máte úplně, vidíte vlastně opačný případ, co udělala vlastně minulá vláda. A teď jako v uvozovkách chcete říct, jako že tahle vláda jako to bude dělat jinak jenom kvůli tomu, že tady je Andrej Babiš. To mně přijde prostě takový jako úplně scestný, ale když se podíváme i do zahraničí, tak ty jdou právě naopak opačnou cestou, že tu redistribuční sazbu snižujou a zvýhodňujou větší farmáře, větší zemědělce, kteří hospodaří na větší ploše, protože si uvědomili, že když budou hospodařit na větší ploše a pak si tam rozpustí ty náklady, tak je pak samozřejmě i ta jejich výroba, ta jejich hospodaření, vlastně ten výrobek vyjde na levnější cenu, takže naopak zjistili, že prostě je lepší slučovat i ty zemědělce do nějakých větších spolků.
1: No, pokud vím, tak Česká republika má v rámci Evropské unie poměrově největší plochu, tak asi to byl ten důvod, proč bylo to potřeba upravit.
0: Já vím, ale právě to zemědělství taky jsme dřív měli na lepší úrovni, než třeba máme teď, a právě díky tomu, že kolikrát jsme tady přijímali různá nařízení, která přišla z Bruselu, protože ty si to většinou dělali, hlavně ty větší státy, ať už třeba Německo, Francie, k obrazu svému, ale samozřejmě zjišťují, že pokud prostě ta cena má být těch potravin levnější, tak je třeba scelovat. Takže když se podíváme teďko na západ, tak naopak právě tam dochází z toho scelování. Jak říkám, většinou ty zákony si tam samozřejmě ty největší státy upravují právě podle potřeb svých států.
1: No, jak myslíte, že by tady v případě přijetí novely zákona o střetu zájmu ve vámi navrhovaném znění reagovala Evropská komise? Na Unii jste se už tady několikrát odvolávala.
0: No, já jsem na to právě zvědavá, protože říkám, kdyby měli problém s tím zákonem, tak to pak musí mít problém i s tím zákonem v ostatních zemích, takže já jsem opravdu na to zvědavá, jakým způsobem se k tomu postaví. Každopádně to byli Piráti, kteří to zvedli, který prostě cokoliv se jim tady nelíbí, tak běží žalovat do Evropské unie, protože vidí, že tady už je nebere vážně ani současná opozice, ani řeknu strana ODS, TOP 09, STAN a další ostatní prostě strany, a bohužel oni jsou tací, který se vším prostě jako běží, místo aby se to vyřešilo tady v České republice, tak se vším prostě běží a říkají Evropské unie, je tohle, to oni dělají špatně a tak.
1: A myslíte, že je to nutné? Ono asi by Evropská komise reagovala bez tak, ne?
0: Já vám to řeknu takhle, kdyby Evropská komise tam měla nějaký problém, tak nebudou vyplácet dotace ani v minulých období v roce 2017-2021. Takže já nevidím důvod, proč by jim to tam
1: neproplatili a budeme
0: říkám,
1: se doteďka, zaplatit
0: ne,
1: z
0: není to,
1: peněz.
0: Není to pravda, doteďka proplatili všechno, zeptejte se ředitele státního zemědělského intervenčního fondu. Bohužel to se tady hovoří o neproplacených nějakých peněz, nebo že to platí daňový poplatníci, není to tak.
1: Proč by tedy měl konkrétně v tom případě, o kterém jsme mluvili, Agrofert, vracet těch 5 až 7 miliard, o kterých jsme mluvili, jste to rozporoval, ale že ta částka není taková.
0: Je tam 5,1 miliard, říkám 4,5 miliardy zhruba byly nárokových dotací, asi 800 nebo kolik milionů bylo nenárokových, a jak říkám, kdyby tam byl problém, tak co dělala minulá vláda, proč to tady neřešila, proč to...
1: Co proto dělá současná vláda?
0: Já říkám,
1: tam není co vracet.
0: Tam je všechno v pořádku.
1: Proč by to teda měla proto něco dělat minulá vláda, když tvrdíte, že to bylo v pořádku?
0: Protože oni tvrdili, že to v pořádku právě není. Oni tady začali říkat čísla 7 miliard, nevím, kdo teďka, kde to vzali. A je zajímavý. Když
1: říkáte 5,1, tak já tomu nerozumím. Dluží nebo nedluží Agrofert českému státu něco?
0: Nedluží.
1: Ne, nemá nedluží. Co vracet.
0: Nedluží, jestli se vedou někde nějaké soudní spory, to já osobně nevím, ale co vím, tak z Evropská komise nic nechce vracet po České republice.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s poslankyní SPD a předsedkyní dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu Marií Pošarovou. Děkuju. Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
3: Za prvního půl roku současné vlády bylo vyměněno skoro 30% vrchních ředitelů sekcí na ministerstvech. Povede to spolu s plánovaným zrušením služebního zákona k destrukci státní správy nebo k jejímu efektivnějšímu fungování? A proč je důležitá takzvaná institucionální paměť? Speciálním hostem je Josef Postránecký, který co by někdejší superúředník 5 let řídil státní službu.
2: S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a zpackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
5: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5:00 odpoledne a v neděli hodinu popoledni.

0: budete dělat v sobotu, pane politologu?
1: Nevím.
0: Vychází nám další díl naší série Kati. Možná za to dostaneme i nějakou cenu.
1: Na poličku dobrý, jinak asi nepoužitelný.
0: Kati, diktátoři s krví na rukou. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
2: Somálský fotbalový rozhodčí Omar Abdulkader Artan na mistrovství světa pískat nebude.
3: Nebyl vpuštěn do Spojených států.
4: A man many consider a national hero.
5: Problémy měl i irácký reprezentant Ayman Hussein.
6: Byl imigračními úřady vyslíchaný 7 hodin.
7: Vysoký komisař OSN pro lidská práva vyzval administrativu Spojených států, aby přehodnotila svou migrační politiku.
0: Skandály fotbalového šampionátu, rozhodčí ze Somálska otočen na letišti a problémy ty měl i irácký a íránský manšaft. Proč? Co se Američanům nezdá? A jaké to bude mít důsledky? Ptám se Jana Kaliby, našeho zvláštního zpravodaje na mistrovství světa. Dnes je pátek 12. června. Ahoj Honzo, díky, že jsi udělal chvíli na Vinohradskou 12 a zdravíme tě za oceán.
8: Ahoj Matěj, děkuji moc za pozvání, zdravím taky momentálně z Mexika, kde ten šampionát právě začal, ale pořádají ho také Kanada a Spojené státy, kam se budu přesouvat zpátky a o kterých asi hlavně budeme mluvit.
0: Je to tak, o Spojených státech budeme hlavně mluvit, protože mundial, jak říkáš, začal a už nabízí plno příběhů, kromě teda těch úvodních zápasů, ty příběhy se pojí s tím, že se mistrovství světa odehrává právě i v Trumpově Americe. Teď nejnověji tedy v těch posledních dnech zakázali Spojené státy vstup do země somálskému rozhodčímu, který právě mířil na mistrovství světa ve fotbale. Jak se to dozvěděl? Přímo na letišti?
8: No ano, jak je to v těchto případech obvyklé, tak doletěl na letiště do Spojených států, do Miami a tam se pasová kontrola změnila nakonec v 11 hodin dotazování a dokazování, že není terorista, jak potom nepřímo ve zdůvodnění uvedl i zástupce Bílého domu. And it was for very good reason that ultimately this referee did not get in the country. Andrew Giuliani řekl, že našli podezřelé informace o tomto rozhodčím, o Omaru Artanovi, a že chtějí bránit teroristům, aby se dostávali do země během mistrovství světa, tak jako kdykoliv jindy. A jiný zdroj z administrativy BBC řekl, že objevili i možné kontakty Omara Artana s členy teroristických skupin, což on popíral prý u toho pohovoru. Pak ještě tedy na další hodiny ho zavřeli do cely, než ho poslali z Miami zpátky domů. No a je to, řekněme, asi nejzásadnější a nejemotivnější z těch podobných příběhů před mistrovstvím světa nebo na jeho začátku. Jednak protože je to člověk, který byl vybraný přímo Mezinárodní fotbalovou federací, aby ty zápasy rozhodoval, a víme, že šéf FIFA Gianni Infantino se hodně kamarádí s Donaldem Trumpem, byl na jeho inauguraci, řeší hodně tyto věci na osobní bázi, udělil Trumpovi v prosinci cenu míru FIFA, ale zjevně ani tohle úplně nefunguje. No a také je to příběh velmi emotivní, jak jsem říkal, protože ten 34-letý rozhodčí s násilím a problémy zmítané země, která na mistrovství světa, jestli se nepletu, nikdy nehrála a jen tak asi hrát nebude, tak byl loni zvolený dokonce nejlepším africkým rozhodčím. 4 roky se na to připravoval, na ten šampionát, a teď si měl podle svých slov splnit nejenom svůj sen, ale byl stělesněním toho snu i pro mnoho lidí ze své těžkostmi zmítané země, ze Somálska. No a pak se ukázalo tedy, že to tak opravdu i asi bylo, protože po návratu do Mogadiša ho vítali zástupy Somálců, kteří ho přišli v té těžké chvíli podpořit.
9: Zvláště bych chtěl poděkovat naší zemi, somálské veřejnosti a naší vládě za to, že mi stáli po boku a za jejich obrovskou podporu.
0: Takže on přijel do Ameriky, do Miami na letiště, měl tam být na jakémsi předturnajovém semináři, tak na to se běžně jezdí, že jo, dopředu před těmi šampionáty. Vyslýchali ho, říkal si, 11 hodin, ptali se na ty různé milice, na odnož Al-Kaidy ve východní Africe, dokonce jsem se dočetl, a mysleli si, nebo měli podezření, že tedy jako Somálec může být teroristou, a z toho důvodu mu tedy zamítli vstup do země a on letěl zase zpátky a už je zase zpátky v Mogadišu. Prostě se nedostal tam, kam měl.
8: Nedostal jsem tam, kam měl. Ano, asi připomeňme pro kontext, že Spojené státy vydali zákaz cestování, plošnější zákaz cestování z 39 zemí světa. Se tedy běžně nedostanou lidé do Spojených států. Z účastnických zemí toho turnaje je to Irán, Haiti, Senegal a pobřeží Slonoviny. A na tom seznamu je i právě Somálsko. Podle New York Times podobné jméno jako člen somálských milic Al-Shabaab má právě i Omar Artan, tento rozhodčí, takže se ho opakovaně ptali na kontakty s touto milicí. Mm-hmm. On jim opakoval dokola, že je prostě jen rozhodčí, který jel na ten šampionát. Ten důvod odmítnutí jemu na místě prý neřekli. Obecně platí při cestě do Spojených států, že i když máte víza, tak to neznamená nárok na vpuštění do země, to rozhoduje ten imigrační úředník na místě a i odborníci, experti, mluvil jsem třeba s imigračním právníkem Jasonem Levim ve Washingtonu, než jsem jel jsem do Mexika, tak i oni vysvětlují, že ta situace se zkrátka může vyvinout mezi udělením víza a příjezdem, může se změnit a můžete být nakonec odmítnuti. A i vlastně kritici přístupu té Trumpovy administrativy, jako třeba kongresmen demokratů Brandon Boyle, se kterým jsem také mluvil, tak často odmítají komentovat a kritizovat ty konkrétní případy nevpuštění, protože neznají ten background toho konkrétního člověka. Ale na druhou stranu i experti, jako právě Jason Levy, který je bývalým zaměstnancem Ministerstva pro vnitřní bezpečnost, které o tom rozhoduje, tak říkají, že teď se to děje za této administrativy podobné věci víc než v minulosti. A zaznamenal jsem i reakci Olivie Troje, to je bývalá vysoce postavená za první Trumpovy administrativy pracovnice v oblasti národní bezpečnosti. A ta napsala, že jí to přijde hodně podezřelé tohle, že rozhodčí Omar Artan dostal vízum, byl prověřen, měl přijet na akci, jako je mistrovství světa, a pak se mu stalo tohle. Ale můžeme si vzpomenout třeba, jak Donald Trump retoricky přistupoval k Somálcům na konci minulého roku. Říkal, že nechceme Somálce ve Spojených státech, běžte, odkud jste přišli, a pokud si vzpomenete, určitě si dělal nějaké díly o tom, co se stalo v Minneapolis, jak agenti imigrační agentury ICE nakonec tam zabili i dva Američany, a všechno to začalo právě tím, že tam poslal Trump ICE kvůli somálské komunitě.
0: Tak a Omar Artan není jediný účastník mistrovství světa, který pocítil ty dopady tvrdé protimigrační politiky Donalda Trumpa. Zmíním tu další jméno, totiž tentokrát už přímo fotbalisty Aymana Husajna. Ten je z Iráku. A toho sice do Ameriky nakonec celní úředníci vpustili, ale stejně ho zadrželi. Asi patrně zase na letišti a taky ho měli vyslýchat, ne?
8: Je to opravdu hodně podobný příběh, těch příběhů bylo i víc, ale samozřejmě tohle jsou ty nejviditelnější, rozhodčí a hráč, vlastně jedna z hlavních hvězd iráckého týmu, a Ayman Husajn ten strávil podle svých slov nebo slov členů irácké výpravy při tom pohovoru letištním 7 hodin.
10: Proč Amerika pořádá mistrovství světa, když se k cizincům chová tak nepřátelsky?
8: Také musel samozřejmě odpovídat na otázky, dokonce byl podroben inspekci svého telefonu, no a pohraniční stráž nebo řekněme imigrační úřad uvedl vlastně podobné důvody jako u Artana, tedy obavy o bezpečnost Spojených států. Připomeňme, že Ayman Husajn opravdu je možná největší irácká hvězda, je to střelec postupového gólu na mistrovství světa, a i ten kontext nebo rodinné zázemí je zajímavé, protože otec byl irácký voják, který byl kdysi zabitý teroristickou organizací Al-Kaidou, a jeho bratr byl podle blízkovýchodních médií kdysi unesen Islámským státem.
0: Mm-hmm. No a dobře, ale on nepřiletěl asi sám, vyslýchali ho tedy, asi se mu dívali i do mobilu, to se tak děje, že jo, u určitých podezřelých osob, když cestují do Spojených států, ale cestoval s dalšími kolegy, dalšími spoluhráči. Ty takový problém neměli?
8: Většina z nich neměla, ale týmový fotograf, který také cestoval s výpravou Iráčaného, chtěli mít sebou, tak ten se nakonec do země opravdu nedostal. Ten prý byl u toho pohovoru 10 hodin a jeho nakonec imigrační úřady do Spojených států vůbec nevpustili, takže to je také jako rozhodčí Omar Artan jeden z těch, kteří měli být oficiálně účastníky akreditovanými na mistrovství světa, ale vůbec se nedostali. dostali do té hlavní země, která ho pořádá, tedy do Spojených států.
0: Já jsem nakousl jednu zajímavou věc, na kterou se tě chci doptat, totiž to procházení mobilního telefonu Ajmana Husajna. Totiž to je jedním z aspektů systému těch imigračních kontrol na letištích, ale není to věc spojená pouze teď s mundialem, že? To se děje už nějakou dobu.
8: Tohle začalo, tuším, že administrativy George Bushe mladšího, tedy už vlastně skoro před 20 lety, ono také předtím nebyly ty mobilní telefony, ale teď je to intenzivnější, na to upozorňují jak jednotliví cestovatelé, tak i různé organizace, které třeba radí, jak si zabezpečit ten telefon, nebo jak se vůbec chovat při té kontrole. Americké úřady na to sami upozorňují, že se to při vzácných příležitostech může stát, tvrdí, že možné informace o bezpečnostní hrozbě právě tímto způsobem se snaží také hledat v některých případech. Kritici tohoto postupu nebo v současnosti zesíleného postupu ti tvrdí často, že Američané se ale nesoustředí ani tak možná na bezpečnost, jako spíš na ideologicky nepohodlné osoby, na kritiky Trumpovy administrativy nebo na zastánce protiizraelského postoje a podobně. Každopádně ta doporučení pro cestovatele jsou vést si třeba spíš nějaký předtím nepoužívaný telefon nebo počítač, nebo uložit data z toho přístroje na cloud, zaheslovat to a nemít to přímo v přístroji.
0: Na druhou stranu se musím zeptat, jestli se nesetkává s úspěchem teď v souvislosti s mistrovstvím světa, že Američané, zvláště na těch letištích, jsou skutečně velmi přísní, kontrolují, jak jen můžou, tak jestli to skutečně necítí tak, že to zaručuje bezpečnost při takto rizikové, velkolepé události, jako je mundial.
8: No samozřejmě víme, jaká je bezpečnostní situace ve světě, jak v úzovkách oblíbení teď asi Američané, zvlášť u některých národů, jsou poté, co tedy společně s Izraelem rozpoutali tu intenzivní fázi války s Íránem, takže na potřebě zajistit bezpečnost, zvlášť při takovéto akci, jako je mistrovství světa, na tom se asi shodnou jak zastánci, tak třeba i kritici Trumpovy administrativy, i ti, kterým je politika úplně jedno. Tohle zmiňoval i kongresmen Boyle, o kterém jsem mluvil, že jsem s ním natáčel, že prostě tu bezpečnost je potřeba zajistit. Ale asi každý si představuje jinak, jakým způsobem by se to mělo dělat. A tady je možná dobré dodat i ten kontext, protože třeba Trumpova administrativa omilostnila a pustila na svobodu například všechny odsouzené za trestné činy násilného vniknutí do kongresu tenkrát 6. ledna 2021 při přepadení kapitolu. Tam šlo i o ublížení na zdraví nebo o spiknutí proti Spojeným státům, za které byli ti lidé odsouzeni. Takže teď, když tvrdí Trumpova administrativa, že vše dělá s ohledem na bezpečnost, tak má pak spousta lidí pochyby, že jde opravdu o tu bezpečnost.
0: Ta bezpečnost jako taková ta bude jak přísně sledovaná třeba i přímo na stadionech? Budou tam i agenti ICE mimochodem?
8: Tak bezpečnost na stadionech a působení agentů ICE jsou asi dvě dost rozdílné věci. Samozřejmě je standardní zajištění bezpečnosti na stadionech, to se děje při každém šampionátu. Je to potřeba, agenti ICE působí v řadě amerických měst a průběžně, a to není vlastně nic nového, jenom je to teď víc vidět, je to asi intenzivnější během této administrativy, tak mají na starost vyhledávání lidí bez dokumentů, kteří jsou ve Spojených státech. Teď prý dostali, protože je to velké téma třeba i pro odbory a pracovníky na stadionech, kteří hrozili i stávkou třeba na stadionu v LA, kde začíná pro Američany ten šampionát, tak jedním z požadavků bylo, aby tam nezatýkala a nepůsobila přímo tato agentura, což si nakonec prý tito odboráři vyjednali, a třeba šerif v Los Angeles tvrdí, že dostal od administrativy záruku, že ICE, ti agenti sice budou například v okolí stadionů, ostatně mluvil potom pro The Athletic třeba ministr zahraničí Marco Rubio, že budou operovat kolem těch stadionů, možná i uvnitř, a je to i jedna z posledních zpráv, že zkrátka to dění kolem šampionátu budou monitorovat, ale prý právě jako pomocná síla pro zajišťování pořádku, ne proto, aby kohokoliv zatýkali, ale znovu, například kongresmen Boyle tvrdí, že nemůže stoprocentně zaručit, že třeba i čeští návštěvníci se nakonec nestanou terčem agentů ICE, i když i podle něj doufá, že nic takového se dít nebude a že to riziko, zvlášť pro cestovatele třeba z Evropy, by mělo být minimální.
0: Tak Somálsko, Irák, respektive hráči nebo rozhodčí z těchto zemí, to jsme probrali a ještě mě zajímá Irán. To je totiž, musíme říct, velmi sledovaný příběh letošního mistrovství. Iránský tým přiletěl na mistrovství světa do Mexika. V Americe tedy hrát ten iránský tým bude nebo nebude kvůli té vyhrocené situaci mezi oběma zeměmi?
8: No to je otázka, na kterou vlastně do poslední hodiny asi neznáme odpověď, ale každopádně vše zatím by mělo být podle plánu. Sice přesunuli svůj tréninkový kemp, tu základnu z Arizony, Iránci do Tichuany v Mexiku, těsně za americkou hranicí. Mimochodem cítí se tam asi bezpečněji a přitom Tichuana je braná jako jedno z nejnebezpečnějších měst na západní polokouli kvůli drogovým kartelům a podobně. Ale každopádně všechny tři zápasy podle losu by Iránci měli sehrát v Los Angeles a v Seattlu, tedy na území Spojených států. Jestli se tam nakonec opravdu dostanou, tak to myslím, na to budeme čekat úplně do poslední chvíle. Ten první zápas by měli odehrát v pondělí.
0: A víza ale mají?
8: Víza mají, ale s tím byl také problém, alespoň podle informací od iránské delegace. Samozřejmě mluvíme o informacích, které jdou od iránského režimu, takže v některých případech také musíme brát s rezervou, ale většinou to bylo potvrzené, že to tak skutečně je, tak dostali víza, která nedostali všichni členové výpravy, ale hráči prý dostali víza. Všichni ovšem smějí se do Spojených států vždy přesunout jenom vlastně narychlo, na otočku, přijet před zápasem a po zápase zase rychle zmizet do Mexika. Americká strana tvrdí, že všichni, kteří opravdu zajišťují chod toho týmu, nejenom hráči, tak ta víza dostali. Iránci tvrdí, že zhruba 14-15 lidí zkrátka z té výpravy ta víza nedostali. Američané tvrdí znovu, že chtějí zabránit tomu, aby pod falešnou záminkou pronikli do jejich země například teroristé. Takže velmi rychle na otočku budou cestovat Iránci, což je velmi nestandardní, protože většinou máte den před zápasem na tom místě, kde se pak hraje trénink, abyste si vyzkoušeli to hřiště, ten stadion, mediální aktivity a podobně.
0: Budou se za nimi moct přijet podívat i fanoušci?
8: No ti se přijet podívat z Iránu nebudou moci, protože tam platí ten plošný zákaz cestování. Na druhou stranu každá výprava má nárok, tuším, že na 8% vstupenek. Každý ten národní svaz při těch zápasech z té kapacity stadionu a Iránci teď tvrdí, že jim byly odebrány ten nárok rozdělovat tyto vstupenky. Otázka je, komu by vlastně Iránci rozdávali ty vstupenky, protože ve Spojených státech žije sice silná komunita amerických Iránců, ale většinou jsou to emigranti, právě uprchlíci před tím stávajícím režimem. Zrovna v Los Angeles, kde budou Iránci hrát, tam jsou jich statisíce, ale těm by tedy asi to úplně iránský režim a národní tým jeho nerozdával. Dokonce američtí Iránci, s kterými se znám a kteří mi říkali nějaké souvislosti, tak tvrdí, že se tam budou během toho zápasu od těch lidí z té diaspory, kteří tam plánují jít na ty tribuny, ozývat monarchistické protirežimní písně. Takže těžko říct vlastně, jaký byl záměr s těmi iránskými lístky.
0: Tak si tak říkám, jestli ty loňské šampionáty se potýkaly s něčím podobným. Oni se potýkali s něčím zase jiným, to bez pochyby, ale jestli v minulosti byly problémy třeba právě s udělováním víz a podobně. A jestli nakonec to nemůže dopadnout tak, že některé ty příběhy budou mít třeba nějaké šťastné rozuzlení. Jestli nakonec třeba právě ten somálský rozhodčí, který je teda teď zpátky v Mogadišu, jestli ho třeba nakonec nepozvou.
8: Ano, na to upozorňuje teď docela dost lidí, že velmi kritizováni byli minulí pořadatelé mistrovství světa Rusko 2018 nebo před 4 lety Katar. To bylo hodně kvůli přístupu k lidským právům. Ta kritika samozřejmě byla založena na faktech, ale je pravda, že s tímhle, tedy s cestováním fanoušků nebo členů výprav do těch zemí problémy nebyly. To si i FIFA dokázala zařídit. Byla tam třeba zrušená vízová povinnost pro účastníky akreditované pro fanoušky s lístky a podobně. Teď vlastně na ty problémy s lidskými právy a na jejich porušování upozorňují mezinárodní organizace jako Amnesty International a desítky dalších také právě ve Spojených státech, také v Kanadě a v Mexiku, ale hodně je to zaměřené ty jejich zprávy na Spojené státy. A ještě se k tomu tedy přidává toto, a aby se takto plošně někteří lidé z některých zemí a konkrétně i někteří přímí účastníci toho turnaje nedostali do dějiště, tak to je v takovém rozsahu takovéto akce, řekl bych, v poslední době opravdu bezprecedentní. No a jestli to může mít ještě nějaký šťastný závěr, tak řekl bych, že ti, kteří už byli nevpuštěni do země, tak zřejmě budou mít smůlu. Všichni doufají, že až se turnaj pořádně rozeběhne, takže už poběží poměrně hladce, ale Omar Artan, ten už asi opravdu rozhodovat ty zápasy nebude. Ostatně ptali se na to šéfa FIFA Gianniho Infantina při zahajovací tiskovce turnaje.
11: Of course it is unfortunate as well what happened to Omar, the referee from Somalia.
8: A on řekl, že zkrátka FIFA nekontroluje to prověřování a že s tímhle nic moc neudělá.
11: Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax.
8: Takže třeba ani v Mexiku a v Kanadě, kde se také hrají zápasy, zřejmě Omar Artan nebude moci ta utkání rozhodovat. Byť třeba premiér kanadské provincie Britská Kolumbie, kde leží pořadatelské město Vancouver, tak vyloženě veřejně nabídl, že by mohl Omar Artan přijet rozhodovat zápasy do jeho města.
0: Takže nabídka zřejmě zůstane nevyslyšena. Tak moc díky, že jsi udělal chvíli na to, abys nám osvětlil, co se teď v Americe děje. Ať se ti mistrovství světa líbí.
8: Děkuju, doufám, že všichni, kteří se chystají sem na turnaj, tak to budou mít bez problémů a určitě nás poslouchejte, budeme v Českém rozhlase vysílat i o tomto.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme se spojili přes oceán s Janem Kalibou, naším zvláštním zpravodajem na fotbalovém šampionátu v Americe. A mě zajímaly některé ty příběhy, o kterých se v souvislosti s mundiálem začalo mluvit. Pokud jste fanoušci nebo faninky a budete se dívat nebo poslouchat zápasy z mistrovství světa, tak nezapomeňte, že všechny české duely odvysílá živě Radiožurnál Sport. Kolegové chystají přímo z Ameriky taky kompletní zpravodajství k šampionátu. Rozpis zápasů ten najdete na webu irozhlas.cz. A teď v sobotu nezapomeňte na Katy. Naslyšenou zítra.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus. Fotbal i v době válečných konfliktů přinášel radost hráčům a divákům. Pokud ovšem fotbalový zápas válku sám nevyvolal. Pohled do dějin nejpopulárnější hry světa nabídne červnový speciál Historie Plus Fotbal a válka. Zavede vás na světový šampionát v roce 1938, který se odehrál v předvečer druhé světové války. Popíše, co znamenal fotbal pro Čechoslováky v době protektorátu. Připomene Terezínskou fotbalovou ligu, která byla provězně únikem před hrůzami geta. A nezapomene na válku, kterou odstartoval fotbalový zápas Honduras-Salvador v roce 1969. Cyklus Historie Plus, fotbal a válka poslouchejte každou červnovou sobotu v 17:30 večer a v neděli v 9:30 ráno na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
12: Radiokniha. Druhá světová válka v deníkových zápiscích a osobních komentářích tehdejší politické situace. To je kniha Válečný deník historika, kterou napsal Jan Slavík. Brilantně popsal dění uvnitř Hitlerovy Třetí říše a okupovaného protektorátu v době od 1. října 1939 do 9. května 1945. A velmi trefně také okomentoval neúspěchy německých armád na východní i západní frontě a odhadl politický vývoj v Evropě.
3: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. 1 hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: Armáda chce od září o třetinu navýšit počty přijímaných rekrutů. Předsedkyně Evropského parlamentu jednala v Bratislavě o spolupráci obraně i Ukrajině. Zemřel bývalý fotbalový útočník a trenér Petr Uličný, bylo mu 76 let. Dnes čekejte převážně velkou oblačnost, na severovýchodě zaprší, teploměry ukážou až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Česká armáda navýší počty nových rekrutů. Zatímco ve Vyškově dokončila kurz základní přípravy zhruba 650 nováčků, v září by jich mělo být 900. Většinu z nich budou tvořit profesionální vojáci, kterých mají být 400. Doplní je příslušníci aktivní zálohy a účastníci dobrovolného cvičení. Důvodem je bezpečnostní situace ve světě, ale i rostoucí zájem lidí, potvrzuje mluvčí armády Martin Kresta.
14: Máme opravdu velkou poptávku, často nestíháme saturovat tuhle poptávku, hlavně co se týče našich ubytovacích kapacit a instruktorských především, co se týče našeho personálu. Nicméně jsme schopni navýšit ještě tyto kapacity.
13: Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová zdůraznila spolupráci mezi Bratislavou a evropskými institucemi. Řekla to při návštěvě Slovenska. Dorazila tam jen několik týdnů poté, co europoslanci vyjádřili obavy ze stavu demokracie na Slovensku.
15: Metsolaová se ke kritice při návštěvě Bratislavy přímo nevracela. Evropský parlament má podle ní zájem o dobré vztahy a nechce na nikoho ukazovat prstem. Předseda Národní rady Richard Raši zdůraznil, že spolupráce je i slovenským cílem.
16: Hovorili jsme o budoucím rozpočtu Evropské unie, takzvanou viacročnou finančnom rámci, čo znamená nové eurofondy pre Slovensko.
15: Europoslanci v květnu vyjádřili obavy ze zhoršování právního státu a ochrany základních práv na Slovensku. Evropskou komisi tehdy vyzvali, aby prověřila, zda nejsou ohrožené také finanční zájmy 27. Slovensko kritiku odmítá. Metsolaová se setkala také s prezidentem Petrem Pellegrinim. Jednali o bezpečnosti Evropy i ukrajinské budoucnosti v rámci EU. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
13: Dva nové vlaky budou v Ústeckém kraji jezdit od července na podkrušnohorské trati Děčín, Ústí nad Labem, Most, Kadaň. Zelené elektrické vozy si cestující mohli včera zdarma vyzkoušet. Od prosince se k něm přidá dalších 21 souprav. Nový dopravce RegioJet jimi nahradí staré vlaky Českých drah, doplnil krajský radní Tomáš Rieger z ODS.
17: Nastupuje o půl roku dříve, než měla nastoupit, to znamená od toho nového grafikonu v prosinci, nastoupí od 1. července, aby trošku zkrátila to nepohodlí pro naše cestující.
13: Za všech 23 nových vlaků RegioJet zaplatí zhruba 4 miliardy korun. S Ústeckým krajem má 15-letou smlouvu na regionální dopravu v hodnotě 11 miliard korun. Fotbalisté Kanady remizovali v Torontu při svém vstupu do mistrovství světa s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Ve 3 hodiny v noci nastoupí v Los Angeles Spojené státy proti Paraguaji. Po dlouhé nemoci zemřel bývalý fotbalový útočník a trenér Petr Uličný, bylo mu 76 let. Jako hráč nastupoval za Spartu, Plzeň nebo Olomouc. Sigmu pak dovedl jako kouč k vítězství v domácím poháru. Během trenérské kariéry vystřídal Uličný řadu prvoligových klubů. Celkem odkoučoval 413 zápasů v soutěži. Druhý nejvyšší počet v historii. Na hráče dokázal být velmi náročný, ale byl k ním i srdečný, řekl Uličný před časem pro Český rozhlas.
18: Jsem byl ten Hyde a Jekyll, že jednou jsem hodný, jednou jsem hrozně miloval ty kluky. Dával jsem jim najevo tu lásku, nebo tu vděčnost, nebo tu pochvalu jsem jim tak chtěl vyjádřit a po druhý zase jsem byl teda hrozně zlej, protože jsem asi 15. dostal gol v 93. minutě a to potom, když jdeš do té kabiny, tak to byla bouřka.
19: Na pražském okruhu u D5 a překážka na D8 u Budyně nad Ohří. Na pražském okruhu z letiště na dálnici D1 u sjezdu z D5 kolize. Na 23. kilometru se střetla dvě auta. Jedno stojí na příčlevým pruhem, druhé v odstavném pruhu. Na místě policie. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy za exitem 35 Budyně nad Ohří omezení. Na 32. kilometru na krajnici stojí auto pro poruchu. Kolem se projíždí bez zdržení. Na silnici 3 na průtahu Českými Budějovicemi na křižovatce ulic Na Dlouhé Louce a Husova třída srážka auta s motorkou. Nehodu ušetří policie, projíždějte s opatrností. V Praze noční uzavírka Strahovského tunelu ze Smíchova na Břevnov. Ta by měla končit v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
13: Dnes čekáme zpočátku velkou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině Česka s občasným deštěm nebo přeháňkami. Postupně začnou srážky ustávat. Ubude oblačnosti na polojasno, nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25 a na horách 14 stupňů. Tolik zprávy.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině.
20: Czech Radio. News in English.
21: Employees of Czech Television and Czech Radio are set to go on a 24-hour strike over planned changes to the funding of public service media on Monday, June 22nd, a spokesperson said on.

0: příští rok přesáhnout 350 miliard korun. V letošním roce vláda plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard korun. Pane Komando, proč rada předpokládá, že ten schodek rozpočtu pro příští rok bude ještě o těch 40 miliard vyšší, než je ten letošní?
1: Je to proto, že tato vláda přichází s různými opatřeními, která ale spíše tedy vytvářejí dodatečné výdaje, aniž by tedy byly tyto výdaje kompenzovány zase nějakými úspornými opatřeními. Už víme, že třeba převedla tedy ten poplatek za obnovitelné zdroje na státní rozpočet. Nyní třeba probíhá velká debata o tom, jak budou financována veřejnoprávní média, pokud samozřejmě se přenese ten poplatek podobně jako u toho poplatku za obnovitelné zdroje na rozpočet, tak to znamená další zátěž pro něj a o to vyšší tedy schodky. Samozřejmě já jsem uvedl jen dva příklady z mnoha, ale ty ilustrují, jak vlastně vláda postupuje, že jí příliš tedy zatím nepálí to, že bude ten deficit o nějaké desítky miliard vyšší, jak předpokládá Národní rozpočtová rada. Důležité tedy pro vládu je, aby plnila vlastně ty své předvolební sliby, aby, řekněme, ulevila bezprostředně peněženkám občanů a firem, ale ono pak vlastně dochází k tomu, že kvůli tomu, že to nejsou nějaké systémové reformy, tak ty prostředky stejně zaplatí ty firmy a domácnosti akorát v jiné podobě, a to v té podobě, že třeba někdy v budoucnu, až bude třeba pokrýt ty zvýšené výdaje na dluh a obsluhu dluhu, tak zaplatí zase ze svých navýšených daní. Ale to už třeba bude v režii jiné vlády, takže to nepůjde za touto, a to samozřejmě je pro politiky velice lákavé, tak to postupovat.
0: 350 miliard korun, když to zasadíme do hospodaření Česka v minulých letech, tak jak vysoký schodek to je?
1: Spíše bych se díval na to, co vlastně hodnotí i třeba Česká národní banka, a to je ten poměr schodku veřejných financí. Vy jste to také zmiňovala, už tu 3% hranici schodku veřejných financí k hrubému domácímu produktu, a tam je klíčové i pro mě, a myslím si, že i pro finanční trhy, aby tento poměr nepřerostl tu kritickou hranici 3%. Kritická je, protože je to jedno ze známých maastrichtských kritérií. Pokud se vládě podaří držet ten schodek pod touto úrovní, i když to bude schodek ve stovkách miliard, není to něco, co bychom mohli označit na jedničku s hvězdičkou. Zároveň to není něco, co bychom mohli nazývat už problémem pro vývoj České republiky. Pokud to bude 3% a více, tak už ta situace začíná být svízelná, zejména s ohledem na budoucí vývoj veřejných financí, protože pak samozřejmě to znamená, že se do budoucna kupí dluhy a také narůstá vlastně obsluha, nákladnost obsluhy dluhu. Pak už samozřejmě je to problém, ale tato vláda se zaklíná tím, má to i ve svém programovém prohlášení, že zůstane bezpečně pod úrovní 3%. Tak jestliže ČNB, Česká národní banka, hovoří o 3,1% v příštím roce, tak už se jí to nedaří. Jestliže, tak jak ona sama prognozuje, by to bylo 2,8% a pak tedy pokles, tak ještě můžeme vlastně říci, že plní, ale vezměme si, že ona může přijít nějaká, a teď nechci malovat čerta na zeď, nějaká krize.
0: Tak máme tu dvě války.
1: Máme tu dvě války, může se zase něco semlít a pak samozřejmě by to okamžitě vystřelilo nad tu úroveň 3%. To znamená, že by vláda ideálně měla využívat tyto, nechci říkat úplně jaksi klidné časy, protože klidné nejsou, to jste řekla nyní, když jsou tady dvě války, ale zároveň tady není úplně bezprostřední neblahý dopad. Česká ekonomika může letos růst kolem 2%, což nesvědčí, protože by tady byl nějaký covidový propad nebo nějaký náraz, jako jsme zažili v roce 2022 v oblasti cen energií. Takže by vláda vlastně měla tento relativně na poměry 20. let klidný čas využít spíše k tomu, aby když ne konsolidovala veřejné finance, tak aby alespoň udržovala vlastně tu trajektorii nebo tu dráhu a nenavyšovala tedy to zadlužení nad tuto dráhu.
0: Ona je ministryně Schillerová, říká, že vláda ví a chce příští rok hospodařit s tím větším deficitem schodkem státního rozpočtu, než je ten letošní. A v dalších letech by měl podle ní ten deficit začít klesat zhruba o 0,5% bodu podílu na HDP. Tak je jasné, jak chce vláda ty poslední dva roky svého mandátu zase zajistit ten pokles dluhu. A co na to říká Národní rozpočtová rada na tenhle plán?
1: Vláda se hodně opírá o to, že se jí podaří vlastně nastartovat ekonomický růst natolik, že se ten dluh, byť rostoucí, bude snáze v tom výkonu té ekonomiky, v těch zhruba pro letošní rok by to mělo být 9 bilionů korun, 9 tisíc miliard korun hrubého domácího produktu, celkového výkonu české ekonomiky, že se jí v tomto moři miliard bude zkrátka ten dluh, který tedy nemá parametry tisíců miliard, ale stovek miliard, jak jsme si řekli, nebo ten deficit tedy rozpouštět snáze. Takže čím větší bude moře toho výkonu, tak tím samozřejmě se snáze rozpustí ta kapička, no, kapička ne, pořádná kapka tedy.
0: Myslím, že pro každého deficitu daňového poplatníka 340 000 korun.
1: Ale ten příměr je zřejmý. Pokud ale ten výkon nebude takový, nebude se to mít kde rozpustit, tak nastává problém, protože a to se může stát, když přijde nějaká ta krize. To znamená malovat si nyní, jak se to bude hezky snižovat v podstatě v těchto 20. letech každý druhý rok nás něco zaskočilo pomalu, když to zprůměruju. Takže malovat si nyní za tři, čtyři roky se to bude dařit snižovat, to si myslím, že je odvážné a že takto střízlivě to pak hodnotí samozřejmě i Národní rozpočtová rada, která takovýto výrok musí nutně hodnotit s příměsí jakéhosi politika, jakéhosi politického výroku, který spíše tedy má vyslat jakýsi uklidňující signál médiím, veřejnosti, ale vlastně s tou konečnou realitou nemusí mít tolik co společného.
0: No navíc rok 2029 už zase bude volební a ve volebních letech se tedy běžně nešetří.
1: A na to je správná připomínka, ukazují nebo poukazují i ratingové agentury. Třeba nyní v případě Slovenska, tak oni vlastně říkají, že v tom vlastně v té druhé polovině toho funkčního období té vlády, aktuálně vládnoucí z hlediska právě politického cyklu, se ta nepopulární opatření provádějí mnohem obtížněji než v těch prvních, než té první polovině, než těch prvních dvou letech a určitě to takové bude i tady, takže malovat si, že bude vláda s blížícími se volbami nějakým zásadnějším způsobem stabilizovat veřejné finance, když tedy ne hned konsolidovat, tak to je, řekněme, heroicky optimistické.
0: Jak se díváte na ten předpoklad vlády, že ona chce hodně investovat, mluví o investicích, takže ty vyšší investice na dluh potom přinesou tedy vyšší hospodářský růst automaticky a tím se tedy splatí dluh a bude klesat ten schodek třeba v té druhé půlce jejich funkčního.
1: Ano, to je ta filozofie. Ona chce tedy vytvořit to velké moře, ten hrubý domácí produkt navýšit, aby se pak i byť nominálně nezvýšený, tak nominálně navýšený dluh, deficit rozpouštěli v tomto moři snáze. Chce toho dosáhnout investicemi. To samozřejmě má své ekonomické rácio. To určitě není něco, co je vyloučené, že se podaří, ale ty zkušenosti vlastně s investováním vlády a z toho, jaký je třeba ten multiplikační efekt, jaký je multiplikátor těch investic, ty často zaostávají za tím, co si, a není to pouze tato vláda, tento kabinet, ale jsou to i kabinety jiné, jak v České republice, tak mezinárodně, které si zkrátka vysní nějaký cíl, to, jak se zhodnotí investice, jak se promítnou do toho hrubého domácího produktu, jak navýší ty miliardy a stovky miliard výkonu české a jiné ekonomiky a pak skutek utek a není tomu tak, není to tak růžové. Ne snad, že by samozřejmě tyto investice se neprojevovaly příznivě, ale často se zveličuje předtím, než tedy se projeví ten jejich očekávaný dopad. No a tím pádem se pak i může zveličovat to, jak se bude dařit snižovat ten deficit poměru k hrubému domácímu produktu.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
0: Členské státy Evropské unie a europoslanci se taky včera shodli na tom, jak se upraví ten systém emisních povolenek pro domácnosti, my to známe jako ETS2. On má být zavedený od roku 2028, týká se pohonných hmot a vytápění budov. Ta úprava teď počítá se stropem, nebo takovým měkkým stropem 45 eur za tunu CO2. Pokud by měla být vyšší, tak se mají automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. A právě to by mělo předejít těm výrazným výkyvům ceny povolenky. Vláda považuje tyhle změny za kosmetické, třeba podle hospodářské komory se tím snižuje to riziko velkých cenových výkyvů. Jak to vidíte vy?
1: To riziko se snižuje, ale já bych řekl, že jenom krátkodobě, to znamená, řekněme v letech 2028 až 2030 a pak zase v těch 30. letech může ta cena té emisní povolenky dramaticky narůst.
0: Proč? A
1: protože je to potřeba, protože ty povolenky jsou koncipovány tak, aby finančně zabolely domácnost, firmu a aby ta domácnost, firma pod tlakem této bolesti, finanční bolesti, byla nucena přejít na nízkoemisní, bezemisní technologie nebo postupy nebo prostě energie. A dnes existuje řada studií třeba z Německa, z renomovaných tamních institucí, které vlastně počítají, kolik je třeba, aby ta povolenka stála, pokud má být dosaženo toho klíčového cíle, který stále platí, a to je dosažení uhlíkové neutrality v roce 2050. Takže lze spočítat, kolik těch uhlíkových emisí je třeba dostat z těch ekonomik evropských a kolik tedy je potřeba, aby také stály ty povolenky, aby lidé, firmy byly tedy nuceni a motivováni také vlastně k těm nízkoemisním či bezemisním technologiím a energiím přecházet. A to nespraví povolenka za 45 eur. To rozhodně ne, ale zase to je třeba chápat tak, že to má být jakási zavádějící cena, cena, která je tedy taková, aby neodradila vůbec od toho systému veřejnost, aby ji veřejnost přijala. A já jsem to řekl špatně, zavádějící cena, ale ona je zavádějící, je zaváděcí cena, ale ona je zavádějící také, protože tak to nízká být nemůže. To je zavádějící takto informovat veřejnost, protože ona se musí, ta povolenka, aby bylo dosaženo té uhlíkové neutrality, pohybovat v trojciferných pásmech. Teď nechci spekulovat, ale ty studie hovoří o nějakých 150-200 eurech za povolenku pak v těch 30. letech, což samozřejmě pak má dramatický dopad do cen nafty, benzínu, u českých čerpacích stanic, u evropských čerpacích stanic, do cen vytápění plynem a zejména uhlím, i když to vytápění uhlím už se dnes týká pouze stovek tisíc domácností v České republice, spíše středních stovek tisíc, takže už je to něco, co je na ústupu, ale i právě třeba vytápění plynem, a tam už se jedná o miliony domácností, tak může být výrazně dražší vlivem těch povolenek a předpokládá se, že tedy se budou lidé více zajímat o další zateplování, výměnu kotlů, že se budou zajímat o to, zda je nutné cestovat automobilem na naftu či benzín, či mají pořídit elektromobil, či mají využívat městskou hromadnou dopravu. A to právě s tou povolenkou za těch 45 eur nebude dostatečné, nebude, to znamená takové zdražení, které by lidi vedlo k tomu, aby změnili své chování. A toto je třeba říci, protože právě ta cena takto nízko nastává nastavené skutečně zaváděcí a zároveň zavádějící, protože pak musí politici říci, my nestihneme Green Deal jak si splnit do toho roku 2050 a musí to prodloužit třeba na rok 2075 nebo 2100 a pak už vlastně je představitelné, aby ta povolenka celou tu dobu stála těch 45 eur.
2: Jak to vidí?
0: Nemůžeme pominout, že začalo mistrovství světa ve fotbale, hraje se ve třech státech, v Mexiku, Kanadě a Spojených státech a nejde zdaleka jen o sportovní záležitost, každá taková událost je zároveň obrovský biznis. Dá se spočítat, jak velké peníze se v tom biznisu kolem mistrovství světa celkově točí?
1: Jsou to desítky miliard amerických dolarů, to znamená, že je to obrovsky výnosná záležitost, která prakticky nesnese srovnání s ničím jiným, protože takto sledovaná událost, kterou by skutečně sledovala většina světové populace, tak to vlastně ani olympijské hry nemusí toho dostát, nemusí být až takto sledované, protože ten fotbal je sportem opravdu vysoce mezinárodním. Je to jeden z mála sportů, troufám si říci, který opravdu má obrovskou popularitu v podstatě v každém koutu světa. Jižní Amerika, Afrika, Evropa samozřejmě. Nyní i Severní Amerika, která dlouho jaksi tento fotbal
0: upozaďovala,
1: měla jiný fotbal, měla, tomu to říkala tedy nikoli fotbal, ale ten soccer, že jo. Ale i to se mění samozřejmě v Perském zálivu, kde hrají největší hvězdy, je nyní, nebo v oblasti celého Blízkého východu, je fotbal stále populárnější i v jihovýchodní Asii. Takže je to opravdu globální fenomén, který prakticky, nesnese s ničím dalším srovnání a to právě umožňuje zejména organizaci FIFA třeba na prodeji práv televizních kasírovat, když to řeknu, tak to opravdu desítky miliard amerických dolarů. Takový je dopad pro ekonomiku, pro světové HDP, takže bude kasírovat o něco méně, ale pořád to budou velké miliardy amerických dolarů. Ten dopad do světového HDP je tedy kolem těch 40 miliard amerických dolarů a budou z toho těžit samozřejmě i velcí sponzoři. Firmy, které třeba vyrábějí sportovní obuv, tak vlastně si mohou velmi účinně zviditelnit a samozřejmě jsou ochotny za to hodně zaplatit.
0: Velkými penězi jsme skončili dnešní, jak to vidí, s ekonomem Lukášem Kovandou. Děkuji, že jste přišel. Naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání. Naslyšenou, hezký den.
2: Hosté zvučných jmen. Názory, které musí zaznít. Osudy, které by neměly zapadnout. Politologové, politici, ekonomové, novináři i umělci. Vyprávění, které nenudí. To je Osobnost Plus. Poslouchejte každý den od pondělí do soboty vždy v 10:30 dopoledne. Poslechu vás zvou moderátorky Barbora Tachecí a Světlana Vitovská. Všechny díly najdete na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, v podcastových aplikacích a video také na YouTube. 1:30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Akcie na amerických trzích mírně posílily. Investoři doufají v blízké uzavření mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem. Pozitivní vliv na růst akcí měl taky vstup společnosti Elona Muska SpaceX na burzu. Cena akcí vesmírné a technologické společnosti krátce po vstupu na burzu výrazně stoupla. Tržní hodnota firmy překonala 2 biliony amerických dolarů. Bývalá ředitelka krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Sedláčková před soud kvůli sražení motorkáře definitivně nepůjde. Rozhodnutí okresního státního zastupitelství ve Zlíně, které rozhodlo o podmíněném zastavení jejího trestního stíhání, je totiž pravomocné. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí zastupitelství Ilona Chudárková. Sedláčková se k zavinění nehody přiznala a zaplatila škodu, což je podmínkou zastavení stíhání za nedbalostní trestný čin. Ke srážce služebního auta Sedláčkové a motorkáře došlo loni v březnu na silnici mezi Frištákem a Zlínem Vršavou. Armáda propustila z karantény vojáka, který byl na misi v Demokratické republice Kongo. Informovala o tom na síti X. V zemi se šíří ebola. Voják se podle armády nedostal do kontaktu s nakaženými a neměl žádné příznaky. Ve specializovaném armádním centru biologické ochrany v Těchoníně na Orlicko-Ústecku byl preventivně. Vlaky Českých drah začnou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních spojů. Pravidelná úprava by měla podle národního dopravce zlepšit nabídku spojení. V některých regionech se jízdní řády změní i kvůli posunu začátku letních prázdnin. V Jihočeském kraji navíc od července začne platit nový integrovaný dopravní systém IDESKA a rozšíří se platnost tarifů PIT. Beze změny zůstanou jízdní řády jen na Vysočině. Obránce fotbalové Slavie Igor Ogbu bude po operaci achillovy šlachy 3 měsíce mimo hru. Úřadující ligoví šampioni to oznámili na svém webu. Ogbu se zranil na začátku června na srazu nigerijské reprezentace. A hokejový brankář Montrealu Jakub Dobeš je v All-Star týmu nováčků končícího ročníku NHL. Hvězdnou sestavu kanadsko-americké soutěže vybírají tamní novináři.
4: Nehoda na pražském okruhu u Zličína a omezení na D1 v Brně. Na pražském okruhu z letiště na D1 za sjezdem na D5 nehoda. Na 23. kilometru zůstalo osobní vozidlo po kolizi stát napříč levým pruhem. Na místě už policie a šipka silničářů. Projíždí se pravým pruhem bez držení. Na dálnici D1 z Vyškova do Prahy za sjezdem na Slatinu omezení. Na kilometru 196 je uzavřený sjezd na D2 ve směru do Bratislavy. Silničáři tam pracují na novém přemostění vozovky. V Praze pokračuje noční uzavírka Strahovského tunelu ze Smíchova na Břevnov. Konec prací je plánovaný na 5:00 raní. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Přes den čekáme velkou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině Česka s občasným deštěm nebo přeháňkami. Postupně začnou srážky ustávat a ubude oblačnosti až na polojasno, teploty 19 až 23 stupňů. Na horách bude kolem 14. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Není v pořádku, že se může kdokoliv veřejně hanlivě vyjadřovat o druhých lidech. Chtěla jsem otevřít téma, které přesahuje jeden pořad nebo jednu osobu. Říká saxofonistka Kateřina Janečková, která se stala terčem tvrdé a nevýbírové kritiky stylisty Filipa Vaňka na bulvárním serveru Super.cz. Hudebnice si to nenechala líbit a proti dehonestujícímu komentáři se ohradila. Jak tenká hranice je mezi kritikou a šikanou? A jak se z IT odbornice stala známou saxofonistkou, která hrála i pro Billa Clintona. Dobrý den.
6: Dobrý den, Světlano, děkuji za pozvání.
5: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
2: Osobnost Plus.
5: Nohy jako terénní krůta, dva hleny, co visí podél boku. I tahle slova použil stylista Filip Vaněk v pořadu o módě bulvárního serveru Super.cz. Jak moc se vás to dotklo?
6: Teď, když jste to zopakovala znovu a já už jsem ta označení slyšela teď opravdu asi posté, protože jsem i stříhala to video zpětně s mojí reakcí, tak pořád mám z toho husí kůži. A je to z toho důvodu, že já jsem hodně citlivý člověk a vnímám taková označení, i když je někdo nálepkuje komukoliv vedle mě a netýká se to přímo mé osoby. Takže samozřejmě v první chvíli mě to zamrzelo. Teď mám tu husí kůži, protože to rozpoutalo mnohem větší vír, než bych čekala. Ale na druhou stranu, co se týče jako konkrétně, pokud mě to nějak uráží, tak teď vám s odstupem můžu říct, že už vůbec, protože mi to dalo obrovskou lekci. A spíš zatím vidím právě trošku jiné problémy, které mám pocit, že je třeba řešit.
5: Vy jste kritické video k vašemu oblečení na brněnském plese dostala se zpožděním zhruba 2 až 3 měsíců, tuším. A říkala jste, že jste na plese zrovna prožívala období, kdy jste se necítila úplně dobře ve svém vlastním těle. Co vám tehdy, když to video jste si pustila úplně poprvé, proběhlo hlavou?
6: Vlastně ono to bylo ještě trošku jinak a souvisí to s tou otázkou, kterou mi pokládáte, protože já jsem to video viděla asi, řekněme, měsíc po tom, co vyšlo, ale reagovala jsem skutečně až 2 měsíce potom, a to z toho důvodu, že já jsem odletěla na Srí Lanku na ayurvédský pobyt, protože opravdu jsem byla psychicky tak jako vyždímaná a měla jsem pocit, že prožívám nějakou osobní transformaci v osobním životě, byla jsem po rozchodu, stěhování a podobně, že takováhle jako povrchní urážka v tu chvíli pro mě byla záležitostí, které se vůbec nechci věnovat. A to bylo rozhodnutí, které jsem v tu chvíli udělala, odletěla jsem si na tu dovolenou a ve chvíli, kdy jsem se konečně trošku dala dokupy a získala jsem kapacitu vůbec věnovat se něčemu jinému, tak jsem si říkala, hele, ale tohle přece ten nevnímám, že je dobrý nápad, aby někdo mohl takhle veřejně o komkoliv mluvit a možná by stálo za to poukázat na daný problém, ale spíše pro lidi, kteří začínají v tom show businesse. Jo, protože já, abych vám řekla pravdu, tak já jsem měla pocit, že najednou jsem se objevila úplně v nové společnosti. Já jsem za to strašně vděčná, úplně jsem se tím splnila svůj sen a chci určitě hrát na podobných typech akcích, ale bylo pro mě obrovským překvapením, že s něčím takovým se tam člověk může setkat. A proto ta moje reakce, to video, které jsem následně vydala, mělo být spíš varováním pro nové začínající umělce.
5: Na videu, které jste natočila, říkáte, že není v pořádku, že se může kdokoliv veřejně hanlivě vyjadřovat o druhých lidech. Vaše video spustilo na jedné straně velkou vlnu solidarity, ale taky spoustu problematických komentářů na adresu módního stylisty. Jaké proto máte vysvětlení?
6: Já si myslím, že pořád je to ta stejná pohádka v podstatě, co řešíme ze strany toho stylisty. Teď jsem opravdu opatrná na to, co budu říkat, ale já vnímám hodně negativity kolem sebe a lidi, kteří třeba mají v sobě stres a tlak, který neřeší. Já jsem ho v tu chvíli řešila třeba tou ayurvédou, což je trošku extrém, ale snažím se pořád jako pročišťovat nějak svoji psychiku a bych se prostě cítila dobře. Ve chvíli, kdy to lidi nedělají, to je můj názor, tak si myslím, že pak kolem sebe šíří tu negativitu a může se stát, že o druhých mluví špatně. A možná i to se stalo v těch komentářích.
5: Čekala jste, že to spustí i tohle?
6: Tohle mě upřímně vůbec nenapadlo. A bylo to pro mě obtížné a byla jsem z toho smutná, protože jsem si říkala na jednu stranu, mám radost, že se mě ti lidé zastávají a je to krásný pocit, ale na druhou stranu, jak jsem vám říkala na začátku rozhovoru, tak jsem citlivý člověk a je mi jedno, jestli někdo haní mého, teď to přeženu, nepřítele, nebo moji nejlepší kamarádku, je mi to prostě nepříjemné a myslím si, že by se to mělo změnit a měly by se nastavit nějaké hranice v tom, co se dá veřejně říkat o druhých. Já chápu, že tady jsou nějaké snahy o to, aby se to změnilo a je to velmi těžké ty hranice nastavit, ale tady třeba pojďme mluvit vyloženě o té módě. Tam si myslím, že ta móda je opravdu může být povrchní záležitost a mám spoustu kamarádů, kteří absolutně nechápou, proč si žena koupí kabelku za x tisíc, ale pro mě je tam mnohem větší hloubka, protože já miluji umění a je pro mě úžasný moc si vzít, řeknu, do muzea jdu se podívat na obraz, ale tady si můžu vzít kabelku, která pro mě má třeba historii v rámci dějin vlastně lidstva, jo? Třeba nosila ji Diana, princezna a prostě vidím za tím mnohem více. A to už je potom úplně zase jiné téma. Takže pokud chce někdo mluvit o módě a jako kritizovat, tak si myslím, že tam je potřeba, já jsem se do toho trošku zamotala.
7: To vůbec nevadí.
6: Rozjíždím více témat.
7: Mluvila jste o té hranici, což je věc, na kterou se chci zeptat. Kde je pro vás osobně ta hranice mezi oprávněnou kritikou a už šikanou? Protože šikanou to nazvala třeba módní návrhářka Beata Rajská, to, co se stalo vám.
6: Já jsem v první chvíli, když jsem zjistila, že v tom pořadu Fashion Boss je řeč o mně, měla vlastně radost a očekávání, že se třeba dozvím, co mi právě lichotí. Jo, pro mě by to byla čest slyšet od zkušeného stylisty, co mi sedne a co ne, ale já jsem se to tam za prvé nedozvěděla a za druhé tam vlastně komentování skrze to, že mám nohy jako krutá, tak se bylo svedeno na to, že se bavíme o materiálu té látky, ale to přece vůbec nedává žádný smysl. Takže pro mě najednou ty argumenty, já jsem se to pak pouštěla několikrát a říkala jsem si, já prostě se cítím jakoby dotčena, že jo, v tu první chvíli, když jsem to viděla. A myslím si, že ta hranice je právě v tu chvíli, kdy člověk z toho nemá žádné poučení a možná je to i jenom o pocitu. Když jako cítím, já si myslím, že mám jako nějakou kritiku, dokážu myslet konstruktivně a dokážu si opravdu vzít tu konstruktivní kritiku z druhé strany, ale ve chvíli, kdy cítím jenom smutek a vlastně nevím, jako kde si z toho vyzobat něco, z čeho se poučím, tak v tu chvíli to není nic jiného, než jako trápení vlastně.
7: A berete to jako šikanu?
6: Já jsem jako šikanu to neberu, to si myslím, že je možná trošku přehnané, ale takhle, já totiž uvažuji nad tím, že teďka v těch posledních dnech s tím, co se rozjelo v rámci těch komentářů a dalších článků, které vyšly kolem pana stylisty Vaňka, tak jsem pochopila, že on tohle dělá docela běžně, že kritizuje jiné lidi za oblékání. Takže si pak pokládám spíš otázku, šikanuje teda všechny lidi, kteří se neumí oblékat? Já nevím, já jsem šikanu zažila na základce a tam se mi smáli za to, že jsem třeba měla sukni, která se jim nelíbila. A teď, když se mě na to ptáte, tak asi to byl podobný pocit.
7: No, vy už jste to nakousla, že stylista Filip Vaněk kritizuje velmi nevybíravě spoustu osobností ze showbiznesu, ale nikdo z nich se takhle hlasitě jako by neohradil. Proč myslíte, že to nikdo neudělal?
6: Já si na 90% myslím, že to je právě proto, že jim to za to nestojí. Že to byl ten pocit, který já jsem měla v souvislosti s řešením mnohem tíživějších situací v mém životě, než se věnovat tomu, že se tady někdo vyjádřil špatně o mém outfitu. Ale pak, jak už jsem říkala, uznala jsem za vhodné se k tomu vyjádřit a najednou se ukázalo, že je vlastně spousta celebrit, kteří jsou v showbiznesu už delší dobu a kteří vlastně nad tím mávnou rukou a řeknou, no jo, ale takhle to tady je, proto já na ty akce nechodím, protože mě to za to nestojí, jako já nechci být kritizován, nechci tady zažívat vlastně tuhle negativní vlnu a tím se zase vracím k poselství toho videa, proč jsem ho vydávala. Já jsem chtěla varovat ty začínající umělce, kteří se třeba taky chtějí dostat na ty úžasné akce, kde hraju já, protože vás tam může potkat tohle. A najednou jsem zjistila, aha, ale ono to vlastně nějakým způsobem trápí i ty lidi,
7: vás,
6: kteří jsou... Ano, ano.
7: Proti nelichotivému komentáři jste se ohradila s tím, že jste chtěla otevřít téma, které přesahuje jeden pořad nebo jednu osobu. Tak to se asi povedlo. Co teď dál? Věříte, že se něco změní, že se někdo zamyslí, nebo že třeba i módní stylista Filip Vaněk bude dávat víc pozor na to, co říká, aby někomu neubližoval?
6: Myslím si, že já pana stylistu Vaňka neznám, takže nevím, jak je schopný sebekritiky, ale já spíš vnímám, že by asi ta změna měla přijít spíš od toho média, které dává prostor vůbec se takhle vyjadřovat. To bych si třeba já osobně přála. Mrzí mě, že vlastně tady ta strana se k tomu vůbec nějak nevyjádřila. Myslím teďka to médium nebo ten pořad. A samozřejmě jim jde o nejvíc o sledovanost, takže ve chvíli, kdy se tam vyjadřuje o někom takhle s prostým způsobem, tak to prostě přitahuje lidi a To je bohužel taková jako lidská povaha po senzaci prahnoucí. A co se stane teď? Já bych si strašně přála, aby třeba společně s tou Beatou Rajskou, která je tady prostě 30 let a odvádí neuvěřitelnou práci a kvalitní, tak skrze třeba i nějaký ten mocnější hlas, než je ten můj hlásek, se podařilo...
7: Nastavit hranice?
6: Jo. Určitě je to o nastavení hranic a možná spíš ukazovat tu módu jako něco fakt krásného, protože pokud chceme, aby lidi se oblékali krásně, tak ve chvíli, kdy je budeme nazývat takhle hulváckým způsobem, tak tím podle mě ještě víc vyděsíme. A kdo potom bude chtít si dát záležet na módě, když já třeba mě teďka čekají Vary, jo, a kdybych si to brala nějak jako k srdci, tak se snad i bojím se tam projít někde na kolonádě, aby mě tam zase někdo neskritizoval. Ale naštěstí prostě já tu modu miluju a baví mě se oblékat podle sebe a budu to dělat dál.
7: Říká saxofonistka Kateřina Janečková, která je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Vy jste ještě před pár lety realitním developerům radila s ovládáním softwaru nebo se správou produktových kampaní ve vyhledávačích. Musela jsem si to napsat. Teď jste umělkyně na plný úvazek. Četla jsem, že impulzem k tomu byla touha po smysluplné investici do vašich snů. Jak dlouho jste o profesionální kariéře saxofonistky snila?
6: To snění začalo určitě v dětství, ale to jsou takové ty sny, co to dítě... Já jsem sněla i o tom, že budu astronautka, takže postupně jsem od toho upustila. Ale člověk možná, čím je starší, tak tím víc, já to tak mám, jsem se zamilovala do života. Začala jsem si říkat, že chci zkoušet cestovat, zkoušet profese, cestovat do všech zemí, kam mě vůbec napadne a získávat nové zkušenosti, nové přátelství. A stejně tak mě napadlo, jaké by to bylo zkusit si právě splnit tady ten dětský sen. A to se povedlo vlastně i díky tomu covidu, který jsme zažili všichni v karanténě a někdo vyráběl roušky a pletl si svetry a já jsem prostě cvičila na saxofon, abych si ten sen mohla splnit.
7: Vy jste mi říkala předtím, než jsme šli do studia, že chodíte na hodiny saxofonu. Proč pořád ještě chodíte na hodiny?
6: Ano, no tak to je nekonečná práce a myslím si, že na hodiny doufám, budu chodit celý život a že těch hodin budu mít víc a víc, protože já třeba za sebou nemám konzervatoř, takže pro mě je to pořád velká výzva být skvělou hráčkou na saxofon. Uvědomuji si, že pořád se mám kam posouvat, ale to se týká vlastně všeho. Ať už oblékání, nebo komunikace s moderátory v rádiu, a nebo právě toho hraní, takže mě to neskutečně baví a naplňuje. Určitě nikdy nechci usnout na vavřínech, protože ten život se děje právě teď a já prostě chci zkoušet, co až ta moje hlava nebo to tělo dokáže.
7: Jaká cesta vedla k vašemu naplnění snu? Bylo to hladké, anebo to někdy někde drhlo?
6: Drhlo to jak blázen. Určitě to není jízda po skluzavce do růžových peříček a celou dobu s úsměvem, ale těch pádů tam bylo opravdu hodně a ono ve chvíli, kdy člověk žije právě ten svůj sen s tou největší vášní a často na adrenalinu, protože těch výzev tam bylo a pořád je strašně moc, tak se pak jednoduše může stát, že v tom trošku ztratí sám sebe. A mně se to stalo několikrát, ale teď se mi to sice pořád stává, ale už to není třeba tak hrozné, že bych skončila v nemocnici. Doufám, že se to zase dlouho nestane, protože jsem se poučila, snažím se z těch chyb poučit A jako všechno, je to takový klišé, ale říká se, že to je o tom balancu a ten se snažím teďka najít i já, takže jsem se z Prahy odstěhovala do Olomouce a to mi úplně stačilo na to, abych našla větší klid v tom prostředí, ve kterém se pohybuju a tím pádem můžu třeba i víc kvalitně tvořit a není to jenom o tom, že ve sprintu odehrávám 3 akce denně a tím to potom vlastně postrádá úplně tu radost.
7: Trochu klišé taky je, že saxofon je spíš hudební nástroj pro muže. Jak jste se k němu jako malá holka dostala?
6: Mm-hmm. Zase je to přes ženy, protože moje maminka miluje saxofon, moje teta miluje saxofon, takže to byl jejich nápad a já jsem jako ta holčička dost trpěla v zušce, protože jsem tehdy chodila ještě na příčnou flétnu, která byla přesně ten nástroj pro tu 11-letou holčičku, ale jako těžký saxofon, myslím jako na váhu, tak už jenom tím jsem trpěla. Ale naštěstí my jsme tam měli potom úžasné učitele. Myslím si, že třeba to je, může být inspirací i pro rodiče dětí, který hrajou na nástroje a třeba je to nebaví. Zkuste si fakt dát záležet na tom, k jakým učitelům chodí. Je tady spousta učitelů, kteří se snaží vytvářet něco navíc ve smyslu různých bandů, ať už zuškovských a nebo i v rámci, když se podíváte ve svém městě, tak věřím, že tam je možnost, jak se může to dítě potkávat s muzikanty.
7: A najít ten správný hudební nástroj.
6: To taky. Ale hlavně to nadšení, jo. Fakt, aby to toho člověka hlavně bavilo a nebyla to jenom dřina.
7: Podle vás má v dnešní době šanci na úspěch každý muzikant, který pochopí, že je třeba sdílet mimo tvorbu taky vlastní příběh a osobnost. Takže i když nebudu nejlepší muzikantka a budu aktivní třeba na sociálních sítích a budu sdílet i svůj příběh a své soukromí, tak prorazím?
6: Ajajajajaj. Tady bohužel musím odpovědět trošku na smutnou notu. Protože si myslím, že tady jsme se dostali trošku za hranu, že ve společnosti není tolik lidí, kteří rozumí hudbě a často ten první dojem je třeba právě ta energie, nebo ta show, nebo ten příběh, který může vlastně ještě jako převážit tu dovednost toho muzikanta. A ano, můžete mít úspěch, ale myslím si, že to je o nějakém svědomí.
7: A není to tvrdá daň za úspěch, to, že budu někde sdílet svůj příběh, ale zároveň budu dobrá muzikantka, ale nebudu ta nejlepší, ale budu mít víc posluchačů právě proto, že se budu s těmi posluchači dělit taky o to, co dělám v soukromí.
6: Ano, jo, tak to je úplně jiná pohádka, tak tady to bych šla sama proti sobě, kdybych s vámi nesouhlasila a myslím si, nebo tak to vnímám u svých posluchačů, že se mi daří rozdávat jim radost, ale taky inspirovat právě k tomu, aby i oni změnili svoje povolání a šli si za svým snem. A je to často velký zásah do soukromí, ale pro mě je to absolutně přirozené a zatím to dělám ráda, ale taky už si musím nastavovat nějaké hranice. Takže tady se možná nebavíme úplně o umění, jako o hudbě, ale spíš je to, jak bychom to nazvali, je to příběh vlastně toho muzikanta, který...
7: A co je ten váš příběh? Co byste chtěla, aby o vás lidi věděli, aby si řekli, Kateřina Janečková je?
6: Určitě člověk, který miluje život a nikdy nedovolí, aby v něm trpěl déle, než je třeba.
7: Vy jste pro časopis Forbes řekla, Češi jsou zvyklí nechávat si projevování emocí buď doma, nebo si pomáhají alkoholem. To se mi nelíbí, proto lidi ráda motivuju a ukazuju jim, jak osvobozující je projevit emoce svobodně. A je to pro mnoho lidí šokující a inspirující. Tak co se děje na vašich koncertech nebo na vašich vystoupeních jiného, než to, že hrajete na saxofon?
6: Myslím si, že právě tam vidí, jak jsem říkala, tu lásku k životu. Já na těch koncertech se dostávám úplně do jiné energie než v běžném životě, kdy prožívám emoci té hudby, která mi prostupuje prostě celým tělem skrz dech až do toho nástroje a já si dovoluju tu emoci vyjádřit. A často je to flow, která už jenom to může lidi inspirovat a může nás napojit na sebe navzájem. A často je to prostě party, kdy třeba ani ten alkohol není potřeba, protože lidi vidí, že já se dokážu bavit i bez něj a pak prostě tančíme na stole a pak prostě se smějeme a je to taková dětská radost a nemusíme ráno vstávat s kocovinou a říct si, no jo, my jsme tančili na tom stole, to jsme se strašně opili. Přece není důvod, proč na to jako svalovat nebo proč hledat nějakou obhajobu. Naopak, dovolit si být autentičtí, být sami sebou a ideálně se z těch koncertů přenášet tady tu zkušenost i do běžného života.
7: Vy jste 12 let hrála v symfonickém orchestru, ale po cestě na Tenerife jste svůj život radikálně změnila. Jaký to byl pocit, když jste poprvé si stoupla na ulici a zahrála? Na ulici, jen tak.
6: Tak nejdřív jsem se extrémně bála, přišlo mi to absolutně nevhodné. Už jenom to, že do prašné cesty se tam člověk hodí v vozovkách ten klobouk, do kterého vám mají náhodní kolem jdoucí házet mince. Takže já všude říkám, my tady považujeme poluční muzikanty za žebráky, ale já vám tady sedlano řeknu na rovinu, já jsem se tak cítila poprvé taky. Přišlo mi to absolutně nepatřičné, ale stačilo pár minut a najednou lidi kolem vás se zastavují, začnou interagovat, dají se s vámi do řeči a během velmi krátké doby zjistíte, že to je to nejlepší, co můžete zažít jako muzikant, protože to je totální křest ohněm. Nic víc obnažujícího v tomto smyslu prostě nemůžete zažít. Jo.
7: Kde se na světě umí lidi nejvíc odvázat? Když hrajete kde, tak máte pocit, že to je přesně to místo, kde byste dokázala třeba i žít a hrát na té ulici.
6: Tak mě se potvrzuje i tady, když hraju třeba pro Italii, tak byli to nějací italští bankéři, kteří měli večeři a já jsem jim k tomu hrála a mělo to být taková pohodička. Stejně začali tančit a zvrátilo se to v úžasnou party, takže určitě Itálie, Španělsko, Řecko, to jsou státy a kultura, která mi je hodně blízká.
7: Vy jste před 2 lety na přání prezidenta Petra Pavla zahrála bývalému americkému prezidentovi Billu Clintonovi v pražské Redutě. Měla jste trému?
6: No, já si myslím, že jsem byla tak otřesená z té příležitosti, že jsem to vůbec nevnímala, že tréma jako to už se tam nedostalo, tady ten pocit. Já jsem tam chodila po Redutě, dívala jsem se na lidi a měla jsem tendenci se stále přesvědčovat, jestli to není nějaká chyba nebo omyl. Ač tedy pan prezident mi to v uvozovkách slíbil asi 3 měsíce předtím. A ne, že bych chtěla někdy zpochybňovat jeho slovo, ale přece jenom to bylo gesto, které jsem nečekala, že se naplní. A ono se to fakt stalo.
7: Vy jste s Billem Clintonem měla šanci i mluvit. O čem jste si povídali?
6: Ano, tak překvapilo mě, že do toho času bylo docela dost. A teď mluvím třeba o minutě 40 vteřinách. A překvapilo mě, jak přítomný byl. Měla jsem pocit, že mě opravdu vnímá a zajímal se samozřejmě o to, jaký mám saxofon, jakou mám hubici na saxofonu, takže jsme se bavili čistě o takových těch saxofonových věcech.
7: No a když to pak dobře dopadlo, tak jaký je to pocit, můžete říct, hrála jsem pro Billa Clintona?
6: Mně se o tomhle velmi těžce mluví, protože opravdu je to zkušenost, která mě hodně přerostla. A já ještě pořád ji nemám zpracovanou. Takže ano, v tu chvíli to byla absolutní radost, euforie, něco neuvěřitelného. Vnímala jsem, že to je nějaký milník, který mě zase posune dál. Ale takhle zpětně, tak ono to je možná dobře nepřipouštět si takové velké zážitky, protože určitě nechci nikdy spichnout. Takže jsem za to moc vděčná.
7: A máte někoho, komu byste v životě strašně ráda zahrála?
6: Já mám sen potkat se se saxofonistkou Jardine Sax, to je Izraelka, se kterou se tak míjíme po světě. Když jsem byla v New Yorku, tak už jsme byli domluvené, že se potkáme. Pak to nevyšlo, stejně tak v Praze, když tady hrála. Ale já mám pocit, že jednou to vyjde a to by bylo super, protože je můj vzor.
7: Tak vám přeju, ať to vyjde. To byla Kateřina Janečková, saxofonistka, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuju vám za to.
6: Děkuju moc.
7: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Rozhovor s Osobností Plus si můžete znovu poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. 2 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Zdravotní pojišťovny by mohly dětem hradit léky na hubnutí, řekl ministr Vojtěch. Ukrajina je blíž vstupu do Evropské unie. První přístupové rozhovory začnou už v pondělí. Kajakář Josef Dostál postoupil na mistrovství Evropy do finále na obou svých tratích. Dnes čekejte převážně velkou oblačnost. Na severovýchodě zaprší, teploměry ukážou až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Obézním dětem by léky na hubnutí mohly hradit zdravotní pojišťovny. Na slavnostním otevření závodu na výrobu látek pro tato léčiva ve středních Čechách, to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku.
8: V případě dětské obezity to může vést k tomu, že skutečně dítě, které trpí obezitou, může být takto na začátku pomoženo a pokud se s ním dále pracuje, tak mu to může do budoucna zachránit život.
3: Za posledních 35 let se počet mladistvých s obezitou zečtyřnásobil. V roce 2024 jich bylo asi 12%. Moderní léky proti obezitě a nadváze stojí měsíčně několik tisíc korun. Pacienti se většinou musí léčit dlouhodobě. Ukrajina přivítala začátek rozhovorů o vstupu do Evropské unie. První přístupová jednání mají začít už v pondělí. Kromě Ukrajiny se to týká taky Moldavska. Shodli se na tom velvyslanci všech 27 členských států.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský